Jen ať si někdo zkusí vnadit mě na linoleum, vrčela jsem vztekle na Boba. Pátek, cídění lamp a cylindrů. Slýchala jsem spoustu neskušených romantiků tvrdit, že dávají přednost světlu svíček a petrolejových lamp, že úmyslně nezavedli do svých letních chat elektriku, že ve světle svíček a petrolejových lamp jsou ženy krásnější. Mně osobně se světlo svíček a petrolejových lamp hnusí. Moje představa nebe je žárovka o 10 milionech W visící na šňůře uprostřed mé kuchyně. Ve světle svíček a petrolejových lamp vypadají údajně vaše řasy dlouhé a svůdné. Jaké řasy? Moje oční víčka byla vlastně pořád holá jako skleněné kuličky. Od toho, jak jsem se nakláněla nad lampou, abych se podívala, kde se k čertu bere ten smradlavý černý kous. Sobota, den nákupu. V zimě odjížděl Bob do města ještě za tmy. Jel prodat vejce, nakoupit potraviny a krmivo pro poštu, pro cigarety a pro nějaké nové časopisy. Na jaře a v létě jsem ho ráda doprovázela, ale jízda v zimě mnoho kilometrů v dodávkové Fordce a v dešti nebyla záležitost přes příliš veselá a kromě toho jsem musela zůstat doma, abych se setměním rozsvítila ve slepičárně, protože vždycky hrozilo nějaké velice běžné zdržení, jako nefungující brzdy, zlomená pera, zacpané trysky a nekonečné množství dalších potíží. V sobotu kolem 3:30 nebo 4:00 jsem musela rozsvítit benzínové lampy, což byl nejúděsnější úkol na světě. Pokaždé jsem je vynesla ven do deště, tam jsem je napumpovala, potom jsem si sedla za dveře v dřevníku na bobek, vystrčila jsem ruku a zapálila je. Vzplanuli okamžitě a několik příšerných minut se chovali přesně, jako by chtěli vyletět do povětří. Pak si najednou dřepli, začali spokojeně syčet a vydávat mohutné zdroje jasného bílého světla. Se dvěma lampami v každé ruce jsem šla přes smutným pohřebištěm, které ještě nedávno bylo letní zahradou. Když utichlo poplašné kdákání několika mladších hysterických slepic, zastavila jsem se, abych tady v tom štěbetajícím společenství odčerpala něco ze své opuštěnosti. A pak jsem sbírala vejce. Sbírání vajec by bylo jediné nepřetržité velikonoční pondělí, kdyby ty slepice byly ochotné a slušné a vylezly z kukaní. Slušnost ale není slepici vlastní. A tak, když nadešel čas sbírání vajec, přetékala každá kukaň slepicemi zarputile rozkročenými a výraz jejich očí pravil: dělej, co umíš, třeba si střílej, ale já se nehnu. Zkoušela jsem všechno možné, abych slepice vypudila, ale marně. Bob mi vždycky říkal, že chyba je v mém přístupu ke sbírání vajec. Ustrašeně jsem hmátla pod slepice a samozřejmě, že mi poďobali zápěstí a já jsem rychle ucukla zpátky, rozbila vejce nebo je nakřápla o hrany kukaní. Bob sahal pod slípky pánovitě a oni se vzdávali bez jediného kdáknutí. Pokoušela jsem se osvojit si tento postoj, pánem jsem tu já, ale žádnou slepici jsem ani na vteřinu neoblafla a po 3. nebo 4. klovnutí byl ze mě zase hystericky rozklepaný uzlíček a slepice mě znovu měly ve svých pařátech. Bob se obyčejně vracel z města kolem 5. a už nikdy nic v životě mě tak nevzruší jako první zvuk jeho vracejícího se auta. Jaké to byly blažené sobotní večery. Kouřili jsme, jedli, předčítali nahlas a vyprávěli si, pokud jsem ovšem, což se občas stávalo, nezapomněla objednat petrolej. To jsem potom ždímala poslední kapičky z petrolejky a slévala dohromady zbytky ze všech lamp a žmoulala knot v petrolejce skrůpějí petroleje na dně. Výsledkem bylo bledé, šilhavé světlo, zavlhlé stěny
a Bobova tvrdá ústa a ublížené oči a já jsem si připadala, jako bychom zůstali zasypáni někde ve staré šachtě. Sporák miloval takovéhle situace a pohotově se připojil k všeobecné nepřívětivosti tím, že rychle zhasl. Neděle. Na venkově je neděle den, kdy pracujete zrovna tak jako jiné dny, ale cítíte se přitom provinile, protože neděle je den odpočinku. V neděli ráno jsem vyčistila sporáku šatičky, setřela jsem smítka z jeho vesty i saka, což ho očividně potěšilo, protože upekl kuřata a udusil maso a dokonce vydával i trochu tepla. V zimě kolem jedné vydrhnutý dům jen zářil. Měla jsem umyté vlasy, Bob se převlékl do čistých šatů a oběd byl na stole. Obyčejně vyšlo slunce právě, když jsme se dali k jídlu, jako by to bylo předem smluvené znamení. Je sice pravda, že vydávalo právě tolik tepla, co viktoriánská stará pana a jukalo z mraků, jako by hledalo, kam zastrčilo své pletení a pak se zase s omluvným úsměvem schovávalo, ale bylo to slunce a ne déšť. Hory na počest buď slunce nebo neděle obnažily své velké bílé poprsí a já jsem čekala, že si každou chvíli odkašlou a hrdelním kontraaltem začnou zpívat krásný vzhled je nad ten boží svět. Jeden zimní den následoval po druhém zimním dni a jeden zimní týden šel v patách druhému zimnímu týdnu a jediné, co se vůbec změnilo, bylo počasí. Dny klouzaly po jazyku jako kašička a nezbyla po nich žádná chuť.

0: Setřebávám se. Ať už byl můj počáteční postoj jakýkoliv, s některými nevyhnutelnými zly jsem se časem smířila jako s nezbytnými balvany na hrbolaté cestě životem a slepičí farmou, ale také jsem se naučila lhostejně přijímat to, co ve mně dříve vyvolávalo vlny nadšení. Jeden z nejhorších balvanů bylo vstávání ve 4 ráno. I na to jsem si zvykla, ale dotýkalo se to přímo podstaty mého jáství, a to tak silně, že jsem častokrát ráno hlasitě meditovala, jestli bych se byla za Boba provdala, kdybych byla věděla, že si ho beru i s tímhle vstáváním. Smával se a přísahal, že mi to řekl, ale pokládám to za nepravděpodobné, jako by se mi byl dvořil na způsob: a ještě něco hrozně roztomilého, miláčku. Bude s námi žít jedna moje stará přítelkyně, tak to prostitutka. Bobovi vstávání vůbec nevadilo. Popravdě řečeno, vypadal, že ho to baví, a byl protivně veselý. Když nadešla tmavá zimní rána a déšť, jako by na nás chtěl svalit střechu, Bob se laskavě nabídl, že vstane a zatopí. Jenom si ještě přispy zahalekal, když se s dupáním a vrzáním oblékal. Za chvilinku pěkně zatopím. A tak jsem se znovu propadla do dřímoty a tepla a myšlenek. Docela určitě jsem se provdala za toho nejbáječnějšího mužského na světě. Zapomněla jsem ale na sporák. S tím jsem nepočítala. Z bezvědomí spánku mě prudce vyrvalo prásknutí dvířek kamen a pak rychle následovala mračna černého kouře a proud kleteb, v nichž převládalo řvaní: ty černá bestie! Když jsem vyskočila na pomoc, zatvářil se Bob ohromeně a pravil nevině: ale vždyť si přece nemusela vstávat, mohla si spát, dokud nezatopím. A od té doby jsem zase vstávala a jednala se sporákem osobně. Co šlo každopádně jako po másle, to bylo jídlo. Bažanti, křepelky, kachny, kraby, zvěřina, škeble, ústřice, pstruzy, pečená kuřata a houby byla běžná potrava. Zpočátku jsme se s Bobem přímo cpali a já jsem psávala domů dopisy, které vypadaly jako stránky vystřižené z deníku labužníků. Ale měli jsme všeho tolik a tak levně a tak snadno, že jsme si nevyhnutelně přivykli jíst jako králové. Čínských bažantů byla taková spousta, že Bob vzal pušku, ledabile se prošel po cestě k sousedovu poli a zastřelil dva. Nakonec to došlo tak daleko, že jsem vyškubla prsíčka a zbytek vyhodila. A prsíčka jsem opekla narychlo na másle s čerstvými žampiony. Byla to výborná snídaně. V údolí byly doslova miliony divokých holubů. Když hospodáři zaseli obilí, přilétali jako bílá mračna a zemědělci je stříleli vysloveně v sebeobraně, ačkoliv byly divocí holuby zákonem chráněni. Sousedé nám je přinášeli po tuctech a bylo to skutečně báječné, mimořádně chutné tmavé maso, pěkně vykrmené napytlačenou pšenicí, ovsem, žitem a ječmenem. Zvěřinu jsme jedli 12 měsíců do roka, nakládanou i čerstvou. Pro Indiány, z nichž se stávala většina obyvatel kraje, i pro farmáře, kteří byli napůl Indiáni, byla zvěřina maso. A honební předpisy platily pouze pro obyvatele měst, kteří se sem sjížděli v houfech každý podzim, aby vraždili jeleny. Zvěřinu zpracovával obvykle Bob. Tuhle malou zkoušku jsme protrpěli, protože Bob byl přesvědčen, že pouze on a možná ještě šéf kuchyně ve Waldorfu umějí připravovat zvěřinu. Když mi konečně slavnostně předkládal řízek, kotletu nebo pečeni, zjistila jsem, že chutná přesně jako zvěřina a do 14 dnů veškerá sláva povadla. Všude kolem stodol, kolem sousedních hospodářství a v našich polích rostly žampiony. Ty, co rostly kolem stodoly, měřily v průměru až 15 cm a za mlada vypadaly jako dětské pěstičky. Polní byly menší, ale právě tak sladké a lahodné jako ořechy. Jedna z mých prvních hodin výuky v soběstačnosti řízené tatínkem byla na téma, jak rozeznám muchomůrku citrónovou od žampionu. Tatínek zakoupil sadu velikých, nákladných a bohatě ilustrovaných přírodoznaleckých knih, včetně traktátu o muchomůrkách citrónových a žampionech, a pokaždé nás porazila nedůslednost a proradnost knihy. Některé jsou jedovaté a některé ne. Stálo pod většinou obrázku, kromě obrázku žampionu a hřiba satana a muchomůrky citrónové. Pod obrázkem obyčejného žampionu jsme se dozvěděli, že se tento žampion často zaměňuje za muchomůrku citrónovou. A nápis pod muchomůrkou citrónovou tvrdil, že muchomůrka citrónová se často zaměňuje za žampion. A tak nás tatínek zahnal ke sběru velkého množství muchomůrky citrónové a učili jsme se je rozeznávat na první pohled. Asi jsme se to naučili, protože všichni žijeme dodnes a vášnivě rádi sbíráme houby. Severozápadní oblast Tichého oceánu je zdrojem báječného jídla. Velcí kraby z Dungenessu jsou největší, nejsladší a nejchutnější kraby, kteří se vůbec kde najdou. Na trzích v Seattlu a Portlandu stály obyčejně od 30 centů k 75 centům podle velikosti. My jsme je kupovali od Indiánu pytel za dolar. Pořádali jsme dokonalé krabí orgie. Tenhle malý záliv nás také zásoboval škeblemi. Buď to velikými jemnými máslovkami, které jsme obalovali v mouce, když jsme z nich předtím odřízli krk a žaludek, a pak jsme je smažili na másle. A nebo drobnými, ale pikantnějšími, které jsme jenom spařili a jedli po tuctech. Doktaunský záliv měl tvar podkovy, byl malý, teplý, s ostrůvkem asi 80 metrů dlouhým a 20 metrů širokým, který ležel uprostřed jako malá tmavě zelená tečka. Při odlivu se záliv vyprázdnil a mohli jsme přejít k ostrůvku pěšky. Skoro po každém výletě zůstalo na ostrově nějaké dítě a Sharky, starý Indián s obrovskou hlavou, který bydlel v chatrči na pláži proti ostrovu, pak odvázal loďku a pomalu vesloval k ostrůvku, provolávaje dunivým hlasem: už jdu, už jdu. Sharky mi daroval první rozchlipku, kterou jsem kdy viděla. Slýchala jsem o rozchlipkách už od té doby, kdy jsem poprvé přišla do Seattlu. Lidé o nich hovořívali s nábožnou úctou, s jakou se obyčejně mluví o zatmění slunce nebo polární záři. Slýchala jsem, že rozchlipky jsou obrovské škeble, dnes už vyhynulé, něco jako dinosauři. Slýchala jsem, že rozchlipka stojí za to, aby člověk ujel tisíce kilometrů k jejímu nalezišti a strávil celou noc kopáním, protože je to nejdelikátnější a nejšťavnatější plod moře. Mimochodem, Indiáni vyslovují rozchlipka jako rozklipka. Všechno jsem o rozchlipkách vyslechla od lidí žijících na severozápadě Tichého oceánu, ale sama jsem se nenamáhala, abych zkazky osobně prověřila, a proto se mi rozčílením roztřásla kolena, když mi Sharky sdělil, že pro mě má v chatě rozchlipku a šel pro ní. Za chvíli se vrátil a podal mi největší škebli, kterou jsem v životě viděla. Byla podlouhlá, na délku asi 20 cm, široká 12 až 15 cm, hranatá a pokrytá nažloutlou kůží. To, čemu se běžně říká krk, měřilo v průměru asi 5 cm, bylo to dlouhé asi 18 až 20 cm a bylo to také porostlé těžkou, svraštělou žlutou kůží. Všechno dohromady, včetně lastury, vážilo jistě alespoň 2,5 až 3 kila a vypadalo to jednoznačně odporně. Zeptala jsem se Sharkyho, jestli rozchlipku vykopal v noci při lucerně a jestli se rozchlipky pohybují hodně rychle. Odfrkl.
1: Já ho kopat tohle ráno v nízká voda. Chodit hlava dolů a vidět na písku velká krk. Vzít lopata a kopat jako děs. A když mít velká díra, já chytit rozklipka. Krk moc dlouhá a on ho vystrkovat. A když viděla, že já jít, zase ho zatáhnout. On nehybat, jenom zatáhnout. A tak dlouhá krk tam, co se skovávat. Krk moc dlouhá a nevejíce do skořápka ta chudinka.
0: A všechny ty zkazky, které jsem slýchala, praskly jako plynový balónek. Puf, puf. Rozchlipky jsou chráněny zákonem a je dovoleno lovit je jen v omezeném počtu. Mně osobně by stačila jedna rozchlipka na celý život. Bob a já jsme byli stoupenci kuchařských předpisů na přípravu škeblí pomocí mléka, slaniny, zelené petrželky, pepře, brambor a cibule. Ke škeblím jsme nikdy nepřidávali ani rajská jablka, ani jinou zeleninu. Dalším druhem potravy získané z moře potravy, kterou jsme milovali a kterou jsme mohli získat skoro zadarmo, byly ústřice. Stačilo ujet něco kolem 80 kilometrů a nazbírali jsme kbelík velikých ústřic i těch malých koktejlových. Moje první výprava na ústřice. Byla jsem přesvědčena, že se dopouštím něčeho nesprávného a že všichni skončíme v žaláři. Naprosto mi nepřipadalo logické a možné, že by ústřice a zvláště pak vynikající drobné ústřice byly jen tak leda byle rozházené po zemi a dali se klidně sbírat. A obávala jsem se, že Bobův přítel, který nás vedl, nějaký Indián se šilhavýma očima, nám za chvíli navíc sdělí, že ví o místečku, kde můžeme nazbírat telecí řízky, co nepatří vůbec nikomu. Jeli jsme a jeli jsme a jeli jsme po úzkých polních cestách a po stezkách, kudy chodili jen krávy. A někdy jsme to vzali přímo přes křoví, ale nakonec jsme dorazili na kus pláže, kterou znal zřejmě jenom milý pán Bůh a tenhle Indián, a bylo tu ústřic jako máku. Vraceli jsme se sem znovu a znovu a nikdy jsme zde nepotkali živou duši. Pstruhy jsme mohli chytat v zavodňovacích příkopech asi tak 10 za hodinu a měřili 20 až 25 centimetrů. Do zavodňovacích příkopů připlouvaly lososy. Také jsme chytali platýze, tresky a mořské okouny a flundry. Bylo to příjemné a zábavné sedět rozkročmo na kládě v teple slunečního světla, házet rackům vnitřnosti ryb a otírat si ruce o mořskou trávu. Kuřata jsme pekli k snídani, k obědu a k večeři. Jedli jsme kuřata opékaná, kuřata frikase, kuřata dušená, kuřecí polévky a kuřecí saláty. Kuřata se nám nikdy nepřejedla právě tak, jako se nám nikdy nepřejedla vejce, ale bylo nám zatraceně špatně po vepřovém bůčku, což je jediné maso, které se v místních obchodech prodává a vůbec kdy prodávalo. Bůček byl bílý a tlustý a mohl se jíst okořeněný česnekem a šalvějí, ale rozhodně jsme nebyli schopni jíst ho každý den pečený z brambory, vařený se zelím nebo převalující se nechutně v těžké smetanové omáčce, tak, jak ho jedla většina místních farmářů. Přes všechno přírodní bohatství potravy a přes snadnost, se kterou tu člověk mohl cokoliv vypěstovat, jsem za celou dobu svého života na slepičí farmě neochutnala u nikoho salát, kromě své vlastní kuchyně. Také jsem neviděla, aby tu někdo upravoval maso jinak než smažené nebo vařené a nepřistihla jsem nikoho, kromě Indiánů, aby jedl ryby. Bůček, dušené brambory, opékaný chléb, makarony, kapusta nebo fazolky vařené s bůčkem tu byly na každodenním jídelníčku. Potrava byla tedy zdejší světlou stránkou, ale i ona měla své stíny. Snídali jsme v 5 hodin ráno a večeřeli v 5 odpoledne. Další příjemnost, kterou jsem si navykla očekávat jako spravedlivou a sladkou odměnu, byla scenérie. Hleděla jsem, jak se přes hory přehouplo zářící slunce a nechávalo za sebou svítící cestičku, takže se okna domků rozesetých po horách i naše okna zaleskla jakoby rudou krví a žhnula až do tmy a dokonce i tma měla svůj odstín a nosila purpurový plášť místo obvyklé tmavé modři. Milovala jsem vysokou světlemodrou zimní oblohu po mrazivé noci. Milovala jsem časná skřehlá rána, když střechy našich slepičáren a dřevníků světélkovaly a dým z bobovy lulky se za ním táhl jako cestička. Okna domů se na mě usmívala spod okapů a proužky kouře sporáku se tenounce obtáčely kolem černých kopců. Tohle všechno jsem milovala. Bývala jsem často sama a proto jsem si pohrávala s představou, a kdo ne, že jsem jedna z toho mála velmi šťastných lidí, kteří si úplně stačí sami a že kdybych si dokázala najít malou skrýš, kam by na mě nedosáhly vztahovačné ruce civilizace se svými telefony, elektrickými výmysly, falešným pozlátkem zábavy a lidé, především lidé, byla bych do smrti blažená. Inu někdo mě vzal za slovo a já jsem shledala, že poté, co jsem strávila 9 měsíců převážně v uklidňující společnosti hor, stromů, deště, sporáku a slepic, omdlela bych rozčilením, kdyby mi někdo dal naději, že mě navštíví mongoloidní blbec. A kdyby se neodbytná ruka civilizace byla mohla zavést sem tam nějaký telefonní nebo elektrický drát, byla by mohla rozsekat moji soběstačnou pravici na izolátory. Zatímco já jsem se potácela a vlekla na své cestě ode dne ke dni, Bob přede mnou plul s napjatými plachtami, naprosto nedotčený jakýmikoliv potížemi. Vypadal, že mu nikdy není smutno, práce ho těšila, nedopouštěl se pitomých chyb a také samozřejmě neotěhotněl.

0: Jsem zablokovaná a neb zkrátka nemůžu. Když změníte svůj životní styl tak naprosto jako já, zjistíte, že kromě nových stránek života, které se do vás vcucnou a stanou se vaší součástí, se vyskytnou i jiné, na které si nezvyknete nikdy. Já jsem si nezvykla nikdy například na slepice, na petrolejky, cesty na záchod v noci, když jsem měla možnost vybrat si mezi hrůzou sedět ve tmě a nevědět, co po mně leze, nebo si přinést lampu a přivábit můry, komáry a netopíry. Na život bez rádia, na život bez telefonu, na hřady plné slepičinců a čmelíky. Na nedůslednost matky přírody, která stvořila zimu tak mokrou, studenou a provlhle mizernou, takže jsem chtěla zalézt zpátky někam pod kámen. A na jaro tak teplé, překypující a rozmařilé, že jsem toužila převalit se na záda, zvednout všechny čtyři do vzduchu a kňučet. Divoké rododendrony. Rododendrony jsou nákladné keře, obvykle seskupené v nevkusných barevných sestavách před bílými okny, ošklivě purpurové, často lemující průčelí domů omítnutých v hořčičné žluti. To bylo všechno, co jsem věděla o rododendronech, dokud jsme se nenastěhovali do hor. Rododendrony rostly všude po horách kolem našeho hospodářství, ale přímo v zahradě jsme neměli žádné. A proto jsem se zeptala prodavače v obchodě krmivy a semeny, jakým způsobem se dají rododendrony přesazovat. Poradil mi, abych je přesadila, dokud kvetou, a abych je bezpodmínečně dala na stinné místo, kde je půda vlhká a kyselá. Co mi ale neřekl, že mají hlavní kořen tlustý jako paže a dlouhý kolem kilometru. Když jsem celý keř uvolnila, podsunula jsem rýč pod kořeny, uchopila hlavní kmen a nestalo se vůbec nic. Nedalo se s tím dokonce ani pohnout. Padl na mne soumrak a poznání, že se budu muset podhrabat pod hlavní cestou, a proto jsem zaběhla domů, chytla motiku a překopla hlavní kořen asi tak metr od kmene. Nejenže se ujali, rozbujeli se. Dalším zdrojem neustále potěchy byla úžasná skutečnost, že mám ve spíži v kbelíku na vodu neustále hromadu dvoužloutkových a krásně hnědých vajec, se kterými si mohu dělat cokoliv se mi zachce. Svádělo mě to, abych se pokusila o nějaký z těch rozkošnických, vaječně rozmařilých staromódních předpisů z kuchařské knihy paní Lincolnové. Ve městě, kde jsem musela všechno jídlo nakupovat a kde mě omezoval rozpočet vydání za potraviny, byla bych paní Lincolnovou a její ušlehej sníh ze 16 velkých vajec nebo dvě vínové skleničky starého koňaku a šálek krájených loupaných mandlí nesnesla ani na 2 minuty. Paní Lincolnová byl typ ženy, která si nedokázala představit, že by vařila ovesnou kaši a nepřidala do ní 0,5 litru griotky a hrnec betelových oříšků. Šíleně ráda bych si zašla k paní Lincolnové na návštěvu, ale vařit podle ní bylo peklo. Pokud jste ovšem nebydleli na slepičí farmě, a pak se člověk mohl naledaco spodívat očima paní Lincolnové. Zvlášť na vejce. Už jsem upekla prezidentský dort, andělský dort, ořechový dort velmi dobrý a přemítala jsem, co by se hodilo do zavlhlého zimního dne, když v tom mi padly do oka větrníky se šlehačkou. Tak tohle je tedy nápad, řekla jsem si, protože větrníky se šlehačkou jsem jedla vždycky strašně ráda a spotřebuje se na ně spousta vajec. Předpis mě žádal, abych rozbila 8 vajec jedno po druhém a pravicí je tloukla 3/4 hodiny. Ale paní Lincolnová, přece nebudeme tak úzkoprsé. Napomenula jsem paní Lincolnovou a rozbila jsem 16 vajec. Byly z toho hektolitry těsta, o něž jsem si téměř zlomila ruku, ale když to dokázala paní Lincolnová, tak to zvládnu já taky. Vykrajujte na plech lžičkou těsto ve velikosti lískového oříšku daleko od sebe, protože těsto nakyne do velikosti velikého jablka. Poslechla jsem, ale když jsem plech vytáhla, byly to pořád ještě lískové oříšky tvrdé jako diamanty. Byla jsem sice sklácená, ale ještě neporažená. Uchopila jsem hlubokou pánev na olej, rozpálila jsem olej a házela do něj kousky těsta. Puf! Mrňousek se nafoukl a natekl jako meloun. Bylo to fantastické. Celé dlouhé hodiny jsem stála u sporáku, házela oříšky do oleje a vytahovala krásné zlaté chomáčky. A pak spocená, ale šťastná, jsem utloukla velikou mísu šlehačky z konzervovaného mléka. Každý si bude krájet a zdobit šlehačkou vlastní větrníky. Hrdě jsem oznámila Bobovi, když jsem položila zákusky na stůl a odspěchala pro šlehačku. Rozřízla jsem si větrník, abych ho naplnila šlehačkou, ale byl už plný. Plný studeného omastku. Studený omastek byl ve všech větrníčcích a kromě toho, pokud to náhodou nevíte, šlehačka z konzervované smetany chutná zrovna tak, jako zapáchající spálená guma. Nikdy jsem si nezvykla na dlouhé rozpravy o žížalách, vnitřnostech, čmelících, na rozpravy, které se na toto téma vedly u snídaně, až se člověku obracel žaludek. Ale i když jsem byla ve formě a nikoli v kuchyni, cítila jsem se báječně a nikoli v těhotně a měla jsem buď opečovat nějaký kuřecí neduch nebo rozpitvat pošlé kuře, musela jsem si říkat znovu a znovu, tohle vlastně není nic jiného, než jako bych byla lékařka. A někdy jsem se poblinkala a někdy jsem se nepoblinkala, ale vždycky mi trvalo několik dní, než jsem se zase mohla vrátit k vejcím. Bob tvrdil, že to je psychická záležitost. Tyhle věci se prostě nedají vysvětlit. Dole v údolí měl usedlost velký mohutný Švéd, známý tím, že to byl nejlepší řezník široko daleko. Jednou na podzim k němu Bob zašel, aby se s ním domluvil, kdy k nám přijde zabít prasata. Pan Larsen byl za stodolou a během rozpravy s Bobem stačil praštit palicí do hlavy, podříznout a vyvrhnout dvě telata a nehnul ani brvou. Když se potom za několik minut jeho manželka řízla do ruky o odstředivku, musel jí Bob zastavit krev a ovázat ránu, protože pan Larsen úplně zezelenal. Utíral si vlhké čelo kapesníkem, ruku až po loket s rudlou telecí krví a opakoval: krev? Tu já zkrátka nemůžu vidět. Za boha jsem si nedokázala zapamatovat, že tu téměř každý v sobě měl nějaký kousek indiánství. Svěřila jsem se s tím vysoké blondýně, která se jmenovala Selma Johnsonová, a kterou jsme naložili dole na cestě a zavezli do obchodu v Dogtownu. Srdečně se zasmála a řekla: s tím se vůbec netrapte. Například já. Já sama jsem třetinová rudokoška. Táta je Švéd a máma indiánka. A já vypadám jako Švédka a má starší sestra vypadá jako Šoči. Jediné, co jsem zdědila po mamince, jsou pěkné zuby. My indiáni máme všichni pěkné zuby. A zase se zasmála, vystavujíc na odiv dokonalý mléčný bílý chrup. Hned první rok jsem pochopila, že mě ani nejintimnější otázky nesmějí uvádět do rozpaků nebo urazit. V zemi, kde vůbec ze všeho nejdůležitějším problémem byl chov, množení, úrodnost a plození, a o tom se také zcela nenuceně neustále hovořilo, bylo zcela logické, že ani plození, plodnost a rození lidí není nic zvláštního, i když také zdaleka nic tak důležitého jako u dobytka. Zrudla jsem až po krk, když se ke mně poprvé naklonil jeden farmář, kterého jsem vůbec neznala, a požádal u stolu prostřeného k večeři svoji manželku: Věro, pověz, Betty, jak si tenkrát potratila, když k nám přišel na večeři ten farář. Ale i na to jsem si zvykla. Právě tak, jako jsem si zvykla na to, že se každá potrava výhradně vaří. Těhotné ženě se říkalo, že je v tom. Zpráva o tom, že jsem v tom, se rozběhla horami a údolími spolu se zvěstí o mléčné horečce v Helvigově stádu jerseyských krav a o impotenci Greenova býka. Jeli jsme s Bobem jednou do města a zastavil nás nějaký člověk. Zastavili jsme a on si vylezl na stupátko a důvěrně se naklonil do vozu. Jářku, pravil, tak vy jste prej v tom, jo? Ano, souhlasila jsem, jsem. Ten člověk se vsunul hlouběji, takže jeho obličej byl nepříjemně blízko mého. Stačí slovíčko a dám vás do richtiku. Zaskočte ke mně některý večír se $6 a dám vás do richtiku, že budete jako nová. Nic na tom není. A zamrkal na Boba. O Smithovou jsem se postaral, když v tom byla 6 měsíců. A svou vlastní ženu jsem zbavil párkrát 3měsíčních. A stačí obyčejný starý háček. Jo, toho známe, řekla dívenka v lékařově městské ordinaci. Zrovna teď má manželku v nemocnici, léčí se po posledním potratu. Máme tu pořád plno těch, na kterých si zapracoval. Zasmála se srdečně, ale mně to nepřipadalo moc legrační. Proč mu to nezakážou? Proč ho nezavřou? Dívka si vzdychla a vyhlédla z okna. Když to nebude on, bude to někdo jiný. A když nenajdou vůbec nikoho, pokusí se sami. Nemocnice je jich v jednom kuse plná. Háčky, pletací jehlice, jehlice do klobouků.
1: Bože, ty jsou pitomé.
0: Pitomé ne. Smutně nevzdělané. Vánoční stromeček jsem postavila už v posledním listopadovém týdnu, abych vypudila z domu zápach a atmosféru listopadu. Bob mě varoval, že uschne a jehličí opadá ještě před Vánocemi. Ale já jsem se jen smála. Nejenom, že se mi zdálo úplně nepravděpodobné, že by stromeček uschl, naopak. Mnohem pravděpodobnější mi připadalo, že rozkvete a rozhodí vítru si do ovzduší domu a splodí spoustu malých vánočních stromečků. Nikdy mě neomrzelo a nikdy jsem nepřestala obdivovat a zbožňovat naše malé vánoční stromky. Rodina žadonila a zapřísahala nás, abychom s nimi strávili Vánoce, ale my jsme přece nemohli opustit slepice a tak nám poslali přebohaté a přepichové krabice s dary a my jsme se jim odměnili barevnými fotografiemi na květinovém pozadí, zakoupenými u firmy Sears a Roebuck. O Vánocích pršelo a od jiných zimních dnů se lišili jenom tím, že se sporák zakuckal a odmítl mít cokoliv společného s 10kilovým krocanem, kterého zakoupil Bob, a tak jsme večeřeli v 10:30 namísto v 5. Nejhezčí Vánoce jsou uprostřed veliké rodiny, zjistil jsem. Po Vánocích pršelo a pršelo a pršelo a smrákání nás omotávalo jako pavučina už po 3 hodině odpoledne. Ze smutné šerosti spáleniště se tu a tam ozvalo prasknutí padající větve. Spáleniště, kterému se vždycky říkalo Veliké spáleniště, se táhlo od naší cesty až k Mořskému zálivu, vzdálenému asi 80 kilometrů. Bylo široké asi 8 kilometrů. Z nejasných

domeček pod krkem a třásl jím, až okna chrastila a padaly šindele, čenichal kolem okenic slepičárny v naději, že najde volné prkno, a pak zase odfrčel, aby pozlobil hory a cestou vyvracel malé stromečky, které mu padly pod nohy. Byl zuřivý, hlučný a děsivý. Jedinou usmiřující vlastností tohoto strašlivého větru bylo, že hrábl dolů do komína, vyrval čmout a sporák se rozeřval a rozpraskal sám sobě navzdory. Za takových bouřlivých dnů jsem rozsvěcela lampy brzy a zůstávala v blízkosti domu a sporáku. Bob počasí nevnímal. Ječení větru, padající stromy i průtrže mračen ho zřejmě uklidňovali a vesele si pískal, když pumpoval lampy a vydával se na své večerní rituály. Pružně procházel deštěm zahalený do nepromokavého pracovního obleku, pohupoval lampami jako majáky a kbelíky s krmením na sebe zvonivě narážely. Snad si nikdy ani nevšiml hrozivé blízkosti hor.

Doktor Kazisvět. Neříkali mu vždycky tak. Až po jisté příhodě, ale ta byla tak divná, že přišla i do novin. Vlastně se jmenoval pan Heribert a křestním jménem svým nějak zcela neobyčejně, jenže už nevím jak. Pan Heribert byl lékařem, totiž, abych pravdu mluvil, on byl skutečně promován na doktora medicíny, ale neléčil pranikoho a praničeho. Sám by se byl musel přiznat, že od doby, kdy co student navštěvoval kliniky, neměl ani jediného nemocného pod rukama. A byl by se snad i ochotně k tomu přiznal, jen kdyby byl vůbec s někým mluvil. Ale byl to člověk prazvláštní. Doktor Heribert byl synem doktora Heriberta, velmi oblíbeného to druhdy lékaře Malostranského. Matka umřela záhy, otec umřel krátce před synovou promocí a zůstavil mu na Oujezdě jednopatrový domek, snad také něco peněz, ale ne mnoho. V tomto domku doktor Heribert junior sídlil. Dva přízemní krámky na ulici, pronajatý byt v prvním patře kupředu, nesli mu něco činže, on sám bydlel v prvním patře ve dvoře a k němu vedli přímo ze dvora schody zvláštní dřevěnou mříží hned dole u dvora uzavřené, takto nekryté. Jak to u něho v bytu vypadalo, nevím. Že ale žil velmi jednoduše, vím. Jeden z obou krámků byl totiž hokynářský. Hokynářka pana doktora obsluhovala a syn její, Josífek, byl můj kamarád. Už jsme dávno tuže dávno dokamarádili, stal se Josífek pak kočím u arcibiskupa a spišněl. Ale u něho jsem zvěděl, že pan doktor Heribert vaří si snídaní sám, na oběd, že chodí do nějaké laciné jídelny na Starém Městě a večeři, že odbývá lecjak. Doktor Heribert mladší byl by měl po malé straně dosti přízně, kdyby byl chtěl. Po smrti otcově přenášeli churaví důvěru svou na něho, ale ať přišel chudý nebo bohatý, on nevyslyšel žádného a nešel nikam. Znenáhla tedy důvěra přestala, obyvatelé okolní začali ho považovat za něco takového, čemu se říká zkažený student, a později se i posmívali, ha, doktor, ano, ani kočku bych mu nesvěřil. Doktora Heriberta podobalo se, přílišně se to netklo. Zdálo se, že vůbec o lidi nestojí, nikoho nepozdravil, pozdraven, nikomu nepoděkoval. Ano, tak daleko to přivedl doktor Heribert, že vzdor tomu, že mu bylo teprve asi 40 let, nestarala se z malostranských panen o něho už ani jedna. Najednou se ale přihodilo něco, jak jsem řekl, až do novin to přišlo, a o tom chci vyprávovat. Byl překrásný den červnový. Takový den, kdy se nám zdá, že úsměv nejvyšší spokojenosti rozkládá se po nebi, zemi i po tvářích všech lidí.

a v den ten pohyboval se pozdě od půldne nádherný pohřeb oujezdem k bráně. Pochovávali pana Šepelera, radu oučtárny zemské či stavovské, jak se tenkrát říkalo. Nejspokojenější byli asi ti praktikanti zemských úřadů, kteří pana radu na márách nesli. Nedali si to vzít. 2 dny byli v rozechvění a lítali z kanceláře do kanceláře. Teď šli hrdě a odměřeně pod nákladem svým, každý přesvědčen, že spočívají na něm zraky světa a že svět ten si šeptá, to jsou praktikanti stavovští. Spokojen byl dále dlouhý pan doktor Link, který po jen 8denní nemoci zesnulého pana rady byl od téhož vdovy obdržel 20 dukátů honoráře. Celá malá strana o tom již věděla. Šel teď s hlavou trochu sklopenou, jako by přemýšlel. Spokojen byl soused Ostrohradský, řemenář a nejbližší příbuzný páně Radův. Zaživa ho sice pan strýček zanedbával, ale teď už věděl Ostrohradský, že v kšaftu je mu přiřknuto 5000 zlatých. A několikrát byl již k Sládkovi panu Kejříkovi mezi průvodem se pronesl. Předsměl dobré jádro. Ostrohradský šel hned za rakví a vedle něho obtloustlý zdravotou svítící pan Kejřík, nejlepší a nejdůvěrnější přítel neboštíkův. Zrovna za těma dvěma šli pánové Kdojek, Mužík a Homan, vesměs radové zemské účtárny, ale co dohodnosti mladší než zesnulý Šepeler. Také ti byli patrně spokojení, ba musím s bolestí říci, že ani paní Marie Šepelerová, sedící samotná v prvním fiakru, neubránila se všeobecné spokojenosti. Že ale bohužel ta její spokojenost z červnové nálady přímo nevyplývala. Dobrá panička, ta byla ovšem ženskou. A být již 3. den předmětem vřelého soucitu tolika lidí, to lechtá. Pak také štíhlému jejímu vzrůstu slušely černé smuteční šaty zrovna roztomile a vždy trochu bledounká její tvář výjímala se v rámci černého závoje zvláště pěkně. Jediný, kdo těžce nesl smrt páně Radovu a hluboce nepříjemného dojmu nijak se zbavit i nemohl, byl Sládek pan Kejřík, posud mládenec, a jak již praveno nejlepší a nejdůvěrnější neboštíkův přítel. Bylať mu mladá vdova již včera zřejmě vyjádřila své očekávání, že se jí teď patřičně odmění za to, že mu už za živobytí svého manžela byla tak věrná. Když k němu soused Ostrohradský poprvé dnes pronesl své předsměl dobré jádro, odvětil pan Kejřík smutně, bá neměl, sic by byl vydržel díl. A pak Ostrohradskému více už ani neodpovídal. Průvod pomalu došel oujezdské brány. Parádní pohřební vůz byl teď průvod předjel a zastavil u brány. Kněží se obrátili, mládenci spustili máry pomalu k zemi a začalo kropení. Pak kočové povytáhli pohyblivý podklad vozu a mládenci zdvihli rakev, aby jí dali na vůz. A teď se to stalo. Buď že byl na jedné straně nadbytek sil, nebo na obou stranách zcela stejná neobratnost, náhle rakev sjela uším koncem k zemi a víko s rachotem odskočilo. Mrtvola zůstala sice v rakvi, ale svezla se trochu do kolenou a pravá ruka se vymrštila přes rakev ven. Zděšení bylo všeobecné. Rázem nastalo ticho, že soused mohl slyšet tikot hodinek v sousedově kapse. Zraky všech se vpíjely v nehybnou tvář mrtvého rady. A zrovna vedle rakve stál doktor Heribert. Byl se právě branou vracel z nějaké procházky, kormidloval mezi hromadou lidí sice sem tam, ale náhle byl nucen zůstat stát zrovna za kněžími a teď byl šedivý jeho kabátek zrovna vedle černého rubáše umrlcova. To trvalo okamžik. Jak si mimovolně chopil se Heribert svislé ruky, snad aby ji zase v rakvi umístil, ale podržel ji v rukou svých, prsty jeho nepokojně hrály a oči spočívaly pátravě na mrtvém obličeji před ním. Teď vstáhl ruku a rozevřel víčko pravého umrlcova oka. No co pak je to?
houkl v tom Ostrohradský. Proč pak se to nespraví? Máme tak zůstat stát? Někteří mládenci vztahovali ruce. Pozor! Vzkřikl Heribert hlasem k neuvěření širokým a zvučným. Ten muž není mrtev. Nesmysl, vy jste blázen, hučel pan doktor Link. Kde pak je policie? Volal do toho Ostrohradský. Na všech tvářích byl nejvyšší zmatek. Jen Sládek Kejřík byl rychle přistoupil ke klidnému Heribertovi. A co se má stát? Tázal se dychtivě. Není? Opravdu není mrtev? Není. Je jen strnulý. Teď ho rychle doneste někam do domu, ať zkusíme pomoci. Nejhotovější bláznovství, křičel pan doktor Link. Když ten není mrtev, tedy... Kdo pak je to? Ptal se Ostrohradský. I prý doktor Kazisvět. Policie, řičel řemenář, jímž byla náhle zalomcovala myšlenka na těch 5000. Doktor Kazisvět? Opakovali páni radové, Kdojek a Mužík. Ale již nesl obětovný přítel pan Kejřík s několika mládenci rakev pomalu do vedlejšího hostince u Vápenice. Po ulici nastal hluk a povyk zrovna bouřlivý. Pohřební vůz obracel, fiakři obraceli, pan rada Kdojek zvolal, pojďme, vždyť se dozvíme všechno. Ale nikdo nevěděl, co má činit. Dobře, že jdete, pane komisaři, volal Ostrohradský na přicházejícího teď policejního úředníka. Děje se tu strašná nedovolená komedie, prznění mrtvol za bílého dne před půl Prahou, a následoval komisaře dovnitř Vápenice. Doktor Link zmizel. Za chvilku už byl Ostrohradský zase venku, za ním komisař. Rozejděte se, prosím, pravil tento k shromážděným. Nikdo nesmí tam. Doktor Heribert tvrdí najisto, že přivede pana radu k sobě. Paní radová chtěla z kočáru ven, ale omdlela. Radost může někdy i usmrtit. Teď vyšel chvatně pan Kejřík a přistoupil ke kočáru, kde se paničky s omdlelou paní radovou obírali. Doveste jí pomalu domů, doma se vzkřísí, radil. A pak zabručel pro sebe, je přece příjemná, tuze příjemná. Obrátil se, vskočil do fiakru a odjel, kam ho byl doktor Heribert poslal. Vozy se rozjeli, truchlící se rozešli. Ale oujezd byl u brány pořád pln lidí a policejní stráž musela před domem dbát pořádku. Vypravovali si v kupách nejpodivnější věci, hned jedni zlořečili doktoru Linkovi a vypravovali si o něm pomluvy, hned zas jiní posmívali se Heribertovi. Občas se objevil spěchající pan Kejřík a prohodil něco se zářícím obličejem. Máme nejlepší naději, už jsem sám cítil puls, ten doktor čaruje. Dýchá! Zvolal posledně všece k uvytržení a vrhnul sebou do připraveného fiakru, aby radostnou zprávu dovezl paní radové. Konečně pozdě večer, již k 10. hodině, vynesli z Vápenice zakrytá nosítka. Po jedné straně šel doktor Heribert a pan Kejřík, po druhé straně komisař. Ale nebylo jediné malostranské hospody, kde by nebylo bývalo natlučeno až přes půlnoc. O ničem jiném se nemluvilo, než o vzkříšení pana rady Šepelera a o doktoru Heribertovi. A mluvilo se zimněčně. Ten umí víc, než co stojí v latinské kuchyni. Jak se člověk na něho podívá, hned to vidí. Už jeho otec byl výborný, výborný lékař, to se dědí. Ale že nechce praktikovat? Ten by si musel stát jako nějaký dvorní rada. Má asi peníze, to je to. A proč mu říkají doktor Kazisvět? Kazisvět? Já to neslyšel. Dnes jsem to slyšel 100krát. Po 2 měsících úřadoval pan rada Šepeler zas jako dřív. Pán Bůh na nebi a doktor Heribert na zemi, říkal. A jindy zas, Kejřík je diamant. Celé město mluvilo o doktoru Heribertovi. Noviny o něm psali nejspíš po celém světě. Malá strana byla pyšná, vypravovali se věci podivné, baroni, hrabata, knížata, hleděli si prý získat doktora Heriberta za osobního lékaře, ba jistý vládnoucí král italský mu učinil návrh přímo neslýchaný. Vůbec se co nejnaléhavěji ucházeli o něho všichni takoví, z jich smrti by bylo mnoho lidí mělo radost. Ale doktor Heribert byl jako zabedněn. Ba vypravovalo se, že paní radová mu nesla plný pytlík dukátů, že se k němu ale nikdy nedostala
a naposled prý polil z pavlače vodou. Zas bylo vidět, že o lidi nestojí. Pozdravovali ho, on ale neděkoval nikdy. Jako dříve kormidloval ulicemi a průsvitná suchá jeho hlavička potřásala se bojácně jako chmíří. Nemocného nepřijal nikdy. Ale přece mu teď říkalo všeobecně doktor Kazisvět. Spadlo to jako z nebe. Již jsem ho neviděl přes 10 let. Ani nevím, žije-li. Jeho malý domek na Oujezdě stojí posud nedotknut. Musím se jednou poptat.

0: Mistře Holmesi?
1: Ano?
0: Nadešla hodina večerního čaje.
1: Ano.
0: Je připraven.
1: Ano, hodina večerního čaje. Zatím jen tato hodina.
0: Dovolil jsem si poněkud experimentovat. Před vařením jsem překapal vodu očním kapátkem v silném průvanu za účelem vydatnějšího okysličení. Zdá se, že toto okysličení čaj prospívá. No?
1: Ano, prospívá.
0: Pořád čekám, kdy se ozvou vaše housle. Odáváte se přece houslím, kdykoliv skončíte případ. Případ baskervilský, předpokládám, je uzavřen.
1: Ach.
0: Není vám něco? Nedivil bych se. Bažiny baskervilské jsou plny zákeřných miasmů.
1: Mám tušení.
0: Jak prosím?
1: Člověk mého typu musí tento pojem vyloučit ze svého slovníku. Tušení budíš ponecháno těm, jimž nefunguje logika. Jednoho dne se však takový člověk probudí a zjistí, jak absurdní, že tuší.
0: Přiznávám, že jaksi nechápu.
1: Umru, doktore.
0: Ne, jsem zde. Jsem lékař.
1: V jednom vás mohu uklidnit, ono tušení byl jen záchvat slabosti.
0: No ovšem.
1: Co cítím teď je jistota, i když ne logikou nabitá.
0: Ach.
1: Nezoufejte, jen nejistota je důvodem k zoufalství. Z jistoty lze naopak čerpat klid, i když je to jistota tragická. Umru.
0: Opakuji. Jsem lékař.
1: Vlastně se ve mně rodí už delší dobu, těžko říct si kde.
0: V plicích?
1: Ne.
0: Na játrech?
1: Ne.
0: V hrdle?
1: Ne, nikde. A všude. Není to bolest, jen jakýsi tlak a ani ten ne. Je to vědomí, že mnou začíná cosi prostupovat. Co jiného než smrt, že?
0: Nevěřím. Naprosto nevěřím. To jen ona bahniska plná jedovatých miasmů.
1: Nechte příčin později odhalovat. Nemoc je do postupu. A můj duch se už stěhuje tam.
0: Tam!
1: Co činí člověk, jenž odplouvá na onen břeh? Ohlíží se zpět, já se ohlížím. Co vidím, je poušť.
0: Konfúze. Nic než konfúze. A k tomu, promiňte, trapná. Ejhle, Sherlock Holmes, muž činu, muž hledící vpřed se ohlíží, kam se poděl váš vybraný vkus. Ale prosím, připusťme ohlížení, byť s bolestí, ne-li se studem, což nevidíte za sebou život, krajně naplněný.
1: Plnil-li jsem, co tedy vězení pachateli, a to jen proto, aby propuštění páchali dál. Těch pár legend, jimž jednou nebude věřit ani malé dítě, toť vše, co po mně zůstane, už je to tady zas? Zde? Ne bolest, jen pocit, jistota.
0: Můj bože, i kdybych připustil pochybnost o stavu vašeho těla, jakože jej naprosto nepřipouštím, pokud jde o vaše dílo, jste v klamu. Váš život je jedno hrdinství a svět se o něm doví.
1: Svět se doví o hrdinovi, až když mu vypadne meč z rukou. Meč třeskne a svět se probudí. Ale co může vypadnout detektivovi? Pouhá lupa, její střepy zasuje písek marnosti a zapomnění.
0: Co míníte dělat?
1: Je pozdě na cokoliv. Marná zůstane má touha zanechat po sobě něco víc. než legendu, něco trvalého, hmatatelného.
0: Encyklopedii.
1: Jak, prosím?
0: Nebo učebnici. Dávno jsem vás chtěl k tomu vyzvat. Kdo jiný ji má napsat? Mám na mysli mohutné dílo teoretické. První díl, dějiny kriminalistiky, díl druhý, metodika pátrání, výslechů, hygiena vězeňství, technika vraždy a znásilnění, padělání směnek a tak dále, takových 8, 10 svazků. Za 10 let byste byl hotov. Je-li tu tušení jistého vnitřního apelu, toto je jeho smysl. Do práce, do života.
1: Obsah vašeho projevu se mne nijak hlouběji nedotkl. Připouštím však, že jeho přednes, tak vášnivý, má jistou působivost. V každém případě zatím dobrou noc.

0: Dobrý den, starouši, snídaně připravena. Překapával jste.
1: Okysličovat vodu je důvodné v případě čaje večerního, nikoli raního.
0: Ovšem, no, doktore, můj pomník je postaven.
1: Už? Bravo.
0: Zvláštní, i v hodině 12. se v člověku ozývá bláhový chlapec. Přiznávám, váš návrh mě zmátl, zalichotila mi představa stát se autorem 8 svazkového díla. Naštěstí jsem se však našel. Mou přirozeností je přece stručnost. Netoužím podávat pravdu s balastem slov, ne tisíc archů, nýbrž jediný jsem popsal. Nebude encyklopedie, bude desatero. Zde vám předávám tento list. Teď už budu moci myslet na odchod z tohoto světa s mírem v duši. Zde můj pomník z žuly nejtvrdší. Čtěte.
1: Detektiv musí být ostražitý. Detektiv nesmí zanedbat maličkosti. Detektiv musí pečovat o všestranou kondici. V závorce sport, hygiena. Detektiv musí být vzdělán s přihlédnutím k vzdělání uměleckému. V závorce hudební nástroj. Detektiv nesmí pít lihovin?
0: Nože?
1: Je to krajně lapidární. Vpravdě zhuštěné, jenom snad až...
0: Ano?
1: Ne. Jsou to zajisté cenné pokyny, jen snad jaksi až příliš obecné.
0: Vy to tedy shledáváte slabým, že... Chcete snad dokonce říci naivní.
1: Ale to naprosto nikoli.
0: Pouhé obecnosti. No ano, člověk v hodině 12. musí počítat s nepochopením. Vždyť už je vlastně jinde sám. Definitivně sám.
1: Mistře, dost už toho sebetrýznění. Jedna noc v bahnisku přece nezdolá muže kypícího zdravím. Ale i kdybyste nekypěl, i kdyby tu byly důvody k zdravotním obavám, což není pošetilé stavět pomník, když už stojí a velkolepý. Trápíte se, že po vás zůstanou jen legendy, ale po kom zůstávají legendy? Po velikánech. Po věky budou lidé putovat do Baker Streetu, aby se poklonili tomuto domu.
0: Vraťte mi ten list. Přeji si být sám.
1: Dobře. Jen se tu zavřete, aby vás nikdo nevytrhoval z vašich bludů. S Bohem.

0: Doktore, jsem udiven. Nastává večer a čaj nikde.
1: Ano, hodina večerní. Kolik jich je nám ještě vyměřeno? Noc byla opravdu chladná.
2: Je vám něco?
1: Ale ne. A i kdyby bylo, co na tom záleží. Vždyť kdo z nás jednou odsud nepůjde.
0: Můj milý Vocne, dojímáte mě svou snahou ve všem všudy mě následovat. Jestli se kdo chystá pryč, pak jedině já, vy pěkně zůstanete. Co si mě zaujalo ve vašem minulém projevu? Pravil jste cosi o davech proudících do Baker Street?
1: Byl bych řekl více, že ty davy se zastaví před tímto domem a budou číst tabuli. Zde žil Sherlock Holmes.
2: A doktor Watson?
1: Přítomnost mé osoby je zde zcela bezvýznamná.
0: Naopak, můj drahý, co by byl Holmes bez Watsona? Ale vraťme se k naší vizi. Lidé tedy vstoupí do domu. Co uvidí?
1: Nerozumím vám.
0: Spatří byt podobný kterémukoli jinému. Pár proutěných křesel, psací stůl, knihovnu, krb.
1: Nevím, co lze namítat proti těmto objektům.
0: Zajisté nic. Chci jen předestřít situaci, tedy opakuji. Přijde návštěvník a spatří...
1: Autentické prostředí, vdechne autentickou atmosféru. Na druhé straně ovšem, ach ano, snad by bylo správné podtrhnout nějakým specifickým detailem, no, že jde o prostředí,
0: no,
1: v němž žil detektiv.
0: Ano.
1: Ano, tuším, kam míříte. Šlo by o jakýsi památník, že? A v památníku bývá pravidlem, že se v něm soustředí jistý dokumentární materiál, například kotevní lano.
2: Jak, prosím?
1: Kotevní lano, na němž byl oběšen Lord Burnley. Ten velkolepý případ by neměl být zapomenut. Lano by byl objekt jednak apartní, jednak dokumentární. Právě tak mumie, myslím, schránku na mumii.
0: Lady McGreen?
1: No, kdo je mě v ní ležela? Mistře, je-li naše představa reálná, jakože je, měli bychom vzít věc do rukou sami, než nějaký diletant zbřídí tento památník v panoptikální kýč.
0: Vaše úvahy mě udivují svou obrazivostí a přitom přirozeností.
1: Když sem ti lidé přijdou a něco vidí, například žlap ze stájí ubohého bankéře Lírse. No a pak ovšem psa baskervilského, odborně vycpaného.
0: Ten se bohužel rozkládá v bažinách.
1: Znám podobnou dogu. Majitelí určitě prodá, ten pes chřadne.
0: Co? Hudba.
1: Ale ovšem housle se pověsí tamhle do kouta. Střed komnaty musí zůstat samozřejmě volný pro uličku, vyznačenou stojany se šňůrami. Musí se počítat s davy.
0: Co hudba? Toto bude památník kriminalisty, leč tento kriminalista byl hudebník. Pane, je mi líto, že zrovna vám to musím připomínat.
1: Prosím, prosím, já nepodceňuji.
0: Nemůžete popřít, že má hudební aktivita došla jistých výsledků. Přeji si, aby na této čelné stěně visely housle. Pod nimi pult a etažer s hudebninami.
1: No tím ovšem památník dojde újmy. Dominantou by měla být bez všech pochyb doga.
0: Vemte si psa do ložnice.
1: No tak to velkorušné gesto musím odmítnout. Případ baskervilský je přece čistě váš. Tak to tvrdili všechny noviny, že? Já jsem jenom sloužil, brodil se v bahně. Co na tom, jestli jsem si tam podkopal zdraví? Pouhý služebník nepotřebuje muzeum. Stačí jedno, vaše.
0: Budíš tedy moje, ale pak budou v čele housle.
3: člověk si zařizuje muzeum jednou v životě, hudba je mi takřka vším, to ať pochopí aspoň ty davy, když ne ten, jenž mi byl nejbližší.
1: Cože vy mě viníte z nepochopení? Což jsem se málo navysirával při vašem hraní, nekalafunoval jsem dosti pilně váš smyčec, neplnil jsem dost své povinnosti.
3: Tak, vy jste tedy chápal svou přítomnost při mém cvičení jen jako povinnost. Nezůstává jste dokonce jen ze soucitu s pošetilým diletantem. Já, Blout, se domníval, že zažíváte hudbu s tou žaladavostí jako já. Jaké zklamání v hodinu poslední.
1: V hodinu poslední by měl člověk dělat vše, spíš než křivdit. Pravda, má muzikálnost je tak nepatrná, že proto není slov. Co mě však přitiskávalo do křesla na dlouhé hodiny vašeho cvičení, byla láska. Láska. K vám. Viděl jsem vaše oči, bolestně hledící do not, vaše skrvavené prsty a říkal jsem si, buď šťasten, že můžeš být zde, vidět, jak tvůj mistr žije naplno.
3: Drahý Vocne, ten pes, náš společný pes, to bude v čele.
1: Budou-li housle a pult, nevejde se pes.
3: Vejde. Přesvědčme se. Odsune se psací stůl.
1: Počkejte.
3: No, pomozte mi.
1: Ukažte.
3: Do rohu.
1: No, pomalu.
3: Ještě kousek. No. Ještě.
1: Co je? Co je vám, probůh?
4: Konec. Lékaře. Volejte konzilium.
1: Ústřel.
4: Jak?
1: Klasický případ ústřelu.
3: Jak?
1: Týden ležet a mokré flanelové obklady.
3: Jak ledová neúčast valá se. Týden utrpení. Což dostaví-li se komplikace. Což jsou-li zasažena játra. Slezina, oběh krevní, proboha, doktore, jednejte, dokud je čas. Jednejte.
1: Dumačet, flanel.

0: Nevím proč, řekla Joyce Lempriérová, ale tenhle příběh vám nevyprávím ráda. Stal se už před delším časem, abych byla přesná, před 5 lety. Ale od té doby mi nejde z hlavy. Ten úsměvný, jasný dojem na povrchu a pod ním skrytá hrůza. A je zvláštní, že obrázek, který jsem tehdy malovala, je prostoupen stejnou atmosférou. Když se na něj zpočátku díváte, je to jen hrubá črta příkré konvelské uličky prozářené sluncem. Ale po delším pozorování jakoby do obrazu vstupovalo něco zlověstného. Nikdy jsem ho neprodala, ale nikdy se na něj nedívám. Mám ho v koutě ateliéru obrácený ke zdi. Místo, o němž vyprávím, se jmenuje Red Hole. Je to zajímavá konvelská rybářská vesnička, velmi malebná, snad až příliš. Naaranžované starodávné prostředí, krámky, kde děvčata smykády v pracovních pláštích malují barvami na pergamen staré průpovídky. Je to hezké a kuriozní, ale úmyslně kuriozní.
1: Jako bych to neznal, bručel Raymond West. To mají na svědomí ty zájezdové autokary. Žádná malebná vesnice není před nimi jistá, ať k ní vedou sebe užší cesty.
0: Joyce přikývla. Ano, do Red Hole vedou také úzké cesty a příkré jako skalní stěna. Tak abych pokračovala. Přijela jsem do Cornwallu na 14 dní, chtěla jsem tam malovat. V Red Hole je stará hospoda u Zlatého erbu. Má to být jediný dům, který zůstal nezbořen, když Španělé někdy počátkem 16. století bombardovali vesnici.
1: Bombardovat nemohli, řekl káravě Raymond West. Musíš být historicky přesná, Joyce.
0: Tak dobrá. Vylodili tedy prostě děla někde na pobřeží, stříleli z nich a rozbili všechny domy. To už je vedlejší. Ta hospoda bylo krásné staré stavení s krytým vchodem na 4 sloupech. Našla jsem si velmi pěkné místečko a právě jsem se chystala pustit se do práce, když se na kopci objevilo auto a plazilo se v zatáčkách dolů. Samozřejmě, že zastavilo před hospodou, zrovna tam, kde mi nejvíc překáželo. Vystoupili z něho 2 lidé, muž a žena. Nijak zvlášť jsem si jich nevšimla. Pamatuji si jen, že ona měla světle fialové plátěné šaty a klobouk stejné barvy. Muž za chvíli vyšel zase ven a k mé velké radosti zajel s autem dolů k přístavišti a nechal je tam stát. Pak šel pomalu kolem mě zpátky do hospody. V tu chvíli se přihnalo zhora další zatracené auto a z něho vyhlédla žena v tak křiklavých kretonových šatech, jaké jsem v životě neviděla. Byly, myslím, potištěny rudými pryšcovými květy. Na hlavě měla velikánský slaměný klobouk, takový ten kubánský, právě tak křiklavě červený. Nezůstala stát před hospodou, ale odjela dolů k prvnímu autu. Vystoupila a tu ji ten muž uviděl a úžasle vykřikl: Carol, pro pána krále, kde jste se tu vzala? To je ale překvapení potkat vás v téhle zapadlé díře. Neviděl jsem vás celou věčnost. Támhle je moje žena Marjorie, musíte se seznámit. Šli spolu nahoru k hospodě a ta druhá žena, která právě vyšla ze dveří, mířila směrem k ním. Tu ženskou Carol jsem jen zahlédla, jak šla kolem mě, ale všimla jsem si její silně napudrované brady a rudých planoucích úst. A jen mě tak napadlo, že z toho seznámení Marjorie velkou radost mít nebude. Marjorie jsem zblízka neviděla, ale z dálky vypadala málo elegantně, stydlivě a korektně. Samozřejmě nic mi do toho nebylo, ale člověk někdy zahlédne podivný kousek cizího života a neubrání se, aby o něm nepřemýšlel. Z místa, kde jsem stála, se mohla pochytit jen útržky jejich rozhovoru. Dohadovali se o koupání. Manžel, jmenoval se zřejmě Denis, chtěl najmout člun a veslovat podél pobřeží. Říkal, že asi míli odtud je proslulá jeskyně, která stojí za vidění. Carol ji chtěla také vidět, ale navrhovala jít podle útesů a podívat se na ní z pevniny. Říkala, že loďky nemá ráda. Nakonec se dohodli, že Carol půjde cestičkou podél útesu a sejde se s nimi u jeskyně, kam Denis s Marjorie přiveslují ve člunu. Když jsem je tak slyšela mluvit o koupání, dostala jsem chuť také se vykoupat. To dopoledne bylo velmi horko a práce se mi zvlášť nedařila. A také jsem si myslela, že odpolední slunce bude mít lepší světelný efekt. Tak jsem si zbalila věci a vypravila se na malou pláž, kterou jsem sama objevila. Ležela právě na druhé straně od jeskyně. Báječně jsem se vykoupala, k obědu jsem měla konzervu s uzeným jazykem a dvě rajčata a odpoledne jsem se vrátila domů plná důvěry a nadšení, jak se pustím do práce. Ve vesnici jakoby všechno spalo. Měla jsem pravdu s tím odpoledním světlem, stíny byly mnohem výraznější. Stará hospoda byla ústředním bodem mého obrazu. Sluneční paprsky dopadaly šikmo na zem představení, které stálo ve stínu a vytvářely zajímavý světelný efekt. Usoudila jsem, že společnost, která se šla koupat, se šťastně vrátila, protože z balkónu visely dvoje plavky, jedny rudé a jedny tmavomodré. Něco se mi v rohu obrázku nezdálo a tak jsem se sklonila a snažila se to napravit. Když jsem se znovu narovnala, stál o sloup hospody opřený nějaký muž. Jak se tam objevil, nevím. Měl na sobě námořnické šaty a vypadal na rybáře. Měl dlouhé tmavé vousy a kdybych byla potřebovala model pro ničemného španělského kapitána, nemohla bych najít lepší. Pustila jsem se do práce s horečným chvatem, než mi odejde, ačkoliv tam stál, jako by chtěl sloupy podpírat na věky. Pak se přece jen pohnul, ale naštěstí ne dřív, než jsem zachytila, co jsem chtěla. Přistoupil ke mně a dal se do řeči. Ten toho namluvil. Red Hole je velice zajímavé místo, začal. To už jsem věděla, ale i když jsem mu to řekla, nezachránilo mě to. Musela jsem vyslechnout celou historii o bombardování, chci říci o zničení vesnice, a o tom, jak Hostinský byl zabit poslední. Španělský kapitán ho probodl mečem na prahu vlastní hospody, krev vystříkla na dláždění a po celých 100 let tu skvrnu nikdo nemohl smít. To všechno dokonale zapadalo do ospalé, netečné atmosféry onoho odpoledne. Mužův hlas byl velmi příjemný, ale v jeho spodním tónu bylo něco děsivého. Jeho chování bylo úslužné, přesto jsem však měla pocit, že je v základě krutý. Teprve z jeho vyprávění jsem pochopila, co byla ve skutečnosti inkvizice a jaké hrůzné věci Španělé napáchali. Zatímco mi všechny ty věci vykládal, tak jsem malovala. A tu jsem si náhle uvědomila, že jsem v tom vzrušení, s jakým jsem naslouchala jeho vyprávění, vmalovala do obrazu něco, co tu nebylo. Na bílé sluncem zalité dláždění před dveřmi hospody jsem namalovala krvavé skvrny. Podivila jsem se, k čemu člověka přiměje zjitřená fantazie. Jakmile jsem však pohledla na chodník před hospodou, lekla jsem se znova. Má ruka namalovala jen to, co oči viděly. Kapky krve na bílém dláždění. Chvíli jsem na ně hleděla, pak jsem zavřela oči a řekla jsem si, nebuď blázen, nic tam není. Když jsem je však znovu otevřela, krvavé skvrny tam byly ještě. Náhle jsem pocítila, že to už nevydržím. Přerušila jsem prout rybářovi řeči a pravila, mám trochu špatný zrak, prosím vás, nejsou tamhle na dláždění skvrny od krve? Pohlédl na mě s vlídnou schovývavostí. Teď už tam žádná krev není, paní. Co vám tu vykládám, se stalo skoro před 500 lety. No ano, řekla jsem, ale tam, na tom dláždění. Slova mi odumřela v hrdle. Já věděla, že nebude vidět to, co vidím já. Vstala jsem a třesoucíma se rukama jsem si začala skládat věci. Ze dveří hospody právě vyšel mladý muž, který ráno přijel autem. Pohlédl v rozpacích ulicí nahoru a dolů. Jeho žena zatím vyšla na balkon a sebrala plavky. Mladý muž se pustil ulicí dolů k svému autu, ale najednou se zarazil a přešel na druhou stranu k rybáři. Povězte mi, kamaráde, zeptal se, vrátila se už ta paní, co přijela druhým vozem? Ta paní v květovaných šatech? Ne, tu jsem neviděl, pane. Šla ráno podél útesů k jeskyni. Já vím. Koupali jsme se společně a ona pak šla pěšky domů a od té doby jsem ji neviděl. Tak dlouho jí to přece nemohlo trvat. Snad ty útesy tady kolem nejsou nebezpečné. To záleží na tom, kudy jdete, pane. Nejlepší je vzít sebou někoho, kdo to tu zná. Myslel jasně sám sebe a chtěl vykládat dál, ale mladý muž ho bez okolku zarazil, rozběhl se zpátky k hospodě a volal na manželku na balkoně. Slyšíš, Marjorie, Carol se ještě nevrátila. To je divné, nemyslíš? Neslyšela jsem Marjorinu odpověď, ale její manžel pokračoval, čekat na ní už nemůžeme, musíme se dostat do Penrisru. Jsi hotová, otočím vůz. Udělal, jak řekl, a za chvíli spolu odjeli. Já si zatím dodávala odvahu, abych si dokázala, jak směšné byly moje představy. Když auto odjelo, přešla jsem ulici a zkoumala pečlivě chodník. Samozřejmě, žádné krvavé skvrny tam nebyly. Všechno to bylo jen plodem mé přepjaté fantazie. Tímto však bylo děsivější. Jak jsem tam tak stála, uslyšela jsem rybářův hlas. Díval se na mě zvědavě. Tak teda vy jste si myslela, že tu vidíte krev? Přikývla jsem. To je teda divné. Moc divné. Tady u nás máme takovou pověru, paní, že když někdo vidí ty krvavé skvrny... Rybář se odmlčel. Tak co má být? Řekla jsem. Rybář pokračoval tím svým měkkým hlasem s cornwallským přízvukem, ale s vrozenou jemnou a kultivovanou výslovností a beze všech nářečních obratů. Říká se, paní, když se vidí tyhle krvavé skvrny, že někdo do 24 hodin umře. Brr, až mi naskočila na zádech husí kůže. Rybář mluvil přesvědčivě dál. Tady v kostele je zajímavá pamětní deska o smrti. Ne, děkuji, řekla jsem rozhodně. Otočila se energicky na patě a vykročila ulicí nahoru k domku, kde jsem bydlela. Právě když jsem docházela domů, uviděla jsem v dálce tu ženu Carol, jak přichází po stezce mezi útesy. Pospíchala. Na pozadí šedivých skal vypadala jako nějaký jedovatý rudý květ. I její klobouk měl barvu krve. Musela jsem se sebrat. Už mi ta krev šla opravdu na mozek. Pak jsem uslyšela hluk jejího auta. Byla bych ráda věděla, zda jede také do Penrisru. Ale zahnula nalevo opačným směrem. Dívala jsem se, jak auto šplhá do vrchu a mizí, a pak jsem volněji vydechla. Red Hole vypadal znovu klidně a ospale, jako předtím.
1: Je-li tohle všechno, řekl Raymond West, hned ti řeknu svůj názor. Pokažený žaludek, skvrny před očima po špatném jídle.
0: To není všecko. Musíte slyšet ještě další. 2 dny na to jsem o tom četla v novinách pod titulkem Osudné koupání v moři. Článek líčil, jak se v Landerském zálivu, kousek dál na pobřeží, utopila nešťastnou náhodou paní Dekrová, manželka kapitána Denise Dekra. Dekrovi bydleli v místním hotelu. Měli v úmyslu jít se koupat, ale udělal se studený vítr a kapitán Dekr prohlásil, že je příliš chladno a odešel ještě s jinými hotelovými hosty na blízké golfové hřiště. Paní Dekrová však řekla, že na ní tak chladno není a pustila se k zálivu sama. Když se nevracela, vydal se jí znepokojený manžel s přáteli hledat na pláž. U skály našli pohozené její šaty, ale po nešťastné paní ani stopy. Mrtvolu objevili až za týden. Byla vyplavena na břeh o něco níž od místa neštěstí. Na hlavě měla ošklivou ránu, kterou utrpěla před smrtí, a byla tu domněnka, že při skoku do moře narazila hlavou na skálu. Jak jsem pochopila, smrt musela nastat právě 24 hodin potom, co jsem uviděla krvavé skvrny.
2: Protestuji, řekl sir Henry. Tohle není detektivní problém, to je strašidelná historie. Slečna Lempriérová je zřejmě médium. Pan Petherick si jako obvykle odkašlal, než promluvil. Tady mě zaráží jedna věc, řekl, totiž ta rána na hlavě. Nemůžeme, myslím, vyloučit možnost, že tu došlo k zločinu, ale nemáme žádné údaje, o které bychom se mohli opřít. Halucinace nebo vidina slečny Lempriérové je jistě zajímavá, ale mně není jasné, nač máme podle ní říci svůj názor.
1: Žaludeční nevolnost a náhodná schoda okolností, řekl Raymond. A rozhodně si nemůžeš být jistá, že šlo o ty též lidi. Kromě toho kletba měla platit jen pro obyvatele Radholu.
2: Soudím, že v téhle historii má prsty ten zlověstný námořník, řekl Sir Henry. Souhlasím však s panem Petherickem, že nám slečna Lempriérová poskytla velmi málo údajů.
0: Joyce se obrátila k doktoru Penderovi.
2: Ale ten s úsměvem zavrtěl hlavou. Je to velice zajímavý příběh. Ale musím bohužel souhlasit se sirem Henrym a s panem Petherickem, že máme velmi málo údajů, z nichž bychom mohli vycházet.
0: Joyce se pak zvědavě podívala na slečnu Marplovou.
3: A ta se na ní usmála. Já si také myslím, že je to od vás trochu nepoctivé, milá Joyce. Samozřejmě u mě je to něco jiného. Chci říci, že my ženy oceníme ten nápad se šaty, ale předložit takovouhle záhadu mužům není poctivé. Znamenalo to zřejmě několikeré rychlé převlékání. Byla to ale hanebná žena a muž byl ještě horší.
0: Joyce na ní užasle hleděla. Tetičko Jano, totiž slečno Marplová, tak si myslím, opravdu si myslím, že to víte.
3: Má milá, pro mě, která tu klidně sedím, je to mnohem lehčí, než to bylo pro vás. Zvlášť, když jako umělkyně jste tak citlivá na atmosféru. Když ale člověk sedí a plete, tak prostě vidí fakta. Kapky krve padaly na dláždění z těch plavek na balkóně a protože to byly červené plavky, vrahové sami nepoznali, že jsou od krve. Chudinka, ta mladá paní.
2: Promiňte, slečno Marplová, řekl sir Henry, ale víte, že já ještě pořád nevím, oč jde? Vy se slečnou Lempriérovou zřejmě víte, o čem mluvíte, ale my muži dosud tápeme ve tmách.
0: Povím vám teď konec příběhu. Za rok na to jsem byla v jedněch malých lázních na východním pobřeží. Právě jsem malovala, když se mě najednou zmocnil zvláštní pocit, jako bych prožívala něco, co se už jednou stalo. Na chodníku přede mnou dva lidé, muž a žena, se zdravili s třetí osobou, s ženou v kretonových šatech s rudými pryšcovými květy. Carol, pro pána krále, kde jste se tu vzala? Neviděl jsem vás celou věčnost, mou ženu asi neznáte. Joan, tohle je moje stará přítelkyně, slečna Hardingová. Okamžitě jsem toho muže poznala. Byl to týž Dennis, kterého jsem viděla v Red Hole. Manželka byla jiná, to jest nebyla to Marjorie, byla to Joan, ale byl to týž typ. Mladá a trochu stydlivá a hodně nenápadná. Na chvíli jsem myslela, že se zblázním. Začali mluvit o tom, že se půjdou koupat. A teď vám řeknu, co jsem udělala. Šla jsem rovnou na policii. Čekala jsem, že si budou myslet, že to nemám v hlavě v pořádku, ale bylo mi to jedno. Ale dopadlo to docela dobře. Byl tam nějaký chlapík ze Scotland Yardu, přijel právě kvůli tomu. Je hrozné o těch věcech mluvit. Ale policie, jak se zdá, měla už Denise Dekra v podezření. To nebylo jeho pravé jméno. Používal při jiných příležitostech po každé jiného jména. Seznámil se vždycky s nějakou dívkou, obvykle nesmělou a nenápadnou, která neměla moc příbuzných a přátel, oženil se s ní a pojistil ji na život na velkou částku a pak... Ach, jaká hrůza. Ta ženská Carol byla jeho skutečná manželka. Vždycky to spolu provedli podle stejného plánu. Proto ho vlastně dostali. Pojišťovny začaly mít podezření. Vždycky zajel s novou manželkou do nějakého klidného letoviska u moře, pak přijela ta druhá a šli se všichni společně vykoupat. Pak manželku zavraždili, Carol se oblékla do jejich šatů a jela s ním loďkou zpátky. Než odjeli, vyptávali se na domnělou Carol a hned za vesnicí se pravá Carol oblékla do svých rudých šatů, nápadně se nalíčila, vrátila se a odjela vlastním vozem. Zjistili si směr proudu a zaranžovali předstírané utopení kousek dál na pobřeží v sousedním lázeňském místě. Carol hrála úlohu manželky a odešla na nějakou osamělou pláž, kde u skály pohodila šaty mrtvé a odjela ve svých květovaných kretonových šatech a klidně čekala, až za ní muž přijede. Když zabili ubohou Marjorie, vystříklo asi trochu krve na Caroliny plavky. A protože byly červené, tak si toho nevšimli, jak říká slečna Marplová. Ale když je pověsili na balkon, začala z nich kapat krev. Brr. Pořád to mám před očima.
2: Samozřejmě, teď si na to vzpomínám, řekl sir Henry. Pravé jméno toho chlapa bylo Davis. Úplně mi vypadlo z paměti, že jedno z jeho četných falešných jmen bylo Decker. Byl to neobyčejně mazaný párek. Vždycky jsem se divil, že nikdo nepřišel na záměnu osob. Asi to bude tím, jak říká slečna Máplova, že šaty utkví v paměti lépe než tváře. Ale bylo to promyšleno velice chytře. Nebylo snadné Davise usvědčit, i když jsme ho podezírali, protože měl pokaždé bezvadné alibi.
1: Tetičko Jano, jak jen to děláš? Zeptal se Raymond a pohlédl zvědavě na slečnu Marplovou. Žiješ takovým klidným životem a přece tě zřejmě nic nepřekvapí.
3: Vždycky mi připadá, že na tomhle světě se jedna věc podobá druhé. U nás byla jedna paní Greenová a ta pochovala 5 dětí a všechny byly pojištěné. A tak samozřejmě začal člověk mít podezření. Na vesnici člověk vidí hodně špatnosti. Přála bych si, abyste vy mladí nikdy nepřišli na to, jak je svět zlý.

Dovolte, abych se představil. Mé jméno je Jules Verne. Jistě jste přečetli nejednu z knih, které jsem napsal, a že jich je pěkná řada.

0: pane spisovateli. Mně jste taky nepřichystal právě snadný úděl.
1: To je Nathaniel Gibson, jedna z mých postav. A má pravdu, však jsem se také rozhodl, že bude vypravěčem. Těžko bych našel někoho, kdo by ten příběh procítil jako on.
0: Zapomínáte, že jsem obchodník. Nečekejte, že ve mně najdete obratného stylistu.
1: Dobrá, dobrá, slibuju, že ti s vyprávěním pomohu.
0: Konec konců jste mne stvořil, no. Takže je to vaše povinnost.
1: No, přestaňme s tím hloupým hašteřením a vraťme se k našemu příběhu. Vše začalo v přístavním městě Dunedinu.
2: Kapitán mi zobe z ruky. Proč myslíš, že nechal právě mě, abych sestavil novou posádku? Ale vybereme si jen toho, kdo se hodí pro náš plán. Vy ne.
3: Jo.
2: Vezme děs, jestli neobjevíme chlapy, který budou mít zájem dostat se bez práce k pořádným penězům a nebudou se moc ptát.
3: Ty pořád jen plánuješ, Fligu, ale skutek zatím vždycky utek.
2: Taková věc se nesmí uspěchat. Musíme mít jistotu, že se plán vydaří. James Cook je nejlepší loď, na jaký jsem se kdy plavil. A to, že čtyři hlupáci zdrhli hledat zlato, to se nám náramně hodí. Kapitán jednoho dne zmizí a s ním i briga James Cook. Po moři začne brázdit třeba, no, jak by se ti líbilo jméno? Izabela. Uvidíš, nikdo z posádky nebude mít námitky.
3: Taky, aby měl.
2: Tak pojď. Začneme v nějaký knajpě. Co třeba u Třístrak?
3: Podívej, ten jednovokej. Co to zkusit s ním?
2: Hej, příteli! Nedáš si s náma skleničku?
4: Třeba dvě, když zaplatíte.
2: Hádám, že nejsi právě při penězích.
4: Už jsem zažil lepší časy.
2: No, nechtěl bys si slušně vydělat.
4: Přijde na to.
2: Jsem lodní mistr Flick Balt a tamhle je můj pomocník Winmont. Hledáme námořníky na brigu James Cook.
4: Jakože se Cannon jmenuju. Na loď mě nikdo živýho nedostane.
3: No, moc chytře si na to nešel, Fligu.
2: Můžeš to zkusit sám.
3: Co bys řekl třeba tomu čahounovi od jeho stolu?
2: Typoval bych ho na pěknýho grázla. No,
3: tak dávej pozor.
2: Ne, počkej, Vine. K něčemu se tam schyluje. To by pro nás mohlo být zajímavý.
5: Dokud nezaplatíte, nenaleju vám už ani hrd.
4: Máš nás za zloděje. Slyšíte, co si o nás ten břicháč myslí?
5: No, vy nám zaplaťte. Adam Frey na dluh nenalývá.
4: Co si to dovoluješ ty?
5: Tohle si odskáčete.
4: Tak tobě to nestačilo. Chceš vidět, jak dopadne každý, kdo urazí Lena Kerona?
5: Hobe, zavolej policii! Nechte toho. Všichni, rozblátíte mi celou hospodu.
4: Pozor, lampa!
5: Hlídejte dveře, jak tě upláchnou. Hodu rychle!
3: Padáme, Fligu.
2: Ještě ne. Cannon rozbil hostinskýmu hlavu. Ten na policajti čekat nebude. Pojď sem, Cannone, rychle. A tvoji kumpáni taky. Smyste oknem, než si toho někdo všimne. Tak, jsme na místě. Schovám vás v podpalubí. Tady vás žádnej policajt hledat nebude.
4: Co to na nás šijete za boudu?
2: Máš snad lepší řešení. Ráno můžete odplout s náma.
4: Na to zapomeňte. Už jsem vám jasně řekl, ať se mnou nepočítáte.
2: Ještě si to rozmysli. Vybereš si radši lapák.
4: No, něco na tom je.
2: Nemáš právě na vybranou. A tady si navíc všichni slušně vyděláte.
6: Musím říct, mistře Balte, že mě nová posádka zklamala.
2: Chápu vaše výhrady, kapitáne Gibsone, ale těžko se ženete dobrýho námořníka ve městě, kde každý slyší jen cinkání zlatých nugetků.
6: Vím, ta nešťastná zlatá horečka.
2: Co jsem slyšel v přístavu, do podobných potíží

0: s posádkou se dostala každá druhá loď, která v Danedinu zakotvila. Proto bylo tak těžké někoho najmout.
1: Přesto, vyspávat kocovinu celé dopoledne.
0: Nebude se to opakovat. Dohlídnu na ně.
1: Dobře. Přibližně za 48 hodin bychom měli být ve Wellingtonu. Tam se na lodí můj syn Nathaniel a pan Hawkins.
0: Rozumím, pane. Jestli dovolíte, půjdu zkontrolovat posádku. Fine, vidí nás kapitán. Tvář si, jako když se nic neděje.
2: A děje se?
0: No, to bych řekl. Ve Wellingtonu se má na lodi trader Hawkins a mladý Gibson. Kapitán bude mít o dva lidi víc.
2: Snad to nechceš vzdávat Fligu.
0: Ne, to ne. Jenom musíme být zatraceně opatrný.
3: Takže jste všechno zvládl, příteli. Nepřestávám blahořečit dni, kdy jsem vás přibral za společníka. Od té doby naše rejdařství jen vzkvétá.
1: Přiznávám, pane Hawkinsi, že tentokrát jsem zažil trochu horkou chvilku. Z Danedinu jsme málem nevypluli včas.
3: Ano, ty dezerce námořníků. Zlatonosná ložiska lákají vidinou snadného výdělku.
1: Naštěstí zůstali mý nejspolehlivější lidé. O těch nových to bohužel říci nemůžu.
3: Kapitáne, udivuje mne, že jste jejich výběr svěřil Fligu Baltovi.
1: Je to zkušený námořník. A slíbil, že si vezme nováčky na starost. Ale hovoříme spolu bezmála půl hodiny a ještě jsme se nezmínili o Netovi. Jak si vede můj syn?
3: Ach, Net! Po několika dnech, které jsme spolu strávili, ničeho nelituji tolik jako toho, že nemám syna. Je tak bystrý a příčinlivý. Bude z něj skvělý obchodník.
1: To rád slyším. Ještě ho neopustil zápal pro fotografování?
3: Kdepak. Proměnil se přímo ve vášeň.
4: Otče!
3: No vidět, tady je.
1: Děláš mi radost, synu. Slyším na tebe samou chválu.
4: O, pan Hawkins je velice schovývavý. Ale povídej, jaká byla cesta?
1: Nijak výjimečná. A jak se chystáš na svou první plavbu?
4: Ani jsem nemohl dospat. Těším se, že si z ní přivezu spoustu exotických snímků.
1: Doufám, že tě tvá nová záliba neodvádí od práce.
4: Ale otče, proč stále nechceš uznat, že tenhle převratný vynález neslouží jen k zábavě, ale může být významným pomocníkem lidstva? A víte co? Pojďme na palubu. Udělám vám teď společnou fotografii.
1: No dobře.

0: Počasí nám zatím přeje.
1: Když to takhle půjde dál, budeme zpět doma za necelých 6 týdnů.
2: Otče! Pane Hawkinsi!
1: Co je? Hoří snad?
2: Chtěl jsem si vyfotografovat ostrov před námi. A na obzoru jsem spatřil 2 lidské postavy.
1: To byly tuleni. Nejsi první, koho jejich siluety zmátly.
2: Ne, určitě jsem se nezmýlil. Jsem si naprosto jist.
0: Pro tvůj klid, Nete, se podíváme dalekohledem. Kde přesně si ty siluety zahlédl?
2: Tam, na tom skalnatém útesu.
0: Aha. Na mou duši, Gibsone. Zdá se, že jsou to opravdu lidé.
1: Ukažte. Máte pravdu. A mávají na nás.
2: Myslíte, že to jsou trosečníci?
1: Pravděpodobně. Musíme jim pomoci. Hej, mistře Balte, zamizte k ostrovu. A jakmile se přiblížíme, spustíte člun.
3: Můžeme si takové zdržení dovolit, pane?
1: Neuvědomujete si, že jsou v sásce lidské životy?
3: No, co když to nejsou trosečníci, ale uprchlí trestanci?
1: Nesmysl. Věznici na Norfolku zrušili před 40 lety.

0: Vítám vás na palubě Jamese Cooka, pánové. Jmenuji se Gibson a jsem kapitánem této lodi. Zde pan Hawkins je jejím majitelem a toto je můj syn Ned. Mohu vědět, s kým máme tu čest?
1: Jsme nizozemští občané, obchodníci. Mé jméno je Karel Kip a tohle je můj bratr Petr.
2: Nedovedete si představit naše zoufalství, když už se zdálo, že si nás nevšimnete.
0: Za to můžete poděkovat tady Netovi.
2: Tisíceré díky.
3: Co jsem říkal? Fotografování není jen neužitečná zábava.
4: Jak jste se na Norfolku ocitli, pánové?
1: Plavili jsme se lodí Wilhelmína v noci před 2 týdny. Za husté těžké mlhy, kdy nebylo vidět ani na půl délky, do nás najel parník.
4: Proboha!
1: Ano, bylo to strašlivé. Žádná siréna, žádné výstražné světlo, nic, jen obrovský náraz.
2: My jsme se zachránili jen díky tomu, že jsme výborní plavci.
1: Ano.
2: A bohužel, zdá se, že jsme jediní, kdo z troskotání přežil.
4: Máte za sebou těžkou zkoušku. Naše loď míří na ostrov Keravara a pak přes Preslin až do Hobartu. Pokud vám to bude vyhovovat, můžete se s námi plavit až k cíli.
1: Rádi přijímáme.
5: Fligu, s Kenonem je všecko domluvené, ale s Kipama počítat nemůžeme. Jsou tu od včerejška a s Gibsonem i s Hawkinsem jsou už jedna ruka.
6: Já vím. Snažil jsem si kapitánovi rozmluvit, aby je bral na palubu, ale nedal si říct. Všim jsi, jak všude slíděj.
5: Jo. Tamhle zrovna jdou. Radši se ztratíme.
7: Nerozumím tomu, Petře. Jak se mohlo stát, že tak zkušený kapitán jako Gibson dal dohromady tak mizernou posádku? Sotva polovina jsou námořníci. Ostatní vypadají spíš jako kriminálníci.
2: Já se v námořních záležitostech nevyznám, ale jedno vím. Fligu Baltovi bych nevěřil ani nos mezi očima.
7: Ano. Petře, koukni na pravou boku. Vidíš ten vrak?
2: Naše loď? Wilhelmína.
8: Opravdu to byla Wilhelmína. Můj otec, kapitán Gibson, zavelel přirazit k vraku.
9: A přidělil vina moda na pomoc oběma bratrům při prohledávání toho, co s lodi zbylo.
8: Pokud snad doufali, že zachrání část svého majetku, prohlídka trosek jejich plané naděje v zápětí rozptýlila.
0: Věřte, pane Kipe, vaše zklamání rmoutí nás všechny.
1: Nepředpokládali jsme, že by někdo přežil, ale ta strašná spoušť. Nepodařilo se nám z lodi zachránit jedinou věc. Odpusťte, nedokážu už skrývat své pohled.
0: To je pochopitelné. Jděte si odpočinout.
10: Vyplouváme! Rozviňte plachty! Směr severo-severozápad!
5: Někam stranou. Něco ti ukážu.
11: Tak se pochlub, Vine. Co máš?
5: Podívej.
11: Dýka.
5: Neuhodneš, odkud jí mám. Z Wilhelmíny. Zapadla za trán. Počkal jsem si a když se nikdo nedívá...
11: Proč s ní děláš takový tajnosti?
5: Něco mi říká, že se nám bude hodit.
8: Následujících 5 dnů nám počasí přálo. Briga James Cook se poklidně pohupovala na vlnách oceánu.
9: A nikdo z vás netušil, jaké má před sebou dobrodružství.
8: Co se toho týče, myslím, pane, že bychom si je rádi odpustili.
9: Nezapomínej, Nathanieli, že máš za úkol příběh vyprávět, ne ho kritizovat.
5: Teď teprve vidím, jak to bude obtížné.
10: Výšiny nové Gvíne je na dohled.
12: Už jste někdy plul mezi Louisiadami, kapitáne?
0: Ano.
12: Není to právě snadná trasa.
0: Jistě musí se dávat velký pozor na korálové útesy. Uvíznout na nich by bylo nepříjemné. Navíc se prý na okolních ostrovech vyskytují kanibalové.
5: Otče, podívej.
8: Blíží se k nám piroga s domorodcem.
12: Zdá se, že by rád vstoupil na palubu.
13: To není dobrý nápad.
8: Ale je sám a neozbrojený. Dokážeš si představit, jak úžasný snímek získám, když se mi ho podaří vyfotografovat.
13: Dobrá.
0: Spustte provazový žebřík.
4: Co se děje, Gibsone? Co chce ten divoch?
0: Řekl bych, že obchodovat. To slovo znamená v řeči domorodců v Novém Irsku pták.
4: Opravdu drží nějakého papouška? Bože, ten je krásný. Myslíte, že ho chce s námi vyměnit?
12: Řekl bych, že ho spíš zajímá naše dělo.
4: Aha, jste zbytečně podezíravý, pane Kipe.
12: Vůbec se mi to nelíbí. Vidíte? Teď se rozhlíží, jako by nás počítal.
0: Tihle divoši ani počítat neumějí.
4: Myslím, že jen zavětřil šanci na dobrý obchod. Hej, koupím toho ptáka.
10: Ebuda!
4: Vyměním Ebuda. Co za něj chceš?
10: Oba.
0: Tak říkají pití. Přineste láhev whisky.
8: Připravím si fotoaparát. Takovým snímkem se hned tak někdo pochlubit nemůže.
3: Stůj! Zastavte ho, proč utíká?
0: Pevně se polekal tvého aparátu, Ned. Příště buď opatrnější.
14: Posádko, zakotvíme tady! Vyčkáme, až se zvedne jeho východní vítr.
12: Promiňte, kapitáne, ale to bych nedělal. V případě napadení by nás vytahování kotvy a napínání plachet velmi zdrželo.
0: Snad máte pravdu, Karle. Zůstaneme jen do zítřejšího rána. A pro jistotu budeme všichni nocovat na palubě.
8: Můj otec učinil nezbytná opatření a my jsme ještě dlouho do noci hovořili o návštěvě podivného domorodce.
9: Snesla se noc. Hovor pozvolna utichal a námořníci se postupně nořili do spánku, když
8: tmu náhle prořízl výkřik.
10: Divoši! Divoši!
3: Pirogy! Na pravoboku jich je 5.
15: Na levoboku 6. Ne, 8.
3: Připlouvají další. Všichni v nich jsou ozbrojení.
14: Rychle pro zbraně!
4: Střílejí po nás, krejte se!
14: Dávejte pozor, šípy mohou být otrávené.
3: Začali po nás vrhat kameny.
15: Nevrhají! Střílejí je z pleku a míří přesně!
4: Jeden málem roztříštil zábradlí.
14: Šetřete munici, slyšíte? Střílejte jen, pokud bude hrozit nebezpečí, že se někdo dostane na loď.
4: Petře!
3: Zasáhli mého bratra.
8: Proč nevystřelíme z děla otče?
0: Je určené na vzdálené cíle, oni jsou příliš blízko.
10: Postřel jsem jejich náčelníka, kapitáne. Ustupují.
4: Výborně, skvěle, Barnsi. Co je s vámi? Jste raněn, příteli?
0: Ne, naštěstí mne střela minula. Prosvištěla mi těsně kolem hlavy.
4: Zřejmě zbloudila kulka, není se co divit v tom zmatku.
0: No, všechno dobře dopadlo. Je na čase vyrazit. Pane Kipe!
16: Ano, kapitáne.
0: Co je s vaším bratrem?
16: Dostal kamenem do hlavy. Na chvíli ztratil vědomí, ale bude to dobré.
0: Co posádkami střebalte?
11: Kromě několika škrábnutí nikdo další zraněn nebyl.
0: Můžeme mluvit o velikém štěstí.
8: Pochopili jsme příliš pozdě, jak naivní jsme tehdy byli.
9: Bratři Kipové byli mnohem prozíravější.
17: Petře, jak se cítíš?
2: Ujde to. Máme za sebou horší věci.
7: Možná i před sebou.
2: Co máš na mysli?
7: Kapitánovi proletěla kulka těsně kolem hlavy.
2: Kulka?
7: Ano, kulka.
2: Karle, ty myslíš, že se ho někdo z posádky pokusil zabít?
7: Všichni mluví o nešťastné náhodě, ale já na takové nešťastné náhody nevěřím.
8: Zatím na jiném místě lodi probíhal jiný rozhovor, ovšem na stejné téma.
18: Netrefil jsem. K děsu, já jsem ho netrefil, Fligu.
19: Říkal jsem ti od začátku, že takovouhle akci musíš dokonale připravit, aby se výsledek nakonec neobrátil proti nám.
18: Scházelo sotva půl palce a náš kapitán se mohl jmenovat Fligbald a lodní mistr Vinmot.
19: Máš štěstí, že si nikdo ničeho nevšiml. Příště se radši o nic nepokoušej na vlastní pěst.
20: Děje se něco, o čem bych měl vědět?
11: Jdi si po svých, Lené.
16: Tak to pr. Takhle se mnou mluvit nebudete. Jdu vám říct, že už máme těch vašich slibů dost. Já i Sexton. A Kyle s Brycem. Jak by smet. V praslinu balíme krám. Zdrháme a hotovo.
11: Uklidni se, Lené. Všechno se brzy vyřeší.
16: My už to vyřešený máme. My jo.
11: Vine. Musíme vymyslet definitivní plán.
18: Jo, to jo. A hezky rychle.
8: Ten plán Flick Bald s Vinem Modem opravdu vymysleli. Plán přímo ďábelský.
9: Nepředbíhej událostem. Všechno má svůj čas.
8: Za několik dnů jsme zakotvili u ostrova Keravara,
9: kde byl pro vaši loď připraven náklad perleti a kopry.
8: V přístavu nás už vyhlížel otcův starý známý obchodník Cíger.
20: Pane Hawkinsi.
4: Dobrý den.
20: Vítám vás, kapitáne Gibson. Předpokládám, že cesta proběhla bez větších obtíží.
4: Tentokrát jsme ji měli poněkud pestřejší, ale jistě bude dost času si o všem popovídat. Teď bych vás rád požádal o laskavost. Myslíte, že byste se mohl postarat o tyto dva mladé muže? Zachránili jen holé životy, když jejich loď ztroskotala. Promiňte, ještě jsem vás nepředstavil. Petr a Karel Kipovi, Henry Cíger, můj obchodní partner.
7: Těší nás, pane.
2: Je nám ctí.
20: Mrzí mne, že se poznáváme následkem tak pohnutých událostí. Samozřejmě zajistím ubytování, ale předtím jste všichni zváni na recepci u guvernéra. Pozvání platí i pro vás, pánové.
2: Jste velmi laskav, pane Cígere, ale nebudeme zneužívat zdejší pohostinnosti. Rádi si zatím prohlédneme ostrov.
20: Jak je líbo. Chápu, že nemáte náladu na společenskou konverzaci, ale vás, pane Hawkinsi, a vás, kapitáne, doprovodím do guvernérovy rezidence.
4: Ne, na mne nečekejte. Musím ještě vydat poslední příkazy na lodi a odevzdat doklady a peníze v kanceláři. Dostavím se s malým zpožděním. Ale rád za vámi pošlu svého syna.
20: Samozřejmě. Ostatně doufám, že naše spolupráce povede k oboustranné spokojenosti, jako vždy. Těším se na vaše vyprávění, kapitáne.
8: To odpoledne Flick Bald zjišťoval, kdo zůstane přes noc na palubě. Domníval se, že bratři Kipové jsou ve své kajutě, a proto mě požádal, abych za nimi zašel.
9: A nic tě nenapadlo?
8: Ne. Bald byl velmi zdvořilý a já neměl důvod podezřívat ho z postranních úmyslů. V kajutě jsem ale nikoho nenašel.
9: Tehdy jsi poprvé uviděl tu dýku?
8: Ano. Vypadala exoticky. Měla nezvyklé ostří a ležela uprostřed stolu.
9: Dýka uprostřed stolu v prázdné kajutě. A to se ti nezdálo divné?
8: Teď si vybavuji, že ano. Vlastně mi to připadalo velice divné, ale spěchal jsem ke guvernérovi a ve víru následujících událostí jsem na ni zapomněl. Na lodi zatím panoval čilý pracovní ruch.
4: Mistře Balte, instrukce týkající se nákladu platí jako obvykle. A spoléhám na vás, že ohlídáte posádku. Nemusím snad zdůrazňovat, že o výtržnosti v přístavu nestojíme. Co je? Zdáte se mi nervózní.
11: To je únavou, kapitáne.
4: Ano, bylo toho příliš na nás, na všechny. No, já už musím vyrazit a vezmu to přes kancelář. Zatím naschledanou.
11: S Bohem, kapitáne.
21: Prožili jste opravdu dobrodružnou plavbu. Nete, z toho nevydařeného fotografování si nic nedělejte. Tady na ostrově pořídíte tolik snímků domorodců, kolik budete chtít. Ale neměl by tady už být váš otec?
3: Chtěl ještě dokončit nějaké záležitosti na lodi.
4: Také mě to jeho velké zpoždění udivuje.
20: Nejspíš se zdržel při vyřizování formalit v kanceláři.
4: Byl bych klidnější, kdyby u sebe neměl ty 2000 piastrů.
21: Možná se dal nesprávnou cestou. Les je protkán hustou sítí pěšinek a když sejdete z cesty, není snadné najít správný směr.
4: Můj přítel má skvělý orientační smysl. Nezapomeňte, guvernér, že hovoříme o námořním kapitánovi. Ale pokud nás omluvíte, vydáme se pro jistotu Gibsona hledat.
21: Samozřejmě, rád vám pomohu.
3: Nejdřív musíme zjistit, jestli ho něco nezdrželo na lodi.
1: Hej, mistře Balte, není na lodi můj otec?
19: Ne, mladej pane, je na návštěvě u guvernéra. Myslel jsem, že máte být s ním.
1: Nemůže být v kanceláři?
19: Jo, tak to je možný. Před odchodem říkal, že se tam zastaví.
20: Kdo to sem běží?
4: To je jeden z našich námořníků. Co se děje, Bánci?
6: Pane Hawkinsi, v lese našli domorodci zavražděného muže. Hledají guvernéra, aby se ujal vyšetřování.
21: Cože? Vražda? Rychle, námořníku, zaveď nás tam.
9: Netenieli, máš slovo?
3: Na následující události bych nejraději zapomněl.
9: Ale nemůžeš je při vyprávění tohoto příběhu vynechat.
3: Vždyť vím. Všichni jsme okamžitě vyrazili za Barncem a strachy bez sebe jsme doběhli na místo činu. Obavy se ukázaly na místě. Čekala nás hrůzná podívaná.
1: Otče!
21: Stůjte, chlapče! Vím, jaká strašná věc se přihodila. Přesto vás musím požádat, abyste se otce zatím nedotýkal.
1: Co se mu stalo?
21: Byl proboden. Zbraň byla sice z rány vyjmuta, ale zdá se, že šlo o dýku se zubatým ostřím, jakou používají domorodci.
1: Bože, můj otec nežije. To přece není možné. Neměli jsme ho nechávat samotného.
21: Je mi líto. Nete, nepovažujte to, prosím, za bezcitnost. Ale mohl byste svého otce naposledy vyfotografovat?
1: Kdo jen mohl... Promiňte, vyfotografovat, říkáte. Zřejmě jediné, co pro něj ještě mohu udělat.
21: Kapitán byl přepaden na cestě do kanceláře, to znamená, že měl ještě všechny peníze u sebe. Nikde tu ale nejsou a na ostrově Piastry utratit nelze. Vrah je bude chtít dostat z ostrova některou z obchodních lodí. A v ten okamžik ho máme.
3: Otce jsme pohřbili nedaleko místa, kde předčasně skončil jeho život. A za pár dnů se naše smutná výprava vydala na cestu domů.
9: Zapomněl si dodat, že během vašeho pobytu na ostrově vyšetřování nepokročilo. Pachatel zatím dopaden nebyl.
4: Zdá se, že Flick Balt, co by lodivod, se osvědčil, co myslíš, Nete?
3: Řekl bych, že se cítil dotčen, když jste ho řízením lodi jen pověřil. Zřejmě čekal, že bude jmenován kapitánem.
4: Přiznávám, že k němu nemám plnou důvěru. Ale neměl jsem na výběr. Teď mi zase dělají starost bratři Kipové. Nechápu, proč se nás od odjezdu z Keravary oba straní.
3: Také jsem si toho všiml. Možná na ně jejich neštěstí doléhá tím víc, čím blíž jsou k domovu.
22: Tak co? Jaký máš další plány, Fligu? Převzetí lodi už oddalovat nemůžeme. Tak jsem Kenuna umluvil, aby zůstali, ale chlapi jsou jak na trně.
23: Nevšim sis, že jsme se odchýlili od původního kurzu. Ještě pár mil a budeme v místě, kde se neobjeví ani plachta. Tam se zbavíme svědků. První bude přes palubu Hawkins.
22: Nemůžeš mu zapomenout, že tě nejmenoval kapitánem?
23: Brzo se jmenuju sám. Horší je, že Kipové asi něco tušej.
2: Ty si tedy, Karle, myslíš, že Flick Balt kapitána zastat nedokáže?
23: Řekl bych, že řemeslo příliš neovládá. Navíc zbytečně riskuje.
2: Jestli se ti něco nezdá, měl bys na to upozornit.
23: A Balt mi odpoví, abych se mu nepletl do řízení lodi.
2: Obrať se rovnou na pana Hawkinse, víš, že jsi byl kapitánem.
23: Asi máš pravdu, Petře.
19: Páni Kipové. Dobrý den.
23: Dobrý den, Balte.
2: Dobrý den.
23: Jak se dívám na kompas,
7: Zjišťuji, že jste změnil kurz.
11: Jen o necelý 2/4.
7: A proč se nedržíte původního kurzu?
11: Bojím se vichru od severozápadu. Mohli by nás uníst k pevnině.
4: Nějaké komplikace, pánové?
11: A vypadá to na pořádnou bouřku.
4: Máte obavy, že loď nezvládnete, Balte?
11: Budeme muset prchnout před bouří dál na moře.
7: Proč nezůstat?
11: Nehodlám zbytečně riskovat.
7: Lodivod se má vždy snažit udržet svůj kurz.
11: Odpovědnost je na mě. Nevím, proč přijímat rozkazy od někoho.
7: Nejde přece o rozkazy, jde o rady.
11: Vážně?
4: Ale pánové, to je zbytečné. Všem nám jde přece o jediné. Bezpečně doplout k cílu.
11: Zvíňte plachty! Stočte kormidlo! Směr severovýchod! Severovýchod, říkám!
5: Kriste, pane! Takové vlnobytí jsem si nedokázal ani ve snu představit, pane Hokici. A vítr sílí každým okamžikem. Už jsme přišli o jednu plachtu.
4: Rád bych tě uklidnil, Lochu. Ale nejsem si jist, zda má Balc situaci ještě pevně v rukou.
5: Ptal jsem se, jak hodlá postupovat. Ani mi neodpověděl.
4: Myslím, že nadešel čas vyměnit lodivo, Danete.
7: Pane, výjimečnost situace mne osmělila. Dovolte mi převzít velení.
4: Prosím vás o to, příteli.
8: Chování Karla Kipa se najednou změnilo. Rázná chůze, zvučný hlas
9: a chladnokrevná jistota, se kterou vydával rozkazy, prozrazovala zkušeného velitele.
8: Postupně mizela nervozita, která doposud ovládala posádku.
9: Námořníci se jako zázrakem schopili a pracovali energicky jako jeden muž, ale jen do chvíle, kdy se bouře utišila.
12: Selhal si, Balte. Kapitán Gibson je mrtvej a pro nás se na lodi nic nezměnilo. Povídám ti, že my do Hobartu nepoplujem. Jestli necháš velet toho Holanďana, provedeme ten plán sami.
19: Neboj se, Lené. Mám situaci pod kontrolou. Ale teď se strať.
4: Zdá se, že nejhorší máme za sebou. Děkuji vám za záchranu našich životů, Karle.
7: Splnil jsem jen svoji povinnost. Hned odevzdám velení zpět Baltovi.
4: V žádném případě. Ať loď dopraví do přístavu ten, kdo ji zachránil. S okamžitou platností jmenuji Karla Kipa novým kapitánem Jamese Cooka.
11: Tak to ne. Velením jste pověřil mě, pane Hokinci, a já se ho nehodlám vzdát, dokud nebude v cíli.
4: Uvědomte si, s kým mluvíte, Balte. Já jsem majitel lodi a jenom já rozhoduji, kdo bude velet.
11: Uplatím svá práva před námořním soudem. Byl jsem pověřen velením lodi a podle všech pravidel...
7: Tak dost. Na přání pana Hokince se od této chvíle až do skončení plavby ujímám funkce kapitána. Styčte plachtu na přídi a všichni na svá místa.
4: Vidím, že má volba byla správná. Vy si zřejmě dokážete poradit v každé situaci, Karle.
7: Ještě nemáme ani zdaleka vyhráno. Znepokojuje mě atmosféra na lodi. Obávám se nejhoršího.
4: Máte na mysli vzpouru?
7: Bohužel ano. Každopádně bychom měli upozornit mého bratra a mladého pana Gibsona, že musíme být stále ve střehu.
8: Nevěřil jsem vlastním uším, když jsem uslyšel o vzpouře. Co všechno nás ještě mělo na této strastiplné cestě potkat?
9: Nevzdychej a pokračuj, Nathanieli. Posluchače teď jistě zajímá, jestli vzpoura na lodi skutečně vypukla.
8: Právě jsme si domlouvali, jak se vystřídáme v noci na stráži, když jsme uslyšeli rány a křik. Rychle jsme vyběhli na palubu.
5: Ti noví v čele s Kenonem se pokoušejí dostat do přístěnku.
4: Pro boha, tam jsou ukryty zbraně. Podívejte, Barnes se svázali a hop skrvácí. Chtějí nás snad všechny postřílet, aby mohli ukrást loď?
10: Jen klid, klid, klid. Lene Kenone, Fligu Balte.
19: Ani se nehněte, kapitáne, nebo si moje kudla najde místo ve vašem břiše. Teď pro změnu přebírám velení já a tak to už zůstane. Aby bylo jasno, žádnej Rejdas a jeho mizerný příkazy mě nezajímají. Hned, jak se dostaneme ke zbraním, dojde to snad i těm, co pomalej chápu.
2: Pane Hawkinsi, snažte se je zabavit. Pokusím se překvapit je zezadu.
4: Má to snad být vzpoura proti kapitánovi?
19: Tahle loď nemá kapitána.
4: Balte, važte slova. Uvědomujete si, že za vyvolání vzpoury na lodi vás čeká pro vás?
19: Jenže to by mě museli nejdřív chytit.
2: Ruce vzhůru, Balte! A vy ostatní taky! Mám vašeho vůdce na mušce a bez váhání vystřelím, jakmile se kdokoliv z vás pohne. Vzdejte se!
10: Výborně, Petře, kryj nás. My zatím tady s Netem spoutáme Balta a Kenona. V přístavu budou předáni námořnímu soudu. Souhlasíte, pane Hawkinsi?
4: Jistě. A chci věřit, že vy ostatní jste pouze podlehli nátlaku těch dvou lotrů. Nebudu z vašeho chování vyvozovat důsledky, ale po zbytek cesty vás nespustíme z očí ani na okamžik.

0: No, cestu máme šťastně za sebou a řeknu vám, Karle, nemohl jsem si pro svou loď přát lepšího kapitána.
1: Za práci jste mi štědře zaplatil.
0: Pokud byste cokoliv potřebovali, víte, kde mě zastihnete.
2: Děkujeme vám za vše, pane Hawkinsi. Teď si především musíme najít tady v Hobartu ubytování. Uvidíme se u soudu.
1: Nečekal jsem, že budeme slušný pokoj hledat celé odpoledne.
2: Nevím, jestli jsem se nezmýlil, Karle, ale už podruhé se mi zdálo, jako bych v davu zahlédl Vina Moda.
1: Také jsem si ho všiml.
2: Zřejmě byla chyba nechat zatknout jen Balta a Kenona.
1: Na tom teď už nic nezměníš, Petře.
2: Hele, tamhle naproti je hostinec u admirála. Zkusíme to tam.
3: V hostinci u admirála bratři Kipové konečně našli nocleh.
4: Ale patrně by v noci nespali tak klidně, kdyby věděli, že se v sousedním pokoji ubytoval Vin Mod.
3: Za pár dní jsme se všichni sešli v soudní síni,
4: kde byli Flick, Balt a Len Cannon obžalováni z vyvolání vzpoury na lodi James Cook.
3: Výslechy svědků již proběhly a čekalo se už jenom na výpovědi Balta a Cannona, když předseda soudu vyhlásil přestávku.
0: Scháněl jsem tě, Nete. Ráno mi doručili dopis z Keravary.
5: Dopadli už vraha mého otce.
0: Přečtu ti, co guvernér píše. Vážený příteli, zřejmě vás zarmoutím, ale pátrání bylo neúspěšné. Při prohlídkách u domorodců nebyly nalezeny ani dokumenty, ani peníze. Jednou z hypotéz objasňujících zločin je možnost, že vrah nebyl místní. U ostrova však tehdy nekotvila jiná loď než James Cook. Jediným pokrokem ve vyšetřování byl nález kroužku, zřejmě patřícího k dýce. Vzhledem k tomu, že vražedná zbraň nebyla nalezena, není možné s určitostí tvrdit, zda byl její součástí. Zmíněný kroužek přikládám.
5: Musíme se vrátit do soudní síně, pane Hawkinsi. Jednání začíná.
6: Prosím o klid v soudní síni. Nyní předvolávám Flicka Balta, lodního mistra na lodi James Cook, obžalovaného z podněcování a vedení vzpoury na téže lodi. Jste pod přísahou. Vaší povinností je vypovídat pravdu. Rozuměl jste?
7: Ano, pane.
6: Co můžete uvést na svoji obhajobu?
7: Nic.
6: Přiznáváte, že jste se dopustil uvedených činů?
7: Ano.
6: A cítíte se vinen?
7: Ne.
6: Tomu nerozumím. Jak tedy chcete své jednání obhájit?
7: Tím, že sám pronesu obžalobu.
6: Můžete upřesnit, co máte na mysli?
7: Ovšem, pane. Při odjezdu z ostrova Keravara jsem to byl já, koho majitel pověřil, aby dovedl loď k cíli plavby. Během cesty ale jeden z pasažerů využil situace, vetřel se do přízně pana Hawkinse a samozvaně se ujal velení. Jo, proti tomuhle muži jsme se vzbouřili spolu s několika dalšími námořníky, protože jsme nedokázali sníst pomýšlení, že by nám měl velet zločinec.
8: Pane předsedo, to je nadsti utrhání.
6: Posaďte se, pane svědku, a prosím o klid. A vy, obžalovaný, si uvědomte, že nelze před soudem beztrestně obvinit jinou osobu, aniž byste svá tvrzení doložil. Z čeho pana Kipa viníte?
7: Viním nejen jeho, ale taky jeho bratra. A to z nejstrašnějšího zločinu, který je možný spáchat. Viním je z úkladný vraždy.
9: Vraždy? Nás?
7: Ano, z vraždy. Zavraždili totiž kapitána Gibsona.
8: Cože, ty bídáku.
6: Klid, klid, prosím. Obžalovaný, máte důkazy, které by potvrdily vaše slova?
7: Dejte prohledat jejich zavazadla. Určitě v nich najdete doklady a peníze, které mrtvýmu chyběly.
6: Páni svědci, chcete k tomuto obvinění něco říci?
1: Je to naprostý nesmysl.
9: Nechte přinést naše zavazadla. Peníze ani doklady kapitána Gibsona jsme nikdy neměli v rukou.
3: Bratři Kipové byli v té chvíli tak naplněni odhodláním očistit své jméno,
4: že ztratili veškerou ostražitost
3: a nevšimli si pohledu, které si vyměňovali Balt s Módem.
4: A také ovšem nevěděli, že krátce před začátkem jednání pronikl Vin Mod tajně do jejich hotelového pokoje.
6: Soud pověřuje zřízence, aby za policejního doprovodu přinesl z hotelu zavazadla bratrů Kipových. Jejich obsah bude přezkoumán, aby se předešlo spekulacím na toto téma. Zatím dokončím výslech. Obžalovaný, proč jste s odhalením čekal až na tuto chvíli?
7: Nejdřív jsem nevěděl, kdo má ten hrozný čin na svědomí. Teprve postupně jsem si dával fakta dohromady. V podezření byli domorodci. Žádný z nich ale kapitána neznal a nemohl tušit, kolik má u sebe peněz. Kipovi měli příležitost. Odmítli pozvání ke guvernérovi a nikdo neví, kde a jak celý půl den strávili. Když jsem pochopil pravdu, bylo mi jasný, že s ní stejně nemůžu vyrukovat. Měli pana Hawkinse i mladého Gibsona omotaný kolem prstu. Bylo mi proti srsti poslouchat takový lotry, ale přesto bych vzpouru nevyvolal, kdybych neprokouk, co zamýšlej s Jamesem Cookem.
6: Co tím míníte?
7: Zjistil jsem, že rádoby kapitán Kip se sám dopustil toho, z čeho obvinil mě. Během jeho velení se loď odchýlila od správního kurzu. Chtěl se jí zřejmě zmocnit a nahradit si tak ztrátu vlastní lodi.
1: To není pravda.
6: Proč tedy podle vás svůj záměr nenaplnil, když se mu podařilo převzít velení na dobro?
7: Věděl, že jsem jeho spády prokouknul. Bál se odhalení.
6: Právě dorazil zřízenec. Předvolávám bratry Kipovi. A nyní vám nařizuji vyprázdnit obsah vašich zavazadel.
9: Prosím, každý se může přesvědčit, že nemáme co skrývat. Vidíte? Nikde nic, zač bychom se měli stydět. A zde...
1: To přece není možné.
2: Pro Boha.
6: Tento nález ovšem mění celou situaci. Můžete vysvětlit, kde se ve vašich zavazadlech vzal měšec zlatých piastrů?
1: Vidíme je poprvé. I tyto listiny.
10: Dýka! Bože, ta dýka!
6: Mladý muži, uvědomte si, že jste u soudu. Chcete snad sdělit něco podstatného k projednávanému případu?
10: Ano. Když jsme objevili tělo mého otce, vražedná zbraně na místě nebyla. Lékař tehdy potvrdil guvernérovu domněnku, že se patrně jednalo o ostrou dýku se zubatým ostřím. Přesně taková teď leží před námi.
6: Máte k tomu co říci?
2: Tohle je skutečně naše dýka, ale neumím si vysvětlit, kde se tu vzala. Zůstala v naší ztroskotané lodi.
10: To je lež! Sám jsem ji viděl ve vaší kajutě krátce po přistání v Keravaře. A zde vidíte? Na rukojeti chybí ozdobná obroučka. Je to tahle. Byla dodatečně nalezena na místě vraždy. To oni zavraždili mého otce. Bratři Kipové!
9: My nejsme vrazi!
6: A můžete nějak hodnověrně vysvětlit přítomnost usvědčujících předmětů ve svých zavazadlech?
1: Někdo je tam musel nastrčit.
6: Máte ponětí, kdo a proč by něco takového udělal?
1: Ne, nedovedu si to vysvětlit.
6: A vy?
2: Já také ne.
6: V tom případě, Karle a Petře Kipovi, uvaluji na vás vazbu pro důvodné podezření z vraždy a loupeže spáchané na kapitánu Gibsonovi na ostrově Keravara.
3: Ta zpráva se roznesla rychlostí blesku. Po celém Hobartu se zvedla vlna nevole vůči podezřelým cizincům.
4: Pobouření občané požadovali pro uvězněné nejvyšší trest.
3: Urychleně byl svolán nový soud a vznesena žaloba.
4: Bratři hájili svoji nevinu ze všech sil.
3: Důkazy se však zdály nezvratitelné. A tak se nikdo nedivil, když porota odsoudila bratry Kipovi
4: k trestu smrti.
3: Tady jste mohl příběh ukončit. Nestačilo vám, že bratři Kipové skončili ve vězení? Ale vy ne. Vy jste jako spisovatel honem přispěchal se zvratem. S tou bláhovou myšlenkou...
4: Musím ti zase připomínat, Netanieli, co je tvým úkolem. Posluchači přece vůbec netuší, o čem mluvíš.
3: Dobrá, dobrá, dopovím to.
11: Zač vás odsoudili?
7: Za vraždu, ale nespáchali jsme ji.
11: To tady tvrdí každý.
7: I vy?
11: My se hrdě hlásíme ke svým zásluhám. Vězní nás za povstání proti tyranům. Ale není daleko den, kdy se irský národ osvobodí.
7: Věřte, že vám to ze srdce přeji. Neznám nic horšího než bezpráví.
12: Číslo 326, máte návštěvu.
7: Vy, pane Hawkinsi, uprostřed noci?
0: Nesu příznivou zprávu, Karle. Rozhodl jsem se vyvolat revizi vašeho procesu. Copak? Vy nemáte radost?
7: Je mi líto, že nemohu dostatečně ocenit vaše úsilí, pane Hawkinsi, ale obávám se, že než k revizi dojde, bude pozdě. Petr má chatrné zdraví, nevydrží zdejší drsné podmínky.
13: Pane Hawkinsi, už je čas.
0: Držte se, Karle. Já věřím ve vaši nevinu.
5: Petře! Petře!
7: Co je?
5: Byl tu pan Hawkins. Slíbil, že se pokusí dosáhnout znovu otevření procesu.
2: I kdyby se mu to podařilo, nic se nezmění. Důkazy jsou jednoznačné. Proto prostě nepřesvědčíme.
0: Jste vzhůru?
11: Jo. Všechno v pořádku.
13: Podle dohody. Stráže spí jako zabité. Já se k ním přidám za chvíli. A jak se dostal uspávací prášek do večeře, už nikdo nezjistí. Čím dřív zmizíte, tím líp pro vás. I pro mě.
11: Ti dva Holanděni pojedou s námi.
13: Zbláznil jste se. Dohoda zněla tři muži, ne pět.
11: To jsme ale nevěděli, že nebudeme v celé sami. Mohli by udat, kdo nám pomohl ven.
7: Neudáme vás. Ale promiňte, taky se k vám nepřidáme. Každý by si náš útěk vyložil jako přiznání viny.
11: Ne. Vy půjdete. A to dobrovolně, nebo vás odvedeme násilím. Jinou volbu nemáte.
4: Přestože všichni,
3: včetně mne,
4: už dávno nad oběma bratry zlomili hůl, pan Hawkins stále odmítal uvěřit v jejich vinu a neúnavně usiloval o nové projednání případu.
6: Pochopte, k revizi není dost podkladů.
0: A co dosavadní pověst bratří Kipů? Jejich bezúhonnost. Zde prosím reference z jejich
6: rodiště.
0: Dovolte,
6: abych vás přerušil, drahý Hawkinsi. Zřejmě k vám dosud nedolehly poslední zprávy. Dnes v noci bratři Kipové spolu se třemi dalšími vězni uprchli. A to, jak jistě uznáte, připravuje bezúhonou pověst vašich chráněnců o věrohodnost.
0: Tomu nemohu uvěřit.
6: Co je to za hluk?
14: Pane, nechtějí nás k vám pustit.
6: Kipe, kde se tu berete? Kde je váš bratr?
14: Toho zadrželi strážní u vchodu, se mnou to neměli tak snadné. Musím s vámi mluvit, pane. Neopustili jsme vězení dobrovolně. Ostatní nás přinutili, ale podařilo se nám na poslední chvíli zmizet z parníku, který uprchlíky odvážel z Hobartu. Rozhodli jsme se vydat se do rukou spravedlnosti a svoji nevinu prokázat řádně právní cestou.
0: Tak vidíte, tohle přece nejsou zločinci.
6: Dobrá, přesvědčili jste mě. Znovu ten případ otevřeme. Neříkal jste, Hawkinsi, že ten mladík, ten Gibson, má fotografie z místa vraždy?
0: Ano, ano.
6: Požádejte jej, prosím, o několik snímků.
5: Pane Hawkinsi, ty fotografie samozřejmě soudu poskytnu, ale abych věřil v nevinu bratří Kipů, to po mně nechtějte.
0: Jak jen můžeš být tak zaslepený?
5: Řeč důkazů hovoří jasně. Ale pojďte, mám pro vás ty zvětšeniny připravené. Nerad se na ně dívám. Přebíhá mi mráz po zádech, když vidím tu hrůzu v otcových očích.
0: Nete, poslyš, co je to za skvrny? Nemáš lupu?
11: Prosím, podívám se, zda nejde o závadu. Bože. Pane Hawkinsi, vidíte? V okamžiku, kdy otec umíral, upřel svůj poslední pohled na ty, kdo jej připravili o život. Na pozadí sítnice jeho očí utkvěl obraz jejich tváří. A můj fotoaparát ten obraz zachytil.
0: Ano. Tohle jsou praví vrazy tvého otce. Flickbald a Winmode.
11: Bratři Kipové jsou nevinní.

0: Nevím, zda by soud fotografie uznal jako postačující důkaz, ale Bald s Módem mu rozhodování usnadnili. Snímky v nich vzbudily takovou hrůzu, že se sami přiznali. Bratři Kipové byli očištěni a všichni rázem prohlašovali, že v jejich vinu stejně nikdy nevěřili.
1: Tak, teprve teď je náš příběh u konce. Jak jsem řekl na začátku, jsem pyšný na svou schopnost předvídat technické vynálezy, kterými mé dílo překypuje. Téměř vše, co jsem ve svých románech popsal, vědci s jistým zpožděním vynalezli. Jenom nerad připouštím, že i já jsem se zmýlil, považuji však za poctivé se ke své chybě přiznat. Nechal jsem se v tomto případě až příliš unést fantazií a přecenil jsem možnosti fotografie. Na pozadí sítnice očí kapitána Gibsona samozřejmě nemohl utkvět obraz tváří Fliga Balta a Vina Móda. Přesto věřím, že k mému omylu budete schovívaví.
0: Ale ten nesmysl si museli vyslechnout ode mne. Pro jistotu, že? Pane Žile Verne.
1: Nebuď prostořekí. Vždyť jenom díky němu byla v našem příběhu odhalena pravda. A mne teď napadá, jaká je škoda, že pomocí fantazie lze bezpráví odstranit jen v románech.

Husy. Tři husy uštipují růžovými zobáky lupení a já ležím v trávě a čtu detektivní knížku o Tomu Šarkovi a jeho černém sluhovi Billovi. Půjčil mi ji Ota. Když zjistil, že louskám pohádku Zvířátka a Petrovští a že mě to nebaví, řekl, tohle si přečti, od toho se neodtrhneš. A měl pravdu. Já úplně na všechno zapomínám a hořím zvědavostí, jestli na to Tom Shark kápne a dopadne vraha. Když na louku padne chlad, zvednu se z trávy a jdu domů a přitom pořád čtu a čtu a vůbec si nevšimnu, že jsem minul dveře našeho domu, protože černý sluha Bill je v nebezpečí života a já tím pádem vůbec nevím, že jdu a jak dlouho jdu, dokud nenarazím na něčí prst, který se mi zapíchne do prsou. Kam to ty husy vedeš, pržáčku? Řekne holčičí hlas. A já zvednu oči od knížky a vidím, že jsem na náměstí a přede mnou stojí Míla Košťálová se zmrzlinou v ruce a za mnou tři utrmácené husy, které na náměstí nepatří a v životě tu nebyly. Budeš to muset otočit, směje se na mě ta holka ze zahradnictví a já vidím, že je daleko hezčí než ta rozcuchaná kráska z 10 koruny. Chceš? Řekne mi cestou zpátky a já si líznu z kopečku její malinové zmrzliny. Husy jdou poslušně za námi a mně je tak divně, že nevím, co mám říkat. Klopím hlavu a koukám na její opálená kolena, jak si krásně vykračujou. Na jednom vidím stroupek a říkám si, že se odřela, když klečela mezi záhony a vytrhávala plevel. Dlouho tak jdeme a mlčíme a za námi je slyšet jen husí capkání. Co to čteš za knížku? Zeptá se potom Míla. Tom Shark, řeknu. Jestli chceš, tak ti půjčím, až ji dočtu. O toho se neodtrhneš. Je to zamilovaný? Zeptá se. Je to napínavý, odpovím. A to už jsme u našeho domu. Zastavím se a prvně se odvážím podívat se Míle do očí. Jak se usmívá, jsou zúžené do škvírek. Škoda, že nejsi starší, řekne a zmuchlá papírový kelímek od zmrzliny. Tak ahoj, řeknu já a vpustím husy do síně. Potom zvednu ze země papírovou kuličku, kterou odhodila, žmoulám ji v prstech a dívám se za Mílou, jak se vzdaluje. Ale ona už se neohlédne.

Pokousanej zadek. Více než na horách, trávil jsem posledních 10 let jarní prázdniny na ostrovech a pobřežích u moře. Bylo to proto, že jsem začínal mít z té šedé deky depku a hory paradoxně vycházely ze vším harampádím dráž. Nejinak tomu bylo i tenkrát, když jsme vyrazili na Sardinii. Byl konec února a my jsme se opět po 2 letech vydali na tento poklidný ostrov. Už samotný let byl zážitkem, neboť po vystoupání letadla nad mraky si automaticky nasadili všichni Italové sluneční brýle, aby je pak zápětí usilovně drtili v puse při krkolomném přistání. Nechtěli si přiznat, že mají srdce v kalhotách, když venku vane silný mistrál a letadlo sebou hází ze strany na stranu. Malé letišťátko nedaleko Algéra je, tak říkajíc, ve vinici vinařství Sela a Mosca. Nepřekvapilo mě tedy, že jsme po cestě z něj potkávali víceméně malé tříkolky a traktory. V útulném hotelu nás každý ráno udivoval místní kuchař, mistr Cappuccino, který modeloval na tomto nápoji v bílé pěně neuvěřitelné scenérie. Mistrovským dílem byla pak pavučina s pavoukem pojídajícím mouchu. Počasí bylo fajn a tak jsme mohli každé ráno vyrážet na výlety různými směry. Jo, abych nezapomněl, hned na začátku mne mohla potkat na místním tržišti tragédie, když mě málem okradla žebrající cigánka. Strkala mi pod nos plačící děcko a druhou rukou už šmátrala v mé peněžence, když jsem se nad tím robátkem senilně slitoval a chtěl jí dát vizitku humanitární organizace. Sardoša je krásný ostrov, ale velký, rozlehlý a relativně prázdný.

0: Vyprávím si o tom s přáteli, které po Sardinii provázím. Neodolám a u jedné takové zítky a malé stavby zastavuji. Je to krásná kompozice s olivovníkem a ovečkami. Naštěstí, což se ukázalo později, jsem línej vylézt z auta. A tak stahuju okénko, vytahuju foťák a zoomuju. Vysunutý dlouhý tubus objektivu připomíná malý kanón, neboli dělo. Jo, přátelé, a to jsem neměl dělat. Tři největší ovce vycenili tesáky a s obrovským rachotem se vrhli na náš automobil. Pochopil jsem, že tu nejsou žádní beránci, ale pěkně nasraný psí obludy. Dodnes nevím, co je naštvalo, ale asi ta kombinace. No představte si, kanón z okna připomínající pušku a znak automobilky Renault. No to musí urazit každého sardského psa. Jeden mi šel po foťáku a dva se zakousli do zadku auta. Chvíli jsme se přetahovali, ale pak přece jen zvítězilo mých 110 kW. Vystresovaní, ale šťastní jsme dorazili do hotelu a já to musel spláchnout výborným vínem z vinařství Sela a Mosca. Sardinie je koncem února krásná, pokud chytnete počasí. Zelené louky, bílé, žluté a fialové květy, první květoucí stromy. Vrátili jsme se na místa, která jsme poznali před 2 roky. Dokonce jsme se pozdravili i s jedním známým, kde si daleko na severu v hospůdce ve Stintinu. Všechno nakonec dobře dopadlo. Stojím na letišti a dlouho se dívám na autíčko, se kterým jsem ujel téměř 600 kiláků. Něco mi připomíná. Usmívám se v duchu, ale posuďte sami. Vpředu to má kosočtverec a vzadu pokousaný zadek. No není to podobnost čistě náhodná?
1: Část 5. Zbyslav z Valdeka. Sklepnice Magdalena měla čisté šaty, nebyla nalíčená a svědomitě obsluhovala hosty. Když se v šenku u Zlatých hroznů objevil Oldřich z Chlumu, byl už skoro večer. Protože on i jeho pomocníci byli hladoví, objednal jídlo. Magdalena přinesla 3 mísy se skopovým naloženým v česneku a přelitým bylinkovou omáčkou. Pak ještě v ošatce čerstvý vonavý chléb. Domaslava vařila dobře, ale její jídla byla počestná a nudná. Tohle jídlo provokovalo už svou vůní. Oldřich z Chlumu ochutnal a Magdalenu pochválil. Zapířila se, protože byla po dlouhé době šťastná. Oldřich z Chlumu si nejprve nechal povědět, co zjistili jeho služebníci. Mezitím se najedl a pak se ujal slova.
2: A Batyše Aneška Domaslavu vyslechla a nakonec se dozvěděla pravdu. Popisovala to hodně emotivně, ale já to zkrátím. Domaslava chtěla sudího Benedikta potrestat. Do džbánu s vínem ukryla nůž. To, že na ní někdo z chodby křikl, to si vymyslela. Víno odnesla purkrabímu a pak pospíchala do jízby sudího Benedikta. Dveře však byly otevřené a on ležel na podlaze. V hrudi měl vraženou dýku. Rukojeť té dýky zdobila kančí hlavička.
3: Ta dýka tam opravdu byla?
2: Opravdu! Domaslava dostala zlost a jako zbavená smyslu prý začala do mrtvého těla bodat nožem. Pak sudí mu vyhrnula nohavice a odřízla út. Z truhlice sebrala plátěný šátek, do něj ho zabalila a utekla. Nůž od krve umyla venku u koryta, ale do paláce se bála vrátit. Spala tedy v čeledníku a za Úsvitu utíkala k řece, kde se pomodlila a na kámen položila uťatý út. Jakoby z ní spadlo prokletí, matku pomstila. V kuchyni pak vrátila nůž na místo. Vzadu u polic je věšák, kam se dávají. Všimla si, že chybí ještě jeden, ale nepřemýšlela o tom, věřím jí.
4: Samé nože a dýky, kdo se v tom má vyznat?
3: Jak se zdá, ukazuje všechno na Oldřicha z Valdeka. Jen on nosil modré nohavice, které jsme našli s Divišem. No i Eliška si jich všimla.
2: Pojďme si pohyb těch nožů zrekapitulovat, pak budeme moudřejší. Oldřich z Valdeka přijel do Písku ten večer,

0: kdy byl zabit sudí Benedikt. O něco později ho zahlédla ta nemravná děvečka, jak čistí dýku s kančí hlavičkou před purkrabstvím. V noci pak zmizel. To jsou nesporná fakta.
1: Byl to tedy on.
0: Neukvapuj se, diviši. Vrah zabil sudího dýkou s kančí hlavičkou a nechal ji trčet z mrtvého těla. Pak tam vstoupila Domaslava a dýku viděla. Díky tomu, že se přiznala abatyši Anežce, vyplnila důležitou mezeru v sledu událostí. Je logické, že Oldřich z Valdeka vstoupil do Benediktovy komnaty až po Domaslavě. Vytáhl dýku z mrtvého těla, vyšel před purkrabství a zrovna ji čistil, když ho děvečka zahlédla.
2: No jasně, kdyby sudího zabil Oldřich z Valdeka, nenechá v mrtvém těle svou dýku. Chápeš, diviši? Vrah zabíjel jeho dýkou a chtěl svést podezření na něj.
1: Hlavně, že to chápeš ty, Oto. Ale kdo pak bodl nožem do těch ran po dýce? Domaslava to zjevně být nemohla.
0: Výtečně, diviši, chytrá připomínka. Já myslím, že to udělal sám Oldřich z Valdeka právě proto, aby zamaskoval stopy po dýce. To vysvětluje ztrátu druhého nože, pro který si zašel do kuchyně a s ním se vrátil do jizby zavražděného sudího. Když jsme ty rány prohlíželi my, zdálo se nám, že ty dvě zasadila jiná ruka, protože ona to opravdu jiná ruka byla.
2: A jak se dostala dýka s kančí hlavičkou do rukou Petra z Všechrom? Těsně před smrtí ji měl podle Sládka za pasem on, jenže po vraždě sudího Benedikta ji získal Oldřich z Valdeka. Musel to být on.
0: Logicky máš pravdu, ale já tomu nevěřím. Pokud na někoho ukazuje od začátku vyšetřování příliš mnoho stop, pak je někde chyba. Já totiž nechápu, proč by měl Oldřich z Valdeka vraždit. Vždyť on smrtí Zaječka nic získat nemohl.
1: Oldřich z Valdeka přišel sice zdánlivě o dědictví, když Luitgarda otěhotněla. Jenže může mít jiný plán. Třeba chce odstranit i ji.
0: Cože? Opakuj to.
1: Co? Že chce zabít Luitgardu?
0: Ne, ale že Luitgarda je těhotná. Vždyť je to vlastně do očí bijící a já byl mírně řečeno hlupák.
2: Takže to přece jen byl Oldřich z Valdeka?
0: Ani náhodou. On je totiž také po smrti a víte, proč to vím? Díky tomu, že jste u řeky našli ty šaty a tulich.
1: Kdo je tedy náš vrah?
0: Vyplývá to ze sledu událostí. Přemýšlejte. Když Oldřich z Valdeka vytáhl z těla mrtvého sudího svou dýku a kuchyňským nožem zahladil stopy na jeho těle, určitě se vydal zpátky do kuchyně, aby nůž vrátil. Proč by ho nechával u sebe? A tam musel potkat svého vraha. Muže, který ve skutečnosti zavraždil sudího Benedikta. To on ale netušil. A protože ho znal, nedával si pozor. V kuchyni nebyly stopy po zápasu, vrah ho bodl tulichem nejspíš zezadu a přitom se zlomila čepel. Pak Oldřichovo tělo vyhodil z okna. To byl ten hluk, který na hradbách zaslechl v noci duben z Kestřan. Pak vrah opustil palác a protože měl klíč od fortny za dominikánským klášterem, dostal se snadno před hradby. Zavražděného Oldřicha z Valdeka svlékl. Vsadil bych se, že mu rozbil obličej, aby byl k nepoznání, a tělo hodil do řeky. V těch místech je poměrně silný proud a řeka mrtvolu odnesla. Až se optáme rychtáře, určitě potvrdí, že se někde poblíž zohavené tělo našlo. A Oldřichův oděv ukryl do vrbin.
2: Jenže Oldřicha z Valdeka zahlédli na hradě ještě později.
1: Milý Oto, vrah se v těch modrých nohavicích občas po hradě prošel, aby nás zmátl. Kdyby šlo o modrou ženskou suknici, dojde ti to hned. Ale v případě mužských nohavic si u konce s rozumem. Za trest zajdeš k rychtáři a zjistíš, zda je pravda, co vydedukoval náš pán.
2: Zajdu, ale ne za trest. Nechci být u toho, až pukneš pýchou.
3: Panoš Ota musel rychtáře vzbudit, byla už noc. Ten vše potvrdil. V řece se našlo nahé tělo dobře stavěného muže s ránou v zádech, v níž uvízl kus čepele zlomeného tulichu. Hlavu měl rozbitou, jako by mu na ní šlápl kůň. Do šenku se Ota vrátil celý zadýchaný.
1: Takže jste měl jako obvykle pravdu, urozený pane. Ale kdo tedy vraždí?
0: Pokud mi zaplatíš džbánek medoviny, povím.
1: Ať tratím. Zvu vás oba i tebe, Oto.
2: Oto, dneska ses od Elišky dozvěděl, že dýka s kančí hlavičkou má pro pány z Valdeka symbolický význam. Pokud by zločinec nebyl z jejich rodu, umím si představit, že by se někdo mohl zmocnit pláště s erbem. Ale aby získal tu dýku, to mi připadá nemožné.
1: Oldřich a Zaječek jsou mrtví, takže nám zbývá jen Zbyslav z Valdeka.
2: A jsme u toho. Jaký by měl důvod zabít bratra i strýce? On, snoubenec dcery českého krále.
0: Ten zločin byl pečlivě připravený. O tom svědčí fakt, že Zbyslav doma sebral bratrovi dýku s kančí hlavičkou a přivezl ji do Písku. Zabil sudího Benedikta v ten den, kdy se tu jeho bratr objevil. O Benedikta mu ve skutečnosti nešlo. Chtěl jen odvést pozornost od dalších kroků, které hodlal podniknout, jenže plán mu zhatila Domaslava. Vyběhla z purkrabství a v korytě mila skrvavený nůž. Odřich z Valdeka musel být náhodou poblíž a zahlédl ji a byl zvědavý. Šel se do purkrabství podívat a zbytek už známe.
2: Dobrá. Zbyslav tedy bratra zabil a získal zpátky dýku s kančí hlavičkou. S její pomocí vylákal k hradbám Petra z Všechrom. Vzpomínáte, co řekl Sládek? Těsně před smrtí tam ten rytíř byl a rozhlížel se. Podle hlavičky dýky mu bylo zřejmé, že patří pánům z Valdeka. Proto hledal Zbyslava.
1: Petra z Všechrom zhanobil stejně jako Domaslava sudího Benedikta. Netušil ovšem, že úd ta holka pohodila u Otavy. Proto jsem ten Petrův našel v trávě tam u hradeb.
0: Další náhoda, která mne zmátla. Celkem zbytečně jsem začal uvažovat o dávném zločinu a podílu Vítkovců na něm.
2: Možná chtěl Zbyslav svést podezření na manželku Bavora ze Strakonic a proto u mrtvého pohodil Aneščin prsten. Nechápu, ale proč nechal Zbyslav ukrást náhrdelník své snoubenky Elišky?
0: A jsme u toho. To je vlastně klíč k vysvětlení. Kdo má náhrdelník nosit? Manželka hlavy rodu. Už ti svítá?
2: Přiznám se, že ne.
0: Pořád nic? Ani ty, diviši? Tak se zeptáme někoho zkušenějšího, než jsou dva pomocníci královského prokurátora.
1: To jsem zvědavý, koho?
0: Přece naší půvabné sklepnice. Magdaleno, dones ještě medovinu. I pro sebe. A sedni si k nám. Hosté už stejně odešli.
4: Měli bychom zavřít, Čenk. Je noc. Podle nařízení městské rady?
0: Pokud by přišel richtář, já to s ním vyřídím. Tady jde přece o zájmy našeho panovníka.
2: Diviši, náš pán je nějak podezřele rozverný.
1: Aby nebyl. On už tomu rozumí. Ale já pořád ne.
0: Co si tam šeptáte?
2: Jak to Magdaléně vedle vás sluší, můj pane?
0: Jinými slovy, stále vás nic rozumného nenapadlo. No, Magdaléna vám snad poradí. Poslyš, děvče, ty víš, jak to v životě chodí. Co se asi tak stane, pokud si stárnoucí urozený muž vezme mladou dívku, ve svatebním loži splní svou povinnost, ale pak ji zanedbává?
4: Jak to chodí mezi rytíři, to nevím. Ale u nás ve městě, pokud je ženská normální, najde si samozřejmě milence, tedy podle mých zkušeností.
0: Už vám svítá? Co prozradila abatyše Aneška? Zaječek přece složil slib cudnosti, dokud nedostane od papeže dispens.
2: Tomu bych příliš váhy nepřikládal. Před ní se všichni snaží hrát na zbožné a cudné.
0: Ne, nesuď všechny podle sebe, milý Oto. Já si naopak myslím, že Zaječek řekl abatyši Anešce pravdu. Pokud by slib porušoval, proč by žádal o dispens, za který se mimochodem musí zaplatit spousta peněz? To jediné totiž vysvětluje náš zločin.
1: Kolem Luitgardy se pohybovali dva bratři, mladí, silní a hezcí rytíři. A oba byli svobodní. To dává smysl, viď, Majdo?
4: Jinak to dopadnout nemohlo, protože ženy jsou v tomhle chytřejší než muži. Manžel na nic nepřišel. Ovšem chlap, který se dobrovolně chová jako kapoun, si nezaslouží nic jiného, než aby ho žena podváděla.
0: Výklad, který by naše ctihodná Batyše rozhodně odmítla, je bohužel v případě Luitgardy pravdivý. To ti ostatně o to naznačila i Eliška, když o ní hovořila jako o nemravné. Vzpomínáš? S čím přijel Oldřich z Valdeka do Písku? Že Luitgarda je těhotná. On pochopitelně o slibu svého strýce Zaječka nevěděl. Ani my ne. A tak jsme přehlédli očividný fakt, že to dítě nemůže být Zaječkovo. Ženil se loni, splnil manželskou povinnost a pak čekal na dispens. A ten mu předala abatyše Aneška předevčírem.
2: Jenže proč Luitgarda Oldřichovi vůbec o svém těhotenství pověděla a ještě ho poslala za svým manželem? Vždyť to by bylo totéž, jako by se k nevěře přiznala.
1: Třeba chtěla udělat pokání.
4: Diviši, žádná žena se k nevěře nepřizná, ani urozená.
0: Luitgarda věděla o svém těhotenství ještě dříve, než odjel z Byslav z Valdeka sem do Písku. Ti dva se dohodli. Proto Zbyslav ukradl bratrovi dýku s kančí hlavičkou. Luitgarda sem Oldřicha poslala proto, aby ho mohl Zbyslav zabít. A stejně spolu naplánovali Zaječkovu vraždu.
2: Chytré. Dítě bude v takovém případě prohlášeno za legitimního pohrobka. Luitgarda zdědí hrad Žebrák a celé obrovské panství. Proto musel zemřít i Petr z Všechrom, který možná věděl o Zaječkově slibu. Nezapomeňte, že o ní před svatbou pečoval.
1: Zbyslav z Valdeka se stane jako nejbližší dospělý příbuzný poručníkem toho dítěte.
4: Takže ten rytíř, co k nám do šenku chodíval za medvědem s maskou na obličeji, bude mít doma manželku a na Žebráku si bude užívat s tou Luitgardou. A kvůli tomu muselo umřít tolik lidí? To je mi odporné.
0: Máš pravdu, až na jistou drobnost. Zbyslavova snoubenka je dcera českého krále. Eliška by si něco takového jako manželka líbit nenechala. Pokud by kterýkoliv muž podobným způsobem ponižoval, skončí na popravišti. Přemyslovny urážet nemůžeš.
1: Takže Zbyslavovi z Valdeka šlo jen o to, aby se Zaječek nedozvěděl o hříchu své manželky?
0: Obávám se, že ten plán má ještě pokračování. A roli v něm hraje právě ten ztracený náhrdelník. Před několika lety ho daroval Elišce jako své budoucí manželce. Teď ji ho nechal ukrást. K čemu ho potřebuje? Aby od sebe odvedl podezření? Vždyť ho nikde nepohodil. Náhrdelník jen zmizel. A upozorňuji, je určený pro manželku hlavy rodu.
2: Ten Trouba se do Luitgardy zamiloval. Ostatně Eliška si stěžovala, že ji zanedbává. Ale zrušit zasnoubení s dcerou českého krále Zbyslav z Valdeka prostě nemůže.
0: Právě proto ukradl ten náhrdelník. Pokud by totiž Eliška zemřela, jako její majetek ho zdědí náš král nebo její matka Aneška z Kuenringu. Jenže podle tradice pánu z Valdeka by ho měla dostat Zbyslavova manželka. A on plánuje, že se s Luitgardou ožení. Naskýtá se tedy otázka, co hodlá udělat s dcerou českého krále.
2: Naznačujete, že chce zavraždit i Elišku?
0: Jen tak se jí může se ctí zbavit. Samozřejmě za předpokladu, že se nepřijde na to, že za její smrt může on.
1: A protože netuší, že jsme už jeho záměry odhalili, myslí si, že to svede na svého bratra Oldřicha.
2: Omyl, milý diviši. Král by mu neodpustil ani to, pokud by zločin spáchal jeho příbuzný. On musí tu vraždu svést na někoho cizího. Předpokládám, že si vybral mne. O tom, že mi Eliška projevuje jistou přízeň, se bohužel ví.
0: Ota je v Písku od první chvíle, kdy se začaly zločiny dít. Aby to vypadalo věrohodně, Elišku zabije Zbyslav z Valdeka v Otově plášti. Proto ho tady všenku ukradl.
2: Co když to bude chtít provést už dneska v noci?
0: To předpokládám. Musíme jednat rychle, připravíme mu past. Magdaleno, pomůžeš nám?
4: Vy jste pomohli mně. Mám co odplácet.
0: Máš vlasy zlaté jako zralé obilí. Eliška má podobné, jen nepatrně světlejší, ale to se ve tmě při světle voskovice nepozná. Obě je máte skoro stejně dlouhé. To je pro náš plán dobré. Navíc jste stejně vysoké a přibližně i stejně stavěné.
1: Majda je ovšem hezčí.
2: Když to říkáš ty...
1: Neštvi mě. Mám jen strach o tebe, aby se něco nepokazilo.
0: Budeš si dneska v noci hrát na dceru českého krále, ale upozorňuji, Magdaléno, může jít o život. Já osobně tě budu chránit, pokud tě to uklidní, bude tam se mnou i Diviš. Lehneš si do Eliščina lůžka a my dva se v komnatě ukryjeme. Zasáhneme ovšem teprve ve chvíli, až bude jasné, že tě chce Zbyslav z Valdeka opravdu zabít, jinak ho totiž neusvědčíme.
2: Co s Eliškou? Kam ji schováme? Palác zas tak velký není.
0: Tobě to ještě nedošlo? Zrovna tobě? Eliška se samozřejmě převlékne za Magdalénu a ty ji odvedeš sem do šenku. Budeš o ní pečovat až do rána, ve vší počestnosti samozřejmě. Je samozřejmě nezbytné, aby se o našem plánu důvěrně dozvěděl král Přemysl. To může zařídit pouze Eliška. Musíš jí přesvědčit, aby nám pomohla. Jak to uděláš, to ti radit nebudu.
2: Obětuj se, ale jen z úcty ke spravedlnosti.
3: Panoš Ota vklouzl do paláce a stemnělými chodbami se vplížil do Eliščiny komnaty. Služebná jí zrovna rozvazovala tkanice suknice. Když Otu poznala, pánovitým gestem ji vykázala ven.
5: Ty tedy máš ale odvahu. Pomůžeš mi se svlékáním? V tom máš jistě praxi.
2: Hrozí ti smrt. Snažně tě prosím, věř mi, pak ti to vysvětlím, ale teď nemáme čas. Ty vraždy spáchal tvůj snoubenec Zbyslav z Valdeka, protože se zamiloval do Luitgardy a ona čeká jeho dítě. Dneska v noci se nejspíš pokusí zavraždit i tebe.
5: Nebýt to ty. Zavolám strážné, aby tě vykoupali ve studené vodě a pak vyhodili z hradu. Co mám udělat?
2: Zajdi za svým královským otcem, jakože mu chceš dát dobrou noc. To pro jistotu, kdyby tě tvůj snoubenec sledoval. Myslíš, že ti král uvěří, pokud Zbyslava z Valdeka obviníš?
5: Mohu mu říci, že je to podezření Oldřicha z chlumu? Určitě si bude chtít svého oblíbeného vyšetřovatele poslechnout. Samozřejmě ve své ložnici a mezi čtyřma očima. Pokud to bude takhle, pak mi uvěří. Co dál?
2: Můžeš mu ještě povědět, že se ukryješ na bezpečném místě ve městě.
5: Kde to bude?
2: Nepředbíhej. Až všechno králi vyřídíš, vrátíš se sem. Mezitím sem přijde jistá sklepnice se džbánem vína. Vyměníte si šaty, je ti trochu podobná. I když ty jsi samozřejmě mnohem krásnější. V jejím šatu pak spolu opustíme hrad.
5: Spolu? To zní slibně.
2: Půjdeme do šenku u Zlatých hroznů, ten znáš. Tam si mi přinesla moje šaty, které jsi tak originálně vypůjčila u řeky. Jo, zapomněl jsem ti poděkovat, že jsi mě tak pěkně vyprala a vyžehlila.
5: To jsem udělala osobně. Počkej na mě, za chvíli budu zpátky.
3: Sotva Eliška zmizela, otevřel Ota okno a dal svící znamení Divišovi. Za chvilinku vklouzla do ložnice Magdalena. Posadili se do křesel a Magdalena nalila do číší víno. Upíjeli a mlčky čekali. Stále se nic nedělo. A panoš Ota dostal strach, že se něco pokazilo. Konečně vrzly dveře a dovnitř vklouzla Eliška.
5: U otce byl komoří, musela jsem počkat, až odejde. Ale teď už je u něj Oldřich z chlumu. Král mi uvěřil. Tak ty jsi ta holka, co se bude vydávat za mě? Sundej se šaty a vezmi si tyhle. A chovej se tu slušně, abych se nemusela za sebe stydět.
3: Když panoš Ota převlečenou Elišku odváděl, měl dojem, že zaslechl tiché vrznutí sousedních dveří. Tam byla komnata Zbyslava z Valdeka. Nejspíše je škvírou pozoroval. Ale v šeru palácové chodby rozhodně nemohl svou snoubenku, oblečenou do prostých šatů a s hlavou zavinutou do plátěné roušky, poznat. Tím si byl Ota jistý.

0: Eliška neměla tak docela pravdu, když tvrdila, že jí otec uvěřil. Přemysl sice Oldřicha z chlumu přijal, ale na všechno se vyptával. K některým věcem se vracel a mračil se stále víc a víc.
1: I když tě znám mnoho let, Oldřichu, a vím, jak jsi chytrý, nemohu proti Zbyslavovi z Valdeka podniknout nic, dokud nebudu mít jistotu. Chci to vidět na vlastní oči.
2: To nebude tak snadné, můj pane. Musel byste se s námi ukrýt v Eliščině komnatě. Moc možností tam ovšem není. Jedno místo je pod ložem a druhé za truhlicí.
1: Tak to je opravdu naprosto nedůstojné mého královského majestátu. Mám však pocit, že jsme spolu provedli už horší věci. Půjdu s tebou.
2: Jsou tam opravdu jen dva úkryty. Se mnou tam půjde Diviš. Pro něj jsem vybral místo pod lůžkem, aby mohl rychle zasáhnout. Nerad bych, aby se něco stalo té dívce, která tam je místo vaší dcery.
1: To bych také nerad. Ale ty jsi vynikající rytíř a jistě si poradíš stejně dobře jako Diviš. Já budu za truhlicí a ty pod lůžkem. Ostatně, znám Diviše, v tvých službách stloustl. Kdo ví, jestli by se pod lůžko vůbec vešel?
0: Nebyla to pravda. Diviš byl robustní, ale ne tlustý. Oldřich z chlumu však znal svého krále. Přemysl byl nevyspytatelný, ale když měl dobrou náladu, choval se někdy jako kluk. Už mnohokrát se osobně účastnil pátrání a vždycky se tím neskonale dobře bavil. Rád o tom pak vyprávěl při hostinách. To jen zvyšovalo Oldřichovu prestiž jako nejlepšího vyšetřovatele v Českém království.
2: Může se ovšem stát, že Zbyslav nepřijde.
1: Při večerní hostině jsem oznámil, že zítra opustím Písek. Je to z mé strany tak trochu nátlak na Vítkovce, aby konečně uzavřeli mír s Bavorem ze Strakonic. Pokud chce Zbyslav z Valdeka opravdu ublížit mé dceři, má dnes v noci poslední příležitost. Vyjde to. Musíme se ovšem do ložnice mé dcery dostat nepozorovaně.
2: Pokud mohu požádat, můj královský pane, nejlepší by bylo, aby váš komoří pod nějakou záminkou vylákal na chvíli Zbyslava do velkého sálu v přízemí. A my tam zatím vklouzneme.
0: V paláci bylo ticho. Hrad už dávno spal. Ponocný odtroubil půlnoc. Král Přemysl seděl skrčený za truhlicí a bolelo ho celé tělo. Občas vstal, aby protáhl stuhlé svaly. Právě když to chtěl udělat znovu, ozvalo se tiché, skoro neslyšitelné zavrzání. Někdo velice opatrně otevíral dveře. Škvírou padal dovnitř slabý proužek matného světla z chodby. Dovnitř vstoupil muž. Na tváři měl masku a na sobě plášť panoše Oty s erbem českého krále. V ruce držel dýku. Oldřich z chlumu se s Magdalenou dohodl, že vykřikne teprve, až se na ní pokusí Zbyslav vrhnout, aby byla jeho vina nespochybnitelná. V tu chvíli ho on uchopí za nohy a povalí na podlahu. Magdalena nespala, ale spřádala vlastní plán. Byla v komnatě s českým králem a chtěla mu dokázat, že není sprostá nevěstka. I holka z Šenku se mohla podle jejího názoru chovat jako rytíř. Rozhodla se, že nebude volat o pomoc hned. Z Šenku byla narvačky zvyklá a představovala si, jak ji panovník uznale pochválí, pokud toho zločince dokáže odzbrojit sama. Dominik jí kdysi ukázal pár triků, jakými se člověk mohl bránit proti noži. Zatajila dech a čekala. Zbyslav došel po špičkách k lůžku a zaútočil. Magdalena obratně uhnula, popadla ho za ruku a pokusila se jí skroutit, jak ji to Dominik učil. Jenže každý rytíř měl výcvik, s nímž se mohl hospodský rváč jen stěží měřit. Zbyslav reagoval okamžitě. Uskočil, ruku s dýkou tak uvolnil, ale hned znovu zaútočil.
3: Pomoc!
0: Zbyslav při šarvátce s Magdalenou o krok ustoupil. Oldřich z chlumu mu nedosáhl na nohy a proto se začal soukat ven. Zbyslav si ho všiml. Nejprve ho kopl do obličeje a pak se znovu vrhl na Magdalenu. Stále ještě byl přesvědčený, že to je Eliška. Bodl, ale útok nedokončil. Český král totiž vyskočil z úkrytu, přitom se udeřil do holeně o roh truhlice a sprostě zaklel. Vrhl se na Zbyslava, popadl ho kolem pasu a na poslední chvíli ho strhl stranou, takže dýka Magdalenu nezasáhla, ale narazila do zdi a vypadla mu z ruky. Český král se s ním svalil na podlahu a zuřivě spolu zápasili. Zbyslav byl vyšší než Přemysl, stiskl ho a začal škrtit.
3: Jsem český král! Poroučím, pusť mne!
0: Zbyslav svůj stisk ještě zesílil a zabručel cosi zlostného. Oldřich z Chlumu byl otřesený a na podlahu se mu z rozbitého nosu řinula krev. Trochu toporně se soukal ze svého úkrytu pod lůžkem. Zasáhla však Magdalena. Popadla dýku, která ležela na pokrývce, seskočila na zem a vrazila ji do útočníkových zad. Zbyslav vykřikl, vzepjal se, českého krále pustil a svalil se s dutým žuchnutím na podlahu. Přemysl se těžce zvedl, sedl si do křesla a dopil zbytek vína. Magdalena zatím namočila šátek do vody a pomáhala Oldřichovi z Chlumu zastavit krvácení z nosu.
1: Nepřipustím, aby se o téhle věci dozvědělo panstvo. Co navrhuješ?
2: Zbyslava z Valdeka prohlásíme za další oběť vraha, který tady v Písku řádí. Asi bychom ho měli stejně zhanobit.
1: Nic lepšího ten lotr stejně nezasluhuje. A dál?
2: Tělo odtáhneme do jeho ložnice. Vaše dcera Eliška bude tvrdit, že samozřejmě spala tady a nic neslyšela. Než se vrátí, Magdalena to tu zatím uklidí.
1: Souhlasím. Rád bych ovšem věděl, koho označíš jako zločince. Tvá pověst nejlepšího vyšetřovatele mé země by jistě utrpěla, pokud bys ho neodhalil.
2: Pro jednou to snad vydržím. Ovšem, byl zamordován a zhanoben snoubenec vaší dcery. Vy byste mi asi neodpustil, pokud by vrah unikl.
1: To máš k čertu pravdu. Jenže přiznám se, že bych tě trestal nerad, milý Oldřichu.
2: Ani mě by se to nelíbilo, můj králi. Bylo by tu jisté řešení. Ve vězení píseckého rychtáře sedí jistý medvěd, místní šenkýř. Bude oběšen pro jinou vraždu, ale dá se s ním celkem rozumně hovořit. Pokud něco dostane, věřím, že se ke všem těm vraždám ochotně přizná. A ať už tomu budou členové vašeho dvora věřit nebo ne, podle práva bude všechno v pořádku. Lidé zapomenou a bude klid.
1: To by šlo. Jen si neumím představit, co může odsouzenec na smrt chtít.
2: V takové situaci bývají lidé velice skromní, špikovaná skopová kýta, džbán vína a možná holka na poslední noc.
1: Zařiď to, ale já o tom nevím. A co ty, děvče, pomohla si svému králi?
4: Kdysi jsem se živila ne zrovna počestně, ale mám důvod se domnívat, že by o mne stál šenkýř od Zlatých hroznů. Je vdovec a rozumíme si. Jeho neteř Domaslava chce zůstat v klášteře a jemu nemá kdo vést kuchyni. Jenže kdo by si vzal bývalou nevěstku? Nemohl byste to nějak zařídit?
1: Tvůj král může všechno. Vystavím ti listinu, v níž ti vrátím počestnost. Je pravda, že takové právo má spíše papež, ale kdo by si mi v Písku troufl odporovat, nemám pravdu? A ještě ti dám věno. Celých 30 hřiven stříbra.
4: Ale to je celé jmění.
1: Pod podmínkou ovšem, že se nikdo nedozví, co se tady dneska v noci dělo. Umím být štědrý, ale také přísný. Milý Oldřichu, proč s tebou vlastně není panoš Ota? Doufám, že z bezpečí mé dcery nesvěřil zrovna do jeho rukou.
2: Nikdo jiný k dispozici nebyl.
1: Ach jo, jenže co s tím nadělám? Musím jí rychle najít jiného manžela. Oldřich z Drnholce by se k ní asi hodil. No, holky zatracený. Zařiď, aby se ráno nepozorovaně vrátila. Spala přece tady. A já jdu spát taky.

Nastal červen a blížila se senoseč. Večer před svatojanskou nocí, která připadala na sobotu, se pan Jones tak nezřízeně opil v hostinci u Rudého lva, že se na farmu vrátil až v neděli v poledne. Jeho čeledíni podojili ráno krávy, ale pak šli na zajíce, aniž by se namáhali nakrmit ostatní zvířata. Jakmile se pan Jones vrátil, ulehl na pohovku v obývacím pokoji, přikryl si obličej novinami a okamžitě usnul. Takže když přišel večer, zvířata byla stále ohladu. Tím však byla dovršena míra jejich trpělivosti. Jedna z krav vyrazila dveře kůlny, v níž byly zásoby, a všichni se začali krmit. V tom se pan Jones probudil. Za chvíli přiběhl i se čtyřmi čeledíny a začali kolem sebe šlehat biči hlava nehlava. Ale zvířata byla příliš hladová. Ačkoliv podobný čin neplánovala, obrátila se jako na povel proti Jonesovi a jeho pomocníkům, vyrazila proti svým trýznitelům, trkala do nich a kopala ze všech stran. Jonesovi z čelediny se situace vymkla zcela z rukou. Nikdy předtím u zvířat podobné chování nepostřehli a náhlý odpor tvorů, jež mohli doposud tlouct a týrat, je k smrti vyděsil. Zmohli se na chabý pokus o obranu a pak vzali nohy na ramena. Za okamžik už všech pět pádilo po vozové cestě ústící na hlavní silnici. A zvířata je vítězoslavně pronásledovala. Paní Jonesová, která všechno viděla z okna své ložnice, zbalila v rychlosti do cestovní brašny pár věcí a zadní cestou opustila farmu. Mojžíš se skočil z bydelka a zlostně krákoraje letěl za ní. Zvířata mezitím vyhnala Jonesa a jeho kumpány až k silnici a přibouchla za nimi vrata s pěti závorami. Tak se stalo, že než si stačila uvědomit, co se děje, povstání úspěšně skončilo. Jones zmizel a farma byla jejich. První chvíli nemohla zvířata svému štěstí ani uvěřit. Nejprve všechna společně oběhla poklusem celou farmu, jako by se chtěla přesvědčit, že se zde už neskrývá žádný člověk. A potom běžela tryskem zpět k budovám, aby zahladila poslední stopy Jonesova nenáviděného režimu. Vylomila dveře kůlny na konci konírny a všechna udidla nosní kruhy, řetězy a strašlivé nože, jimiž Jones kastroval vepře a ovce, naházela do studny. Uzdy, ohlávky, klapky na oči a ponižující pytlíky na píci letěly do ohně, v němž se na dvoře pálily odpadky. Nakonec se spálily biče. Při pohledu na hořící biče poskakovala všechna zvířata radostí. Kuliš hodil do plamene také stužky, jimiž byly ve sváteční dny zdobeny hřívy a ocasy koní. Prohlásil přitom, že stužky nutno pokládat za část oděvu, což je znak lidí. A všechna zvířata musí chodit nahá, dodal přísně. Jakmile tuto větu uslyšel Boxer, sundal svůj malý slamák, jímž se v létě chránil před mouchami, a přidal jej do ohně. Vše, co připomínalo pana Jonese, zničila zvířata nevídanou rychlostí. Napoleon je pak zavedl k zásobárně a dal každému dvojnásobnou porci zrní a psům po dvou sucharech. Po těchto hodech byla sedmkrát zaspívána píseň Zvířata Anglie a zvířata se odebrala na kutě. Tak dobře se jim ještě nespalo.

0: Druhý den se všichni probudili za svítání jako obyčejně. Náhle si však uvědomili tu nádhernou událost, která se stala včera, a vyběhli na pastvu. Kousek odtud byl pahorek, z něhož mohli přehlédnout celou farmu. Zvířata na něj vyběhla a v průzračném raním světle se rozhlížela kolem. Všechno bylo jejich, vše, co viděla, bylo jejich. Z této myšlenky se jich zmocnilo takové vzrušení, že se bláznivě rozběhla do kolečka, vyskakovala do vzduchu, odrážela se mohutnými skoky, válela se v rose, nabírala plné tlamy sladké letní trávy, vykopávala drny z černé země a nasávala její sytou vůni. Pak se vydala na prohlídku farmy. V němém obdivu zírala na pole, louku, sad, rybník a malý háj. Zdálo se jim, že všechno vidí poprvé a ještě pořád nemohla uvěřit, že jim to patří. Pak se vydala v řadě zpět ke stavením farmy a mlčky se zastavila před vchodem do Jonesova domu. Také ten byl jejich, ale bála se do něj vstoupit. Kuliš s Napoleonem nakonec vyrazili dveře rameny a zvířata vcházela po jednom, opatrně našlapujíce, aby nic nepoškodila. Po špičkách kráčela z pokoje do pokoje, mluvila tlumeným hlasem a při pohledu na neuvěřitelný luxus, na postele s péřovými pokrývkami, zrcadla, žíněné pohovky, bruselské koberce a obrázek královny Viktorie, pověšený nad krbovou římsou, je mrazilo v zádech. Zvířata sestupovala zrovna po schodech, když zjistila, že Molina chybí. Vrátila se a našla ji v nejkrásnější ložnici. Z komody paní Jonesové sebrala kousek modré stuhy, přehodila si ji přes krk a teď se přihlouple zhlížela v zrcadle. Zvířata ji pořádně vyhubovala a vyšla z domu. Venku zakopala pár šunek, které předtím visely v kuchyni na háku. Kromě nich a soudku v sínce, který boxer prokopl kopytem, se v domě ničeho nedotkla. Jednohlasně se usnesla, že budova má být zachována jako muzeum. Všichni souhlasili, že v ní nikdy nesmí bydlet žádné zvíře. Když se pak zvířata nasnídala, Kuliš a Napoleon je znovu svolali. Soudruzi, pravil Kuliš, je již půl sedmé a máme před sebou dlouhý den. Musíme totiž začít sklízet seno. Přesto bych vám rád něco řekl. Prasata se nyní přiznala, že se během uplynulých 3 měsíců naučila ze starého slabikáře, který kdysi náležel dětem pana Jonese a který objevila na smetišti, číst a psát. Napoleon poslal prohrnce s černou a bílou barvou a zavedl shromážděné k vratům s 5 závorami, jež oddělovala farmu od hlavní cesty. Pak Kuliš, který psal nejlépe, vzal mezi své 2 paznechty štětec, zamazal nápis Panská farma a na jeho místo napsal Farma zvířat. Tak se ode dneška měl statek jmenovat. Potom se vrátili na dvůr. Kuliš s Napoleonem nechali přinést žebřík a opřeli jej o vrata stodoly. Vysvětlili zvířatům, že se jim po 3 měsících intenzivního studia podařilo soustředit zásady animalismu do 7 přikázání, která nyní napíšou na zeď. Tato přikázání jsou nezměnitelné zákony, jimiž se na farmě musí zvířata navždy řídit. S jistými potížemi, pro prase to není nic snadného, se Kuliš vyšplhal po žebříku a pustil se do práce, zatímco Pištík o pár příček níže držel plechovku s barvou. Přikázání psali na dechtovou zeď velkými bílými písmeny, která se dala přečíst ze vzdálenosti 30 metrů. Zněla takto. 7 přikázání. První.
1: Každý, kdo chodí po 2 nohách, je nepřítel.
0: Druhé.
1: Každý, kdo chodí po čtyřech nohách, nebo má křídla, je přítel.
0: Třetí.
2: Žádné zvíře nebude chodit obličiny.
0: Čtvrté.
3: Žádné zvíře nebude spát v posteli.
0: Páté.
2: Žádné zvíře nebude pít alkohol.
0: Šesté.
4: Žádné zvíře nezabije jiné zvíře.
0: Sedmé.
5: Všechno zvířata jsou si rovna.
0: Nápis byl velmi úhledný a až na to, že místo pít napsal Kuliš pít a jedno s bylo vzhůru nohama, v něm nebyla jediná chyba. Kuliš pak přikázání přečetl všem nahlas. Zvířata přikyvovala v naprostém souhlasu a některá chytřejší se jim začala ihned učit nazpaměť. A nyní, soudruzi, volal Kuliš, odhazuje štětec, vzhůru na senoseč. Učiňme otázkou cti mít sklizeno dříve, než mýval Jones a jeho lidé. V tom okamžiku začaly krávy, které vypadaly už nějakou dobu podivně hlasitě bučet. 24 hodin je nikdo nepodojil a vemena jim téměř praskala. Po krátkém přemýšlení poslala prasata pro kýble a úspěšně krávy podojila. Jejich kopítka na to byla jako stvořena. Před zvířaty se objevilo 5 kyblíků plných pěnivého hustého mléka a všichni si je se zájmem prohlíželi. Co se stane se vším tím mlékem? Zeptal se někdo. Jones nám ho občas přidával do kaše, podotkla jedna slepice. Nestarejte se o mléko, soudruzi, vykřikl Napoleon a postavil se před kýble. Něco s ním provedeme, ale senoseč je přednější. Soudruh Kuliš vás povede a já přijdu za chviličku. Vpřed, soudruzi, seno čeká. A tak se zvířata vyhrnula na louku, aby začala se sklizní. A když se večer vrátila, všimla si, že mléko zmizelo. Při senoseči se všichni nadřeli, ale nakonec dopadla mnohem lépe, než doufali. Práce byla někdy opravdu obtížná. Nářadí vymysleli lidé a nikoli zvířata. A tak velká překážka spočívala v tom, že ani jedno zvíře nedokázalo používat nástroje, které vyžadovaly vzpřímený postoj. Prasata si však dovedla poradit s každou těžkostí. Koně znali každou píť pole a rozuměli tedy kosení a hrabání sena lépe než pan Jones a jeho čeledíni. Prasata sama sice žádnou práci nevykonávala, za to všechno řídila a dohlížela na ostatní. Bylo samozřejmé, že se svými znalostmi ujala vedení. Boxer a Lupina se zapřáhli do žacího nebo pohrabovacího vozu, teď už nebylo zapotřebí ani udidel, ani otěží, a kráčeli vytrvale kolem role. Prase za nimi podle situace volalo zpomal, soudruhu, a hot a čehý, soudruhu. I nejmenší zvířata pomáhala při obracení a svážení sena. Dokonce i slepice a kačeny pobíhaly sem a tam a snášely ho po jednotlivých stéblech v zobácích na kupky. Zvířata nakonec sklidila o 2 dny rychleji, než obvykle trvalo Jonesovi a jeho lidem. A navíc byla to největší úroda, jakou kdy viděla. Díky bdělosti slepic a kachen nepřišlo na zmar ani stéblo a žádné zvíře si nepřisvojilo ani zrnko. Celé léto klapala práce na farmě jako hodiny. Všechna zvířata byla šťastnější, než by si kdo mohl představit. Každé sousto píce bylo pro ně opravdovým potěšením, neboť vše pocházelo z jejich vlastní práce. Nebyla to již almužna od nenáviděného pána. Když odešli neužiteční, ličtí příživníci, každý se mohl dosyta najíst. A ačkoliv neměla žádné zkušenosti, získala mnohem více volného času. Objevila se samozřejmě spousta potíží. Při sklizni obilí musela zvířata například sešlapávat klasy jako za dávných časů a vyfukovat plevy vlastním dechem, protože na farmě nebyla mlátička. Prasata svou chytrostí a boxer mohutnými svaly však dokázali zdolat každou překážku. Boxer se stal předmětem obdivu všech. Pracoval pilně již za Jonese, ale nyní dřel za tři a někdy to vypadalo, že veškeré práce na farmě leží jen na jeho mocných bedrech. Celé dny tlačil a tahal a vždycky byl tam, kde byla práce nejtěžší. Domluvil se dokonce s Kohoutem, že bude ráno buzen o půl hodiny dříve než ostatní a do budíčku vykoná nějakou dobrovolnou práci. Jeho odpověď na všechny problémy a potíže zněla: budu pracovat lépe a radostněji. A tato slova se stala boxerovým heslem. Podle svých možností ale pracoval každý. Slepice a kachny uspořili sbíráním klasů 75 kilogramů obilí. Nikdo na farmě nekradl. Nikdo si nestěžoval na příděli. Žádné hádky, závist a žárlivost, jako za starých časů. Jen Molině se nechtělo ráno vstávat, práci nechávala často nedokončenou a vymlouvala se, že má v kopytu kámen. Kočka se také chovala podivně. Brzy si všimli, že jakmile byla někde nějaká práce, zmizela na celé hodiny a vracívala se jen k jídlu, jako by se nechumelilo. Pokaždé však přišla s tak dokonalou výmluvou a předla tak přítulně, že jí zvířata nemohla podezřívat z ničeho špatného. Starého osla Benjamina revoluce vůbec nezměnila. Dělal svoji práci pomalu a bez zájmu, jako za Jonese. Nikdy se nesnažil podvádět a zároveň nedělal žádnou práci navíc. O revoluci a jejich výsledcích se nikdy nevyjádřil. Když se ho ptali, zda je teď šťastnější než za Jonese, odpovídal: osly mají dlouhý život. Nikdo z vás ještě neviděl mrtvého osla. A zvířata se musela spokojit s tímto nejasným prohlášením. O nedělích se nepracovalo, snídali o hodinu později a pak se odbývala ceremonie, která se nikdy nesměla vynechat. Nejprve se vstyčovala vlajka. Kuliš našel v kůlně starý zelený ubrus paní Jonesové, na který bílou barvou nakreslil kopyto a roh. Tuhle vlajku pak každou neděli ráno vytahovali v zahradě domu na stožár. Vlajka je zelená, vysvětloval Kuliš, jako zelená pole Anglie, zatímco kopyto a roh představují budoucí republiku zvířat, která vznikne, až bude celá lidská rasa poražena. Po vstyčení vlajky vpochodovala všechna zvířata do stodoly, aby se tu zúčastnila velkého shromáždění zvaného schůze. Zde plánovala práce na příští týden, přijímala rezoluce a diskutovala. Rezoluce navrhovala výlučně prasata. Ostatní zvířata se sice naučila volit, ale rezoluce si nikdy vymyslet nedovedla. Nejaktivněji si při diskuzích počínali Kuliš a Napoleon. Nikdy spolu ale nesouhlasili. Ať navrhl první cokoliv, druhý mu zaručeně odporoval. A dokonce, když bylo rozhodnuto o malém přístřešku vzadu za sadem, který se měl stát útulkem zvířat odcházejících do důchodu, což byla sama o sobě záležitost nenapadnutelná, rozpoutala se vášnivá debata o důchodové hranici pro jednotlivé skupiny zvířat. Schůze vždy končily zpěvem zvířat Anglie a odpoledne patřilo odpočinku. Vepři vydělili kůlnu na nářadí jako své velitelství. Tady po večerech studovali v knihách, které přinesli z domu, učili se, jak kovat, truhlazit a další potřebné věci. Kuliš se ve volném čase také zabýval organizováním takzvaných zvířecích rad. V tom byl neúnavný. Pro slepice založil radu pro výrobu vajec. Pro krávy ligu čistých ocasů. Pro krysy a zajíce radu pro doškolování divokých soudruhů. Účelem této rady bylo ochočit krysy a zajíce. Hnutí za bělejší vlnu pro ovce. A kromě toho zorganizoval kurzy čtení a psaní. Většina jeho projektů však ztroskotala. Například pokusy ochočit divoká zvířata ustaly skoro okamžitě. Krysy a zajíci se chovali pořád stejně. A když se s nimi jednalo laskavě, jen toho zneužívali. Kočka se zpočátku velmi aktivně zapojila do rady pro doškolování. Jednoho dne byla viděna, jak sedí na střeše a rozpráví s vrabci, kteří byli téměř v jejím dosahu. Povídala něco v tom smyslu, že všechna zvířata jsou si nyní soudruhy a kterýkoliv vrabec, že k ní může přijít a sednout si ji na tlapku. Vrabce to však nepřesvědčilo. Velmi úspěšné ale byly kurzy čtení a psaní. Do podzimu byla všechna zvířata na farmě do jisté míry gramotná. Prasata uměla číst i psát perfektně. Psi se naučili číst také poměrně brzy, ale zase neměli zájem o nic jiného než o 7 přikázání. Koza Majka uměla číst o něco lépe než psi a někdy po večerech předčítala ostatním z útržků novin nalezených ve smetí. Benjamin si ve čtení nezadal z prasaty, ale svou schopnost nedával najevo. Říkal, že pokud ví, neexistuje nic, co by stálo za přečtení. Lupina se naučila celou abecedu, ale neuměla dávat slova dohromady. Boxer se nedostal dál než k písmenu D. Uměl nakreslit kopytem do prachu A, B, C, D. A pak stál a zíral na písmena se sklopenýma ušima. Občas potřásl hlavou a marně se snažil rozpomenout, co přijde dál. Několikrát se mu podařilo naučit se E, F, G a H. Ale když se to naučil, zjistil, že zapomněl A, B, C a D. Nakonec se spokojil s prvními 4 písmeny a psával je 1 až 2x denně, aby si osvěžil paměť. Molina se odmítala naučit víc než M, O, L, I, N a A. Uměla jméno hezky poskládat z proutků, které ozdobila několika květy, a chodila pak v obdivu kolem svého výtvoru. Ostatní zvířata na farmě se zarazila u písmene A. A vyšlo též najevo,

0: dvě nohy, ale Kuliš jim dokázal, že tomu tak není. Ptačí křídla, soudruzi, máte pro pohyb, nikoliv k práci. Proto jsou považována za nohy. Charakteristickým znakem člověka je ruka, nástroj, kterým člověk páchá všechna příkoří. Ptáci Kulišovým dlouhým výrazům příliš nerozuměli, ale přijali jeho vysvětlení a tak se všechna hloupější zvířátka hned začala učit novou poučku na spaměť. Heslo čtyři nohy dobré, dvě špatné bylo napsáno na zeď stodoly hned vedle sedmi přikázání a většími písmeny. Když se ho všichni naučili na spaměť, ovcím se poučka velmi zalíbila a často, polehávajíce na pastvě, spustili všechny spontánně čtyři nohy dobré, dvě špatné. Vydrželi to celé hodiny, aniž by se unavili.
1: Čtyři.

Jen tři slabiky. Málo kdo by hádal, že v jednom člověku může vedle sebe existovat tak velká touha a tak velká neschopnost hrát divadlo. Ano, tyhle dvě vlastnosti se snoubily v mé křehké bytosti a působily starost mnohým režisérům nejrůznějších ochotnických spolků, v nichž jsem hledal uplatnění. Způsoby, jakými se mě spolky zbavovaly, byly různé a jejich popis by vydal na samostatnou studii. Ale já tu chci vydat svědectví o ochotnickém spolku, v němž jsem nakonec zapustil kořeny, i když pravda ne příliš hluboko. Spolek se nacházel na kraji města a nebyl příliš věhlasný, a tak brali každého, kdo měl zájem o ochotnickou práci, tedy i mě. Když po dvou zkouškách odhadli rozsah mých schopností, byl jsem poučen, že není malých rolí a že dobrý herec dokáže paní, tady je to psaní, sehrát tak, že publikum zírá úžasem, a tahle možnost, že je mi dána a záleží už jen na mě, co z ní vytěžím. Šlo o komedii ze současnosti a já měl, až skupina mých mladých spoluhráčů rozverně prohlásí "Jdem se opalovat", vběhnout na jeviště a zakřičet "Já taky!" Ano, pouze tři slabiky. "Já taky!" Vtip bude v tom, že přiběhnu v plavkách a že budu jako černoch. Bude to nejspíš opravdu veselé, protože sám režisér, který si to vymyslel, se zajíkal smíchem, když mi to říkal. Představa, že se budu kvůli třem slabikám muset celý natřít na černo, mi moc neseděla. Ale bál jsem se roli odmítnout, protože mé postavení v souboru bylo dost vratké a vyloučení ze spolku by znamenalo konec mé herecké kariéry, protože žádný další soubor v našem městě není. Jen ty, v nichž jsem už měl možnost neuspět. Ostatně režisér byl ke mně schovývavý a při zkouškách jsem směl zůstat bělochem. Ovšem v den generálky mě požádal, abych se natřel. Přišel jsem do divadla 2 hodiny před ostatními, vysvlékl jsem se a počal jsem roztírat po těle černou barvu. Hlavu jsem si nechal nakonec, protože tu jsem hodlal pojednat jako malé umělecké dílko. Přehnal jsem si velikost rtů, mastik jsem sem přichytil k čelu a ke krku černou kudrnatou košku, vystřiženou ze starého persiánového kožichu, k uším jsem si připevnil zlaté kruhy, a když jsem pak v černé tváři vyvalil oči tak, aby bělmo vyniklo, měl jsem sám ze sebe radost. Přestal jsem myslet na to, že kvůli třem slabikám budu muset postupovat několik večerů líčecí martýrium, a těšil jsem se, jak budou diváci zírat. Generálka začala. Čekal jsem trpělivě v zákulisí a když se ozvala věta "Jdem se opalovat", vběhl jsem na scénu a zvolal své tři slabiky. "Já taky." Pod nánosem černé barvy jsem cítil jak rudnu. Řekl jsem ty své slabiky

tak nepřesvědčivě, že jsem to poznal i já. Stop, ozvalo se ze sálu. Režisér ponejprv přerušil zkoušku. Změna, kolektiv řekne to své, jdem se opalovat a dodá, kdo jde s námi. A na scénu vběhne Černoch a zvolá, já. Dvě slabiky z mé role ubyly. Cítil jsem se hrozně pokořen. Když pak už všichni opustili divadlo a já se ještě odličoval, dostal jsem nápad. V den premiéry jsem s nikým nemluvil, jen jsem intenzivně pracoval na rozšíření své role. Překvapím všechny tak, že na to do smrti nezapomenou. Budou svědky toho, jak z totálního outsidera se stane hrdina večera. Promyslel jsem si všechno do detailu a nic jsem nenechal náhodě. A pak přišel večer. Načerněn a odhodlán šokovat, čekal jsem v zákulisí na narážku. Jdem se opalovat, kdo jde s námi? Vběhl jsem na scénu, uklonil jsem se a spustil. Já jsem Otelo benátský mouřenín a posílá mě Shakespeare, abych tu vaši hru, dříve než prohrou se stane, svým uměním posvětil. Spoluherci zůstali stát a civěli na mě. Čekal jsem, že začnou improvizovat, že mi něco odpoví a já, že jim řeknu větu, kterou jsem si připravil. Přestaňte žvanit a mluvte se mnou řečí básnickou. Já veršem jsem vás oslovil a veršovanou odpověď si žádám. Oni však mlčeli a já nevěděl, co dál. Rozpačitě jsem se rozhlédl, publikum úžasle zíralo a nechápalo, co se to děje, a tak jsem se rozhodl pro ústup. Otočím se a opouštím scénu. A v tom za mými zády zabouřil ohlušující smích. Ano, za mými zády, která jsem si zapomněl načernit. Jeden z mých kolegů se konečně vzchopil a zvolal. Kam jdeš, Otelo? Jen pojď s námi na pláž, potřebuješ si opálit hřbet. Další salva smíchu. Herci se počali uvolňovat. Jeden z nich ke mně přiskočil a jedním škubnutím mi stáhl trenýrky. Pod nimi jsem byl pochopitelně taky bělochem. Herec, který mě takhle pokořil, začal povykovat. To jsem si mohl myslet, potřebuješ jít na nudistickou pláž. Publikum řičelo. Natáhl jsem si trenýrky a vyběhl jsem ze scény. Přehodil jsem přes sebe kabát, ostatní svršky jsem smotal do neforemné koule a utíkal jsem domů. Netušil jsem, že diváci mě nepřestávali vyvolávat a že jsem byl skutečně zlatým hřebem večera.

0: ať srdce naše v bratrství se spojí a cesty naše nic zlého neskříží a nerozdvojí. To si slibujeme. To si slibujeme.
1: Pavlovi znovu zní v mysli tahle slova, kterými Ludva obřadně pečetil jejich přátelství, když se poprvé setkali. A ten se teď na nemocničním lůžku namáhavě zvedá a říká:
2: tak rád bych šel ještě jednou do jezerní kotliny. Ještě jednou.
1: Škola se už chýlí ke konci a všechny ovládá předprázdninové vzrušení. Ale Pavel s Ludvou věří, že nikdo se nemůže těšit víc a nikdo nemůže mít lepší a zajímavější prázdniny než oni.
0: Budeme stavět chatu v jezerní kotlině.
3: Budeme se zařizovat jako dva Robinzoni.
1: Všechny přízraky jsou zaplašeny, ani nedávno nalezený kříž v odlehlém koutě té jejich milované divočiny je už neděsí. Zatím tam ale nechodí tak často jako dřív. Každou volnou chvíli totiž věnují schánění bedniček od margarínů, z nichž podle Ludvova plánu chatu staví. V potravinářských obchodech už je znají a bedničky jim sami schovávají. Část jich už oba do jezerní kotliny dopravili, na vybraném místě zapustili do země, přibyli k sobě hřebíky a naplnili drobnou sutí. Ale větší část bedníček schovávají ve skalních otvorech, skrytých v téměř neprostupném houští, asi v půli cesty do kotliny, na místě, kterému říkají překladiště. Získali už sice přes 200 bedníček, ale potřebují jich ještě víc. A při schánění dalších je čeká překvapení.
0: Člověče, stopovali mě dneska dva slídilové. Neznám je, ale náhodou jsem vyslechl jejich rozmluvu. Nějaké velké té je prý svolalo ke schůzce na dnešek. Na 8 hodin do Olšin.
2: Velké té, velké té. Ha, tak přece začíná slovo tarantule.
0: Právě. Co když je to schůzka jejich členů?
2: Půjdeme tam taky. V 8 hodin jsme v Olšinách, rozumíš? Už musíme tu záhadu rozseknout. Uvidíme, kdo je ten jedovatý pavouk, ta tarantule.
1: Nikdy se čas nevleče tak, jako když nás čeká něco vzrušujícího. Oba kamarádi se však přece dočkají. Přišli do Olšin z málo používaného směru a teď opatrně postupují vpřed a kryjí se za keři, šerohoustne. Pak ucítí vůni ohně a plíží se k němu. Rozeznávají kolem něj 9 postav a některé z nich znají.
2: Vidíš? Halza od nás ze třídy. Určitě mi tenkrát vzal ten sešit, aby se podle něj naučil moje písmo.
0: A ten habán uprostřed? Vždyť je to Lojza Rezek. Můj nepřítel od prvních dnů tady ve spálených mlýnech. Po tom výprasku za to, že se vysmíval mému mrtvému tatínkovi, jsem ho moc neviděl. A teď je tady a je to asi šéf té tarantule.
1: Hovor kolem ohně naraz stichne. Je tady celé slovo? Ptá se Lojza panovačným hlasem. Ano, odpovídá všech 9 jako jeden. Tedy obživněme, říká Lojza. A pak každý člen party, počínaje jím, vyrazí ze sebe postupně jednu hlásku. Protože mezi nimi nejsou přestávky, zní to, jako když někdo jediný vyřkne pomalu celé slovo.

0: Tak jsme měli pravdu.
1: Pavel s Ludvou jsou nejdřív svědky běžného hovoru, ale pak se začne mluvit o nich. A ukazuje se, že se nezmýlili ve svém odhadu, že tarantule opravdu pase po jejich knize. Vlastně přesněji řečeno, že po ní touží Lojza. Ten totiž zrovna zuří, když musí čelit námitkám jednoho člena, že se kvůli získání nějaké knihy dělá pořád tolik složitých opatření.
2: Víme, co jsme chtěli. Můžeme se potichu ztratit.
0: Počkej! Třeba se dovíme, proč tu knihu tolik chce.
1: Z protější strany se zvedá jeden z členů tarantule, aby přinesl nějaké dříví. Kolem ohně je teď rušno a najednou Pavel tlumeně zaúpí. Kdo si mu šlápl na nohu? A v zápětí se ozve polekaný výkřik. Někdo je tady, rychle sem! Nastává nepopsatelný zmatek. Pavel s Ludvou se pokoušejí vstát, ale jejich skřehlá těla ztratila pružnost. Chopí se jich několik párů rukou a táhnou je k ohni. A vydá, sběratelé bedniček, ušklíbne se Lojza, když je pozná. Tady holinkové žádné nemáme. Můžeme vám ale posloužit tímhle. A rozpřáhne se na Ludvu. Jenže to už Pavel nedokáže trpně snášet.
2: To se nestydíš, mizero, mlátit zajatce?
1: Začne se divoce ohánět mezi členy tarantule. Uchopí jednoho z nejútočnějších a vrazí jim prudce do klubka ostatních. On i Ludva s obtížemi odrážejí rány, i když sami jich také dost rozdají. Pak rozkopnou do hasínající oheň, v nastalém zmatku se vyrvou nepřátelům a dávají se na útěk. Povedlo se. Ještě dlouho slyší vzteklý povyk členů party Lojze Reska, která si dala jméno po jedovatém pavoukovi tarantule.
2: Pátrání byl úspěch, ale zakončení žádná sláva.
0: Ale vždy těch bylo 9 a my jenom 2. Vím, co si myslíš, ale není to tak. Rozhodně nejsme zbabělci.
1: Teď, když je tarantule prozrazena, stávají se její útoky na Pavla a Ludvu zcela veřejné, bez tajných dopisů, falešných vzkazů a podobných věcí. A uprostřed bojů nadcházejí prázdniny. Oba mají dobré vyzvědčení a tak jim rodiče táboření v jezerní kotlině povolují. Chodí tam teď každý den a stavba chaty rychle pokračuje.
0: Musíme to dodělat do týdne. Nebudeme přece stavět celé prázdniny.
1: Stavba však je i s vnitřním zařízením, ke kterému patří i 2 slamníky vyplněné vlastnoručně nasekanou a usušenou trávou, hotová až 12. den prázdnin. Dřív to stihnout nešlo. A když ten den zatlučou poslední hřebík a přidělají petlici na dveře, jsou tak slavnostně naladění, že podobný pocit ještě nikdy předtím nepoznali.
2: Dokázali jsme to. Dokázali.
1: A pak nadejdou krásné dny, plné pohody, prosvícené sluncem, protchnuté kamarádstvím. Celé hodiny prosedí nad stránkami Ludvovy zavře knihy, ale zase jí odkládají a žijí jen svému jezeru, koupání, cvičení, běhům a skokům a hrám nebo zlézání krkolomných skal. Často leží v trávě u vody s očima obrácenýma k nebi a pozorují oblaka.
0: Hezčí prázdniny jsem nikdy nezažil.
2: Já taky ne. Kdyby tak nechtěli nikdy skončit.
1: Jenže prázdniny skončí a oba se musí vrátit do spálených mlýnů. Městské zdi je pohltí, jako kdyby se nic nestalo. Obnovuje se i pronásledování ze strany tarantule a hlavně dychtění po zavřené knize. A za jedné větrné deštivé noci se znovu ozývá i tajemné nebezpečí, které už je několikrát tolik vyděsilo.
2: Zase u nás někdo bral zakliku u dveří, ale maminka se neprobudila a já se neodvážil ani hlesnout. Nechtěl jsem zažít tu hrůznou rozprávku s nočním hostem jako minule. A ve tmě chodby za dveřmi bylo slyšet zase jen to sýpavé oddechování a pak nějaké mručení. Přecházelo do podivného tichého zpěvu bezeslov, do jednotvárného nápěvu. A já ten nápěv poznal. Už jsme ho slyšeli oba, tenkrát před bouřkou nad údolím, když jsme se vraceli z jezerní kotliny.
1: A ta noc zase přesvědčí Pavla i Ludvu, že mimo tarantuly je zde pořád ještě něco jiného, co jim hrozí a čemu nerozumějí. S tarantule si již moc nedělají, i když její pronásledování je někdy velmi nepříjemné. Ale z těch neodhalených tajemných zjevů na něj jde děs. To proto, že nebezpečí je skryté a oni neví, jak mu čelit. Do jezerní kotliny chodí stále, pořád ještě mají dost práce s vylepšováním chaty, ale dny se krátí a oni ji musí opouštět mnohem dřív. Těmi krkolomnými stezkami a po skalách se nedá jít potmě, i když znají cestu dopodrobna. A tak jednoho dne Ludva překvapí Pavla tím, že přijede na sraz na kole. Půjčil si ho prý od nočního hlídače, který bydlí u nich v domě.
2: To je nápad. Sedni si na tyč, já budu šlapat.
0: Ušetříme za obě cesty nejmíň hodinu.
1: Mohou docela pohodlně dojet až k překladišti. Tam kolo schovají v houštinách a pak jdou roklemi a známými stezkami pěšky. Podzim už vládne v celé své kráse a jeho zvláštní sladká vůně omamuje celý kraj. Říkají jí podzimní vůně. Je těžké určit, z čeho pochází, je všude. A pokaždé, čím víc se oba blíží k jezerní kotlině, tím je silnější.
0: Jako kdyby v ní bylo cítit nějaké koření. Voní dálkami.
1: A když zase jednou uprostřed svého království leží v trávě u jezera, Pavel najednou zpozorní.
2: Ludvo, tohle je to, co cítíme v naší podzimní vůni. Tále kytka, podívej. Je jí kolem plno, ale dřív tu nebyla.
1: Bere do ruky fialovou květinu. Vnitřek její zvonkovité korunky vyplňují oranžové blizny. Vydává silnou, omamující vůni a má v okolí v trávě tisíce sestřiček. Ludva se chvíli opájí její kořenou vůní a pak ji vloží do zavřené knihy.
0: Na památku. Bude tam vonět na věčné časy, na připomínku dne, kdy jsme ji objevili. Ať její vůně prosákne celou knihou a ať v ní zůstane navždy.
1: Jenže ten hezký den má ošklivý závěr. Když padá soumrak a oba se vracejí k houštinám pro schované kolo, není tam nic.
2: Je pryč? Už jsme prohledali všechno. Asi následoval někdo z tarantule a kolo sebral.
0: Ale vždyť není moje. Vypůjčil jsem si ho a hlídač o tom ani neví. Nemohl jsem si vyžádat jeho dovolení. Spál. Co teď? Co mu řeknu? Budu vypadat jako zloděj.
1: Po dlouhé a neveselé zpáteční cestě docházejí k domu, kde Ludva bydlí. Stojí tam hlouček menších hochů a mezi nimi jeden vyšší. Pavel ho nezná, ale Ludva s ním už několikrát mluvil. Je to Filip Strnad, o pár let starší, bydlí kousek odtud. Teď se otrhl od hloučku a jde k ním. Halo, ztratilo se vám kolo, vidíte? Volá na ně tlumeně.
0: Ano, víš na to tom něco? Jak to víš? Kdo ti to řekl?
1: Filip mávne opovržlivě rukou k hloučku. Člověk se od těch mrňousů leda co zdozví a sám taky tu a tam něco vidím, říká. A Pavel s Ludvou se dovídají, že si Filip Ludvy všiml, když na kole výjížděl, a tak mu bylo divné, když na něm potom viděl jezdit jiného staršího kluka. A jestli chtějí, že jim ukáže, kde ten kluk bydlí.
0: Doveď nás tam hned, prosím tě. Záleží na každé minutě.
1: Filip je vede a zastavuje se před domem, kde bydlí.
2: Lojza Rezek, tarantule.
0: Ten ničema nás stopoval.
1: Mají štěstí. Kolo najdou vzadu na dvoře přikryté starými pytly. Lojza se sice náhle objeví a začne hádka, ale pak vůdce tarantule pochopí, že sám proti třem už nemá šanci. Ludva poděkuje Filipovi a rychle ujíždí vrátit kolo, dokud na něm hlídač nevyrazí na noční směnu. Také Pavel po pár slovech díků odchází domů. V tu chvíli však netuší, jak dalekosáhlé následky tohle setkání bude mít.
2: Neviděl jsem Ludvu už několik dní. Co s ním je?
1: Jejich třída je pořád ještě rozdělena. Každý chodí do jiného oddělení v jiném patře s jiným koncem vyučování. Každý den teď prší a na cestu do jezerní kotliny není ani pomyšlení. A ty deště jakoby odplavily všechno staré, dobré a krásné, co bylo dřív. Pavlovi se to aspoň tak zdá, když později na tu dobu vzpomíná. Ludvu potkává náhodou před školou až pátý den po události s kolem. Zdá se mu vážný a zamlklý.
2: Dneska odpoledne máme oba volno. Do jezerní kotliny asi nepůjdeme, viď? Vypadá to už zase na déšť. Ale můžeme dělat něco jiného, někam jít.
0: Když já, Pavle, nemůžu. Slíbil jsem Filipovi, že s ním půjdu do kina. Už máme dva lístky. Sám si to se mnou smluvil. To víš, nemůžu přece odmítnout. Když nám byl dobrý, aby nám našel to kolo, musí nám teď být dobrý taky jako kamarád.
1: Jdou sice spolu dál, ale nějakým není do řeči. A když dojdou na křižovatku, kde se obyčejně rozcházejí, jsou skoro rádi. Jindy tu stáli, pořád si povídali a jeden vybízel druhého, aby ho šel kus cesty vyprovodit. Dnes ale nic. Loučení je krátké a rozpačité. Ani další dny Pavel nemá štěstí. Ne a ne Ludvu někde zahlédnout. A Ludva sám za Pavlem nejde.
2: Jakoby se mi schválně vyhýbal. A o tu svou knihu, co u mě má, jakoby už ani nestál.
1: Svůní, kterou vydechuje květina vložená do knihy, se hlásí vzpomínky na všechny ty chvíle v jezerní kotlině, prožité s Ludvou. A přestože teď téměř ustávají útoky tarantule, ani záhadný noční děs se nehlásí, zmocňuje se Pavla úzkost před jiným, nečekaným nebezpečím.
2: Co se to stalo? Proč už nemáme spolu kamarádit? Vždyť jsme si přece nic neudělali.
1: To všechno teď Pavlovi probíhá hlavou u nemocničního lůžka, na kterém se jeho kamarád namáhavě zvedá a říká:
0: tak rád bych šel ještě jednou do jezerní kotliny. Ještě jednou.

Můj povedený tatínek mě jednou vzal pokládat šňůry. Vypracoval skvělý a hlavně smělý plán, jak zaručeně dostaneme úhoře. Naklademe návnadu do míst, kudy úhoři potáhnou proti proudu a naservírujeme jim, podle tatínka, takovou hostinu, že se jí neobrání. Úhořů budeme mít tolik, že je dáme k řezníkovi vyudit. Tatínek mi řekl, uzení úhoři jsou ze všeho nejlepší. Ty můžeš jíst celý rok. Tatínek také říkal, že musíme počkat na vhodnou dobu. Až zmizí měsíc a zatáhne se obloha a hvězdy budou spát. A také, až se trochu zdvihne a případně zakalí řeka, až bude malý zákalek. Zatím jsme konali horečné přípravy. Rozstříhali jsme dvě funglnové šňůry na prádlo, brousili hroty háčků, aby správně vnikly do úhořích tlamiček, opatřovali jsme návnadu. Zašli jsme na potok a nachytali jsme překrásné rybičky, střevle potoční. Vycházeli jsme z toho, že předložíme úhořům něco extra unikum, co se v řece nenalézá. Tatínek dokonce prohlásil, že se z toho úhoři podělají. V luhu jsme strejdovi Proškovi zničili rýče málem celou zahrádku, abychom našli pár rousnic, ale byli jsme perfektně připraveni a vybaveni. Začalo hustě a vydatně pršet a můj tatínek si mnul ruce. Zašera jsme se vytratili. Na nohou gumáky, na sobě gumové pláště a v srdcích naději. Šli jsme proti vodě 10 metrů nad řekou po pěšince, která se spíš hodila pro kamzíky než pro lidi. Já nevím, jak dlouho jsme šli, bylo to strašný. Kluzké kameny, hluboké srázy, větve šlehající do obličeje, padající déšť. Postupně jsem dostával zlost na tatínka, který se občas otočil a zamumlal něco jako to je ten pravý čas. Po dlouhé době jsme stanuli na palouku. Tatínek položil řízkovničku se střevlemi a vyndal z batohu šňůru. Obrátil se ke mně a zase řekl krásná noc. Naservírujem jim to, že se z toho podělají. Chytl ho ten pravý pytlácký zápal a vášeň. Napichoval střídavě návnady. Jednu rousnici, jednu rybičku, jednu rousnici. Nedíval se po mně, co dělám. Nebral mě na vědomí. Stál jsem a třásl se zimou. Všichni úhoři mě mohli být ukradení. Natož ti uzení. Skončil akci a přikázal mi svlíkni se. Svlékl jsem se a ohlížel se po řece. V okrajcích a odlesku měsíčního světla jsem viděl, jak stoupá, jak se stvoly trávy houpají a klesají do vody, jak se stébla ohýbají, kývají a směřují dolů po proudu. Sundával jsem si kalhoty a tiše jsem řekl, tatínku, ta řeka stoupá. Nevím, jestli mě slyšel, ale vůbec na má slova nereagoval. Stál jsem na břehu, v tom stavu, jaké mě moje maminka přivedla na svět. A Bůh ví, proč jsem si přikrýval přirození. Tatínek povídal, vezmi tu šňůru a jdi s ní do řeky. Až bude napnutá, tak pusť kámen. Pořád jsem stál. Slyšel jsem, jak uprostřed řeka hučí. Dostal jsem strach, ale neměl jsem sílu říct, že tam nepůjdu. Tatínek řekl, jdi a neboj se. Jsi můj syn, jsi přece po mně. Vzal jsem kámen a podíval jsem se po něm. Zřejmě měl už taky strach, ale bylo mu líto těch ztracených investic. Vkročil jsem do řeky. Musel jsem stále víc zaklesávat nohy mezi kameny a stavět se proti vodě. A přitom jsem držel veliký kámen s ochablou prověšenou šňůrou. Viděl jsem ještě na břehu tatínkovu siluetu. A slyšel jsem, jak mě voláním povzbuzuje, jako když jsem hrával fotbal a později hokej, ale bylo to houby platný. Cítil jsem se sám, opuštěný. Voda mě sahala k pupku a pak k prsům a chtěla mě odtrhnout ode dna a on křičel, jdi dál, už to bude. Ohlédl jsem se a už jsem ho neviděl. Splynul se stromy a s břehem. Jakým právem mě do toho žene,
když sám neumí plavat. To by řekla maminka, když jsem se jí ptal, proč se s námi tatínek nikdy nekoupe. Do úhoří mu zaslepili oči, že chce, abych šel dál. Řeka mě sahala k ramenům a pak mi byla až po krk. Cítil jsem její sílu. To už nebyla včerejší řeka. To byla jiná řeka, zabijácká. Zmocnil jsem je její prout a její vlny se mnou smíkaly a řvaly, proč jsem sem přišel a že jsem drzý. Zmohl jsem se jen na výkřik, tátínku! Voda mi vnikla do úst. Ztrácel jsem půdu pod nohama. Věděl jsem, že nesmím pustit tu šňůru, protože by se mě řeka zmocnila a roztrhala dole na kamenech a proudech. Držel jsem se křečovitě provazu a cítil jsem, jak mě něco docela pomalu táhne ke břehu. Tatínek mě přitáhl až do mělké vody. Byl jsem největší tvor, jakého měl v životě na šňůře nebo na udici. Potácel jsem se pod křoví, abych si ulevil od strachu. Slyšel jsem ho, jak balí šňůru, sundává rybičky a vyklízí pole a brumlá: "Mí rybičky zlatý, to nebyla tak docela správná noc, ale příště jim to naservírujem, že se z toho podělají." Seděl jsem na bobku a myslel jsem na to, že dnes jsme se zatím podělali my. Asi to bylo tím, že úhořům přišla na pomoc jejich matka, řeka.

0: Pane kapitáne, jsem poručík Radcliffe z válečného loďstva jeho veličenstva. Zbitevní fregaty nepřemožitelná.
1: Hrome, skřížili jste mi cestu a donutili skasat plachty. Povážlivý manévr v kanálu La Manche.
0: Vypluli jsme z přístavu s neúplným stavem posádky. Kapitán Ver mě pověřil doplněním stavu a vyslal mě ve člunu k vaší lodi.
1: Mary je obchodní loď, která se po 7 měsících plavby vrací do mateřského přístavu. Moji muži jsou velmi unavení, potřebují odpočinek.
0: Přednější než odpočinek je služba ve válečném loďstvu jeho veličenstva. Muž, na kterého ukáži, půjde se mnou, ať po dobrém nebo násilím.
1: Nechám schromáždit mužstvo na horní palubě. Při přehlídce posádky si můžete vybrat.
0: Není třeba. Cestou k vaší kajutě padl můj zrak na mladého urostlého muže. Vysoký, modrooký...
1: Billy Budd! Chcete naverbovat mého nejlepšího námořníka, poručíku?
0: To je mi líto, ale v řadách královského válečného námořnictva slouží vždy jen ti nejlepší z nejlepších.
1: Vy mi nerozumíte, poručíku. Než jsem přijal toho mladíka na loď, byla ubikace námořníků v podpalubí semeništěm hádek. Měl jsem tolik starostí, že mě ani dýmka nedokázala utěšit. A pak přišel Billy. Vyzařovala z něho taková přívětivost a dobrá nálada, že jí nakazil hned celé mužstvo. Okamžitě si ho všichni zamilovali. Všichni, kromě jednoho vyhlášeného rváče. Snad na Billyho žárlil, snad mu záviděl. Každopádně se ho snažil vyprovokovat. Billy se dlouho ovládal, ale jednou číše přetekla. Ten chlap dostal od Billyho takový výprask, že na něj do smrti nezapomene. A takového muže mi teď chcete odvést, poručíku.
0: Umím si vybírat, kapitáne. Obvykle mi stačí jediný pohled. Vydejte prosím rozkaz, aby se ten mládenec připravil.
1: Jestli ten mládenec odejde z mé posádky, dovedu si představit, jak to tady bude za čas vypadat. Dám vám kohokoliv, ale Billy Badami neberte, mějte slitování, poručíku.
0: To je slovo, které nepoužívám.
1: A když se vám zepře?
0: V těchto případech není žádné dovolání. A vy to víte, kapitáne. Jakékoliv námitky jsou zbytečné. Je to právo královského loďstva.
2: Jméno?
3: Billy Budd, pane kapitáne.
2: A víte, jak se jmenuje naše loď?
3: Vím, pane kapitáne. Nepřemožitelná.
2: Tak tedy vítejte na palubě Nepřemožitelné v řadách válečného námořnictva jeho veličenstva. Budete pozorovatelem na předním stěžni.
3: Ano, pane.
2: Odkud pocházíte?
3: Pravděpodobně z Anglie, pane.
2: Nevíte, kde jste se narodil? Kdo byl vaším otcem?
3: Bůh to ví, pane.
2: A vy? Víte vůbec něco o svém původu?
3: Jednoho rána léta, páně, 1776, mě prý našli v krásném, hedvábým olemovaném košíku, který visel na klepadle jistého dobrého člověka v Bristolu.
2: Zdá se, že to byl moc dobrý nález. Doufám, že najdou ještě někoho takového, jako jste vy, mládenče. Královské loďstvo takové nutně potřebuje.

0: odkasat horní plachty! Kormidelníku, stočte loď přídí proti vlnám!
1: Rozkaz, kapitáne!
2: Muž přes palubu na závětrné straně!
3: Bůh buď milostiv jeho duši.
4: Pomoc! Pomoc!
5: Uvážu si lano kolem pasu a skočím pro něho.
6: Podívej se na ty vlny, mrzí tě život byli.
5: Ten ubožák je na dobro ztrácen.
6: Nemůžeme ho tam nechat. Držte pevně konec lana. Přitáhnete nás.
2: On skočil. Blázen.
3: Svatý Krištofe, stůj při něm.
2: V těch vlnách se utopí.
6: Je to šílenství.
5: Už je u něho. Drží ho.
0: Zaberte chlapy a přitáhněte je na levobok. Schoďte jí provazový žebřík.
2: Zvládne to, Billy, pat to zvládne.
6: Už je u lodi.
2: Ale nemá sílu vyšprhat po žebříku.
0: Sakra, pomozte jim na palubu. Vytáhněte je.

0: vydával ses ve velké nebezpečí, aby se zachránil můj starý život. Děkuji ti, Billy Budde. Snad nebesa dají a já ti to budu moci oplatit.
1: Doufám, že to nebude potřeba. Pocházíš opravdu z Dánska?
0: Přímo z Kodaně. Ale tak dlouho jsem sloužil na anglických lodích, že ze mě spíš už Angličan.
1: Podívej, Dáne. Zase mi někdo seděl na lůžku. Lodní vak je rozvázaný.
0: Potloukal se tady zbrojmistr Klegert.
1: Proč by se mi hrabal ve věcech?
0: Nevím. Ale dej si na něj pozor, Billy.
1: Nic proti mě nemá, vycházíme spolu dobře. Často mě chválí.
0: Zbrojmistr Klegert má sladký hlas, ale můj starý nos větří, že se tady něco chystá.
2: Pozor!
1: Promiňte, že jsem do vás vrazil, pane.
2: Kam takový spěch, chlapče?
1: Mám hlídku na předním stěžni.
2: Moře je klidné, pevně nadaleko, nemusíš tak spěchat. Ale ty prý plníš své úkoly s velkým zaujetím a velmi pečlivě, že?
1: Snažím se, pane.
2: Časem bys to mohl dotáhnout až na kaprála. Tedy, kdybych si tě já jako zbrojmistr vybral. Co tomu říkáš?
1: No, nevím, jestli bych na tu práci stačil, pane.
2: O tom nepochybuji. Jsi chlapík, Billy. Jen nevím, jak by se k tomu stavil kapitán Ver. Nevidí rád mladíčky na takových místech.
1: Promiňte, pane, už musím běžet.
2: Správně, hochu. Dostat svým povinnostem, to především. A povýšení přijde samo.
3: Billy Budd. To myslíte vážně? U posádky je velmi oblíbený. Je třeba ho získat pro naši věc. Když půjde on, půjdou i ostatní.
4: Chápu, pane, ale tolik ho zase neznáme. Je to nebezpečné.
3: Máš strach, Zrsku?
4: Musíme být opatrní.
3: To dnes bych dělal na lodi plavčíka, kdybych byl pořád jen opatrný.
2: Někdy je třeba plavat v nebezpečných vodách, aby ses dostal k cíli.
4: Já vím, pane, ale přesto...
3: Najdeš Billy Budda a v ústraní s ním promluvíš.
4: No, jak si přejete. Počkám, až půjde z hlídky na předním stěžni. Napřijdi v závětří u řetězů, se ho pokusím získat na naši stranu.
3: Hej, Billy!
1: Co seš, Zrsku?
3: Přikrať se k řetězům vpředu. Sem, do závětří.
1: O co jde?
3: Tiše.
4: Něco je ve vzduchu, Billy. Asi to taky cítíš.
1: Mluv jasněji, nerozumím ti.
4: Je nás víc, celá parta. Chci se tě zeptat, jestli bys stál na naší straně.
1: K sakru, co ti myslíš?
3: Ne tak nálas.
1: Tak přestaň mluvit v hádankách.
4: Pomohl bys nám.
3: V případě nutnosti.
1: K čertu nevím, kam míříš a o co ti jde. Ale dám ti jednu radu. Jdi mi z cesty, nebo tě hodím přes zábradlí.
3: Abys nelitoval, Billy Budde.
1: Zmiz!
3: Budeš litovat?
1: Tak a jsem zmiz!
5: Co se tady děje?
1: Potloukal se tu jeden ze zádi, poručíku. Tak jsem mu jenom ukázal, kam patří.
5: Správně, Billy. Nikdo ze zádi nemá u nás napřídit, co pohledávat.

0: bezvětří. Nic se nepohne.
1: Postoupili jsme aspoň trochu dnes odpoledne.
0: Ani opíť. Zrovna jako bychom měli vyhozenou kotvu. Chytit tak alespoň malý vánek. Slyšíš to ticho, Billy?
1: Ležíme tu jak leklá ryba.
0: Je to ticho před bouří.
1: Obloha bez mráčku, moře jak voda ve sklenici. Kde pak bouře?
0: Možná, že tahle nepřijde z nebe.
1: Dane, včera, když jsem šel z hlídky, chytil mě zrzek. Povídal moc divný věci. Skoro bych řekl, že mluvil o vzpouře.
0: U všech rohatých.
1: A možná jsem to jenom špatně pochopil. Ale ptal se, jestli bych v případě nutnosti byl na jejich straně.
0: Zatím stojí zbroj mistr Klegert. Dám na to krk. Jdi za kapitánem a pověs mu to.
1: A to po mně nechtěj, Dane.
0: Je to tvoje povinnost, Billy.
1: Nejsem donašeč.
0: Zažil jsi někdy na lodi vzpouru? Radši budu stát proti nejprudší bouři, proti vichru, vlnám, běsnícím živlům a povedu s nimi čestný boj a zvítězím buď já, nebo příroda. Ale spiklenec, to je had, který se plazí za noci k tvému lůžku. Už tkne tě ve spánku, abys mu nemohl useknout hlavu.
1: Nemám důkazy. Zrzek mluvil v hádankách. Co pak mohu jen tak někoho obvinit?
0: Kapitán Ver je moudrý a zkušený muž. Jdi za ním. Je lepší se zmílit, než mlčet.
1: Dobrá. Zítra před ranní hlídkou mu oznámím, co jsem slyšel.
0: Jen aby nebylo pozdě.

0: Neměli jsme ho do našich plánů zasvěcovat. Byla to chyba.
1: Vypadal důvěryhodně. Ta jeho obliba u posádky mě zmátla. Kdo mohl tušit, že se takhle zachová?
0: Ten bídák mě chtěl hodit přes palubu.
2: Z možného společníka je rázem nepohodlný svědek.
3: Nesmí promluvit, jinak...
2: Já vím. Snad si s ním nějak poradíme a zavřeme mu pusu.
0: Nejspíš ho hodíme rybám.
2: Mám lepší nápad.

0: Otočte kormidlem, ať zachytíme ten vánek od zádi.
1: Rozkaz, kapitáne.
0: Konečně se snad pohneme.
2: Pane kapitáne, dovolte mi s vámi promluvit.
0: Poslouchám vás, brojmistře.
2: Promiňte, ale věc je velmi důvěrná. Nemohli bychom se uchýlit do vaší kajuty.
0: Nože, oč jde, zbrojmistře?
2: Rmoutí mě, že přináším špatné zprávy, ale podle svého nejlepšího svědomí jsem se rozhodl, že budu upřímný. A upozorním vás na jisté podezření, které jsem pojal.
0: Mluvte jasněji, zbrojmistře.
2: Za poslední dny jsem toho viděl dost, abych se utvrdil v názoru, že přinejmenším jeden námořník na palubě je nebezpečnou osobou. Dotyčný muž se do služeb jeho veličenstva dostal jiným způsobem než normálním odvodem.
0: Řekněte rovnou, že jde o muže odvedeného rozkazem.
2: Ano, pane. Zcela nedávno jsem zjistil, že v mužstvu probíhá nějaký skrytý pohyb vyvolaný dotyčným námořníkem. Necítil jsem se oprávněn své podezření hlásit, pokud si nebudu alespoň trochu jistý. Avšak včera večer jsem toho muže pozoroval a mé podezření se přiblížilo takřka jistotě.
0: Važte dobře svá slova, zbrojmistře. A uvědomte si odpovědnost, kterou na sebe tímto hlášením berete. A jaké důsledky může mít vaše obvinění?
2: Uvědomuji si to, pane. Ale jako námořník válečného královského loďstva cítím povinnost promluvit.
0: Řekl jste, že na palubě je přinejmenším jeden nebezpečný člověk. Jmenujte ho.
2: Nechtějte to po mně.
0: Řekl jsem, jmenujte ho.
2: Billy Budd, pozorovatel na předním stěžní jasnosti.
0: To myslíte? Toho muže, kterého poručík Radcliffe získal přednedávnem z té obchodní lodi? Toho odvážného mladíka, který zachránil starého Dána před jistou smrtí?
2: Právě toho jasnosti.
0: Ten chlapec je u mužstva velmi oblíben.
2: Jistě, ale přes své mládí a hezký vzhled je to lstivý člověk. Nezískává si přízeň ostatních jen tak pro nic za nic.
0: Chtěl jsem ho povýšit na místo velitele nejvyššího koše na zadním stěžni.
2: Na vašem místě bych jasnosti takové jmenování ještě zvážil.
0: Přicházíte za mnou s velmi mlhavým příběhem. Pokud jde o Billy Budda, chci, abyste mi uvedl nějaký skutek nebo slovo, které by potvrdili vaše obecné obvinění. A dejte dobrý pozor, co řeknete, zbrojmistře. V případě, jako je tento, čeká křivého svědka pro vás na konci ráhna.
2: O jasnosti, nezasloužím si váš přísný tón. Sám bych si nepřál nic víc, než aby se mé obvinění ukázalo jako liché, ale jak si mám například vysvětlit, že Billy Budd se v ústraní obrátil na jednoho z námořníků a ptal se ho, jestli s ním může v případě potřeby počítat? Řekl doslova, něco se chystá. Je nás víc a chci vědět, jestli jdeš s námi. Možná, že se pletu, ale v mých uších to zní jako příprava a podněcování vzpoury.
0: To je silné slovo. Chci znát jméno toho muže.
2: Mám pádné důkazy, kterými svá slova doložím a v pravý čas prozradím jméno toho muže.
0: Zbrojmistře, je nyní Badova směna ve službě?
2: Není jasnosti.
0: Stráž!
3: Co ráčíte, pane?
0: Znáte Bada? Pozorovatele na předním stěžni?
3: Ano, pane.
0: Jděte ho najít. Řekněte mu, aby se okamžitě dostavil do mé kajuty. Snažte se to zařídit tak, aby Bad s nikým nemluvil.
3: Provedu, pane.
4: Pozorovatel na předním stěžni Billy Budd přišel na váš rozkaz, pane kapitáne.
0: Stráž, zavřete dveře, stůjte venku a do mé kajuty nikoho nevpouštějte.
3: Podle rozkazu, pane.
0: A teď řekněte zbrojmistře tomuto muži přímo do očí všechno, co jste mi o něm povídal.
2: Nebojím se pravdy. Billy Budde, seznámil jsem kapitána lodi se svým důvodným podezřením, že v řadách mužstva podněcujete a připravujete vzpouru.
0: Mluvte, Bilibade. Braňte se.
4: To je lež?
2: Chcete popřít, že jste oslovil jistého člena posádky a ptal se ho, jestli se v případě potřeby přidá na vaši stranu? Rozuměj, stranu vzbouřenců.
4: Jak můžete něco takového říct?
2: Lhal bych, kdybych tvrdil, že se mi to říká snadno. Byl jsem vám vždycky nakloněn. Projevoval jsem vám dokonce jistou přízeň. To nemůžete popřít. Dokonce jsem vás chtěl jmenovat kaprálem. Ale když jde o pravdu a o osud posádky, sympatie musí jít stranou.
0: Co řeknete na svoji obhajobu, Billy?
4: Nic. Vůbec nic. Proti takovému nařčení je nejlepší rána mezi oči!
0: Člověče, co jste to udělal? Pomozte mi ho zvednout! Vy jste ho tou ranou pěstí snad zabil! Jsem nucen vás zamknout vzadu v přístěnku mé kajuty, dokud se celá věc neprošetří. Následujte mě! Stráž!
3: K službám, pane.
0: Sežeňte ranhojiče a řekněte, že s ním chci okamžitě mluvit.
3: Ano, pane.
5: Ten už oči neotevře. Zbrojmistr Klegert je mrtvý, kapitáne.
0: Myslel jsem si to.
5: Jak se to stalo?
0: Bylo to něco jako boží soud. Zbrojmistr Bilibada obvinil z podněcování vzpoury.
5: Vzpoury?
0: Místo, aby dokázal svoji nevinu slovy, nechal Billy mluvit svoji pěst.
5: Myslíte si, že zbrojmistr nařkl Billyho neprávem?
0: Sražen a usmrcen andělem božím. Ale ten anděl musí viset. Je třeba rychle jednat. Pomozte mi odnést tělo. Uložíme je do druhého přístěnku vzadu v kajutě.
5: Chcete ho nechat tady?
0: Počkám na rozhodnutí válečného soudu. Ten bude svolán i hned. Teprve po vynesení rozsudku vše oznámím posádce. Řeknete poručíkům, co se stalo, a vyzvete je, aby si celou věc ponechali pro sebe.
5: Podle rozkazu, pane kapitáne.
6: Kapitáne Vere, podal jste nám svědeckou výpověď o politování hodné události, která se stala zde ve vaší kajutě. Chcete k výpovědi ještě něco dodat?
0: Snažil jsem se tento válečný soud nezaujatě obeznámit se skutkovou podstatou činu, který zde byl spáchán. Pánové, je nyní na nás, abychom společně a důkladně zvážili vinu obžalovaného Bilibada a vyřkli ortel.
6: Obžalovaný Bilibade, slyšel jste, jak kapitán Ver popsal celou událost. Máte k jeho svědecké výpovědi výhrady, nebo s ní souhlasíte?
4: Kapitán Ver mluví pravdu. Všechno se událo přesně tak, jak říká.
6: Zbrojmistr Klegert vás před kapitánem obvinil z přípravy a podněcování vzpoury.
4: Zbrojmistr lhal! Jedl jsem a jím králův chléb a jsem králi věrný.
0: Věřím ti, chlapče.
4: Bůh vám za to žehnej, jasnosti.
0: Snaž se ale svá slova podložit nějakými důkazy.
6: Říkáte, že zbrojmistr lhal. Jaký měl podle vás ke lži důvod?
4: To nevím.
7: Byla mezi vámi nějaká rozepře nebo zlá vůle?
4: Ne, vycházeli jsme spolu velmi dobře. Nikdy jsem proti němu nic neměl a pokud vím, on proti mně také ne. Ne, žádná zlá vůle mezi námi nebyla.
6: Jak si tedy vysvětlujete jeho chování? Proč by vás jinak chtěl před kapitánem očernit?
4: Nevím.
7: Když mezi vámi žádná rozepře nebyla, musel tedy mít jiný důvod.
4: Nedovedu si jeho chování vysvětlit.
0: Otázka, kterou jste obžalovanému položil, poručíku, se přirozeně nabízí. Jediný, kdo by jí mohl dobře zodpovědět, leží mrtvý támhle v přístěnku. Nechme proto stranou onu motivaci, kterou byl zbrojmistr veden. Válečný soud musí v tomto případě posuzovat především důsledek úderu. A tento důsledek se nemůže posuzovat jinak, než jako skutek toho, kdo udeřil.
7: A není v posádce někdo, kdo by mohl vrhnout na tuto záhadu trochu světla?
0: Pánové, znovu vás vyzývám. Vězňův skutek, pouze jim se musíme zabývat.
6: Obžalovaný, místo abyste se snažil obhájit, zbrojmistra Klegrta jste udeřil a zabil. Tak jednají lidé, kteří jsou s argumenty v koncích a kteří nemohou poskytnout přesvědčivé důkazy o své nevině.
4: Lituji, že je mrtev. Nechtěl jsem ho zabít. Ale hanebně mi lhal do očí v přítomnosti mého kapitána. Popadl mě vztek. V tu chvíli jsem se nedokázal bránit jinak než úderem. Bůh mi pomáhej.
7: Věděl jste o něčem, co by nasvědčovalo, že se mezi mužstvem začíná projevovat nepokoj, který by dokonce mohl přerůst ve vzpouru?
4: Ne.
0: Bade, máte-li ještě něco, co byste řekl ve svůj prospěch? Řekněte to nyní.
4: Řekl jsem už všechno, pane.
6: Odeberte se zpátky do přístěnku vzadu v kajutě. Tam vyčkáte do vynesení rozsudku. Stráž! Doprovoďte obžalovaného a zamkněte za ním.
3: Rozkaz, pane.
0: Pánové, až doposud jsem byl v tomto případě převážně svědkem. Ale nemohl jsem si nevšimnout, že v rozhodujících okamžicích jste velmi váhaví. Vaše váhavost nepochybně pochází ze střetnutí vojenské povinnosti s mravními ohledy, které jsou ještě zesíleny soucitem. Pokud jde o soucit, nemohu jinak než jej sdílet. Ale naší povinností je odložit stranou vše, co by mohlo vést k oslabení naší rozhodnosti. Bez ohledu na polehčující okolnosti jsme nuceni považovat zbrojmistrovu smrt za důsledek skutku tohoto vězně. A já se vás nyní ptám, je tento čin hrdelním zločinem, který se trestá smrtí?
7: Co pak můžeme odsoudit k okamžité smrti člověka, o němž si myslíme, že je nevinný?
0: I já to tak cítím, poručíku. Ale je naší povinností jednat podle našich citů nebo podle zákonů?
7: Na prvním místě je věrnost králi.
0: Zajisté. A tím pádem i věrnost zákonům. Když jsme se stali důstojníky, přestali jsme být v těch nejdůležitějších ohledech svobodní. Když se vyhlašuje válka, ptá se nás snad někdo na náš názor, bojujeme na rozkaz. Podobné je to i nyní. Vyneseme-li rozsudek, budeme to my sami, kdo bude soudit. Mnohem spíš válečné právo, které bude působit naším prostřednictvím. Za toto právo a jeho tvrdost my odpovědnost neneseme. Naše odpovědnost, k níž jsme se zavázali, je taková, že se tohoto práva budeme držet a že je budeme prosazovat, ať se projeví jakkoliv nemilosrdně.
6: Copak neexistuje v tomto případě nějaké východisko, aby pravda nebyla tak nemilosrdně krutá?
0: Abychom si to trochu uspořádali. Vraťme se k faktům. Námořník válečné lodi udeří svého nadřízeného, hodnostně vyššího. A ta rána je smrtelná. Už ten úder sám, nehledě na jeho účinek, může být podle válečných ustanovení hrdelním zločinem.
6: Ano, pane, ale Billy Budd určitě neměl v úmyslu ani vyvolat vzpouru, ani vraždit.
0: Jistě ne, důstojníku. A před jiným soudem, než je válečný soud, by tato obhajoba vše zmírnila. Ale tady musíme postupovat podle zákona o vzpouře. A jaký tento zákon je, všichni víte. Není závažné, co Billy Budd zamýšlel, či nezamýšlel. Musíme udělat jednu věc ze dvou. Buď odsoudit, nebo osvobodit.
7: A nemůžeme ho uznat vinným a přece jen zmírnit trest?
0: Uvážil jste následky takové mírnosti, poručíku? Napadlo vás, jak by to přijala posádka?
7: Ne, pane. Na to jsem nepomyslel.
0: Já ano. Třeba můžete posádce vysvětlit všechny aspekty, o kterých se tady baví.

0: přátelé, nechápejte mě špatně, s tím ubohým chlapcem cítím stejně jako vy.
1: Co tedy navrhujete, kapitáne?
0: Formálně ho uznat vinným a odsoudit k trestu smrti pověšením na rameni rána v době první ranní hlídky. Je to jediné možné východisko. Dejte o tomto návrhu hlasovat.
1: Hlasujte, pánové. Jednomyslně schváleno.

0: Nemáš špetku tabáku, Zrsku?
1: Tady si vezmi a nacpi si dýmku, Dáne.
0: Pěkná noc. Ležet si takhle na palubě. Dívat se do nebe plného hvězd. Jen ten tabák mi chyběl. Nechtěl bych nad ránem umřít jako Billy.
1: Houpat se na ráhně, do toho se nikdo nehrne, ale vražda je vražda.
0: Tak, tak. A vzpoura je vzpoura. A co tobě o tom budu povídat?
1: Jak to myslíš, Dáne?
0: Silný tabák.
1: Nemám rád takovýhle narážky.
0: Proč myslíš, že Billy zbrojmistra zabil?
1: Jak to mám vědět?
0: A chceš, abych ti to prozradil?
1: Do takových věcí já se radši nepletu.
0: Dobře děláš, Zrsku. Není o co stát. Člověk se pak dostane do maléru dřív, než foukne vítr do plachty. A co tobě o tom budu povídat, viď?
1: Sakra, nech si ty narážky.
0: Ticho. Ještě tě někdo uslyší. Nebo snad chceš, aby se kapitán dozvěděl, jak si Billyho támhle u řetězů na přídi přemlouval ke spouře. A když to nevyšlo, jak jste na něj se zbrojmistrem ušili tuhle boudu, která ho bude stát krk?
1: Nevím, kdo ti to řekl, Dáne. Ale jedno vím jistě.
2: Ty už to neřekneš nikomu.
3: Kdo je?
4: Poručík Radcliffe. Dovolte mi vejít, pane kapitáne.
3: Vstupte.
4: Omlouvám se, že vás ruším v tak pozdní noční hodinu, ale...
3: Myšlenky na Billy Budda mi stejně nedají usnout. Oč jde, poručíku?
4: Na horní palubě byl nalezen Olaf Anderson, přezdívaný Dan, s bodnou ranou v zádech.
3: Žije?
4: Když ho našli, byl už mrtvý. Vrah zatím nebyl dopaden.
3: Kdo s ním byl viděn naposledy?
4: Nikdo neví, pane. Dovolí si poznamenat, že tato vražda může nějak souviset se smrtí zbrojmistra a odsouzením Billyho Budda.
3: O důvod víc, aby rozsudek byl s úsvitem bezodkladně vykonán.
4: Ale co když objasnění Dánovy vraždy vnese do Buddova případu nové světlo?
3: Pověřuji vás sestavením a vedením vyšetřovací komise. Ale vyšetřování Dánovy vraždy nemůže mít odkladný účinek pro popravu Billyho Budda. Jakékoliv váhání a prodlevy mohou vážně ohrozit udržení kázně. Na kolik vražd máme ještě čekat? Po těchto politováníhodných událostech bude celá posádka velmi zneklidněna. Proto je třeba okamžitě jednat. Nechte prohledat celou loď. Třeba najdete nějaký důkaz, který povede k odhalení Dánova vraha.
4: Ano, pane.
3: A nechte svolat na horní palubu celou posádku. Chci k ní promluvit.
4: Ještě teď v noci, pane?
3: Jistě.
4: Provedu. Pane kapitáne.
3: Můžete jít, poručíku.
5: V tuto neobvyklou noční hodinu jsem vás nechal svolat sem na horní palubu, abych k vám promluvil. Vedou mě k tomu události, které se staly během několika posledních hodin. Mnozí z vás již vědí, že byl zabit zbrojmistr Cleggert. Pachatelem tohoto hrdelního zločinu byl pozorovatel na předním stěžni Billy Budd.

0: Viník byl souzen a odsouzen mimořádným válečným soudem k trestu smrti oběšením. Poprava bude vykonána za první ranní hlídky. Druhým důvodem, proč jsem vás volal, je zavraždění Olafa Andersona, zvaného Dán. Byl nalezen zde na horní palubě s bodnou ranou v zádech. Zatím nevím, zda spolu tyto dva zločiny souvisí. Žádám všechny, kteří mohou přispět k objasnění Dánovi smrti, aby splnili svoji povinnost námořníka jeho veličenstva a pomohli odhalit vraha.
1: Synu, přicházím za tebou jako Kristův služebník, abych připravil tvoji duši na odchod z tohoto světa a nabídl ti útěchu života věčného, která je dána všem, kteří věří v našeho Pána Ježíše Krista. Věříš, synu, v jeho spasitelnou moc a v život věčný, který všem svým věrným zaslíbil?
2: Věřím, otče.
1: Očisti svoji duši a vyznej se ze svých hříchů, synu.
2: Lituji, že jsem zabil. Prosím všemohoucího, aby mi odpustil.
1: Jeden lidský život si zachránil a druhý zmařil. Bůh je milosrdný, synu, a odpouští hříchy všem, kteří jich upřímně litují. Modleme se, aby přijal tvoji duši do svého nebeského království. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes. A odpust nám, naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

0: odsouzený, chcete ještě něco říci předtím, než vám Kat nasadí oprátku?
1: Bůh žehnej kapitánu Verovi.
2: Bůh žehnej.
0: Vykonejte rozsudek!
3: Zadržte! Chcete popravit člověka, který se stal obětí spiknutí? Tento list, který byl nalezen pod poduškou na lůžku zavražděného Olafa Andersona, to dosvědčuje! Dovolte mi list přečíst, pane kapitáne.
0: Čtěte, poručíku.
3: Tato slova píši pro případ, že bych náhle zemřel a nemohl podat svědectví o spiknutí, které bylo osnováno proti pozorovateli na předním stěžni, Billy Budovi. Billy Bud se mi svěřil, že ho tajně vyhledal James Denker, zvaný Zrzek, a ptal se ho, jestli by jim v případě nutnosti pomohl a stál na jejich straně. Bylo jasné, o co se jedná. Ale vrozený odpor k donašečství na vlastní kamarády z lodi Budovi bránil, aby celou věc včas hlásil. Otálení se mu stalo osudným. Zbrojmistr Klegert Buda předešel a označil ho před kapitánem za vzbouřence. Křivě ho obvinil, aby se zbavil nepohodlného svědka, který odmítl spolupracovat. Končím tyto řádky a jdu vyzvat Jamesa Denkera, zvaného Zrzek, aby v zájmu spravedlnosti promluvil. Podpis Olaf Anderson.
4: Předveďte Jamesa Denkera!
3: Kam zmizel?
5: Tamhle! Běží napříč!
4: Chyťte ho!
3: Neklid! Nemá kam utéct!
5: Pozor!
4: Leze přes zábradlí! Odklíčte ho!
5: Podívejte! Klesá ke dnu! Je s ním amen! Utopil se!
4: Posádko fregat je nepřemožitelná! S ohledem na objevení nových skutečností, které přinesl dopis Olafa Andersona, válečný soud změnil již vynesený rozsudek a Billyho Buda osvobodil!
6: Ať je Billy!
1: Děkuji vám, přátelé. Děkuji všem, kteří stáli při mně. Věděl jsem, že ti, kteří mě soudili a vynesli nade mnou ortel smrti, nemohli jednat jinak. O to větší je moje radost, když mě teď mohli osvobodit. Sláva kapitánovi!
6: Hurá!
1: Sláva posádce fregaty nepřemožitelná!
6: Hurá!
1: Ať žije král!
6: Hurá!

0: Revír 87 u telefonu Majer. Co? Zase ženská? Píšu si. Rajdrová, Margarita, adresa, nůž prsou. Hlášeno. Dobrý. Ne, detektiv Karela je s Klinkem v terénu, taky vražda. Na tu Rejdrovou jedu já. Mám službu.
1: Detektiva Karelu a detektiva Klinga provázel právě strážník měšťácky zařízeným bytem v ulici poblíž River Harb. První mrtvola byla v obývacím pokoji. Byla to žena. Měla na sobě jenom nylonové kalhotky, ale nebyl v tom ani náznak jakékoliv sexuality. Ležela na zemi, tvář a část lebky měla roztříštěnou. Byla to podívaná, která donutila Klinga vyběhnout z bytu kalupem. Karela a strážník byli zkušenější policisté. V tomhle městě už snad všechno viděli a všechno slyšeli.
2: Vašemu kolegovi se udělalo šoufl, co?
3: Je to ještě zelenáč.
2: Takhle zabít tu ženskou mohl jenom blázen. No ale pojďte dál, tam je podívaná ještě o fouzo horší.
1: Muž ve spodkách a tričku ležel hned za dveřmi ložnice. Celý obličej a větší část lebky mu také demolovala exploze. Palec měl zaháknutý za kohoutek brokovnice, kterou pořád ještě jednou rukou svíral. Hlaveň obrovské dvanáctky spočívala u pozůstatků kostí, zubů a trosek čelisti. Vystřelená nábojnice ležela vedle trepanované lebky.
2: Jak jsem říkal, blázen. Odbouch manželku, pak šel do ložnice a otočil flintu proti sobě.
3: Tak co, Berte, už je to lepší? Tam do ložnice chodit nemusíš.
4: Ale ne, dobrý, už jsem fit.
3: Poslyšte, kolego, kdo nám vlastně o tom dal hlášku na revír?
2: Já? K nám na okrsek to ráno hlásil mlíkař.
3: Který?
2: No ten, co jim tady rozváží mlíko, viděl otevřený dveře, vlez dovnitř.
3: Který dveře?
2: Do kuchyně, vchod pro dodavatele.
3: V kolik hodin to bylo?
2: Asi před hodinou, teď je 6, tak asi v 5. Ale já si myslím, že je to jasný. Podle mě je to jasný jak facka. Jak se říká, bez problému.
3: Až na to, že dveře byly do kořán v 5 hodin ráno.
2: Technický detail. Určitě tady najdem dopis na rozloučenou. To tyhle sebevrazy vždycky dělají, že nechávají dopis.
3: A co ta vystřelená nábojnice na podlaze v ložnici?
2: A co s ní má být?
3: Ten chlap drží v ruce dvanáctku brokovnici a to není žádná opakovačka.
2: No a?
3: To totiž znamená, že se musí zacvičit se závěrem, než tahle flintička vyhodí vystřelenou patronu. Takže bych byl moc rád, kdybyste mi mohl vysvětlit, jak to ten Ferina narafičil, že se picnul do hlavy a pak ještě zavergloval se závěrem a vyhodil vystřelenou nábojnici z komory.
4: Páni, to znamená...
3: Vypadá to tak. Komu patřil ten byt?
2: No, těm dvěma, co tu ležej.
3: Jak se jmenujou, sakra?
2: Lajdnovi, manžele Lajdnovi. Mladý a prej moc slušný lidi, říkal ten mlíkař.

0: paní Lajdnová, poznáváte ty šperky?
1: Podle nějakého prstenu se přece nedá.
0: Paní Lajdnová, v případě, že jsou pozůstatky natolik zohaveny, že jakákoliv identifikace...
1: Ze šperků se nedá usuzovat.
0: Myslíte? Tady ten prsten je z Wisconsinské univerzity. Jsou na něm iniciály ALL. Našli jsme jej na pravém prsteníku mrtvého. Chodil váš syn na Wisconsinskou univerzitu?
1: Chodil.
0: Jmenoval se Andrew Lloyd Lydon.
1: Monogram ALL má spousta lidí.
0: Paní Lydonová. A co tenhle přívěsek? Podívejte se, prosím, na něj. Ten přívěsek měla mrtvá na krku. Jsou v něm dvě fotografie. Poznáváte, kdo na těch fotografiích je?
1: Ano. Tohle je můj syn a ta žena moje snacha. Ale to ještě neznamená, že by někdo z nich musel být mrtvý.
0: Paní Lajdnová.
1: Chci je vidět.
0: Jsou v Márnici.
1: Chci je vidět.
0: Byli zastřeleni z brokovnice, náboje ráže 12, vypálené z bezprostřední blízkosti.
1: Chci je vidět.

0: Místnost pro sektury byla velká, světlo namodralé, všude čpila desinfekce, kroky vracela tlumená ozvěna. Zaval studený vzduch jak z hrobu a na malých kolejnicích vyjel kovový box. Objevila se roztříštěná hlava, pak nahé ženské tělo. Na krku a na prsou stále ještě byly krvavé skvrny po výstřelu z brokovnice.
1: Je to vaše snacha?
2: Ano, ano.
1: Jak jste to poznala?
2: Podle mateřského znamínka. Tady, hned nad prsem. Ona, synovi to připadalo velmi, když měla hlubší výstřih. Ano, je to má snacha. Je to Rose.
1: Chcete vidět to mužské tělo?
2: Já asi bych to raději ne. Ne.
1: Nemohla byste mi aspoň říct, jestli váš syn má na těle nějaké jizvy nebo něco podle čeho?
2: Ano, je tetován.
1: Kde?
2: Na ruce. Dal si to dělat jako kluk. Nebylo mu ani 18. Nevzali ho na vojnu.
1: Jak vypadá to tetování, paní Lajdová?
2: Je to dýka. Modře vytetovaná dýka. A jeho jméno Andy. Červeně.
0: Karela se pak na prosekturu vrátil. Mrtvola bez obličeje s rudou zející dírou v hlavě ležela stuhlá na hliníkovém podvozku. Na levé paži měla modře vytetovanou dýku a přes čepel dýky bylo červenými písmeny vytetováno jediné slovo. Andy.
1: Jsme od policie a chceme si pohovořit s nadřízeným pana Andrew Lydna.
3: Ach ano. Ano, je to strašné. Strašné, že?
1: Ano, jistě.
3: Brnknu panu Vitrcovi. Jsem jeho sekretářka, víte? Anne Gilroyová. Jak jste říkali, že se jmenujete?
1: Karela a Kling.
3: A který jste Karela?
1: Já.
3: Takže vy jste Kling?
4: Uhodla jste.
3: Tak fajn.
4: Znala jste pana Lydna?
3: Ovšem. Vrhá to snad na mě podezření?
4: Jistě, že ne.
3: To je škoda.
4: Proč?
3: Že byste mě chtěl vyslechnout, nebo tak něco. Nechcete mě vyslechnout?
1: Neříkala jste, že pan Vitrs...
3: Ano, jistě. Hned mu brnknu.
5: Co byste rádi věděli, pánové?
1: Všechno o panu Lydnovi.
5: Všechno.
4: Jak dlouho tu pracoval?
5: 10 let jako obchodní cestující. Prodáváme traktory.
1: Jezdil hodně ven?
5: Strávil půl roku na cestách.
1: A vycházel se svými kolegy v dobrém?
5: Ano, jen běžná rivalita.
4: Nepálil za nějakým děvčetem z kanceláře?
5: Nic víc, než je běžné.
1: Kdy se vrátil z poslední cesty?
5: Totiž on se ještě neměl vrátit.
1: Jak to?
5: Dostali jsme od něj minulý týden telegram, že pokračuje v cestě. A najednou jsme se dozvěděli, že byl v sobotu zabit ve svém bytě.
4: Kdy jste dostal ten telegram?
5: V pátek. Prosím, jestli ho chcete vidět, tady je. Dnes skončím v San Francisku, přes víkend tady. V pondělí dál na Portland. Zavolejte prosím Rose, ať mi pošle novou šikovou knížku. Hotel Logan, Portland, kšefty jdou dobře. Zdraví Andy.
1: To je obvyklé?
5: Co prosím?
4: Posílají vám vaši cestující podobné telegramy?
5: Ovšem, i když většina z nich radši telefonuje.
4: A žádat kancelář, aby zavolala manželku, to je taky obvyklé?
5: No jistě, to dělají všichni.
1: A nemáte tušení, proč chtěl novou šekovou knížku?
5: Asi mu došly šeky. Jeho ženě jsme hned zatelefonovali. Jak říkám, mysleli jsme, že on je pořád v terénu. A najednou...
3: Hotovi, pánové?
1: Ano, díky za ochotu.
3: Není zač. Pane Klingu,
4: Prosím?
3: Kdyby mě něco napadlo, nebo kdybych si na něco vzpomněla, kde vás zastihnu?
4: Prosím, tady je moje navštívenka. Slečna.
1: Berte.
3: Bertram? Neznám jedinýho mužského, který se jmenuje Bertram.
4: No, tak teď jednoho znáte.
3: Tak naschle. Berte. Berte.

0: 87. revír u telefonu, Karela.
1: Tady firma Remington Express. Pane Karelo, vy jste nás volal kvůli té brokovnici.
0: Aha, buďte zdrav. Máte pro mě něco nového?
1: Ano, mám. Mohl byste mě laskavě ještě jednou říct výrobní číslo té brokovnice?
0: Číslo? Ještě? Kde pak to? Tady to je. A37626.
1: 626, ano, to souhlasí. Tak tu zbraně, její typové označení je 833K, jsme vyexpedovali 4. srpna.
0: Kam?
1: Prodejna sportovních potřeb Paramount.
0: Tady v Izole?
1: Ne, v Newfieldu, za řekou, v sousedním státě.
0: Vřelé díky.

0: sportovní potřeby Paramount.
1: Tady policie u telefonu Karela, 87. pátrací oddělení.
0: Dobrý den, co si přejete?
1: Vyšetřujeme vraždu.
0: Ajeje.
1: Já bych jen potřeboval od vás vědět, komu jste prodali brokovnici typu 833K někdy v srpnu.
0: Ale já tu mám plný krám lidí.
1: Jde o vraždu, pane.
0: No tak dobře, tak moment prosím. Mám to náhodou zrovna tady u ruky. Říkáte srpen?
1: Ano, někdy po 4. srpnu.
0: 833K.
1: Ano.
0: Dostali jsme jenom jeden kus, je to úplně nový model. Tady to je, máte štěstí.
1: Komu jste to prodali?
0: Walter de... Nemůžu to přečíst. Demo... Ne. Demaskes. Demaskes, to je jméno.
1: Walter Demaskes. A adresa?
0: South 2nd Street 236.
1: Mm-hmm. Požádal jste toho člověka o nějaký osobní průkaz?
0: Ne.
1: A proč ne?
0: Nikdy to nedělám. Není to moje povinnost.
1: Tak proč si to zapisujete? Takhle to nemá žádný smysl, může vám říct jakékoliv jméno a adresu.
0: To může, ale vy dobře víte, že v tomhle státě si můžete koupit flintu, kde chcete a jakou chcete a nepotřebujete k tomu nic.
1: Jo, já vím. Tak díky. South 2nd Street, říkáte.
0: Jo.
1: Dobrý.

0: Někde jsem čet, že na prvním místě v množství slunečního svitu je Los Angeles a pak hned Izola. Říje na takový vedro. Já už nikam nejdu. Poreferuj, Berte. Otisky prstů. No tak prober se, čti.
1: Jo. Laboratoř identifikace sděluje, že otisky obou mrtvých nejsou registrované a upozorňuje na četnost otisků třetí osoby. Většina otisků v bytě patří mrtvému a jeho manželce, ale je tu množství otisků dalších na klikách, na příborech, na prádelníku a tak dále. A ty též jsou na pažbě brokovnice i na kohoutku. Dotyčná osoba, nevylučuje se, že to mohla být i žena s velkýma rukama, no prostě píšou, že zrejdila celý byt. My víme, že osoba nic neukradla.
2: Dobrého večera. Fuj, to je tam vedro.
0: Vážně, to je novina.
1: Řekni nám něco veselějšího.
2: No tak veselýho nic moc nevím. Ale poslouchejte, pánové, co mám teďka za případ. Jo? Nějaká rajdrová, mladší ženská, doma v kuchyni, čistoučce, probodnutá nožem. Oblečená, nikdo ji neznásilnil, motiv nikde, vrah zatím taky nikde, ale vážení, ona psala poezii.
1: Revír 87. Jo, píšu si. Znásilněná desetiletá. Už je v nemocnici? To měla kliku. Dál. Vymlácený výklad. Počkej, kolego, přepojím. To nám nepatří. Dík. Vezmi si telefon. Hlášení Sokrsku.
0: No tak povídej. Psala verše.
2: No, verše ani moc ne. Já si to teď pořád čtu. Jo, poslouchejte. Jo, posloucháte, jo? Tak. Ach, velké město, velká matko, vydávím tvoje nahé prsy a saju kaly ze tvých stop.
0: Ne, ušetři nás, pro boha.
2: Revír 87 Majer. Co je, Benny? Jo, píšu si. Na Calver Avenue, dál. Vylezl v baru na stůl a vykřikuje, že zabil nějakou dívku, je opilý. Ale podívej, přivezl jsem a nebav se s ním. Jo, sloužím, čekám. No ne, pojďte sem, vážně. Vážně, pánové, ty verše, tedy ta poezie, jo, naschvál. Ještě si počkejte, jo, ještě kousek.
1: Až jindy, Majere, fakt jsme utáhný. Dobrou noc a dobrou službu.
2: 87 Majer, služba.

0: Byt na South Second Street byl malý, plný nepořádku. Na podlaze plechovky od piva a plné popelníky. Rozválená špinavá postel, v dřezu kupa neumytého nádobí. Podle plesnivých vloček na talíři se dalo odhadnout, že naposledy tady pan Demáskes snídal někdy před 2 týdny.
1: To je pan Vensi, správce tohohle domu.
2: Zdravím vás, pane.
3: Podívejte se, pánové, já musím odtahat popelnice. Za chvíli přijedou popeláři, já vážně nemám čas.
2: Vemem to zkrátka. Berte, porozhlídně se zatím vedle v ložnici.
1: Jasně, Steve.
2: Jak dlouho tu bydlí pan Demáskes?
3: Ach, dobrý 3-4 roky.
2: Sám?
3: No jo, ale když je doma, chodí za ním pořád nějaký ženský.
2: Kdy jste ho viděl naposled?
3: Jo, to si nevzpomenu. Víte, on tu někdy je, někdy zase není.
2: Jak je starý?
3: Co? Kolem 40.
2: Mhm. Jak vypadá?
3: Je to vazba.
2: Knírek? Plnovous?
3: Ne.
2: Nekoktá? Nešišla?
3: Ne.
2: Kde je zaměstnaný?
3: Není mi známo. Helejte, já jsem tu domovník. A ne fízl. A ty popeláři...
1: Steve!
2: Co je? Co je? Našel jsi něco?
1: Vypadá to tak.
2: Co máš?
1: Bouchačku. Byla v zásuvce v prádelníku.
2: Ukaž. Johnson ráže 22. To je všecko?
1: Ne. Ještě neinkasovaný šek ležel vedle té bouchačky a je na jméno Walter Demáskes a na částku $110.
2: Na čí účet?
1: Na účet podniku Kouzelný koutek. Podpis něco jako D. Kadaj.
2: Kouzelný koutek.
3: Jo, to je pajzl hned tady za rohem. Jo, tak už můžu jít?
2: No jasně, děkujeme. My jdeme taky, Berte. Fofrem.
4: Pánové, musíte mě omluvit. V naší branži se musí člověk najíst, kdy mu to momentálně vyjde. Za chvíli otvíráme a bude tu hotový blázinec.
2: Jen to dojeste, pane Kadají.
4: Jo, Voli ho znám. Kde ten štráfek vůbec je?
1: Jak dlouho jste ho neviděl?
4: Od pátku. V sobotu nepřišel, v neděli máme zavříno. A jestli teda dneska zase nepřijde, musím se povohlídnout po někom jiném.
2: On je u vás zaměstnaný?
4: Jo, vyhazuje nepohodlný hosty. No to víte, noční vinárna.
1: A nevíte, jestli je ženatý?
4: Jo, soukromí věci mě nezajímají. Platím mu 75 babek týdně a vynese mi z podniku každýho, kdo tu stropí nějakou nepřístojnost. Ale jestli je ženatý, tak to si chrválí ještě se 6 jinýma.
1: Jak to myslíte?
4: Takže je na něj přilepená věčně nějaká saze. O, on je fakt hezký chlap. A vazba. To víte, vyhazovač z pajzlu.
2: Pane Kadají, dal jste mu tenhle šek?
4: Pokaž ne. Jo, dal. To je za 14 dní. Je stražena nemocenská, pojištění. Nechcete se něčeho napít, mládenci?
1: Ne, díky.
2: Jsme ve službě.
4: Hleděte, chtěl bych mít 5 centů za každého policajta, co mi sem přijde v noci na patrolu a houkne do sebe 3 frťany v těsným závěsu. A proč vlastně, Voli, ho scháníte? Proved něco?
2: Možná.
1: Dáte nám vědět, jestli se ukáže.
4: Samolitr. A co jako proved?
2: Možná, že zabil 2 lidi.
4: A sakr. Ale ne. A kdy to jako měl udělat?
2: Někdy v pátek v noci.
4: Když vypad tady odsaď?
2: Zřejmě.
4: Tak to teda jdete po špatným chodníku, mládenci.
1: Proč myslíte?
4: Jedině, že by v tom ona jela s ním.
1: Jaká ona?
4: No ta saze. V pátek v noci odtud vypad s nějakou sazí.
2: Co to bylo za ženskou?
4: Jak se jmenuje, nevím. Občas si ho sem přijde vyzvednout. Jezdí ve žlutým bujku.
2: Jak vypadá?
4: Červený vlasy, zelený oči. A všecko na správných místech.
1: Řekl Demáskes, kam mají namířeno?
4: A kam byste, prosím vás, měl namířeno vy? S takovou senzační ženskou ve 2 hodiny ráno.

0: 87. revír u telefonu Kling.
1: Buďte zdrav. Doufám, že jsem vás nevzbudila.
0: Jak to, jsem ve službě?
1: Právě proto. Vzpomínáte si na mě?
0: No, jistě.
1: N. Gilroyová. Jste tam sám?
0: Momentálně jo.
1: Říkal jste, abych zavolala, kdyby mě něco napadlo.
0: Souvisí to s případem manželů Lajdnových?
1: Přece bych si nedovolila vás obtěžovat jenom proto, abych vás slyšela.
0: Tak oč jde? Co vás napadlo?
1: Ten minulý pátek jsem Rose Lajdnové volala já. Vzpomínáte si, že nám Lajdn poslal telegram, abychom zavolali jeho manželku kvůli té šekové knížce?
0: Ano.
1: No a volala jsem jí já. Vy nechcete vědět, o čem jsme spolu mluvili?
0: Samozřejmě, že chci.
1: Dobře, ale teď vám to nemůžu vykládat, sedím v kanceláři. Můžeme se sejít za půl hodiny na svačince a v klidu si pohovořit. Vyjdu vám všemožně vstříc.
0: Slečno Gilroyová.
1: Říkejte mi N.
0: Radši bych se pro vás zastavil v kanceláři.
1: Výborně.
0: Teď už musím končit.
1: Co se děje? A tak, někdo přišel.
0: Ano.
1: Tak naschle. A nezapomeňte si sebou vzít pistoli.
2: Kdo to byl, Cindy?
0: Ne, to byla ta Gilroyová.
2: A kdyby se to dozvěděla Cindy?
0: Co by se měla dozvědět?
2: Pokud vím, Cindy je tvá snoubenka a prima holka. Takže nechápu, proč si začínáš takovou let.
0: Já si nic nezačínám. Říkala, že to byla ona, kdo volal minulý pátek Ruslajnový. A chce mi to vylíčit.
2: No dobře, pán Bůh s tebou. Poslyš, jestli tě to zajímá. Právě jsem dostal hlášku, že žádný Walter Demaskes žádnou pistoli zaregistrovanou nemá. To, co jsme našli v šupleti, si samozřejmě mohl koupit kousek od Aizoli docela volně. Ale proč si proboha ještě kupoval brokovnici, když je mohl zastřelit pistoli?
0: Čím dál tím líp. Co říkali partaje v domě?
2: Jedna parta je na dovolené, za těma zajdeme jen tak pro pořádek, až se vrátí. Mládenci oťukali ostatní sousedy. Nikdo nic. Jenom jedna ženská a výstřely slyšela, ale tak se vyděsila, že zůstala radši v posteli. Stará páně k 80. A když se za chvíli podívala z okna, uviděla auto, právě odjíždělo.
0: A byl to žlutý Buick?
2: Nikoliv, vážený, byl to tmavý vůz, značku nevím.
0: Takže zase nic.
3: Co to slyším? Dobrého večera přeju, pánové.
2: No, jen aby.
0: Hele, máme jméno, adresu, víme, kde bydlí, máme jeho popis, ale jinak nic. Náš hlavní a zatím jediný podezřelý se vypařil.
3: No to jste na tom skoro jako já. O, Margie, my pláčeme. My pláčeme, věř. Naše hlasy stoupají v bouřlivém hoři. V naději, že je uslyšíš a že se dovíš. Že uslyšíš a že se dovíš. O, Margie.
4: O, majere, ty cvokaři.
3: Ale moment, počkejte. Já byl na smuteční trizně, kterou uspořádali přátelé básníci na památku zavražděné básnířky Rajdrové. Já jsem si tam zapsal ještě další. Byla jen dítě. Ach, pouhé jen dítě. Někdo ji zdupal v běsnivé brutalitě, sečet cval dnů.
0: A kolik jí bylo?
3: Přes 40. Snad docela slušná ženská. Chodila stabilně do jednoho baru na večeři, vždycky prej sama. Snad jen ten poslední den se tam bavila s nějakým hezounem, no a teď ho hledej. Nikdo ho tam nikdy neviděl. A ženská má najednou nůž pod žebrama, čistěnkou ránu, jako by to dělal řezník.
0: Hele, a ten někdo jí podupal nebo brutálně zohavil?
3: Ale ne, to jsou jen ty verše.
2: Počkej, do kterého baru chodil?
3: Na Debek Avenue, bar Grill u Perryho. Revír 87, Majer. Ano,
2: už jsem si myslel, že básnířka chodila do kouzelného koutku za vyhazovačem.
3: Dva mrtví. Jo, pošlu ambulanci.
5: Není něco v pořádku?
0: Ne.
5: Že se kolem sebe pořád rozhlížíte?
0: To je zvyk. Jestli tu nejsou nějaké kriminální živly. To víte, nemoc z povolání.
5: Nepovídejte. Jste nervózní, že vás se mnou někdo uvidí v baru?
0: Kdepak. Máte moc pěkné šaty.
5: Ale ty šaty to ještě nejsem já. Chtěla bych mít tu kuráž a vzít si je na holé tělo.
0: to už by vás sebrali policajti. Paragraf 1140.
5: Vážně paragraf?
0: Nepřístojné obnažování, tak tomu říkáme v hlášeních. Nenapijeme se?
5: Tak na ty nepřístojnosti.
0: Na zdraví.
5: Máte nějakou přítelkyni?
0: No, jo.
5: Aha, tak kvůli tomu jste tak ustaraný.
0: Proč ustaraný?
5: To nemusíte. Tohle je konec konců pracovní schůzka. Jste zasnoubený?
0: Ne, ale doufám...
5: Jak je stará?
0: 23. Má před promocí. Píše dizertačku na filozofii.
5: Dizertačku?
0: O primárním výjevu oidipovského komplexu. O iluzi a realitě a odcizení.
5: Tam musí být chytrá.
0: No, to je.
5: Já sotva prolezla v gimplu. Je hezká?
0: Je, ale jestli se nemýlím, tak detektiv jsem tu já.
5: Směle do toho, pane detektive. Ptejte se zase vy.
0: V kolik hodin jste minulý pátek volala paní Lajdnovou?
5: Já myslela, že se budete ptát na mě. No tak dobře. Volala jsem ji těsně před 5. V 5 končíme. Řekla jsem, mohla bych mluvit s paní Lajdnovou a ona na to u telefonu. No tak jsem jí řekla, že nám její manžel poslal z Kalifornie telegram, že ji prosí, aby mu poslala novou šekovou knížku. Ona řekla, že už o tom ví, ale že mi přesto děkuje.
0: A jak to mohla vědět?
5: Tvrdila, že jí manžel volala ráno ze San Franciska, že pokračuje v cestě do Portlandu a že potřebuje novou šekovou knížku.
0: Když jí volal, proč telegraficky žádal vás, abyste jí zavolali?
5: Nejspíš se chtěl pojistit.
0: Hleda to.
5: Už jste si to rozmyslel?
0: Co?
5: Jestli si dáme rande. Asi jsem se do vás zamilovala.
0: Oh, to je nesmysl. Vždyť se spolu ani pořádně neznáme.
5: To přece vůbec nevadí. Tak jdeme ke mně, ne?
0: No, neříkám, že jindy, ale dneska...
5: Dobře, dobře, když jindy, tak jindy. Když nezavoláš ty mě, zavolám já tebe, Bertíčku. Nejsem žádná pyšná princezna.
0: Já vím.

0: Můžu dál?
1: Ne. Co to vidím? Sám veliký muž, Sam Grossman, chlouba policejní laboratoře. No pojď, posaď se.
2: Ty fóry děláš, protože nic neděláš.
1: Co jsi mi přines?
2: Ale ten elektrický holicí strojek. Jo, poslyš, znáš tu anekdotu, jak ten pán přišel do hotelu
1: počkej,
2: a tam
1: počkej.
2: Sedí nádherná ženská?
1: Počkej, holicí strojek?
2: Ten, co jsme našli v bytě u Leidnových, v koupelně.
1: Jo, už vím. No a co?
2: Zjistili jsme na něm něco ohromně zajímavé.
1: Co pak?
2: Otisky prstů.
1: No a?
2: Patří vrahovi.
1: Demáskesovi.
2: Ten chlap se tak jmenuje.
1: Ten chlap je momentálně náš hlavní podezřelý.
2: Aha. No prostě otisky na holicím strojku jsou totožné s otisky, které jsme našli na brokovnici. Tak co ty na to?
1: Zírám.
2: Já taky. Odprásknul bys dva lidi a pak se oholil neboštíkovým holicím strojkem.
1: Ne.
2: Já taky ne. Tak proč to teda ten chlap udělal? Proč tak riskoval? Brokovnice přece nadělá pekelný randál, to jsou šupy jako zděla. On oddělá třema ranama dva lidi a pak klidně odpochoduje do koupelny a oholí se. Hmm. Podle vší logiky se měl dát na útěk. No co si o to myslíš?
1: No co? Jsem z toho jelen.

0: Nehněvejte se, paní Lajdnová, že vás zase obtěžuju.
1: Ne, ne, prosím, jen se posaďte.
0: Nebudu dlouho zdržovat, jde jen o pár maličkostí.
1: Co byste rád věděl?
0: Slyšela jste někdy jméno Walter Demaskes?
1: Walter, jak?
0: Demaskes. Přátelé mu říkali Voli, Voli Demaskes.
1: Ne, to jméno slyším poprvé.
0: Váš syn se o něm nikdy nezmínil?
1: Ne, nikdy.
0: A vaše snacha?
1: Se snachou jsem mluvila jen zřídka.
0: Špatně jste spolu vycházeli?
1: Vždycky jsme spolu nějak vyšli.
0: Ach tak.
1: Ujišťuji vás, mladí muži, že s brokovnicí zacházet neumím. A pak, tou brokovnicí byl zabit i můj syn.
0: Řekněte mi, paní Lajdnová, váš syn a vaše snacha...
1: Neklapalo to hned od začátku. Přivezl si ji domů z jedné služební cesty. Bylo to v létě, asi před 8 lety. Přišla mi sem zrovna do tohohle pokoje. Vypasované žluté šaty, zelené oči, taková jižanská drzá holka.
0: Jak se jmenovala za svobodna?
1: Rose Hillary Bordnová. Byla jedináček, ale měla spoustu bratranců a sestřenic, všichni zrzaví jak liška. Řekla jsem synovi hned, že se mi nelíbí.
0: Povězte mi, paní Lajdnová, věděla jste, že se váš syn měl vrátit minulý víkend domů?
1: Ne.
0: Netelefonoval vám?
1: Ne.
0: Ani vaše snacha vám minulý týden nevolala?
1: Když byl syn pryč, má snacha mě nikdy nevolala. A já ji také ne. Neřekla mi ani, že je v jiném stavu. Dozvěděla jsem se to, až když potratila.
0: Ona potratila? Kdy to bylo?
1: V květnu. Byla ve druhém měsíci.
0: Ještě jednu otázku. Jaké auto měli manželé Lajdnovi?
1: Měli dvě auta. Syn měl černého Chevroleta a ona žlutého Forda.
0: Žlutého Forda.

0: Je tady, vyřídím to. Jo. 78 Majer. Cože? Zase nemáte ambulanci? Pochůzkář tam je sám a ženská mu co nevidět vykrvácí na chodníku. Jděte do háje, prosím vás, kvůli čemu tam jste? Jo, čekám.
1: Fofr, co?
0: Máš volat do vrátnice, čeká tam na tebe návštěva. Haló? Hni sebou, volej na 680.
1: Haló, tady Klink.
2: Jo, máš tu návštěvu. Slično, vemte si sluchátko.
3: Haló?
1: Tady Klink, kdo je tam, prosím?
3: Přece Ann. Proč jsi mě nezavolal? Přišla jsem si pro tebe. Nebo můžu nahoru do kanceláře?
0: Přestaňte na mě hrát betla.
1: Ne, proboha. Dave.
0: Co je?
1: Jdu na chvíli ven na kafe, kdyby mě někdo hledal.
0: Jo, dobrý. To mě nezajímá. Já jsem z Oblika, já vás dvakrát upozornil, že to oznám.
4: Ostrov je to překrásný.
5: Vypravuj, Georgi, o El Jangui.
4: No jo, El Jangui. To je dešťový prales.
6: Pane Pime, vím, že byste chtěli mít co nejdřív vybaleno. Nechci vás zbytečně zdržovat.
5: Nás nezdržujete, mladý muži.
6: Ještě jednou se milostivá omlouvám, že jsem vás takhle přepadl hned po vašem příjezdu z dovolené, ale prosím vás, k věci. Dozvěděli jste se o smrti Lajdnových, když jste byli tam na jihu?
5: Ano. Bylo to v novinách.
4: Hrůza.
6: Znali jste se s Lajdnovými dobře?
4: No, tak jak to chodí. Potkáte se na schodech, pozdravíte se.
5: Bydlíme tu teprve rok.
6: Mluvili jsme už se všemi, kdo tu bydlí, vy jste poslední. Každá maličkost může být pro nás důležitá. Byli jste někdy u Lajdnových v bytě?
4: Ne, nikdy.
5: Vlastně já tam jednou byla. Potkala jsem ji dole na chodbě, byla hrozně bledá, bála jsem se, že omdlí, tak jsem ji doprovodila nahoru do bytu.
6: Byla v jiném stavu, že?
5: Ano, později jsme se to dozvěděli, když o to dítě přišla. Víte, oni oba žili dost pro sebe. Pan Lajdn byl věčně někde na cestách.
4: Obchodní cestující.
5: Doma býval jen málo kdy a vždycky zase odjel na celé měsíc.
4: Ona byla docela milé děvče, viď? Hmm? Jednou nám představila svého bratra.
6: Svého bratra?
4: Takový milý mládenec to byl. Potkali jsme je, když zrovna vycházeli z bytu.
6: Ale ona přece byla jedináček.
5: Říkala, že je to její bratr.
6: Jak vypadal?
5: Vysoký. Fešák. Modré oči, černé vlasy.
6: Jak se jmenoval?
4: Myslím, že mu říkala Harry.
5: Ne. Wally. Jmenoval se Wally.

0: Cindy, slyšíš, pust mě dovnitř. Chci s tebou mluvit. Cindy!
1: Ale já nechci mluvit s tebou.
0: Sundej ten řetízek, nebo vyrazím dveře.
1: Běž si vyrážet dveře k té svý frajli.
0: Co blázníš?
1: Na vlastní oči jsem vás viděla.
0: To bylo úřední jednání.
1: Úřední jednání? Tak proč tě držela pod paží?
0: Já za to nemůžu.
1: Co pak ti to šeptala do ouška, no? A ty, jak ses usmíval. Já husa. Běžím za ním, abych mu řekla, že... Koukej zmizet.
0: Cindy, já ty dveře vykopnu.
1: Jen to zkus. Zavolám policajta.
0: Já jsem policajt. Já tě varoval. Cindy, prosím tě.
1: Neles mi sem.
0: Chci s tebou v klidu mluvit.
1: Ale já ne. Říkal jsi mě, že mě máš rád. Ta fuchtle.
0: Není to žádná fuchtle.
1: Ovšem, to je slušná dívenka, určitě pana. Běž se s ní držet za ručičku, vypadni odtud. Vypadni, než ti dám pár facek ještě jednou.
0: Cindy, co tě to napadlo? Na schodech policejního úřadu. Všichni viděli, jak ses na mě vrhla. No, to byla ostuda. Napadení veřejného činitele.
1: Běž se činit, ty činiteli.
0: Cindy, přísahám, že na tom nic nebylo. Měla informaci.
1: No to jo, ta má informaci.
0: Cindy, přišel jsem ti říct, že tě mám rád.
1: Ty jo.
0: Mám.
1: Tak proč?
0: Šli jsme jen přes ulici na kafe, nic víc.
1: To ti nevěřím.
0: Nestojím o nikoho na světě, jen o tebe. To myslím vážně. Mám tě rád.
1: Chtěla jsem tě zabít. Když jsem tě s ní viděla, chtěla jsem tě zabít. Mám tě tak ráda, že jsem tě chtěla zabít.

0: 87. revír.
1: Tady americká obchodní banka Heller.
0: Detektiv Karela.
1: Myslím, že mám jistou informaci, která by vás mohla zajímat. Týká se to případu Leidnových.
0: No prosím.
1: Nechtěl byste se u mě zastavit? Jmenuji se Heller a jsem hlavní účetní americké obchodní banky na Ainslie Avenue.
2: Povím vám to pěkně po pořádku.
0: Nemusíte spěchat, pane Hellere.
2: Jeden z našich úředníků měl včera při uzávěrce peněžní přepážky menší nesrovnalost. Chyběl mu $35.
0: To moc není.
2: Jistě, ale je to nový zaměstnanec a pořádek musí být.
0: Ach, tak chápu.
2: A tak jsme to spolu kontrolovali. Hotovost, konta, no prostě všechno. A já jsem si přitom všiml jednoho šeku. Byl vypsán na účet Rose a Andrew Leidnových.
0: Dejte pokoj.
2: Ano. Šek měl sice datum 16. října a jak vím z novin, byli Leidnovi zavražděni až 28. října. To je v pořádku. Ale zarazilo mě žirování účtu.
0: Proč?
2: Muž, který včera tento šek žiroval, se podepsal jako Andrew Leiden. A ten je přece už týden po smrti. To je pan Graham. Byl včera u peněžní přepážky.
0: Buďte zdrav, pane Graham.
3: Ano, dobrý den.
0: Uklidněte se. Potřebujeme jen pár informací.
3: Jistě, pokud budu vědět.
0: V kolik hodin přišel ten muž?
3: Bylo těsně před polednem.
0: Pamatujete se, jak vypadal?
3: Byl vysoký, dobře oblečený, tmavé vlasy.
2: Vyprávíte přesně, jak to proběhlo.
3: Předložil šek na $200 a požádal, abych mu ho proplatil v 10-dolarových bankovkách.
2: Proplatil jste ten šek?
3: Ne. Nejdřív jsem ho požádal o prokázání totožnosti. Měl řidičský průkaz na jméno Leiden. Pak jsem zavolal ústředí, jestli je na účtu částka postačující ke krytí žádaného obnosu.
0: Aha. A dál?
3: Šek byl krytý. Má na účtu něco přes 3000. Podpisy se shodovaly, takže jsem šek proplatil.
0: O vraždě manželů Leidnových jste v novinách nečetl?
3: Moc mě to mrzí, pane. Ale v tu chvíli...

0: Tak tvoje něžná Cindy ti namlátila?
1: Kdo ti to říkal?
0: John z vrátnice. Musel ti prej přispěchat na pomoc. Vypravuje si o tom celá pátračka. Dostat nakládačku od vlastní snoubenky přímo před zraky polovičky policejního sboru.
1: Nech toho, jo.
0: Takže jste se rozešli.
1: Naopak. Všecko je v pořádku. Neměj péči.
0: To jsem sám rád. Teď bys ani na tu slečnu moc času neměl. Včera někdo inkasoval v americké obchodní šek z účtu manželů Lajnových.
1: Ženská nebo chlap?
0: Fešák, vazba, černé vlasy.
1: Demáskes. Milenec Lajnový.
0: Má zřejmě její šekovou knížku. Je na ní něco přes 3000.
1: Její milenec. Proč jí střelil ze 2 metrů přímo do ksichtu? A potom, když už potřeboval rychle peníze, proč jel do banky a ne do svého bytu pro svůj dokonale nezávadný šek na $100?
0: Protože věděl, že po něm jdeme.
1: Mně to stejně nějak nehraje. Myslíš, že mohl vraždit i pro mizerný 3000?
0: Znám lidi, co zabili pro 5 centů. Vsaď se, že nechce nechat v bance ani dolar. Odhaduju, že zítra ráno obejde Demáské z obě pobočky banky a nechá si proplatit další šeky.
2: Prosím vyplatit v 10 dolarovkách.
3: Máte u sebe nějaký průkaz, pane?
2: Řidičák.
3: Ano. Děkuji. Vteřinku, prosím. Haló, potřebuji konečný stav účtu Rose a Andrew Lydonovi.
4: Hned to bude, pane.
2: Nespěchám.
0: Detektiv Karela, jste zatčen, pane Demáskesi. Pojďte v klidu se mnou.
5: Odpověď přišla v podobě tvrdého úderu na Karelovu čelist.
0: Stůj, nebo střelím!
5: Karele dostihl muže u otáčivých dveří. Chytil ho za levou paži, ruka v košili se začal trhat, objevilo se svalnaté předloktí a na něm... Karela málem pustil svou kořist. Ale vzpamatoval se, udeřil levou, pak pravou přímo do obličeje a další rána muže omráčil. Karela a Klink v údivu zírali. Na levé paži měl muž vytetovanou dýku a napříč přes její čepel červenými písmeny jméno

0: Jak jste se to dozvěděl? A víc nahlas, prosím.
1: Když potratila a lékař řekl, že byla ve druhém měsíci, tehdy mi to konečně došlo.
0: Co vám došlo?
1: Že to dítě nemohlo být moje, byl jsem tehdy přes čtvrt roku na služební cestě.
0: Rozumím. Co jste dělal pak?
1: Nic, jen jsem se pořád divil, jak to mohla udělat. Když věděla, jak ji mám rád. Nechápal jsem to. Nerozuměl jsem tomu. Nemohl jsem nic dělat, vůbec nic, než mlčet a umírat. Pomalu umírat.
0: Uklidněte se, pane Leitne. A pokračujte. Pokuste se říct, jak to tehdy vlastně bylo.
1: Já... Nejdřív jsem musel zjistit, co je to za chlapa. Řekl jsem ženě, že na 14 dní odjíždím, ale zůstal jsem tady a hlídal byt. Chodil tam denně, zjistil jsem, kde bydlí, jak se jmenuje, čím se živí, prostě, co je to za člověka. Vyhazovač z baru. Ta úroveň. A měl ještě další ženské. Vůbec jsem nemohl pochopit, jak s ním Rous může něco mít. A ještě tohle. Měli jsme stejnou výšku. Byl stejně starý. To byla další věc, která mi nešla na rozum. Když už potřebovala jiného chlapa, proč si namluvila někoho, kdo vypadal jako já? Nejdřív jsem chtěl zabít jen jeho, ale pak jsem se rozhodnul, že je zabiju oba. A tehdy jsem si koupil brokovnici. Ta udělá z obličeje fašírku, zvláště když se vystřelí zblízka. Chtěl jsem jim udělat něco tak strašného, jako udělali oni mě. A když jsem si kupoval tu brokovnici, tak mě to napadlo. Když se mě prodavač v obchodě ptal na jméno, řekl jsem Demaskés, Walter Demaskés, a uvedl jeho adresu. Když je střelím hodně zblízka do obličeje, nikdo už je jak živ nepozná. A možná, že mě ani nechytnou.

0: Ten pátek v 9 ráno jsem poslal ze západního pobřeží telegram do kanceláře, aby mi poslali šekovou knížku. A pak jsem ještě zavolal Rose. Chtěl jsem, aby si myslela, že jsem na druhém konci Ameriky a mohla si s tím svým Milánkem v klidu užívat. Po páté odpoledne jsem přiletěl do Aisoli. Najednou jsem dostal strach, že to nedokážu. Byl to dlouhý večer a noc. Nejdelší v mém životě. On pracoval v baru do 2 hodin a tak jsem musel do té doby se potloukat kolem. Šel jsem do biografu, pak do snack baru, pak do jiné hospody. Trochu jsem se napil a pak jsem si vzal z auta, z kufru, brokovnici. Šel jsem nahoru a odemkl zadní dveře do kuchyně. Rose přišla do obýváku skoro nahá. Tak jsem jí střelil první. Když se skácela, střelil jsem ji ještě jednou do tváře. O to dostal taky v ložnici.
1: Co jste dělal pak?
0: Navlékl jsem mu na prst svůj prsten z koleje z univerzity a pak jsem mu namaloval to tetování.
1: Pane Leidne, nebyl jste nervózní? Nebál jste se, že někdo uslyší ty výstřely z pušky?
0: Ne, byl jsem úplně klidný. To tetování jsem ještě trochu zašpinil prachem, aby to dostalo tu správnou patinu, aby si toho moc nevšimli. To jediné mě napadlo až na místě. Vypadá to šíleně. Ale vyšlo to, ne? Všecko ostatní jsem měl naplánováno předem. Víte proč? Protože jsem jí měl rád. Moc rád.
1: Pane Leidne, prosím podepsat protokol přiznání.
0: Ano, jistě. Jenomže, promiňte, chci ještě něco dodat.
1: Prosím, můžete.
0: Zabil jsem ještě někoho.
1: Cože?
0: V noci, když jsem čekal, až on skončí práci v baru a přijde za Rose, seznámil jsem se na večeři s jednou ženskou. Vykládali jsme si, řekl jsem jí, že mě manželka podvádí a řekl jsem jí taky, jak se jmenuju. Prostě napovídal jsem jí toho dost a uvědomil jsem si to, až když odešla. Nemohl jsem si vzpomenout na její jméno, byl jsem strašně rozčilený. Pak jsem si vzpomněl, našel její adresu v telefonním seznamu a šel za ní. Uvařila mi kávu, byla hodná. Na stole ležel kuchyňský nůž.
1: Jak se jmenovala, víte?
0: Margarita Rajdrová.
2: Rajdrová. Páni. Zavolám Majerovi, Steve.
1: Tak podepište, pane Leidne.
3: Karel s Klingem vyšli před policejní budovu. Pláště měli rozepnuté. Z parku už ale foukal chladný větřík a nesl vůni páleného dřeva a listí.
2: Steve, dokázal bys něco takového udělat?
1: Jak to myslíš?
2: No, kdyby ti tvá žena zahnula s nějakým chlapem. On říkal, měl jsem jí rád, proto jsem zabil. Dokázal bys něco takového udělat?
4: Ne.
1: Nejsem šílenec.
3: Říjnové nebe bylo nezvykle modré a klidné. Dokonce i dopravní ruch zazníval tlumeně. Horečná uspěchanost dne se mírnila a tišila.

0: Když už tady pan redaktor začal o novinách, pravil pan Beran, tak já vám něco povím. Nejvíc čtenářů hledá v novinách zrovna tu soudní síň. To nikdo neví, čtou-li tak pilně z utajené zločinnosti nebo pro své mravní a právní uspokojení. Jisté jenom je, že ji čtou náruživě. Proto musí nějaký ten soud denně v novinách být. Ale teď si vemte, že máte například soudní prázdniny. Soudy jsou zavřeny, ale rubrika ze soudní síně v novinách chybět nesmí. Nebo často není u žádného soudu ani jeden zajímavý případ a soudní referent musí mít zajímavý případ. Ber, kde ber. V takových pádech si teda musí soudní referenti nějaký ten zajímavý trestní případ jednoduše vycucat z prstu. Na takové vymyšlené případy pak mají mezi sebou burzu a kupují je, prodávají, půjčují a vyměňují za 20 cigaret nebo tak. Já to znám, protože u mé bytné bydlel jeden takový soudní referent, Mazavka, to on byl, a Lajdák, to on taky byl, ale jináč to byl nadaný a špatně placený mládenec. Tedy jednoho času se vyskytl v kavárně, kam ti soudní referenti obyčejně chodili, takový divný, sešlý, špinavý a napuchlý chlapík, on se jmenoval Havlena. Byl to nedoštudovaný právník a nadobro ztracená existence. Nikdo, ba ani on sám nevěděl, z čeho je vlastně živ. Tedy ten Havlena, ten flákač, měl takový zvláštní, zločinecký nebo právnický talent. Když mu některý ten novinář dal viržinku a pivo, zavřel oči, udělal několik bafů a začal mu povídat ten nejkrásnější a nejpodivnější kriminální případ. Jaký si kdo může vymyslet? Potom uvedl hlavní body obhajoby a vhodnou repliku státního zástupce, načež pronesl jménem republiky rozsudek. Pak otevřel oči, jako by se probudil ze sna a bručel: půjčte mě 5 korun. Oni s ním jednou udělali takový pokus. Na jedno posedění vymyslel 21 trestních případů. Jeden lepší než druhý. Teprve při 21. se zarazil a řekl: počkejte, tenhle případ není pro samosoudce ani pro senát. Ten by musel přijít rovnou před porotu. A porotu já nedělám. On totiž byl zásadně proti porotám. Ale to se musí nechat, jeho rozsudky byly sice přísné, ale právnicky vzorné, na to on si zvlášť potrpěl. Když ti novináři objevili tohohle Havlenu a viděli, že případy, co on dodává, nejsou tak všední a smutné jako ty, co se opravdu odehrávali na Karláku, udělali takový kartel. Havlena dostával za každý vymyšlený případ takzvanou soudní taxu, totiž 10 korun a viržinku, a krom toho za každý měsíc trestu, co uvalil, 2 koruny. To víte, čím větší trest, tím těžší případ. Jak živi si čtenáři novin tak nepočetli na soudní síni, jako když tam dodával Havlena ty své fiktivní soudní případy. Depak, teď už ty noviny nejsou dávno tak dobré, jako za jeho času. Teď je to samá politika a samé tiskové procesy. Já nevím, kdo to má číst. Tak jednou si ten Havlena vymyslel tenhle případ. On mýval daleko lepší, ale z žádného nikdy nic nepošlo. Až tenkrát to prasklo. Případ byl ve vší krátkosti ten. Nějaký starý mládenec se pohádal s počestnou vdovou, co bydlí na protější pavlači, na to si pořídil papouška a naučil ho, kdykoliv se ta sousedka na pavlači ukáže, křičet na ní s plná hrda: ty couha! Vdova podá na dotyčného pána žalobu pro urážku na cti. Okresní soud uzná, že žalovaný uváděl soukromou žalobkyni prostřednictvím svého papouška u veřejný posměch a odsoudil ho jménem republiky k 14 dnům vězení podmíněně a k náhradě útrat. Dostanu 11 korun a viržinku, skončil Havlena přelíčení. Tenhle Havlenův případ vyšel asi v 6 novinách, ovšem v různém literárním zpracování. V jedněch novinách to mělo titul V tichém domě, v druhém listě se to jmenovalo Domácí pán a chudá vdova, třetí žurnál to nazval Žalovaný pavoušek a tak dále. Ale najednou vám do těch všech novin přišel dopis od Ministerstva spravedlnosti, že podepsané ministerstvo žádá o sdělení, před kterým okresním soudem se onen proces pro urážku na cti, uvedený v tom a tom čísle vašeho váženého listu, konal. Že uvedený nález o vině žalovaného, jakož i rozsudek, jest zmateční a nezákonný, jelikož inkriminovaného výroku se nedopustil žalovaný, nýbrž papoušek, že nelze míti za prokázáno, že by se výrok řečeného papouška nepochybně vztahoval na soukromou žalobkyni. Že tedy nelze řečený výrok považovat za urážku na cti, nýbrž na nejvýš za hrubou nepřístojnost nebo veřejné pohoršení, které by bylo lze stíhati toliko policejním napomenutím, pořádkovou pokutou nebo příkazem odstraniti řečeného ptáka. Ministerstvo spravedlnosti si přeje tudíž zjistiti, který okresní soud se onou pří zabýval, aby zavedlo příslušné šetření a tak dále a tak dále. Zkrátka taková úřední aféra. Ježíš Maria, pane Havleno, vy jste nám dal. Spustili potom soudní referenti na toho svého dodavatele. Koukněte se, vždyť ten váš rozsudek stran toho papouška je zmateční a nezákonný. Ten Havlena vám zbledl jako stěna. Cože? Křikl. Můj rozsudek, že je nezákonný? Krucinál, tohle si mě troufá ministerstvo tvrdit mně, Havlenovi? Jak živi prý ti novináři neviděli tak uraženého a rozhořčeného člověka. Já jim proženu perka, křičel ten Havlena bez sebe. Já jim ukážu, je-li můj rozsudek nezákonný nebo ne. Tohle já si nemůžu nechat líbit. Z lítosti a rozčilení se na tom místě ožral pod obraz boží, načež vzal arch papíru a napsal ministerstvu spravedlnosti obšírný právnický rozklad, kterým hájil onen rozsudek. Že když ten pán učil svého papouška nadávat té sousedce, dal najevo zřejmý úmysl ji urazit a zlehčit. Že tedy je tu patrný dolus, že ten papoušek není subjektem, nýbrž jen instrumentem uvedeného deliktu a tak dále a tak dále. Zkrátka, prý to byl nejskvělejší a nejsubtilnější právnický rozbor, jaký kdy ti novináři viděli. Načež se podepsal Juc Václav Havlena M.P. a poslal to ministerstvu spravedlnosti. Tak, řekl. A dokud to nebude vyřízeno, nebudu soudit. Já musím dřív dostat satisfakci. To se rozumí, ministerstvo spravedlnosti na Havlenův přípis nijak nereagovalo. Zatím Havlena chodil otrávený a roztrpčený, schátral ještě víc a dokonce se zhubl. Když viděl, že se od ministerstva odpovědi nedočká, zasmušil se, mlčky plival nebo vedl pobuřující řeči a nakonec prohlásil. Počkejte, já jim to ještě ukážu, kdo je v právu. 2 měsíce ho nikdo neviděl. Pak přišel zářící a naculený a hlásal. Tak, už je na mne ta žaloba podána. Zatracená baba. To dalo práce, než se mi k tomu přemluvil. Člověk by nevěřil, že může být stará ženská tak míru milovna. Musel jsem jí podepsat lejstra, že jí v každém případě útraty zaplatím. Tak mládenci, teď se to projedná soudně. Ptali se ti novináři. No přece ta věc s tím papouškem, povídá ten Havlena. Vždyť jsem vám řekl, že to tak nenechám. Víte, já jsem si koupil papouška, aby ho naučil říkat ty coucha, ty babo hambata. Lidi, to vám dalo práce. 6 neděl jsem nevytáhl z domova paty a nepromluvil ani neslyšel lidského slova než ty cicouha. Teď už to ten papoušek vyslovuje docela krásně. Jenomže vůl jeden to křičí od rána do večera a ne si zvyknout, aby to křičel jen na mou sousedku a přes dvorek. Ona to je taková babička, učitelka hudby z lepší rodiny, moc hodná osoba, ale protože u nás v domě jiná ženská není, musel jsem si na tu urážku vybrat ji. Poslouchejte, on se takový delikt lehko vymyslí, ale provést jej, kruci, to je jiná. Já toho rošťáka papouška nemohl naučit, aby nadával jenom jí. Nadával jednoduše každému. Já myslím, že to dělá ze zlomyslnosti. Potom se ten Havlena zhluboka napil a pokračoval. Tak jsem na to vyzrál jinak. Kdykoliv se ta stará paní ukázala u okna nebo na dvorku, otevřel jsem honem okno, aby, jako ten papoušek na ní křičel, ty coucho, ty babu hambata. A co byste tomu řekli? Ta babička se začala smát a volá na mne, jej, pane Havlena, to máte ale milého ptáčka. Hrom do baby, bručel pan Havlena. Já do ní musel hučet 14 dní, aby nám nepodala žalobu, ale svědky mám z celého baráku. Tak, teď se to projedná soudně, mnul si ruce Havlena. To bych to musel být čert, abych nebyl odsouzen pro urážku na cti. Já jim to nedaruju, těm vašnostům z ministerstva. Až do dne přelíčení pil pan Havlena jako holendr, rozechvěný a nedočkavý. Před soudem se choval strašně důstojně, pronesl sám proti sobě břitkou právnickou řeč, dovolával se všech obyvatel domu, že ta urážka byla pohoršlivá a veřejná a navrhoval nejpřísnější potrestání. Soudce, takový rozšafný starý rada, se podrbal ve vousech a prohlásil, že by chtěl toho papouška slyšet a odročil jednání s příkazem, aby pan žalovaný donesl příště řečeného ptáka jako předmět doličný, případně jako svědka. K příštímu roku přišel pan Havlena s klecí a papouškem. Ten papoušek vykulil oči na polekanou slečnu zapisovatelku a začal na celé kolo křičet. Ty coucho, ty babo hambata! To stačí, povídá pan rada. Z výpovědi papouška Lory je zřejmo, že se jeho výrok nevztahoval přímým a nepochybným způsobem na soukromou žalobkyni. Papoušek se na něho podíval a zařval. Ty coucho! Nýbrž je zřejmo, pokračoval pan sudí, že dotyčného výroku užívá vůči všem osobám bez rozdílu pohlaví. Tady chybí urážlivý úmysl, pane Havleno. Havlena vyletěl jako píchnutý. Pane rado, protestoval rozčeleně. Ten urážlivý dolus byl v tom, že jsem otvíral okno na paní soukromou žalobkyni za tím účelem, aby jí papoušek poháněl. To je těžká věc, řekl pan rada. V tom otvírání okna je snad jakýsi dolus, ale sám o sobě to není žádný urážlivý skutek. Já vás nemůžu odsoudit proto, že jste občas otvíral okno. Vy nemůžete dokázat, že váš papoušek mínil soukromou žalobkyni, pane Havleno. Ale já jsem jí mínil, bránil se Havlena. Na to tu nemáme žádné svědectví, namítal pan soudce. Od vás nikdo inkriminovaný výrok neslyšel. Nic naplat, pane Havleno, já vás musím osvobodit. Načež si nasadil baret a vynesl osvobozující rozsudek. A já hlásím zmateční stížnost a odvolání proti osvobozujícímu rozsudku. Vybuchl pan Havlena, popadl klec s ptákem a uháněl od soudu rozlícený, že div neplakal. Potom ho sem tam zahlédli nalitého a desperátního. Řekněte, pane Vzlikal, je tohle nějaká spravedlnost? Je ještě na světě nějaké právo? Ale já to tak nenechám. Já to poženu k nejvyšší instanci. Pane, mně se musí dostat rehabilitace za tohle příkoří. I kdybych se měl do konce života soudit, já nebojuju za svou věc, ale za spravedlnost. Jak to vypadalo u odvolací instance, to mně není blíznámo. Vím jenom, že příslušný soudní dvůr odvolání pana Havleny do osvobozujícího rozsudku prostě zamítl. Od té doby Havlena zmizel, jako by se nad ním zem slehla. Prý ho někteří viděli, jak bloumá po ulicích jako stín a něco si pro sebe brumlá. Taky jsem slyšel, že podnes dochází několikrát za rok na ministerstvo spravedlnosti obsáhlá a plamená stížnost in re. Urážka spáchaná papouškem. Ale případy soudním referentům přestal pan Havlena dodávat na dobro, nejspíš proto, že byla otřesena jeho víra ve spravedlnost a právní řád.
1: Moje memoáry a mizérie z učitelských let. 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho sám osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Nebylo vlastně nic, zač by mi měli být vděční. Ale školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. To právě na nich je hezké. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů, obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnosti vyřídí. Pamatuju se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák se svou školou skoncuje a pustí se tak říkajíc do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, co nikdy nezaslechl za celých 6 let své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v jilmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát s uctivě skloněnou hlavou, jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho veterána školních škamen, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně. Jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety, a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku a v takové náladě je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a předvede mu všechny nové vymoženosti, krásný nový bazén, zřízený po veteránově odchodu ze školy a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv, řekne mu, pojď. A zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva jej veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne: koukejme, starej Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z koleje v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady za skládkou. Vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Vida, vida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel školy ho z toho nevytrhuje. Kdepak, na to jsou vzpomínky příliš posvátné. Jen ať si jich veterán užije. A pak, když je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv právě osoby učitelů. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jednoho z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než nasypat mu popel do kalamáře nebo dát mu napínáček na židli. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v dost pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mě už nepamatujete? Nařezal jste mi jednou v hornokanadské koleji. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který s vámi hrozně chce mluvit. A já okamžitě vím proč. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete si na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, no to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadské koleji. Radost toho pána v takovém případě nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak se mu tenkrát nařezal a že i ona z toho bude mít ohromnou radost.

Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl, mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadské koleji. Často na vás vzpomíná. Nařezal jsem, myslím, dvěma generálům kanadské armády, třem ministrům a víc plukovníkům a starostům, než by mi bylo milé počítat. Na mou duši se zdá, že všem těm chlapcům, kterým jsem kdysi nařezal, se teď vede náramně dobře. Konstatuji zde prostý fakt, ani trochu nepřeháním. Každý někdejší učitel a každý veterán Škamen to okamžitě pozná a za pravdivost toho pocitu ze strany veteránů se mohu zaručit tím spíš, že jsem jej pocítil sám. Vždycky jsem rád čítal knihy Ralpha Connora. Pro jejich vlastní zajímavost, ale ještě víc proto, že jejich autor mi před 32 roky nařezal v hornokanadské koleji. Nikdy jsem ho od té doby neviděl, ale často říkám lidem z Winnipegu, jestli se někdy setkáte s Ralphem Connorem, s tím spisovatelem, víte, povězte mu, že jsem se na něj ptal a že bych se s ním rád sešel. Nařezal mi v hornokanadské koleji. Ale dost už toho řezání. Jak vyrozumívám, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním nátlakem. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval v hornokanadské koleji, tak se s morálním nátlakem teprve začínalo. Vlastně jsem zažil jenom jeden pokus o něj. Člověk, který to zkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý toronský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný koleje, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, bylo to v malé třídě staré kolejní budovy. Kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk a třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutáleli je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal. Ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově a je vysoce oceňována. Mínění veterána Škamen o jeho bývalých učitelích je však pouze jedna z jeho iluzí. Týž zvláštní opar vzpomínek se vznáší nad rozměry a podobou i druhem chlapců, kteří s ním kdysi chodili do školy, ve srovnání s dnešními kluky. Jak jsou mrňaví, zvolá vždycky takový veterán, když přehlíží řady a řady školáků shromážděných třeba v tělocvičně. To když já chodil do školy, bývali kluci daleko větší. Načiž pokračuje v líčení, že když on přišel poprvé do školy jako malý kluk, zřejmě v období největšího růstu a rozměrů, klukům v šesté třídě už rostly vousy. Tyhle vousy v šesté třídě představují trvalou a taky stálou školní tradici, která nikdy neumírá. Vystupoval jsem je podle osobních záznamů ošitých svědků od roku 1829, kdy byla kolej založena, až do dneška. Dobře si vzpomínám, jak za mnou jednou v době mého učitelování přišel jistý otec, sám už veterán, se svým čiperným 12-letým synkem, kterého chtěl dát zapsat do koleje.
Zatímco jsem s tím otcem mluvil, poslali jsme kluka, aby si šel hrát s novými známými. Tahle škola, řekl otec během naší rozmluvy, se hrozně změnila. Je teď docela jiná. Ti kluci tady jsou daleko mladší, než bývali za mých časů. Je to, když já tady nastoupil, i když mi to sotva budete věřit, mládencům v 6. třídě už rostly vousy. Sotva jsem patřičně projevil svůj úžas a uznání, vrátil se jeho synek, přitočil se k otci a začal mu šeptat: no ne, táto, v téhle škole jsou strašně velcí kluci. Viděl jsem na chodbě pár žáků ze 6. třídy, co už mají vousy. Z toho jsem si dedukoval, že to, co v očích malého kluka jsou vousy, v očích zralého věku po ztrátě iluzí vypadá jako pouhé chmíří. Není třeba tuto dedukci rozšiřovat nebo dělat z ní mravní naučení.

Rodiče školáků přirozeně zaujímají v životě učitele značné místo a jsou příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šling týdně kapesného. A jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné srazím vůbec. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učitelovi stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři. A vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvedl mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jim je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, lepší je vyjít mu vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravuji úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Jinak pracuje docela dobře a jsem spokojen s jejími pokroky, ale nemohu jí trpět, aby plýtvala těmi dativy napravo, nalevo při každé příležitosti. I vřítí, že to prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám si zvlášť na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal, nechal ho, ať si úkol udělá sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohohle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné. Za celý školní rok se vyskytlo podle toho, jak já si pamatuji, jenom pár světlých okamžiků, totiž příchod letních prázdnin. Když se blíží konec školy, aby zvěstoval čas svobody, proniká celou kolejí duch jakési lidskosti. Učitelé se procházejí kolem ve sportovních bundách a kouří cigarety skoro přímo na chodbách školy. Kluci pokřikují dlouhým červnovým večerem při svém kriketovém utkání. Právě v tu dobu, kdy se za tmavých zimních večerů ozývá zvonění k večernímu studiu, teď slunce ještě svítí na hřiště a kriketový zápas mezi oběma budovami koleje se dohrává mezi denním světlem a noční tmou. Učitelé, vlastně dobří chlapci, odvolali večerní studium, aby kriketu přihlíželi. Je tam i sám ředitel. Pokuřuje ze své brajerové lulky a jeho akademická čapka se čtvercovým dýnkem mu sedí na stranu. Nová tráva na hřišti se báječně zelená a večerní vzduch báječně voní. Je předposlední den školy. Život je skutečně krásný, hlásá tenhle letní večer. Kdyby každý den ve školním životě mohl být předposlední, nemuselo by se mu nic vytýkat.

0: Cyril Mrhout u oslav Kolípce. K panu rentmistrovi Tomáši Wolfovi ze Zwingendorfu přispěchal z hradu do Renthausu v Ostrušnické ulici rychlý posel od císařského hofmistra Rumfa. Rentmistr přečetl dopis jedním dechem, byl nelibě překvapen. Tolikrát oznamoval již hofmistrovi, že se Brně těžko scházejí, že zlatodějství císařovo vyžaduje velkého nákladu a teď mají být sehnány nové peníze pro alchymistu Eduarda Kellyho. Za chvíli opásán kordem vstoupil na hradě Krumfovi. Vaše milosti, porozuměl jsem vašemu dopisu, oslovil hofmistra. Vše marno, rentmistře. Rozumím ti, ale jeho milost císař, nejmilostivější pán nás všech věří, že Kelly konečně vynajde kámen mudrců a vykouzlí zlato. Má obavy, aby mu pan Vilém z Rožmberka zlatoděje neodvábil na Třeboň. Povím ti věci důvěrné. Mám zprávy z Englandu, že Kelly má špatnou minulost. Jmenuje se vlastně Talbot. Byl písařem v Lancastru, dopustil se podvodu a Kat mu pod šibenicí uřezal uši. Jeho dlouhý vlas brání nám to spatřiti. Rentmistře, bude teď tvým blízkým sousedem. Snad se ti to zdaří vypátrat. Kdyby tomu tak bylo, byl by to zisk pro komoru Království českého a její rentmistr by spal potom lépe ve svých starostech, než spí dnes. Neuplynulo mnoho týdnů a pan Eduard Kelly, rytíř z Imany, jeho milosti císařské rada, zakoupil dům na Jánské cestě naproti kostelu a hřbitovu svatého Jana v Oboře. V okolí nepoznávali, co se to děje s malým domkem na Jánském vršku. Vlašský stavitel přestavoval dům novému pánovi. Sotva byla přestavba dohotovena, Eduard Kelly nedočkavě vstoupil do věžní vyhlídky. Byl muž krásné štíhlé postavy s dlouhým černým vlasem, černým vousem na bradě a pod nosem. Pod schody čekala její sousedka Anna Hrdlová a pozdravila. Ani si ji nevšiml. Tře, takový čaroděj, zašeptala pohrdlivě a úsměšně. A jeho milost císař, pán náš nejmilostivější, mu důvěřuje. Večer co večer odskočila Anna Hrdlová ze svého bytu do Ostružnické ulice k paní Wolfové, aby jí oznámila, co ví nového o čarodějníkovi. Vzácná paní jí naslouchala s pozorností. Kelly za večera rozsvítil kánec, četl v podivné knize, prohlížel prášky ve dvou koulích. Vše to pozorovala tajně z rytíře půdy. Pak v podzimu chodil již méně a teď v prosinci se ani neukázal. A chtěla by ho vidět. Dítě jí stůně. Lékař krčí rameny, potřebovala by rady čarodějovi. Snad je již pozdě i na jeho radu, pravila paní Wolfová. Jeho milost císař věří Šrumfovi, že jej Kelly okrádá o peníze. Bude s ním zle, ačli ho pán z Rožmberka nezachrání. A co hlavní, jeho milost císař, pán náš nejmilostivější, je na ně rozezlen, že tají před ním kouzelné prášky, které nalezl v rakvi jakéhosi biskupa v Anglii. Hrdlovou bodlo, jako by slyšela za upění děcka. Prchala domů. Nad kolébkou se jí zatajil dech. Zdálo se jí, že dítě smrtelně bílé sotva dýchá. Plna strachu vyběhla na dvůr a pohlédla nahoru k věži. V jejich oknech hořelo světlo. Nahoře ve věži Eduard Kelly v kožichu a s hlavou nepokrytou ve chvatu balil podivné věci. Ukládal dvě koule, z nichž v jedné byl prášek bílý a v druhé červený. Ukládal tajemnou knihu, kterou získal z násilně otevřené rakve biskupa v Anglii. V tom se zprutka otevřely dveře. Bez pozdravu vrazila do jizby udýchaná Anna Hrdlová. Vítr silně zavál a v jeho proudu se nadzvedly dlouhé vlasy čaroděje. Hrdlová strnula. Dvě malé dírky, už žádné. Paní Wolfová podezřívala právem. Pln hněvu pohlédl na ní čaroděj. Co zde chceš?
1: Vaše milosti, dítě mi v kolébce umírá. Pomoz mi.
0: Pryč odtud. Tvé dítě, ať má oslí hlavu. Pryč! Vykřikl pobouřeně a bouchl dveřmi rozkacen tím, že jej ženská z domu uzřela bez uchého.
1: S úděsem prchal Hrdlová dolů, ale v bytě ji čekala ještě větší hrůza. S výkřikem se zhroutila před kolébkou. Na krčku něžného tílka jejího dítěte kývala se oslí hlava.
0: Dva dny nevycházela z domu Anna Hrdlová. Teprve třetího dne v den narození páně spěchala do kostela svatého Tomáše. V hořkém pláči vzhlížela k obrazu Madony. A jak se tak modlila a plakala a žalovala, zazdálo se jí v jednu chvíli, že úsměv pohrál sladkými rty Boží rodičky. Zlomena vlekla se domů, bála se vstoupit. Až se přece odhodlala a v úžasu a nebeském blahu uzřela, že se z kolébky směje na ní opět milá tvář krásného chlapečka. Padla na kolena u kolébky a v dících a blaženství přijala svatý dar smírného dne. Brzy se dověděla v Rendhausu u paní Wolfové, že Eduard Kelly prchl z Prahy před hněvem císařovým, ale chycen byl u Soběslavě a odvezen na Křivoklád do vězení. A když přišly další zprávy o záhadném alchymistovi, bylo to roku 1597, že při útěku z vězení přišel o obě nohy, a po nezdařeném útěku v Mostě, kamž byl převezen z Křivoklátu, požil jedu a zemřel, svěřila se Hrdlová paní Wolfové se svým neštěstím i s tím, jak toto bylo zažehnáno. Zpráva o obém se brzo rozlétla po celé malé straně a domu od té doby říkali u osla v kolípce. Léta a léta hlásal podivuhodnou historii i obraz na průčelí mezi domovními okny.

0: Psal se rok 1895. V pralese rovníkové západní Afriky, něco přes kilometr od moře, žila tlupa opic. Bylo jich asi 70 a tvořili 8 rodin. Nesporným vůdcem této tlupy byl kerčak, obrovský a hlavně prchlivý gorilí samec. Kala byla matkou jedné z rodin. Otcem té rodiny byl Tublat. Kala byla něžná a starostlivá máma, která pečovala o všechny své děti a hlavně o to nejmladší z nich, vlastně ještě novorozeně. Ve dne v noci ho k sobě úzkostlivě tiskla. Jednoho hrozného dne se nad pralesem rozpoutala tropická bouře. Nejstrašnější, jakou kdy naše opice zažily. Temný prales se celý rozsvěcoval oslnivými blesky, do toho burácel ohlušující rachot hromů a stromy, rostliny i zvířata bičoval prudký déšť. Hromy a blesky gorilího samce kerčaka pokaždé vyváděly z míry a pokud to někdy trvalo dlouho, jeho prchlivost ho docela ovládla. Přesně to se stalo i tentokrát. Mohutný opičák se dal do divokého řevu a ostatní gorily se rozprchly na všechny strany. Byla mezi nimi i Kala, která se bála, aby na kerčakovo běsnění nedoplatilo její novorozeňátko. Jak nejrychleji dovedla, přehupovala se pomocí jedné ruky z větve na větev, přičemž druhou rukou svírala a tiskla k sobě to své maličké. Jenže v okamžiku, kdy Kala takhle dorazila až na samotný vrcholek jednoho ze stromů, stalo se něco hrozného. Chtěla se právě chytit takové silné haluze porostlé mechem, která byla od toho liáku celá kluská. Kale ujela ruka a ona se zřítila o dobrých 20 metrů níž. S největším úsilím se jí volnou rukou podařilo uchopit jinou větev, jenže prudkost jejího pádu způsobila, že se jí mládě z druhé ruky vysmeklo. Opičátko prolétlo vzduchem a s žuchnutím dopadlo na zem. Kala, které se zmocnila panika, se vrhla dolů pod strom, kde teď mládě leželo. Zvedla je, přivinula si je k hrudi a tehdy poznala, že její mládě nedýchá. Její nejmladší děťátko zemřelo. Dala se do žalostného skučení a nepouštěla mládě z náručí. Ještě velmi dlouho se pak zmatená a zoufalá Kala nedokázala se svým opičátkem rozloučit a nosila je všude sebou. Řadu týdnů před touto událostí se John Clayton s manželkou Alicí na svém panství ve Skotsku chystali na cestu do Afriky. John byl úředníkem ve službách anglické vlády a dostal za úkol vyšetřit nějaké záležitosti v jedné z tehdejších britských kolonií v západní Africe. V den odjezdu se John s Alicí rozloučili s Johnovým otcem, starým lordem Greystrokem, který také žil na jejich panství.
1: Doufám, otče, že za rok se tu opět ve zdraví setkáme.
2: Ano, synu, bude to pro mě krušný rok, ale nějak se s tím vyrovnám. Šťastnou cestu, Alice, já vím, že se mi budeš o syna dobře starat. Jen dávej pozor, ať netropí žádné hlouposti.
3: To víte, že budu, otče. Dávala jsem na něj pozor tady ve Skotsku, tak proč by tomu mělo být v Africe jinak?
0: John s Alicí nasedli do kočáru, který měl namířeno k přístavu a splynuli s šedým mlhavým večerem. V přístavu nastoupili na malý parník a nedlouho poté lodní siréna ohlásila vyplutí. Plavba probíhala nadmíru hladce. Počasí jim přálo a moře bylo klidné. Když se však již pomalu blížili k cíli, změnilo se počasí k horšímu. Rozpoutala se bouře a v září jejich blesků dostávalo všechno nevlídnou, hrozivou podobu. A byla to ta samá tropická bouře, která způsobila, že gorilí samice Kala přišla o své novorozeně. Loď se vůbec nedala ovládat a nakonec se s ohlušujícím praskotem roztříštila o skaliska. Ten strašný rámus se také Johnovi vybavil v první chvíli poté, co se probral z bezvědomí. Vichr se už utišil a moře bylo zase klidné jako prve. John se rozhlédl kolem sebe a poznal, že leží na jakési pláži. V zápětí mu blesklo hlavou.
1: Alice, kde pak je Alice?
4: Alice! Alice!
0: Tu se kousek za ním ozvalo slabonké zasténání. Otočil se a spatřil svou ženu. Vstyčil se a rozběhl se k ní s voláním.
1: Alice, jsme naživu. Jsi v pořádku?
3: Celé tělo mě bolí. Jsem celá polámaná. Ale snad se dokážu postavit.
1: Ukaž, jak ti to půjde. Opři se o mě. Zkusíme se dostat tamhle k těm stromům.
0: S vypětím sil se oba dopotáceli na kraj pralesa. Tam John manželku uložil do stínu pod stromy. Neměli ponětí, kde se ocitli. Věděli však, že se budou muset snažit přežít. Ze dřeva, které moře vyvrhlo na břeh po stroskotání jejich lodi, zbudoval John chatrč. V noci slyšeli, jak se kolem ní potulují šelmy a lidoopy. Jejich přístřešek jim naštěstí poskytoval dostatečnou ochranu. Co si počnou dál, ovšem John s Alicí nevěděli. Alice se s obavou v hlase zeptala.
3: Co myslíš, Johne? Dokážeme se odsud vůbec někde dostat?
1: Naši lidé v Africe nás čekají. Určitě se nás vydají hledat. Do té doby budeme muset zůstat tady a dělat, co se dá, jen abychom přežili.
0: Alice trávila dny tím, že sbírala v pralese jedlé plody, zatímco John kromě jiných prací psal deník. Za nějaký čas Alice zjistila, že bude mít děťátko a o několik měsíců později se stala maminkou. Narodil se jí chlapec. Porod trval dlouho a byl vyčerpávající. Alici se udělalo zle a dostala horečku, která neustupovala. Proležela celé dny a noci v posteli, celá zalitá potem. Cloumala jí zimnice, která jí zatemnila mysl tak, že nakonec ani nevěděla, kde vlastně je. Bylo jí čím dál hůř, až jednoho dne, několik měsíců po narození svého synáčka, zemřela. John propadl zoufalství. Déle než hodinu seděl u jejího lůžka, hladil jí ruku a tiše plakal. Až když zaslechl, jak jejich synek křičí hlady, uvědomil si John, že se o něho musí postarat. Vstal, aby dítě nakrmil, ale v tom za sebou zaslechl jakýsi podivný hluk. Zděšeně se otočil a spatřil, že ve dveřích jejich chatrče stojí obrovská gorila. Zvíře zavrčelo a s výhružně vyceněnými tesáky se kolébavě pustilo směrem k Johnovi. Byl to prchlivý vůdce gorilí smečky Kerčak. John o dva kroky ustoupil a sáhl po pušce, která ležela na stole, jenže už bylo pozdě. Rozběsněný lidop se na něho vrhl. John upadl, ještě jednou se pokusil vstát a dosáhnout na stůl, ale Kerčak mu jediným máchnutím pravé paže zasadil strašlivou ránu. John znovu upadl a přitom temenem hlavy narazil na roh postele. Z otevřené rány mu vytryskla krev. Postavit už se John nedokázal a o pár minut později byl mrtvý. Kerčak se sklidnil a v zápětí se pustil do očichávání Johnova těla a oděvu. Do chatrče se opatrně přikradlo několik dalších opic. Kala s Tublatem byli mezi nimi. Kala pořád ještě truchlila nad smrtí svého novorozeněte, jeho štělíčko dosud nosila sebou. Najednou se k opicím donesly zvuky, které neznali. Hlavy všech se obrátily k rohu místnosti, odkud ty zvuky vycházely. Kala zaváhala jen okamžik. Potom upustila vlastní mrtvé mládě na podlahu, skokem se octla u postýlky a chňapla bělonkého hošička, který tu ležel. Byl doopravdy moc bílý a neměl vůbec žádnou srst, ale byl živý. Kala si chlapečka přivinula k hrudi a vyrazila ven z chatrče. Ostatní opice za ní. Tak našla Kala náhradu za své vlastní miminko. Měsíce plynuly a gorilí rodiče Kala s Tublatem se o chlapečka starali s láskou a péčí. Krmili a opatrovali Tarzana a chránili ho před šelmami i všemi ostatními nástrahami pralesního života. Když Tarzan povyrostl, naučil se s nimi domlouvat jejich opičí řečí a vycvičil se i v přehupování ze stromu na strom s pomocí popínavých lian. Tarzan se ve všem hodně podobal ostatním opičím dětem. Rád si hrál a škádlil Kalu i Tublata, ale ze všeho nejradši dováděl s kamarády. Jednoho dne, když bylo Tarzanovi asi 10 let, hrál si zrovna v pralese s jedním z bratránků. Dlouho spolu skotačili a žvatlali, až se ocitli na břehu řeky.

a pod ním úzonkou tlamičku. Tehdy Tarzana poprvé napadlo, že je jiný než otec s matkou i než všechny ostatní opice. Na dlouhé úvahy ovšem neměl moc času. Ani on, ani jeho bratránek si prve nevšimli, že je spoza křoví za jejich zády sleduje velikánský černý levárt. Šelma se dala do pohybu a přikrádala se čím dál blíž. Když se Levhart ocitl těsně u Tarzana a jeho bratránka, napjal všechny svaly, příšerně zařval a vymrštil se. Tarzan se blesku rychle vzpamatoval. Bez přemýšlení se vrhl po hlavě do vody a ovlásek tak unikl tesákům šelmy ostrými jako břitvy. Tarzanův bratránek takové štěstí neměl. Byl tak zabraný do pití, že Levharta vůbec neslyšel. Černá obluda se gorile zahryzla do hrdla a nepustila, dokud nebyla její oběť mrtvá. Tarzan byl stuhlý hrůzou, ale stačil si uvědomit, že ho zachrání jedině zůstane-li ve vodě a tudy z toho hrozného místa co nejrychleji zmizí. Tahle úvaha mu zabrala jen docela malou chvilku a než se nadál, splýval po hladině a poprvé v životě plaval. Léta plynula. Tarzan se rád pouštěl na toulky pralesem. Když mu bylo asi 16, zatoulal se jednou k místu, kde do té doby ještě nikdy nebyl. Pralesní porost tu byl zvlášť hustý. Tarzan cítil, že tohle místo je jaksi jiné než všechna, která znal. Zvědavost v něm zvítězila a on se těmi bujnými křovisky prodíral, až narazil na dřevěnou stěnu. Začal ji zkoumat a ohmatávat, v tom mu zeď na jednom místě povolila pod rukama. Byly to dveře. Tarzan se do nich opřel celou svou vahou, takže se nakonec pomalu, ale jistě s vrzáním a skřípotem otevřeli. Tarzan se jimi s krajní obezřetností prosmykl dovnitř a rozhlédl se kolem sebe. Nic podobného dosud nikdy nespatřil. Nebyly tu žádné stromy ani jiné rostliny. Za to tu z jakýchsi dřevěných tyčí visela spousta divných věcí. Nebyla tu ani modrá obloha, ani slunce, a přece tady bylo tolik světla, že uvnitř bylo vidět. Když se Tarzan odvážil postoupit o kousek dál, šlápl na jakýsi blištivý předmět. Zvedl ho a snažil se uhádnout, co to je. Pohrával si s tou věcí tak dlouho, až se otevřela. Tarzan hleděl na dvojici tváří podobných té tváři, kterou tehdy před lety spatřil na vodní hladině, k níž se sklonil, aby uhasil žízeň. Odložil tu věc, můžeme si domyslet, že to byl medailonek, stranou a sáhl po jiné. Obrátil ji v dlani, podíval se a zjistil, že odtud na něj hledí jeho vlastní obličej. Samým leknutím ten předmět upustil. Pak si všiml čehosi, co sice mělo čtyři nohy, ale ani se nehnulo. Byly na tom položené další dvě věci, taky úplně neznámé. Vzal jednu z nich do ruky a v zápětí ucítil ostrou bolest. Když se na ruku podíval, zjistil, že mu z ní teče krev. Znovu tu věc sebral, přitiskl si ji ke kůži a poznal, že je pořádně ostrá. Vrátil nůž zpátky na stůl a zvedl ten druhý předmět. Pozorně ho zkoumal, očichal ho a nakonec ho odhodil. Po dopadu na zem šla z té věci strašlivá ohlušující rána. Tarzana to hrozně vyděsilo. Honem popadl nůž a vzal nohy na ramena. Srdce mu přestalo divoce bušit až pohodné chvíli venku před chatrčí. Příliš času na uklidnění ale neměl. Výstřel z revolveru probudil Bolgana, obrovitého gorilího sance, který poustevničil docela sám v tomhle koutě pralesa. Teď se ho zmocnila zuřivost nad tím, že ho někdo vyrušil ze spaní a tak bez dalšího otálení vyrazil. S mohutnými záběry svalnatých paží se přenášel ze stromu na strom a zanedlouho dorazil na místo, odkud se k němu donesl ten hluk.
Tam pak nalezl Tarzana, jak se pod stromem

0: vzpamatovává z toho děsivého zážitku. Lidoob se nezatěžoval úvahami a hned zaútočil. Tarzan se statečně bránil, ale proti Bolganovi neměl žádnou šanci. Pral se, jak dovedl, a přitom se snažil přivolat na pomoc svou opičí rodinu. Na Tarzana dopadala rána za ranou, takže bolestí pomalu začal ztrácet vědomí. Nakonec se mu nějak podařilo chňapnout po noži, který ještě pořád ležel pod stromem. Když se pak na něj rozuřený opičák znovu vrhl, vrazil mu Tarzan nůž hluboko do těla. Bolgan padl jako podťatý a bylo po něm. Bolest a vysílení Tarzana přemohli a on omdlel. Naštěstí se předtím jeho křik donesl až ke kale, která se přiřítila na místo zápasu. Tam našla svého nalezeného synka. Tiše sténal a tělo měl celé pokryté škrábanci a ranami. Kala Tarzana vzala do náručí a odnesla ho do bezpečí. Ošetřovala mu rány, krmila ho a ani na vteřinu ho přitom nespouštěla z očí. Takhle to šlo několik týdnů, snad 2 měsíce. Nejdřív na tom byl Tarzan hodně zle, ale brzy se zotavil a později se uzdravil docela. Sotva pocítil, že už to zvládne, vypravil se Tarzan zpátky k chatrči. A pak se tam vracel čím dál častěji. Cosi neviditelného ho k tomu místu velice silně vábilo. Nutilo ho to, aby se tam vydával znovu a znovu, přestože nechápal, proč to dělá. Jednou Tarzan právě seděl v chatrči a šťoural se v jedné z těch věcí plné obrázků a podivných značek, kterým nerozuměl. Po chvíli sem z hlubin pralesa zalehly jakési prapodivné zvuky. Tarzan zadržel dech a nastražil uši. Vřískot opic mu napověděl, že se děje něco vážného. Odložil knihu a pustil se korunami stromů do pralesa. Opičí vřískání se ozývalo čím dál blíž a o pár chvílek později už spatřil, co zvířata tak vyděsilo. Z odlehlé vesnice vnitru pralesa se sem do gorilího ráje vypravila na lov skupinka domorodců vyzbrojených šípy a foukačkami. Tarzan ihned začal zkušeným zrakem pátrat po rodičích. Mezi lidoopy nezahlédl Tublata, kterému se asi podařilo uprchnout, Kalu však viděl. Třásla se strachy v koruně jednoho z nejvyšších stromů a doufala, že tam si jí domorodci nevšimnou. Byli to ale zkušení lovci a jeden z nich jí zpozoroval. Napěl luk a zamířil. Tarzan to postřehl a se srdcerivným výkřikem se vrhl směrem k lovci, jenže bylo příliš pozdě. Šíp zasvištěl vzduchem a smrtelně zraněná kala se zřítila na zem. Sotva domorodci spatřili Tarzana, dali se na zběsilý úprk do pralesa. Tarzan si jich ale nevšímal. Doběhl na místo, kam dopadla jeho opičí máma. Pokoušel se jí naplnit nozdry proudem vlastního dechu a ohlížel se po nějaké vodě, kterou by jí napojil, všechno marně. Kala zůstávala ležet bez hnutí a nakonec Tarzan poznal, že je mrtvá. Zmocnil se ho strašlivý hněv a zármutek. S bědováním a divokými skřeky páděl pryč do jiného koutu pralesa. Asi 4 roky poté, to bylo Tarzanovi kolem 20 let, dorazila do oblasti, kde žil se svou opičí tlupou výprava britských cestovatelů. Její členové přijali z Anglie do Afriky, aby tu zkoumali rostliny a život místních zvířat a počítali i s tím, že některé exempláře si odvezou domů. Vedoucím té expedice byl belgický kapitán, který se jmenoval Philippe de Arnaud. Po prvních dnech na pobřeží, v jejichž průběhu si výprava zbudovala tábor, se de Arnaud vydal s malou skupinkou badatelů na průzkum okolí. Dlouhé hodiny se prodírali neproniknutelnou divočinou, až narazili na chatrč, v níž se před lety narodil Tarzan a v níž později zahynuli jeho vlastní rodiče John a Alice Claytonovi. V chatrči pak objevili stopy po lidech, kteří tu žili. Mezi těmi předměty bylo i zrcátko a medailonek s fotografiemi Claytonových, které tam před časem našel Tarzan. Byl tam i deník, který si vedl John Clayton, plný kliky háků, jimiž Tarzan nerozuměl. Kapitán de Arnott si v deníku chvíli četl a potom se obrátil ke svým lidem.
1: Před 20 lety, nedaleko odtud, ztroskotali manželé Claytonovi. Vzpomínám si, že tenkrát byli prohlášeni za nezvěstné. John byl syn starého lorda Greystoka. Postavili si tuhle chatrč a paní Claytonové se narodil syn, kterému dali jméno Tarzan. Podívejte, támhle v rohu je jeho postýlka.
0: Kapitán de Arnott vzal všechno, co v chatrči našli s sebou a skupinka průzkumníků se vrátila do tábora. Na zítří vyslal kapitán jiný oddíl s příkazem, aby v tom místě a okolí pátral dál. Sotva skupinka odešla, zaslechli členové výpravy, kteří zůstali v táboře, řadu výstřelů. Pod vedením kapitána de Arnotta se rozběhli k místu, odkud se prvé výstřely ozvaly. Stál tam jeden z členů pátracího oddílu a v ruce svíral revolver, z jehož hlavně se ještě kouřilo. Před ním ležela mrtvá opice. Kapitán de Arnott rozlobeně vybuchl.
1: Nevydal jsem přece příkaz střílet na zvířata. Dobře víte, že to je přísně zakázané. Jsme tady proto, abychom přírodu studovali a ne, abychom ji ničili. Navíc ještě ani nevíme, jestli v téhle oblasti žijí nějací domorodci. Pokud ano, pak nás ty výstřely mohly prozradit. A kdo ví, co se teď může stát?
0: V té chvíli ještě netušili, že to poznají dřív, než jim bude milé. Domorodce z té vesnice zastrčené hluboko vnitru pralesa, o níž už tu byla řeč, výstřely z revolveru vyburcovali. Tiše neslyšně vyrazili do pralesa. Když narazili na hlouček bělochů a domorodých nosičů schromážděných nad mrtvou opicí, nestráceli čas. Napěli luky, nasadili šipky do foukaček a jejich útok se neminul účinkem. Všichni domorodí nosiči i běloši byli pobiti s jedinou výjimkou. Kapitán Philip de Arnott utržil dva zásahy šípy, jeden do nohy a další do boku. Přesto se nevzdával naděje na útěk. Byl těžce zraněný, ale podařilo se mu dopotácet se do houštiny, kde ho nebylo vidět, ve spleti kořenů jakéhosi obrovského stromu se sesunul k zemi a bez ohledu na bolest usnul. Hluk výstřelů předtím zaslechl i Tarzan a jeho gorilí smečka. Gorily se vylekali a rozutekli se do úkrytů, ale Tarzan byl zvědavý, co se děje. Střel hbitě se pomocí lian přenášel ze stromu na strom a spěchal k místu, odkud se zdálo, že zaslechl ty hromové rány. Až k tomu místu však nakonec nedorazil. Zastavilo ho tiché zasténání. Chvilku se plížil po zvuku, až mezi kořeny obrovitého stromu spatřil jakéhosi živočicha. Tarzan si ho pozorně prohlédl a s překvapením zjistil, že tvář toho tvora se podobá tváři, kterou sám kdysi zahlédl v zrcátku. V tom se ta tvář pohnula a rozevřely se v ní oči. Tarzan o krok ustoupil, ale to už slyšel, že ta cizí bytost vydává jakési zvuky.
2: Kdo jste? Já, kapitán de Arnott. Kdo jste vy?
0: Tarzan samozřejmě ničemu z toho nerozuměl, ale jelikož neuměl mluvit, nedokázal ani odpovědět. Kapitán de Arnott byl tak vysílený, že znovu zavřel oči. Tarzan pudově vycítil, že ho tu nemůže nechat takhle ležet. Zdvihl tedy raněného a odnesl ho do té části pralesa, v níž sídlila jeho gorilí tlupa. Lidopi sice byli náramně zvědaví, ale zpočátku se ke kapitánovi neodvážili přiblížit. Tarzan mu dával pít vodu a občas mu z pralesa přinesl i pár kousků ovoce. Jak nejlépe dokázal, ošetřoval mu i rány a stav raněného se pomalu, ale jistě lepšil. Tarzanovi sourozenci i ostatní opice začali brzy na všechnu tu péči, které se téhle bílé opici dostávalo žárlit. Tarzan musel kapitána každou chvíli bránit před jejich drážděním a pokoušením. Nakonec Tarzan kapitána přenesl na jedno místečko v pralese, kam gorily nikdy nezabloudili, a pečoval o něj tam. Za pár dní už měl kapitán tolik síly, že se dokázal posadit. Sáhl si pod košili a vyndal těch pár věcí, které tam měl schované. Medailonek, deník a zrcátko. Tarzan je okamžitě poznal a samým vzrušením začal poskakovat na místě. Kapitán de Arnott mezitím pochopil, že tenhle mladík nemůže být nikdo jiný než syn Johna a Alice Tarzan. V duchu si říkal:
1: ten hoch prožil celý život mezi opicemi. Mluvit neumí, ale má lidský rozum. Já teď musím vymyslet, jak mu nejlíp vysvětlím, kdo vlastně je. Že není gorila, ale lidská bytost. Nebude to žádná hračka, ale zkusit to musím.
0: De Arnott toho o zvířatech věděl dost a dost a věděl i to, že lidoopy rádi napodobují. Jednoho rána, kdy slunce stálo vysoko na obloze, ptáci prospěvovali a z dálky sem zaléhalo povykování gorilí smečky, řekl si kapitán, že to tedy riskne. Za dalších pár minut to Tarzan zvládnul beze zbytku.
1: Tak a teď poslouchej. Zkus to takhle. La la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la. Tarzan se usilovně snažil kapitána napodobit a po chvíli dosáhl skvělého úspěchu. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kapitána de Arnota takový pokrok nadchl. Řekl si ovšem, že na jeden den toho bylo až dost. Potom přemýšlel o tom, čím bude ve výuce pokračovat, až spokojeně usnul. Když se na zítří časně z rána probudil, cítil se svěží a hned se vypravil k pelíšku, kde spal Tarzan. Vzbudil ho, vytáhl zrcátko, ukázal na ně a opakoval.
1: Zrcadlo. Zrcadlo.
0: Po chvilce procvičování dokázal Tarzan opakovat i tohle slovo.
1: Zrcadlo.
0: A než se den sklodil k večeru, zvládnul toho ještě daleko víc.
1: Nůž, strom, opice, člověk, kniha. Já, Tarzan. Ty, Filip.
0: Tarzan byl velice učenlivý žák a za pár měsíců už docela dobře mluvil. Tehdy si de Arnott řekl, že nastala pravá chvíle, aby mladíkovi vysvětlil, kdo vlastně doopravdy je. Jednoho dne si hověli na vrcholku vysoké skály. Po chvíli de Arnott vytáhl z kapsy medailonek, otevřel ho a ukázal ho Tarzanovi. Tarzan obrázky uvnitř poznal, protože už je jednou viděl. De Arnott ukázal na Alicinu podobiznu a řekl:
1: tohle je Alice. Alice Claytonová. To je tvá matka. A tohle je její muž. John Clayton. To je tvůj otec.
0: Nastalo hrobové ticho. Tarzan na kapitána zíral s vytřeštěnýma očima. V zápětí divoce pohodil hlavou, začal zběsile poskakovat na místě a přitom vydával srdcerivné, žalostné gorilí výkřiky. Vrhl na de Arnota ještě jeden pohled a potom dlouhými skoky zmizel v pralese. Tarzan měl v hlavě strašlivý zmatek. Od okamžiku, kdy spatřil na hladině řeky odraz své vlastní tváře, v hloubi duše tušil, že je jiný než lidoopy, kteří ho vychovali a mezi nimiž vyrostl. Stejný pocit ho přepadl, i když onehdy v chatrči zahlédl svou tvář v zrcátku a když si tam prohlížel obrázky v knize. Dosud nikdy o tom ale nijak do hloubky nepřemýšlel, protože se ve své gorilí rodině cítil spokojený. Ale teď mu ten běloch najednou řekne, že Kala není jeho matka a Tublat není jeho otec. Opravdu už předtím mu něco říkalo, že je jiný než oni. Ale když mu teď ten běloch řekl, kdo je jeho skutečný otec a matka, jako by mu tím zasadil ráno. Příštích několik dní se Tarzan sám toulal pralesem a ovšem přemýšlel. Trvalo mu celý týden, než se dokázal smířit s tím, že Kala s Tublatem ho sice vychovali, ale jeho skutečnými rodiči nejsou. Když se dopracoval k téhle myšlence, vrátil se k kapitánovi de Arnotovi, který se upřímně zaradoval, že ho zase vidí.
1: Tarzane, ty se zvrátil. Kde pak ses celý ten čas toulal?
3: Tady, tam, všude. Myslet, to těžké.
1: Já už jsem, Tarzane, docela zdravý. A musím za to děkovat jen tobě. Zachránil jsi mi život. Teď se chci vrátit do světa, kde žijí lidé. A budu rád, když tam půjdeš se mnou. Já vím, že máš moc rád opice a prales. Ale jsi člověk. A proto patříš mezi lidi. Co chceš dělat? Zůstat tady? Nebo jít se mnou?
0: Tarzan chviličku přemýšlel, pak kývl a vyhrkl.
3: S tebou. Já jít s tebou.
0: De Arnot se pustil do stavby člunu a Tarzan mu pomáhal, jak nejlépe dovedl. Ukázalo se, že i v tomhle je chápavý žák. Když byl člun hotový, přenesli ho napříč pralesem až k řece a potom nasedli a veslovali po proudu. Po několika dnech dopádlovali k jakési vesnici. Tarzan se nemohl vynadívat na tu spoustu věcí, které nikdy předtím neviděl. De Arnot mu nakoupil nějaké oblečení, protože mladík na sobě neměl kromě tenké bederní roušky z hola nic. Na oděv si Tarzan musel nějakou chvíli zvykat, ale dělalo mu radost, že teď má na sobě stejné věci, jaké viděl na ostatních lidech. Druhý den po příjezdu do té vesnice se dostali na člun, který měl namířeno do větší osady na mořském pobřeží. Z tamního přístavu odplouvali lodi mířící až do Anglie. Tarzan byl z toho všeho dočista unešený. Vstřebával veškeré nové zážitky a dojmy a ani na okamžik se nenudil. Jeho přechod od života mezi lidoopy v pralese k životu mezi novodobými lidmi obývajícími svět, v němž měla čím dál větší slovo technika, pro něho byl ohromující objevitelskou výpravou. Když Philip de Arnot s Tarzanem dorazili do Anglie, nebo lépe řečeno do Skotska, požádal kapitán jisté velice blízké přátele, aby Tarzana na nějaký čas ubytovali u sebe. Sám se potom vypravil na panství starého lorda Greystoke, aby mu všechno vypověděl. Protože svou návštěvu předem ohlásil, očekával ho starý pán na schodišti před vchodem svého zámku. Oba muži se srdečně pozdravili.
4: Vítejte, kapitáne de Arnote. Slyšel jsem, že pro mne máte jistou velice závažnou zprávu.
1: Myslím, že to mohu potvrdit, milorde. Pojďme dovnitř a já vám vypovím svůj příběh.
0: Šli tedy dál a tam Philip de Arnot vyprávěl lordu Greystokeovi o dobrodružstvích, která ho potkala v Africe. Své vyprávění zakončil slovy:
1: Ten chlapec, který mě tam objevil a zachránil mi život, by mohl být váš vnuk. S naprostou jistotou to ovšem těžko můžu tvrdit.
4: Velmi brzy se o tom budeme moci přesvědčit, příteli. Až ho uvidím, dozajista poznám, jestli je to skutečný Greystoke. Člena své rodiny bych poznal vždycky a všude. Prosím vás, Postarejte se, ať ho sem co nejdřív přivezou.
1: Pošlu pro něj kočár, milorde. Do zítřka může být Tarzan tady.
0: Na zítří odpoledne lord Greystoke s kapitánem netrpělivě postávali na zámeckém schodišti. Sotva starý lord uslyšel za ohbím cesty hrkot přijíždějícího kočáru, celý zneklidněl. Jakmile kočár zastavil pod schody, seběhl stařec dolů. Dvířka kočáru se otevřela a ven vystoupil dobře oblečený svalnatý mladík. Lord Greystoke mu pár okamžiků zkoumavě hleděl do tváře a pak zvolal.
4: Jsi to ty, pravý Greystoke. Nemůžu se mýlit. Ty jsi můj vnuk.
0: Starý pán přistoupil k Tarzanovi a objel ho. Tak se Tarzan dostal z Afriky až na místo, odkud jeho vlastní rodiče kdysi do Afriky odjeli. Od počátku, jak si cítil, že je tu doma. Kapitán Philip de Arnott si uvědomil, že jeho poslání úspěšně skončilo. Srdečně se rozloučil se starým lordem i Tarzanem a odjel. Tarzan pak žil na dědečkově panství. Měli si toho spolu hodně co vyprávět. Tarzan o svém životě v Africe mezi gorilami a lord Greystoke zase o Johnovi a Alici Claytonových, Tarzanových rodičích. Po nějakém čase se Tarzan v nedaleké vsi seznámil s dívkou. Jmenovala se Jane. Tarzan s Jane se do sebe zamilovali a o rok později slavili svatbu. Bylo to jako v pohádce. Po svatbě žili Tarzan s Jane dál na dědečkově panství. Tarzan často s láskou a úctou vzpomínal na svou gorilí matku Kalu a jejího druha Tublata. Občas se mu i trochu zastesklo po tom svobodném a bezstarostném životě, jaký tenkrát vedl v dalekém africkém pralese. Příliš často se to však nestávalo. Tady mezi lidmi u dědečka a po boku své ženy Jane byl totiž Tarzan opravdu šťastný.

0: říkala mu Milost pane.
1: Krajský trestní soud v Praze, Praha, 29. května.
0: Na počátku měsíce února uviděl jakýsi Čeněk Chrást, 44-letý autodrožkář na ulici děvče asi 18-leté, které se mu zalíbilo. Dívka nesla pivo a dávala pozor, aby nerozlila. Autodrožkář se k ní přitočil a začal jí zahrnovat galantnostmi. Děvče se hyhnělo a pána odhánělo, aby dal pokoj, že musí s pivem domů. Ale Chrást byl člověk zkušený, který to se slečnami dovedl. A tak po delším mluvení mu dívka slíbila dostaveníčko. Bylo to v neděli. Chrást jí zavedl do Stromovky a poručil jí bílou kávu. Přitom jí tam neustále přesvědčoval o svých horoucích citech. Dívka klopila oči a pořád se pochechtávala. Když byl autodrožkář příliš dotěrný, odstrkovala ho a říkala: ale milost pane, nechte si to, milost pane. Autodrožkář horlil, že není žádný milost pán. To se prý dnes už neříká. Dívka na to: ale přece jste milost pán. Ale slečno, namítal pan Chrást. A já nejsem žádná slečna, řízně odpověděla dívka. Autodrožkář zaplatil a vyzval dívku do biografu. Bránila se a říkala, co by tomu řekla milost paní. Ouha, pomyslel si pan Chrást, poznala, že jsem ženat. A hned jí to začal vymlouvat. Manželství za dnešní moderní doby není překážkou. I mezi ženatým pánem a svobodnou dívkou se může vyvinout vážná známost. Pak šli do biografu. Dávali hezký kousek. Autodrožkář byl něžný, dívka se už tolik nebránila, jen říkala, co by tomu asi řekla milost paní, kdyby to viděla. Jste moc dovolený, milost pane, vyčítala mu. Uplynul nějaký čas. A dnes seděl dotyčný Chrást před senátem Vrchního rady Trosta pro zločin svedení osoby nedospělé, jeho dozoru svěřené. Ukázalo se totiž, že ona dívka byla jeho služebnou. Obžalovaný namítal, že o tomto faktu neměl tušení. Celý čas byl na cestách a nemohl se valně starat o domácnost. U nich se střídali služky, on si jich nikdy nevšímal a sotva věděl, že nějakou služku mají. Služebné najímala jeho paní a sama jim také dávala výpověď. Služky byly jen na hrubé práce. Paní vařila a posluhovala u stolu. Obžalovaný se doma najedl a pak se vyspal. Neměl jiného myšlení než na obchod. Toto tvrzení podepřela manželka obžalovaného svědeckou výpovědí. Nepamatuje se, že by se její muž byl někdy na služebnou podíval. Vůbec si myslela, že ani na ženské není, a byla velmi překvapena, když byla na jejího manžela vznesena tato obžaloba. Panu Chrástovi také polehčovalo, že dívka sama mu neřekla, že u něho slouží. I tomu soud uvěřil, když služka měla vypovídat u soudu. Ustavičně klopila oči a místo odpovědí se pochechtávala. Soud zamítl žalobu státního zástupce doktora Neureitera a obžalovaného osvobodil. Jeho manželka si ho od soudu odvedla. Autodrožkář bude asi podroben domácímu kárnému řízení.
1: Lidové noviny, 30. 5. 1935. Roucho svatební.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 19. dubna.
1: Blažena, 35-letá švadlena, četla v novinách inzerát, jehož obsahem bylo, že inteligent, netančící a nekuřák je syt svobodného života a hledá bytost, která by s ním založila rodinný krb. Třeba s menší tělesnou vadou, věno žádoucí. Blažena neměla tělesnou vadu, ale vyhovovala druhé podmínce. Měla ušetřeny nějaké peníze. Dopsala tedy na udanou šifru a přihlásil se jí netančící inteligent. Byl to Ferdinand Bašta, 37-letý obchodní jednatel. Byl vysoký blondýn, jehož způsoby byly vybrané a řeč plyná. Blaženě se zalíbil, jenom se jí zdál být trochu mladý. Bašta řekl, že jeho mládí nemůže být překážkou, neboť má rozum jako starý, a vyzval Blaženu, aby s ním sdílela společnou domácnost, což je nutné proto, aby vzájemně vyzkoumali, jestli je mezi nimi, jak se říká, soulad duší. Blažena souhlasila a přestěhovala si k němu šicí stroj a začala si připravovat výbavu. S velkou láskou dala se do šití bílých svatebních šatů. Ferdinand u ní sedával, přihlížel k práci a jevil velký zájem. Ty šaty, říkával, udělej hodně volné, hodně volné. Proč? Divívala se Švadlena. Já jsem přece štíhla. Hodně volné, opakoval Ferdinand umíněně. To je teď moderní. Co ty rozumíš ženské módě? Usmívala se Blažena schovývavě. Možná, že víc než ty, odvětil Ferdinand záhadně. Ostatně já to chci. Když si to přeješ, tak se nedá nic dělat. Budou volné, nestarej se. Blažena šila noční košile, lajblíky a vůbec takové ženské tajemství. Ferdinand starostlivě a s jistým napětím přihlížel. Nemusíš do prádla vyšívat monogramy, prohlásil. Monogramy musí být, aby se v prádle nestratilo, poučovala ho Švadlena. Nechci monogramy a dost. Divný muž, pomyslela si nevěsta. Ale co dělat, všichni muži jsou takoví. Uplynulo několik neděl. Blažena šla po ulici a vidí před fotografickým závodem stát ověnčená auta. Zástup lidí čeká se zájmem, až vyjdou novomanželé. Blažena se k zástupu připojila, protože hrozně ráda viděla svatby. Po chvíli vystupuje z průjezdu nevěsta. Atlasový šat, splývavý závoj, vínek na hlavě. Nemlich ty samé šaty jsem si zřídila, plesá Blažena, jenomže tahle ta je trochu tělnatá. Vzadu jí to šponuje. Mělo by se to trochu povolit. V boku by potřebovala ubrat. Na ramenou to chce být štyrcnuté. No, holka zlatá, která Švadlena tě tak zřídila? Najednou se zarazila. Za otylou nevěstou přišel ženich v černém. Blažena se podívá. Můj ty světe, vždyť je to pan Bašta. A zase uplynulo několik neděl. Blažena s Ferdinandem se sešli. Byla to jejich poslední schůzka. Dali si dostaveníčko před senátem vrchního rady Krištůvka. Pana Baštu soudili pro zločin podvodu. Ukázalo se, že věno své první nevěsty investoval do svatebního podniku s jinou nevěstou. Její úspory byly vynaloženy na zařízení domácího krbu jiné. Jiná šla k oddavkám v jejich svatebních šatech a jiná používala jejího prádla, které s takovou pílí a láskou vyšívala. Zkrátka se ukázalo, že pan Bašta ji podvedl. Obžalovaný byl na návrh státního zástupce doktora Svobody uznán vinným a odsouzen do žaláře na 6 měsíců. O podmínečném odkladu trestu bude konáno šetření.
0: Lidové noviny, 24.1935. To nebyly křtiny.
1: Okresní soud v Praze, Praha, 19. března.
0: Stalo se to počátkem měsíce února. Paní Tlamichovou porodní bábu napadlo, aby se podívala z okna. A jak tak kouká, vidí, jdou dvě paní. Ta jedna se jmenuje Kateřina Štěbencová a ta druhá Kristýna Pavlištová. Paní Pavlištová nese v náručí cosi jako děcko v peřince. Bylo to alespoň povijánem ovázané. Obě ženy se tváří sladce, rozmarně. Ty, dělá paní Pavlištová. To je hezký, švitoří paní Štěbencová. Berany, duc. Hájej, hošičku malej. Paní Tlamichová strnula. Co to má být? Říká s úžasem. Že by v tomto domě byla radostná událost, to mně není povědomo. Nevím, že se v baráku nějaká ženská čekala. Přece bych musela o tom něco vědět. Obě ženy se sladkým břemenem vykročily z domu. Paní Tlamichová hodila na sebe sukni a hlavu si ovázala šátkem. Na její tváři se jeví výraz rozhodnosti. To není jen tak, šeptá si rozhodně. Já to nemůžu tak nechat. Děcko se musí koupat. Musíš novorozeněti vařit heřmánkový čajíček. To musí dělat odborník. Paní Tlamichová se řítí z domu. Spěchá, aby zastihla obě ženy a volala je k odpovědnosti. To jsou nynčko časy, žehrá porodní babička. Jeden opravdu neví, jak by se zachoval. Tadyhle od nepaměti pomáhám dětem na svět. Tisícům rodiček jsem pomohla v těžké hodince. A tady máš poděkování. Poděkování, Barboro Tlamichová. Volají k porodu cizí ženskou a já mám škodovat. Na to se podívám. Žolíku, Žolí! Ozval se z domu mužský hlas. Žolí, pojď sem, tu máš, odpovídá ženský hlas. Kde je ten pes? Před chvilkou tu byl. Žolíku! Paní Tlamichová kluše za ženskými, co nesou to zabalené v peřince. Došli za roh a z jejich tváří zmizel sladký, mazlivý výraz. Ohlížejí se na všechny strany a paní Pavlištová rozbaluje peřinky. Z ambaláže vykoukla černá psí hlava. Pes zívl, olízl se a zakňučel. Mlč, zaskohala hrozivě paní Pavlištová. Paní Tlamichová otevřela oči a ústa. A tudy na to děla k sobě. Pak zavřela oči a řítila se naspět. Zabušila na jedny dveře. Otevřel k ní ratý muž ve vestě, za ním vyhlížela rozcuchaná ženská hlava. Čím posloužím, paní Tlamichová, otázal se muž. Hledáte Žolíka, pane Tic?
2: Hledám. To psisko by tu mělo být a není. Mně se zdá...
0: Netrestejte ho, pane Tic. To nevinné zvíře za nic nemůže. Stalo se obětí zločinu. Přicházím, abych ten zločin odhalila. Dnes soudil okresní soudce Rada Mráz paní Štěbencovou a paní Pavlištovou pro přestupek krádeže. Pes, pravda, nebyl žádné čistokrevné zvíře, ale byl věrný a ctil oddaně manžele Ticovi. Soud uznal obžalované vinnými a vyměřil každé 3 dny tuhého vězení. Z toho případu je vidět, jak velice se rozmohla zločinnost. A také to, že metody amerických únosců začínají pronikat až do naší ulice.
1: Lidové noviny 23. 1938.

To ráno nechápala holčička vůbec nic. Otec se mračil, oba bratři byli taky tak nějak divně nervózní, snad jen maminka a děda se chovali normálně. Udivilo jí, že když u snídaně řekla tu větu, tak si toho nikdo nevšiml. A přitom to, co jim řekla, bylo zatraceně závažné. Dlouho se rozhodovala, jestli jim to má vůbec smysl říkat, ale neříct jim to také nemohla. Konec konců je jejich jediná dcera a měli by vědět o všech krocích, ke kterým se chystá. Aby později nemohli dělat překvapené, aby nemohli zvedat v údivu obočí se slovy no počkej, to s nám nemohla povědět kapánek dřív. To, čili ta věta, zněla. Až budu velká, tak budu taky mužský. Jen maminka ji pohladila a usmála se, jak na nějakého chudáka. Ostatní žvíkali své chleby a srkali čaj. Tohle už znala. Až bude velká, taky bude ráno mlčet, žvíkat a srkat. Taky bude mít v očích ten výraz, jako mají sochy ze starých dob, ty hlavy, které mají nedodělané oči. Myslíš to vážně s tím koněm? Zeptala se maminka otce. Žvíkal a přikývl. Také bratři přikývli. Oni ještě spí, napadlo holčičku. To si musím zapamatovat. Mužský ráno chodí a vůbec vypadají, že se už probudili, ale to je jen zdání. Ve skutečnosti spí. Pozorovala maminku a v duchu ji litovala. Ty jsi teda dopadla, ženská. Obskakuješ je tady každý ráno, jsi první na nohou, kromě dědy, ale ten se nepočítá, protože ten spát nemůže a to je znouzectnost, ale ty můžeš a přece to neuděláš. Jen aby oni byli spokojení a měli všechno přímo pod nosem. Jednou jedinkrát ji neviděla unavenou nebo naštvanou, protože to si asi ženská nesmí ani dovolit. Že je jak otrokyně a ke všemu musí pořád dobře vypadat. A to všechno jen proto, že chlapi jsou silnější a chlupatější a umějí okovat koně jako tatínek. Tohle já budu jednou taky. Dneska už je to běžná záležitost změnit pohlaví. Budu žádat o změnu, řekla doticha, ale se stejným výsledkem jako před chvílí. Mladší bratr koukal skormouceně, starší si mazal už třetí chleba. Tatínek plácnul rukama o stůl a zvolal, tak já jdu na to. A dědeček si šňupnul a pak se vysmrkal do normálního kapesníku, což nebylo fér, protože věděl, že maminka mu sice nic neřekne, ale všichni tušili, proč dědečkovi kupuje kapesníky papírové. Normální to totiž strašně třísní a je s tím práce je vyprat. Maminka sklidila nádobí a dala ho do dřezu. Na všechny se usmála a vytáhla z ledničky obrovskou husu. Vida, řekl radostně starší bratr. Holčičce překvapením vylezly oči z důlků. To je všechno, co řekneš, to tvoje vida, zanaříkala v duchu. Teď se tu bude maminka celý dopoledne točit kolem té vaší husy, bude vám plácat knedlíky, a jak ji znám, tak vám zase udělá dva druhy zelí, protože takhle jste si ji vychovali, takhle jste ji zotročili. Starší bratr si říhnul, ale nikdo ho nenapomenul. Spokojeně se zaklonil na židli a rozkošnicky si pohladil pupek. Až budu mít po té změně, dám ti do toho pupku pěstí, chlupatou a svalnatou prackou, to si teda piš, přísahala si holčička. A nechám si ty pracky potetovat. Ty dostaneš pravačkou a na ty budu mít vytetovaný jediný slovo. Vida. Jednou to hošánku uvidíš z nepříjemný blízkosti. Mladší brácha tu pořád seděl a koukal, jako by mu uletěli včely, jak říká tatínek. Tak už se mi tu nemotejte, nebo tu husu neupeču, smála se maminka. A co ty, holčičko moje, otočila se na ní, když se mužský vyšourali ven. Půjdu za Katkou, odpověděla, protože věděla, že Katka to má u maminky dobré. Katka je slušná. Budeme si hrát s panama. Na oběd doma, pohrozila jí prstem maminka, ale to jen z legrace.
Otočila se k Huse a řekla: tak pojď, holka. Tahle poznámka vzala holčičce zbytek nálady. Tohle jasně hovořilo pro změnu. Vzala panenku a vyšla z kuchyně. Ale nevydala se k potoku s jedním stavením za ním. Potichu se s panou vyplížila na půdu, otevřela si okénko a protáhla se na střechu, na své oblíbené pozorovací místo. Tady měla všechno jako na dlani. Odtud viděla mnohem dál, než by ostatní napadlo. Sluníčko už vylezlo nad stromy v třešňovém sadu. Holčička se rozhlížela po kraji. Měla tu krásnou vyhlídku. Opravdu krásnou.

Hrát sám se sebou zeď, to je otrava. Ve dvou už to může být legrace, ale kopat si s míčem proti oprýskané zdi připadalo chlapci svým způsobem ponižující. Vůbec všechno se mu zdálo v posledních hodinách ponižující. To, jak s ním otec ráno mluvil, jak se na něj dívali ostatní. Nemohl přece za to, že se v noci počúral. V jeho věku to už sice normálně není, ale ten sen byl tak zrádně živý, že by komukoli přísahal, že tohle nemůže být sen. Stál v něm nad opravdickým kanálkem. Všechno kolem bylo opravdické a nikdo ho v tu chvíli nemohl pozorovat. Několikrát se dokonce rozhlédl. A pak přišla hrůza probuzení. Tohle nešlo nějak skrýt. Musel to přiznat matce. Byl rudý hambou, když jí ukazoval tu spoušť. Matka mu samozřejmě nic neřekla, ale viděl to i otec, který zakroutil hlavou a obrátil významně oči v sloup. Pane bože, řekl, třeťák a on se nám počůrá. Toho zabolelo. Nevěděl, jak má otci vysvětlit, že pro něj to v tu chvíli sen nebyl. U snídaně seděli tiše. Nespíš tolik pít před spaním, radil mu děda. Otec mlčel. Měl jiné starosti. Dnes ho čekala perná práce. Soused přivede na okování koně. Zlého koně. Seděl a probíral ten problém ze všech stran. Neměl to slibovat. Tomu teď už bylo jasné. Jenže je přece kovář. Nebude se vymlouvat. Nesmí dát najevo, že má strach. Chlapec otloukal míč o zeď statku. Zkoušel techničku. Hlavičky, patičky a prudké střely do jednoho místa, kde byla opadaná omítka až na cihly. Bylo to na opačné straně kovárny. Chlapec neustále odbíhal v myšlenkách ke svému snu. Získal novou zkušenost. Už mnohokrát se mu stalo, že se probudil zalitý potem a děkoval Bohu za to, že se jednalo o noční děs. Jenže tohle byl zcela opačný případ. Za tohle mohl stěží někomu poděkovat. Vrátit se do snu a změnit jeho děj je nemožné. Dostat se do toho místa, kdy se zastavil před kanálkem. Matka vyšla ven a pověsila na prádelní šňůru vyprané prostěradlo a povlak. Peřina se slonila na klepadle. Usmála se na něj. Starší bratr si po snídani nechal uvařit kávu a teď ji pomalu upíjel v klidu nedělního rána na lavičce před kuchyňským oknem. Kouřil a pohodlně si natáhl nohy před sebe. Byl šťastný. Za chvíli přijde jeho dívka a stráví spolu celý den. Možná, že spolu stráví celý život. Měl v úmyslu jí dnes navrhnout, aby se vzali. Má po vojně, práce s otcem v kovářské dílně ho uživí. Ke stavení je možné přidat ještě přístavek s takovými 3-4 místnostmi. Pak přijdou děti, prostě normální život, ke kterému je muž stvořen. Houřil oči proti slunci a cítil se blaze. Děda si oblekl šaty a teď stál před zrcadlem v předsíni. Pomalu a pečlivě si kartáčoval sváteční klobouk. Takhle vyrážel každou neděli a za každého počasí do nedaleké hospody na partičku Mariáše. Miloval tuhle hru a byl v ní skutečný mistr. Přicházíval pak později k nedělnímu obědu, ale na to si rodina už dávno zvykla. Byla to jeho jediná neřest. Otec se posadil na lavičku vedle staršího syna. Přijde? Zeptal se ho. Přijde, pokýval syn hlavou. Jak to provedeš? Obrátil se na otce. Nebudeš mě potřebovat? Žádný strachy, budem na něj 4, řekl otec. Zařiď se dneska pro sebe. Víš to jistě? Ujišťoval se syn. Naprosto, uzavřel otec rozhovor. Poplácal ho po rameni a odešel do kovárny. Syn se za ním díval zamyšleně. Viděl, že otec je nervózní.
Chlapec si přikutálel špalek na štípání dřeva, postavil na něj plechovku od konzervy a pokoušel se ji srazit míčem. Nešlo mu to ani trochu, ale nevzdával se. Neměl na vybranou, protože si před chvílí řekl, jestli se mi nepodaří ji sestřelit, tak se dneska v noci zase počůrám. Tohle je hrozná věc, když vás posedne podobná myšlenka. Chlapec to dělával dost často. Řekl si třeba, jestli nebudu u přejezdu dřív než vlak, dědeček brzo umře. A pak letěl jak šílenec. Vlak se blížil obrovskou rychlostí. Život dědečka byl v sásce a za všechno mohl jen on sám. Někdy se mu to nepodařilo a to se pak svalil do trávy a šeptal, je to blbost. Musím s tímhle uvažováním přestat, dřív než se dostanu do blázince. No jo, jenže teď to na něj přišlo znovu. Je hrozně těžké se z téhle posedlosti vyhrabat. Stokrát si mohl opakovat, ale no tak prr. Co pak má tohle logiku? Je to jako jed. Bylo 10 hodin dopoledne. Čas, který měl vždycky nejradši. 10 hodin. To už jste po snídani. Celý den máte před sebou a záleží jen na vás, jak s ním naložíte. Teprve odpoledne mu klesala nálada na nulu. Nedělní podvečerní deprese je hrozná věc. Všechno se jakoby zastaví v pohybu. Ale teď byla neděle 10 hodin a nebýt té prokleté noční příhody, cítil by se báječně. Starší syn měl nějaké peníze na knížce. Přemýšlel, co bude nutné pořídit do začátku. Jeho dívka také něco má, tak snad dohromady už by to šlo. A i kdyby neměla vůbec nic, nevadí, má jiné věci. Věci, které se penězmi dají těžko zaplatit. Například rty. Měla je tak hebké a vláčné, že se mu z nich pokaždé roztřásly kolena. Když se dotýkal jejího těla, ztrácel rozum. Miloval na ní i jizvu po operaci slepého střeva, její pyhy na ramenou. Když myslel na její pupík, slintal a šilhal blahem zároveň. Ježíš Maria, vykřikl, když si představil její ňadra tak hlasitě, že se matka starostlivě vyklonila z okna. Děda si v hospodě pověsil klobouk na věšák, pozdravil se s ostatními a přisedl k hráčskému stolu. Byl to opravdický hráčský stolek, ten, který má ze všech 4 stran malé šuplíčky, do kterých se ukládají drobné mince. Hospodský mu beze slova přinesl pivo a malý rum. U otevřeného okna seděl místní blázen a chytal mouchy, kterých to bylo díky nedalekému kravínu víc než dost. Lapené mouchy pak házel pod stůl, kde je jeho pes nevzrušeně dorážel tlapami a pochutnával si na nich. Oba dva patřili v rámci svého druhu k vyšinutým. Děda vypil rum, spláchl ho douškem piva a prohlédl si karty. V tom okamžiku přestal vnímat okolní svět. Maminka věšela i ostatní prádlo, nejen to, které dnes chlapec počůral. Šňůru měla podepřenou dřevěnou tyčí a chlapci se líbilo, jak se v letním vánku všechny ty košile a utěrky dali do pomalého a půvabného tance. Postavil si znovu plechovku od konzervy na špalek, poodešel několik kroků, chvíli se pouze soustředil a pak ji smetl přesným bodlem tak, že zazvonila o zeď. Zůstal stát překvapený sám sebou. Nebyla to jen náhoda? Napadlo ho okamžitě a tahle myšlenka začala pomalu a bezpečně tak jako červotoč nahledávat pocit prvotní pýchy. Když se mi to podaří z příštích 10 pokusů aspoň jednou, náhoda to nebyla, rozhodl chlapec. Otec seděl před kovárnou a díval se, jak přivádějí koně. Co se to se mnou k sakru děje, říkal si a otíral si zvlhlé dlaně do kapesníku. Věděl, že i jeho starší syn poznal, že má strach. Poznal mu to na očích. Ještě přece nejsem tak starý, abych se podělal před nějakým jankovitým koněm, opakoval si pořád okola. Klid, poroučil si. Jseš chlap jako hora. Dokázal si vymlátit hospodu, když jsi jen vzpomněl,
Máš od takovýho, že ti trvalo 5 let, než si k němu našel tu správnou holku. Všechny ostatní utekli, jen co ho zahlídli. Nemáš konkurenci. Máš ho možná většího než ten kůň, tak jaký pak strachy. 3 mlčenliví muži přivedli koně před kovárnu. Ten se podíval úkosem na kováře, pokynul mu na pozdrav svou samčí pýchou a zaržál. Starší syn se díval směrem k cestě. Mrknul se na hodinky a zauvažoval. Měla by chodit přesně. Řekli jsme si, že v 10, tak v 10. Nebo jí do toho něco vlezlo? Autobus mívá čas poždění. Protože nevěděl, jak má utlouct čas, šel za svým mladším bratrem a pozoroval ho, jak se usilovně snaží trefit plechovku. Pobaveně ho sledoval. Ukáž, já to taky zkusím, řekl mu. Ty 3 pokusy, já 3 pokusy, rozhodl mladší bratr. Souhlasil. 3krát se netrefil a zhnuseně se vrátil na lavičku. 4 muži chlácholili koně, který zle blízkal očima. Poplácávali ho, mlaskali na něj a těšili ho slovy, no tak, starouši, jen klid. Občas některý z nich uskočil stranou s nějakou kletbou a pak se zase začal opatrně přibližovat zpět ke koni. Kovář celou skupinu dirigoval a dával si záležet na tom, aby vypadal vyrovnaně. Děda měl už 3. pivo a objednával si další malý rum. K tomu všemu obdržel vynikající list. Venku začalo slunce připadat.

stoprocentně. Bránil se, aby tomu podlehl, ale nedalo se s tím nic dělat. A pak, jako by na něj někdo mířil pistolí a on neměl na vybranou, se došoural ke špalku a položil na něj plechovku. Maminka volala z okna, ať si jde pro svačinu. Usmála se na něj a rošťácky mu rozcuchala vlasy, ale on se na ní neusmál. Byl vážný, protože věděl, jak mnoho je ve hře. Otřel si rty od mléka a se schlíplými rameny se vydal vstříc svému osudu. Na cestě ke statku se objevila motorka. Motorka? Úžasle se ptal sám sebe starší syn. To přijede na motorce? Nebyla to však ona. Byl to jeho přítel z města. Sedl si vedle něj na lavičku a řekl jen ahoj. A pak ještě tohle ti posílá. A pak odjel. Cítil, jak rudne, protože ještě než ten dopis otevřel, ještě než ho vůbec vzal do ruky, dostal obsah té zprávy nějakou jinou cestou. Přiletělo to vzduchem strašnou rychlostí a zkroutilo mu to žaludek. Věděl, co to znamená. Holčička se musela trochu vyklonit a zároveň dávat velký pozor, aby nespadla dolů. Viděla, jak do dvora vjel motocykl, jak s jejím bráchou někdo mluví a předává mu dopis. Pak se motocyklista rozloučil a za chviličku už zase vířil prach na cestě směrem k městu. Brácha asi nedostal dobrou zprávu, protože seděl na lavičce jak spráskaný pes a třásly se mu ruce. Tak je to jasný, řekla si holčička. To bude od té zrzavé krásky, se kterou ho viděla ve městě. Vykašli se na ní, jestli tě trápí. Vykašli se na tu nánu pitomou. Chtěla na něj zavolat, ale nemohla. Až mi přišijou brabčáka, tak si to s ní vyřídím sama. Stejně, co na ní probohá ten brácha vidí? V kině se ta ženská směje jako naprostý idiot. Úplně všemu. Posledně jí tam museli napomínat i cizí lidi. Trapný to bylo. A on pořád chodí jak ve snách, leze jí do zadku a přitom celé město ví, co ona je zač. A viděli ji prej i s jinýma klukama, couru jednu. Nestojí ti to za to, brácho, aby se nad tím nějak soužil. Až budu kluk, tak vyrazíme někam spolu a já ti vyberu holku, skutečně dobrou holku, protože jako bývalá holka bezpečně poznám, kdo je kvalitní ženská a kdo ne. Na mě jako na bývalou holku nebudou platit žádný kukadla a cukru. Bude to stejně legrační, až nějaký takovýhle jednou řeknu, hele, co to na mě zkoušíš? Kdo si myslíš, že před tebou stojí? Já bejval, moje zlatá, to samý jako ty, jenže v lepším. Koně se podařilo sklidnit. Kovář se teď strnule usmíval a ptal se sám sebe, jak je to možné, že si ještě před chvílí tak málo věřil. Pracoval s rutinou a byl na sebe hrdý už proto, že cítil uznání v očích mužů, kteří stáli kolem. To je pocit známý jen hrdinům, kteří svými činy budí respekt okolí. Byl teď napůl v dílně a napůl venku, protože kůň se dovnitř celý nevešel. Kovář se potil, ale tenhle stav on měl rád. S potem z něj odcházelo všechno, co se v něm usazovalo jako kal. Pot ho vždy očistil. Děda se doštrachal na záchod a otevřel si poklopec. Odjakživa nechával čurání až na poslední chvíli, i když věděl, že je to nezdravé, protože soli se pak v těle usazují a způsobují močové kameny. Stál proti asfaltové stěně a už se mu začínaly chvět nohy, když tváří v tvář černému nebi pochopil, že z něj nevýjde ani kapička. Ježíš Maria, zanaříkal, kolik let jsem se tohodle děsil i ve snu. Roztřesenými prsty si zapnul poklopec a pomalu, velmi pomalu, se vydal k telefonu. Dopis byl velmi stručný. Vlastně to byl jenom vzkaz, že to nemá dál smysl, že o tom uvažovala a probírala to a že nejlepší bude, když na to, co mezi nimi bylo, zapomenou a že ho

0: má ráda, ale jenom jako kamaráda a tak dál a tak dál. Když ho přešla první vlna rozhorčení, dostal se do stavu těžké sebelítosti. Nebylo to poprvé, co mu nějaká holka navrhla tuhle nejpotupnější ze všech potupných variant. Zůstaneme dobrými přáteli, kolikrát už tuhle blbost slyšel. Jsou heterosexuálové, říkal si, jsou homosexuálové a já jsem asexuál, naprosto asexuální typ, asi jako babička odbožený Němcovi. Všichni mají sice rádi, ale není v tom sex. Skoro na každém večírku, a pár jich bylo, se najednou všichni rozlezli po různých pokojích a on zůstával sám s nedopitou lahví před sebou. Takže co s tím? To si ho mám dát na koleje? Možná, že by tím vyřešil svůj hlavní problém, protože upřímně řečeno myslel na sex, kudy chodil. Četl si a myslel na sex. Díval se na televizi a myslel na sex. Uříznu si ho a budu mít pokoj, řekl si nakonec. Holčička se opírala o komín a sledovala pozorně muže, kteří se potili při práci. Líbili se jí. Záviděla jim. Všichni teď byli svlečení do půl těla. Zcela vážně promýšlela následující věc. Má si ještě před operací začít něco s nějakým klukem? Čistě jenom proto, aby celou věc byla později schopná posoudit z obou stran. Věděla, že je na to ještě moc a moc času, ale on letí a za pár let je to tady. Často se o tom s holkama bavili. Teoreticky věděli všechno, nebo skoro všechno. I když je fakt, že některé holky byly ve spoustě věcí šíleně naivní a spoustu věcí nechápali, ale taková, která by si myslela, že dítě může být z pusy, tak takhle blbá teda žádná ve škole nebyla. Ale ani svý nejlepší kamarádce by neřekla o té operaci. Je jasné, že až bude po všem, tak se už nikdy nemůže vrátit zpátky domů. Odstěhuje se asi do Kanady nebo Austrálie a bude posílat rodičům peníze a bude se podepisovat X nebo přítel nebo přítel X. Bráchům by to možná říct mohla. Bráchům je to totiž fuk. Bylo jí horko, tak sundala panence sukni a narazila si ji na hlavu. Sanitce trvalo celou věčnost, než zastavila před hospodou. Děda seděl v lokále a křečovitě svíral stůl. Bolestí oněměl. Sanitáci ho šetrně podpírali a vedli ho mezi sebou. Spíš ho nesli na andělíčka. Budem tam, co vyru, otče, uklidňovali ho. Za chviličku se vám uleví, uvidíte. Tohle, otče, čeká jednou na každýho z nás. Vycévkujou vás a je to. Budete se cítit líp než se ženskou, to je tutový. Po přejezdech to s váma vemem opatrně, protože nejhorší pro vás budou přejezdy. Děda skřípěl zuby a prakticky jenom hekal. Zač mě pámbu trestá, říkal si v duchu, proč mi nedal předem znamení, proč? Dáme vám jednu radu, pokračovali sanitáci. Říkejte si, že vás vezem někam strašně daleko, někam až na konec světa a pak budete příjemně překvapený, jaký jste s náma jel kousek. Pomáhá to. Potom ho uložili na lehátko a ohleduplně se rozjeli. Chlapec se na každý pokus pekelně soustředil. První tři rány šly absolutně mimo. Možná, že bych měl míč trochu přifouknout, nebo si zkrátit vzdálenost, uvažoval. Šel tedy do sklepa a hledal tam pumpičku, ale marně, a tak se rozmrzele vrátil na dvůr a zkrátil si vzdálenost asi o metr. Hned prvním kopnutím plechovku zasáhl. Hurá! Zakřičel tak, že maminka málem vypadla z okna kuchyně, z které se linula vůně pečené husy. Podívej se, mami, volal, podívej se! A znovu si nachystal plechovku. Chlapec se pyšně rozběhl, švihnul nohou a minul cíl nejméně o metr. Maminka se na něj laskavě usmívala a utírala si ruce do zástěry. To nevadí, řekla povzbudivě. Povede se ti to příště. Jak to nevadí? Jak může jen tak říct nevadí, zanaříkal chlapec. To je, jako by mi rovnou řekla, to nevadí, ty náš blbečku malej, že seš nemehlo. To nevadí, že si v noci všecko prochcal. Postavil plechovku, díval se na ní a pak řekl nebezpečným hlasem: já tě dostanu. Musíš se víc rozběhnout, radila v duchu holčička Bráškovi. Tohle tvý hopkání není k ničemu. A proč se před tím míčem vždycky zarazíš? Nesmíš zpomalit. Musí to být pořádná pecka. Tou nohou víc švihni, nebo z toho pitomýho míče máš strach? Ale ne, pane Bože, takhle ne. Pořád opakuješ ty samé chyby. Neboj se toho. Poskakuješ tu jako zajíc. Nemáš na to ani srdce, ani rozum. Kdybych jen mohla slíst dolů, tak ti to předvedu. Co pořád vejráš na ty prostěradla? Co s nima máš společného? Támhle je špalek, na něm plechovka, tak koukej tam a nerozptiluj se. A nespomaluj před tím míčem. Maminka se objevila v kovárně s táckem. Muži kývnutím hlavy poděkovali a zvrátili do sebe kalíšky slivovice. Potom mlčky pokračovali v práci. Kůň stál klidně, nedělal žádné problémy. Všechno se vyvíjelo skvěle. Za chvíli budou hotovi a pak spolu s kovářem dorazí zbytek. Tak to má být. Tak to odjakživa bylo. Maminka se šla podívat, jak jí schne prádlo. Koutkem oka pozorovala chlapce, jak se lopotí s míčem. Takhle byla nejšťastnější. Když byli všichni pod jednou střechou. Když tvořili rodinu. Prádlo schlo v letním vánku rychle. Pohladila ho a šla podlít husu. Sanitáci nelhali. Přejezdy byly skutečně nejhorší. Mezi hospodou a nemocnicí byly dva. Děda měl na čele smrtelný pot a nevěřícně naslouchal hovoru a hlasitému smíchu z kabiny řidiče. Jak to, že se teď může někdo něčemu smát? Jak to, že nikdo nerespektuje jeho utrpení? Nebyl schopen vnímat nic, kromě bolesti v močovém měchýři. Až bude ještě horší, jestli může být nějaká bolest ještě horší, tak omdlím, říkal si. Nějaký spásný mechanismus v těle musí být. Malými okénky sledoval koruny stromů, které lemovaly cestu jeho zoufalství. Saniťák odsunul okénko a zavolal na něj: tak, otče, už tam budem. Plechovka odletěla ze špalku. Chlapec radostí poskočil. Takže to není náhoda. Náhodou by se mohl trefit jednou. Rázem ztratil k plechovce nenávistný postoj a začal jí brát jako partnera, rovnocenného soupeře. Blížilo se poledne. Blížilo se poledne a stál tu teď už jen v trenýrkách. Občas se skočil opláchnout k pumpě. Všude byla cítit husa. Chlapec se netěšil. Byl ve věku, kdy ho jídlo v podstatě obtěžovalo a bránilo mu v tom, aby čas vyplnil nějakou pořádnou zábavou. Kromě toho se téměř vždy stával u stolu středem určitého posměchu, který sice nebyl nějak krutý, ale jeho přesto urážel. Kolikrát už slyšel, že je vyžle, že se v jídle šťourá, že kdo dojídá, toho na vojně nezabijou. Tohle už nechápal vůbec. Jak nezabijou? Proč? Kdo nedojídá. Sám si to nakonec přeložil tak, že jestli tuhle blbost může brát někdo vážně, tak jedině v tom smyslu, že když někde jsem a někde v určitou chvíli dojídám, no tak jasně, že to asi není na vojně nebo kde si ve válečné vřavě, ale sedím za stolem s talířem před sebou. Jiné rozluštění téhle hádanky ho nenapadlo. Otec si vždycky krájel knedlíky na půlky a brácha taky. Ten se vůbec spal z celé rodiny nejvíc a maminka se při pohledu na něj celá tetelila. Byl schopný sníst 10 knedlíků a nebyl z toho nikdy unavený. Nebo to věčný otcovo poplácávání po břiše, když dojedla, když říkal skoro po každý mámě, která se usmívala, jako by dělala nějaký milostný návrhy. Alkron hadr, maminko, alkron hadr. Jinými slovy, Chlapce jídlo nijak nevzrušovalo a chápal ho jen jako nutné zlo. Znovu si přečetl dopis. Možná, že bych se měl pokusit ji vyhledat a ještě si s ní zkusit promluvit. Není přece možný se rozejít takhle blbě. Pár řádků a konec. Vždyť nejsem přece žádná obluda, vzdychal. Většina holek mi říkala, že mám milej úsměv, hezký zuby a dělíčky ve tvářích. Jenže co s tím? To se mám sám na sebe usmívat do zrcadla? Ha, já už se v duchu zařizoval. A proč končí ten dopis slovy, tak se na mě nezlob a líbá tě? Proč mě líbá? K čemu ty ohledy? Já když se s někým loučím, tak ho líbám, protože ho mám rád. A chci mu tím říct, teď se loučíme, ale jen na chvilku. A to líbnutí nos v duši, jako se nosí amulet pro štěstí a znamená to brzo naschledanou. Ale když s někým ruším komunikaci, tak ho nebudu líbat jako nějaký mafián. Prostě končím. V tom jejím polibku je naprostá nelogičnost. Lidi dělají podobné blbosti pořád. Třeba sebevrah napíše s Bohem přátelé. Když se vydávám na cestu do záhrobí, vlastně už tam jsem, tak proč někomu ještě píšu? Kam mu mají lidi odpovědět? Proč to a líbá tě? Seděl a přemýšlel o svém osudu a možná, že za to mohlo něco ve vzduchu, nebo to způsobil fakt, že byla neděle. Sám nevěděl, co to mohlo být. Rozlítostnil se nad sebou tak prudce, že se rozplakal. Ze začátku se styděl, lekl se, že ho někdo uvidí. Ale pak už mu to bylo jedno. Seděl, hlavu v dlaních a ronil slzy. Tak, pojďte, otče, říkali sanitáci a vedli dědu k výtahu. No, vidíte, a už to máme za sebou, což byla pravda jen částečně, protože jaké pak my a jaké pak za sebou. Položte mě ho sem, řekl mladý doktor. Už jsem u vás, říkal, když si navlékal rukavice. Podívejte, tuhle hadičku vám tam teď zavedu. Je to normální cévka, ničeho se nebojte. Děda jen ležel. Doktor zavedl cévku. To, co děda prožíval, se vůbec nedá popsat. 1000 orgazmů v jednom okamžiku. Slastné zatmění mysli, božská rozkoš v každé buňce těla. A to všechno doprovázené táhlým stenem blaženosti. Když se vyprázdnil, zůstal vysíleně ležet na lehátku. Takže, řekl mu o chvíli později doktor, je to hrozně jednoduché. My tam tu hadičku prostě necháme, no a když se vám bude chtít, tak to tady jednoduše odšpontujete. To je celá věda. Teď už se nemusíte ničeho bát. Vy už jste z toho venku. Přijďte se mi akorát občas ukázat, říkal, když zahazoval rukavice. Děda trochu nejistě vstal, došel k doktorovi a políbil ho. Ne jen tak na tvář. Přidržel si jeho hlavu jako hlavu ženy a políbil ho vřele na rty. Chápete mě? Zeptal se doktora a ten řekl, chápu. Maminka se znovu zastavila v kovárně z kalíšky. Muž jí rozuměl. Přišla se podívat, jak je práce daleko a udělala to svým vlastním způsobem. Tiše, s úsměvem a se slivovicí. Hned budeme hotovi, řekl jí kovář a také se na ní usmál. Teď už vlastně zapíjeli vítězství. Maminka počkala, až jí vrátí kalíšky na tácek a vrátila se do kuchyně. Husa byla tak veliká, že na ní potřebovala největší pekáč. Dívala se spokojeně na zlatou kurčičku, na obrovská stehna, která trčela ven. Připravila zelí, bílé i červené a dokonce i dva druhy knedlíků, i když houskových uvařila pro jistotu víc. Viděla ráda svého muže za stolem. Dostával jídlo vždy jako první. Na tom nezměnili nic ani děti. Na slavnostním ubru se stály připravené talíře, které se tu používaly jen v neděli. V ledničce se chladilo 10 piv. Snad to bude pro dnes stačit. Plechovka se zase válela vedle špalku, takže ještě jeden pokus, mnul si chlapec ruce. Teď už se uklidnil, nikam nepospíchal, protože si byl na 100% jistý, že tohle dokáže. Posadil se do stínu a přežvikoval trávu. Až otec skončí s prací, zavolají ho k obědu. Tak se pro jistotu přece jen připravil. Potěžkal v ruce plechovku, plácl s ní o špalek a položil míč ke svým nohám. Tentokrát zkusil technickou střelu, vedenou elegantním obloučkem, načechranou pravou ukázku fotbalového mistrovství. Byla by to krásná střela, i kdyby se netrefil, ale on se trefil. Doběhl vzrušeně pro míč a svou obrovskou radost dal najevo tím, že ho vykopl vysoko vzhůru až nad střechu kovárny. Sanitka odvezla dědu zpátky do vsi. Vystoupil před hospodou, ale dovnitř nezašel. Pomalu se vydal po cestě k domovu. Šel mrzutě, protože nesnášel soucit. A teď ho jistě čeká pár kritických dní, než si okolí zvykne na jeho novou situaci. Jsem starý, opakoval si pořád. Jsem prostě starý, nepotřebný a na obtíž. Jak to, že to tak strašně rychle uteklo? Zastavil se, aby si utřel pot z čela a zadíval se na statek v dálce. Tam žije on a jeho syn a jeho děti. Je to tak trapně prosté a kruté. Přiblížil se k domovu ze zadní strany a sedl si pod jabloň. Musí si nejdřív rozmyslet, co ostatním vlastně řekne. Lehl si s rukama pod hlavou a pozoroval listy v koruně stromu. Ale jenom chvíli, protože v zápětí usnul. Muži byli s prací hotovi. Kůň stál klidný jako beránek. Oni byli pány situace. Dnes jim bude chutnat, to věděli jistě. Míč se zastavil v mrtvém bodě a chlapec ho pozoroval s hrdostí. Úplně zapomněl na cíchy, které se vlnily a vzdouvaly jako plachty jen kousek od něj. Nedal jim šanci, aby mu neustále připomínali jeho noční debakl. Míč se vydal na cestu dolů. Nejdřív jakoby líně, ale postupně nabíral větší a větší rychlost, takže když dopadl na střechu kovárny, měl již dostatečnou sílu k tomu, aby uvolnil několik tašek. Ty se s rachotem rozjeli. Muži dole nestačili spozornět. Když tašky dopadly s temným plesknutím na koňský zadek, stál otec přímo za ním. A tak, jak chlapec předal svou energii míči a míč taškám, tak oni ji předali mnohonásobně zvětšenou koni, který vymrštil zadní nohy a jednou z nich zasáhl kováře do zubů jen chvilku potom, co všem ohlásil hotovo. Kovář přeletěl půl dvora a zůstal ležet na zádech. Co se to dole pro boha děje? Zděsila se holčička. Nejdřív tam sedí brácha a brečí, druhej tam poskakuje a tancuje radostí, pak proletí vzduchem tatínek a tamhle v sadu se válí děda, oblečený jak do rakve. Co to tam všichni děláte? Co bych měla říkat já, jediná holka tady? Co to s váma k sakru je? Brabčáky máte, tak co vám může chybět? A pak jí to došlo. Oni to dělají kvůli ní. Kvůli tomu, co řekla ráno u snídaně. Tak to na ně zapůsobilo, že jí tu prostě uspořádali tohle představení. Takže oni ji ráno poslouchali. Berou ji vážně. Každé její slovo. A tak, aby všechny uklidnila, protože je měla doopravdy ráda. A taky proto, že se jí všech upřímně zželelo. Postavila se na střeše, opustila svůj úkryt a se dvěma prsty zdviženými proti nebi přísahala svým vysokým hlasem: slibuju, že nebudu nikdy žádat o změnu.
1: Kapitola třetí. Konec přijímače. Bojový výcvik vrcholil a novopečení pětipáci už ledacos o vojně věděli. Chápali, že musí být ostražití a bdělí, neboť nepřítel, který je všude, prahne zejména po našich vojenských tajemstvích. Kdybyste se někdy náhodou dostali na dovolenku, vykládal svobodný Halík, ne, abyste například v mlíkárně vykládali, jak se jmenuje velitel vašeho družstva. Nepřítel by toho mohl zneužít. Co je, Jasánek?
2: Já jsem chtěl jenom podotknout, řekl Jasánek, že třídní nepřítel je velmi rafinovaný a nesmíme ho podceňovat.
1: Kula Kvata nepřívětivě zachrochtal, ale k problému se nevyjádřil. Taktéž ostatní nejevili příliš zájmu diskutovat.
3: Pozor!
1: Vyjekl náhle svobodník a ukázkově vypjal svůj nevalný hrudník. Důvod byl na snadě, neboť se blížil sám velitel Terasky.
3: Soudu, majore, družstvo probírá vojenské tajemství.
1: Tak, tak, souhlasil major a otcovsky pohlédl na tetelící se nováčky.
3: Vojenské tajemstvo je naozaj veľa důležitá věc, soudrovia. Ako vyzerá mezinárodná situace na celém světě? Můžem říct, že má veliký význam, jak už jsem hovoril, na celém světě. Mnohý soudruh, aj Terasky, ujde za hranice, ale taký soudruh snad ani není soudruh. On ten kapitalismus soudruhově má i veľa nedostatkov. Není všetko, čo sa bliští. Můžete pokračovat, soudruh svobodník.
1: Major Haluška se otočil a důstojně odcházel, aby svou moudrost nezištně věnoval i ostatním družstvům.
3: Vločka!
1: Obrátil se svobodník na šedivého malíře.
3: Opakujte, co právě řekl soudruh major!
1: To nedokážu, řekl Vločka, aniž se snažil provokovat.
3: Halík přesto povyskočil a začal ječet o sabotáži vzdělanců, kteří dělají z politického školení bordel!
1: Major Haluška zatím kráčel pomezi k dalšímu družstvu, které řešilo důležité problémy na pokraji ojiněné louky. Major se málem vyděsil vojína Frídla, který si to kolem něj rázoval směrem k blízkému křoví, aniž pozdravil.
3: Kam jděte, soudruh vojín?
1: Otázal se Terasky přísně. Jdu vykonat velkou potřebu, soudruhu majore, hlásil Frídl.
3: A proč jste ma nepozdravili?
1: Frídl se lišácky usmál.
3: Jednotka za pochodu nezdraví, zahulákal a krátce na to zmizel ve křoví.
1: Přijímač skončil. Vojni už věděli, jak se mají zachovat, aby se nedostali do rozporu s platnými řády nebo dokonce ze zákony. A tak byli uznáni schopnými nastoupit na vymezené pracoviště. Stavby v Českých Budějovicích, Vimperku, Janovicích nad Úhlavou, Táboře i jinde čekali na jejich pomoc. Po zdravotní selekci, při níž šlo do civilu několik dalších neduživců, zůstali v Nepomuku trvale jen šoféři, skladníci a strážní oddíl. Jinak byl prapor znovu rozdělen do rot a připraven k plnění čestných povinností. Před první rotu předstoupil poručík Hamáček a pravil:
4: soudruzi, nyní jste co? Nyní jste vycvičený. Každý z vás je teď voják a od vojáka se čeká, že bude plnit povinnosti. Kdyby neplnil povinnosti, tak bychom s ním zatočili. Jelikož jste narukovali ke zvláštnímu útvaru, vaší povinností teď bude co? Vaší povinností bude makat. Práce člechtí člověka a proto budete makat, jako maurovatí. Za 2 roky budete tak zušlechtěný, že vás doma ani nepoznají. Jmenuji se Hamáček. Co to znamená Hamáček? Hamáček znamená, že se plán bude plnit. Aspoň na 150%. Ale soudruzi, pozor. Vy nejenže budete makat. Vy si i vyděláte prachy, což u jiných útvarů není. Polovinu vydělaných peněz dostanete na ruku, druhou polovinu vám uložíme na knížku. To proto, soudruzi, abyste všechno neprochlastali. Osobně vás upozorňuji, že kasárna nejsou pivnice. A kdo se venku nacamrá, musí vystřízlivě dřív, než projde kolem dozorčího. Jinak půjdete kam, jinak půjdete do lochu. Každý si může vybrat dle vlastního uvážení, soudruzi. Teď si zbalíte plnou polní a za 30 minut budete nastoupeni tady na tom místě. Pomocí automobilu se přesunete na místo N, kde budete ubytováni. Na místě N se dozvíte svoji novou vojenskou adresu a budete seznámeni s dalšími úkoly. Má někdo nějaký dotaz?
2: Vojfrido, soudruhu poručíku, žádal jsem o přeložení k letectvu, avšak dosud...
4: Frido! Zařval poručík, vy chlapelína, vám se mně se zdá nechce makat. Na vás si dám obzvlášť bedlivý pozor, Frido. Lítání u nás užijete až já vám zaručuju, Frido, že budete tak lítat, až budete mít pěnu huby. Ještě má někdo nějaký dotaz? Nikdo? Pozor! Rozchod!
1: Janovice nad Úhlavou. O malém městečku nedaleko Klatov bylo na vyšších místech rozhodnuto, že poroste do slávy. Právě zde národní podnik Armastav začal stavět rozlehlá kasárna, budoucí domov celých generací mladých mužů. Na několika hektarech orné půdy se začalo rysovat budoucí staveniště. Celý prostor byl řádně oplocen a zajištěn proti nepřátelským rozvědkám. Uvnitř pak měli pracovat kulaci, faráři a jiné podezřelé živly, což s ostražitostí a bdělostí značně kontrastovalo. Několik minut od pracoviště byl další vojenský prostor. Mezi lesíkem a potokem se krčilo několik dřevěných baráčků natřených gáky barvou. Byly připraveny pro rotu poručíka Hamáčka, která jistě v Janovicích sehraje roli důstojnou mladých budovatelů. První rota pomocného technického praporu zaujala bojové pozice. Pod vedením poručíka Hamáčka a jeho zástupce pro věci politické poručíka Troníka se ukryla v promrzlých domcích. Když měl každý přidělenou svou postel označenou štítkem a jménem a hodností, sešla se rota na planince mezi baráčky. Byla nestydatá zima a od potoka fičel ostrý, mrazivý vítr. Před jednotku přestoupil poručík Hamáček.
4: Soudruzi, nyní se nacházíme kde?
5: V prdeli, zašeptal vojí Voňavka, leč poručík to zřejmě nezaregistroval.
4: Za to Halík zvedl obočí a dal tak najevo, že nepřístojnost slyšel. Nyní se nacházíme v Janovicích nad Úhlavou, pokračoval poručík. A vaše adresa je R/19. Do Janovic jsme přijeli co? Do Janovic jsme přijeli pracovat. Zítra ráno nastoupíte všichni do zaměstnání a budete pracovat jako kati. Vašimi dočasnými představenými se stanou mistři a stavby vedoucí, kteří nás budou informovat o vaší pracovní morálce. Do práce půjdete všichni s výjimkou dozorčího roty a jeho pomocníka. Cítí se někdo nemocen?
6: Vojn Bakši, ozvalo se. Mám nemocný močový měchýř a musím každých 10 minut močit.
4: V tom vám nebude bráněno, Bakši, odvětil poručík. Jenže mezi močením budete co? Mezi močením budete pracovat. Kdybyste zůstal na ošetřovně, musel byste každou chvilku běhat na záchod. Na stavbě to budete mít jednodušší. Soudruzi,
7: zavolákal pak Hamáček na promrzlou rotu.
4: Vy jste nejen pracovníci, ale vojáci. A vojáci především. Až se vrátíte ze zaměstnání, nebudete chlnět, ani nepůjdete na rande. Nýbrž se budete věnovat čemu? Budete se věnovat vojenskému výcviku. Pak bude následovat politické školení a po večeři kulturně masová práce. A co v noci, soudru poručíku, zeptal se provokativně Voňavka. Hamáček to vzal smrtelně vážně.
7: V noci budete spát, přislíbil. Pokud ovšem nebude co? Pokud nebude vyhlášen bojový poplach. V takovém případě ovšem spát nebudete. Každou noc bude hlídat 8 mužů, na každého z nich připadnou 2 hodiny. Má ještě někdo nějaký dotaz?
1: Dotaz nebyl. Jen zimomřivé jektání zubů se neslo daleko za hranice vojenského prostoru.
7: Poručík Troník si po pročtení kádrových materiálů vybral 5 vojínů, které pozval do své kanceláře. Byl mezi nimi i Kefalín.
8: Soudruží, rozhodl jsem se, že vytvoříte u jednotky svazácký výbor. Šlimerda bude za předsedu a ostatní funkce si můžete rozdělit dle vlastního uvážení. O vaše zvolení se postarám. Vzhledem k tomu, že u našich jednotek jsou i živly, které se k našemu zřízení nestaví kladně, musíte se od nich distancovat a působit na ty soudruhy, kteří dosud nemají jistotu. Nemusíte se ničeho obávat. Budu vás osobně řídit. Dále je třeba, abyste mezi sebou zvolili agitátora roty. Rozhodl jsem se, že agitátorem roty bude vojín Kefalín. To je, soudruhy, všechno, co jsem vám chtěl říct. Můžete se rozlejit do svých družstev. Čest práci.
9: Uvidíte, milí vocné, že už za pár dnů tady u mne na venkově přímo okřejete. Půjčím vám botanický klíč a možná i síťku na motýly. Báječně se pobavíte a poučíte.
10: A co vaše práce na praktické příručce o včelařství s přihlédnutím k oddělení královny?
9: Už jen drobné úpravy. A ty počkají, když se udělalo tak krásné ráno.
10: Ano, máte pravdu, Holmesi, neuvěřitelně krásné ráno. Tím spíš, že přišlo po té včerejší smršti.
11: Dobré ráno, pánové.
9: Tak vykoupat, milí Stockhurste.
11: Čarujete, jako vždy?
9: Jako ředitel školy musíte jít příkladem.
11: Tak tohle vám nevyšlo. McPherson mě předběhl.
9: A nebudeme zdržovat.
11: To je McPherson.
10: Dobrý bože, snad se mu něco nestalo.
9: Honem dolů k pobřeží. No, vocné.
10: Jakákoliv pomoc marná. Ten muž je mrtev. Snad srdeční slabost.
11: Skutečně si stěžoval na potíže se srdcem.
9: Jenže? Podívejte se, pánové.
11: Má záda 1 šrám.
10: Jakoby ho někdo zbičoval.
9: Mučící nástroj byl očividně ohebný. Šrámy a rány, přímo rány, se kroutí kolem jeho ramenou a žeber.
12: Co se tu stalo?
11: McPherson, mé doku. Vidíte, mrtev.
9: To by vysvětloval ten prokousaný red. Udělal to v záchvatu nesnesitelné bolesti.
11: Pan Murdoch, profesor matematiky, přítel McPhersonův.
12: Byli jsme původně domluveni, že se půjdeme vykoupat spolu. Ale bohužel zdržel jsem se. Je to hrozné. Mohu nějak pomoci?
9: Můžete. Zajděte, nebo můžete, doběhněte na policejní stanici ve Fulworthu a ohlaste, co se stalo. Já se tu zatím trochu porozhlédnu. Spolehni se, že tam přijdu. Modi.
11: To je zřejmě lístek od Maud Bellamyové. Inspektor Bradle našel v McPhersonově stole dopisy od ní.
10: A kde vy jste našel, Holmesi, ten lístek?
0: V Macphersonově koupací tašce na pláži. Tohle je samozřejmě opis.
10: A teď tedy?
0: Teď tedy jdeme za tou mladou půvabnou dámou a jejím nerudným papá. Pan Steghurst byl tak laskav a uvolil se, že nás uvede.
11: Starý Bellamy by vás jinak vyhodil.
0: Řekněte raději, že nepřijal.
10: A co jste ještě zjistil, Holmesi, na té pláži?
0: Dost na to, abych pochopil, že se tu rýsuje velká záhada. A zase málo, abych její velikost stačil byť jen odhadnout.
10: Děkuji vám za výklad.
0: Prosím. No, Macpherson se koupal docela krátce, když něco...
11: Nebo spíše někdo...
0: ho přiměl opustit vodu. Nestačil se ani osušit, protože byl nenadále podroben nelidským, barbarským mukám, až si bolestí prokousl rad. Pak běžel vzhůru do úbočí, několikrát upadl, zahlédl nás a něco volal. Ano, ano, něco volal. Rozuměli jste mu?
11: To nebyla snad ani slova.
10: Ano, spíš jakési nesouvislé zvuky.
0: Ba nemili vocne. Zdálo se mi, že to znělo jako lví hříva.
10: Proč by tohle měl volat muž u moře, milý Holmesi? Našel jste snad na pláži stopy lva?
0: Vůbec žádné stopy, kromě Macphersonových. Ta včerejší bouře všechno krásně uklidila. Žádné stopy a na moři dvě vzdálené rybářské bárky a v dálce několika mil hlouček lidí.
10: No tak vidíte.
11: Macpherson, pánové, byl profesorem biologie. Jeho kabinet s názornými pomůckami je pýchou naší školy.
0: Ten Murdoch, co pak přišel, prý měl s Macphersonem před časem větší nedorozumění.
11: To bylo už před rokem.
0: Ano?
11: Kvůli psovi. Macpherson si tehdy koupil psa, ten hrozně vyl, všem nám to šlo na nervy, ale Murdoch se jednou neovládl a toho psa nakopl.
10: Ale...
11: Pak se za ten politováníhodný čin samozřejmě omluvil. Později se však s Macphersonem zblížil a byli přátelé. Pokud Murdoch může mít přítele.
0: Proč by nemohl?
11: Je to nerudný samotář. Často prudký, nevypočítatelný, samozřejmě jinak výborný pedagog, skvělý matematik. Ale my o vlku a vlk zaumný právě vychází od Bellamyů.
10: Co tam mohl pohledávat?
0: Taky bych rád věděl.
11: Dobrý den, Murdochu. Nepospíchejte tolik. Co pak jste tam dělal?
13: Ve škole jsem vám podřízen, pane, ale tady rozhodně ne.
11: No dovolte. To je drzost.
13: Vaše otázka by se dala klasifikovat stejně.
11: To už je přes příliš. Máte nemožné chování, pane.
0: Ale pánové, pánové, nervy si vybírají svou daň za ranní rozrušení. Loučíme se s vámi, pane Murdochu, a naschledanou.
13: Raději s Bohem.
14: Říkám vám to rovnou. Byli jsme se synem Williamem proti tomu. Módy si zaslouží onačejší partii než profesůrka.
0: Poslala jste, slečno Módy, lístek panu Macphersonovi se vzkazem spolehni se, že tam přijdu?
15: Ano.
14: No vidíte, o svatbě nepadlo ani slovo a už to byla psaníčka schůzky.
15: Byla to odpověď na jeho vzkaz, který mám ještě u sebe. Tady, pane.
0: Děkuji. Moje milovaná na známém místě u moře hned po západu slunce v úterý. Jindy se nemohu uvolnit. FM.
10: Ale úterý je přece dnes.
0: Zpravidla v skutku bývá po pondělku, milý Watsone.
15: Tohle nepřišlo poštou.
0: A jak vám to doručil?
14: Povídám ti, Módy, aby ses nenechala do ničeho zatáhnout.
15: Vaše otázka, pane Holmesi, nesouvisí nijak s případem, který vyšetřujete. Promiňte tedy, že neodpovím.
0: Měl váš snoubenec nějakého nepřítele? Nezmínil se někdy?
15: Ne, nikdy nic takového neříkal.
14: Za to však Módy má ctitele přátele a už i ctitele nepřátele. Kvůli tomu profesorovi.
0: Mohu se zeptat, je-li mezi nimi i pan Murdoch?
15: Jeden čas jsem si to myslela. Ale to se všechno změnilo, když pochopil vztah mezi Fitzroyem, tedy Macphersonem a mnou. Zasnoubili jsme se tajně, protože Fitzroyův stařičký strýc ho mohl vidět, kdyby to neschválil. Jen Murdoch to věděl. A on mi přišel jako první sdělit tu hroznou zprávu.
14: No tak, o tom zasnoubení mohla zříct aspoň slovo.
15: Nedopusťte, aby ti lidé unikli trestu, pane Holmesi. stojím při vás a budu vám nápomocna, ať půjde o kohokoliv.
0: Řekla jste lidé. Myslíte, že jich bylo víc?
15: Fitzroy byl silný a statečný muž. Žádný jedinec by ho nepřinutil, aby se podrobil tak strašnému příkoří.
0: Milá slečno Módy, ubezpečuji vás, že uděláme vše, co je v našich silách. Víc vám prozatím nejsem schopen říci, ale pevně doufám, že brzy ano.
10: Slyšel jste, milý Holmes, si tu novinu?
0: Watsone, kolikrát jsem vám už říkal, že je přímo trestuhodné začínat rozhovor takovýmto způsobem.
10: Oh, promiňte, Holmes, promiňte, slyšel jste tu novinu o Macphersonově psu?
0: Jste nenapravitelný, milí příteli. Co je s ním?
10: Představte si, pošel. Ze žalu nad smrtí pána. Poslali pro mne ze školy, no to víte, není-li po ruce zvěrolékař, vezmou lidé za vděk i obyčejným lékařem, že?
0: Jak vypadal?
10: Celý skroucený, jakoby v křeči, v každém rysu se zračilo přímo utrpení. Zvláštní.
0: Říkáte zvláštní?
10: Ano, říkám zvláštní, protože navíc ho našli přesně na tom místě, kde se to stalo tomu nebohému Macphersonovi. U toho mělkého jezírka, víte, které bývá zatopeno jen při velikých bouřích.
0: To je skutečně velice zvláštní.
10: Vidíte, pes si pojde přesně na místě skonu pána. Je to téměř dojemné.
0: Možná, ale rozhodně velice zvláštní, milý Watsone. Míníte teď zůstat doma?
10: Ano, chtěl jsem si číst v knihovně.
0: Aha. A nebude vám vadit, když budu hrát nějakou chvíli na housle?
10: To znamená, že záhada spěje k finále.
0: Vy nejlépe víte, milý Watsone, že můj mozek je jako přeplněné skladiště, kde se uchovávají zavazadla nejrůznějšího druhu. Je jich tolik, že mám jen matnou představu, co všechno se mezi nimi najde. Vím, že je v tom skladišti něco, co by mohlo tento případ osvětlit.
10: Ale...
0: Je to neurčitá představa, ale aspoň vím, jak ji dodat na určitosti. Ano. Ano, potřebuji housle.
10: Jen hrajte, milý Holmes, jen hrajte. Já tak strašně rád poslouchám, když přemýšlíte.
16: Jen nerad ruším, drahý Holmesi.
0: Buďte mi srdečně vítán, milý inspektore.
16: Říkal jste minule, pokud nedoděláte tu svou práci o oddělení královny...
0: Včelařskou příručku se zvláštním přihlédnutím k oddělení královny.
16: Ano, ano, právě tu. Že nemáte myšlenky na něco jiného. Co ale myslíte? Mám ho zatknout?
0: Koho?
16: No... Přece Murdocha.
0: A proč?
16: No, jestli to neudělal on, kdo tedy?
0: Co na něho máte?
16: No, jeho povaha. Neschoda s Macphersonem. Jistě i žárlivost kvůli tomu děvčeti.
0: Nic z toho by neobstálo před soudem, milý inspektore. To víte stejně dobře jako já.
16: Jenže on se chystá k odjezdu.
0: Je taky zcela vyloučené, aby bez přispění dalšího stýral muže stejně silného, jako je sám. A navíc má na dobu činu nevyvratitelné alibi.
16: Tak mám ho nechat tedy z toho vyklouznout?
0: A pak je tu konečně problém nástroje, jimž byla ta poranění způsobena.
16: Co by to mohlo být jiného než důtky nebo bič?
0: No, pojďte se sem podívat.
16: Fotografie těch ran, jste opravdu důkladný.
0: No. Vemte si lupu tady. Ty šrámy nejsou stejně hluboké, vidíte?
16: Ne, to nejsou.
0: Krváceli víc v jednotlivých bodech. Tady a ještě tady.
16: Důtky z uzlíky?
0: Může zatím vězet ještě něco úplně jiného, inspektore.
16: Snad Bellamy. Otec se synem.
0: Říkal jsem úplně, tedy zcela jiného.
16: Rány boží, vy jste ale tajemný.
0: Řekněte raději, že nejsem ještě plně vědoucí.
17: Vodu, vodu, vodu. nebo raději koňak.
11: Honem, doktore Watsone, ten člověk je na konci sil.
17: Udělejte cokoliv, jenom by přešla ta nesnesitelná mok.
11: Tak honem, doktore, věnujte se mu.
10: Ano, ano, jistě.
17: Pálí.
0: Můžete nám říct, co se mu stalo?
11: Totéž, co McPhersonovi, tam dole u toho jezírka, šel se tam vykoupat. Našel jsem ho na cestě, vrávoral, šla z něho hrůza.
0: Vrah tedy opět udeřil. Jenže tentokrát naposled.
18: Cože? Vy znáte vraha? Říkal jste přece...
0: Že nejsem ještě plně vědoucí. Chtěl jsem tam pátrat sám, ale teď se tam vydám s vámi, nelze to odkládat. Vzhůru, přátelé! Zde, pánové, pod tímto útesem je jezírko nejhlubší, nemůže být jinde než zde.
18: Ale kdo pro rány boží?
0: Lví hříva, inspektore, Cyanea. Zde, přátelé.
18: Co to má znamenat?
0: Medúza. Medúza! Chuchvalec žahavých vláken, které dokáží být i smrtelné.
11: Tohle přece nepatří do Sussexu.
10: Zřejmě to přihnala ta hrozná smršť tehdy.
0: Cyanea capillata. Cestu k ní mi ukázali fotografie zvláštních ran na McPhersonově těle. Já jsem přitom neurčitý dojem, že jsem už podobný obrázek viděl v nějaké knize snad, až jsem si vzpomněl. V knize biologa Wooda v přírodě.
10: No dokázal jste to, je to úžasné, Holmesi.
0: O ne, milý Watsone, byl jsem trestu hodně pomalý. Jak mě ale mohlo napadnout, že na něho zaútočil nějaký mořský netvor?
18: O to víc je to úžasné, drahý Holmesi.
0: Uznání odborníka zvláště hřeje, inspektore.
11: Tvé dny jsou sečteny, Cyaneo. Zbavíme se teď vraha navždy.
0: Sečkejte, milý Stagharste. V mém batohu najdete jemnou pevnou síť a tu nádobu, kterou jsem nebohý Watson tak pracně vlekl, užijte na to, abyste si do ní Cyaneu uložil.
11: Já? A proč to?
0: Je to můj dar přírodopisnému kabinetu vaší školy. Říkal jste, že je vaší pýchou.
11: To jistě je.
0: Bude to tedy učební pomůcka, kterou se nebude moci pochlubit žádná jiná škola v Sussexu.

0: První navigátor volá kapitána.
1: Slyším.
0: Mohl byste, pane kapitáne, přijít do navigačního centra?
1: Jistě smyslím. Něco zásadního.
0: Skoro tomu nemůžu uvěřit, pane.
2: Konečně!

0: Radary zachytili planetu Taolan. Tady na inferentním počítači jsou, pane kapitáne, dostupné všechny parametry. Tentokrát určitě nejde o omyl. Na této obrazovce jsem simuloval povrch planety v měřítku 1:320 GS.
1: Skvělé zmysly! Tušil jsem, že dochované záznamy o téhle planetě musí být pravdivé.
0: Když ale vezmete v úvahu, že byly v databance uloženy 200 staletí...
1: A co?
0: Musím se vám, pane kapitáne, přiznat, dost jsem pochyboval, že bychom Taolan skutečně objevili.
1: Znovu objevili smysly. Nebudeme první, kdo na něm přistanou.
0: Pokud se mezi tím nestal neobyvatelný. Teprve až pronikneme do plynného obalu, zjistíme, jestli například vysoká radiace nebo teplota nám nezabrání přistát.
1: Vaši skepsi chápu, ale nebudeme dělat předčasné závěry. Svolejte posádku na první palubu.
0: Rozkaz, pane kapitáne.
1: Naším úkolem tedy bude, přátelé, až se třetí kontrolou potvrdí dosavadní údaje, přistát na Taolanu a provést veškerá výzkumná šetření.
2: Druhá matička Země.
3: A proč ne?
1: Naposledy obletíme Taolan v souřadnicích R2, abychom se ujistili, že optimální přistávací plocha je ve čtvrtém kvadrantu tady. Vidíte? V tomto prostoru je rovná plocha nejrozsáhlejší.
3: Už po třetí budeme oblítávat tuhle napodobeninu Země, místo aby jsme se už konečně nadechali čerstvýho vzduchu a prošli se zase po pevný půdě.
1: Já jsem tu kapitán. A vy, Applegate, si necháte svoje přípodotky pro sebe.
4: Jenom remcáš, popichuješ a pořád si po pozici. Už ti mám taky plný zuby.
1: Nechte těch věčných rozmíšek. Všichni jsme pod tlakem posledních hodin frustrovaní.
3: Ty jeho neuvěřitelný hlody.
1: Říkal jste něco, Applegate?
3: Ne, kapitáne.
0: Nemůžu pochopit, proč na planetě, kde jsou moře, řeky, lesy, neexistují žádní živočichové.
1: Interpolární radioskop modifikoval jenom rostliny. Určitě se nezmíli.
2: Hlavně, že je tam vzduch ve stejném složení, jako je ten náš pozemský. To přece stačí.
0: Kam se potom ztratili ti, co postavili černé město pod námi? Takovou architekturu museli zvládnout vyšší inteligentní bytosti.
3: Můžu k tomu taky něco říct? Podle mě to vypadá, že tuhle planetu používala nějaká vyspělá civilizace jako přestupní stanici. A z nějakého důvodu oni ztratili zájem. Víc se dozvíme, až tam přistanem.
4: Třeba nás uvítá nějaká pěkná Taolanka, co se schovávala v podzemí.
3: Ty a ty tvý ženský na každý planetě, kam ses dostal, Lespre.
4: Závidíš, Applegate.
3: Pořád meleš to samý.
1: Klid! Cílem přistání bude planina před městem. Všichni zaujměte svá místa. Smysly. Zážeh brzdících systémů.
0: Provedu, pane kapitáne.
1: Navádíme loď na přistání.
5: Probouzím vás, oči. Ano, město. Slyšíte mě, uši?
6: Nic nám neunikne.
5: A vy, nostry, připravte se nasávat všechny jejich pachy.
6: Jsme připraveni.
5: Přijdou sem. Ještě netuší, co je čeká. A my je přivítáme. Dívejte se, poslouchejte, čichejte. Všechno, co objevíte, zaznamenávejte. Společně pak uvážíme a rozhodneme, zda naše čekání už

0: Pane kapitáne, přistání ukončeno.
1: Děkuji prvnímu navigátorovi. A od vás ostatních teď vyžaduji obezřetnost, rozvahu a soustředěnost na úkol, který nás čeká.
2: Jasně, kapitáne. Hlásím se jako první průzkumník.
1: Dobrá. A s vámi půjde ještě Hollis.
3: Díky, pane kapitáne.
1: Ve skafandrech. To snad nemusím připomínat.
2: Bez nich by to nešlo?
1: To byl rozkaz. Musíme být opatrní. Až budete ve spojovací chodbě, zapnete si mikrofony a kamery na přilbách.
3: Ano, pane kapitáne.
1: Zlomte vás. Lespre, monitorujte jejich pohyb.
4: Přechodová komora uzavřena. Můžeme otevírat výstupní dveře.
5: Lidi, nechte těch formalit a už nás pustíte ven.
6: Co je? Dveře jsou pořád uzavřený.
5: Nezmatkuj, víš, kolik let byly zablokovaný?
6: Už se otevírají.
5: Skvělý, jdu jako první.
6: Ty zatracený, pitomče. Mohl si mě srazit.
1: Ukázněte se. Hollisi, podávejte průběžně hlášení.
5: Všechno OK?
1: Co měřící senzometry?
6: Nevykazují žádnou odchylku. Ani v radiaci, ani v teplotě.
5: Na senzory je hod spolech.
6: Vypadá to, že na kontakt s inteligentními tvory musíme zapomenout.
5: Je to tu mrtvý už hezky dlouho.
1: Zůstaňte, kde jste, než se k vám přidáme.
5: Skafandry můžete rovnou nechat v té naší vesmírný kocápce. My už je sundáváme.
7: Tomu říkám opravdický vzduch.
8: Pane bože, nejradši bych tu zůstal stát a jenom zhluboka dýchal.
9: Cítíte, jak ta tráva voní? A jak je zelená?
1: Taky sdílím, Lespre, vaše pocity. Ale neletěli jsme napříč galaxií, abychom obdivovali trávník na Taolanu. V prvé řadě musíme prozkoumat město před námi. Je to jediná dochovaná architektura na této planetě. Jste všichni ozbrojeni?
2: To město je přece mrtvý, kapitáne. Laserový zaměřovače proslídili každý centimetr čtvereční.
1: Souhlasím. Na pětistopém displeji jsme všichni viděli trojrozměrnou mapu.
2: No, a nepromítla se na ně ani moucha. Natož něco většího. Není se čeho bát.
7: Někdo ho ale postavit musel.
8: Ale kam zmizel? A proč?
2: Už na lodi jsem vám nabídnul vysvětlení. Máte snad lepší?
7: To město obehnané vysokou černou zdí připomíná středověké hradby. Vzpomínáte, jak nám v hodinách historie promítali záznamy o dávných obranných systémech?
9: Řeknu vám, že i na tu dálku působí dost tísnivě.
8: A to jsme se ještě nedostali dovnitř.
1: Postupně zeď obejdeme. Někudy se tam přece vcházelo a vycházelo.
9: K mé velké lítosti nás tu žádné krásné taolanky nevítají dobrým jídlem a pitím, jak se na správné hostitele sluší.
2: Už zase, Lespre!
7: Ještě před chvílí jsem měl pocit, že ty zdi z téhle strany, odkud přicházíme, jsou naprosto kompaktní, ale...

0: vykařit.
1: Já taky něco zaslechl. Jako bzučení.
2: Ano, to je ono.
1: Vidíte tu trhlinu? Není tak o půl metru širší.
0: Lidi, vy jste snad všichni svokli. Blížíme se a otvor se zvětšuje. Jeden ze základních fyzikálních zákonů.
3: Už by se v ní protáhl jeden člověk.
4: Podívejte, ta okna. Tam vpravo, ta velká.
0: Neštvi mě, smysly. Domy snad mívají okna. Dokonce i naše kosmická loď má kulatý, průhledný průzory.
4: Přísahám, že jsem viděl, jak se ta okna pohnula.
1: Já se díval na ten otvor. Ve zdi. Ušli jsme sotva 50 metrů a ta brána, nebo co to je, se zase pootevřela.
3: Máš pravdu. Před chvílí by se v ní protáhnul tak jeden člověk a teď projdou vedle sebe pohodlně tři.
4: Ani s těmi okny není všechno v pořádku. Nemůžu si pomoct, ale před chvílí byla temná a teď jsou světlá. Mně se to nelíbí.
0: Kdyby to bylo jiný složení vzduchu, nebo nějaký neznámý mikroorganismy, tak řeknu, že tě infikovali, nebo že tvoje centrální nervová soustava se ti odporoučila. Ale já jsem například v pohodě. A kapitán taky, že jo?
5: Ničeho jsem si nevšiml, to musím přiznat. Ovšem po oknech jsem se nedíval. Na druhé straně, kromě granometrických parametrů a topografických a klimatologických rozborů o Taolanu mnoho nevíme.
0: Kapitáne, nenechte se zmagořit!
4: Teď! Teď se posunula a zase změnila barvu.
0: Hele, nech toho, smysly. O co ti jde? Jestli jsi takovej posera, tak tu zůstaň, ale my jdeme dovnitř.
3: Mám-li být upřímný.
0: A Lesper si taky něčeho všimnul?
5: Nechte ho domluvit, Applegate. Tak povězte, Lespre, co se vám nezdá?
3: Sám nevím, čím to je. Nestalo se vám někdy, že když jste někam přišli, tak jste měli pocit, jako byste to místo už navštívili?
5: Francouzsky se tomu říká déjà vu. Slyšel jsem o tom fenoménu.
3: Nemáte taky ten pocit, že tohle město znáte?
0: Nesmysl!
5: To bychom si přece pamatovali, Lespre. Tolik vesmírných expedic jsme neabsolvovali, aby se nám navzájem pletli.
4: Na mou duši, pane kapitáne, s těmi okny se něco děje. Je to pást!
3: Jsi přetažený, smysl.
4: Pojďme se vrátit. Přijdeme zítra, na pár hodinách už nesejde. Vezmeme sebou laserový sondy a granometry.
0: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.
5: Poslouchejte, smysl. Domnívám se, že by vám prospělo pár hodin v regeneračním kokpitu.
0: Strach z prázdného města tě úplně rozhodí. A přitom naviguješ Prometea a přistaneš na neznámý planetě naprosto perfektně. Rozumíš si?
5: Smysl má právo na odpočinek. I pro ty důvody, které jste z části vyjmenoval, Applegate. Vraťte se na Prometea.
4: Díky, kapitáne.
5: Budeme v rádiovém spojení.
4: Samozřejmě.
0: A nezapomeň se v kabině zamknout. My pak třikrát zaklepem.
4: Opravdu se nechcete vrátit se mnou?
5: Běžte zpátky, smysly, to je rozkaz!
1: Skoro bych přísahal, že ta brána se skutečně otevírá.
0: Smysl se zjančila, ty ho budeš holi si následovat.
5: Vítr teď fouká mnohem silněji. Máme ho v zádech. A tak se zřejmě opírá do uvolněných vrat.
1: Uznávám, že je to nesmysl, ale jakoby nás postrkoval.
5: Musíme brát v úvahu, že vědomí zodpovědnosti, které na nás jako na expedici leží, zjitřuje fantazii a dává prostor nereálným dohadům.
0: To jste řekl moc krásně, kapitáne.
5: Applegate, odpusťte si ty své impertinence.
6: Ještě kdybych věděl, co to je.
5: Nerozuměl jsem, Applegate?
6: No to já taky ne.
0: No! A už jsme tady.
5: Holisi, jděte první s odjištěnou zbraní.
7: Oči, uši a nostry. Nesmíte se v ničem splést. Spolehni se, město. Prozkoumáme je. A nebudou-li to oni, pak je pustíme stejně jako posádku, která se přiletěla z planetární soustavy End. Vidím, jak se rozhlížejí. Váhavě se přibližují. Jste pozorné oči. Dívejte se dál. Pět bytostí

0: jsou ozbrojeni, kývají rukama, otáčejí hlavou. Mají uši, oči a nozdry velmi nedokonalé. Teď jsem ucítil jejich pach. Podíš se, vane jsem jejich pyžmo strachu. A co vy uši, co jste zaslechli?
1: Mluví zmateně, okřikují se, nemohou se shodnout.
0: Jako tamti, velmi nejednotní, často konfliktní, mnohdy agresivní.
1: Jeden se oddělil a vrací se.
0: A co ostatní?
1: Blíží se.
0: Vítr nám pomáhá. Vítr je náš spojenec. Ještě víc otevře bránu. Musíme být přece pohodlní.

0: Nikde nic. Můžete vstoupit.
1: Applegate, jistěte nás zezadu.
2: Rozkaz, kapitáne.
3: Teda, v takhle černém městě bych na mou duši žít nechtěl.
1: Je postaveno z černého obsidiánu. Proto působí tak pochmurně.
4: Ticho! Taky to slyšíte?
2: Já nic neslyším.
1: Něco jsem zaslechl. Jakoby to připomínalo interpolární vizuátor, nastavený na fázovou variaci.
3: Smith to slyšel už venku.
0: Najednou všude ticho. I ten vítr už přestal foukat.
2: Jak říká náš kapitán, máme zítřenou fantazii.
3: To mi vysvětlete, kudy do těch domů vstupovali. Až do výše oken naprosto hladké, neporušené stěny.
2: Třeba měli ta olani křídla a rovnou vlétávali okny.
0: Čím dál víc by mě zajímalo, kdo to město postavil.
1: Doufám, že se nám podaří najít kosterní nebo jiná rezidua pozdejších inteligentních tvorech.
4: Pane kapitáne, nebyly v té objevené databázi taky podrobnější informace o životě na téhle planetě? Dost by nám pomohly.
1: Věřte, že bych neměl nejmenší důvod je utajovat. Ale nic víc než souřadnice a hvězdná mapa se nedochovalo.
0: Ta dlažba.
2: Co je s ní?
0: Jakoby se zhoupla.
2: Holi, si nechceš se náhodou taky vrátit?
0: Co to bylo? Vidíte? Brána se zavřela.
2: Až budem potřebovat, tak si ji otevřem. Třeba laserem.
4: Pode mnou se ulice taky pohnula.
2: Kapitáne, jdu první. No, pevná obsidiánová dlažba. Když unese mě a že jsem z vás nejtěžší, tak musí unést vás taky.
0: Podívejte se.
1: Co máme vidět?
0: Ten dům stojí čelně na konci ulice. Připomíná tvář, oči, nos a štěrbina jako ústa.
1: Až k němu dojdeme, tak vám zblízka určitě obličej připomínat nebude.
4: Měli bychom si pospíšit. To jejich slunce se rychle blíží k obzoru.
0: Zase ten zvuk.
2: To bude asi tím, že jsme ještě nikdy neslyšeli, jak se vítr prohání prázdným obsidiánovým městem.
1: Je bezvětří, Applegate.
5: Oči, uši a nostry, analyzujte posádku.
6: Jedná se o biologicky živý organismus. Samostatný rod z čeledi lidí, z řádu primátů, z třídy savců. 4 5prsté končetiny, horní se liší od spodních vratiprstem. Páteř dvoumezovitě zakřivena, centrum inteligence uloženo v mozkovně.
5: Stačí. A co vy uši, k jakému závěru jste dospěli?
6: Řeč totožná se slovní zásobou, kterou používali tamti. Některé nové tvary. Tepová frekvence srdce rychlejší, dech u dvou z nich mělký, přerývaný. Bojí se tě město.
5: V pořádku. A teď vy, nostry. Chci znát, co jste o vetřelcích vypátrali vy. Zápach ohně, výpar spadlého meteoritu, rozžáveného kovu. Posádka vylučuje 72% soli z povrchu kůže, pod nimi kanálky. V dechu rozlišují vodní páry, u některých hnilobný zápach zbylé organické potravy. Kožní mas soustředěn převážně na lepice. Koncentrace závislá na hustotě vasového porostu. Dále je přítomen čpavek, kreatin, cukr, kyselina mléčná.
6: To zatím stačí.
5: Děkuji vám všem. A teď se připravíme k druhé fázi našeho úkolu.
6: Začneme.
7: Nemůžu se udržet na nohou!
8: Jsme v pasti, utečte!
7: A krakudy propadá taky!
4: Je tu někdo?
0: Slyšíte mě?
9: Ano, Lespre.
0: Kde to jsme?
2: Já nic nevidím. Všechno je to tady v nějaký hustý fialový mlze.
4: Propadli jsme se někam do podzemí.
0: Unesli nás.
1: Obávám se, že máte pravdu, Holisi.
2: Někdo tu velí za vás, kapitáne.
0: Taky ležíte připoutaní k nějaké studené, hladké desce?
9: Ano, můžete hýbat rukama.
0: Jen od zápěstí. A nepatrně hlavou.
10: Já taky. Něčím nás zafixovali.
9: Máte zbraně?
2: Někdy jsem ji ztratil, když jsem padal.
0: Já to samý.
9: Spíš nás odzbrojili. Zřejmě jsme byli nějakou chvíli v bezvědomí.
3: Kapitáne, co s námi udělají?
9: To se můžeme jen dohadovat.
2: Role se obrátily. Nebudeme zkoumat my je, ale taulani nás.
0: A pak se spolehni na špičkovou techniku. Všechny přístroje shodně tvrdili, že na planetě neexistuje žádný živý tvor.
9: Netušíme, jak hluboko jsme uvězněni. Sem pravděpodobně sondy seismoradarů nepronikly.
2: Sakra. Smith zdrhnul včas.
5: Jsem město. Čekám na vás 20 000 let.
0: Taky to slyšíte?
9: Cože jste?
0: Město.
9: Jsem kapitán posádky, kterou jste zajali.
2: Co to na nás zkoušíte? Hlas z reproduktoru a vydává se za město?
5: Za nic se nevydávám. A nejsem hlas z reproduktoru. Opakuji. Jsem město. Jsem všude kolem vás a s vámi. Pozvalo jsem vás dovnitř.
2: Tomuhle říkáte pozvání? Sprostej únos to byl.
5: Vstoupili jste otevřenou branou dobrovolně. Až na jednoho. Ten se vrátil.
11: A dobře udělal.
9: Buďte sticha, Lespré. Poslal jsem ho pro senzometrický poskamp. Ten přístroj neznáte. Ale s jeho pomocí nás nejen objeví, ale i zachrání.
5: Chytré, kapitáne. Ale mohu slíbit, že i s pátým členem posádky si poradíme.
10: Co to znamená, že si poradíte?
2: Helejte, město, nebo co to vlastně jste? Nechtěl byste trochu tu fialovou mlhu pročistit? Když už nám tady vyhrožujete, aby jsme taky viděli, kdo se nás tady pokouší zastrašit.
0: Okamžitě nás propustte!
5: Moje 3 senzorické mechanoskopy vás identifikovali jako obyvatele vzdálené planety Země ze sluneční soustavy v mléčné dráze. Nesmím dopustit, aby došlo k omylu. Přiletěli jste ze Země?
9: Ano.
5: Jste lidé z planety Země?
9: Jistě jsme pozemšťané. Proč je to tak důležité?
5: Před 20 000 lety tady žila prastará, inteligentní civilizace. Navštívili ji lidé z planety Země. Byli přátelsky přivítáni.
10: Tak je to pravda. To déjà vu. Už jsme tu byli.
5: Nakazili jste taulany strašlivou nemocí. Postupně umíralo všechno živé. Poslední potomci této civilizace, než zemřeli, postavili město a nazvali ho Odplata. Lidé odletěli do jiné planetární soustavy, když tady vyhubili život a neměli komu poroučet. Čekáme na vás dlouho, ale jsme trpěliví.
9: Kdo je to? My.
5: Mí 3 nejbližší spolupracovníci. Nemusí vás zajímat.
0: To je naprosto zběsilý!
9: Proč nás chcete trestat za něco, co jsme nezavinili?
5: Přiznali jste, že jste pozemšťané.
9: To jsme, ale...
5: Jste tedy potomci těch, kteří sem zavlekli nevyléčitelné malomocenství.
9: Kde máte důkazy? Můžete si vymyslet cokoliv jako záminku k nějaké kruté odplatě.
2: Na to nemáte právo.
10: Okamžitě nás rozvažte.
5: Vaši předci už tady přistáli.
0: To tvrdíte vy?
5: Sami sebe usvědčujete ze lži. Přiletěli jste prozkoumat taulan podle dávno zapomenutých a znovu objevených záznamů o meziplanetární expedici.
9: Odposlouchávali jste nás. Všechno se dá rozumně vysvětlit. Co pak 4 lidské životy vykoupí, co naši předci údajně zavinili?
5: Vaše životy naopak musí být zachovány.
9: Pak už tomu vůbec nerozumím.
2: Co teda s náma chcete dělat?
5: vrátíte se na zemi s darem, který je tu pro vás opatrován 20 000 let. Vy budete tou odplatou.
1: Porozuměl jsem dobře. Přivezeme dar, který má vyhubit lidstvo?
0: Pane Bože, máme rozpoutat bakteriologickou válku?
2: To je šílenství!
5: Nemáte na vybranou.
1: Jak nás k tomu chcete přinutit?
5: Snadno. Za chvíli vám bude za celkového umrtvení vložen do spodiny lebeční čip. Od toho okamžiku už budete jednat jen podle jeho příkazu. Vaše vůle přestane existovat.
1: Chcete nás naprogramovat?
5: Ano.
0: Ne, to nemůžete udělat.
2: To nás radši zabijte.
0: Stejně zemřeme, jak se nakazíme. Tak raději hned.
1: Porušíte galaktickou úmluvu. Ale to je vám asi jedno.
5: Vy lidé jste ji vůči této planetě porušili první. Náš dialog je ukončen. Všechno je připraveno k třetí fázi našeho úmluvu.

0: Všichni na svých místech?
1: První navigátor Hollis odpovídá za členy posádky.
0: Sdělte výstupní informace z astrometrické laboratoře.
1: Nikdo z posádky se nezdržuje na Taulanu.
0: Applegate, podejte hlášení o pohřešovaném Smithovi.
2: Všechny prostory mezigalaktické rakety jsme prohledali pomocí rezonančních skenerů. Pane, pohřešovaného Smise jsme na palubě neobjevili.
0: Beru na vědomí. Ovšem Smith při svých výjimečných astrotechnických schopnostech mohl svou skrýž odstínit tak dokonale, že ho skener neobjevil. Pak přistane na zemi spolu s námi.
2: Dovolte mi, pane kapitáne, dotaz.
0: Prosím, Applegate.
2: Mohl by Smith odchýlit Prometea z jeho dráhy a narušit poslání, kterým jsme pověřeni?
0: Všechny navigační systémy jsou zakódovány a jištěny trojnásobnou kontrolou interpolárních modulů hlavního letového počítače.
3: Dovolte, pane kapitáne, abych se také ujistil o úspěšném završení naší mise.
0: Ptejte se, Lespre.
3: Podle vašeho příkazu, pane kapitáne, jsem uložil zlatou bombu do tetradinového prostoru. Nemůže ho Smith otevřít?
0: Je to nejbezpečnější místo na lodi. Kód k odblokování znám pouze já. Smith i při svých výjimečných znalostech má nulovou šanci tuto komoru otevřít.
3: Děkuji, pane kapitáne.
0: Přetlaková kabina hermeticky uzavřena?
2: Ano, pane kapitáne.
0: Spojovací tunel zkontrolován?
3: Ano, pane kapitáne.
0: Naposledy, Holly, si prověřte počítačový letový program XD24.
1: V naprostém pořádku, pane kapitáne.
0: Všichni si nyní oblečeme bezpečnostní skafandry a připoutáme se.
4: Ano, pane kapitáne.
0: Zapojuji mobilní komunikaci. Holisi, proveďte zážeh hlavních trysek.
5: Provedu, pane kapitáne.

0: Start se zdařil. Holisi, přepojte navigační systémy.
1: Řídící centrum pod kontrolou hlavního letového počítače.
0: Lespre, aktivujte program hibernace.
2: Všechny čtyři kabiny jsou napojeny na interaktivní stimulátor. Smysova kabina odpojena a zablokována.
0: Správně. Nyní se všichni uložíme do svých modulů. Hibernace začne za 9 minut a 16 sekund. Oživovací proces je nastaven 59 hodin poté, co vstoupíme do naší sluneční soustavy. Dotazy?
1: Posádka srozuměna, pane kapitáne.
0: Těším se s vámi všemi. Naschledání. Věřím, že naši misi nic nemůže překazit.

0: hibernace ukončena, čas probuzení, vnější teplota 16 stupňů, hibernace ukončena, vnější teplota 17 stupňů, oteplování na 20 stupňů ukončeno, 17 hodin 28 minut galaktického času.
1: Hlásí se Applegate. Slyšíte mě, pane kapitáne?
2: Tady Lesper.
1: Už jsem se taky probudil. Pane kapitáne, jste vzhůru? Hibernace skončila.
3: Jsem v pořádku. Ještě se neozval Hollis.
1: Hollisi, ohlaš se.
4: Jsem vzhůru.
3: Oblečte si skafandry. Aklimatizace musí probíhat co nejpomaleji.
4: Zástupce kapitána má dotaz.
3: Prosím, Hollisi.
4: Dovolte, abych překontroloval, zda byl zaznamenán pohyb na palubě po dobu naší hibernace.
3: Samozřejmě, Hollisi. Výsledné rezime?
4: Nic podezřelého. Smith nebyl monitorován.
1: Smith neexistuje. Bereme na vědomí.
3: Za 50 minut se sejdeme v řídícím centru.
4: Rozumíme, pane kapitáne. Stalo.
5: No nebože, všude je tma.
4: Kruci, raketa vybuchla.
5: Proč? Kapitáne, slyšíte mě?
3: Slyším. Všichni jsme byli vymrštěni do vesmíru.
4: Vypadá to tak. Akorát, že každý svíští po vlastní ose.
6: To není možný. Nejlepší raketa, jakou lidi zkonstruovali.
4: Tvrdil náš kapitán, to je fakt.
6: Tak už to netvrdím.
3: Rakety přece někdy vybuchují.
6: Jak se to mohlo stát? Měli jsme přistát na Zemi za 13 hodin.
4: Na Zemi přistaneme tak jako tak.
3: Naše rychlost je přibližně 16 000 km za hodinu.
6: Schoříme jako sirky.
4: Pokud budeme mít štěstí, tak nás někdo zahlídne a řekne si, padá hvězda, tak krásně svítí, musím si něco přát.
6: Ne, to ne. Někdo nás musí zachránit.
4: Na to zapomeň, Lespre.
6: Já ji vidím.
3: Raketu?
6: Ne, modrou planetu. Mám jí přímo pod nohama.
4: Já letím hlavou napřed.
3: Zvláštní, že všichni padáme přibližně stejným směrem. Zřejmě už jsme v jejím gravitačním poli.
6: Začínám si na tu vesmírnou tmu zvykat. Někoho vlevo ode mne rozeznávám. Jsi to ty, Applegate?
4: Jak to mám vědět? Letím meziplanetárním prostorem a můžu odpřisáhnout, že to nic moc k vidění fakt není.
6: A jak dlouho se ještě uslyšíme?
3: Tyhle mikrofony vydrží bez dobíjení maximálně 90 minut.
4: Tak to si musím pospíšit. Hollisi, chci ti něco konečně prozradit. Ten, kdo tě schodil u společnosti pro výrobu raket, to jsem byl já.
6: Tušil jsem to. Taky tě nenávidím.
4: Celý život se škrabal nahoru, Hollisi. Očernil jsem tě pár týdnů předtím, než mě taky vyrazili.
6: Cítil ses bezvadně, co? Nebo ti bylo hnusně, ty podrazáku?
4: A tobě bych, Lespre, taky rád něco vzkázal. Děsně si mě vytáčel, jak ses v jednom kuse vytahoval, na který planetě máš jakou ženskou, kolik si vydělal prachů, kde jsi co užil. A teď je všemu konec. Ha, to je to samý, jako by to ani nebylo.
6: Pleteš se, Applegate, závidíš a tak mi chceš ublížit.
4: Tak jo, teď už to můžu přiznat. Záviděl jsem ti, že si žiješ, jak nejlíp to jde. Já jsem se ženských bál, odletěl jsem před nima do vesmíru, ale nepomohlo to. Stejně jsem po nich toužil, jenže teď jsme všichni v jedný černý vesmírný blindě a už je jedno, jestli něco bylo nebo ne.
6: Seš vedle!
4: Bojíš se smrti, Lespre, akorát si namlouváš, jak se ti bude líp umírat, když máš ty svý vzpomínky.
6: A to se ví, že jsem na tom líp!
4: Lespre má pravdu. Mezi vzpomínkami a prázdným životem je pořádný rozdíl. Za to ten tvůj cynismus, Applegate, má na všechny dělat dojem otrlýho chlapa, který ho nic nemůže rozházet. Blbost! Chceš ubližovat, protože se sám cítíš mizerně. Ty se smrti bojíš taky.
6: Nechci umřít. Dolu je to strašně daleko. Třeba jsme se ještě neprobrali z hibernace.
4: Jo. A máme kolektivní sen, jak se řítíme černým vesmírným prostorem, kde blikají hvězdy a jinak je tu hnusný ticho a naše matička Země se každou minutou zvětšuje.
6: Už toho nechte! To
2: tohle nás ničí. Všechna špína leze na povrch.
7: Držte hubu, kapitáne.
2: Cože?
7: Slyšel jste dobře, nevytahujte se na mě s tou svou šarží. V tomhle bezedným, mrazivým prostoru už neplatí.
2: Poslyšte, Applegate. Nedovolím, abyste rozkládal kázeň a morálku posádky.
7: Jaký posádky? Jsme bludný meteority, co schořejí v zemské atmosféře. To jste ještě nepochopil.
2: Co se to s námi všemi stalo? Když jsme odlétali z Taolanu, byli jsme sehraná posádka. Dokonce jsme měli nějaké důležité poslání. Vzpomínáte?
4: Matně si vybavuji, že jsme vezli nějaký vzácný dar pozemšťanům.
8: Souhlasím.
2: To jste řekl vy? Holisi?
8: Ne, to nebyl Holis.
5: Kdo je to?
6: Snad to není. Nesmysl. Už mám halucinace. Mě aspoň zatraceně třeští hlava.
4: To mě taky. Vzadu, nad zátylkem.
5: Mě taky. Na stejném místě.
2: Zvláštní. Všichni trpíme stejnou bolestí a částečnou ztrátou paměti. Nejspíš to způsobil šok z havárie Prometea.
6: Holisi, k té částečné ztrátě paměti můžeš zapomenout na to, co jsem žvanil. Chci se ti omluvit. Nevím, proč jsem to říkal.
4: Vždycky jsme se spolu rvali. Už to neberu osobně.
2: Plýtváme svou energií a myšlenkovým potenciálem na nesmyslných obviňováních a neužitečných řečech. Musíme společně najít východisko z téhle situace.
8: A co vaše mise, kapitáne?
2: Jaká mise? O čem to mluvíte, Holisi?
4: Ale to jsem neřekl já.
8: Přece ta dobře uschovaná zlatá bomba jako dar města.
6: Je to Smith! Já ho poznal! Smithy, ty žiješ?
8: Jestli se tomuhle dá říkat život, tak jo.
2: Jak jste mohl přežít bez hibernátoru?
8: Zapomněl jste, kapitáne, na záchranou raketu pro jednočlenou posádku?
6: Počkat! Teď se mi vybavuje, jak jsme tě všude hledali rezonančními skenery!
8: Nasimuloval jsem na obrazovce prázdný prostor. To nebylo zas tak těžký.
5: Ale proč ses před námi schovával?
8: Dostali jste za úkol zlikvidovat mě.
6: Pitomost! Co jsi to nasugeroval?
8: Všechno jsem slyšel. Vaše mikrofony naštěstí nikdo neodpojil. Zkoumali jste město a padli do jeho pasti. Vrátili jste se jako roboti, proto vás bolí hlava. Voperovali vám vzadu do mozku čip. A na palubu jste přinesli zlatou bombu.
6: Co pořád máš s tou zlatou bombou?
8: Měli jste přivést vzácný dar pozemšťanům z planety Taolan, kde vymřel život.
6: Tak ho už stoprocentně nepředáme.
8: Taky doufám.
4: Ale to bude chyba, ne?
2: Sice jste se zachránil před námi, když nás město naprogramovalo, jak tvrdíte, abychom vás zlikvidovali, ale jak už někdo podotkl, teď jsme všichni ve stejné brindě. Raketa se roztrhla a my schoříme ve stratosféře jako svítící bolidy.
8: Raketa se neroztrhla. Musel jsem ji zneškodnit. Ten výbuch, to byla moje práce.
2: Ty vrahu!
5: On zešílel.
6: Proč máme kvůli tobě všichni pochcípat?
8: Copak si nikdo z vás nepamatuje, co v té zlaté bombě bylo? Jak jste se strachovali, abych se k ní nedostal a nezlikvidoval ji?
6: O čem to blábolíš?
8: Město vás vyslalo na zemi pomstít vymřelé Taolany. Lidi tam přece zavlekli smrtelnou nemoc a vy jste zase měli rozpoutat bakteriologickou válku na naší planetě.
2: Takový úkol bych nikdy nepřijal.
5: Nikdo z nás, za to ručím.
8: Proto vám voperovali čip. Vzpomeňte si, jak jste se propadli.
5: Do fialové tmy.
6: A něco na nás mluvilo a mě děsně štvalo, že to nevidím.
4: A co jsme teď? Lidi? Nebo roboti?
8: Šok z výbuchu a strach ze smrti vám nejspíš vrátili lidské vnímání a zablokovali čip.
2: Podle vás, Smithy, jsou z nás zase lidi. Ale to nás nezachrání. Rádiové signály nejsou dost silné, aby je zachytila nějaká orbitální stanice.
6: Když už si za nás rozhodl, že se všichni obětujeme, víš jistě, že ze zlatý bomby taky nic nezůstane.
8: Určitě. Roztaví se dřív, než dopadne na zem.
4: Stejně jako my.
2: 5 astronautů položilo život za pokračování života na zemi.
4: Dost patetický, co?
5: Ani pomník nám nemůžou postavit.
6: To by mě fakt žralo nejmíň.
2: Nikdo tam dole netuší, co jim hrozilo.
6: Jo, kapitáne, vám se taky omlouvám.
3: Chápu, že jsem vám někdy lezl na nervy. Už jsem takový. Sebe občas taky těžko snáším.
4: Tiše!
8: Slyšíte to?
7: Už to zase začíná. Smys má slyšiny jako na Taolanu.
9: Tady orbitální stanice Tau Epsilon.
4: To není kosmický šum. Já se snad zblázním!
7: Mlčte!
9: Opakuji, tady orbitální stanice Tau Epsilon.
4: Tady posádka vesmírné lodi Prometheus. Vracíme se z výzkumné expedice. Došlo k havárii. Všichni jsme naživu. Skafandry nás zatím chrání. Ale nestačili jsme si připevnit pohonné jednotky. Nedokážeme zpomalit volný pád v gravitačním poli Země. Hrozí nám při průchodu atmosférou jistá smrt. Konec. Nic. Asi se mi to opravdu jen zdálo.
5: Nebo to nepatřilo nám.
8: Někde jsem četl, že naděje umírá poslední.
7: Taky pěkná blbost.
4: Je to divný. Ale čím víc se blíží konec, tím míň se bojím.
7: Denně jsme si zahrávali se smrtí, ale nikdy si člověk vlastně nepřipustil, že k takový katastrofě jednou opravdu dojde.
9: Naše radary zaznamenaly výbuch meziplanetární rakety. Zachytili jsme vaše volání.
4: Slyšíme vás!

0: zástupce kapitána Hollis.
1: Člen posádky Applegate.
2: Člen posádky Lesper.
3: Člen posádky Smith.

0: Vydavatelství Tympánum uvádí audiopovídku Agáty Christie Černý vzadu. Čte Hana Makovičková, vyrobila knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana.
1: Hercule Poirot večeřil se svým přítelem Henrym Boningtonem v restauraci Šlechetná snaha na King's Road v Chelsea. Panu Boningtonovi se to u Šlechetné snahy zamlouvalo. Ulíbila se mu poklidná atmosféra podniku a chutnala mu tamnější jednoduchá a ryze anglická kuchyně. Neměl v oblibě všelijaké ty kulinářské patlanice. Rád konverzoval s lidmi, kteří tam s ním večeřeli, na stejném místě, kde kdysi sedával Augustus John a upozorňoval je na jména proslavených malířů, zapsaná v knize hostů. Pan Bonington sám příliš kumštýřsky založenou naturou neoplýval, ale umělecká činnost jiných lidí ho naplňovala jistou pýchou. Sympatická číšnice Molly uvítala pana Boningtona jako starého přítele. Zakládala si na tom, že si neomylně pamatuje, co má který ze stálých návštěvníků rád a co nerad. Dobrý večer, pane, řekla, jakmile oba muži usedli k rohovému stolu. Dneska máte štěstí. Je tam krocan s kaštanovou nadívkou a na toho vy si potrpíte, vidíte. A pořád máme ten báječný stiltonský sýr. Budete si přát nejprve polévku nebo rybu? Pan Bonington ten problém zvážil. Výstražným hlasem řekl Poirotovi, který právě studoval jídelní lístek, ne, abyste si dnes zase objednal ty vaše francouzské hors d'oeuvre. Musíte si dát nějaké poctivé a dobře připravené anglické jídlo. Vážený příteli, Hercule Poirot rozpřáhl ruce. Nic lepšího si ani nepřeji. Svěřuji se v tomto ohledu bezvýhradně do vašich rukou. Och, odpověděl pan Bonington a plně se soustředil na zvládnutí toho komplikovaného problému. Jakmile byla tato závažná otázka, stejně jako volba vína uspokojivě vyřešena a Molly odspěchala, pan Bonington se s povzdechem zvrátil na opěradlo židle a rozložil si ubrousek. Skvělé, děvče, ta číšnice, řekl hlasem znalce. Bývala to hotová krasavice, tu malovalo malířů a navíc ví, co je to dobré jídlo, což je, myslím, ještě důležitější. Ženy zpravidla mívají k jídlu velice kuriózní vztah. Nejedna žena, když si někam vyjde s pánečkem, do kterého je zakoukaná, si ani nevšimne, co vlastně jí. Objedná si prostě to první, co uvidí. Hercule Poirot potřásl hlavou. C'est terrible. Muži jsou naštěstí z jiného těsta, řekl pan Bonington samolibě. Vždycky. V Poirotových očích se mihl záblesk. No, když jsou hodně mladí, tak snad ne, připustil pan Bonington. Vždyť je znáte ty zdejší hejsky. Dneska jsou ti cucáci všichni stejní. Žádná kuráž, žádná výdrž. Já si o nich myslím, že jsou k ničemu a oni, dodal s přísnou objektivitou, si zas myslí totéž o mně. Možná, že mají pravdu. Když ale člověk slyší, jak dneska někteří ti cafouři mluví, má dojem, že nikdo, komu je přes 60, už tu nemá co pohledávat. Chovají se tak, že se člověk diví, že většina z nich ještě nesprovodila své starší příbuzné ze světa. Kdo ví, jestli to nedělají, řekl Hercule Poirot. Vy teda myslíte na pěkné věci, Poirot, to je jen co je pravda. To vaše detektivní působení vás připravilo o všechny ideály. Hercule Poirot se usmál. Tout de même, řekl. Mohlo by být zajímavé sestavit seznam lidí, kterým bylo přes 60 a kteří zemřeli nějakou nešťastnou náhodou. Ujišťuju vás, že by se vám začaly honit hlavou lecjaké prapodivné myšlenky. S vámi je ta potíž, že jste začal sám zločiny vyhledávat, místo abyste čekal, až zločiny přijdou k vám. No, omlouvám se, řekl Poirot. To já mluvím jen tak. Páté přes deváté, jak vy Angličané říkáte. Povězte mi, vážený příteli, radši něco o sobě, jak se vám vůbec daří, co vy si o tom dnešním světě myslíte, že je to cvokárna, řekl pan Bonington. To je to pravé slovo pro dnešní svět, hotová cvokárna se vším všudy. Všude jen samé pěkné řeči. A ty pěkné řeči pomáhají tu cvokárnu maskovat. Jako hodně kořeněná omáčka, která má zakrýt skutečnost, že ryba pod ní už mírně páchne. Jenže já chci porci čerstvého platýze, a ne, aby mi na ní nějaký cvok kaňhal nějakou cvokařskou omáčku. Přesně v té chvíli mlčíšnice Molly kýženou porci naservírovala a pan Bonington pochválně zamručil. Ty víš, co já mám rád, zlatíčko, řekl. Vždyť jste taky náš štamgast, ne? To by bylo pěkné, abych nevěděla, co rád jíte. Hercule Poirot se dívky zeptal. Chcete říct, že si lidé objednávají pořád jedno a totéž? Nepotrpí si také občas na změnu? Pánové, ne, dámy milují pestrost. Pánové si ale dávají vždycky totéž. Neříkal jsem vám to, hřímal Bonington. Ženy mívají k jídlu naprosto kuriózní vztah. Rozhlédl se po restauraci. Svět je stejně k popukání. Vidíte tamhle toho prapodivného vousatého dědu, co sedí v rohu? Molly vám potvrdí, že sem chodí každé úterý a každý čtvrtek večer. Prvně jsem zavítal skoro před 10 lety. Figuruje tu už jako jakýsi podnikový maskot. A přesto tady nikdo neví, jak se ten děda jmenuje, kde bydlí a z čeho je živ. Nepřipadá vám to zvláštní, když se nad tím člověk zamyslí? Když jim číšnice přinesla 2 porce krocana, pan Bonington řekl, koukám, že ten starý Metuzalém sem pořád ještě chodí. Máte pravdu, každý úterek a každý čtvrtek, to je jeho jour fix. Představte si ale, že minulý týden přišel z ničeho nic v pondělí. Já z toho byla úplně vyjevená. Měla jsem pocit, že nevím, který je den, že je určitě úterek a já si to nějak spletla. On pak ale příští večer přišel taky. Takže v to pondělí tady vlastně byl jen tak jako nádavkem, jestli se to tak dá říct. Zajímavé vybočení ze zajetých kolejí, zabručel Poirot. Rád bych věděl, jaký k tomu mohl mít důvod. No, jestli se ptáte mě, já myslím, že ho něco vyvedlo z míry, nebo měl nějaké starosti. Z čeho tak soudíte? Z toho, jak se choval? Ne, z toho, jak se choval, ani ne. Choval se totiž stejně klidně jako vždycky. Nikdy toho moc nenamluví. Ten tak řekne na nejvýš dobrý večer, když přijde, a dobrou noc, když odchází. Ne, spíš z toho, co si objedná. Z toho, co si objednal? Vy se mi asi budete smát, pánové, začervenala se Molly. Ale když k nám nějaký host chodí 10 let, personál už musí vědět, co má rád a co ne. Nikdy si nepotrpěl na hovězí nebo na borůvky a nikdy si nedal bílou polévku, ale to pondělí večer si najednou objednal hustou rajskou polévku, biftek, zadělávané ledvinky a borůvkový koláč. Dělalo to na mě dojem, že vůbec nevnímá, co si objednává. Poslyšte, řekl Hercule Poirot, to mi připadá mimořádně zajímavé. Molly se zatvářila potěšeně a nechala je o samotě. No tak, Poirote, zasmál se potměšile Henry Bonington, teď bych rád slyšel pár těch vašich dedukcí. A prvotřídních, jak máte ve zvyku. Radši bych nejdřív slyšel, co si o tom myslíte vy. Chcete, abych vám dělal vocna, co? Prosím. Ten děda byl u doktora a doktor mu naordinoval jinou dietu. Pěkně hustou rajskou polévku, biftek, zadělávané ledvinky a borůvkový koláč. Rád bych viděl doktora, který by mu poradil takovou dietu. To jste na omilu, Poirote. Doktoři jsou sto doporučit člověku cokoliv. Jiné vysvětlení vás nenapadá. Henry Bonington řekl, no tak tedy vážně. Zdá se mi, že je tu jediné možné vysvětlení. Náš neznámý přítel jednal pod vlivem nějakého silného vzrušení nebo emoce. Byl z toho tak vyšinutý, že si opravdu vůbec neuvědomoval, co si objednává a co jí. Na okamžik se odmlčel a pak řekl, teď je na vás, abyste mi pověděl, že víte přesně, co ho tak vyvedlo z míry. Neřeknete mi náhodou, že se zrovna rozhodoval, jestli má spáchat vraždu. Sám se tomu nápadu zasmál. Poirot se však nezasmál. Později se přiznal, že už v té chvíli pocítil vážné znepokojení. Prohlašuje, že už tehdy mohl mít aspoň tušení o tom, co se pravděpodobně stalo. Jeho přátelé ho ujišťují, že je to naprosto fantastické tvrzení. Asi po třech týdnech se Hercule Poirot a pan Bonington setkali znova. Tentokrát na sebe narazili v podzemní dráze. Pozdravili se kývnutím, poněvadž se oba klátili sem tam s rukama v kožených poutkách držadel. Na Piccadilly Circus většina cestujících vystoupila a oba muži se mohli usadit až v předku vozu. Našli si tam klidné místo. Nikdo z přistupujících ani vystupujících kolem nich neprocházel. Tady je to lepší, prohlásil pan Bonington. Lidi jsou hrozně sobecká sebranka. Ani je nenapadne postoupit dál do vozu a tím říká, kdo chce, co chce. Hercule Poirot pokrčil rameny. Co byste chtěl, řekl. Život je ubíjející záležitost a hlavně nejistá. To je to. Dneska jsme tady, zítra ne, pravil pan Bonington s poněkud morbidním uspokojením. Mimochodem, když tak o tom mluvíme, vzpomínáte si na toho dědouše, co jsme ho pozorovali u šlechetné snahy? Vůbec bych se nedivil, kdybych se dověděl, že už se taky odebral na onen svět. Věřme, že lepší než ten náš. V restauraci už nebyl celý týden. Molly je z toho úplně vyjevená. Hercule Poirot sebou škubl. V zelených očích mu zablísklo. Vážně? Zeptal se. Vážně? Pan Bonington řekl, vzpomínáte si, jak jsem říkal, že byl možná u doktora a ten mu předepsal nějakou dietu. Ta dieta je ovšem nesmysl, ale vůbec bych se nedivil, kdyby byl navštívil doktora kvůli svému zdraví. To, co mu doktor řekl, pro něho mohlo znamenat pěkný šok, což by vysvětlovalo, proč si objednával z jídelního lístku jak ve snu. Ani si neuvědomoval, co. Je docela možné, že ho ten šok zprovodil ze světa dřív, než kdyby k němu býval vůbec nešel. Doktoři by si měli dávat pozor na to, co člověku řeknou. To oni si obvykle dávají, řekl Hercule Poirot. Já už vystupuju, zvolal pan Bonington. Tak naschledanou. Už se asi nikdy nedovíme, co to bylo za dědu, ani jak se jmenoval. Tenhle svět je stejně k popukání. A chvatně vystoupil z vozu podzemní dráhy. Hercule Poirot seděl, mračil se a vůbec nevypadal na to, že si myslí, že svět je tak moc k popukání. Když přišel domů, dal jisté instrukce svému spolehlivému sluhovi Georgeovi. Prst Hercula Poirota se zvolna sunul po seznamu jmen. Byl to seznam všech zemřelých z pečlivě vybrané oblasti Londýna. Poirotův prst se zarazil. Henry Gascoigne, 69 let. S tím bych to měl zkusit nejdřív. Za nějakou chvíli už Hercule Poirot seděl v ordinaci doktora McAndrewa nedaleko King's Road. McAndrew byl vysoký, zrzavý skot a vypadal inteligentně. Gascoigne? Řekl, ano, to máte pravdu. Takový výstřední starý podivín. Bydlel sám v jedné z těch barabizen bez domácího, které se postupně bourají, aby se získalo místo pro nové bloky moderních obytných domů. Nikdy dřív jsem u něho nebyl, ale znal jsem ho od vidění tady z okolí i podle jména. Nejdřív si toho všimli roznašeči mléka, že něco není v pořádku. Za dveřmi se mu začaly hromadit láhve s mlékem. Sousedé nakonec upozornili policii. Policisté vypáčili dveře a našli ho. Upadl ze schodu a zlámal si vaz. Měl na sobě starý župan s visícím a roztřepaným látkovým páskem. Mohl si sám podtrhnout nohu, stačilo, když si ten pásek přišlápl. Chápu, řekl Hercule Poirot. Takže to bylo zcela jednoduché, prostě nehoda. Ano, přesně. Měl nějaké příbuzné? Synovce obvykle chodíval strýčka navštívit tak jednou za měsíc. Jmenuje se Lorimer, George Lorimer. A je to taky doktor jako já, bydlí ve Wimbledonu. Vyvedla ho smrt starého pána z míry? Že by ho vyvedla z míry, no to se snad ani nedá říct. Myslím, že měl starého pána docela rád, ale vlastně ho ani moc dobře neznal. Jak dlouho už byl pan Gascoigne mrtev, když jste ho prohlížel? Aha, tady už začínáme mluvit úředně, povzdechl si doktor McAndrew. Rozhodně ne méně než 48 hodin a nevíc než 72 hodin. Našli ho 6. ráno. Časově se to vlastně dalo ještě upřesnit. V kapse županu měl totiž dopis, napsaný 3. a hozený do schránky ve Wimbledonu ten den odpoledne. Doručit mu ho mohli někdy před 9:30 večer. Z toho plyne, že smrt nemohla nastat dřív než večer v 9:20 toho 3., což souhlasí s obsahem žaludku a stadiem zažívacího procesu. Večeřil asi 2 hodiny před smrtí. Pitval jsem ho 6. dopoledne a stav těla plně nasvědčoval tomu, že smrt nastala asi před 60 hodinami, čili 3., někdy kolem 10. hodiny večer. To všechno, jak se zdá, perfektně souhlasí. Ještě mi řekněte, kdy ho naposled viděli živého? Viděli ho ten večer na King's Road asi v 7 hodin, tedy ve čtvrtek 3., a večeřil v restauraci Šlechetná snaha v 7:30. Co vím, tak tam chodil na večeři každý čtvrtek. Mimochodem řečeno, jestli to nevíte, byl to malíř. Mimořádně špatný. Žádné jiné příbuzné neměl, jen toho synovce? Ještě měl bratra, dvojče. Celá ta historie je dost zvláštní. Oba bratři se dlouhá léta neviděli. Ten druhý, Anthony Gascoigne, se oženil s nějakou velice bohatou paní a zanechal kumštu. Bratři se kvůli tomu rozhádali a pokud je mi známo, nikdy v životě se spolu víc nesešli. Nejzvláštnější na tom ale je to, že oba zemřeli ve stejný den. Starší z dvojčat skonalo ve 3 hodiny odpoledne také toho 3. Už jsem se kdysi setkal s podobným případem dvojčat, která zemřela ve stejný den a přitom každé na jiném konci světa. Je to pravděpodobně jen náhoda, ale fakt je, že se to stalo. Manželka toho bratra je naživu? Ne, umřela před několika lety. Kde ten Anthony Gascoigne bydlel? Měl dům na Kingston Hillu. Podle toho, co mi říkal doktor Lorimer, byl to také dost velký samotář. Hercule Poirot zamyšleně přikývl. Scott se na něho pátravě podíval. Oč vám vlastně jde, monsieur Poirot? Zeptal se nepokrytě. Na vaše otázky jsem vám odpověděl, to byla má povinnost, když jste mi ukázal své pověření. Vůbec mi ale není jasné, kvůli čemu to všechno je. Poirot řekl pomalu, jde o zcela prostý případ, nehodu, která bohužel skončila smrtí. Přesně tak, jak jste to řekl. Mne jenom zajímá, jestli ho z těch schodů někdo nesrazil. Doktor McAndrew se zatvářil zděšeně. Jinými slovy, vražda? Máte pro tuhle hypotézu nějaký podklad? Nemám, řekl Poirot, je to pouhá domněnka. Musí tu být ale něco, trval doktor na svém. Poirot neřekl nic. McAndrew pokračoval, jestli podezíráte toho synovce Lorimera, můžu vám říct rovnou a hned tady, že jste vedle jako jedle. Lorimer hrál ve Wimbledonu bridge od 8:30 až do půlnoci. Zjistilo se to při soudní vyšetřování. Poirot zabručil a doufám, že si to ověřili. Policie pracuje důkladně. Doktor se zeptal, vy snad o něm něco víte? Něco, co by mluvilo proti němu? Než jste se mi o něm zmínil, neměl jsem vůbec tušení, že takový člověk existuje. Podezíráte tedy někoho jiného? Ale ne, jde o něco úplně jiného. V tomhle případě hrají roli zautomatizované stereotypy tvora pojmenovaného Homo sapiens. Ty jsou tu mimořádně důležité. A ten motvím Sue Gascoigne mi do toho nezapadá. Je to všechno nějak jinak, rozumíte? Ne, opravdu vůbec nic nechápu. Hercule Poirot zabručil, potíž je v tom, že je tady trochu moc omáčky na zasmrádlé rybě. Jak prosím jste to ráčil? Hercule Poirot se usmál. Brzo mě asi budete dát chtít zavřít jako nebezpečného šílence, monsieur docteur. Já ale opravdu nejsem duševně chorý, jsem jen člověk, který si potopí na řád a metodu a proto mi dělá starosti, když narazím na fakt, který mi do toho nezapadá. Musíte mi prominout, jestli jsem zneužíval vaší ochoty příliš dlouho. Vstal. A doktor vstal rovněž. Víte, řekl McAndrew, upřímně řečeno, neshledávám na smrti Henryho Gascoigne nic sebe méně podezřelého. Já říkám, že spadl, vy říkáte, že ho někdo srazil. Všechno jsou to jenom dohady. Hercule Poirot si vzdychl. No, řekl, je to prostě šikovně udělaná práce. Někdo to provedl opravdu s fortelem. Vy si pořád ještě myslíte... Drobný mužík rozpřáhl ruce. Já jsem posedlý člověk. Honí se mi hlavou taková malá fixní idea. A nemám nic, oč bych ji opřel. Mimochodem, měl ten Henry Gascoigne umělý chup? Ne, měl vlastní zuby a ve výtečném stavu. V jeho věku je to v skutku úctyhodné. Pečoval o ně hodně. Byly bílé a pravidelně čištěné. Ano, všiml jsem si jich obzvlášť dobře. Víte, jak člověk stárne, zuby obyčejně trochu zažloutnou, ale on je měl opravdu v znamenitém stavu. Tedy vůbec nijak zbarvené? Ne. Řekl bych, že byl nekuřák, jestli jste měl na mysli tohle. No, tohle zrovna ne, to jsem jen tak vystřelil naslepo. No, nejspíš toho nic nebude. Zbohem, pane doktore, a děkuji za laskavost. Stiskl doktorovi ruku a odporoučil se. A teď se vydám za tím výstřelem naslepo, řekl si. U šlechetné snahy si sedl k stejnému stolku, u něhož předtím seděl s Boningtonem. Obsluhovala ho jiná dívka než Molly. Molly, jak mu dívka řekla, měla volný den. Nebylo ještě ani 7 hodin, a Poirotovi se bez obtíží podařilo zapříst s dívkou konverzaci o starém panu Gascoigneovi. Ano, řekla, ten sem chodíval celá dlouhá léta. Žádná z nás ale nevěděla, jak se jmenuje. Četli jsme zprávu o vyšetřování v novinách a byla tam taky jeho fotografie. Hele, řekla se Molly, teď tohle je náš starý Metuzalem. Víte, my jsme mu tak říkali. Večeřil tady u vás ten den, co zemřel, že? Ano, večeřil. Ve čtvrtek 3. Chodil k nám každý čtvrtek, každé úterý a každý čtvrtek. Byl přesný jako hodiny. Co si objednal, na to už se asi nepamatujete, co? Moment. Dal si kořeněnou polévku s rýží, ano. Vzpomínám si. Potom hovězí sekanou, nebo to bylo skopo. Ne, tu sekanou si dal. A po ní borůvkový a jablečný koláč a nakonec sýr. Víte, když si pomyslím, že pak šel domů a ještě ten večer spadl z těch schodů, slyšela jsem, že prý to zavinil utržený pásek od županu. To je pravda. Šaty měl vždycky hrozné. Dávno z módy. A dost hajdalácky oblečené, celé odrbané. Ale přesto i tak měl něco do sebe. Jako kdyby to byl někdo. Víte, k nám chodí nejrůznější zajímaví hosté. Číšnice zmlkla a odspěchala za svými povinnostmi. Hercule Poirot jedl platýzí filé. V očích mu zablísklo zelené světlo. To je zvláštní, řekl si v duchu. Jak i ti nejinteligentnější lidé uklouznou na detailech. To bude Bonington zajímat. Zatím ale ještě nebyl čas na to, aby si s panem Boningtonem nenuceně poklábosil. Při jednání s obvodním koronerem nenarazil Hercule Poirot na žádné větší obtíže. Přinesl si totiž sebou doporučení od jisté vlivné organizace. Zvláštní figura ten neboštík Gascoigne, prohlásil koroner. Osamělý výstřední děda. Za to jeho smrt, jak se zdá, vyvolala překvapivě velký zájem. Podíval se při těch slovech na návštěvníka s neskrývanou zvědavostí. Hercule Poirot pečlivě volil slova. Vyznělo to dost šroubovaně. Kolem jeho

upřesňoval časový údaj o úmrtí. A lékařské vyjádření ten časový údaj potvrdilo? Přesně. Ten dopis je stále ještě k dispozici? Hercule Poirot očekával odpověď téměř s úzkostí. Když uslyšel, že dopis existuje a že se na něj může podívat, s ulehčením si oddechl. Jakmile měl konečně dopis před sebou, začal jej důkladně studovat. Byl napsaný propisovací tuškou a poněkud křečovitým písmem. Stálo v něm: milý strýčku Henry, nerad ti to píši, ale u strýčka Anthonyho jsem nepochodil. Návrhem, že bys ho navštívil, nebyl ani dost málo nadšen a na tvůj vzkaz, že by bylo nejlepší nevracet se k minulosti a na všechno zapomenout, mi vůbec neodpověděl. Je ovšem skutečně vážně nemocný a těžko už vůbec soustředí myšlenky. Obávám se, že nebude dlouho žít. Měl jsem dojem, že si na tebe stěží vzpomíná. Je mi líto, že jsem tě takhle zklamal, ale ujišťuji tě, že jsem udělal vše, co bylo v mých silách. Líbá tě tvůj synovec George Lorimer. Dopis byl datován 3. listopadu. Poirot se podíval na razítko na obálce. 3.11.16.30. Zabručil, to je přece v báječném pořádku. No ne? Potom se Poirot vydal na Kingston Hill. Po menších obtížích, při nich se pocvičil v dotěrnosti a nestratil smysl pro humor, podařilo se mu vyspovídat paní Amélii Hillovou, hospodyni a kuchařku zemřelého Anthonyho Gascoigne. Paní Hillová byla zprvu poněkud škrobená a podezíravá, ale okouzlující šarm toho cizího gentlemana kuriozního zevnějšku by snad dokázal obměkčit i kámen. Paní Amélia Hillová zvolna rozstávala. A pojednou, jako tolik jiných žen před ní, si začala vylévat srdce a svěřovat se svým trápením posluchači, který projevoval skutečné pochopení. 14 let vedla panu Gascoignovi domácnost. Nebyl to žádný med, to tedy ne. Lec, která jiná žena by se pod břemenem všech těch starostí prostě sesula. Chudák pán byl divný pavouk, to se tedy nedá popřít. Neuvěřitelný drž grešle. To u něho byla přímo manie. A přitom to byl pracháč, škoda mluvit. Paní Hillová mu ale sloužila oddaně. Ty jeho nemožné způsoby vždycky radši překousla. A pochopit ho nečekala, že na ní bude aspoň něčím pamatovat. Ale kde pak? Kde nic tu nic? Zanechal jenom starý testament, v němž všechny peníze odkázal své ženě. A kdyby ta zemřela dřív než on, tedy svému bratru Henrymu. Poslední vůli, napsanou před mnoha lety, to tedy od něho nebylo vůbec fér. Hercule Poirot ji postupně odvedl od hlavního konverzačního námětu, jímž byla zklamaná hamižnost. To od něho bylo věru nespravedlivé a neuznalé. To nemůže mít nikdo paní Hillové za zlé, že se jí to dotklo a že jí to překvapilo. Ostatně, že by běžel pro šesták o půlnoci na hřbitov, to bylo o panu Gascoignovi známo. Dokonce se o neboštíkovi tvrdilo, že odmítl pomoc i svému jedinému bratrovi. O tom ovšem paní Hillová pravděpodobně dobře ví. Tak kvůli tomu ho přišel navštívit pan doktor Lorimer? Zeptala se paní Hillová. Vím, že přitom nějak šlo o jeho bratra, ale myslela jsem, že se s ním ten jeho bratr chtěl jenom usmířit. Před lety se totiž spolu pohádali. Pokud jsem dobře rozuměl, zeptal se Poirot, pan Gascoigne prý nabídku k usmíření rozhodně odmítl. Ano, to je pravda, řekla paní Hillová a přikývla. Henry, zeptal se takovým strašně slabým hlasem, co má být s Henrym? Neviděl jsem ho moc let a vidět ho nechci. Henry je hrozně hádavý chlap. No to bylo všechno, co řekl. Konverzace se poté vrátila k osobním stížnostem paní Hillové a zatvrzelému postoji, který vůči ní zaujal advokát zemřelého pana Gascoigne. Poirot měl co dělat, aby unikl její výřečnosti, aniž by byl nucen rozhovor přerušit příliš příkře. Hned po večer

0: Při se Poirot vydal do vily u Vysokého Jilmu na Dorset Road ve Wimbledonu, kde bydlel doktor George Lorimer. Doktor byl doma. Hercule a Poirota uvedli do ordinace, kam za ním doktor Lorimer zanedlouho přišel. Bylo na něm vidět, že zřejmě zrovna vstal od večeře. Já nejsem pacient, pane doktore, řekl Hercule Poirot, a to, že jsem za vámi přišel, je možná z mé strany dost velká troufalost, ale jsem starý člověk a věřím, že je nejlepší jednat přímo a otevřeně. Nepotrpím si na advokáty a na jejich nudné a vyhýbavé manýry. Jeho slova nepochybně vzbudila doktoru vzájem. Byl to hladce vyholený muž, středně vysoký, vlasy měl kaštanové, ale řasy skoro bílé, což působilo, že i v očích měl jakýsi bledý, nedomrlý výraz. Choval se však velice živě a nechyběl mu smysl pro humor. Advokáti? Řekl a povytáhl obočí. Já ty chlapy přímo nenávidím. Vzbudil jste mou zvědavost, milý pane, račte se posadit. Poirot si sedl, vytáhl svou oficiální navštívenku a podal ji doktorovi. George Lorimer zamrkal bílými řasami. Poirot se důvěrně předklonil. Většina mých klientů jsou ženy, řekl. No, přirozeně, prohlásil doktor Lorimer a čtverácky zamříkal. No všem zcela přirozeně, přisvědčil Poirot. Ženy nedůvěřují státnímu policejnímu aparátu. Dávají přednost soukromému vyšetřování. Nepřeji si, aby se jich nesnáze rozhlásili a dostali na veřejnost. Před několika dny za mnou přišla o radu jedna starší dáma, byla nešťastná kvůli manželovi, se kterým se před mnoha lety rozešla bezlem. Ten manžel byl váš stric. Zemřelý pan Gascoigne. Tvář George Lorimera polil sytý ruměnec. Můj stric? Ale to je nesmysl. Jeho manželka umřela už dávno, před lety. Nemyslím vašeho strýce Anthonyho Gascoigne. Mám na mysli vašeho strýce Henryho Gascoigne. Strýce Henryho? Ale ten přece nebyl ženatý. Byl ženatý, byl. Lhal Hercule Poirot, jako když tiskne a ani se nezačervenal. Mám to ověřené. Ta dáma sebou dokonce přinesla jejich oddací list. To je lež, zvolal George Lorimer. Ve tváři byl teď fialový jako švestka. Tomu nevěřím. Jste nestydatý lhář. To je mrzuté, co? Řekl Poirot. Spáchal jste vraždu pro nic za nic. Vraždu? Lorimerovi přeskočil hlas. Bledé oči mu hrůzou povylezly z důlku. Mimochodem, řekl Poirot, koukám, že jste zase jedl borůvkový koláč. To od vás není moc rozumné. Sice se říká, že borůvky mají spoustu vitamínů, ale někdy mohou být i smrtelně nebezpečné. V tomhle případě si umím docela dobře představit, že pomohou nasadit oprátku na jistý krk. Na váš krk, pane doktore Lorimere. Tak to vidíte, mon ami, dopustil jste se omylu právě ve svém základním předpokladu. Hercule Poirot se na svého přítele dobrácky usmíval přes stůl a na vysvětlenou třepal drobnou ručkou. Člověk, který je vystaven silnému duševnímu stresu, stěží v té chvíli udělá něco, co nikdy dřív nedělal. Naopak, jeho reakce si volí cestu nejmenšího odporu. Člověk, kterého něco vyvede z míry, klidně může přijít k večeři v pyžamu, ale bude to jeho vlastní pyžama, ne pyžama někoho jiného. A teď se stane, že člověk, který nemá rád bílou polévku, hovězí sekanu a borůvky, si z ničeho nic jednoho večera tohle všechno objedná. Vy říkáte, že to udělal proto, že myslel na něco jiného. Já ale tvrdím, že člověk, který má v hlavě nějakého brouka, si automaticky poručí totéž jídlo, které si obvykle a nejčastěji dával dřív. Eh bien, Jaké jiné vysvětlení by tu mohlo být? Nebyl jsem prostě sto na žádné rozumné vysvětlení přijít. A dělalo mi to starosti. Tenhle detail byl celý nějak postavený na hlavu. Nezapadal mi do toho. Potrpím si na to, aby věci měly logiku a řád, aby navzájem hrály. A to, co si pan Gascoigne objednal k večeři, to mě znepokojovalo. Potom jsi mi řekl, že ten člověk zmizel. Nepřišel v úterý, ani ve čtvrtek. Vynechal poprvé po mnoha letech. To se mi líbilo ještě míň. Bezděčně mě napadla prazvláštní hypotéza. Jestliže byla správná, pak ten člověk byl mrtvý. Začal jsem se poptávat, ukázalo se, že je mrtvý. A zemřel trochu moc hladce, řekl bych, až úhledně, jak se sluší a patří. Jinými slovy, zasmrádlá ryba byla polita omáčkou. Viděli ho na King's Road v 7 hodin. Tady ve restauraci večeřel o 7:30, 2 hodiny předtím, než zemřel. Všechno bylo v pořádku. Potvrdila to pitva i obsah žaludku, potvrdil to i nalezený dopis. To už té omáčky bylo přece jen trochu moc. Rybu nebylo vůbec vidět. Milující synovec napsal dopis. Milující synovec měl na ten čas, kdy strýc zemřel, báječné alibi. Příčina smrti byla velice prostá. Pád ze schodu. Obyčejná nehoda? Obyčejná vražda? Všichni typovali tu nehodu. Milující synovec je zároveň jediný žijící příbuzný. Milující synovec bude dědit, ale je tu vůbec nějaké dědictví? Ostrici je notoricky známo, že je chudý. Jenomže je zde ještě bratr. A bratr se svého času oženil s bohatou ženou. Ten bratr bydlí ve velkém prorockém domě na Kingston Hillu, takže se zdá, že mu ta bohatá manželka zřejmě odkázala všechny své peníze. Všimněte si, jak to jde za sebou. Bohatá manželka odkáže peníze Anthonymu. Anthony je odkáže Henrymu. A Henryho peníze dědí George. Hotový řetěz. Teoreticky to zní všechno moc pěkně, řekl pan Bonington. Co jste ale udělal? Jakmile člověk jednou ví, pak už zpravidla dosáhne toho, čeho dosáhnout chce. Henry skonal 2 hodiny po jídle. To bylo de facto vše, co je při soudní vyšetřování zajímalo. Jenomže, co když to jídlo nebyla večeře, ale oběd? Vymyslete se do situace, ve které George byl. Naléhavě potřebuje peníze. Anthony Gascoigne umírá, ale z jeho smrti Georgeovi nekyne žádný prospěch. Jeho peníze zdědí Henry a Henry Gascoigne může žít ještě dlouhá léta, proto musí Henry umřít také čím dřív, tím líp, ale jeho smrt musí následovat až po smrti Anthonyho a zároveň musí George mít alibi. Henryho zvyk večeřet pravidelně 2x týdně v restauraci přivede George na myšlenku, jak si opatřit alibi. Poněvadž je náhodně opatrný, nejdřív svůj plán vyzkouší. V pondělí večer se ve zmíněné restauraci vydává za svého strýce. Všechno jde jak po másle. Všichni mu to spoknou, považují ho za jeho strýce. S výsledkem zkoušky je spokojen. Musí jenom vyčkat, až se na strýci Anthonym projeví neklamné příznaky, že co nevidět natáhne bačkory. Konečně se té chvíle dočká. 2. listopadu odpoledne napíše strýci dopis, ale datuje jej 3. 3. listopadu přijede odpoledne do města, zajde strýce navštívit a začne uvádět svůj plán ve skutek. Dá mu pořádný štulec a milý strýčínek Henry hapá ze schodů. George najde dopis, který napsal, a strčí jej strýci do županu. O 7:30 už je u šlechetné snahy, svou si, obočím jak roští prostě, všechno jak má být. Tak ovšem není pochyb o tom, že pan Henry Gascoigne byl v 7:30 naživu. Nasleduje rychlé převlečení na toaletě a co nejrychlejší návrat autem do Wimbledonu a večer strávený hraním bridge. Alibi je perfektní. Pan Bonington se na něho podíval. Co ale to razítko na dopise? No, to bylo náramně jednoduché. Razítko bylo rozmazené. Ptáte se proč? Bylo totiž pomocí lampové černě přepsáno z 2. listopadu na 3. Toho si člověk nemohl všimnout, pokud to přímo nehledal. A kromě toho tu byl ještě ten černý vzadu. Černý vzadu? Znáte přece, jak se to zpívá na 3 krále. Co ty černý, co tam vzadu? To mi jen tak připomnělo. Tady šlo spíš o černé borůvky vzadu, zarty a na zubech. Mám-li být přesný? Uvědomte si, že George konec konců přece jen nebyl dost dobrý herec. Pamatujete se na toho Čímana, co se načernil od hlavy až k patě, když měl hrát Otela? To je ten pravý herec, jakým člověk musí být, když chce uspět při zločinu. George vypadal jako jeho strýc, chodil jako strýc, mluvil jako strýc a měl i jeho vousy a obočí, ale zapomněl, že je třeba také jíst jako strýc. Objednal si k jídlu to, co sám rád jí. Borůvky zabarvují zuby a mrtvý zuby zabarvené neměl, ačkoliv Henry Gascoigne ten večer u šlechetné snahy borůvky jedl. A borůvky se nenašly ani v jeho žaludku. Dnes ráno jsem si to zjišťoval. K tomu ke všemu byl George ještě takový pitomec, že si schoval vousy a všechno ostatní, co potřeboval k maskování. Prostě objeví se spousta dalších důkazů, jakmile je člověk začne hledat. Já jsem za Georgem zašel a podal jsem si ho, jak říkáte vy Angličané. Toho dorazil. Mimochodem, představte si, že ty borůvky jedl zas. Strašný gurmán. Náramně si potrpěl na dobré papáníčko. Hebián to gurmánství ho přivede na šibenici a bude ho stát krk. Jinak bych se musel moc smílit. Číšnice jim přinesla každému 2 řezy borůvkového a jablečného koláče. Pryč s tím, zvolal pan Bonington. Opatrnosti jednomu nezbývá, to napsal dokonce i nějaký básník. Přineste mi 2 dietní suchary.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Bašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne. Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem, to bude něco pro posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije, to je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál, ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí, já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj oba, proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. A tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíce. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už bys tím mohl být konec s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou báseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždyť ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nynčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma, nebo nálada, nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže. Když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale Posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce Posla východu. Ale Posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Čovičku, povídám, to jsem pořád nevěděl, oči jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. A vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu, sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověči byli pro kočku. Ale dyť, zaupil hlas, dyť já je psal stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky. Vždyť já je slyšel. Bránil se hlas. Zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem. O té myši. Pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrat kostel, navrhoval hlas. Nebo Krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky, svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlený. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. Na kdyby, křikl jsem. Člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal In carcere et catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Holenku, povídám. To je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu úhrovitý mládenec. Jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jářku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka, a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, Bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze Žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříže, hřinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, agresi, cosi. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.
2: Tři roky jsem na vandru byl, dva roky jsem byl v chládku, ani jsem si neušetřil tam odsaď na památku. Tři roky jsem v arestu byl, dva

Na betlémské náměstí člověk vkročí vždycky trošku znenadání. Každé jiné pražské náměstí cítíte už z dálky. Už z dálky postřehnete jeho rozlohu a oči vám začne oslňovat velká plocha oblohy. Avšak betlémské náměstí je tak nevelké, že vám pár kroků trvá, než si uvědomíte, že už nekráčíte uličkou či ulicí, nýbrž rynečkem, na kterém byly napsány velké listy naší národní kroniky. Betlémské náměstí má tvar trojúhelníku. Na jeho základně stojí betlémská kaple, v níž kázal mistr Jan a která je doslova kolébkou husitského hnutí. Stála zde 4 staletí, než byla zbořena, aby byla po 168 letech znovu vztyčena a vzkříšena. Na jedné odvěsně stojí pak muzeum mimoevropských kultur, jež nese jméno svého zakladatele, jakož i vlastence, mecenáše, politika a lidumila Vojty Náprstka, který dům vlastnil a z vlasteneckého zanícení si počeštěl své původní německé jméno Fingerhut. Na druhé odvěsně betlémského trojúhelníku stojí pak dům na Rybárně. V něm se narodil umělec s podivně hořkým životním údělem. Neboť se nestal za svého života národním malířem své rodné země, nýbrž malířem tehdy porobené Černé hory. Jaroslav Čermák se hned na počátku svých studií vmísil do revolučního víru roku 1848 a musel emigrovat do Paříže, která se stala jeho domovem pro celý život. Poslední šancí vepsat se do srdce českého národa ještě za života byla jeho připravovaná účast v soutěži o výzdobu Národního divadla. Zemřel však krátce poté, co si přečetl soutěžní propozice. Takže chce-li někdo na betlémském náměstí přijít na jiné myšlenky, musí chtě nechtě vejít v tomto domě do vinárny u plebána. Nadmíru se mi líbí slovo plebán, protože je to slovo plecaté, plnokrevné, takové doširoka, slovo ve tvaru korbele, kotlíku a soudku. A líbí se mi, že touto krevnatostí oživuje právě ono nehlučné pietní betlémské náměstí. Ona celá historie je totiž plecatá a plnokrevná a co hlavně, nemůže dojít většího naplnění, než když si na jejich hrincích hrají děti kuličky a jezdí na tříkolce a když si jejich tátové a dědkové mají kde s kamarády sednout a popovídat si, jaký je s dětmi a s každým kříž. Třeba zrovna u plebána. Ostatně u plebána plebán opravdu je a dosvědčí vám to všemi deseti.

0: Nech toho. Pust mě. Povinám ti, pust. Mami. Mami, vraž to okno. Vraž ho. Kde je? Maminko.
1: Prosím tě, co blázníš? Je půlnoc.
0: Mami, mami, uteč. Utíkej. Já tě nedám, neboj se, já tě nedám.
1: No tak Evo, probuď se, ty troubelko. Otevři oči. Co je to s tebou, Evo?
0: Mami, mami, slyšíš to? Slyšíš?
1: Evo.
0: Je. Maminko, co tu děláš?
1: Křičela jsi ze spaní.
0: A co jsem křičela?
1: Jen tak zmateně. Jako když se něčeho bojíš.
0: Já se přece ničeho nebojím.
1: Ale ti, člověk se vždycky něčeho bojí. Aspoň trošku.
0: A ty, maminko? Čeho?
1: Například o tebe.
0: O mě? A proč?
1: Asi proto, že jsi najednou taková celá jiná. Strašně jsi se změnila.
0: Změnila? A v čem?
1: To je právě to, že sama pořádně nevím. Jako by ses po dlouhý době od někud vrátila. A zároveň jako by ses tak změnila přes noc. Co se to s tebou stalo, Evo?
0: Ale nic. Mami, co by se mnou mělo dít?
1: Jako by tě potkalo něco moc zlého. Opravdu mi to nechceš říct?
0: Ne, mami.
1: Ještě v létě jsi byla docela jiná. Docela jiná, potřeštěná holka.
2: Posloucháte rozhlasovou hru Heleny Benešové Dědictví. Účinkují Zuzana Bidžovská, Milena Dvorská, Petr Štěpánek, Marie Marešová, zasloužilý umělec Vlastimil Brodský a Martin Velda.
3: Prosím tě, kdo to má pořád poslouchat?
4: Proč mi to vypínáš? To si to nemůžu ani doposlechnout.
3: Už to posloucháš celý půl dne. A slíbila jsi, že se budeš učit, abys mi nepřinesla domů zase trojáky.
4: A no jo, děda se učil o hladu a bídě, ty jsi se učila, táta stonal. Já byla malá, dělala si na směny.
3: Podívej se, vem si radši ten dějepis, jo?
4: A co když mám taky nějaký zábrany? Zrovna jako ty nebo děda. A co když ty moje zábrany jsou silnější?
3: Jsou silnější. Až se okna třesou. Prosím tě o to, co jsi to zase přivezl.
5: Black metal. Tobě se to nelíbí?
3: A tobě jo.
5: Dělám, co můžu. Připadá mi to jako nějaký nový esperanto a rád bych mu rozuměl.
3: A proč mu potřebuješ rozumět?
5: Protože je to muzika srozumitelná harantům všech ras a národů, když to mě ne.
3: Nemůžu si pomoct, pro mě je to rambajs a ne hudba.
5: Pozor, Ruženko, urážíš tím něco, co i naše Eva nesmírně miluje.
3: Já ji to neberu, ale taky se snad musí učit. A hlavně se rozhodnout, co bude dál.
5: Ale Ruženko, ona už si nějaká práce najde sama. No, já se taky původně vyučil elektrikářem a dneska dělám do zahraničního obchodu.
3: Ale vyučil ses a věděl si, co chceš. A nebo já, co všechno jsem v jejich letech musela zastat.
5: Ty jsi vůbec případ. Pojď, dáme si aperitivek a už se netráp. Z Evičky bude ještě náramná ženská.
3: Myslíš? Tak na zdraví.
5: Na zdraví.
3: Já jsem strašně ráda, že si rozumíte. Ale vlastní táta by jí byl takhle nerozmazloval.
5: Já, že ji rozmazluju, omyl. Já jsem jenom toho světonázoru, že budoucnost pěkný ženský rozhodne obyčejně chlap.
3: Pěkně děkuju.
6: Otčimečku, miláčku, záchranou je.
3: To jsi poslouchala za dveřma?
6: No jasně.
3: Že se nestydíš.
5: Ale Růženko, Růženko, buď ráda, že nás mládež vůbec vyposlechne. Na tvou krásu. Krásno, pano.
6: Je. Martiny, nalej mi taky.
3: Neopovaž se.
5: Tak si lízni ode mě. Ne. Byla tu řeč o tom, čím budeš?
6: Pořád nevím, otčímečku, nemou duši. Já bych šla na nějakou vysokou školu, ale zase tu nechci nechat na pospas týhle maceše, mý matce.
5: Pusinko, hezký holce trošku pitomosti sluší, ale přehánět se to nemá.
6: Jenže já tě opravdu miluji.
4: Víš, co jsem si užila s opuštěnou matkou vdovou?
3: Prosím tě, vezmi tu sklenici.
4: To až ty ses nás ujal, otčímečku. A teď tě mám opustit. Pro nějakou pitomou školu ve smogu metropole.
5: S tebou se člověk nenudí. Ty, abys šla na gejšu.
4: Tang, tang, tang. Jestli je to tvý přání, otčímečku.
5: Poslechni, a co takhle zajet na palouky za tetou Andou?
4: Proč?
5: No, když se vyzná v čarodejným kvítí, tak třeba umí hádat i z ruky.
4: To je nápadec. Teda, že by mi nějaký nejvhodnější povolání vyhádala.
3: Ty o to nezlob se, ale tohle je přece vážná věc.
4: Třeba ve mně teta objeví nějaký skrytý nadání.
3: Jo, ta toho v tobě objeví. 70 let nevytáhla paty z lesa.
4: No o to zrovna jde. Přírodní lidi mají ještě neskažený instinkty.
3: Mám dojem, že ještě věří na polednici.
4: Tím líp.
3: Prosím tě, o to rozmluví to. Ještě jí teta nakuká nějaký nesmysl a to tele tomu bude věřit.
5: Ale Růženko, je to sice hovadina dát si svý povolání vyhádat z ruky, ale je to přece jenom čin. Aspoň vidíš, že krásno pana zájem má.
4: Díky, otčímečku, díky. Ty mi prostě rozumíš.
5: Snažím se, sličná pastorko. A přeju veselou zábavu. Tetička je totiž čím dál tím větší číslo.
7: Proč myslíš, tam měla svý nápady a svou palici od jak živa.
5: No dobře, ale abych pravdu řekl, když jsem jí tam vez ten televizor, tak se mi moc nelíbila.
3: Jak to, proč? Co je s ní?
5: No, sklerotická až na půdu. Tam ta samota, nemá si s kým popovídat, ale ta přibývají.
3: Mm-hmm. Kdyby se to mělo zhoršit, to bychom jí museli vzít sem.
5: No a co? Přece jsme s tím počítali. Ve starým přízemku je místa dost a bude tam jako ve svým.
4: Otčímečku, kolik máš kolem hlavy?
5: Proč?
4: No, koupím ti takový to svatozář.
8: Tak se nezlob a pozdravuj doma. Já pojedu radši jindy.
9: Nazdar, Ando.
8: Nazdar.
9: Co ty tady? Snad ti neujel autobus, co?
8: Jaký ujel, jak živ mi neujel. Jednoduše jsem si to rozmyslela.
9: No, a to už zase jíc. Bože, ženská, kdy ty dostaneš rozum.
8: A co? Můžu za to, že se uzdravím, ještě než dojdu na zastávku? Co bych tomu doktorovi řekla, že mi je?
9: A proč bys mu neřekla, že se večer bojíš hejkala? A vůbec, že máš smrt na jazyku? Já jsem ti na takový řeči dobrý, že jo? Já jo.
8: Pepiku, ty jsi samá sranda, je ti přáno. Ale já se večer opravdu bojím. Já melu z posledního.
9: No jo, jenže ráno hop do lesa a kopeš a sázíš a vyžínáš.
8: A to je právě to divný, vylezu do lesa a nic mi není. Teda až na ten strach, co zas večer.
9: To jdi se vyspat. Děláš, až se odděláš. A pak se divíš, že se večer bojíš zubatý.
8: Mane, Pepiku, tohle je jiný strach. To je strach, že by člověk nejradši sám skočil do studny, jenom aby už se nebál, že do ní spadne. To je strach, že jde o rozum.
9: Ale Ando, tolika lidem si pomohla. Sama sobě neporadíš?
8: Neporadím, Pepo, protože ta nemoc, co na mě leze, je taková potvora, že ji ani neznám.
9: Co? Jaká nemoc? Léta. No. Léta. Proti věku není léku.
8: A to já taky vím, že po 70 se už žádná mladá nejsem, ale babu ze mě ještě nedělej.
9: No jo. Ono se říká, že nejhůř stárne ženská, co nikdy nemarodila. Tak to ber, jak to je. No. A buď ráda, že máš růžu. A máš ke komu jít.
8: A když mě se k ním ještě nechce.
9: Proč? Měla se růžu jako vlastní. A od jak živa to byla hodná holka.
8: Jenže jak je hodná, tak je pitomá. Zblázní se. Vždyť on je málem o 10 let mladší.
9: A taky ho přej. Co si užila s nepoštíkem Kadlíkem, no co? 5 let promarodil, rok už ani neslez z postele.
8: Nemusela si ho brát, já jí říkala, že Kadlík není ze zdraví krve. Já jí varovala.
9: A taky to už jednou odpust.
8: Jo, hlavně, že se dostala ze vsi, jen pryč a pryč.
9: No prosím tě, která pak se nekouká vdát do města?
8: Tak aspoň po druhý mohla mít rozum.
9: Co zas máš? Jsou spolu 3 roky, postavili si...
8: Zrychtovali si ten barák po Kadlíkovi.
9: No hodili tam patro, tak aby pro tebe neměli cimerku.
8: A já mám ráda svůj klid.
9: Proč bys tam neměla mít klid? Růža je samá práce a on se taky zdá slušnej člověk.
8: Já neříkám. Posledně mi přivez televizor, že si koupili barevnej.
9: No, vidíš, jinej by ho prodal, když staví.
8: Co je to platný, je moc mladý.
9: Třeba je rozumnej.
8: Jenomže tomu děvčati, co měla růže s kadlíkem, je 17. Povídám ti, tam dlouho klid nebude.
9: No, Ando. No, ty snad si opravdu marot.
10: Teto! Tetička! Tetičko, Ando!
8: Sakr, šutr. Šutr na šutr.
10: No, tetičko!
8: Je!
10: Ještě, že je to tolik kamení. Ty jsem zaslechla, jak do něj bušíte.
8: Že jsi nezavolala.
10: Ale vždyť jsem volala kolem chalupy, po lese všude.
8: No jo, no jo, když kopu, tak halt neslyším. No. Co byste teda ráda?
10: No nic. Jen tak jsem se přišla na vás podívat.
8: Já lidi.
10: Jo?
8: No.
10: A taky jsem se přišla zeptat, jestli náhodou neumíte hádat z ruky.
8: Z ruky? To se panenka zamilovala, chce vědět, co jí čeká, co jí nemine.
10: Ani ne. Ale chtěla bych vědět, k jaký práci bych se tak nejspíš hodila.
8: Asi ti žádná moc nevoní, že jo?
10: No, Inu, jsem mladá, pohledná, že?
8: Taky jsem bejvala, taky. No tak ukaž, když z ruky, tak z ruky.
10: A chcete pravou nebo levou?
8: Obě. Ale nejdřív popojdi tamhle k tomu pařezu. Tak, ne, teď krok doprava.
10: A počkejte, a to mi budete hádat na takovou dálku.
8: Teďka pravou rukou zvedni tu chvoj. Co s ní mám přikrytej košík? Tak. A levou drapni košík a pomož mi sázet ty smrčky, co v tom košíku vidíš.
10: No teda, tetičko, vy umíte člověka zmanipulovat.
8: Jo. Chtěla jsi vědět, k jaký práci se hodíš, no ne? A já ti povídám, že takový ručičky jako tvoje můžou dělat všecko.
10: Tak hlavně, že to poznáte i na dálku.
8: Poznám to už podle toho, jak jde ženská pasekou. Tak radši sázej. A dělej, bude lejt.
10: A říct je krásně.
8: Če, se ti zdá. Voda je má teta. Ráno mi vzkázala, že se staví.
10: Co?
8: Dloube mě pod lopatkou, no.
10: No tak hlavně, že zaleje, že jo?
8: No, a koukej ty smečky přimáčknout, ať nám je nevyplaví.
10: Jo, se vám řekne přimáčknout.
8: Tak.
10: Takový chcípáky.
8: Co? Ty tomu tak rozumíš. To jsou moje vlastní, soukromí. Ze semínek.
10: A proč to děláte?
8: Protože mi to nedá.
10: A co vám nedá? Nevydělávat peníze?
8: Na ty já kašlu.
10: No tak proč to děláte?
8: Protože koukni třeba tamhle nahoře. Tam v té straně, na druhé straně. Vidíš ty dubce? Vidíš ty modříny? Všecko mý parchanti? Vidíš je pacholky, jaký jsou zdraví, krásný?
10: No jo. No ale není to nějaký nedovolený soukromý podnikání? Takhle si na vlastní pěst zalesňovat.
8: A komu tím škodím?
10: To je taky fakt. No a když už takovou robotu děláte zadara?
8: Ti povídám, to jsou moje děti lásky.
10: Vy jste vážně číslo.
8: Co?
10: No pak se o vás nemá říkat, že věříte i na polednici.
8: A věřím. Ať mi všichni, víš co.
10: Jo, co?
8: Nejsem hospodská polívka, abych musela hovět všem, ale žádnej nechtěl přidat.
10: No, to teda nejste. Vlastně v něčem se trošičku jako Ota.
8: Co?
10: No ten zase takhle lidem leco se žene a taky za to nic nechce.
8: Nepovídej. A co na to maminka?
10: No nic. Protože co Ota dělá, to je svatý. Až mě to štve.
8: Proč?
10: No protože když jsme teď s mámou sami, tak jenom počítá a počítá, jo? A víte, my bychom byli s maminkou sami, jakže v nestavěli.
11: Hm. Jo, ale Ota řek, vždyť si ten barák o to přímo prosí, no.
10: Tak stavíme.
8: Ukaž těch pár stromků, ať je máme v zemi. Morcec, musíme utíct. Žene se to od baby.
10: Počkejte, už jenom dva stromečičky.
8: Poběž. Povídám, nech toho utíkej.
10: Drž pitomečku.
8: Jsem to rád opere, musíme dolů, pojď. Takhle, pořád dolů, pasekou. Pozor na ostružení.
10: Hrnej, statičko. Vy byste mohla na olympiádu.
8: Jo, bejt to v létě a zapoledne, tak si mě veme polednice. Ale ona má asi ráda tlustější.
10: No. Tak od dneška říkám infarktu polednice.
12: No, tak vidíš, a jsme doma.
13: No, chaloupka nízká, hrom do ní tříská.
12: Boho, co já vím, tak do ní neuhodilo. 300 let.
13: Jo, a něco máte zavedenou elektriku.
12: Jo, počkej, jednou to švihlo do sloupu. Ale až tamhle u hájovny.
13: Aha.
12: Ukaž tu bundu, máš jí důr. Dám ti ji na pec.
13: Je. To je tak krásně cáklý ta pec. A hned vedle ní náš televizor. A ty sušený pugety k tomu.
12: Mně to tak stačí.
13: No, ale tetičko, není vám tu trochu dusno?
12: Proč by mě tu mělo být dusno?
13: No, ze všech těch bylinek. Okýnka máte jako myší dírky a když sušíte koření i za oknama, tak nemůžete ani vyvětrat.
12: A na co? Já mám tu vůni ráda.
13: A taky tu máte tmu.
12: To se ti zdá, že prší. Ale jestli chceš, tak ti posvítím. Dokud to svítí.
13: Ono vás to zlobí?
12: Jak takhle zafouká od baby, tak mám po elektrice.
13: No, asi, že jste ta koncovka, ne?
12: Možná. A mě je to venkoncem fuk. Poslední dobou jsem stejně nejradši pod mě.
13: Pod mě? To a držíte černou hodinku?
12: Ale já ani nevím. Jsem celá taková stará, pitomá.
13: Ale tetičko, prosím vás, kdy která padesátka by vám mohla závidět?
12: Ne, děvče, už patřím do šrotu.
13: Vždyť jste kopala jako chlap? A pasekou jste sválala, že se vám nemohla stačit vůbec?
12: Je to všecko platný. Ráno co ráno se divím, že jsem se vůbec probudila.
13: No, jestli vám tu není na nic tady z toho smradu.
12: Co?
13: Tetičko, prosím vás, opravdu to okno nejde ani trošičku otevřít, mě nějak z těch vašich bylinek.
12: Není ti dobře?
13: No, trošinku. Nejsem natolik léčivý vůně zvyklá.
12: Uvařím ti, mátu.
13: Ne, tetičko, ne, děkuju. Seďte radši. Můžu otevřít aspoň do síňky? Taky zrovna nevypadáte nejlíp. Tak jste zbledla.
12: Říkám ti, že už patřím do šrotu.
13: Ale houby, to jste uhnala i sama sebe. Co je vám, tetičko? To se bojíte bouřky, vždyť se celá třesete.
12: Ne, to zase přejde, to nic není.
13: Hele, já ty dveře zase zavřu, jo? Jestli se bojíte bouřky, tak pojďte, udělejte si pohodlí, já vám pomůžu. No tak, natáhněte si nohy.
12: Neplaš se, to přejde, to je jen zas na mě leze. Ta staroba, blbota, taková jako úzkost.
13: Tetičko, radši se natáhněte, tak. No, dechejte, hodně dechejte, ukažte. Já vám utřu čelo, tak. Jste se úplně celá zapotila.
12: To vždycky večer. A večer. Na palouky nepřijde ani noha.
13: No, protože by se tu každý přerazil. Bolí vás něco? Co vás bolí?
12: Nic. Nebo všecko. Já nevím.
13: A hlava vás nebolí?
12: Ne, to ne, nebolí, jenom jako hučí mi v ní, nebo frčí, nebo co.
13: A prosím vás, to bude ta meluzína. Vždyť ji slyším taky, až mi to leze na nervy.
12: Kde pak meluzína, tu znám, ta zpívá. Meluzína je má teta.
13: Vy máte příbuzenstvo. Teta voda, teta meluzína, strejda. Ale hrom do toho. A to má jak v pytli. No, není hrom váš strejda.
12: Ne, švager. A jak se přižene od baby, tak řádí.
13: No jo. Venku je skoro tma.
12: Zapálím svíčku. Mám ji tamhle po ruce.
13: Ne, ležte. Náhodou jsou ty blesky za pugetama úplně kouzelný.
12: Jo, já to mám taky ráda. Víš, že je mi najednou nějak líp?
13: Jenom aby. Takhle pod mě nevidím, jestli jste ještě taková zelená. No. Sláva. Už jste to zase vy.
12: Jo.
13: Teď já ani nevím, co bych si počala, kdyby vás tady chyt nějaký záchvat.
12: Už je to dobrý. Už se bát nemusíš.
13: Tetičko, prosím vás, se tu nebojíte takhle sama?
12: No, nebávala jsem se nikdy. Vždycky jsem si myslela, že až přijde ta smrt, zalezu někam jako kočka. Jenže je to najednou všecko jinak. Přijde na tebe taková úzkost, nastaví kolena a samota je těžká, že ji nemůžeš uníst.
13: Abych se tu bála i na mladý kolena.
12: Protože nejsi ze samoty, já jsem se tu narodila. Všecko kolem mi tu říká Ando. Od téhle pece až po červený dubčí. Tak jak jí sama. O to horší je ta úzkost. Kde se to vždycky bere?
14: Já už se na tu verandu strašně těším. Prosím tě, pohlídej mi chvilku ten guláš. Ota říkal, že v létě celou přední stěnu otevřeme, jak to viděl v Holandsku.
13: Prosím tě, mami.
14: Říkal, že už má zamluvený kytky.
13: Mami, zadrž.
14: Co je?
13: No, hele, ta veranda bude určitě báječná. A já myslím, že bychom to měli dodělat nejdřív tam u mě ve starém přízemku.
14: A co tam ještě chceš? Bazén nebo tělocvičnu?
13: Ale ne. Neměl by se ten guláš podlejt.
14: Koupelnu máš jako sál, francouzský okno, modřínový obklady.
13: Ale maminko, tak... o mě přece nejde. Já myslela, že bychom tam měli nejdřív dobudovat to bydlení pro tetu Andu, no.
14: Co je s ní? Snad nestůně. Ty taky přijdeš domů až za tmy a nic neřekneš.
13: Co pak jsem mohla? Pořád veranda.
14: Tak co je s tetou, povídej, co říkala?
13: No, říkala, že se dennodenně chystá do hrobu.
14: A tak to jo. Takový řeči vedou starý ženský třeba 20 let.
13: Nepovídej, že i teta Anda.
14: Stáří člověka všelijak změní.
13: No změněná teda rozhodně je. V jedné chvíli...
14: Tak už mi konečně řekni, co a jak.
13: Když já sama nevím, napřed se mi zdála jenom jako nenaložená nebo unavená, protože kopala ve stráně.
14: Jo, kopala v jejich létech. Vůbec bych se nedivila, kdyby to s ní při tom kopání seklo.
13: Snad to s ní opravdu tak... Jako seklo.
14: Vážně?
13: Víš, ne, že by zůstala bez sebe, to ne, ale hlavu měla najednou jako kostlivec. Dostala jsem v ní strach.
14: Jestli to nebyla nějaká srdeční slabost. Potřebovala by doktora. Jenže ta se bude léčit vždycky jen tím bejlím, co si sama natrhá.
13: No, právě. Je, mami... Mě ti tam bylo z těch jejich bylinek úplně blbě. Tam ti byl smrad.
14: Doufám, že jsi to neřekla.
13: A víš, že už nevím. To ti bylo hrozný. Bouřka, dejchat se tam nedalo.

0: Při vlastní práci ještě párá naší tetce s elektrikou.
1: Dneska je to i jeho tetka, ne? Víš co? Tak mu to řeknu já.
0: Neblázni. Budeš ho otravovat s každou prkotinou.
1: Jasně, šetřme génia pro náročnější úkoly. Jenže maminko, jestli budeš o tu pořád jenom zbožňovat a obdivovat, tak tě bude mít brzo pokrk.
0: Tak o tom se spolu, holčičko, bavit nebudeme.
1: Jo, já tě chtěla jenom nezištně poradit. To víš, žádná číča už nejsi.
0: Tak to ti děkuju. Troubelo. Číčinek může mít ota na každém prstu 10.
1: No právě.
0: Jenže taková mužskému nezajistí solidní domov a ten ota dovede ocenit.
1: To myslíš tuhle usedlost? A svoji lahůdkovou kuchyni?
0: A proč ne? A hlavně pár lidí, na který se může ve všem všudy spolehnout.
1: To jako nás dvě.
0: Tak jsme rodina, ne? Zapomeň, že pro otu nikdy nikdo ani prstem nehnul. A taky něco v životě zkusil.
1: No, dejme tomu. No a co teda s tím vrčením? Nezapomeň, že je ta chalupa napůl dřevěná, a kdyby to byl kraťas, no tak...
0: Nemohla bys poprosit Mílu Koubů?
1: Je. Mami, takový mimino.
0: Mimino? Je o půl roku starší než ty a chodí do nějakého radiokroužku nebo kam.
1: A jo. No to jde o to, jestli ho tam dostanu.
0: Ale dostaneš. A o to ví můžeme říct, až kdyby si s ním Míla nevěděl rady.
2: Páni, to je Klondike. A to chatrč.
3: Mohli by tu filmovat zvířátka Petrovský, že jo? Tak, tady se říká na Paloukách. Ty jsi tady nikdy nebyl.
2: Já byl v tuhle stranu nejdál v hájovně.
3: No z hájovny jsem právě protáhli vedení. Jako poslední vymoženost civilizace. Počkáš, to uvidíš vevnitř. Peto? Petičko?
2: A máme to. Tetka v tahu. Tetičko, hosti jdou.
3: To nic, tady se nezamyká.
2: Ty chceš vyjít babče do baráku, když není doma?
3: A chceš snad něco šlohnout? Jdeme za účelem dobrýho skutku, ne?
2: No, ale stejně.
3: A neboj, a pojď.
2: No to je děsný.
3: Dejchej pusou. To ten bylinej smrad není tolik cejtit.
2: Takový doupě.
3: Hele, netvař se, jako by naše tetička byla nějaká špindíra. Tohle je všecko provozní technika, jako v Lurdech. Nebo si myslíš, že by se bradavice dali zaříkávat i v Paláci kultury?
2: Ona zaříkává bradavice.
3: No, ta umí lecos. A vůbec je trošku cvoklá.
2: Jestli jí nevrčí spíš v mozkovně. Já tu totiž nic neslyším.
3: Počkej, až rozsvítím. Schválně.
2: Pořád nic neslyším.
3: No, jako by to šlo zhora, ne?
2: Od lustru. A nevrčela vám televize? Tady v tom klenutí ti zvuk udělá divy.
3: Obsednal se liák a rozsvítili jsme... Teď. Poslouchej, teď.
2: Takový psí uši jako ty já nemám.
3: No, já si ten zvuk vlastně uvědomím, až když přestane. Ono to není pravidelný.
2: Mlč chvíli. Ať mi něco nenakecáš.
3: Mně jde hlavně o to, aby teta nevyhořela, když je tu všecko dřevěný.
2: Hořet se nebude. Jdu na to. Hele, nemohla bys otevřít okno. Začíná mě z těch sušených kytek bolet břicho.
3: Tebe taky. O to půjde těžko, ty okna jsou totiž těma kytkama úplně zablokovaný.
2: Tak se na to vykašli. Stejně musím na půdu. Tady se to zdá dobrý.
3: Na půdu? Tak to já jdu taky, tam jsem ještě nebyla. Ty, to je paráda. Ty bláho, já vidím až k řece.
2: Počkej, tady to někdo nedávno dával dokupy.
3: A víš, že odsud je to kousek do lomu? Kopal jsi se někdy v lomu?
2: Moment, něco jsem tu našel. Ale nemůžu k tomu. Je to přišroubovaný.
3: No v lomu se klidně můžeš koupat nahatej. Ale jednou jsem tam málem šlapla na zmiji.
2: Ty vole, to je reproduktor.
3: No výjimečně ti vola schvaluju, protože nač by tu teta měla reproduktor.
2: Třeba na to zaříkávání bradavic. Skoč dolů zasnout.
3: Ne, radši na to nešáhej, ať tě to nepraští.
2: Koukám, odkud vede ten kabel?
3: No z té krabičky, ne?
2: Mně jde o to, odkud se napájí ta krabička.
3: A na co je ta krabička?
2: Dojdi tam dolů zhasnout a já se kouknu. Je to namontovaný na stropní světlo.
3: Už!
2: Tak tam chvíli počkej.
3: Já se to sama bojím. Už víš, nač to je?
2: Moment.
3: A třeba je to něco kvůli televizoru, když jsme tady ta koncovka, ne?
2: Chytrá, viď? Tak už můžeš zase rozsvítit.

0: Svítí to?
1: Svítí!
0: A normálně?
1: To blbě, jako ve dne.
0: Já myslím, jestli to ještě vrčí.
1: No to nevím, moment. Jakoby už ne.
0: Tak dobrý. Lezu dolů. Podle mě vrčelo tohle.
2: A ty jsi to odpojil? Co v tom je?
0: Kondenzátory, tranzistory, trandáček. No samá nádherná elektronika.
2: A víš, na co to je?
0: Nemám páru. Ale strašně rád bych se někoho chytrýho zeptal.
2: No, tak si to půjč. Ty to může být ráda, že už jí to tu nevrčí.
0: No, možná, že to vrčelo, protože se to nějak porouchalo. Ale na co to je?
2: Ale to se dozvíme. Třeba to půjde spravit a jestli je to důležitý, tak to sem teď zase šoupneš zpátky. Pojď.

0: ptáčku, otčímečku, dej se pocelovat, no ty jsou světový.
1: Sandalo šunto taliano, krásno pan, ale jak jsem je uviděl, na koho jsem si vzpomněl?
0: Na krásný nožky, jedny košky.
1: A jestli pak koška byla hodná a učila se a nebyla hubatá a poslouchala maminku. A co se ještě mám zeptat?
0: No nic, nevidíš, jak jsem zmordovaná. Chystali jsme ten pokoj s přístěnkem pro tetu Andu.
1: Co se stalo? To už je na tom tak špatně?
0: Chvílema je ještě těsně čila, ale Růženka pravila pro všechny případy.
1: To má pravdu. Zima na krku a co s tetou na paloukách? Tady jsou doktoři, špitál.
0: Otčimečku, já stejně žasnu. Jinej by se odbláznivý starý tetky, když tancoval.
1: Já jsem anděl, pusinko. Ale taky znám lidi. Víš, co by řekli? Chalupu zdědit to jo, ale postarat se o babku to ne.
0: A jo, my tu chalupu vlastně zdědíme.
1: No jen si nedělej zuby. Ještě pořád jí teta může prodat, nebo věnovat třeba do skanzenu.
0: A proč do skanzenu?
1: Protože na co tam koukneš, od kliky, po kudlu, všechno to haraburdí, je starý nejmíň 100 let.
2: Co to tu vedete za řeči?
0: Pojďte večeřet. Hned, mami, hele, mami, napadlo ti někdy, že vlastně tu chalupu na paloukách zdědíme?
2: Oh, to si počkáš. Teta Anda je ze zdraví krve. Odpočine si a bude tu ještě 30 let.
0: No takže tu chalupu může opravdu ještě prodat nebo darovat.
2: To sotva, teta ctí rod. I když na mě si zrovna moc nepotrpí.
1: Každá osamělá ženská si potrpí na rod. Osamělí ženský na něm byli závislí. Kde pak chalupu do cizích rukou?
0: Takže ji budeš moct prodat až ty, maminko. Nebo tam budeš jezdit na víkend?
2: To určitě.
0: No na paloukách prodáš i Rujnu. Už kvůli parcele.
1: A víš, že ne? Palouky jsou spádová oblast a rekreační chalupu ti tam nikdo nepovolí. A zdejší se tam nepostihuje.
0: A tím pádem to spadne.
2: Všechno trvá, až se strhá. Pojďte večeřet, pojďte.
1: Tady to voní, Růženko. Kdyby si věděla, jak se vždycky těší. Ne.
0: No jo, od 6 let si byl na kantýně, to už známe.
2: Dneska máme telecí.
1: A jak naparáděný, holka. Ty, kdyby svazila někde u nás, tak se nám zákazníci pohrnou.
2: Ta ledvinka je speciálně pro tebe, otíku. Chceš na ní trošku křenový šlehačky?
0: Nebo provenzálský majonézky? Naše Růženka sama dělala.
2: Prosím tě, chovej se normálně.
0: Tak se chovej normálně.
1: Ale děvčata. Víte, tak mi napadlo... Prosím tě, sůl.
2: Jo.
1: Tak mi napadlo, že jestli se teta Anda přestěhuje k nám...
2: No, tady máš.
1: Děkuju. Že by třeba tu svou chalupu pronajala.
2: Teta Anda?
0: No a proč by to dělala? Ty o korunu nejde.
1: No ale ví moc dobře, že prázdný stavení chátra.
2: Prázdný stavení chátra především od podzimu do jara. A to se žádnému rekreantovi do takové pustiny nechce.
1: No, třeba bych někoho sehnal. Aspoň na týden, na pár dní.
0: Otčímečku, to není optimismus, to je science fiction.
1: Vůbec ne. Představ si takovýho západního lovce. Utahanej konkurenčním bojem, otrávenej civilizací, vyčerpanej společenskýma povinnostma.
0: A to by chodil na tetinou kaďbudku?
2: Ty jsi vážně fantasta.
1: Mohlo by tam velice snadno instalovat skrytý hygienický jádro. Sprchu s bojlerem, klozet.
0: Počkej, proč skrytý?
1: Aby nerušili kouzlo romantický minulosti.
0: A na to něco je. Ale chtělo by to vybílit a hlavně odnes všechny ty byly.
1: No, ne, vůbec ne. Ty tam patřej.
2: Vy jste oba blázni, to je hrůza.
1: Nejsme, Růženko, ne. Víš, jak si dneska lidi vážejí starobylosti? Tam je všecko poctivý. Pravý.
0: Jenom, aby nám to civilizací utáhný rekreanti nerozkradli.
1: Neboj se, já se trošku v lidech vyznám. A taky vím, co pro někoho znamená soukromí.
0: No tam je soukromí, že by mohli chodit na haty.
1: No, nebo si přivést nějakou děvenku. No. Kdo pak se o tom dozví?
2: Dáte si teď zmrzlinu nebo studený obklad?
0: Proč obklad?
2: Na hlavu. Nebo ty myslíš, že můžeš jen tak pronajímat barák cizincům?
1: No ne, to jistě ne, ale kamaráda si pozvat můžeš, ne? A jestli spí tady, nebo ve vlastním karavanu, nebo někde u tetičky, co je komu do toho?
0: Ale nám by se taky nějak revanžoval, viď?
1: To by je vždycky krásno, pana. Ale nerad slyším, když uvažuješ tak primitivně přízemně.
0: Jak přízemně?
1: Že chceš něco za něco.
0: A jo, promiň. Já zapomněla, že jsi anděl.
1: Pamatuj si, že chytrá ženská uvažuje velkoryse.
0: A v jakém ohledu?
1: Jak? Tak třeba poskytnu někomu něco mimořádného, dohromady mě to nic nestojí, ale prokážu mu laskavost.
0: A nic za to nebudeš chtít?
1: Ani ně. protože jsem kamarád.
3: Nebo trouba.
0: Evo.
1: Počkej, nechý. Podívej, Evo. Ve světě, kde se pokouším prodat naše zboží, je zboží přebytek. Co myslíš, že rozhoduje, jestli prodám?
3: Asi cena.
1: To jistě. Ale řekněme, že zboží je dost, kvalita přibližně stejná a ceny jdou rovnoměrně dolů až po určitou hranici. Co rozhoduje?
3: Úplatky.
1: Majitele firmy neuplatíš.
3: A co náměstka?
1: Toho si šéf umí vybrat.
3: No tak co rozhoduje?
1: Vztahy. Vztahy, krásno, pan. Osobní vztahy dokážou zázraky. Společný zájmy. Přátelství.
3: Je to jako od dobrýho kluka i facka dobrá.
1: No, na to kuličkový ložiska, ale hlavně, podívej. Jako zástupce firmy nebo ministerstva, to si jenom ouzada, agent. Když to jako něčí kamarád, jo, to máš různý dveře otevřený. Ale o tom se u nás neví. To je špatný. To je u nás přežitek minulosti. U nás takhle dá házet klacky pod nohy, aby si Lojza nebo Franta nepomohl. Ale na obecnou prosperitu, na tu se kašle, ta nikoho nezajímá.
3: A ty by ses chtěl od Čímečku s tetinou chalupou angažovat pro obecnou prosperitu?
1: Čokový anděl zase nejsem, víš?
3: No a o co ti jde nejvíc? O prémie? Nebo jen tak o úspěch? Nebo aby si byl nepostradatelný?
1: Rozhodně bych ve svém fochu chtěl být dobrý, rozumíš? Teda lepší než většina. Protože mě nikdy nikdo nehonil, abych se učil. Já musel všechno zvládnout sám. Jazyky, kšeft. Vystupování.
3: Takže i profesionální ctižádost.
1: Jo. A taky vztek, krásno, panu. Vztek na zbabraný šance, na nevyužitý možnosti. Když vidím, co všechno by se dalo a mohlo a co by bylo obrovsky rentabilní, kdyby všude nebyla ta zatracená letargie, to hnití, ta lhostejnost. Ty buď ale vždycky moudře nad věcí, krásno, panu. Ušetří si vrásky a vůbec je to pro hezkou holku zdravější.
3: No ale já mám povahu spíš jako ty. Kdyby si věděl, teď já tě rozumím, já tě chápu.
2: Prosím vás, lidi, nechte už toho. Co pak se nám vede zlé? Kdybyste radši přemýšleli, kdo se bude teď Andě starat o slepice a o králíky, jestli se doopravdy roznemůže.
3: Mami, ty jsi tak přízemní. Je tu někdo? Kdo je to?
4: To jsem já, Míla. Zhasni a pojď ven.
3: A co je?
4: Jdou po mně. Čekám ve skleníku.
3: Co je to za kovbojku? Kdo po tobě jde?
4: Toho času náš táta.
3: No co já s tím mám nic společného?
4: Nic mě do toho dostala.
3: Ticho.
4: Skrz ten elektronický zázrak vaší tetky.
3: Jak to?
4: No jak jsme odnesli tu krabičku. Já ji hned v úterý ukázal našemu Inžovi, co vede radiokroužek.
3: No.
4: A on jen zíral.
3: A co ti řek?
4: Právě, že nic. Jenom abych mu ji půjčil, že by si ji chtěl proměřit.
3: Jo, tak ať si ji proměří. Co je na tom?
4: Co? Hned ráno na mě čekal před školou. Ještě s jedním chlápkem. Pořád jen chtěli vědět, kde jsem tu krabičku vzal.
3: A ty jsi jim to řek?
4: To jsem právě zblbnul. Protože nejdřív jsem jim řekl, že mi ji dal jeden kluk.
3: No, ale že ho neznáš.
4: Já bych jim i řekl, kde jsem tu krabičku vzal. Kdyby se tak netvářili.
3: Jak?
4: Divně. Vždycky se na sebe podívali.
3: Ale ty myslíš, že ten druhý byl Poliš?
4: To si ne. Byli spíš nejistý a rozčilený.
3: No a oni ti vůbec neřekli, na co ta krabička je?
4: Ne. A to mě právě naštvali. Jen ze mě tahali, odkud to mám a že je to cizí výrobek a že je to drahý.
3: No
4: a...
3: jo, to bych se naštvala taky. No co jsi jim řekl?
4: Že jsem ji našel na autobusovém nádraží. Ve Starý Aktovce.
3: A to ti sklobli, jo.
4: Tvářili se, že jo, ale ve čtvrtek za mnou přišli znova a chtěli vědět, jestli v té aktovce nebyl taky reproduktor.
3: A byl?
4: Nebyl, ale to už mi nesklobli.
3: A proč myslíš?
4: Protože se obrátili na mýho tátu.
3: No nazdar.
4: Počkej, neboj. No, náš táta je složitý, ale aspoň se člověku pokusí vyložit, oč jde.
3: No a oč teda jde? Že si tu hrajeme na půlnoční hlídku nebo na co?
4: Vůbec si nehrajeme, protože jestli to všechno není omyl, tak je to teda prýma podraz.
3: Prosím tě, jaký podraz? Co to žvaníš?
4: Nežvaním. Hele, tý krabičce se říká multivibrátor a je u toho zesilovač.
3: No, a no co to je?
4: Může to produkovat kmitočty o různý potřebný hodnotě.
3: Kmitočty? To je něco se zvukem?
4: Jasně, něco jako zdroj zvuku. A táta říkal, že Inža s tím druhým ten multivibrátor proměřili a zjistili, že to je zdroj neslyšitelného zvuku.
3: Ale to je blbost. Přece jsme tam to našli právě proto, že to vrčelo, ne?
4: Jenže to vrčelo díky porouchanému kondenzátoru.
3: A to bychom to jako jinak neslyšeli?
4: Ne. Takhle pronik kmitočet sítě do reproduktoru a ten začal vrčet.
3: Jo, to je to, co se našel nejdřív.
4: No, tomu se říká basák. Neboli hlubokotónovej. Protože je uspůsobený k reprodukci nízkých kmitočtů.
3: Aha, a to je něco extra?
4: Zvuk o nízkém kmitočtu je infrazvuk. Míň než 16 Hz.
3: Jo, možná, že jsme se o tom učili. Já si to nepamatuju. Jenom ten ultrazvuk, protože tím jednou mamince léčili koleno.
4: Infrazvukem by ji neléčili. Tím by ji mohli leda vyřídit.
3: Jak to? Vyřídit? Co tím chceš říct?
4: No, jak... jako porouchat. To tě třeba začne bolet hlava nebo břicho, nebo dostaneš blbou náladu, rozumíš?
3: No a co když na tebe ten infrazvuk působí díl nebo silně?
4: No to snad ti může poškodit i některé vnitřní orgány. A hlavně rozhasit to psychiku.
3: Psychiku?
4: To jsi nikdy neslyšela o bermudském trojuhelníku? Jak se v té oblasti ztrácejí letadla? A o lodích bez posádky a tak?
3: Ale jo, slyšela. Já se o takový věci nezajímám.
4: Hele, Sověti říkají, že to jde právě o rozhašenou psychiku, protože tam i bouře můžou vytvořit infrazvuk. Jako někde na pobřeží Kamčatky. Lidi se pomátnou a naskáčou do moře.
3: A to přece není možné, aby se psychika dala takhle jednoduše porušit. To je blbost, ne? Podívej, s celým bermudským trojúhelníkem je to neprokázaný, protože jinak by se tam prostě nesmělo.
4: Já nevím, táta taky není odborník, ale zvuk je mrcha. Táta říkal, že starý Číňani zvukem bubnů popravovali.
3: No to je přece dvojí. Randál a něco, co neslyšíš.
4: Jenže víš, jak Židi dobili Jericho? Šestkrát šli jen tak kolem. Až sedmý den šli kolem sedmkrát a troubili. A hradby a brány Jericha se rozpadly. To myslíš, že se rozpadly jen Randálem?
3: To jsou všecko povídačky.
4: Náhodou je to pověst a ta žádná nevznikla jen tak. A je fakt, že infrazvuk a vůbec hluboký tóny mají úžasnou prostupnost. I zdí.
3: Reproduktor někde na půdě a neslyšitelný tóny ti kousek po kousku nahlodávají mozek a nervy. To snad může vymyslet jenom šílenec.
4: Teta zatím běhá po lese, tak nepanikař. Třeba to tam měla proti komárům.
3: Snad. Ty, proč po tobě táta jde?
4: Protože mi nevěří, že jsem nenašel i basáka přívodní vodiče.
3: Hele, a myslíš, že mu to vydržíš neříct? Prosím tě, aspoň zatím. Jenom chvilinku, než si to rozmyslím.
4: Táta ví, že když něco říct nechci, tak to neřeknu.
3: A spokojí se s tím?
4: Ani ne, ale on je suverén. Je přesvědčený, že vždycky na všecko přijde sám.
3: Ty, třeba je to všecko pitomost, když mají jenom tu krabičku. Měřit jenom tu krabičku, když je poškozená, ty lidi jsou zbytečně podezíraví.
4: Asi se budeš muset zeptat toho experta, co to tam instaloval.
5: Takže zdravíčko, Ando. Hm? Na tvý zázračný vzkříšení.
6: Já?
5: No.
6: No vidíš, uzdravila jsem se. A že už jsi si myslel šup babu do hrobu.
5: No to zrovna ne, ale no. Už si vypadala jako boží umučení.
6: Hlavně, že to byla jenom ta nemoc a ne žádná staroba.
5: Staroba jako choroba. Hlavně, že zas člověka pozveš na grog.
6: No.
5: A že ti zas jede huba jako šlejfíři. Co jsi užívala?
6: Ty mi to, Pepo, nebudeš věřit, ale já se z toho dostala jak z nešťastný lásky. Sama od sebe.
5: Co bych ti nevěřil? Rázko při vůle spálí.
6: To ti bylo nějak po té bouřce v pondělí, jak se udělalo tak krásně. Ono se mi tak strašně nechtělo být stará a umírat.
5: Nikomu by se chtělo.
6: A já se ti vyškrabala až nahoru, na vartu, jak je ten posed. A vyšplhala jsem se i na ten posed a civím po světě. A já ti tam usnula.
5: No jo, hlavně, jestli jsi nechrápala, víš, co?
6: Co?
5: No, abys neplašila zvěř.
6: Malér je, že jsem propásla Komeníka.
5: Co?
6: Byl tu. Na motorce, jinej jsem na motorce nejezdí. Ale od toho dne, jako když ze mě ta nemoc spadne.
5: No a o to jde. Člověk ani domyslet nechce, co by to bylo za život. Nemoc se stavit u Andy na pavoukách.
6: Na groček, že jo? Chceš ještě?
5: No, tak No, dal bych si. Počkej, hele. Zdá se mi tamhle, že...
6: Co?
5: Že ti jde návštěva.
6: A kdo by to byl? Do oběda nic nejede.
5: A počkej, nějaká ženská. A pajda.
6: A to zas někdo zabloudil. Šmaria, Pepo. To je děvče naší růži.
7: Tetičko.
6: A vypadá, jako když se vyspala ve stohu.
7: Tetičko, tetičko, to jsem ráda, že jste doma.
6: Prokrinda, kuřátko moje ubohý, co se ti stalo? Co se klepeš, co je?
7: Nelekejte se, tetičko. Já jsem si jenom zvrtla nohu.
6: Sedni si, ukaž packu. To si upadla?
7: Vy tady máte návštěvu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Prosím vás, nehněvejte.
6: Nemel! Zuj se, kouknu se ti na to.
7: Já jsem si chtěla nadejít průsek a mále bylo ještě šero. Mm-hmm. Au, to bolí.
6: A co jsi dělala tak brzo v lese? Drž.
7: Nemohla jsem spát, tak jsem radši vstala a šla na vzduch. Au.
6: Tak, ještě ti to stáhnu a bude to dobrý.
5: Neměla bys jí nalejt prcka, aby se přestala třást? To je na úrazy nejlepší.
6: Jdi do háje, kvůli kotníku se netřese. Že jsi dostala od někoho rovnou mezi oči, viď?
7: Nevím.
6: Pepčo, prosím tě, jdi už. Nevidíš, že je to ženská, potřebuje se vybrečit.
5: No jo, to jo. Od ženských starostí radši dál. Kde mám tu čepici? Jo, a tady. No, tak, žij si blaze.
6: Ty taky. A stav se ve středu. Něco upeču.
7: No, a ještě mám ženu kamaráda. A stejně mi nemůžete pomoct.
6: Brek je taky medicína. Každý trápení jednou pomine. Když jsi tu byla posledně, tak jsem zase já byla na hromadě a vidíš, už je to dobrý.
7: Já jsem tak ráda, že je vám líp.
6: Tak co brečíš, když jsi ráda, že je mi líp?
7: No, protože zároveň je všecko horší.
6: Co je horší? Co zároveň?
7: Tetičko, prosím vás, nezlobte se, že vám sem takhle přijdu, ani vám nemůžu říct, co se stalo. Já nemůžu. A nikomu.
6: Ani mamince?
7: Mamince... Já to mamince říct musím, ale jak?
6: A může ti maminka pomoct?
7: Mně.
6: No, jestli ti někdo ublížil.
7: Ale mě přece ne, nebo aspoň nechtěl.
6: Jak tomu mám, prosím tě, rozumět? Já jsem obyčejná ženská, když tě takhle vidím, tak mi napadají samý obyčejný věci, jako že ti někdo nasmět stůně, nebo že tě podved,
7: ale ne.
6: Nebo že je zavřenej.
7: Ale tetičko, o mě přece nejde. Já jsem jenom viděla takovou hlumpárnu, až se mi z ní mozek zatřepal.
6: A proč o tom musíš říct mamince?
7: No, aby věděla, jaké je. No, protože to je takovej syčák, gauner.
6: Kdo?
7: No, Ota.
6: Ota. Takže Ota nějak ublížil mamince, ale maminka o tom ještě neví, je to tak?
7: Ale není, neublížili, ale mohl by, protože to je lump.
6: Ale maminka ho má ráda.
7: No, zbožňuje ho, až je to trapný. Vždyť já jsem ho měla taky ráda. A jak mizeru podrazáckýho.
6: Kromě za mě si ulev, jenže je otázka, jestli nejsi moc přísná. Prosím tě, kolik toho takový kozle jako ty o lidech ví.
7: No, o něm toho vím až dost. To jde o to, jak to říct jí.
6: Že miluje lumpa. Podrazáka, nebo co ještě?
7: No ale přece jí musím varovat. Tetičko, co pak to nechápete? Co od něj může čekat?
6: Jestli ho má ráda, tak ti stejně neuvěří. I kdyby byl nevím jaký.
7: Ale já jí přesvědčím. Já jí to dokážu a znám jednoho kluka, ten jí to taky dokáže a víc lidí.
6: Radši nespěchej. I splašená kobila se zastaví, než aby někoho přišlápla.
7: A co pak si maminka zaslouží, abych jí v tom nechala? Abych jí neřekla, co Ota udělal, když to vím.
6: Ale ona ho má ráda. A lásky je na světě jenom malonko.
7: Až jí řeknu, co udělal, tak ho mít ráda přestane.
6: Počkej s tím. Postavili si spolu dům. Žijou spolu.
7: A to já taky vím, že to nebude lehký.
6: Rozbouráš jí celý svět.
7: A co já? Pro mě už všecko rozbouraný je.
6: To si to svý rozbouraný nemůžeš nechat pro sebe. To musíš dělat paseku dál.
7: Když mi nevíte, oč jde.
6: Jestli je to tak hrozný, že mi to ani říct nemůžeš, tak si začnu myslet, že jde o mě.
7: A co kdyby?
6: To není v tuhle chvíli tak důležitý, věř mi. Teď běží o to, že ty jsi ještě frocek. Nemáš právo brát druhýmu jeho lásku.
7: Ale jaká pak láska s lumpem? Vždyť jednou může i zabít.
6: Holka zlata. Člověk je tak často šťastný, jenom omylem.
7: Na takový štěstí já kašlu.
6: Protože jsi mladá a ještě toho moc čekáš.
7: Správně, já jsem ještě mladá, blbá.
6: To jsi. Řeknu ti to trošku jinak. To byl jednou jeden můj bratr a tvý maminky táta.
7: Zadavatero horama.
6: A ten byl tak silnej a pilnej a spravedlivej, že na něj kdekdo měl vztek.
7: Já slyšela, že se ho všichni báli.
6: Ale žádný na něj nemohl. A tak si to vylejvali na tvý mámě.
7: Až se radši vdala, že jo? To jsem taky zaslechla, že si tatínka vzala jenom, aby se dostala ze vsi.
6: A zase si vzala spravedlivýho.
7: Ale tatínka se určitě nikdo nebál.
6: To ne. Byli strašně hodní, celá ta rodina. Starý krmili za války kdekoho. A za zaplať pambu.
7: Já už se na tatínka moc nepamatuju. Jenomže pořád stonal.
6: A maminka se od něj nehnula. Ten měl všecku péči. Všecko, co mohl mít.
7: Na fotkách z pohřbu není poznání, jak byla vyřízená.
6: Jo. Prostě neměla to s těma spravedlivejma lehký. Koukej, Evo. Já jsem stará, už na mě nezáleží, ale o jedno tě prosím. Dopřej svý mámě pár šťastných let.
7: Tetičko, to je jako druhá rána mezi oči, že mě o to prosíte zrovna vy.
8: Krásno, pano, pojď mi přidržet tady tu lajsnu. Chce toho fous krátit. Ještě policii pod okno. A teta bude mít apatiku jako magistra všech mágů dohromady.
7: A jsi si jistý, že je to zrovna to, co potřebuje?
8: Chtělo by to ještě otevřený ohniště a černýho kocoura, to je pravda. Ale už jsem jí naplánoval léčivej koutek i na zahradě. Viděl jsem takovou zelenou lékárnu v jednom francouzském zámku, Villandry. Od Hermánku po Digitalis. Bylo to úžasné.
7: Ty opravdu dovedeš využít situace až do konce.
8: Ale krásno, panno, proč si nedopřát kousek francouzského zámku? A tetička se nemusí nikde plahočit.
7: Jenže jsem slyšela, že starý lidi brzo umřou, když jim vezmeš, na co byli zvyklí.
8: Koukej, musíme tam všichni. Tak proč ne pohodlně? Vidíš, v jakým tady bude teta kouzelným zámku? Dveře se sami otvírají, topení začne samo hřát, pískneš na klíče nebo na brejle a oni se ti někde za rohem sami ozvou. To se nám tu spošetí úplně.
7: Pro tebe je teta Anda stejně jenom cvok. Viď?
8: To jsem nikdy neřekl. Je stará, je sklerotická, je osamělá.
7: A bezbraná. Napadlo ti někdy, že má třeba kamaráda, který ji navštěvuje a má ji rád? Nebo že si pěstuje stromečky a má to větší smysl než práce kdejakýho ekonoma?
8: Prosím tě, tady si může záhu menšit taky a bude mezi lidma.
7: Jenže tam jí všecko říká Ando. Je tam doma.
8: No do smrti tam sama stejně zůstat nemůže. Ale co jsi najednou tak seriózní? Kde jsi zapomněla svůj dívčí břink a smích?
7: Na paloukách na půdě.
8: Promiňi, já jsem tě přerušil.
7: Nechala jsem ho přesně tam, kde ty jsi nechal basák.
8: Basák? A co je to basák?
7: Hlubokotónový reproduktor. A netvař se, že to nevíš.
8: Mě spíš překvapuje, že to víš ty.
7: Už vím, co je multivibrátor. A co dělá infrazvuk.
8: Vážně? Krásno, panu, já nestačím žasnout. Ale co tě přivádí na myšlenku, že mám s dotyčným basákem něco společného?
7: Lecos, i když jsem tě za ručičku nechytla a z různých důvodů tě veřejně obžalovat nemůžu.
8: Prosím tě, co to kecáš? Z čeho bys mě chtěla obžalovat?
7: Ty dobře víš. A naštěstí tě můžu upozornit, že o tom víš nejen ty a já.
8: Ale nepovídej.
7: My si sám do těmhle zázrakům rozumí.
8: Ale já jim přece vůbec nerozumím. A tobě teprve ne, krásno, pán.
7: Protože rozumět by bylo přiznat se.
8: K čemu, lásko?
7: Nech toho. A smíš se s tím, že teta Anda se k nám hned tak nepostěhuje.
8: A proč taky, jestli se jí ulevilo?
7: Valutoví kamarádi na palouky jezdit nebudou.
8: To byla přece jenom fantazie. I maminka to tak brala, jen si vzpomeň.
7: Ale ty by si byl tu fantazii uskutečnil.
3: Jako si z naší ubohoučky usedlosti vybudoval fantastický dům.
1: Ten dům jsme s maminkou budovali společně. A co je na tom špatného?
3: Nic. To je pravda. Otčímečku, proč jsi si vlastně maminku vzal? Původně si přece přijel koupit ten náš barák.
1: Tak dost! A neštvej mě. Maminka je krásná, hodná, pracovitá, elegantní.
3: Fantastická. Taky se o to prosila, aby si ji zvelebil.
1: Nebo pamatuj se, co pak jsem mamince někdy ublížil, nebo o tobě. Dřel jsem a dělal jsem všecko pro sebe jako pro vás.
3: To je pravda. Pro maminku jsi princ. A taky by pro tebe udělala všecko. Kromě něčeho takového, jako ty si udělal tetě Andě. To by maminka neudělala ani z lásky k tobě.
1: Co jsem sakra tý tetě Andě udělal, to jsem jí zmrzačil nebo zabil. Od jak živa jsem pro ní chtěl to nejlepší.
3: Jo, jenom si ji chtěl popostrčit do pohodlí a blahobytu o trošičku dřív. Co je na tom špatného, že jo? Jednou nám ta chalupa stejně spadne do klína, tak proč ne hned, když se to může hodit?
1: Vidím, že u mě máš báječný mínění. To mě chceš vydírat? Nebo proč mi to říkáš?
3: Vlastně tě vydírat chci.
1: Hlavně, že se domluvíme. Zač. Tu historku kopneš do auta.
3: A víš, že to bude složitější.
1: Proč?
3: Nebudu od tebe chtít vůbec nic.
1: Koukám, že to bude velice složitý.
3: Bude. Nénu se odtud a pohlídám si tě.
1: Co to ode mě ještě očekáváš?
3: Další lumpárnu. A neposvětíš ji žádným lidumilným účelem. Protože jestli ti jednou padly do oka palouky a rozhodl se s tetu Andu odsunout, kdo mi zaručí, že ti jednou nezačne překážet maminka? Nebo já?
1: Zbláznila ses. Vždyť vás mám rád. Nikoho jiného nemám.
3: Snad. Ale já jsem svědek. A nic nehodlám kopnout do autu. Kdykoliv mě uvidíš, budeš vědět, že vím.
1: A nebudeš mít strach, že tě jednou uškrtím? Když si o mě myslíš takový ošklivý věci.
3: Budu mít strach. O to větší, že tolik věcí myslíš dobře. Jenom ti uniká, že ten slabší, co ti stojí v cestě, má právo žít si po svým.
1: Nejsem takový grázel, krásno, panu, jak si myslíš? Jednou to pochopíš.
3: Otázka je, jestli je lepší to pochopit, nebo z tebe mít strach. Konečně, kdo z nás se něčeho nebojí?

Cestou do Alhambry aneb území kříže a půl měsíce. Pachtíme se s naší károu pod pohořím Sierry Nevady. Musí na ní být bílý čepec, ale není nic vidět kvůli příšerné mlze. Máme za sebou už 300 kiláků a včera jsme to napálili na Gibraltar. Páni, to srandovní letiště. Museli jsme stát na závorách, neboť letiště protíná v jeho půli silnice do města. Zrovna startovalo letadlo British Airways. Koukali jsme na něj jak na pendolino na železničním přejezdu. Teď se loudáme bílou kaší, stěrače pravidelně smívají kapky deště a před námi jsou světla nějakého nákladáku. Pouštím rádio a zrovna hrají písničku, co jsme slyšeli předchozí večer v Malaze v hospodě. Dával jsem si zrovna tapas s červeným vínem, když ji hráli, a koukal jsem u toho na jednorukou katedrálu s jednou věží. Proč se jí říká jednoruká? Peníze na tu druhou věž prý nezbyly. Obyvatelé je darovali postiženým obětem po zemětřesení. Přemýšlím, jak by tomu bylo asi u nás. Možná by byla bez ruka, na památku Petra Bezruče. Teď jedeme do Granady, sami v tom příšerným počasí. Je únor, ale je. Včera to bylo například na koupačku, což jsme náležitě využili a strčili v Marbeji aspoň naše nohy do vody. Ale tady úplný opak. Ani nevnímám, že už projíždíme Granadou a začínáme stoupat kamsi do kopců. Před námi se objevuje velké parkoviště a vstup do komplexu zahrad paláce Alhambra. Kolem pokladny se vyne šňůra turistů. Zapomněli jsme se objednat. Tady se objednává na prohlídky několik dní předem. Máme ale štěstí. A jdeme i hned se skupinkou německých turistů. Prohlížíme palác, jeho výzdobu i zahrady. Usedám na zadek na nádvoří hlavního paláce, pomalu přestávám mrhorit a rozsvítí se na okamžik slunce. Zasním se na okamžik a ocitám se v Orientu. Zprava přichází několik krásných žen s rouškou a holým pupkem. Zleva lokajové nesoucí na podnosech ty nejvybranější pokrmy. Všichni se mi klaní, tady v jedné z maurských bašt na evropském kontinentu, která tu byla více než 700 let. Inu cestou do Alhambry mne napadaly nejrůznější myšlenky, ale teprve na místě. V realitě si člověk představí příběhy, souvislosti a vidí rozměry. Slunce halí mlha a z krásných žen a lokajů se opět stávají němečtí turisté. Odcházíme okruhem přes zahrady v pozdním odpoledni ven. Ještě jednou se ohlédnu na pevnost Alkazábu a malé domečky čtvrti Albaizín pod Alhambrou. A zase se mi vybaví okamžiky, jak asi musel vypadat příchod a odchod těchto muslimských obyvatel. Tehdy asi bojovali o každičky metr se španělskými křesťany. Mrknu vlevo, kde se třepetá vlajka EU na nějaké budově, a připomenu si, jak je svět dnes jiný, jak se to tu pomalu promíchává. Už zase jedeme. Sjíždíme k moři kdesi na severu, nad Málagou. Slunce se právě vyhouplo z mraků, sedáme na pláž, hážeme do vody žabky a necháme si nohy omývat Středozemním mořem. Lovím z písku placáky, abych trumfnul svého soupeře. Najednou vytáhnu z písku dva úlomky keramiky, asi kousky nějaké obyčejné kachle. Jeden má tvar kříže a druhý půl měsíce. Opravdu symbolické pro toto území. A možná je to právě toto místo, kde se vylodili či odpluli dávní arabští obyvatelé, Maurové, tvůrci překrásných staveb, za nimiž jsme se sem pachtili. O, jak symbolické. Bylo to někdy po roce 1492, po pádu Granady. Zrovna, když Krištof Kolumbus objevoval nový svět.

0: Rolničky. To napadlo Sněhu. Sníh je na venkově lepší než v Praze. V Praze je na něm hned druhý den škraloup od sazí. Dvůr Bartošova statku, kde je pan Klička na výminku, je pod bílou duchnou. Vyvádíme z maštale koně. Jednoho vede pan Klička a druhého já. To koukáš, co je Sněhu, co? Říkám své kobyle a ona, jak teď v zimě dlouho stála v šeru stáje, je z toho bíla, celá nadšená a diví se, do čeho se to její kopyta zabořují. Umím i zapřahat. Do saní se zapřahá, jak vidím, stejně jako do vozu. Když za koňským zadkem připevním postraňky kvahám, přejdu k hlavě a upoutám kobylku řetízkem k voji. Pan Klička setře hadrem z kozlíku prach a plevy a dá na něj deku. Saně nejsou ještě na sněhu, ale na holém mlatě stodoly. Usadíme se na kozlík a zabalíme si nohy do deky. Vio! Pobídne pan Klička koně a pro ně je úplná hračka vytáhnout nás ze stodoly ven, i když to drhne a skřípe. A jsme na sněhu. Otočím se a vidím, že zanecháváme černou stopu a pak rezavou stopu a potom terzy ubývá a už jsou za námi dvě čistě bílé koleje. Koně se sami dají do klusu. Je potřeba je projet, aby se jim přes zimu neskrátili žíly, volá na mě pan Klička, jak je zvyklý překřikovat rachot vozu. Ale tady nemusí nic překřikovat, protože saně jedou úplně tiše. Při jízdě na saních je nejkrásnější právě to ticho. Podkovy neslyšíte, saně neslyšíte, jen koňské postroje povrzávají a koně si sem tam radostně odfrknou. Ahoj! Volají na nás Satík s Otou a s Vlastíkem. Pane Klička, svezeme je, prosím. On přitáhne opratě a kluci ještě za jízdy naskočí a rozvalí se vzadu na místech pro panstvo. Vlastíka vzít nemůžeme, tak mu aspoň máváme. Přeju si, aby mi pan Klička půjčil opratě, protože to bych u kamarádů stoupil v ceně. Podívám se na něj a on to pozná a předá mi je. Jsem šťastný a koně taky. To se jim často nestává, aby si vyjeli jen tak pro radost. Pořád jen pracujou. A proto se z toho výletu tak těší, proto tak lehce běží a zvedají hlavy a otřásají se. Z nozder jim proudí pára jako z lokomotivy. Daleko za městečkem zastavujeme a pan Klička sáhne pod kozlík do takové dřevěné schránky, něco z ní vyndá a nese to dopředu a zavěsí to levé neboli podsední kobyle na chomout a potom i pravé, které my kočí říkáme náruční. Rolničky. Zpátky si kobylky zvoní do kroku, jak jsem to slyšel v jedné pohádce, co vysílali v rozhlase.
1: Budeš jako syn malého knihkupce.
2: Vůbec ne. Já o penězích nezačal. Pro tebe nikdy nebyl problém něco slíbit a udělat opak. To si já nemůžu dovolit.
1: Cesta do Indie. To je ale bláznivý nápad.
2: Aha. Stejně bláznivý jako líst po štítech Alp. Jenže já tam les.

0: Tu potloukáte tak pozdě večer, mladíku.
1: Přijel jsem posledním vlakem.
0: Vy nejste Švýcar, že?
1: Ne, Němec, student. Tady je můj pas.
0: A co to máte na sobě?
1: Tohle? No to jsou, myslím, šaty. Jo, šaty.
0: Že vy jste jeden z nich?
1: Jeden z koho?
0: Z těch, co si troufají líst po štítech. Tam nahoře je spousta schůdných cest. Posloužili lidem před váma. Proč musíte mít něco extra?
1: V Meránu je zakázáno sportovat.
0: Já být starostou, tak by bylo. Chodím totiž sbírat lehkomyslné mladíčky ze všech těch roklí. Netušíte, jak jsou Alpy nebezpečné. Jinak byste seděl doma na zadku. Máte vůbec nějaké zkušenosti?
1: Samozřejmě, že mám. Z knih?
0: Už teď bych vás měl zavřít pro pokus o sebevraždu.
1: Nevěděl jsem, že zatýkáte turisty jen za to, že se chtějí projít po vašich kopcích.
0: A tak si tam pro mě za mě třeba zlámejte vás.
1: Díky. Konstáble, vás nikdy nenapadlo vylézt na štíty, na které se celý život díváte?

0: druhý den začalo pršet. Stěna byla kluzká. Docela obyčejně jsem zatlouk skobu, provlík lano a... Poslední, co si pamatuju, byl orel. Jo, orel. Kroužil mi nad hlavou, mohutný, majestátní. Jenom rozpětí křídel bylo ohromující. A najednou mi zmizel z očí.
1: Zatracené počasí. Držte se blízko sebe. Světlo. Světlo. Tam hledeš. Halo. Halo. No tak, mladíku. Slyšíte? Mladíku, vstávejte.
2: Konstáble.
1: Do smrti vás budu mít na svědomí. Zřítil jste se nejmín z 15 metrů, víte to?
2: Ne. Neměl jsem čas to počítat.
1: Měl jste zůstat v knihovně, študente.
2: Ještě jsem nestihl spoustu věcí.
1: Svůj díl štěstí jste si už vybral.
3: Tak to vidíš, Hanzi. Teď si poležíš.
2: Přece teď všeho nenechám.
3: Asi budeš muset.
2: Krstene, víš, jak dlouho?
3: Dlouho. Doktor říkal, že noha zůstane chromá.

0: skoro půl roku četl Herman při prezenci tvé jméno.
1: Ale teď se zase můžu postavit na zadní. A chodit. A běhat. I když nechat se vozit takovým bourákem, to taky není k zahození. Tvůj?
0: Otec mi ho půjčil.
1: Kdyby tak věděl, že v něm vozíš mě na místo krásných slečen. Nejspíš se ještě nedozvěděl, jaké mínění mám o vaší rodině.
0: Tvé názory ho nikdy neznepokojovaly.
1: Víš, co říkají Indové? Vědění dává schopnost vidět, ne oko. Indové a vaše rodina jsou pro mě pořád nezmapovaná krajina. Vážně nezbývá, než se tam rozjet.
0: Můj otec tě rád pozná.
1: Já myslím do Indie, Kirstene.
0: Cvoku.
1: Snad si nečekal, že zbytek života prosedím v kolečkovém křesle.
2: Hanzi, nemusíš sedět zrovna v kolečkovém křesle. Ale právě tak nemusíš sedět v nějaký skořápce a plout do Indie.
1: A právě tak nemusím sedět v posluchárně a poslouchat žvásty Hermana.
2: Teď nesedíš v posluchárně, ale v pohodlném Mercedesu a jedeš na vybraný oběd do vybrané restaurace.

0: Koukni, co jsem objevil v jednom zastrčeném antikvariátě.
1: Panča Tantram?
0: Návod, jak si postavit loď.
1: Nebuď směšný, Hanzi. Podle téhle brožurky si postavíš leda tak necky na plavbu po rybníku.
0: Zvětším měřítko.
1: A vydáš se s tím měřítkem na moře, jo?
0: Jo, přesně tak.
1: Hele, jestli potřebuješ prachy...
0: Potřebuju tak... někoho, na koho je spoleh. Tak co, Kirstene, co mi na to řekneš?
1: Jak dlouho taková stavba lodi může trvat?

0: Říkal jsi 4 týdny. Páráme se s ní 4. měsíc a pořád není hotová. Všechno je tu křivý.
1: Jen počkej, až tady nainstaluju elektrický osvětlení.
0: Dát se na moře v téhle krabici od bot je neuvěřitelná blbost. I když na ní budeš mít fontánu s rybičkama.
1: Takeláž je přiměřená významu lodi.
0: To tvrdí brožurka. Ale myslíš si, že oceán čeká na cvoka v pruhovaném tričku, který se vydá na cestu kolem světa? Myslíš si, že kvůli tvým modrým očím přestanou fungovat fyzikální zákony?
1: Stěžeň má 11 metrů, ráhnová plachta 30 čtverečních a mý oči šerozelenou barvu. A ty?
0: Hele, při prvním větru se to převrátí.
1: Když bude potřeba, můžeme stěžeň zkrátit.
0: Už vidím, jak uprostřed bouře sedíme obkročmo na překocený lodi a pižláme stěžeň.
1: Dokážu ti, že má skvělý vlastnosti. Jen se bude na vodě. Máme dokonce kajutu a v ní všechno, co je třeba. No co tu není?
0: Jediné, co tu není, je, že tu není k hnutí. Jak se bude ten tvůj miláček jmenovat?
1: Byron. Je, abych nezapomněl, objednal jsem nákladní auto.
0: K čemu?
1: Odvezeme naši krásku do Ingolstadtu a spustíme ji na Dunaj. A vezmeš si, doufám, čistou košili.
0: Jistě. A slavnostní vázanku.

0: spouštěj pomalu, Kirstene. Pomalu!
1: Jo, sakra. Myslíš, že náraz je to jediný, co by nevydržela? Měří 6 metrů, ale váží nejmíň tunu.
0: Dobrý. A teď ji spustíme na vodu. Nastup!
1: To snad ne.
0: Dělej, nastup!
1: Neměli bychom ji napřed vyzkoušet.
0: Co myslíš, že děláme? Dávej pozor. Přeseknu lano. 1, 2, 3.

0: Voda.
1: No jo, voda. A jmenuje se Dunaj.
0: Voda v lodi, teče sem.
1: Tak popadni plechovku a vylejvej.
0: Tohle není loď, ale proutěnej koš. Za chvíli jdem ke dnu.
1: Spáry se zatáhnou sami, jen vylejvej a žádnou paniku.
0: Strhnul nás prout.
1: Kdyby nejhůř, vytrhnem prkno z podlahy a dopádnujem ke břehu.
0: A kde je tady podlaha? Vody po kolena.
1: Ne, Janči, Kirstene.
0: Tobě se to mluví, ale já neumím plavat.

0: Dobré ráno.
1: No, jak ses vyspal?
2: Nelíbí se mu, že má spolubydlící.
3: Radši bych byl koněm v téhle stáji, než plavčíkem na tvý lodi.
1: Co je?
3: Celou noc se mi zdálo, že jdeme ke dnu. Já vylejval, zatímco ty ses opíral o stěžeň a komandoval mě.
1: Slibuju, že příští noc budu u plechovky já.
3: No, oblek v háji. Smrdím jak stádo koní. Jak se tam ta zatracená voda mohla dostat?
1: No jak? Trup nakalfátrujem a můžeme pokračovat v plavbě.
3: Proboha.
1: Co se stalo?
3: Ty chceš pokračovat v plavbě?
1: No jistě.
3: Proboha.
1: Co zase?
3: Můj klobouk.
1: Co je s ní?
3: Ten kůň mi ho sežral.
2: No asi byl prosáklý vůní exotiky.
3: Něco horšího. Měl jsem v něm schovanou 100 markovku. Říkal jsi přece, abych si svý peníze strčil za klobouk.
1: Jo, ale netušil jsem, že to vemeš doslova.
2: No nic, no.
1: Pojď, zvednem kotvy.
3: Měli bychom se vrátit.
2: Nestrácej humor, kamaráde. Je sice pravda, že jsme dvakrát uvízli na Mělčině, jednou šli málem ke dnu a že jsme zatím víc opravovali, než pluli, ale i tak jsme urazili 300 kilometrů.
3: Měli bychom se vrátit pro peníze.
2: Ne, ne.
3: Hanzi. Jestli toužíš skončit v klášteře v Himaláji, tak beze mne. Pochop ty blázne, že musíme doštudovat.
2: Kde je psáno, že na to, co umíme, musíme mít glejt? Za 14 dní na moři toho budu vědět víc, než za 3 roky poslouchání Hermana a spol.
3: Hanzi, tahle vratká věc, ta tvoje Bayern, má rozměry 6x1,80 m. A s něčím takovým chceš dobejvat svět.

0: Myslíš, že hranice je už za námi?
1: Pro jistotu zůstaneme ležet. Necháme se unášet proudem. Plášť noci ukryje mě před nimi. Romeo dějství druhé, výstup druhý. Tady v srbském vnitrozemí se o nás nikdo zajímat nebude. Chápeš to? Clo, které po nás chtěli celníci, bylo několikrát větší než cena lodi.
0: Hanzi, něco naráží do trupu, slyšíš?
1: No jo, mořské pany. Viděj dva pěkný kluky, tak vyváděj.
0: Led? To je led? Řeka začíná zamrzat.
1: Tak si vem svetr. Aleš, za pár kilometrů budeme muset proplout železnými vraty.
2: Co to je?
1: 180 kilometrů dlouhá soutěska, která svírá řeku skalními stěnami. Ty jsou vysoké až 1000 metrů. Kamaráde, tam se to vaří jak v obrovském kotli.
0: Cože?
1: A až tohle budeme mít za sebou, hurá do Černého moře.
2: To není moc k smíchu, Hanzi. Zastav.
3: Tenhle auták nemá brzdy.
0: Nechci skončit omrzlý jako Blackburn. Měli jsme vyplout o 2 měsíce dřív.
1: Tak si myslí, že jsi losos. Ti cestují tisíce kilometrů proti proudu řek a taky nikdo neví, proč to děláš.
0: Tví lososy jsou mi ukradený. Přiraz ke břehu.
1: To nemyslíš vážně? Teď? V noci? V téhle pustině?
0: Mám téhle bláznivý cesty po krk. Vystupuju. Končím.
4: Kirsten vyskočil z mé lodi, jako bych byl Charon, převozník do podsvětí. Železnými vraty jsem proplul sám. Na rumunském území jsem musel přezimovat. Další plavbu znemožnilo počasí. Bayern odpočívala v pronajaté kůlně a já cestoval po Rumunsku. Živil jsem se články o této zemi, které jsem posílal německým časopisům, a články o Německu, které jsem uveřejňoval v rumunských listech. Jaro se stejně jako loni značně opozdilo. Když konečně roztál sníh i ve Valašské nížině a já vytáhl Bayern z kůlny, zkrátil jsem stěžeň. Už po čtvrtý.
5: Vždycky jsem říkal, že je moc dlouhej.
3: Kirstene! Kde se tady bereš?
5: No, nebylo zrovna snadný tě najít.
3: Najíš se se mnou?
2: Co to je?
3: Co to je? Bramboračka, aristokrate.
2: Herman kandiduje do zemské rady.
3: Počeš, pambu, to je kariéra. Na starý kolena. A jaký mě čeká trest?
5: Ty budeš muset opakovat ročník.
3: A zatímco já se poplavím v neckách za svými indy, ty se vyšplháš, víš, a ještě víš, a ještě víš. A až se vrátím, zběhlej student, ani mě k tobě nepustí.
2: Nemáš sůl?
3: Jo. Na?
2: Dík. Moc rychle ti ta cesta neubíhá.
3: Mizerný počasí.
2: Otec bude otvírat novou filiálku. Zaměstnal by nás oba. Ale musel bys nechat Indii Indii.
3: Tak krásně sirény zpívaly, že kdyby Odysseus nenakapal vosk do uší svých plavců a nenechal se přivázat ke stěžni, už by ho měli. Já taky, člověče. Nebýt téhle bramboračky? Nevím, jestli bych ten krám sakum prásk neprodal a nevrátil se s tebou. Jenže já ještě neodlepil zadek od suchozemě. No to není ta pravá chvíle, kdybych se cítil touhle cestou unavený.
2: No fajn. Jsem rád, že tě humor neopustil. Díky za bramboračku. Doma. Nemám skázat nic.
3: Jo, že jsem v pořádku.
2: A víš, že se mi ta loď teď zdá docela hezká?
3: Pozdravuj Německo, Kirstene.
2: S Bohem, Hanzi.

0: Je tu volno?
1: Spíš prázdno, chlapče. Když vidím dno své skleně,

0: konečný masív vody, pochopíš, co to je pokora. Začneš se modlit.
1: Nikdy jsem se vody nebál.
0: Tak se to rychle nauč. Moře je prevíc, znám množství fíglů, jak tě dostat. Co když potkáš bludnýho Holanďana?
1: Snad nemyslíte, že věřím na strašidelný lodě.
0: Klipr Texeda potkal bludnýho Holanďana nedaleko Hornova mysu. Zanedlouho pět námořníků smetla obrovská vlna do moře. Další se zabil pádem z vysokého stěžně. Kapitán spáchal sebevraždu. A tři čtvrtiny zbývajícího mužstva zkosila žlutá zimnice. A teď se směj. Pamatuj si, na moři musíš umět dvě věci. Ovládat loď a vypočítat polohu. Máš sextant, chronometr, kompas, rychloměr. Umíš navigovat?
1: Učil jsem se to.
0: Učil. Ptám se tě, jestli to umíš.
1: Jistě.
0: Dobrá. Až budeš na moři, povídej si s oblohou. Někdy ti prozradí svůj úmysl. Pozoruj západ slunce. A nikdy nevěř klidnému moři. Někdy stačí jedna, jediná vlna.
1: Vlna na klidném moři.
0: A proč ne? Na moři si jen smítko prachu a příroda má obrovskou sílu. Chtěl bych se s tou vlnou ještě jednou poprat. Ještě jednou jí mít proti sobě. Vymlátit z ní tu škodolivou sílu. Až by ležela přede mnou klidná. Jako kaluš po povodni.
1: Co vám udělala?
0: Zabila mi parťáka. To dnes nevím, jak se to mohlo stát. Loď se zakymá celá výkřik. Konec. Zůstal jsem na tom místě dva dny a čekal, jestli se nevynoří. Byl skvělý plavec, na moři vyrostl. Až vypluješ, zapomeň na moudra, která si vyčetl z knih. Pozoruj oceán a braň se.

25. dubna 1929. Na Úsvitu jsem se vydal k Bosporu. Vál čerstvý vítr od severovýchodu a opíral se zezadu do plachty. Jak to napsal Charles Baudelaire, na moře temnoty spustíme škuner vratký a jako poprvé nám srdce bude být. Čemu jsem to plul vstříc?

0: Neboj se, Hanzi. Zaber, zaber. Udrž kormidlo směrem k pobřeží. Za chvíli si v bezpečí. Tam někde musí být kumbás.
1: Lodičko moje svatá, nerozpadni se. Ještě nikdy ses neřítila takovou rychlostí. Ale vydrž, už tam musíme být. Pevnina! Máš štěstí, Hanzi. Teď jen se oni nerozbít. Nějaká pobořená hráz? Lepší špatný úkryt než žádnej kotvu. Zaber, lásko moje, zasekni se do dna. Ať je tam mělčina, ať je tam mělčina. Vykašli se na kormidlo, Hanzi. Stáhni rychle plachtu. Vítr si se mnou dělá, co chce. Nemůžu zastavit.

0: Je vám něco, pane? Potřebujete pomoc?
1: Ne. Ne, díky, příteli. Jsme v pořádku. Já i loď.
0: Oh, měl jste štěstí.
1: To jo.
0: V tuhle roční dobu bývají bouře nebezpečné. A vlastně pro tak malé lodě jsou nebezpečné vždycky. Pozorovali jsme vás ze břehu, jak se řídíte k pevnině. Nevím, jak by to dopadlo, kdybyste minul záliv a dostal se ke skalám.
1: Snažím se ze dvou možností vybrat vždycky tu lepší.
2: Třetího května 1929. Nevím, jak vy, ale většinu chyb, které jsem kdy udělal, jsem si uvědomil pozdě. Stačilo málo a... Nedaleko Dardanelské úžiny jsem vystoupil na břeh. Loď, jak už bylo mým dobrým zvykem, jsem opět zapomněl uvázat. Když jsem se vrátil, viděl jsem, jak se zmítá na vlnami vzdaluje od břehu. A žádný člun na blízku. Skočil jsem do vody a začal za lodí plavat. Dostihl jsem ji až po dvouhodinovém vyčerpávajícím úsilí. A teprve po těch dvou hodinách zápasu jsem si uvědomil, jaké hlouposti jsem se dopustil. Vždyť mě proud mohl snadno strhnout na otevřené moře. A nikdo by o mě víc neslyšel.
3: Nevěřím. Nevěřím, že jsou ještě lidé, kteří by chtěli druhému nezištně pomáhat.
1: Rád vám to dokážu.
3: Mé jméno je Gabrilidis, jsem řekl. Máte odvahu, když půjete tak sám. Mohl byste pro mne obětovat trochu svého času?
1: To je to jediný, čeho mám zatím dostatek.
3: Výborně. A já mám to druhé, peníze. Víte, měl jsem loď. Potopila se na útesu nedaleko Kréty. Chtěl jsem dostat z vraku skříňku se 700 zlatými librami. Trosky lodi leží na úpatí skaliska v 30-metrové hloubce. Pro dva odvážné chlapíky bude hračka potopit se k ním, tak co? Přijímáte mou nabídku?
1: Že se ptáte?

0: Jako malí kluci jsme si hráli na moře, které skrývá poklady. Ale tohle byla skutečnost. 28. května jsem zakotvil v přístavu Mytiléné na ostrově Lesbos a vydal se lodí bohatého Řeka na Krétu. Jak říkám, v klukovských hrách byla honba za poklady věc povznášející a svatá. Ale když jsem stál nad útesem, když jsem se měl ponořit do vln, ve kterých utonuli lidé, nebylo mi do smíchu.
1: 30 metrů je dost velká hloubka.
2: To je. Vypůjčil jsem si skafandr od jednoho lovce hub.
1: V životě jsem nic takového na sobě neměl.
2: Potopím se první. Znal jsem loď dokonale. Měl bych skříňku najít i po slepu. Zůstanete u navijáku.
0: Trvalo mu 10 minut, než se zase vynořil. Musel jsem mu pomoct na břeh. Tak byl vyčerpaný.
2: Je tam! Nemýlil jsem se. Dostal jsem se až k vraku. Vemte si s sebou světlo.
0: Navlékl jsem si skafandr a upnul závěr měděné přilby. Řek stál na útesu s rukou na laně pro případ, že bych se potřeboval dostat rychle nahoru. Hlubina moře byla úžasná. Byl to překvapivě nádherný pocit. Vstup do vraku byl zatarasen, musel jsem ho uvolnit. Pronikl jsem dovnitř a rozsvítil lampičku. A tu jsem zažil největší úlek svého života. Přede mnou byl člověk. Muž měl oči otevřené a jazyk mu visel z úst.
2: Tak co, našel jste?
3: Našel. Ale má dobrýho strážce.
2: Až nad vám už je zahynula celá posádka.
3: Jsem opravdu rád, že jsem ty ostatní nepotkal.
2: Kde je skříňka?
3: Na konci provazu.
2: Ukažte, ukažte. Vytáhnu ji sám. Kapitán Stavros hloupým manévrem rozbil loď. Připadá mi správně, že aspoň po smrti chránil můj majetek. Co je to?
3: Co se děje?
2: No, někdo mi táhne naspátek.
3: Chcete říct, že se s námi ti utopenci přetahují?
2: No podívejte se. Lano se vrací zatraceně.
3: Puste ho. Puste ho, strhne nás pod hladinu.
2: Je pryč. Kruci. Jak je to možný?
3: Vrak asi nebyl až na dně. Teď klesl do větší hloubky.
2: Je pravda, že jsem posádce zůstal dlužný plat. Ale 700 zlatých liber, to je přece jen moc. Co myslíte, že si tam dole za ně koupí?
3: Kdyby vrak klesl o něco dřív, tak bych to věděl.

0: 6. června 1929. Vrátil jsem se zpátky do Mytiléné. Musel jsem co nejrychleji doplout do Smyrny. Kapitán jedné polské lodi mi nabídl, že mě vezme do vleku až k mysu Karaburun. To by ušetřilo slaboučké Bayern spoustu sil.
1: Pospěš si, seber se, párátko moje pomalý, pak si odpočineš. Jestli se budeš takhle loudat, parník odpluje. A my budeme polikat proti vítr a trápit se, teď zaber! Prkna moje nebohy, co vám mám ještě slíbit? Za tou lodí si pojedete pohodlně jako na rybníčku. Bezpečně jako rybky lodivodi. Přidej, přidej! Jsi skvělá loď! Sakra, proč se zastavila? To nemyslíš vážně? Jsme uprostřed moře a ty trčíš na mělčině. Jsi ta nejblbější kocápka, jakou jsem kdy viděl. Jak ucejtíš mělčinu, nejsi k udržení. Tak do vody, Hanzi. Naší madám se zdáme moc těžký. Tedy, že tě budu nosit na rukou v moři, to jsem opravdu nečekal. Chováš se jako zelená, Hanzi. Taky jsi mohl všimnout, jak se tu moře pění. Musíme si vyčíhnout vlnu, která by nás přenesla přes útes. Ať mi huba upadne, jestli tuhle nemožnou loď ještě někdy pochválím.
0: ...16. června 1929. Zůstal jsem na moři sám. Parník nečekal. V noci se zhoršilo počasí. Zvedl se vítr. Snažil jsem se napnout kosatku, ale sotva jsem to udělal, odlétla v cárech do moře. Vzal jsem náhradní, ale i tu odnesl čert. Nakonec se mi podařilo spojit 4 pokrývky k sobě a napnout improvizovanou bouřkovou plachtu. Vlny byly stále kratší a vyšší. A co myslíte, že následovalo? Neplul jsem ani hodinu, když jsem ucítil na kůži zrníčka písku. Pobřeží. A v zápětí mě vlny vrhly na břeh ostrova, aniž jsem tomu mohl zabránit. Kýl zadrhl o dno, stěžeň se zlomil, velká vlna zaplavila člun. Doplaval jsem na břeh a usnul vysílením. ...12. července 1929. Když jsem zjistil, že loď půjde ještě opravit, vrátila se mi dobrá nálada. Vyrážím k egyptskému Port Saidu. 400 mil. První 2 dny využívám větru od severovýchodu. Nejdu si ani lehnout. 3. dne vítr slábne. 13. dne dostává moře slabě nažloutlý odstín. K večeru se na obzoru objevuje maják Damját. Afrika.
2: Lituji, ale musíte se vrátit. Při vstupu na území Egypta je nutno zaplatit kauci 50 liber. Máte je?
3: Mám jenom 20. Ať mi Egypt laskavě sleví.
2: Nastoupíte na támhle tu obchodní loď, která vás doveze zpátky do Řecka.
3: A co moje loď?
2: Můžete požádat o její naložení. Na svoje náklady ovšem. A za 36 hodin budete na Krétě.
3: Jenže to má háček, vážený pane. Kdybych na Krétu připlul na své lodi, nechali by mě zakotvit. Ale protože přicestují parníkem jako pasažér, budou požadovat vstupní vízum a já žádné nemám. Zakážou mi vstoupit na ostrov. Objedu všechny přístavy Egejského moře a všude se bude opakovat stejná historka. Na řecké území bezplatného víza nesmíte. A po 6 týdnech se na tom samým parníku vrátím zase do Port Saidu.
2: Předpis je předpis.
3: A zdravej rozum zase zdravej rozum. Dobrá, dožiju zbytek života mezi Port Saidem a Krétou.
2: Dejte mi těch 20 liber a nikomu ani muk.
3: A kde dostanu povolení k průjezdu Suezským průplavem?
2: U mne. Ale pouze za stanovenou cenu. 50 liber.
3: Vy jste přímo posedlí po 50 librovkách. Chcete mi namluvit, že egyptské hospodářství stojí a padá s kapsou mořeplavců?
2: Vypadněte a buďte rád, že máte vstupní vízum.
4: Co vás trápí, ombre? Máte dojem, že tupost zdejších úředníků předčí tupost těch našich? Ale to jste na omylu.
1: No, no.
4: Zdá se, že jste bez peněz.
1: Bohužel, to není jen zdání.
4: A chtěl byste si nějaké přivydělat?
1: No, to je otázka.
4: Nabízím vám 5 liber, jestliže budete boxovat v mém cirkuse.
1: Beru. Kolik zápasů?
4: Tak pro začátek snad 1.
1: Chci jich vybojovat 10 za sebou. Za 50 liber.
4: Pomalu, pomalu, mladíku.
1: Kdy?
5: Proti mistru světa González Juanovi Pakovi dnes nastoupí šampion Německa Hans Zit.
4: Tak se drž, hombre.
1: 5 liber je za účast. Ne za vítězství.
4: Jenže musíš vydržet nejmíň 5 kol.
1: Slyšel jsi to, Juane Paco? Musím to s tebou vydržet. 5 kol, 10 zápasů po sobě. Potřebuju se dostat pryč z Egypta. Víš? Co pak jsi mi nerozuměl? Jako když kopne kůň. Já se z toho Egypta nedostanu.
4: Tak tady máte svý peníze, hombre.
1: Říkal jste 5 liber.
4: No jo. A taky jsem říkal 5 kol.
1: 1 libra. Můj výprask vám přišel hodně levně.
4: Poslouchejte, nechcete zkusit něco lehčího?
1: A co? Jako?
4: Nebojte se. Zajděte na tuhle adresu. Je to porcajská pobočka firmy Kodak. Řekněte, že vás posílá Ramon. Dají vám nosit ceduly s nějakým nápisem, třeba osamělý mořeplavec, připlul jsem až z Německa. Máte už fotoaparát Kodak, abyste si mě mohli vyfotografovat? Nebo něco tak.
1: Kolik platí?
4: 2 libry za několik hodin propagačních pochůzek denně.
1: Už vím, co mě táhlo do Portsajdu. Kdo by netoužil živit se v Egyptě jako živá reklama? Mám takovej vztek, že bych dokázal vedle Suezského průplavu prohryzat svůj vlastní tunel.
6: To jste vy? Co zase chcete?
1: Zeptat se, jestli neklesly akcie Suezského průplavu.
6: A proč?
1: Že by mohla klesnout i cena, za kterou mohou nemajetní studenti, jako jsem já, vplout vlastnoručně vyrobenou bárkou.
6: Vtipnější by bylo, kdybyste chtěl průplav koupit.
1: Pane, ztratil jsem tu 20 dní. 20 dní v téhle vyděračské zemi. Dejte mi laskavě povolení. Nemůžu se dočkat, až budu zase na moři. Mám lidí po krk.
0: srpna 1929. Ani sebekrásnější země vám neučaruje, když nemáte štěstí na slušné lidi. Vyplouvám na Rudé moře. Kolem poledního mě přepadl záchvat malárie. A k dovršení smůly jsem v horečce nedovřel u závěr nádrže s pitnou vodou. Když jsem se o pár hodin později připlazil ke kanistru, zjistil jsem, že je prázdný.
7: Zůstávám 2 dny bez hnutí. S vysokou horečkou. Bez jediné kapky vody. Ve vedru 40 stupňů ve stínu. Kam mě unáší loď, nevím. Je mi to jedno. Nemám sílu ani na to, abych umřel.

0: Srpen 1929. Za přesnost kalendáře neručí.
1: Horečka přešla. Jsem hrozně unavený. Jihoarabské pobřeží je na dohled. Na pobřeží není vidět nic než písek. Konečně pahorek s několika palmami. Nezdá se to moc bezpečné. Pro jistotu si vezmu svou starou ručnici.
2: Hej! Hej! Salam aleikum. Tam v té oáze. Je tam pramen? Je tam v té oáze voda? Voda! Potřebuju pít!
0: Nehybný pohled dvou Arabů připomínal hroznýše před útokem.
2: Hanzi, zmizni odtud. Jdou po mně. Rychle k lodi! Zatracená noha! Jsem pomalej! Pomalej! Nemám sílu! A už je tu ten druhej. Pozor, má nůž! Nepřibližuj se! Zůstaň kde jsi! Budu střílet!

0: Žízeň. Už pro mne neexistuje nic než žízeň. Měl bych zkusit chytit rybu, vylisovat z ní tekutinu, která by se dala pít. Trčím tady na otevřeném moři v palčivém slunci za absolutního bezvětří a pozvolna ztrácím chuť se bránit. Uprostřed obrovského množství vody umírám žízní. Modlím se, aby už byl konec.
1: Mohlo být kolem půlnoci, když to začalo. Bouře. Největší, jakou jsem kdy zažil. Probudil mě tvrdý úder do lebky, podlážka. Loď se naklonila na bok. Vylezl jsem na palubu a převrátil se úplně. Zaryl jsem prsty do rámu ploutvové skříně. V této poloze jsem přežil do rána. Strašně mě bolely ruce, odřené klouby pálily. Počkal jsem ještě několik hodin, abych soustředil všechny síly. Pak jsem se potopil a uvolnil stěžeň a plachtu. Co by jinému trvalo hodinu, mně trvalo 10 hodin. Podařilo se. Loď se obrátila do původní polohy. Vydrápal jsem se na ni a okamžitě usnul. Z přívalů deště jsem nebyl schopen polknout ani kapku.
0: Ležím na dně své Bayern. Rozhodnut nic už nepodniknout.

0: Trosečí! Podívejte se, my dear, opravdický trosečí.
1: Je příšerně vyhublý.
0: Dejte mu najíst.
1: Netlačte se.
0: Počkejte, ticho, co to říkal?
1: Chce pít.
0: Tak rychle sklenici whisky.
1: Ne, whisku ne, obyčejnou vodu.
2: Mohu si vás vyfotografovat?
0: Tahle australská osobní loď se jmenuje Queen of Sumatra a pluje z Ceylonu do Perského zálivu. Ze všech turistů je nás tu nejvíc Američanů. Podepište se mi prosím na tenhle ten lístek a napište mi tam, jak se jmenuje vaše loď.
1: Podívejte, jaké má poraněné ruce, chudinka.
3: Tohle mokvání způsobuje sůl. Rány se pak nehojí.
0: Díky za podpis. A tady je $10, mladíku.
3: Já chci taky podpis. A $10 ode mne.
2: Ode mne taky?
1: A já dávám 20.
4: Připadal jsem si jak cvičená opice v cirkusu. Dostal jsem jídlo, 2 soudky pitné vody, kapsy se mi nadouvaly bankovkami. Rázem jsem byl nejbohatší muž. Na své lodi určitě. Končil asi 15. týden mého pobytu na moři. Skoro 2 roky jsem nebyl doma. A teď Indie. Konečně vidím Indii.
5: Vida, už jste se probral.
6: Kde to jsem?
5: V mém bungalovu.
6: A kdo jste vy?
5: Angličan, biolog. Jiu tady už dlouho, přijel jsem studovat tropickou faunu a už jsem tu zůstal. Jak se cítíte?
6: Nevíte, jak jsem se k vám dostal?
5: To bych se měl zeptat já vás.
6: Já jednoduše. Připlul jsem z Evropy do Indie, na mé Byron. Když jsem se přiblížil k indickému břehu, několik rybářů udělalo mé lodičce čestnou stafáž. Nikdy podobné plavidlo neviděli. Nemohl jsem jim vysvětlit, že chci do nějakého velkého města, do Karáči nebo Bombeje. Ukázal jsem těm domorodcům mapu, ale žádný z nich nechápal, co ten pomalovaný kus papíru znamená. Pak se mi podařilo namalovat do písku siluetu britského vojáka. Pochopili. Posuňky naznačovaly, že musím dál na sever. Vydal jsem se džunglí a dál už nevím nic.
5: Před 5 týdny vás našli domorodci v divočině. S ránou na noze uštknul vás had. Řadu dní jste byl víc mrtvý než živý. Ošetřil jsem vás, ale nemám tu skoro žádné léky. A pak nejsem doktor medicíny.
6: Štěstí, že vůbec jste.
5: Poslyšte, vy chcete v Indii zůstat?
6: Ne, proč? Chci se vrátit domů. Zdá se vám to divné?
5: Doprovodím vás do Karáčí na palubu indické Dhau. Doveze vás do Port Saidu a tam si můžete koupit jízdenku na paroloď do Evropy. Peněz máte dost.
6: Cože? Já mám peníze?
5: Potácel jste se džunglí s kapsami plnými peněz.
6: Takže parník Queen of Sumatra tedy nebyl sen?
5: To nevím.
6: Takže mohu domů.
5: To s tou lodičkou. Jakže se jmenovala?
6: Byron.
5: Tu jste si vymyslel, že? To, že jste se plavil sám na lodi, po moři, v takové kocápce, to není pravda, že?
6: To je pravda.
5: Vy máte peníze, podle všeho jste bohatý a plavíte se v lodi, kterou si sám vyrobíte po moři jen proto, že chcete do Indie?
6: Proč ne?
5: Protože tomu vůbec nerozumím. Proč byste to všechno dělal? Proč byste se plavil takovou dálku? Proč byste podstupoval takové riziko, zbytečné riziko, jen proto, abyste se zase plavil zpět?
6: Poslyšte, nejmenujete se náhodou Kirsten?
5: Ne. Tu loď, tu vaší Bayern, tu jste si vymyslel, vidíte. To celé jste si vymyslel, že?
6: Myslím, že ano. To celé jsem si vymyslel.

Nikdy jsem se už nedozvěděl, co se s Byron stalo. Co se stalo s mým člunem, který mi tak věrně sloužil a který mě přes všechny strasti dovezl k cíli. Do Německa jsem se vrátil vlakem. Po několika dnech jsem navštívil Kirstena von Stroheim v jeho vzkvétajícím podniku. Čekal jsem hodinu v předpokoji, než jsem byl přijat. Rozhovor trval 5 minut. Hermanů přibývalo, knihkupectví mého otce stálo čím dál víc stranou hlavní třídy a mně se začalo stýskat po moři. Evropu čekala 30. léta a já začal stavět novou loď.

0: Ismail s Jusufem čekali u rumpálu a vytáhli Hadžida, až zatahá za lano. Záviděli Hadžidovi, že si uměl poradit s mužátkem, a tak je trošku mrzelo, což by si nikdy nepřiznali, že Hadžid se nebál spustit do studny. A zmocnil se jich pocit, kterému se říká komplex méněcenosti. Francouzi tomu říkají Minderwertigkeitskomplex, tedy Francouzi tam kolem Štrasburku. Jedinci a někdy celý národové tímto komplexem potrefení věří, že svou malost odstraní, když prohlásí ostatní jedince či celé národy za ještě menší, než sami jsou. V zajetí tohoto bludu pak stávají se zlí, krutí, násilní a hlavně jsou hloupí. Takoví lidé z Židů dělají Židáky, z Negrů Nigry, z Čechů Čehůny, z Maďarů Hůny, z Němců Skopčáky a tak dále, a tak dále, a tak dále. Podle tohoto receptu Ismail i Jusuf nalezli zadosti učinění v tom, že z Hadžida vyrobili prohnaného, úlisného, vesměs podezřelého syčáka, prostě horšího tvora, než byli sami dva. A do toho Hadžid zatahl za lano. Nejradši by byli rumpálem ani nehnuli. Naštěstí však byli víc zvědaví než zkažení. Když oko vytáhli, tak se domnívali, že je v něm nějaké strašidlo. A Amáta, aby mohla vystoupit, si vykasala burnus a průvan ze studny se postaral, aby se burnus na chvilinku vzdul, okamžitě pustili strašidlo z hlavy. Začali Amátu obsakovat, obdivovat, odvedli do kuchyně. Nic nedali na její prosby a domluvy, aby spustili oko v prohažda. Naopak, namlouvali jí, že to je jejich prohnaný sluha, který jim ukradl žluté stehínko a podvedl je. Oni to byli, kteří zneškodnili mužátko, nikoliv on. Bůh sám ví, jaké ošklivé plány měl s Amátou za lubem. Amáta však věděla svoje. Nemůžete ho tam nechat, rozkřikla se. I kdyby to byla pravda, co říkáte, no to se prostě nedělá. Vysmáli se jí. Jim přece nějaký sluha chybět nebude. O sluhy není nouze. To se vám nevyplatí, jakože se Amáta jmenuju. A vzala na ně pohrabáč a neuspěla ovšem, protože dva chrabří muži na jednu ženu no donutili jí usednout a potom pomalý a tupý Jusuf se ozval. Amáta, Amáta. Amáta, no tak se přece jmenuje dcera Abé Bukira, Abu Bekira, opravila ho, ale hned věděla, že provedla hloupost, protože oba kmání se na sebe významně podívali. No domyslili si, že když přivedou Abu Bekirovi jedinou dceru, že na tom nemůžou prodělat. Vyimprovizovali z větví a kůry pohodlná nosítka, na která naložili Amátu, aby se neunavila rychlým pochodem. Amáta se nebránila. Pochopila, že proti přesile nic nezmůže. Čím dřív bude u otce, tím rychleji pomůže vysvobodit Hadžida. No a Hadžid zatím se nezdržoval marným voláním na dně studny. Vrátil se do paláce a zbudil mužátko. Musíš mě pomoct.
1: Bez nohy nemůžu, vrať mě nohu.
0: To pust z hlavy. Popadl mužátko jako štěně se nosívá. Utíkal s ním ke dnu studny. Tam mu poručil, aby mu pomohlo nahoru.
1: Na to budu potřeba dvě nohy,
0: vydíralo. Jednu máš přirostlou, povídá Hadžid. Druhou, tou druhou tě můžu přetáhnout a už kuš.
1: To není diskuse, to je rozkaz.
0: Dohodli se, že bude nejlépe, když mužátko vyroste na 1,60 m, aby se mu Hadžid mohl pohodlně usadit na ramenou. A potom, že mužátko poroste dál a dál, až se nahoře Hadžid chytne okraje studny, popadne obra za pačesy, ten se smrskne do velikosti mužátka, Hadžid ho vytáhne a oba se ocitnou na zahrádce. Jenže, jak mužátko rostlo do výšky, tak pochopitelně nabývalo na mohutnosti, na šíři. A najednou mu studna byla malá a nemohlo dýchat. Sotva zafunilo. Drž se! A svrklo se, jak křížela do původní velikosti. Lotře, se mně zdá, že to děláš na smal.
1: Čestný slovo, žene.
0: No tak znovu. Mužátko přišlo s dobrým nápadem. Co kdyby se změnilo v chlapa kolem 2 metrů? Hažit by se mu usadil za krkem a on by pak použil kouzelného sloupu, který by je vynesl oba nahoru. No, zkusit se to může, povídá hažit a usadil se po vyrostlému mužátku na ramenou. Drž se pevně, povídá obr. A už se ozvalo hluboké zabzdění, které se zvyšovalo až do tetelivého revu. Zalknul je puch a vyletěli ze studny jako raketa. Však ona to svým způsobem raketa byla. Hadžit nestrácel čas prohledáváním domku. Představil si, co by dělal on, kdyby vytáhl ze studny okov a v něm perlu všeho ženství. No, nejdříve by z ní vytáhl, co je zač, pak by s ní mazal k její rodině, ne? Kterým směrem je hlavní město?
1: Západo, západo, jižně, zvětšíš se do obra a doneseš mě tam nohu. Co strom, to berla. Poraď si, ale rychle.
0: Žluťas vyrostl do 6 metrů, svalstva mu přibylo 600 liber, vyvrátil dub, divokým břečťanem připoutal ke kyčli, vysadil Hadžida na ramena a vykročil. Zpočátku to byla chůze tedy značně krkolomná. Za hodinu si na dubovou protézu zvykl a opravdu se snažil, to se nedá upřít. Když krok co krok je 75 metrů, 100 kroků je 7,5 kilometru. 1000 kroků to je skoro jako z Prahy do Plzně. Bohužel obr neměl školy, popletl si východ ze západem a museli se vrátit. Přišla průtrž, protéza nabobtnala, no a škrtila. A než ji vyměnili a zase znovu udělali, to je strašně zdrželo. Takže přišli do města, když už Amáta dávno byla v paláci a když už bylo rozhodnuto, že Jusuf se s ní ožení. Když Ismail už byl novým předsedou vlády, lid jásal, vlajky vlály, muziky hrály, volalo se, ať žije to, ať žije ono, a tamto taky, ať žije, ohňostroje, rány a kouř a volání. No, no vůbec. Žlutý obr s Hadžidem na ramenou se dostal do průvodu a vzniklo domnění, že to je alegorie, která něco představuje. A protože lid si nebyl jist, co ta alegorie představuje, pro jistotu jásal, jak nejvíc uměl. Teprve, když se setmělo, mohli obr s Hadžidem uhnout na opuštěný hřbitov, kde se obr opět smrskl do velikosti mužátka. Dělej tady pomníček a čekej, poručil Hadžid a šel se podívat po městě. Byl si jist, že Amátě je smutno, ale také věděl, že sama nemůže nic dělat. Přemýšlel, co by on měl podniknout, až došel na prázdné tržiště. Mezi hromadami nahnilých melounů stojí stařec a mluví, hej, vy melouní zelení, vy hlavy nahnilé. Ptám se vás, umí z vás někdo šít? Z mé dílny všichni krejčí odešli slavit slavnou slávu. Jsem zrazený mistr Krejčovský, který má dodat 300 svatebních obleků pro princeznu. Pomocte hlavy zelené. Poraďte, jak to udělám. Oběsím se, podřežu se, utopím se, umřu. Hadžid ho pozoroval, vzpomněl si na zázračné klubičko. Já jsem krejčí! Stařec se prudce otočil a zasýpal. A tak honem, pojď, za mnou. Je tě málo na 300 v obleku, synu můj. Je tě málo, synu můj. Nepřestal žbrblat a lamentovat, dokud nedošli do prázdné krejčovské dílny. Vyšívané orientální, ty nejparádnější na svatbu. Umíš, synu můj? Do pozítřka. Neumíš, viď? Dej zálohu a nestarej se, povídá Hadžid. Stařec dal zálohu. Času je dost, já si jenom skočím na skleničku, povídá Hadžid. A šel rovnou do cikánské hospody, kde se zpívalo, vyhrávalo, tancovalo už 2. den a 3. noc. Hadžid držel krok z cikány, jenom občas si položil hlavu na stůl, jen co by se mu zazdálo o Amátě. Probudil se a posílený křepčil dál. Zoufalý krejčího konečně vyšťáral. Zrovna, když zábava vrcholila,
1: Zaplať za všecky, jinak nešiju.
0: Stařík vysypal ze špinavého váčku všecko, co měl, usedl, nalil si a prohlásil poměrně klidně. Teď je to jedno. Šaty nebudou, já se oběsím.
1: Budou, táto, budou.
0: Byli. Haží se s dětkem vrátil před půlnocí. Uložil ho do postele, přikryl, pak si dal do dílny necky, nanosil do nich vroucí vodu, zamkl dveře a sedl do horké lázně. Předtím položil zázračné klubičko na zem a teď mu znecek říká, co ještě nikdy nikoho nenapadlo, totiž, že na ostrově Hukačka kuká v lese kukačka. Klubko to zřejmě rádo slyšelo, protože se jalo rozvíjet a jehlíčky se jen míhaly. Hadži to chvilku pozoroval, pak se mu to začalo jevit tak rozmazaně, pak zívnul a v neckách usnul. Probudila ho studená voda a probudil se oděn do husí kůže. Po podlaze po stolech složené, rozvěšené, vyžehlené. Nádherné šaty. 300 jich bylo. A stařík Krejčí, chudinka, nevěděl, co má říct.
2: Aby si mě rozuměl, já ti opravdu děkuju, rozumíš? Já ti, synku můj, opravdu, protože koukej, synku můj, já ti děkuju.
0: A sáhl do kapsy.
2: Podívej. A já už jsem měl připravený špagát.
1: Máš ty ale pošetilý nápady, blázne stará. Sežeň oslíka, nalož tu garderobu a zavez to princezně. A poslouchej teď dobře, co ti říkám. Tadyhle to klubíčko jí odevzdáš. Aby si ho dobře prohlídla a že si pro ně přijdu. A máta se na šaty ani nepodívala. Až teprve, když jí stařec předal klubíčko se vzkazem. Políbila dětka na čelo a pošeptala mu, dones mu klubíčko zpátky. Já to klubičko nechci ani vidět, ale Háďu chci vidět, Háďu, tomu řekni.
0: Potom si z té hromady šatu vybrala lahvově zelené s uzunkým lemováním kolem rukávu, jakoby z krtčích hřbítků. Ostatní rozdala ženským v paláci, v kuchyni a v harému.
1: Háďi došel pro mužátko, rozkázal mu, aby se zvětšilo do 8 metrů, posadil se mu do vazu a vyjel k zámku. Žluka zdupal dubovou protézou, až se okna třásla. Dav lidí za nimi narůstal, provolávala se sláva, což vedlo k tomu, že Abu Bekir vyběhl na balkon, aby se podíval, co se to vlastně děje. Ledva však poznal krik z krakse, zmizel rychle v komnatě a hledal, kde by se tak schoval. Hadžit přestoupil ze žluťasovy palice na balkón a rovnou za šachem. Buď zdráv, vzácná vymoženosti. Ale nejdřív dobře poslouchej. Zavedl šacha zpět na balkón a ukázal žluťasovi žluté stehínko. Kdo pak ti toto z tvého hnusného těla vytrhl? Ty, můj pane a veliteli.
0: Abu Bekir nebyl hrdina, ale v lidech se vyznal. Změřil si Hadžida pohledem, kývl spokojeně hlavou a štěkl dolů na velitele stráží.
1: Zatykač na Ismaila a Jusufa, přiveďte je živé.
0: Přivedli a předhodili Abu Bekirovi. Ano, ano. Přiznávají, že podvedli Hadžida. Ano. Oni se mužátka báli, oni dva. Oni odvlékli Amátu proti její vůli, ale litují svých činů. Už to nikdy neudělají. Teď vidí, jak chybovali. Jen ať pro pána Allaha to Abu Bekir ráčí při tomto nechati. Jejich úřadů, ať neváhá je zbaviti a jinými úkoly pověřiti. Šach ve svém milosrdenství je chtěl dát rozštvrtit. Avšak Hadžid ho přesvědčil, že budou daleko více ponížení a potrestáni, když budou muset doživotně sloužit žlutému obrovi. Tomu pak Hadžid poručil, aby se smrskl do velikosti normálního člověka a dal si udělat pořádnou protézu. A že až ho bude potřebovat, že mu řekne. A zmizel z pokoje. V prvním patře nalezl 12 klasických dveří do 12 klasických komnat. Princezna, jak víme, bývá ve 12. Poučen z alabastrového zámku,
1: bere za chliku první komnaty, když v tom na druhém konci chodby se rozhlédnou dveře do kořan a klásce zve hrličin hlas. Tam ne, Háďo, tady jsem. A Hadžit vstoupil do horoucího nebe.
3: Tak jsem se u mecenáše rozpovídal o domovních znameních, že jsem zapomněl na to nejdůležitější. Říci, které pražské domovní znamení je nejkrásnější. Vy asi řeknete, že to je jasné, to, že je přece dům u dvou slunců, kde žil Jan Neruda. A ten, že byl tak poznamenán malou stranou, že své články nepodepisoval svým jménem, nýbrž také znamením, trojúhelníkem. Ten je ostatně vkomponován i do jeho pamětní desky na domě. A kde kdo se dnes diví, proč básníkovi dali na desku trojúhelník, když je to básník a ne geometr? Dům u dvou slunců má krásné a nejslavnější domovní znamení, ale nejkrásnější znamení má jiný dům. Mimochodem, když jsme se probírali statistikou symbolů a barev na domovních znameních, vynechali jsme jedno, právě ty počty, právě ty číslice, u dvou, u tří, u čtyř, u pěti, něčeho. Která číslice myslíte, že je nejoblíbenější? Šťastná sedmička? Chyba lávky. Ta se v našich 323 názvech objevuje pouze dvakrát. Pětka jen jednou, čtyřka také a šestka se neobjevuje vůbec. Dvojka, tedy například u dvou slunců, u dvou panen a podobně, zaznívá však z domovních portálů 10krát. A zcela nepřekonatelná je trojka. Ta je na tom tak jako zlatá barva. Číslice 3 je vložena do pražských znaků 50krát. V té 50ce pak najdete i ono nejkrásnější pražské znamení. Nese ho dům u tří housliček v Nerudově ulici. Takže si ho snadno můžete porovnat i s překrásným znakem domu u dvou slunců. Dům u dvou slunců je ovšem až nahoře, zatímco dům u tří housliček je v téže ulici docela dole, až u Malostranského náměstí. Obrátíte-li se k budově zády, můžete si prohlížet chrám svatého Mikuláše a morový sloup. Avšak neobracejte se k němu zády a prohlédněte si pozorně to nejkrásnější domovní znamení staré Prahy. Na domě je proto, že byl přes 80 let v držení různých houslařských rodin. Různých, i když byly mezi sebou propojeny tu vdovou, tu jiným příbuzenským vztahem. Dnes je v domě vinárna, která se jmenuje rovněž u tří housliček a její valtická vína nijak nezaostávají za jejím domovním znakem. Nemluvě o tom, že tato vinárna je jednou z posledních možností, kde nabrat sil a kde si odpočinout, než se dáte do šlapání vzhůru k hradu.

0: Od včerejšího večera se pohřešuje desetiletý Milan Brouček z Karlína. Naposledy byl viděn v parku
1: no,
0: poblíž
1: prosím,
0: náměstí.
1: Zase v parku.
0: Jeho zmizení může mít souvislost s výskytem nebezpečného zloděje, několikrát trestaného Karla Drsňáka,
1: je pamatovat,
0: zvaného Vousáč, který se pohyboval ve stejných místech a po kterém veřejná bezpečnost pátrá.
1: Vousáč.
0: Drsňák, vulgo Vousáč, je 175 cm vysoký.
1: Pamatovat, Jerry.
0: Má nápadně červený nos.
1: Slyšíš červený
0: opakují,
1: nos, Jerry?
0: Nápadně červený nos.
1: Červený nos.
0: Nosí plnovous a černé brýle.
1: Pamatovat, Jerry.
0: Zvláštní znamení. Mluví velmi hlubokým, chraplavým hlasem.
1: To je taky důležité.
0: Naposledy byl oblečen v hnědý svrchník, šedou, kostkovanou čepici a černé holinky.
1: Počkej, Jerry, nemotej se tady, ať mohu vypnout televizor. No vidíš. Prosím, tomu už by mohl krájet a Hurvínek ještě není doma. 8 hodin. Ano jo, pořád. Myslíš, že já o něj starost nemám? Ale já mu to jeho věčný toulání osladím. Týden si nesedne, to mi věř. A ty jsi taky takovej. Nemůžeš na něho dávat pozor? Každou chvíli člověk slyší v televizi, pohřešuje se, pohřešuje se. Co když se taky ztratil? No, tak ne. Ale co když se mu něco stalo? No, co když se mu něco stalo? Ty jsi se vším hned hotovej. A kde je tedy? No, leda, že by se zapovídal s Máničkou u paní Kateřiny. No, že mě to hned nenapadlo. Honem tam brnknu. Kolikže má číslo? 8, 6, 5, 3, 6. A to poslední je kolik, Jerry? 2, no vidíš, to mi vždycky vypadne z hlavy.
2: Prosím?
1: Dobrý večer, paní Kateřino. Promiňte, že ruším, ale Hurvínek by už měl jít do postele. Poslala byste ho laskavě domů?
2: Cože? Hurvínek ještě není doma? Ale u nás dneska vůbec nebyl.
1: Šmankote, u Máničky nebyl, Jerry. Nebyl, říkáte? No s tím klukem už to není k vydržení.
2: To víte, dítě. Hraje si a na hodiny zapomene.
1: A že vždycky zapomene jenom Hurvínek. A Mánička nikdy. Tu nemusíte pořád schánět po všech čertech, paní Kateřino. Zrovna před chvíli hlásili v televizi, že se ztratil nějaký chlapec. Já vám řeknu, já už z toho mám hlavu jako kedluber. Musí chlapodát.
2: Ale okamžiček, pane Spejble. Máničko, pojď sem.
3: Cep a koza. Ne kosa. Báseň. Štíhlá koza, kosa, pěkná pana, zafičí a šle.
2: Volá pan Spejbl, nevíš, kde je Hurvínek?
1: To je doba, než se ta holka vymáčkne.
3: Odpoledne jsme si hráli v parku.
1: No prosím, zase v parku.
3: Ale domů se mnou nešel. Stalo se něco?
1: Kde pak? Já asi volám z dlouhý chvíle.
2: Slyšel jste?
1: Jo, vždyť jsem čekal u telefonu. To bych přišel o nervy. Hned, jak se Hurvínek vrátí, dáme se do toho, paní Kateřinu, jak jsme se domluvili, ať se kluk chytí do pasti. V tom převlečení to sehrajete jako nic. Mám v šatníku ošacení, který se hodí úplně, ale úplně přesně k popisu toho, jak on se jmenoval, Drsňáka, ano, Drsňáka, vulgo Vousáče, jak ho popisovali v televizi. Znamenitej zlotřelec s fousama, nikdo vás od něj nerozezná.
2: No, když myslíte.
1: Myslím, paní Kateřino, moc vám děkuju. Hned to převlečení nachystám a pak vám brnknu.
4: Třeba jo, ještě nula. Nahoru? A ještě na jízda skluzba po žbrdlení neboli klandru. A hopla! No nazdar.
5: Džuzna v kaťatech. To zas bude binec. To si ta Tulda vymluví plíce. I jiné vnitřnosti. Co se dá dělat? Jde si domů. A tu to rédy, tu to rédy, co se dá dělat? To rédy, to
6: rédy. Tak, tady to máme. Hnědej kabát, šedivá čepice, černý holínky, černý brýle. Ty fousy s tím červeným nosem jsou zvlášť povedený. No řekni, Žary, nebude paní Kateřina celý drsňák? V tom oblečku z ní bude zlotřelec jedna báseň. Ticho, pš! Jož já ty začínej, stačí, že si sousedi stěžou na hurlínka. Jo, za dveřmi je náš milospán. Švanku, ty to oblečení, kam bych to schoval? Už vím, do jeho pokojčku, do skříně, tak? A teď se schovám za dveři.
5: Pš, Jeriku, tiše. Tiše, tiše, Žary, ticho. Nebo mě uslyší ta Tulda a udělá hrozný binec.
1: To tedy udělá.
5: Je... Takový velký a schovává si za dveřmi, co kdybych se lék. Taťulinku, tolik hodin a ty ještě nespíš.
1: Kde jsi byl?
5: Totiž, taťulinku, já jsem, ty jsi...
1: My jsme, oni jsou, časování by ti šlo. Ale přijít jednou domů včas, to se dělá? Toulát si po večerech? Co kdyby se ztratil?
5: Ale taťuldo, vždyť už nejsem žádné malé dítě, než kvůli batule.
1: Nic nechci slyšet. Podívej se, jak vypadáš, celej ušmudlanej. Po dole ti kouká? Ukáž, já ti ho zastrčím. Co to má znamenat? Když jsi odcházel, byly ty kaťata celý.
5: No, teď je tam taková dňovírka.
1: Já ti dám dňovírku. Co jsi dělal?
5: Já za to nemůžu.
1: A kdo pak tedy? Svatý Dindindon nebo kdo?
5: Knoflík na klandru.
1: Na klandru, na zábradlí se říká. Jak to?
5: Po každý se skočím před ním, ale při poslední jízdě jsem jaksi pozapomněl.
1: Jo, určitě. No, to je hezký. Není, že se touláš po nocích, ale navíc pěstuješ takovýhle zábavičky? To se dělá? Jezdit po klandru?
5: Po zábradlí.
1: Po zábradlí?
5: To se nedělá.
1: No tak. Chceš se zmrzačit? Už toho mám akorát. Alou do svýho pokojíčku a přivlíknout, než se pozapomenu já.
5: Ano, taťulinku, ano, taťulinku.
1: Jestli si myslíš, tak to tvoje mě... Ano, taťulinku, na mě vůbec neplatí. Já bych ti jednou přál, aby tě to tvoje taťulinku jednou pořádně, totiž to tvoje toulání, jednou pořádně vyplatilo. A ještě dneska. Nevím, jak by ti bylo, kdybys někde v parku narazil na toho, jak on se jmenoval, Žeriku?

0: Takonož. Má takový dlouhatánský fousy.
1: Tak ono je to připravený na mě. Nos jako řekvičku?
0: Ano.
1: Šedivou čepici?
0: Ano.
1: Černý brele? Hnědej kabát? Černý holinky?
0: Ano. Jak to víš?
1: Mám oči, ne?
0: Hleď, co to tam děláš?
1: Našel jsem tady trubku, tak ji zkouším. Kde se tu vzala?
0: Moment, moment. Dej sem. Nemyslíš si, že za to svý toulání ještě dostaneš trubku? A jinam ses nedíval?
1: A kam jsem se měl dívat?
0: Do skříně ses nedíval?
1: Proč? Mám se tam podívat?
0: Co bys tam asi viděl? Sip se odsud. Do obýváku. Šup, šup.
1: A dáš mi tu trubku, taťuldo, tak krásně trubila.
0: No, no, poslouchej.
1: Půjč mi, taťuldo.
0: Hele, naučenej seš?
1: No, naučenej jsem.
0: Naučenej seš?
1: No.
0: Naučenej seš, pojď nám?
1: No.
0: Seš naučenej?
1: Já myslel.
0: Básničku na zítra umíš?
1: Já si ji naučím.
0: Tak hýbaj k mánice. Ať tě hned vyzkouší, já se s tebou zlobit nebudu.
1: Moc co ta trubka, taťuldo, ale taťuldo, já bych chtěl vědět, co s tou trubkou, taťuldo.
0: Žádná trubka, dokud z tebe nebude dítě, jak si patří. Troubit si budu já.
1: Pěkná spravedlnost, já bych se jenom držel a držel a taťulda si troubí na mou trubku. Požere, požere. A tak se řekne spravedlnost. Ahoj, dívko.
2: Je? Tak ty ses nestratil.
1: Co pak jsem nějaký batole? Dobrý večer, paní učitelko.
3: Dobrý večer, Hurvínku. Ale že se nestydíš dělat panu Spejblovi takovou starost?
1: Ze samé starosti si tam taťulka teď vytrubuje.
2: Štíhlá koza. Kosa. Pěkná pana zafičí a šlehne.
1: Lehne.
2: Šlehne?
1: Šlehne.
2: Jak je to dál, Hurvínku?
1: Když si pleteš kozu s kosou, tak to taky ještě moc neumíš. Ukaž knížku. Ježkovi zraky, takovou dlouhou báseň se máme naučit.
2: No.
1: A z paměti,
2: no.
1: Že já se vracel tak brzo.
2: Ty buď rád, že se ti nic nestalo. Bábinka říkala, že pan Spejbl říkal, že v televizi říkali, že nějaký chlapec se dočista ztratil.
4: A to bude pan Spejbl. Prosím?
5: Můžete přijít, paní Kateřino. Převlečení jsem připravil. Vzduch je čistý.
4: Hned jsem u vás, ano.
2: Štíhla!
1: Oza.
4: Učíte se, děti, učíte.
1: Učíme, učíme.
3: Tak se učte, učte.
1: Abychom se naučili, naučili.
3: No, a já si zaskočím k panu Spejblovi.
1: Zaskočte, zaskočte, prosím.
3: No, děkuji, ale abyste tady něco neprovedli.
1: Taťula mi koupil trubku, heč?
2: Ju, a kde ji máš?
1: Hned mi ji zabavil.
2: Oh.
1: Ale na mě si nepřijde, já umím troubit i bez ní.
2: Se ty vrepto.
1: Se vrepto, tak dávej pozor.
2: No. No, prosím tě, Hurvíku, já už tě věřím, ale
1: taťulda na trubku. Je to umím líp.
2: No umíš, ale prosím, netlup tak nahlas. Netlup tak nahlas, ti povídám.
1: To musí znít.
2: No dobře, ale ne tak nahlas.
1: Tohle je nahlas, tak poslouchej teď.
2: Ne.
6: Už tady na vás netrpělivě čekám. Všechno jsem nachystal, jen to obléknout na sebe. Fousy jsou nakulmovaný, jenom pozor, aby se vám nechtělo kejchnout. To by vám uletěli i s nosem a s čepicí. Jo, to jsem chtěl říct. Ten dopis máte?
3: Mám.
6: Tak račte k nám, tam se převléknete a já budu hlídat tady na chodbě.
3: Dobrá.
6: Aby nás Hurvínek s Máničkou náhodou nepřekvapili.
3: Ale kde pak? Zabrali se do učení?
6: Ani bych neřekl.

0: Běžte, běžte, paní Kateřino, tohle já vyřídím. Já to zarazím, pane Mrkvička, spolehněte se. Šmankote, co pak tam mají slona?
1: Někdo na nás jde? Mám otevřít?
2: Neboj, neboj. Nech to na mě.
3: Co je to tady za rambajs?
2: Padla koza do jetele. Udělala bác!
3: Zbláznil ses?
2: To jsi ty, taťuldo? Promiň, já si tak strašlivánsky zabral do učení, že jsem tě dočista přeslechl.
3: A co to troubení přitom?
2: Připravuju si zároveň na hudební výchovu. No řekni, není to projev píle? Učit se dva předměty najednou?
3: Projev píle, no prosím, to uznávám, jenomže...
2: Jenomže v tom rambajzu se nedá učit, to máš pravdu. Ať dole přestanou s tím boucháním a pokřikováním.
3: Jo, takhle. No prosím, to máš pravdu. Hned to zařídím. Počkej, já to hnedka zařídím.
1: Urvínku, to jsme ho doběhli, viď?
2: To bylo strachu, a vidíš? No, jak jsme na to vyzráli? Hele, Máni.
1: No?
2: Pojď si hrát na schovku.
1: Jo, ale jak budu rozpočítávat?
2: Ojojojojoj,
1: no.
2: Prosím tebe, tobě to jde jako psovi bastva. Entendíky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku, bos, natloukl si nos. A jukáš ty?
1: Protože jsi švindloval.
2: Nešvindloval.
1: Švindloval, ale já ti to oplatím.
2: Dobro, oplatíš, ale teď juka dvele do pokoje, Anna by skoukala.
1: Co, ale prosím
2: tě. A počítej nahlas. Nekoukáš?
1: Nekoukám. Jedna, dvě.
2: Kam bych se schoval? Pod stůl je vidět? A už vím, do skříně. Ona bys mě prozradil, Jerry.
3: Děti se snaží, se čsou, aby se naučili, co se ještě nenaučili. A nějakej pan Mrkvička?
4: Šmakone... Kdo je to?
5: Ale snad jste se mě nelekl.
3: Dejte pokoj. Paní Kateřino, z vás by člověka trefil šlak. Vy, že jste hrála princezny, v tomhle přestrojení vypadáte spíš jako rumcajs. Nebo ten drsňák. No jo, ano, celý drsňák. Máte ty Hurvínkovy hračky?
6: No na to hlavní přece nezapomenu.
3: Klíčovou dírkou jsem viděl, že se Hurvínek schoval do skříně. Tam ho zamknete a necháte tam ten dopis. Teď je vhodná chvíle. Mánička totiž juká v zadním pokoji.
2: Tiše, Jerry, to jsem já.
5: Tak zamknout skříň. Dopis dáme tady na stůl. Tak a nohy ještě na ramena.
1: 39, 40. Už jdu! Já asi neslyšela, jak za sebou zavíráš dveře. To víš, a budu tě hledat, no to akorát. To je stejně, ale kluk, uteče mi. Jej, Danánky, on mi tu nechal dopis, Hurvínku, třes se. To nebyl Hurvínek, přece nebude psát sám sobě, kdo tu mohl být? Hurvínku! Hurvínku! Hurvínku, kde jsi? Jerryku, nevíš, kde je Hurvínek? Co? Ve skříni? Prosím tě, jak ses tam mohl zamknout?
2: Já, to jsou nápady. Zamykat ve skříni, co kdybych se tam udusil?
1: Prosím tě, já tě tam nezavřela. Vážně ne.
2: Tak kdo teda, svatý din-din-don?
1: Horvinku, někdo tady byl? Podívej, nechal ti tu dopis.
2: Dopis?
1: No.
2: No jo, to jsi sem dala ty.
1: To jsem sem nedala já.
2: Čegro, ne?
1: Čegro.
2: Horvinku, třes se.
1: No, no.
2: To jsi sem dala ty?
1: To jsem sem nedala já.
2: Čegro, ne?
1: Čegro.
2: Sebral jsem ti tvoje nejmilejší hračky.
1: No.
2: To jsi sem dala ty?
1: To jsem sem nedala já.
2: Čegro, ne?
1: Čegro, ne.
2: Nikdy ti nenapadne, že bych se s nimi ukryl. No, počkej, dělá.
1: Počkej.
2: Ha, ha, ha. Bousáč.
1: Bousáč?
2: Tak to teda zabavuju. To je něco tak naivního. Na to jsem měl skočit?
1: Horvinku, já se bojím.
2: Tak se klidně boj dál. A já se vydám za tím bousáčem.
1: Ale vždyť ani nevíš kam.
2: No jak to, že ne?
1: No nevíš.
2: Vždyť tam napsal, totiž Žerik si to vystopuje. No víš, Žeričku.
1: Takhle pozdě chceš někam jít.
2: Pozdě pro vás mrňata snad, ale pro mě není nikdy pozdě. Pojď, Žeričku. Ahoj, dívko.
1: Ahoj, Horvinku. To dítě nemá kouska rozumu? A mě tu necháš samotnou?

0: Zbytečně se nenamáhej, čmucháň muž tady na chodbě, žeričku. Jde si rovnou do školy. Ten chytrolín mi nechal stopu jako vrata. Víš, co v tom dopise napsal? Prý mě nikdy nenapadne, že se s těmi hračkami ukryl na půdě naší školy. Já asi neprokouknu, kdo ten vousáč je. A jde se. Dolů si sjedu a protože tu není taťulta, nepojedu po zábradlí, ale po klandru a já sám, vždycky sám, co je třeba, si nestrouhám.
1: No jo, Hurvínek slupnul to jako malinu. Já vím, že měl strachu plný nohavice. Tak a teď se podíváme k Máničce.
2: Je vousáč, jde na mě.
3: Otevři, Máničko. To jsem já, Spejbe.
2: Já tu umírám strachy, pane Spejble.
1: Cože, o bábinku?
2: No, ale ne o bábinku. O Hurvínka. On tu byl.
1: To je asi novina. Co pak jsem k vám Hurvínka sám neposlal?
2: Ale ne Hurvínek. Vousáč.
1: Cože?
2: No, nechal tu dopis a Hurvínek se za ním vypravil.
1: Šmánkote.
2: No, no.
1: To je ale nadělení.
2: No, víte?
1: A já mu pořád říkám, aby nelítal po nocích, že jsou i zlí lidi, ale on si nedá říct a nedá. Pořád má svou hlavu, žano. No, co by taky dělal cizí, žano? Co mám dělat? Musím za ním, přece ho v té šlamastice nenechám.
2: A co já?
1: Co ty?
2: No,
1: běž spinkat, co bys dělala?
2: Bála, prosím, vousáče.
1: Cože?
2: Co kdyby se vrátil?
1: Nekvílej. Prosím, kdyby, jak by se mohl vrátit, Máničko? Helej, co pak tě můžu vodit po nocích?
2: Jo.
1: To je nadělení.
2: Já tu sama nebudu.
1: Měj rozum.
2: Tak mě aspoň dovejte k bábince do školy.
1: No, čím dál tím líp, co pak o to, ale co kdybychom se minuli, Máničko?
2: Je, počkejte.
1: Kam letíš?
2: Zatelefonovat do školy.
1: Máničko, nevolej nikam. Šmankote, z toho bude ostuda.
4: Tady základní devítiletka. Titěra školníku telefonu.
2: Já bych prosila bábinku.
4: Ale to je noc, škola je zavřená, nikdo tady není. A jestli si myslíš, že jsem tady pro legraci, tak jak tě potkám, tak ti naplácám, to je hotovka.
2: Haló? Takhle mluví s dámou? Bábinka tam není, pane Spejble. A školník by chce kvůli tomu naplácat.
1: Půjdeme tam, no, vezmu tě sebou, no a jo, no, co se dá dělat?
2: Jej, Danánky, to jsem ráda.
1: Babince se určitě nic nestalo. Uvidíš. Ale co uvidíš, to zase nechci vidět já.
4: Zameč si školníče u školy, budeš mít zameteno. Ha? Hele, půl desátý. Taky už sotva stojím za nohou, to je hotovka. A ta holka si klidně zatelefonuje. Je po úředních hodinách? Je. Mám někdo co vyrušovat? Nemá, to je hotovka. A za chvíli budeš v posteli a usneš jak poleno.
5: Pro pána Jana Pantitěra, jak se dostanu dovnitř? Kdyby mě viděl v tom přestrojení, budou ho omývat. Ještě, že je tady ta telefonní budka. Honem schovat.
6: Dobrý večer.
4: Nadstrážmistr. Na pochůzce. Copak, že dnes jdete dva?
6: Ale potuluje se tu jeden nebezpečný ničema.
7: Ale... Vousatý v holinkách.
6: V černých brýlích. Kdybyste ho zahlédl.
4: Buďte bez starosti, tak vám brnknu. Spolehněte se, to je hotovka.
5: Ještě, že jsem se schovala.
6: Tak kdyby něco, pane školníku, víte o nás.
4: Spolehněte.
6: Tak dobrou noc.
7: Dobrou noc, naschledanou. A nezapomeňte.
4: Naschledanou, kde pak. No, a ještě. Zametu tuhle za rohem a za chvíli už budu v posteli a usnu jak poleno.
5: Tak, teď mám volnou cestu. Honem tam vklouznu, než se zpátky vrátí.
8: Taky by ta vrata mohl namazat.
4: Sapra, tohle zaskřípala vrata. Haló, je tam někdo? Vrata jsou otevřená, ale na chodbě je tma. Povídám, je tam někdo?
8: To jsem já, pane titěra. Něco jsem si tu zapomněla. Nemusíte zamykat, za chvíli jdu zpátky. Jděte klidně spát.
4: No, a já jdu na kutě.
0: Přibrzí žáli. Kdo ti má stačit? Fofuješ kosmickou rychlostí. No vidíš, co jsem říkal, že můžeme klíďo, píďo rovnou do školy. Tiše, pš. Nebo vzbudíš školábra a to není o co stát. Pš.
4: Co to je, jako kdybych někoho slyšel? Je tam někdo? No proto. Jinak bych s ním vyběh. To je hotovka.
0: Vidíš, Žeričku, jsme měli kliku. A hele, jestli tady někdo nařeže dříví, tak pan titěra usnul spánkem spravedlivých. Jdeme novému dobrodružství vstříc. Z hůru do školy. Honem, tam není vrode.
2: No vidíte, pane Spejble, už tady budeme.
9: U všech Romů někdo jde.
7: A stráž mistře, že bychom se ještě podívali za školu.
6: Dobrá, to můžeme.
7: Tak jdeme, pojďme.
9: Otevřený vrata. Škola. Drsňák, školákem. Tam mě nikdo hledat nebude.
10: Ale co, jestli se bábinka mezi tím vrátila, máničko?
2: To bychom ji přece potkali.
10: Tak umíněnou holku jsem ještě neviděl. Tak pojď, no ale potichu, ať nevzbudíme školábra.
2: Pana školníka, prosím.
5: Že by tady na půdě bylo příjemně. No co, vážená paní učitelko, tuhle úlohu musíte dohrát. Tak, tady pověsíme brusle, tady položíme další dopis, trubku si nechám, semhle balon.
11: A past na hurvínko je připravena.
5: Co to? Aha, už jde. A po schodech. Takže nepřijede výtahem, ale přijde dveřmi. A v tom případě se musím schovat za ten sud.
0: Vidíš něco? Oh, to dá rozum, že tady tma jako v pytli. Cítíš někoho cizího?
5: Psst, ženy, to jsem já.
0: Co to bylo? Jereku, pejsánečku, je tam někdo cizí? A co ta rána? Aha, to se nám zavřeli dveře. No vidíš, a ty toho naděláš, člověka bys málem vystrašil. Žery, slyšel jsi? Zase. Žeričku, pejsánečku, ty nemáš strach? Ne? No tak. Z toho můžu usoudit, že si troubil ty, viď?
5: To určitě.
0: Nepojdej, ta trubka si troubila sama, když tu někdo cizí není, že ano? A vůbec, proč si vlastně nerozsvítíme? No prosím, ale to všecko vypadá jinak. Kde pak paní tma, kde má strach velké oči? Hele, hele, nech už toho, jo? Šmangote, Žerečku, co pak nám to přišlo vzdušnou poštou? Hele, další dopis. Počkej, já ti ho přečtu. Hurvínku, třes se. No to akorát, já mám tak pro strach uděláno. Jsi v pasti, za své toulky zaplatíš svými hračkami. To určitě. A za to, že se tomu posmíváš, tě pověsím za dřeváky do průvanu. Vousáč. Vousáč, podepsán Vousáč, pojď sem žary. Je ti jasný, kdo připravil tohle divadýlko? Ne, ale mě jo. Já to prokouk hned. Taťulda se na mě domluvil s bábinkou. Ty se tomu směješ? No proto. Ten převlek, co jsem viděl ve svém pokojičku, byl pro bábinku. Ty se tomu směješ? No tak, jestli se ještě zachechtáš, tak si mě nepřej. Jo tak, už to mám. Ty hračky jí vyfouknem a tradá domů. Je. Podívej, Jerry! Co to visí na těch provazech? Moje kolečkový brusle, pumlíč. A tady je smyčka. Fuá, v té jsem měl viset za dřeváky v průvanu. Šmonkote, kdo zhasnul?
5: Tohle na ní bude platit.
12: A mám tě, už mi neunikneš.
0: Ale uniknu, vezmu si hračky. Au, šmonkote. Aby se člověk přerazil.
5: Dávej pozor. Nestalo se ti nic?
12: Stejně mi neunikneš.
0: Ale uniknu.
12: Neunikneš.
0: Au! To se ví, že uniknu, jenomže budu samá modřina.
13: Co se to děje? Stalo se něco, paní učitelko?
5: Pan titěra.
13: Počkejte.
5: Jestli mě tu takhle uvidí. Honem pryč, honem pryč.
13: Je tu tma? Tak co by tady kdo? Ale proč to tu si na to posvítíme?
0: Ani se nehněžili. Tady nás neuvidí.
13: Je tu někdo?
0: Není.
13: Co když, jako kdyby tu někdo uhlal? Povídám, je tu někdo?
0: Není.
13: Já si hned myslím, že tu nikdo nebude. Ale... co je tohle? Trumpeta, kolečkové brusle a pumlíč. Aha, to asi paní učitelka zabavila dětem při vyučování. Ale je mi něco do toho? Není. Tak to ten randál byl asi někde jinde. Důležité je, že si člověk může být jistý, že tady nikdo není. To je hotovka.
14: Jo!
13: No, když to povídám. Ale možné je, že paní učitelka je v kabinetě.
14: Jo, a paní učitelko, málem jsem vám zapomněl vyřídit, že vás volal... Hele, já tu s ní mluvím a ona tu není. Kabinet prázdný. To jsou dneska lidi. A je nechá na stole promítačku, takovej drahej aparát, kdy to stojí tisíce. No to je neopatrnost. No, jistota je jistota. Kabinet zamknu a hotovka.
9: Skoro mě tu načapal pišišvor jeden školnická. Ještě, že jsem skočil za toho medvěda. K čemu není dobrá medvědí kůže? Počkej, to je promítačka. No, to je pěkný kousek. Ten už vynese hezkých pár korun. Romský dílo. Zase jsem jak rudé, nemám šperá.
15: To jsem si chtěl zeptat, teď přijde co?
2: Bábinčin kabinet.
15: No a půda je kde?
2: Půda je výš.
9: Co pak já ty dveře neotevřu?
15: Tak víš co, Máni? No když už jsme tady u kabinetu, tak se tam podíváme.
16: Už sem zase někdo leze.
10: Šmanko, ty, za dveřmi je paní Kateřina v tom přeplečení. Paní Kateřino, vy jste tady? Zmizte.
16: To bych musel vědět, kam.
10: Máničko, počkej na mě před dveřmi. Hned jsem zpátky.
16: Teď se otočil. Vlezu tuhle do té medvědí kůže. Je to.
2: Vy jste to tam mluvil, pane Spejble? Tady je tma, že vůbec nevidím na tři kroky.
10: No, to je štěstí. To jsem si tak opakoval rozkazovací způsob. Co bys chtěla vidět? Tady nikdo není. Tak půjdeme na půdu, ne?
2: A co tam budeme dělat?
10: Víš, že máš pravdu? Proč bychom vlastně lezli na půdu, viď? Zůstaneme tady. No, a je to.
5: Pro pána, pan Spejbl.
10: Šmanko, to je paní Kateřina. Ona ještě tady.
2: Co zas je? Proč mám čekat? Já pořád vidím jenom vaše záda.
5: Nepouštějte ji sem.
10: Ne, samozřejmě. Máničko, počkej ještě chviličku. Tamhle je to, jak si medvěd. No, medvěd. No, to se ví, vycpanej, obživná, co pak? Hybaj, jdem na půdu, tam medvědi nejsou. Paní Kateřino, pryč.
5: Tady je blázinec, tak zase na chodbu.
2: Co to bouchlo?
10: Konečně pryč. Ale nic, Máničko, to mi spad kámen ze srdce, nic nebouchlo.
16: Zatra práce. Co pak, nebo nejdou, já se tady udusím?
2: Já na půdu nechci.
10: Nechceš?
2: Ne.
10: No tak když nechceš, tak počkáš pěkně tady a půjdu na půdu sám, že ano?
16: Já bych se v té kůži pekl dál.
2: Co tam budete dělat, pane Spejble?
10: No co bych tam dělal? Podívám se, jestli se tam dá sušit prádlo, když tam nejsou medvědi, no. Konečně se ty holky zbavím. Pořád takového vyptávání. Tady člověk se snaží, aby ti vysvětlil, proč když na půdě... Haló? Je tu někdo? Hurvínku? Já tě slyším. No tak nebrejč. Už se nemusíš bát, to jsem já. Já vím, že jsi tady. Tak už si přestaň hrát na schovávanou. Proč myslíš, že lezu za tebou, až jsem na půdu? Aby ses nebál. Mám totiž takový dojem, totiž skoro jistotu, že ten vousáč je nám na stopě. Tak slyšel jsi? Kde seš?
5: Jste tady, pane Spejble.
14: Vousáč?
5: Tiše, to jsem já, pane Spejble.
10: To jste vy?
5: No.
10: Fuj, tady je to nervy.
0: A to nevyplašíme.
10: Hurvínka? To by tady musel být.
0: A přece je tady.
10: Slyšíte? Je ale kluk. Víte co?
5: No.
10: Pojďte se poprat.
5: Prosím.
10: Jako? Ať má strach úplný nohavice. Budem kopat a mlátit do těch beden, ať to tak vypadá.
5: Jo.
14: Kuma!
5: Au! A pravačko!
14: Au! Kuma!
5: A levačko!
14: Au!
5: A ještě jednou!
14: Jo!
5: A druhou rukou!
14: Jo!
5: A třetí rukou!
14: Usnádnu! Pusťte mě!
5: A teď tě nacpu tady do toho sudu jako slanečka!
10: Šmangode, a to budu marinovaný nebo v majonéze? Šmangode... Žeriku, to seš ty? Já si kvůli tobě okopal celý dřeváky.
5: No to se povedlo.
10: Žerik v sudu.
5: Asi jste měl pravdu.
10: No jo, tak co teď? Hurvínek sebral hračky a je fuč.
5: Ale za vybučenou dostal. Vystrašila jsem ho tak, že na to do smrti nezapomene.
10: No.
5: Tak abychom šli, ne? Jak pojď, Žeriku.
10: Jak myslíte, paní Kateřino, pojď.
5: Tak pojď.
0: No tak prosím, nejsou horší než batulata. To by člověk nevěřil. Vůbec je nenapadlo, že jsem v tom sudu byl žerikem schovaný i já. No tím líp. Aspoň jim to teď uděláme kapánek napínavější. A teď rychle za Máničkou. Ať se na ně pěkně domluvíme. Protože... Čau je... Jitko. To jsem já.
2: Já měla o tebe takový strach a ty se tady klidně objevíš. To jsi přišel po schodech?
0: Ne, ne, prolít jsem stropem, dívko.
16: Roma peklo, už jsou tu ti píšiš voři dva.
0: Tak tohle je ten pověstný bábinčin kabinet.
2: No.
0: Prima. Tak právě tady ti co nevidět představím vousáče.
16: No, jako mě může vědět?
2: Ty si děláš legraci.
0: Nedělám.
2: No, že si děláš legraci.
0: Nedělám.
2: Nebo máš tak bujnou fantazii, jako pan Spejbl, víš? Ten se bál, že vycpaný medvěd může obživnout.
16: Vlastně proč ne? Jinak bych se v té kůži tady upekl aspoň utečou.
0: Víš určitě, že nemůže.
2: Čeho ses tak polekal?
0: Otoč se a uvidíš.
2: No co je? Medvěd, jde na nás!
16: Já vám dám, ty píši šouhoři. Tak a teď sundat tu kůži, pověsit ji zpátky. Tak, jo. Tu promítačku tady přece nenechám.
15: Počkejte tady, paní Kateřino, a já vyzvednu Máničku v kabinetu.
16: Honem za dveře, tam si no mě nevšimnou. A ještě štěstí, že se dveře otvírají dovnitř, dokud tě nezavřou. Jsem v bezpečí.
15: Jenomže to by tady musela být. Teďka můžete dovnitř. Já jen aby vás neviděla v té masce.
13: Paní učitelko.
5: Robána, pan Titěra, schovejte se, pane Spejbl. Třeba do té medvědí kůže.
15: No, to máte pravdu, tam mě nebude hledat. Masku.
5: Na co potřebujete ještě masku?
15: Já ne, vy sundat z obličeje.
5: Vidíte, málem bych zapomněla. No, strčím ji do stolu. Pro pána, kde je promítačka?
16: Tu drží v ruce já.
13: Paní učitelko, volala vás Mánička, hledala vás.
5: Počkejte. Vy jste uklidil promítačku.
13: Ano, prosím, totiž ne. Do vašich věcí já se nepletu, to je hotovka.
5: Před chviličkou byla tady na stole. Musíme ji najít.
16: To bych nerad.
13: Kde ji najdeme, když tu nikde není?
5: No, to není samo sebou, tady není něco v pořádku.
16: Teďka mě uvidí.
15: Monku, a mě tady nechá. Vy jste neodešla, paní Kateřino? A mně se zdálo, no to víte, v té kůži člověk zahlídne jenom sem tam něco. Ale proč jste se zase namaskovala? Že? Jo, to máte pravdu. Co jste říkala? Poslouchejte, neměl bych se radši odklidit na půdu, než se to vysvětlí, ale musíte mi přivolat výtah.
16: Tak bych se ho zbavil. Jo.
15: Že jo, vidíte. A buďte tak hodná, do toho výtahu mě šoupněte. Já se v té kůži špatně orientuju.
16: Ale jo.
15: No, tak děkuju. A pošlete mě na půdu, jo?
16: Jo.
15: Já si tam stoupnu a budu dělat, že jsem víc spanej, jo?
16: Jo.
15: Božinku. Jak vy umíte napodobit mužský hlasy, to by člověk nevěřil.
16: A můžeš se dát vyspat.
2: Jú, Horvínku, jak jsi tomu fousáči uprchl?
0: No všem.
2: Heleď, ale sem na půdu nepřijde, viď, že ne?
0: Neboj, Máni, fousáče se vůbec nemusíš bát.
2: Ne.
0: Až ti řeknu, kdo to je.
2: Počkej, Horvínku, tak to se mě jde výtahem.
13: Kde jsi někde stoupnul?
2: Jej, Danánku, podívej, z výtahu leze medvěd. Uteč!
0: Co by přijel uteč za námi?
13: Počkejte, já nejsem žádný medvěd.
2: Je!
13: Halo, Horvínku, počkej, sebej mi tu kůži.
0: Nechoď za mnou, medvěde, já jsem zlej, já se nedám, já jsem strašně zlej, žerý, pomoc!
13: Bobce!
2: Pomoc!
13: Bobce! No, přiskuj, co děláš, tady to!
0: Spadni do kabinetu!
13: Nepuště!
0: Spadni do kabinetu!
2: Pojdem, Horvínku! kabinetu budeme v bezpečí. Jej, Taranky!
0: Co je?
2: Vousáč!
0: Klid, Máni!
16: Tady je to jako na Pražském mostě nejvyšší čas zmizet.
0: Nechte ty dveře na pokoji!
16: Cože?
0: Teď už neutečete. A sundejte si ty fousy, co vám půjčil ta ťulda, že nám nepřísluší halit svou tvář pod takovou spotvořeninou. Nekouše vás to?
2: Hurvinku, on jde na tebe, uteč.
0: Neboj, Máni, to je jenom taková legrace.
16: Jestli tu klapačku nezavřeš, tak ti utrhnu hlavu a hodím ti ji do obličeje, ty zpratku.
2: No, to je taky z legrace, Hurvinku.
0: Máni, to není bábinka.
16: Já ti tu bábinku osladím.
0: Prosím, bábinka se nesladí.
16: Jen se neschová, jen co tě chytí.
0: Nechte mě.
10: Pomoc, nech mě, pusť mě.
0: Z jedné strany vousáč.
2: Z druhé strany medvěd.
10: Ouajs. Vidíš, co děláš? Teď si tu kůži rozdřípnul, Žeriku. No, alespoň jsem venku.
0: Tati, pomoc!
10: Najednou máš strach, ty hrdino? Už je vystrašený dost. Už si tu masku sundejte, paní Kateřino.
2: Prosím, to není bábinka, pane Špejde.
16: Já ti dám, Kateřino. Já tě roztrhnu jako slanečka, ty falešnej medvěd.
10: Šmánko, puste mě, nechte mě. Co se mě škrtíte? Takhle si chová dáma.
16: Jaká dáma?
10: Pojďte, totiž vy nejste tady, dáma, že ano?
6: Tady jsou. Hrstňák, vulgovousáč, že ano? Ruce vzhůru. Jménem zákona vás zatýkám. Strážmistře, dejte mu pouta.
7: Dejte sem ručičky.
16: Co se dá dělat?
7: Tak, jdeme, pojďte,
16: dostali jste mě!
6: Odchod! Mimochodem, nemají být ty děti už dávno v postýlce?
10: Slyšíš to, Hurvínku? Neříká ti to nic?
0: Prosím tebe, taťuldo, pojď domů.
2: Najednou se ti třesou kolena, viď? Už tě to toulání přešlo.
0: Přešlo. Vyhubuješ mi až doma, taťulko. Víš, doma je doma. Tam se malému člobrdíčkovi nemůže nic stát. Žáno, děti.
4: Můj tatínek chodil na ryby už málo. Pořád se rýpal v zahrádce, kde měl úspěchy okatější než na otevřené přehradě. Všechno se tlačilo k nebi, volalo po vodě, kvetlo, anebo natíral kopálovým lakem chatu, aby byla ze všech nejkrásnější. Na ryby chodil tehdy proto, aby utekl mamince, která mu nadávala, že kvůli rybám předčasně usiloval o důchod. U řeky většinou spal, tak jako spí hodně rybářů. Voda šumí, vlnky kolébají, oblaka plují, manželka je na hony vzdálená. A pruty jsou nalíčeny, takže je navíc ještě možnost chytit rybu. Rybářský spánek je ze všeho nejsladší. Člověk si dovoluje dvojí luxus, spánek a ryby. Můj tatínek v tom dosáhl takové virtuozity, že spával na vratké loďce nad železničním mostem ve Skochovicích. Ležel na dní loďky jak vandrák na starých hadrech a pruty měl nastražené. Nejlepší na tom bylo, že pod ním bylo 20 metrů vody a on, jak víte, neuměl plavat. U každého prutu měl prázdnou pixlu. Kdyby candát vzal, pixla by spadla, zarachotila a on by ho vytáhl. Bylo to náramně promyšlené zařízení a vyneslo to někdy candáta a úsměv od maminky. Tatínek se na candáty zaměřil. Jednou k nám přijel z Kladna bratr Hugo. Tatínek lovil už celé odpoledne, ale nebylo ho na tu dálku vidět,
17: Viděli jsme jenom loďku a pixly, jak se stříbří v zapadajícím slunci. Jakoby sama loďka chytala ryby a plechovky k tomu držely stráž. Tatínek zřejmě zase spal na dně loďky a svůj lovecký myslivecký klobouk z péry měl přes oči, aby ho nešimralo slunce. Maminka řekla Hugovi, zaplav k němu, ať jde k večeři, už se dost vyspal. Hugo se svlékl, skočil šipkou do přehrady. Doplaval k tatínkovi, uslyšel z loďky chrápání, které muselo odradit široko daleko všechny ryby. Chytl se loďky, zakýval s ní. Tatínku, máš plout domů? Co bych dělal doma? Ptal se tatínek, který ten den nechytl žádného candáta. Nehodlal jen tak opustit svůj rybářský pelech, v němž mu nechyběly ani limonády, kterým naše maminka s opovržením říkala srágory. Obrátil se na druhou stranu a zase usnul. Hugo si zatím prohlížel z vody prut a strnul. Imitace prutů směřovaly nikoliv do vody, ale přímo z vody. Stoupaly vzhůru jako dráty elektrického vedení a končily na mostě. To teda ještě v životě nespatřil. Tatínek hodil zřejmě rybičky velkými oblouky a rybičky uvízly na mostě. Přischly tam a sušily se tam celé odpoledne. Tatínek už špatně viděl, nevšiml si toho, nekontroloval udice a jenom spál, tak jako spí malé dítě, štěně anebo hodně unavený či starý člověk, který chce mít ode všeho pokoj. Hugo vylezl do loďky, rybičky z mostu strhl a navijáky je vytahoval. Tatínek se ze dna loďky ohrazoval. Co to děláš? Teď na večer bychom mohli dostat teprve ty největší candáty. Maminka je ráda. Hugo chtěl odseknout, že by candátu musela narůst křídla a museli by se změnit v létající ryby, aby tu návnadu našli na mostě, kde jezdil vlak, kterému se říkalo Express Paříž-Dobříž. Ale neřekl nic. Bylo mu spíš smutno. Tatínek byl kdysi velký rybář. Na mostě mohl chytit leda vlak. Kdyby to byl vlak do stanice Mládí, tak by to pro něj asi bylo krásný. Ale žádný vlak do stanice Mládí nejezdí. Spíš existuje vlak do stanice Nebe. Tak řekl jenom, tatínku, poplujem domů. K večeři máme buřty na paprice a to ty máš rád. Jedině ohnivé buřty ho mohly zdvihnout ze dna loďky v době, kdy očekával velké candáty. Protřel si oči a začal rumpálem vytahovat kotevní kameny. Pak zasedl k veslům a jeho vratká loďka se vracela k rodnému přístavu.

Ano, toulky českou minulostí v pořadí 42. Ve středu naší pozornosti je opět Boleslav, konec konců od 30. let 10. století až do úvodních let nového tisíciletí se na našem trůnu střídali téměř výhradně samí Boleslavové, včetně jednoho importovaného z Polska. Boleslav II., řečený pobožný, je všechny převyšuje nejméně o hlavu. Je to nejvýznamnější a nejúspěšnější přemyslovský panovník té doby.

0: Takže narozen?
1: Otazník. Lze to pouze odhadnout. 30. léta. Možná ještě dřív. Je pravděpodobné, že jako dítě byl současníkem svého strýce, knížete Václava.
2: Boleslav Ukrutný hyne. Jeho syn povahy jiné, pro kterou zván Štědrým byl, otcovo zlo nahradil dobrem a ukrutnost splácet začal láskou. Chrámu 20 zbudoval a též dle zpráv město mladou Boleslav.
1: Podle Dalimila byl Boleslav Štědrý...
0: My ho známe spíš jako pobožného.
1: A nechceme-li mu dávat žádné přídomky, tak tedy...
2: Boleslav toho jména druhý.
0: Ostatně Boleslav se stal pobožným díky obdobnému zkreslení, jaké způsobilo, že jeho otce pronásledovala po staletí charakteristika ukrutníka.
1: I Boleslav druhý byl drsným dítětem drsné doby.
0: Kronikáři Kosmovi však není v případě druhého Boleslava žádný superlativ, žádný nejnej, dost velké, dost velebné.
2: Kníže Boleslav II., muž nejkřesťanštější, věřící v obecnou církev, otec sirotků, ochránce vdov, utěšitel zarmoucených, milostivý přijímatel duchovních a poutníků, kostelů božích obzvláštní zakladatel.
0: Ano, jak jsme už slyšeli, založil jich rovnou 20. A nejenom to.
2: Nadal je všemi požitky, které náleží ke kostelním potřebám, hojnou měrou.
0: Tu hojnou míru dokázal Kosmas, kanovník a posléze i děkan svatovícké kapituly, vedlejší profesí kronikář, ocenit.
2: Dával almužny, žil v míru, posílil křesťanskou víru. Jeho sestra, pana Mlada, žije v bázni boží blaze. S průvodem svým v Římě žádá, aby papež zřídil v Praze biskupství. Pak v Čechách šíří benediktský řád a pany, jež jsou Bohu odevzdány, sezve ke svatému Jiří. Biskupem byl Dětmar, Sas. Jeho život za rok zas.

0: Mlada, Boleslavova sestra. Stejně jako on, dcera bratrovraha.
1: I ona cítila celý život stigma otcova zločinu.
2: Narozena?
1: Na rozdíl od svého bratra knížete se její příchod na svět odhaduje někde mezi léty 930 až 935.
0: Nejmladší dcera Boleslava I.
1: Panna, Bohu zaslíbená, v svatém písmu vzdělaná, křesťanskému náboženství oddaná, pokorou nadaná, v hovoru líbezná, k chudým a sirotkům štědrá příznivkyně a veškerou poctivostí mravů ozdobená.
2: Zdá se, že ani u mlady Kosmas chválou nešetřil.
1: Ta se odebrala na zbožnou pouť do Říma a byla tam od otce apoštolského vlídně přijata. Pobivši tam nějaký čas, z dostatek se s mnišskými pravidly seznámila. Naposledy pan papež na radu svých kardinálů, zvláště pak chtě přispěti dobrotivou pomocí novému kostelu, vysvětil ji na abatyši se změněným jménem Marie a dal jí řeholi svatého Benedikta a opatskou berlu. Potom nová abatyše, dosáhši propuštění a požehnání apoštolského, aby přinesla do země české mnišskou řeholi, jela do drahé vlasti se svým průvodem velmi potěšeným. Dojeli ke knížecímu hradu Praze a kníže Boleslav uctivě uvítal dlouho očekávanou drahou sestru. I vzavše se za ruce vkročí do knížecího příbytku, kde spolu sedíce dlouho vzájemnými hovory se baví. Ona vypravuje svému bratru o mnohém, co v Římě viděla nebo slyšela, paměti a podivuhodného.
2: Neodolali jsme, abychom neocitovali celý tento kus Kosmovy kroniky.
0: Ano, je to až dojemné slyšet, jak ve století vražd, kdy proradnost, zrada a černé svědomí číhali za každým románským sloupem, se kníže a jeho sestra berou za ruce a dlouze si povídají u stolu, co a jak ve světě a co doma, a dlouze se vzájemnými hovory baví.
2: A my této zprávě věříme, chceme jí věřit. Chceme doufat, že v době páchnoucí krví nekrněla lidská láska a přátelství bratra a sestry.
0: Zprávy, které mlada z Říma svému bratrovi, šéfovi českého státu, přivezla, nebyly pouze rázu ústního. Odevzdala mu list od hlavy katolické církve.
1: Jest spravedlivá věc dobrotivě sluch nakloňovati k spravedlivým prozbám. Neboť Bůh jest spravedlnost a kdož ho milují, ospravedlněni budou a všecky věci těch, kdož milují spravedlnost Boží, napomáhají k dobrému.
0: Po tomto obecném úvodu se papež Jan dostal k jádru věci.
2: A tomuto Janovi patří číslovka 13. Pro Čechy to bylo šťastné číslo.
0: Dostal se k žádosti, se kterou česká princezna mlada do Říma přicestovala.
1: Dcera naše, tvoje rodná sestra.
2: Okamžik, pro úplnost. V originále je napsáno
1: Filia Nostra.
2: Naše dcera.
1: Tua relativa.
2: Tvoje příbuzná.
1: Jménem mlada, též Marie, přinesla mezi jinými žádostmi, jimž nelze odepříti, od tebe prosbu našemu srdci milou, totiž aby s naším povolením v tvém knížectví ke cti a slávě církve boží smělo být zřízeno biskupství.
2: Knížeti Boleslavovi se prostřednictvím jeho sestry mlady povedl tedy husarský kousek.
0: Ano, jeho přemyslovské knížectví se aspoň částečně vymanilo ze závislosti na německých církevních kruzích v Řezně.
2: I když nešlo o samostatnost úplnou.
0: Diecéze zůstala samozřejmě podřízena arcibiskupovi, navíc arcibiskupovi Mohučskému.
2: Tedy poněkud vzdálenému.
0: Ano, nebyl to ani arcibiskup Salzburský, ani Magdeburský, kteří měli do Prahy mnohem blíž.
2: Přece jenom to krok vpřed určitě byl.
1: To my zajisté s radostným srdcem slyšíme. Vzdali jsme díky Bohu, jenž svou církev vždycky a všude rozšiřuje a zvelebuje mezi národy.
0: Založení biskupství v Praze bylo důkazem prestiže českého státu.
1: A proto z plnomocenství apoštolského a z moci svatého Petra, knížete apoštolského, jehož jsme, jakkoliv nehodní, přece náměstky.
2: Ano, co slovo, to nádherná stylistická perla.
1: Svolujeme a schvalujeme a ustavujeme, aby při kostele svatého Víta a svatého Václava, obou mučedníků, povstal biskupský stolec, a při kostele svatého Jiří mučedníka, aby byl zřízen pod řeholí svatého Benedikta a pod poslušenstvím dcery naší abatyše Marie zbor svatých panen.
0: Zřízení biskupství má ovšem svoji podmínku.
1: Ale ne podle obřadů neb sekty bulharského a ruského národa, nebo dle slovanského jazyka, nýbrž vyvol...
2: Tady se Jan 13. obrací k českému knížeti.
1: Vyvol zachovávají raději ustanovení a nařízení apoštolská k tomu dílu jednoho hodného kněze k libosti celé církve, především v latinském písmě vzdělaného, který by dovedl radlicí slova rozbrázdit úhory srdcí pohanských, pšenicí dobrých skutků zasíti a snopy úrody vaší Kristu odvésti. Buď zdrav.
2: Jednání v Římě nemuselo být zrovna jednoduché. Princezně a abatyši mladě Marii bylo tehdy nějakých 35, možná 40 let.
0: Dokázala to. Svými jeptiškami i českým lidem byla uctívána jako světice. Církví byla prohlášena za blahoslavenou a dodnes se ve svatojířském klášteře ukazují její ostatky.

0: přišel kdysi předtím ze Sas muž obdivhodné výmluvnosti a učenosti jménem Dětmar, kněz povýšením, mnich přiznáním, na svatou pouť do Prahy. Když se s knížetem Boleslavem II. Seznámil, za krátký čas nabyl u něho veliké obliby a přátelství. A poněvadž dokonale uměl řeč slovanskou, povolal ho kníže svými posly. Svolav duchovenstvo přední muže země a lid, dosáhl svými prozbami a přímluvami, aby si ho všichni obecným souhlasem zvolili biskupem.
1: Takže Dětmar, první český biskup v tisícileté historii tohoto církevního úřadu v Praze. Národnost saská, tedy německá.
2: Latinsky se podepisoval Dietmarus.
0: Ovšem Dětmar byl dlouho usedlý v Čechách a znalý zdejšího jazyka.
1: Nakolik znalý, tedy jazyka a hlavně zdejších poměrů?
2: Zřejmě značně. A nejenom zdejších, ale i evropských.
1: V jakém smyslu?
2: Ono Kosmas přímo názorně mapuje, že pražské biskupství mohlo vzniknout díky dobrým stykům s německým císařem Otou.
0: Nejslavnější císaři a největší ctiteli křesťanského náboženství.
1: Začátek je dobrý, takový působivý.
0: Přijmi milostivě naše a všeho duchovenstva i lidu prosby a tohoto muže ve všem osvědčeného jménem Dětmara, jehož si za pastýře volíme. Snažně žádáme, aby byl s vaším nejsvětějším schválením a rozkazem na biskupa vysvěcen.
1: Samotný obřad byl plný radosti a nikomu ani nepřišlo, že Německo právě ztrácí v Čechách kousek svého vlivu. A nebo snad přišlo?
0: Duchovenstvo přitom zpívalo Te Deum Laudamus, kníže však a přední muži prospěvovali Christus Kenaido a tak dále. Prostější pak a zpěvu neznalý lid volal Krlešu a tak podle svého obyčeje celý ten den vesele trávili.

0: Kdy se ujal své funkce?
1: To není úplně jasné. Biskupství v Praze bylo zřízeno někdy mezi lety 973 a 976.
2: Za 9 let na to,
1: anebo za 6,
2: první český biskup Dietmar

0: Ještě jeden bod však v papežské listině figuroval.
1: Svolujeme, aby při kostele svatého Jiří Mučedníka byl zřízen pod řeholí svatého Benedikta a pod poslušenstvím dcery naší abatyše Marie zbor svatých panen.
0: Neboli řád. Klášter.
2: Ke konci 10. století k nám vstoupili hloučky mnichů benediktínů a založili u nás první zdejší kláštery.
0: Který byl nejstarší?
2: Ten vznikl na Pražském hradě při kostele svatého Jiří a patřil jeptiškám. Abatyší tohoto ženského domu se stala Boleslavova sestra Mlada.
0: A první mužský klášter?
1: Ten vznikl v Břevnově.
0: A další?
1: Říkalo se mu Ostrov.
2: A skutečně vznikl na ostrově při soutoku Sázavy s Vltavou, v místě dnešní Davle.
0: Mniši. Ano, jaké jsme u nás měli mnichy?
1: Až do 12. století to u nás byli výhradně benediktíni.
2: Přinesli zemi hodně prospěchu. Řeholníci u nás představovali vlastně jediné vzdělance, jediné nositele a tvůrce kultury a umění.
0: A co přemyslovská knížata?
1: Byli negramotní, skoro bez výjimky.
2: Řeholníci byli jediní, kteří u nás uměli psát. Svět jim vděčí za uchování hodnot z dob antiky, za šíření osvěty, zemědělských i technických poznatků, za vznik nejstarší středověké literatury.
1: Nejstarší z řeholí,
0: tedy řehole svatého Benedikta,
1: byla sepsána v polovině 6. století.
2: Poskytovala,
1: tedy mimo jiné,
2: harmonický obraz uspořádání malých lidských společenství.
0: Klášteru vládl opat volený mnichy a řeholní dům, takzvaný konvent, byl organizován tak, že
1: vše nezbytné, jako je voda, mlýn, zahrada a různá řemesla, v něm bylo zahrnuto.
2: V klášterech nebyly, alespoň zpočátku, žádní sluhové. Na pracích nezbytných k udržení života se tou či onou měrou podíleli všichni.
1: Skromnost, sebezapření, poslušnost, úcta k druhým, právě tak jako ke vzdělání a k duchovním kvalitám, to byl zhruba obsah Benediktovy řehole.
2: Ovšem panovníci věnovali,
1: alespoň zpočátku,
2: klášterům rozsáhlý pozemkový majetek, půdu, vesnici i s lidmi. Dalšími dary a odkazy se jmění klášterů rychle rozmnožovalo.
1: Vzdělaní mniši udržovali kontakty s celou Evropou, starali se o import myšlenek.
2: Benediktinské kláštery byly jakýmsi tmelem roztříštěného středověkého světa.
1: Je pozoruhodné, že rychle zbohatli právě díky tomu, jak upřímně si řeholníci odepřeli přepych bohatých.

0: bohatství, peníze, to je ale vděčné téma. Setrvejme u něj.
1: Toto jsou nejstarší české mince, které známe.
0: Název této měnové jednotky?
1: Denáry. Název jsme si vypůjčili od starých Římanů.
0: Za čí vlády se razily?
1: Už za Boleslava I. Asi po roce 955 a v Praze.
2: Je ovšem možné, že domácí stříbrňáky existovaly už za knížete Václava, ale bezpečně se to neprokázalo.
0: Jak dlouho u nás denáry platili?
1: 3,5 století.
0: To je pozoruhodná výdrž.
1: Až do roku 1300, kdy král Václav II. Započal s ražbou věhlasních pražských tlustých mincí.
0: Prosím?
1: Tlustých, neboli grošů.
0: Ach tak. A jaké byly technické parametry denárů?
1: První české mince měly v průměru 2 cm.
0: Tedy asi jako dnešní koruna česká.
1: Z libry stříbra, to znamená ze 406 gramů kovu, se jich razilo 240.
0: Zachovávala se tato technologie?
1: Ovšem, že ne. Inflace není novodobý vynález. Z té libry se těch mincí začalo razit víc a víc, větší množství, takže kvalita peněz se záměrně znehodnocovala.
2: Vyrobit z menšího množství stříbra víc peněz, to byla prastará, primitivní finanční spekulace.
1: Nejprve ji provozovali panovníci, kteří měli na mincování takzvaný regál.
2: Tedy výsadní právo.
1: No.

0: A v zápětí začali ten trik napodobovat i ti, kteří knížecí monopol narušovali.
1: No, hlavně, že jsme měli svou vlastní měnu.
2: To jsme sice měli, ale nějak moc jsme penězi neplatili.
1: Tak čím tedy?
2: Převládal směnný obchod. Kus za kus. Zboží za zboží.
0: Za stříbrné mince prodávali své zboží skoro výhradně cizinci. Turci, Židé, Arabové, Řekové, Němci.
2: Zkrátka zahraniční obchod. Na domácím trhu nebyly peníze zapotřebí, takže pokud k nějakým přišel nějaký chudák, honem svůj poklad vložil do nějaké nádoby a zakopal. To víte, doby byly nejisté i v hlubokém míru.
1: Proto se u nás občas vykopne ze země hrnec s pokladem.
2: V době, kterou právě putujeme, plnili funkci mincí hedvábné šátky.
0: Měli jsme tenkrát u nás takzvanou šátečkovou měnu.
1: O té mluví ve svém spise i arabský kupec Ibrahim ibn Jakub.
0: Ty šátečky k ničemu jinému neslouží, než k placení.
2: Šátečky, tedy jakási pláténka. No a ta nám zůstala dodnes.
1: My ale přece dnes žádnými kapesníky neplatíme.
2: Ale zůstala nám slova jako zaplatit, platidlo, plat. Na jejich počátku bylo hedvábné plátínko.

0: Ale české knížectví, i když tady vládli Přemyslovci, nebylo jenom přemyslovské.
1: Patřila jim polovina dnešních Čech, střed, západ a částečně jih.
2: Ještě donedávna, tedy za knížete Václava, tu byli Zličané. Těžiště tohoto knížectví bylo v oblasti mezi Labem a Sázavou. Hlavním městem byla Kouřim.
1: Někteří badatelé tvrdí, že Litomyšl fungovala jako pohraniční zličský hrad proti Moravě a taky Klacko v dnešním Polsku, že bylo původně zličské.
2: Podle jiných zase slavníkovské.
1: Další stopu najdeme v době Boleslava I. Kníže se dostal do konfliktu s jistým podřízeným místním panovníčkem.
2: Vicinus subregulus. Ano, tak ho pojmenovává kronikář Vidukind.
1: Boleslav si to rychlým útokem s tímto vnitřním nebezpečím vyřídil. Dost možná, že šlo o Lučany a jejich knížete Vlastislava.
2: Třetí historicky zachycený případ nepřemyslovského knížectví uvnitř Čech 10. století je panství knížete Slavníka.
0: O mocných vládcích, kterým patřila ta půlka Čech, která nepatřila Přemyslovcům.
1: Tedy severovýchod, východ a částečně jih země.
0: Tak o nich vědí dějiny jenom málo. A i ta trocha se váže až k poslednímu období existence Slavníkovců.
1: Je jasné, že Slavníkovci představovali podobně urozený rod jako Přemyslovci.
2: Já pán, ty pán.
1: Museli to být buď to potomci starých rodových předáků, nebo stařešinů.
2: A nebo příbuzní někoho, kdo byl mezi vyšší vrstvy povýšen ještě v časech, kdy dějinná scéna zůstávala ponořená do tmy.
0: Ostatně o původní rodové šlechtě našich Slovanů jsme to říct jenom pouhých 5 slov. 5 jmen, která se dochovala.
2: Přemyslovci, Slavníkovci, Vršovci, Těptici, Munici.
0: Všechno ostatní kryje tma.

0: roku od narození páně 981. Zemřel slavník, otec svatého Vojtěcha. Ač v jeho povaze a životě vyniká velmi mnoho rysů pamětihodných, chceme povědět přece aspoň něco málo z toho, a proto přerušujeme běh našeho vypravování. Byl to muž tváře ke všem veselé, v svých úsudcích ducha bystrého, v hovorech vlídný, bohatý statky světskými i duchovními. V jeho domě se skvěla poctivost a upřímná láska, spravedlnost soudů a hojnost velmožů. V jeho činech se jevila znalost práva, podpora chudých, útěcha smutných, přijímání pocestných a ochrana vdov a sirotků.
1: Co se tehdy zahrnovalo pod státní útvar, který bychom mohli pracovně nazvat Slavníkovsko?
0: Sídlem tohoto znamenitého knížete byla Libice, ležící v místě, kde řeka Cidlina tratí své jméno, ústíc do volnějšího toku Labe. Knížectví jeho mělo tyto hranice. Na západ proti Čechám potok Surinu a hrad ležící nahoře, jež slove Oseka, při řece Mži. Rovněž na jižní straně proti Rakousům tyto pomezní hrady. Chýnov, Důdleby a Netolice, až do prostřed Hvozdu. K východu proti zemi Moravské hrad pod pomezním Hvozdem ležící jménem Litomyšl, až k potoku Svitavě, tekoucímu středem Hvozdu. Na sever proti Polsku hrad Klacko, ležící nad řekou Nisou. Ten kníže Slavník, dokud žil, šťastně žil.
1: Dokud žil, tak možná. I když zřejmě už před jeho smrtí,
2: tedy před rokem 981,
1: zřejmě už nějakou dobu mezi Přemyslovskou Prahou a Slavníkovskou Libicí nepanovaly vztahy právě nejpřátelštější.
2: Pokud takové vůbec mezi těmi dvěma konkurenty vládly.
1: Ale asi to nebylo otevřené krvavé nepřátelství.
0: Ano, to by přece rok po Slavníkově smrti
2: v roce 982
0: nemohl obsadit biskupskou stolici v Praze Vojtěch, Slavníkův syn.
1: Jeho volba byla určitě závislá na přemyslovském knížeti.
2: Na druhé straně zůstávalo otázkou času, kdy padne rozhodnutí, kdo z koho.
0: Došlo k němu 14 let po smrti knížete Slavníka.
1: A to způsobem, který může jenom těžko vzbudit sympatie.

0: Argo, řádný poštovní parník tichomorské společnosti, který obstarává pravidelné spojení San Francisca s Aucklandem a jeho východní Austrálií, měl plavbu velmi neklidnou. Opustil Honolulu na Sandwichských ostrovech za nejkrásnějšího počasí a podle plánu měl přistát za 7 dní v Pago Pago. Čtvrtého dne projel rovníkem, ale od rána řádila taková bouře, že zahnala skoro všechny cestující do kabin. Jen nejotrlejší z nich dovedli přivázání na palubě vzdorovat šíleným úderům větru a pozorovat zuření strašlivých vln, jež se rvali mezi sebou a společně útočili na rozhoupaný parník. O polednách prohodil kapitán Grindstone k hrstce ošlehaných a promočených vytrvalců na palubě.
1: Západní vichřice nás srazila hodně na východ. Argo je naštěstí statečná loď a vydrží. Ale nechtěl bych teď být mezi Novou Kaledonií a Šalamounovými ostrovy. Tam bychom už asi byli rozdrceni na paprť.
0: Právě když kapitán míjel kabinu telegrafistovu, otevřely se její dveře a telegrafista ho zavolal dovnitř. Po chvilce se vrátil kapitán zachmuřen na palubu.
1: Je mi líto, pánové, ale dosavadní zdržení bude ještě větší. Právě jsme chytili jiskrovou depeši, kterou parník Timor volá o pomoc. Naletěl na úskalí někde u ostrovu Manahaki. Už jsem dal rozkazy změnit směr. Myslím, že není jiné lodi, která by mohla Timoru přispět.
0: Opětovné vyslovení jména ztroskotané lodi zarazilo pana Scrooge, obchodníka a vášnivého fanouška Kopane.
2: Počkejte, kapitáne! Říkáte Timor! Timor! Není to ten parník, na němž jedou z Austrálie klapzubové?
1: Zcela správně. Jsou to jediní cestující na palubě Timoru.
2: Ale kapitáne, přece nenecháme klapzuby utopit. Kdy myslíte, že bychom je mohli dostihnout?
1: Stěží před zítřejším polednem.
2: Probu.
1: Ale telegrafoval jsem jim, že už jedeme na pomoc.
2: Když jste říkal, že tam budeme? V poledne? Ne, musíme tam dorazit dřív. Můj bože, 9:01 a teď, že by měli utonout. Argo to přece dokáže. Je potřeba více uhlí, já ho zaplatím!
3: Kapitáne Grindstone, přišla nová depeše z Timoru.
1: Díky. Bůh žehnej za vaše rozhodnutí. Jste jediná naše naděje, ale pospěšte rychle. Timor nasedl na hřbet skaliska a nemůže odolat strašlivému příboji. Uzavřeli jsme spodní komory, ale nárazy jsou takové, že se loď musí v noci rozštěpit. Stateční klapzubové pracují s mužstvem, leč není záchrany. Nepřijde-li pomoc včas, nech prozřetelnost dodá vaší lodi křídel.
2: Jakou máme rychlost, kapitáne?
1: V těchto vlnách sotva 8 mil.
2: Dám $500 pro námořnické vdovy. Zvýšíte-li to na 10.
1: Zastavte bouři, pane Scrooge. A Argo jich udělá 12.
2: Bouře, nebouře, musíme přece do večera být u Rakahangi.
1: Učiním, co se dá, ale nemůžeme tam být před 11. hodinou zítra dopoledne.
0: Kapitán odešel a pan Scrooge i ostatní cestující rozčilně přecházeli po palubě. Argo se probíjel rychlostí 10 mil. O 17. hodině se v anténách zachytila nová depeše.
4: SOS, SOS. Bouře nepřestává a trhlina se šíří. Nelze spustit čluny. Paluba je rozbita a všechno je s ní smeteno. Pospěšte! S.O.S. S.O.S.
0: O 20. hodině bouře poněkud povolila. Argo zvyšuje svůj běh na 11,5. Krátce na to nová depeše.
4: S.O.S. Pokusili jsme se spustit čluny. Rozbili se všechny oboky Timora a oskaliska. Ztratili jsme z posádky 14 mužů. Loď se rozštěpila a zvolna, ale znatelně klesá. S.O.S.
3: Probůh, kapitáne, Timor se potápí. Diktujte mi, co mám telegrafovat.
1: Vydržte, stůj, co stůj. Letíme k vám a ráno tam budeme.
4: Ráno je pozdě. Bůh s námi.
0: Po této odpovědi z Timoru nastala příšerná přestávka. Komíny Arga chrlily miliony jisker do temné noci. Všude po palubě se choulily skupiny cestující.
2: Kapitáne, jakou máme rychlost?
1: 12,5.
2: Nelze zvýšit.
1: Bojím se o kotle.
0: Hodinu před půlnocí začaly antény zase pracovat.
4: SOS. Timor se rozštěpil skoro úplně. zbíjíme bory, jež nás nemohou zachránit, a přesto pracujeme. Není zoufalství v mužstvu, neboť Klapzubové dávají všem příklad. Je velké bratrství smrti mezi posádkou a 12 Klapzuby. Nechť Bůh je odmění za vše, co pro nás v poslední hodině vykonali.
0: Argo odpověděl.
1: Steve, vysílej. Hrdinové timorští, vytrvejte. Zde už bouře přestala, u vás přestane zakrátko. Vyřiďte mistrům světa, že cestující i posádka Arga je obdivují. Činíme vše, abychom přišli včas. Jedeme 13,5 míle za hodinu. Vydržte přes půlnoc. Odvahu!
0: 5 minut před půlnocí přišla z Timoru nová depeše.
4: Timor se roztrhl. Já, Samuel Ellis, telegrafista austro-kanadské společnosti, jsem sám na přední půli lodi, jež se potápí. Viděl jsem, jak vlna smetla vor, na němž byl zbytek Timorovy posádky. Klapzubové byli na druhém, kam otec Klapzuba dal vynést jejich zavazadla. Zdá se, že tito hrdinové zešíleli. Ve světu blesků jsem je viděl, jak vytahují z vaku všelijaké věci. Pak přišel konec. Všechno zmizelo. Jsem sám a voda už vyniká pod dveřmi. Můj telegrafní stroječku. Ty mě spojuješ s těmi, kteří nemusí
0: Telegrafista Arga vstal a vytřeštěnýma očima zíral na proužek papíru. Na němž stroj vyťukával značky. Ale marně čekal, až bude slovo umřít dokončeno. O 5:00 raní dorazil Argo na 10. rovnoběžku nad ostrovem Manáky. Moře bylo hladké, jak obloha nad ním. Spuštěné čluny schytávaly trosky voru, na nich se udrželi jednotlivci z timorské posádky. Byli vysíleni, promrzlí, napůl omdlelí, ale zachráněni. O 6:00 bylo za skaliskem Manáky objeveno několik prken, zbytek nějakých dveří, na nich se křečovitě držel telegrafista Ellis. Argo zvedl kotvy a začal křižovat ve větších kruzích. Všechna kukátka na palubě pátrala v zelených vlnách a každý úlomek trámu, každý cár plachty upoutal jejich pozornost. Do 10:00 byli z Timoru zachráněni všichni, od kapitána až po nejmladšího plavčíka. Poslední nález učiněn o 10:30. Jediný člun, který ještě v tu dobu byl na vodě, narazil při návratu na malý předmět. Pan Scrooge, který se účastnil pátrání, náhnul se a vylovil jej z vody. Byla to stará kopačka. Klapzubové zmizeli beze stopy a Argo odjel, odváže cestující i obě posádky, pohroužené v teskné mlčení.
5: Sakra, oceán. Jestli se nemýlím, tak je tomu fofru konec.
6: Táto, cožpak jste se včera večer nezapřísáhl, že už nebudete klít?
5: Sakra, nátura. Na mou duši, že už to sakra klení z huby nevypustím.
0: Tento rozhovor zazněl o 5:00 raní nad hladinou Tichého oceánu. Moře bylo klidné, s vlnkami nevinoučce pod raním vánkem pleskajícími. Slunce se ve vší narudlé slávě vynořilo na obzor, na vymetenou oblohu a uprostřed vší té barevné nádhery plavalo jen 12 temných bodů. To bylo mužstvo Klapzubů s otcem Klapzubou uprostřed, všichni živi a zdrávi, zachráněni z rozehřmělého pekla bouřky, jakoby zázrakem.
6: Tatínku, to jste to ale bezvadně vymyslel.
5: No vymyslel.
7: Když jsem viděl, že se Timor už neudrží, říkal jsem si, že musím něco vykoumat, protože ten připravený záchranný vor nám dával pramalou jistotu. A pak mě to napadlo. Ještě, že ten ohromný kufr s kumovými obleky vláčím sebou zápas o zápasu.
0: Ve svitu blesků se klapzubáci oblékli do 12 neprodyšných gumových obleků, které kdysi užili proti barcelonským surovcům. 12 hustilek zapracovalo a než se kdo nadál, proměnili se statné postavy klapzubů ve 12 kulatých balónů, z nichž vyčuhovaly jen hlavy, ruce a nohy. Do nepromokavých vaků byly narychlo uloženy potraviny a ve chvíli, kdy se moře stišilo k novému útoku a rozpůlený Timor začal nezadržitelně klesat, odrazili se klapzubové od rozštěpeného trupu lodi do divokých vln. Vznášeli se na vodách jako 12 podivných bojí a letěli pod údery vichřice dále. V rachotu hromu a padajících vod drželi se pevně navzájem pod paží a tak plavali jako jedno jediné a nikdy se neponořující těleso. Až teď, když před východem slunce bouře náhle ustala, mohli se pustit a trochu si oddychnout. Rozhlédli se kolem, plni vděčného pocitu, že vyvázli z největšího nebezpečí.
8: Kluci, to je nádhera. Takhle se koupat uprostřed oceánu.
6: No, raději bych se koupal u nás. Na rybníku, v dolních bukvičkách.
8: To já taky. Kdyby tudy aspoň jel nějaký parník. Táto, neotevřeme vak se suchary a s uzeným masem?
1: No, to by bylo něco. Já mám hlad jako velký.
5: Tak jo, hoši. Snídat na hladině oceánu se nepoštěstí každý den. Honzo, co pak to pořád vyhlížíš?
8: Inu, táto, nechci vás zbytečně plašit před snídaní. Však nás větřík bez toho tam, že ne.
5: No.
8: Ale skoro bych se sadil, že tamhle je ostrov.
1: Kde? Kde je ten ostrov?
6: To je ostrov.
5: Na moutě kutě, Honzo, to je skutečně ostrov.
6: A vítr nás k němu žene.
5: No.
6: Jak dlouho tam asi poplavem?
5: Počkejte, chlapečkovi. Já tu mám ještě jakýsi instrument. Frantiku, půjč mi svůj vak.
8: Tu máte, tatínku.
5: To budete, hoši, mrkat na drát.
0: Tátík vytáhl z vaku několik hůlek a pěknou štučku plachtového plátna. Než se překvapení hoši vzpamatovali, složil hůlky jednu do druhé, že z nich byly dvě dosti dlouhé tyčky. Pak rozvinul celý plachtový pás a oba jeho uší konce připevnil na tyčky. Byl to transparent s nápisem SK Klapzubova 11, kterou starý Klapzuba vozil sebou, aby ji mohl dát rozvinout v čele oněch slavných průvodů, které vítávali vítězné mužstvo na nádražích a vedli je pak k jejich hotelu.
8: Tatínku, vy stále koumák.
5: No, ten transparent nám nahradí plachtu. Stačí, když ho budeme udržovat rozvinutý a ti, kteří ho budou držet, budou hnáni veselé větrem a potáhnou za sebou i ostatní.
0: Klapzubové se nechali unášet odpoledním vánkem a brzy již rozeznávali rozčařené koruny palmových hájů na zelených úbočích a bílý lem příboje, který klouzal po jejich úpatí. Když slunce zapadalo a na stemnělé obloze vyskočil jižní kříž, Klapzubova 11 s otcem Klapzubou vylezla po 20 hodinách z vody. Schodili ze sebe své krunýře, natáhli se na pokraji palmového háje a za chvíli spali všichni jako zabití. Z nejtvrdšího spánku je probudil strašlivý řev a ryk. Chtěli vyskočit, ale nemohli. Na každém z nich leželo 5, 6, 8 ohavných, divoce tetovaných černochů, kteří je za hrozného jekotu svázali. Klapzubové rázem pochopili, co se stalo. Zachránili se na ostrově lidožroutů a uniknuvše jedné smrti, octli se teď tváří v tvář druhé a ještě strašlivější.

0: hlasem se odhodlávám k vyprávění tajemného příběhu, který mě osobně tolik zasáhl a zranil, jako žádný jiný z případů mého geniálního přítele Sherlocka Holmesa. V roce 1891 dosáhl jeho věhlas takových rozměrů, že začal pracovat na základě mezinárodní úmluvy na supertajných případech pro francouzskou vládu. O to víc mě překvapilo, když se náhle, bylo to 24. dubna večer, objevil v mé ordinaci.
1: Watsone, neruším vás.
0: Vy zde, příteli? Myslel jsem, že jste v Paříži. Vypadáte přepadle.
1: Měl jsem drobné nepříjemnosti a trochu přepínám své síly. Neměl byste nic proti tomu, kdybych zavřel okenice?
0: Bojte se něčeho?
1: Ano, vzduchovek s krátkou hlavní.
0: Jste snad v nebezpečí?
1: Vy víte, že nejsem nervózní, ale přesto raději opustím váš dům přes zeď na konci zahrádky.
0: Co to všechno znamená?
1: Nezajel byste se mnou na týden do Evropy?
0: Jistě, ale kam?
1: Kamkoliv, to je mi docela jedno.
0: Co se děje? Mluvte, pro boha, Holmesi.
1: Slyšel jste někdy o profesoru Moriartym?
0: Ne, nikdy.
1: Vidíte, a v tom je právě jeho genialita. Ten člověk si dělá v Londýně, co chce. A nikdo o něm neslyšel. On je přitom hlavou organizovaného zločinu, ale dokáže mistrně tahat nitky a stát nepozorován v pozadí. Dopadnul ho, dosáhne má kariéra vrcholu. Konečně jsem narazil na protivníka, který se mi vyrovná intelektem. Nakonec však přece jen udělal chybný krok. A já ho opředl sítí, kterou zbývá jen zatáhnout. Do tří dnů budou věci zralé a profesor s hlavními členy své bandy padne do rukou policie.
0: Gratuluji.
1: Předčasně, drahý brachu. Profesorovi neušel ani krok, který jsem udělal. Dnes ráno mne totiž vyhledal.
2: Skřížil jste mi cestu. Situace je neudržitelná, musíte s tím přestat.
1: Za tři dny.
2: Ale kde pak? Způsob, kterým jste postupoval, mi poskytl opravdový intelektuální požitek a jen nerad bych proti vám použil krajních opatření.
1: Nebezpečí patří k mému povolání.
2: Tohle není nebezpečí. To je jistá záhuba. Musíte uhnout z cesty, pane Holmesi, nebo budete rozdupán.
1: Já neustoupím.
2: Bude to tedy souboj mezi vámi a mnou, pane Holmesi. I kdybyste byl tak chytrý, že byste mě dokázal zničit, buďte ujištěn, že stejný osud připravím já vám.
1: Děkuji za kompliment, pane Moriarty. Ale v zájmu veřejnosti se nechám třeba i zničit.
2: Dobrá, vyhlásili jsme boj.
0: Hrome!
1: Tak tedy ve stručnosti vypadal můj rozhovor s profesorem Moriartym.
0: Proč proti němu nesalarmujete policii?
1: Jsem přesvědčen, že úder nepřijde od něj, ale od jeho agentů. V poledne mě málem přejel vůz tažený s běsilými koňmi. O hodinu později se za mými zády zřítily ze střechy naskládané tašky. Cestou k vám mě přepadal nějaký hromotluk s obuškem. Myslíte, že to byly náhody?
0: Obdivuji vaši odvahu.
1: Musíme přečkat ty tři dny. Soud se bez mé výpovědi neobejde. Pojedete se mnou, drahý Watsone?
0: Jak můžete pochybovat?
1: Od této chvíle se mnou hrajete dvousečnou hru proti největšímu darebákovi a nejmocnějšímu zločineckému syndikátu v Evropě. Poslouchejte, co musíte udělat.
0: Ráno jsem doslova a do písmene uposlechl Holmesových instrukcí, jak mám zmizet ze svého bytu a nepozorován se dostat na nádraží. Vše proběhlo bez potíží. Jen v kupé, které jsme měli zadáno, se usadil jakýsi stařičký italský duchovní. Po Holmesovi ani památky.
1: Mazava žadla vám, doufám, nevadí, signore.
0: Ale toto kupé je rezervováno, důstojný otče.
1: Si occupato.
0: Vlak už se dával do pohybu, ale Holmes stále nikde. Co se mu k čertu mohlo stát?
1: Ale, milý Watsone, sedíme tu spolu už dobrých 5 minut a ještě se vám stále neuráčilo popřát mi dobrého jitra,
0: Holmes,
1: signore?
0: To jste vy, Holmesi.
1: Jeden z mých pověstných převleků. Je třeba stále zachovávat maximální opatrnost. Jsou nám stále na stopě.
0: Ujedeme jim. Rychlík má přímé napojení na loď. A tak se toho zloducha zbavíme na dobro.
1: Myslíte? Patrně jste si, milý Watsone, plně neuvědomil, co míním, když říkám, že ten člověk se mi intelektem naprosto vyrovná.
0: Ještě ten den, večer, jsme různými oklikami dorazili do Bruselu a na zítří pokračovali do Štrasburku. Holmes se stále pronásledovalo tušení, že Moriarty je nám v patách. V pondělí telegrafoval Holmes londýnské policii a večer byla v hotelu odpověď.
1: K čertu, to jsem čekal. Uniklím.
0: Moriarty?
1: Pozatýkali celou bandu kromě Moriartyho a ještě 3 dalších. To se rozumí. Když jsem odjel z Anglie, není tam nikdo, kdo by na ně stačil. Bylo by nejlíp, kdybyste se vrátil domů, Watsone.
0: Opustit vás? Proč?
1: Budu pro vás nebezpečným společníkem. Všechny podniky a plány toho člověka jsou v troskách. Zbývá mu jediné. Msta.
0: Já, starý válečník a váš starý přítel, já vás mám v tísni opustit nikdy. Jedeme dál.
1: Výborně. Troufám si říci, milý Watsone, že jsem nežil nadarmo. Přestože jsem zneškodnil 100 padouchů, rád bych svou kariéru korunoval dopadením největšího zločince Evropy. Stanu se tedy lovcem i vábničkou zároveň. Zítra odjedeme do Ženevy.
0: Údolím Rhony jsme se pak dostali až k horám. Můj přítel zatoužil spatřit na vlastní oči slavné reichenbachské vodopády. Usídlili jsme se s největší ostražitostí ve vesničce Meiringen, v hostinci Anglický dvůr, který vedl náš krajan, Steyler. Odpoledne jsme se vydali na túru k vodopádům. Stáli jsme na úzké stezce nad propastí, do níž se s hukotem řítí vodní křížď, když nás dostihl uřícený poslíček.
3: Pánové, který z vás je doktor Watsone?
0: Já, pojď běží.
3: Pan Steyler vás prosí, abyste se vrátil do hostince. Ubytovala se tam jistá stará Angličanka, která dostala prudký záchvat chrlení krve a přeje si jen anglického lékaře. Pan Steyler vás moc prosí.
0: Ale co naše túra?
1: Jen klidně běžte, drahý Watsone. Takové prosbě nelze nevyhovět. Poslední přání krajanky umírající v cizí zemi musíte splnit.
0: A vy?
1: Pobudu ještě chvíli u vodopádu a pak se přes hřebeny vydám zpátky. Večer vám budu vyprávět, co jsem viděl.
0: Cesta do Meiringenu mi trvala něco přes hodinu.
3: Doktore Watsone, copak? Vodopády vás nezaujaly?
0: Kde máte tu Angličanku, Steylere? Doufám, že se jí příliš nepřitížilo.
3: Jakou Angličanku? Jediní Angličané tady jsme my dva.
0: Cože? Vy jste pro mě neposílal?
3: Já? Celé odpoledne jsem spal. Vždyť je tu božský klid.
0: Bože můj, v tom má určitě prsty Moriarty. Pojďte se mnou, snad ještě není pozdě.
3: Ale kam? No počkejte, doktore Watsone!
0: V panické hrůze jsme běželi zpět. Ale běda,
1: Holmesova alpinistická hůl byla opřena u skály, kde jsem ho zanechal, a po mém příteli ani stopy.
3: Podívejte, tady je nějaký papír.
1: Ukažte. Ach, poslední pozdrav mého přítele. Milý Watsone, napsat těchto pár řádků mi umožní laskavost pana Moriartyho, který čeká, kdy mu budu k dispozici. Teď se uvidí, kdo z koho. Závěť jsem už před odjezdem uložil u svého notáře. Ničeho nelituji. Hlavu vzhůru, brachu. Věděl jsem, že ten poslíček byl Moriartyho muž, ale člověk nemůže donekonečna unikat svému osudu.
3: Podívejte, pane, na téhle úzké skalní římce se museli dva muži strašlivě porvat. Vidíte ty stopy?
1: Ano. A oba se zřítili. Dolů do propasti. Tam do toho kotle vřící vody a syčivé pěny.
3: Vodopád své oběti ještě nikdy nevydal.
1: Tam tedy navždy bude odpočívat nejnebezpečnější zločinec i nejpřednější obránce zákona své generace.
3: Bůh s nimi, pane.
1: Smrt mého přítele mě velmi zkrušila a dlouho jsem se z ní nedokázal vzpamatovat. Truchlil jsem však nejen já, ale celá Británie. Sama královna vyjádřila našemu autorovi, Siru Arturu Conanu Doylovi, svou nelibost nad smrtí slavného detektiva. Uplynuly však 3 prázdné roky. Staré jizvy se zacelily a my jsme se s tou ztrátou pomalu smířili.
4: Snad si toho nevyložíte ve zlém, pane Watsone, že jsem vás navštívil bez ohlášení. Bydlím tady v sousedství. Mám tady krámek s knihami, unikáty, samé unikáty, nepotřeboval byste nějakou. Tamhle v policii máte místo právě tak na 5 pěkných knih. Podívejte se.
1: Ohlédl jsem se ke knihovně a když jsem se opět obrátil, stál přede mnou. Ano. Uhodli jste. On.
4: Milý Watsone.
1: Vy, Holmesi, pane bože.
4: Tisíckrát se vám omlouvám, ale znáte mou neodpustitelnou zálibu v dramatických efektech. Netušil jsem, že to na vás udělá takový dojem.
1: Holmesi, jste to skutečně vy.
4: No myslíte, že jsem duch? Sáhněte si.
1: Opravdu. Jak jste se vyškrabal z té strašlivé propasti?
4: Náramně snadno. A to z toho důvodu, že jsem tam nikdy nespadl.
1: Vy jste nespadl do propasti? No ale co ty stopy?
4: Ale ano, porval jsem se s Moriartym. Na život a na smrt. Naštěstí se trochu vyznám v baristu, japonském zápasu, o tom přece víte.
1: Nikdy jste se nezmiňoval.
4: Vážně, nikdy? Sám nevím, kde jsem se tomu naučil, ale prostě to umím. Vymkl jsem se speciálním hmatem z Moriartyho sevření a on se s příšerným výkřikem zřítil do prázdna. Zvítězil jsem. Ve chvíli Moriartyho zhouby jsem si totiž uvědomil, že osud mi poskytuje jedinečnou šanci. Vzpomenete si jistě, že z pasti neunikl sám. Měl jsem v patách ještě další 3 protivníky. Budou-li přesvědčeni o mé smrti, ztratí ostražitost a snadněji je dopadnu. A tak jsem vytraverzoval na skalní římsu nad stezkou a odtud s dojetím pozoroval vaše pohnutí.
1: Ach bože, způsobil jste mi takový žal.
4: Musíte pochopit, Watsone. 3 zločinci zůstali na svobodě. 2 z nich jsem už zlikvidoval a nyní jsem na stopě toho 3. Vím, že jsem vás neodpustitelně zarmoutil, ale Watsone, smutek nejlépe vyléčíme prací, věřte mi.
1: Dnes večer nás čeká jistý úkol. A když ho zdárně splníme, můžeme s uspokojením prohlásit, že jsme nežili a netrpěli nadarmo.
5: Souvisí to s vraždou Ronalda Eidera?
1: Ano, uhodl jste. Podivná vražda. Byl zastřelen ve svém pokoji, který sám zevnitř zamkl. A nikde zbraň, nikde stopa. Jen otevřené okno, které však bylo tak vysoko, že tudy vrah uniknout nemohl. Případ má tedy prazvláštní rysy, které mi velmi důrazně připomněly jistou známou osobu. Neprodleně jsem se vrátil do Londýna a nepřestrojen navštívil svůj starý byt v Baker Street.
5: A co paní Hacnová?
1: Ta dobrá žena. Utrpěla další ze svých šoků, který mi platí za to, že se mi uvolila pronajmout pokoje. Proseděl jsem 2 hodiny ve své klubovce a pak se v převleku za antikváře vydal do ulic.
5: Proč jste se proboha tak nepohodlně přestrojil, když jste předtím zrušil své inkognito?
1: Pochopíte. Ale teď už je 10:30 a my musíme vyrazit za pozoruhodnou záhadou prázdného domu.
5: Hlavou se mi honily desítky nespojitých myšlenek a protichůdných pocitů a tak jsem ani nevnímal, kam vlastně s mým znovu nalezeným přítelem jedeme. Vystoupili jsme z drožky a vešli do starého, opuštěného domu. Holmes mě vedl dlouhým vestibulem ke schodišti do patra, až jsme se ocitli v temném, prázdném, čtvercovém pokoji. Z okna byl dobrý výhled na protilehlý dům.
1: Víte, kde jsme?
5: Pro boha, vždyť tam je Baker Street.
1: Přesně tak. Jsme v Kem House, který stojí přímo naproti našemu starému bytu.
5: Proč jsme sem ale přišli?
1: Protože je odtud znamenitý výhled na náš miloučký domeček.
5: Pro boha. Ve vašem pokoji svítí světlo. A tam, v klubovce, ta sedící postava. To jste přece vy.
1: Poznáváte mě?
5: Ta podoba je báječná.
1: Věřím, že mou bezmeznou vynalézavost věk nezdolá a zvyk neotupí.
5: Prosím.
1: To byl citát ze Shakespeara.
5: Ano.
1: Ale ta figurína vypadá, jako by mi z oka vypadla. Co říkáte?
5: Kdybyste nestal vedle mě, přísahal bych, že jste to vy.
1: Vyslovte své uznání panu Menierovi z Grenoblu, který tu voskovou figurínu zhotovil.
5: Proč jste si ji nechal udělat?
1: Musím přesvědčit jisté lidi o tom, že jsem doma, zatímco ve skutečnosti jsem někde jinde.
5: Domníváte se, že jste sledován?
1: Nedomnívám. Já to vím.
5: A kdo dům pozoruje?
1: Mí staří nepřátelé. Členové toho roztomilého spolku, jehož vládce skončil na dně Reichenbachského vodopádu. Bylo nutné, abych se objevil a aby viděli, že jsem naživu.
5: Dnes jste ze sebe dělal živý cíl.
1: Jen po nezbytně nutnou dobu. Velice mi totiž záleží na jedné osobě. Je to zlosin velkého formátu. Poslední pozůstalý profesora Moriartyho. Jenže on netruchlí, on jedná. A já mu to hodlám rázně překazit.
5: Konečně vám začínám rozumět. Pro boha, vaše silueta změnila polohu.
1: Samozřejmě. No snad nemyslíte, Watson, že jsem takový směšný břídil, abych postavil do pokoje panáka, na kterém je na první pohled znát, že je z vosku a doufal, že tím přelstím jednoho z nejprohnanějších mizerů Evropy. Paní Hacnová manipuluje pomocí drátků figurínou zepředu, aby nebylo vidět její stín. Pozor, to jsem nečekal.
5: Co se stalo?
1: Zdá se, že budeme mít návštěvu.
5: V tom jsem už i já zaslechl slabý. Kradný šramot. Vetřelec našlapoval tiše, ale jeho kroky se v domě rozléhaly.
6: Kesti!
5: Hrozivá. Mužská postava vstoupila do pokoje. Čekal jsem, připraven čelit útoku. Ale záhy jsem si uvědomil, že on o naší přítomnosti nemá ani tušení.
6: Báječný rozlet. Konečně to skoncujeme, detektive. Moriarty nezůstane nepomstěn.
5: Jako bych toho muže už někde viděl.
6: Tak pojď, má drahá. Dnes tě čeká tvá nejdůležitější rána.
5: Pozorně nabil podivně deformovanou pušku. Ne, něco takového jsem nikdy neviděl. Zacílil na Holmesovu figurínu v protilehlém okně.
1: Na něj!
7: Vy psi!
1: Snažte se ho omráčit,
4: Watson! Už si vzpomínám, kde jsem ho viděl. Ten poslíček u vodopádu. Tomáš! Parouchu!
1: Výborně! Ztratil vědomí.
8: Jste v pořádku, pánové?
1: Inspektor Morton, vítám vás.
8: Rád vás vidím zase v Londýně, pane Holmesi.
1: To věřím. 3 nevyřešené případy v jednom roce, Mortne, to je hodně. Prosím vás, svažte toho muže, nebo nám ještě připraví nejedno nemilé překvapení.
4: Má neobyčejně tvrdou lepku. Po takové ráně a už se probírá.
7: Ty ďáble, ty praskaný, mazaný ďáble!
1: Ale plukovníku, nepřepínejte. Jak praví staré rčení, na konci cesty se 2 milenci sejdou. Nepamatuji se, že bych měl to štěstí setkat se s vámi od chvíle, co jste mě u Reichenbachských vodopádů poctil svojí pozorností a odvolal Lothra Watsona k umírající pacientce, která měla jen jeden jediný nedostatek. Že totiž neexistovala.
7: Ďáble, hnusný, vychytralý ďáble.
1: Pánové, ještě jsem vás nepředstavil, omlouvám se. Máte před sebou plukovníka Sebastiana Morena, který sloužil v Indii. Nejlepšího lovce střelné zvěře ve východní části Britské říše. Mám pravdu, plukovníku?
7: Tebe bych taky z chutí složil, bestie.
1: Já se vám divím, plukovníku. Tak zkušený lovec a dá se oklamat tak prostou léčbou. Jistě jste nejednou čekal s puškou na tygra v koruně stromu, k němuž bylo přivázáno kůzle. Tenhle prázdný dům sehrál úlohu stromu a vy jste pro změnu dělal toho tygra. A to, co jste svou speciálně upravenou zabijáckou vzduchovkou postřelil, to bylo právě jen to kůzle, chápete?
7: Kéž by tě peklo spolklo, arciďáble!
5: Můj přítel zaujatě studoval vrahovu speciální pušku.
1: Pozoruhodná zbraň, nehlučná puška s rasantním účinkem. Vím o její existenci už několik let, ale zatím jsem neměl nikdy příležitost, abych ji dostal do rukou. Inspektore! Z čeho vlastně chcete plukovníka obvinit?
8: Z pokusu o zavraždění Sherlocka Holmesa?
1: Ne. To se mi nelíbí. Nechci, aby se mé jméno objevilo ve spojení s tímto případem. Na tomhle znamenitém úlovku máte zásluhu jen a jen vy. Blahopřeji vám, že jste ho dostal.
8: Děkuji, ale koho jsem to vlastně dostal?
1: Muže, po němž policie marně pátrá. Plukovníka Morena, který 30. minulého měsíce otevřeným oknem zastřelil trhavou střelou ze vzduchovky ctihodného Ronalda Eidra v jeho bytě. Tak zní obvinění, Mortne. A vy, Watsone, doprovoďte mě, prosím. Pokud vám ovšem nevadí, že na vás potáhne rozbitým oknem, myslím, že půl hodinka při doutníku v mé pracovně vás pobaví a poučí.
5: A tak jsme, jako za starých dobrých časů, zasedli v Holmesově pracovně.
1: Ten indický lovec má dodnes dobré nervy a zrak jako ostříž. Podívejte se, jeho střela zasáhla zátylek figuríny. Trhavá střela do revolveru s useknutou špičkou, jak račte vidět, to je chytrý nápad? Vystřelit něco takového ze vzduchovky? Slyšel jste vůbec někdy jeho jméno?
5: Ne, neslyšel.
1: Inu, světská sláva, polní tráva. Jenže pokud mne paměť neklame, vy jste neznal ani jméno profesora Moriartyho, který patřil mezi nejprohnanější mozky našeho století.
5: Proč jste ho ale nezneškodnil dřív? Čekal jste 3 roky.
1: Ano, čekal jsem, pozorně sledoval noviny a přemýšlel, jak se poslednímu nohsledovi profesora Moriartyho dostat na kobylku. Dokud byl plukovník na svobodě, věděl jsem, že je můj život ohrožen. Co jsem měl dělat? Zastřelit ho? Dostal bych se před soud. Pro svá podezření jsem neměl jediný konkrétní důkaz. Proto jsem vás musel 3 roky udržovat v mínění, že jsem mrtev.
5: Konečně chápu.
1: Přirozeně. Teprve, když jsem se dočetl o smrti Ronalda Eidera, pocítil jsem, že nadešla má chvíle. Na základě toho, co jsem věděl, nepochyboval jsem, že vrahem je plukovník Moren. Hráli spolu karty, on pak sledoval Eidera do jeho bytu a otevřeným oknem ho zastřelil. Okamžitě jsem se vrátil a postaral se, aby se o mém návratu všichni dozvěděli. Bylo mi jasné, že plukovník vytuší, jak dalece spolu souvisejí můj návrat a jeho zločin a že se pokusí odklidit mě z cesty. Nuže, milý Watsone, přejete si vysvětlit ještě něco?
5: Ano, neobjasnil jste mi motiv vraždy.
1: Jsou to jen dohady, ale myslím si, že plukovník Moren hrál karty a hrál falešně. Eider mu na to přišel a chtěl stropit skandál. Co říkáte? Zní to věrohodně?
5: Nepochybuji, že jste opět jednou trefil hřebík na hlavičku.
1: Jisté je, že plukovník Moren nás už v budoucnu obtěžovat nebude. Moriartyho banda je konečně beze zbytku zlikvidována. Splnil jsem svou povinnost a teď se konečně chci nerušeně věnovat
5: dalším případům.
1: Nikoliv. Co by mě, řekněte, co by mě potom všem mohlo ještě vůbec zaujmout a povzbudit k přemýšlení? Ne, ne, ne. Mé historické poslání je završeno.
5: Co tedy chcete dělat se zbytkem života, drahý Holmes?
1: Milý brachu, chci ho věnovat svému nejoblíbenějšímu hobby.
5: Houslové hře, chápu.
1: Je mi líto, ale opětovně nic nechápete. Vy vážně nevíte, že poslední dobou se nejvíce zabývám včelařstvím? Dokonce jsem na to téma napsal vědeckou práci. Vy jste ji nečetl?
5: Ne, lituji, ale o tom nevím nic.
1: Pak tedy vězte, že se hodlám odstěhovat na venkov a věnovat se plně včelám. Už jsem si objednal úly a včelařské potřeby. Žihadlo je v skutku méně riskantní než zločinecká kulka v temení hlavy. Každý má přece nárok vydechnout si po namáhavé a vyčerpávající práci. Dokonce snad i slavný detektiv, ne? Co říkáte?

0: Milá Sally, důvěrnice a utěšitelko bolavých srdcí, poraď mi, jak vyzrát na naši mámu. Ale ne, aby si smyslela, že ji nemám ráda, to ne. Celá naše početná rodina uznává její kvality. Když ale ona mi do všeho mluví
1: a... Darino!
0: Ano, maminko?
1: Co tak to tam povídáš?
0: Ale jen takový nenásilný úvod, víš, trochu všeobecností o rodinných interakcích.
1: O čem?
0: No, o mezilidských vztazích a tak.
1: No to je nějaký divný, ne?
0: Proč?
1: No mezilidské, a jaké jiné by mohly být?
0: Ale to se teď tak přece říká.
1: Jenom aby, ať si neutrhneš ostudu.
0: Slyšeli jste jí? Jedná se mnou, jako kdyby mi bylo 15. Setře mě při každé příležitosti a hned je se vším hotová. Ach jo, pochopitelně žádný dopis do mladého světa nepošlu. A dokonce ho ani nenapíšu. Snad, kdyby mi bylo tak o 5 let méně, nebo aspoň o 4, ale v mém věku. Konec komandování. Bude mi 23 a tak tohle já právě nedokážu. A jsem v takové kritické situaci, potřebovala bych nějak diplomaticky zpracovat mámu a vůbec poradit. Víte, jedné osobě z naší rodiny se podařilo mámu fantasticky převést a že se nám tvrdě bránila. To vám byl souboj, celá série partií, ve kterých máma dostávala jeden mat za druhým. Někdy po několika tazích ještě si ani nestačila uvědomit, že se hra rozjela. Ukázalo se, že naše máma má své slabiny. Což vlastně znamená, že kdybych přišla na správné zahájení, chce to pečlivé studium všech kombinací a tahů onoho slavného utkání. Rekonstrukce bude celkem snadná, šachovou literaturu na to nepotřebuju. A stačí mi můj deník. Já vám ty partie přehraju a budu si představovat, že je se mnou sleduje množina Salin, tedy vy, milí posluchači. Třeba společně na něco přijdeme. Tak. Začalo to v minulém roce. Myslím, že koncem května. Hned to najdu. Listopad, srpen, červen, květen. Tak v květnu to nebylo. V květnu jsem k nám poprvé přivedla Vencu a taky naposled, jen si ho máma změřila.
1: Darino, nemluvíš nějak moc dlouho?
0: Maminko, ten úvod by měl být nepřerušovaný.
1: No já jen, abys nevykládala nějaký nesmysly. A vůbec ty si naivka, si schopna o naší rodině vykecat všechno možný.
0: Neboj se, já si dám pozor. Muselo to být začátkem června. 2., 3. pořád o ní ani slovo. 6. A tady to je. No bodejť, 7. června. K datu jsem si připsala pátek a před to černý. A ještě jsem to podtrhla. Černě. Pátek je pro nás černý den. V pátek se matka hádá v samoobsluze, v rybárně, v masně i v zelenině. Píše do knih stížností. V pátek prohlašuje, že v sobotu a v neděli na nic nesáhne, že nebude vařit pro tolik dospělých lidí, ale půjde na procházku na Vyšehrad. My zůstáváme klidní. Už tam nebyla několik let. Tak, v pátek večer to začalo. Od této chvíle napněte prosím pozornost. Přichází otec. Potichu.

0: se lípe ve stereu.
1: Jeňa.
0: Chrní, společensky unavený, koupili mu obraz.
1: Výborně, za kolik?
0: Nevím.
1: A další?
0: Michal tu byl s Chotí i s Malým.
1: A dopadlo to jak?
0: Michal před chvílí volal. Už prý nikdy nepřijdou. Máma sjela Anči, že kazí kluka, snad jí dokonce řekla, že je trtlo.
1: A, takže Anči...
0: Jo, zase brečí.
1: Je kapánek přecitlivěla. Nějak si na sebe s maminkou ještě nezvykli. A co Tomášek, hlásil se ráno?
0: Hlásil, že mu nesplachuje záchod.
1: A spravil mu to Alan?
0: Předpokládám, že ano.
1: Výborně. Celkem všechno vlatí. Jo, a co Radva?
0: Zavřená na záchodě, okousala kuře. Vezmeš si kousek z kaší?
1: Okamžitě jí pusťte. Kočka je hladová, protože jí nikdo nic nedá, kromě mne. Mňau, no pojď, pojď, Radvičko, pojď. Spapáme to spolu. No, je to dobrý. Dala si do toho kary?
0: To vařila máma.
1: A kde je vlastně maminka? Už šla do Hajan?
0: Sedí na vaně. Sedí.
1: Já se těšil na idylický večer.
0: Tatínku, Radva se ti hrabe v talíři, jedeš potvoro.
1: Ale nech jeď to dožere, no tak. A já bych zahájil pátrání, tak ty jsi přišla v kolik?
0: V 9:30.
1: Nějak pozdě.
0: Jenomže já měla opravdu schůzi, máma o ní věděla.
1: Nerýpej. A maminka v tu dobu?
0: Už byla v koupelně.
1: A Jeňa přišel v kolik?
0: To nevím, přede mnou.
1: Tak je to on. Jdeme.
0: Teď šlo o to projít nehlučně z kuchyně před síní, pak halou kolem koupelny a do pokoje ke klukům. To byste museli vidět. Konečně slyšíte to. Takhle chodí táta po špičkách. Teď stojí u dveří koupelny a přešlapuje.
1: Pouští vodu.
0: No a vždycky přece pouští vodu, nechce, aby jsme slyšeli, že brečí.
1: Nebrečí.
0: To je hysterický smích.
1: A jak to poznáš?
2: Bože, to je život, no tohle to je nějaký život, to je přece strašný život. Všechno tady leží jenom na mě, dospělí lidi, a všechno tady leží jenom na mě.
1: Ale maminko, Teresko.
0: Nech jí, tati.
2: Maminko, pořád jenom mami tohle,

0: jednom kuse s tím něco provádí a nikoho k tomu nepustí.
1: Tak si to zmákni sama, lisko. A po druhý po mně nechtějte, abych něco spravoval. Jdu spát a nebudit. Ráno vstávám v 5.
2: V sobotu? Jendo, Jeníku, slyšíš?
3: Neslyším.
0: A cítíš něco?
3: Jo.
2: No, v kolik jsi přišel?
1: Nemá cenu ho štípat, je tvrdý.
0: Musí to být kvůli němu.
1: Co?
0: Že máma sedí na vaně.
1: To je s tvýma dedukcema. Seděla už, když přišel domů, ani ho neviděla.
2: Darinko, ale to znamená, že... No, že jsme v konci.
1: To jste, Sherlockové, na špatný stopě.
2: No, kam jsme to vzdali a šli si lehnout. Co říkáš, Dary?
0: Ty jsi ale bezcitný, táto. Přece víš, že to bude chtít probrat.
2: Ještě dnes?
0: Vždycky to tak je, ne. To je přece vzorec, jako bys to neznal. Teď to má v sobě, rozumíš? Chce nám to říct, ale nemůže sama začít. Ergo začít musíme. My, ona se musí zdráhat. My musíme.
2: Já nic nemusím.
0: Musíš. Probíhá takzvaný mechanismus...
2: Tyhle blbosti máš u těch psychologů, co? Jdu spát.
0: Táto, neopovaž se. Prosím tě, Alane, prober se. Jak je tam dlouho?
1: Od 6:30.
0: Kolik jsi přišel domů?
1: Ve 6:15.
0: Tak si v tom ty.
1: To teda ne. Abys věděla, o mě nejde. Já v ničem nejedu.
0: Tak ty teda ne. Michal s rodinou to taky nejsou. Ti to byli odpoledne a ona sedí od 6:30. Ty jsi přišel... Hele, odkud jsi přišel?
1: Přihořívá, slečno Marplová.
0: Nech si to.
1: No co? Roztomilá, inteligentní stařenka, frustrovaná stará pana, která strká...
0: Pitomče! Přiznávám se, ztratila jsem sebeovládání, vrzla jsem mu jednu.
1: Au! Tati!
2: Děti. Maminka čeká.
1: Tak ať mě nebije.
3: Kdo tě bije, brácho? Ukaž mi, vám dám přes držku. Au! Teda, Darino, máš štěstí, že jsi ženská.
0: Stydím se za to, ale i Jeňovi jsem jednu vrzla. Ale pokud jste některá vyrůstala se 4 bratry, navíc jako nejmladší člen rodiny, tak určitě pochopíte, že jsem se musela naučit bojovat o své místo na slunci už jako batole.

0: Těžko se však najde mezi váma taková nešťastná holka jako já, která se musela od malička prát s klukama a...
1: A teď se pere o ně.
2: A když nějaký ho klofne, tak ho máma stejně vypere.
0: Jste nemožní. Oba, jednáte se mnou jako s pitomečkem všichni. Styděla bych se k nám někoho pozvat, děláte mi jen ostudu.
3: No tak děvčátko.
2: Nebreč, huso.
1: Nevyšiluj, Darino.
0: Chtěla jsem... Myslela jsem,
3: jo,
0: vy byste mi měli pomoct a ne to nechávat na mě. Máma je tam už skoro 4 hodiny.
2: Bačke, pouští vodu?
0: Pouští.
2: Pomožte mi, strčím hlavu do dřezu.
0: Ale nesmíš nastříkat v kuchyni.
2: No, veďte mě.
0: Tak jsme ho vedli. Tedy skoro nesli. Z klukovského pokoje přes halu kolem koupelny přes předsíň do kuchyně.
2: Pusť mi tu vodu na hlavu. Studenou, vole!
0: Musím to utřít.
2: Nech to. Jde se.
0: Šlo se. Z kuchyně přes předsíň do haly před koupelnu. Jéňa šel po svých.
4: Maminko, Terinko.
0: Mami, není ti tam zima?
5: Ale ne, teďko mi došlo. Ty musíš vědět, oč jde.
0: Tati, pochop. Vzorec. Stejně jí musíme umožnit, aby to řekla sama.
4: Ach, jo. Tak, maminko, co nám chceš říct sama?
0: Tati, prosím tě, nech toho. Mami, co říkáš, že bysme zítra uvařili sami a ty bys měla...
6: To bych prosila. Zítra jdu na Vyšehrad. A v neděli...
4: Taky na Vyšehrad, že, maminko?
6: Navštívím snachu Anči. Potěším se s vnoučkem.
5: Aby je někdo varoval.
1: Není třeba, k tomu nedojde. Mami! Já bych třeba zítra vymaloval koupelnu a teď bych...
6: To jsi udělat už dávno. A kolikrát jsem ti říkala, aby si převlíkal častěji ponožky. V životě si tě žádná nevezme s takovýma ponožkama. Slyšíš, Alane?
1: Slyším. A co bys řekla tomu, že by...
6: Dneška si nečistíš pravidelně zuby. Slyšíš?
1: Jo, slyším. Co bys řekla tomu, že by Jéňa zítra vypral?
2: Já, no dovol, proč já co?
6: Dávno si máte prát sami. Co já si těch vašich plínek naprala, těch vašich kašiček navařila, těch ponožek, co... A vůbec, jak k tomu přijdu, abych měla na krku tohohle bohéma, pomalu 40.
2: Bude mi 31.
6: Měl se zdržet manželky.
0: Mami, nebuď nespravedlivá.
1: Jeňo, za to nemůže, že se mu zdejchla s jiným.
6: Kdyby za něco stál...
2: Zdejchla se s horším. Prodal se v obraz.
6: Za kolik? O děcko se nestaráš, co z něho bude u takový mámy?
2: Ty jsi ji přitáhla. Pořád, jak si spolu rozumíte.
6: To bylo, než se spustila. Za kolik jsi říkal?
2: 4 táci.
6: Ale skoro 3 mi dlužíš. A máš platit alimenty. Takže není co oslavovat. A co ty, Darino?
0: Co já?
6: Co jsi vybrala za brýle? Ten tvůj účes. Pak se divíš, že si tě pořádný kluk nevšimne.
1: Mami, nebuď nespravedlivá.
2: No, za to nemůže, že na ní nikdo neletí.
0: Vy blbouni, co kecáte?
2: Neježiš, jsem to myslel dobře.
0: Já vůbec neječím. Jak to, že nikdo? A co Rýša?
1: Ten Trouba.
0: A Bobo.
2: Žena.
0: Vždyť je rozvedenej. A co Venca?
1: O půl hlavy menší než ty. Trpaj zlý.
0: No, tebe snad nějaká chce, ukaž mi.
6: Nevstekej se, Darino. Kluci mají pravdu. Ani jeden z nich mi nesedí.
0: No, mě vlastně taky ne.
4: No, tak vidíš, Dary, jak maminka správně... No, oni děti, Teresko, časem poznají.
6: Co poznají?
4: No, že to jako s nima myslíš... Já, maminko, už je pozdě, že bys konečně vylezla a řekla nám...
0: Tiše. Mami, mami, a spravil Alan Tominovi ten záchod?
6: To snad už víte, ne? Já přece dobře vím, že všechno víte, že vám všechno řekl.
0: Ale já nic nevím, fakt, mami.
4: Alespoň já, maminko, nemám nejmenší tušení a mám úplně čistý svědomí.
6: Proč máš nasládlej hlas?
2: Já fakt nic nevím. A co na sebe vím, to ty víš taky.
0: Mami, že je něco s Tomášem? Co provedl? Zase se s nějakou zapletl?
6: Ten darebák. Co ten se mě už natrápil? Od 15 let jeden průšvih za druhým.
4: Ale maminko...
6: Jaký pak ale? To jste už zapomněli, co dělal v 9.
4: Že byl párkrát za školou.
6: A co učení? Jak by to bylo dopadlo, kdybych s ním denně nešprtala?
4: Ale učňovský zkoušky si zvládla perfektně, Teresko. To se musí uznat.
6: To já vím taky.
0: Ale potom ta strašná parta, co jsem se ho jednu dobu natáhla z hospody u Horymíra. A vy jste mě v tom nechali.
2: Máme přehání.
0: A co ty maléry v práci?
5: Ale nic strašného se přece...
0: Jo, vám je to málo. A pak si ještě rošťák vydupe, že bude žít sám. Co jen nás stálo sehnat mu tu cimru, slušněji zařídit.
1: To je fakt, nadřel jsem se tam jako mezek.
7: Všichni jsme pomáhali,
0: no,
7: ne?
0: To jste teda pomáhali tomu pravýmu. A já Husa jsem doufala, že se naučí jednat samostatně, zodpovědně. Ale první, co udělal, když měl střechu nad hlavou, bylo co?
7: Nastěhoval si tam Blanku.
0: Jo, údajnýho sirotka. Vykradla mu půl kvartíru. A druhý, co udělal, bylo co?
7: Nastěhoval si tam tu
4: děvku,
0: která si tam za jeho zádama tahala chlapy.
4: Aha, takže teďka je tam někdo třetí, že, maminko?
0: Jo, je tam třetí. Ale kdo? Kdo?
2: Pro Krista pána mami, to snad ne. Teplouš přece Tomáš není.
0: Ale nemluv. A řekni všechno. A zítra zprav tu baterii. Nepouštěla jsem vodu, ale kohoutek teče. Mluv, chlapče, mluv a začni od začátku.
1: Tak jo. Tak ráno...
4: Maminko, že bychom si udělali kafe. He?
0: Ne, počkej, ty se hned probereš
1: tak
0: i bez toho kafe.
1: Puste mě ke slovu. Ráno volal Tomáš.
7: No to už víme, že mu nesplachuje záchod. A co dál?
1: A pak mi řekl...
4: No tak co?
1: Pak mi řekl, že...
7: Tohle rozhodně musíte slyšet v autentickém podání, tedy přímo od Tomáše.
8: Čeče, já mám holku.
1: Zas?
8: Ale vole, tohle je ta pravá dělo, fakt vole, dělo. S tou, když někam jdu, hele, tak každej řekne...
1: Co?
8: No co? No dělo, až ji uvidíš, stuhneš.
4: A stuhnul jsi?
1: Skoro.
7: Tak mluv.
4: Jaká je?
7: Kolik je jí?
4: No jak vypadá?
7: Je hezká.
1: Je, pokud nemá nikdo rasistický předsudky.
4: A jo, černý je krásný,
7: co
4: že?
7: Co to meleš?
4: No, četl jsem to v jedný knize.
7: On prý četl knihu, jak si to dělal. No. Moment. Černý je krásný. Černoška.
1: Ale to ne. Dost tmavá, ale...
2: Jo tak, cikánka. No co má bej?
0: To se ptáš mě?
1: No fakt mami, o co jde?
5: Co tě Teresko tak vzalo?
0: Pro pána, kde to jsem? Mezi bláznama nebo kde? Co pak vám nedochází, že ten Trouba je schopný se s ní oženit?
4: No Leta na to má, ne?
7: Mami, promiň, ale tentokrát se snad rozčiluješ zbytečně.
0: To je konec. Jsem cizinec ve svým vlastním domě.
2: Bytě, ten barák patří OPBA.
1: Mami, vždy ti neznáš, třeba...
4: Přece ti nevadí, že...
0: Konec všemu je konec. Sama, nepochopená.
7: Abyste chápali, máma v mládí hrávala s ochotníkama, proto snad ten trochu výraznější slovník.
0: Jestli si ji vezme do smrti, nevytáhnu paty z domu.
4: A kam bys najednou měla chodit?
7: Mami... Nejsi ty rasistka.
5: Opravdu, Terinko, taková čtenářka Hemingway a Faulknera, víš přece, jak o tom píšou.
0: Vím, ale černošku si žádný z nich nevzal.
1: Jo, zapomněl jsem vlastně říct, že jí Tomin přivede v neděli na oběd.
0: Ne.
1: Ano.
0: Nepřivede. Do tohohle domu s ní nevkročí a když, tak přes mou mrtvolu. Tady slyšíte to, tady, pojďte, tady u těchhle těch dveří si lehnu. A ať mě překročí.
7: Mami, stojíš radvě na ocase.
0: Ta kočka musí z domu. No, a hned...
5: Ne, maminko, ne. Pojď, Radvinko, pojď ke mně. Když půjde Radva, tak já jdu s ní. Opravdu, styď se.
0: Já se stydím, ale jsou takový rodiny, v který by se tohle nikdy nemohlo stát. No, třeba u Kyselku. A ti se porád jenom vytahujou, jak jsou bez předsudku. Nebo u Vilinských. A to všechno proto, že je vás tolik. V tak velký rodině je pořád zmatek. No, když ale táta neměl rozum.
5: Mami, fuj.
7: A pak přišla noc, o níž jsem si poznamenala. Taková zvláštní noc. Všichni jsme střídavě usínali a probouzeli se. Do naší kuchyně svítil měsíc a pozoroval nás, jak se tu scházíme. Někdy dva, pak zase tři, pak si tu meditoval někdo jen tak sám pro sebe jako já. Zasněla jsem se při mihotavé záři hvězd. Otevřeným oknem vplouvala do kuchyně vůně rozkvetlých. Tady je taková lirická pasáž, tu vynechám. Stejně bydlíme u dálnice a nic tu neroste. Máma od rána gruntovala. Alan jel na brigádu, Jeňa a já jsme vařili. Švagrová Anči byla na telefonu radila. Pekli jsme králíka. Trochu jsme ho připálili, ale máma to snad ani nepoznala.
9: Děti, dojali jste mě. Po dlouhý době mě nějaký jídlo chutnalo. A musíte vařit častěji.
7: Zesmutněli jsme. Pak jsme se pohádali, kdo bude mít nádobí. Vyřešila to máma. Poručila mi, abych je umyla a sama se vrhla na okna. Potom popis uklízení také přeskočím. Ha, 9. června, neděle. Za 10:12 začala máma prostírat.
9: Myslíš, že mám dát i nože a vidličky?
7: Mami.
9: Většina lidí z baráku je na chalupě, třeba ji ani nikdo nezahlídne.
10: Tak mami.
9: A táto, to víno schovej, dejte chladit kofoli.
4: Ale maminko...
9: Alane! Alane, vem to, slyšíš?
1: Slyším. Haló? Mami, volá Tomáš.
9: Jak to? Odkud?
1: Odkud voláš? Z budky. Cože? Co blbneš? Mami, asi nepřijdou.
9: No, sláva. Tak to zvládl chlapec. Už se jí zbavil, děti. Alane, dej mi to. Tominku! Tak honem povídej, jak jsi to dokázal. Co? Že se urazila? Ona? A na koho? A proč? Tomáši, dejchni na mě.
7: Jej, vždyť vy neslyšíte Tomáše, to musím napravit.
8: Ani pivo. Nepozvali jste Martinu.
9: Jakou Martinu? Kdo je to?
8: No její holka.
9: Holka?
8: No, děcko.
9: Děcko? Slyšíte? Ona ještě ke všemu má... Ale to si přece Alanovi neřekl.
8: Jak jsem to mohl říct, když jsem to ještě nevěděl? Nejsem jasnovidec.
7: Složila se. Táto, tak dělej něco.
4: Tak ukaž. Tomine.
8: Co je?
4: Měli byste pohnout. Maminka už prostřela a já mám hlad. Tak ahoj.
9: Ne. Jedna to ještě, ale dvě ne.
10: Kam jdeš?
9: Před dveře lehnu si tady, ať tu třeba umřu. Radvox!
7: Zamažeš si šaty, tak ať!
1: Mami, uhni kousek, to bude Michal s rodinou.
11: Co tam vázne?
1: A tak neulákej, hned to bude. No jo!
11: Puste mě!
1: No tak.
12: Babi, my se jdeme s mojí mámou podívat na tu Boženu. Je moc opálená.
13: Co je to tu za blázinec?
4: Maminko, pošoupni se kousek.
9: Michale, já tady ležím, protože...
13: Teď neležíš.
12: Je, babičko, ty musíš klečet. Mámo, honem pojď, babička klečí.
4: Zavřete tomu klukovi pusu.
11: Dušane, zavři klapačku.
13: Tak co to znamená, mámo?
9: Michale, synu, na kolenou tě prosím, vždyť ty je znáš. Jsi s nima pořád ve styku, vidíš do nich. Postav se za mě.
12: Dědo, co provedla babička?
4: Budeš tiše.
12: Proč?
13: Proto. V tom se mnou, mami, nepočítej a vstáň. A nebuď hysterická. Alan mě informoval a ber na vědomí, že nepřicházím jako syn, ale ve funkci.
1: Cože?
7: To byste museli znát našeho Michala, úřednický pedant. Ale pro svoje ovečky by se strhal. Mluv na mámu s citem.
13: A moji klienti nemají cit? Je mou povinností kurátora hájit jejich zájmy. Tak, Božena Demeterová, mimochodem patří do mého rajonu. Pochází z cikánské etnické skupiny, věk...
12: Cikán mívá černé oči, chodí nocí zlou...
14: Propáda, krále, Dušane, neopovaž se tohle říkat před tetou Boženou, nebo tě dám kleč... Promiňte.
9: Teta Božena, co to na mě osud ušil?
13: Má 24 let, jedno dítě za svobodná, druhé...
9: Kriste, pane, kolik jich má?
13: Druhé na cestě s Tomášem. O dceru se stará, do práce chodí řádně, nemá záznam v rejstříku trestu.
4: No, tak co ti vlastně vadí?
1: No vidíš, mami.
7: Co ti vadí?
9: Co mi vadí? No, co mi vlastně vadí?
12: Volej Kolínka, viď, babi.
9: Dušanku, ty moje zlatíčko. Anči, Aničko, mami, a co tomu říkáte? Taková tragédie.
7: Promiňte, ale vy strašně dramatizujete.
9: Kdo dramatizuje? Ke komu mluvíš?
7: No přece k vám.
9: A jak to mám poznat? Poslechni. Za celý ty léta si nebyla schopna najít způsob, jak mě oslovovat.
7: Michale, už zase.
13: Matko, nenapadej mou ženu.
12: Babi, máma už je přece velká. Křičí se jenom na malý lid.
9: Já nikdy na nikoho nekřičím, Dušánku. Nechci po tvé matce, aby mi říkala maminko, jak by mi říkat měla, kdyby byla pořádná snacha. Ale oslovovat osobu, s níž mluvíme, patří k základním pravidlům slušnosti. Ještě chybí, aby mi říkala paní.
12: Babi! Schovej mě, za dveřma je cikám.
1: Cikám!
7: A, Tome, jdete k nám, že? No, jen dál. Oběd proběhl normálně. Obě používali příbory. Po moučníku při kávě to začalo. Na mámě bylo vidět, že soustřeďuje všechny síly k zahajovacímu gambitu. V tu dobu jí asi došlo, že první partii prohrála, aniž její protivnice vyrazila z toho svého D8. Druhou chtěla vyhrát za každou cenu. Už po její první větě bylo zřejmé, že se pokusí opoziční hru.
9: Víte, slečno, nebo paní?
15: Božena.
9: Aha, no, tak Božka, jsem sice zásadně proti potratům, ovšem...
7: Božena na ní vrhla pohled, tedy doslova vrhla. Jenomže to byste museli vidět její oči. Dvě černé propasti a z toho zase jako dvě benátská zrcadla a ještě jako světla semaforů. Dávali příkazy, vystřelovali je. Tomáš dostává zelenou.
16: Já jsem taky hnedka říkal Božence, že ty budeš proti, že Božko?
9: Aha... No, když snad ne vždycky, ovšem tedy někdy to...
7: Boženin pohled se zabodl do matčiných očí, ale máma do toho tvrdě šlape na červenou.
9: V některých případech přece je to...
7: Božka opět vysílá signál doprava, kde sedí Tomáš.
16: A právě proto Boženka prohlásila, že necháme rozhodnout tebe.
7: Mama se nevzdává.
9: No to je od ní sice pěkný, ale mohli jste mi taky třeba nic neříkat a udělat to.
15: Co?
9: No,
15: co jsme měli udělat?
7: Co jsi měla na mysli, mami?
17: To měli dát toho fakana pryč.
9: Moje zásady mi nedovolují, abych něco takového navrhovala, ale...
7: Další signál Tomášovi.
16: A taky Boženka rozhodla, že kdyby z toho kluka odmítla přijmout do rodiny.
9: Kluk? Jakýho kluka zase?
16: No přece toho mýho. Tak ona se prej o něho postará sama, jako o Martinu, a ani bych se nemusel ženit.
9: Klacku jeden, nestydíš se, vlastní dítě by... By si, vlastní dítě bys to, no, táto, prosím tě, řekni něco.
5: No co, já bych řekl, jak se tak koukám, že, no, že by svatba měla být co nejdřív. No a co, kdybychom oficiálně oslavili zástupy? Co říkáš, maminko? Darino, podej skleničky.
7: Chudák máma, v tu chvíli mě jí bylo líto. Situace se stávala přehlednou, na výhru to opět nevypadalo. Že by alespoň remíza.
9: Takže všechno jako obvykle leží na mě.
7: Poté se rozprostřela po Boženině tváři jakási zvláštní odevzdanost. Z jejich očí už nešlehaly blesky, naopak ohnivé temné propasti zastřela clona těžkých víček. Tady jsem ujela nějak do kýče. 3 centimetrové řasy pravé se zakmitaly a pak se pokojně položily na snědé líce.
16: Viděla jsi, mami, Boženka souhlasí.
9: Tak dobře. Vypracuje se plán, rozdělí úkoly, udělá rozpočet. Ale ne, tušku a papír.
7: Opět zakmitání řas a opět clona.
16: Boženka souhlasí, mami.
9: Tak předně, Tomáš. Zaprvé kytka. Táto, ty máš známého usadu Alesluvy.
7: Světelný signálek. Jen takové zajiskření.
16: Boženka chce orchideje.
9: Dále prstínky. No můžete si na ten den půjčit naše, teda ode mě a od táty, mě stejně nenosíme. Šaty Tomáš má a vy, Božka, vy musíte mít něco decentního. Anči, půjčíš jí svůj šedivý kostým a tu halenku od...
7: Ajejejejeje, světelná raketa, další úplný ohňostroj.
16: Víš, mami, Boženka by chtěla...
9: Tak dost, a... Tome, nevysvětluj. Tomu jsem taky rozuměla. Chce bílý šaty a závoj 3metrovej nebo 4metrovej. A věneček ne... O, konečně to by nám mohla vypůjčit Kabelková na Barandově, dělá tam šatnářku.
7: Exploze, šlehající plameny.
9: Kam jde? Božka, o tom jine, co to znamená?
16: To se Boženka urazila.
9: Zase.
13: Byla zbeztaktní. Pravá ukázka, jak ještě stále některým občanům chybí citlivější přístup.
17: Tak mám to odšpuntovat, nebo ne?
7: Mami, uvaží, že Božena musí mít komplex, protože na tu svatbu sama nemá a je nucena to o tebe přijmout. A mezi aktem darování a aktem přijímání vzniká rozpor, který může překlenout
17: jen... Tak já nalývám, jo.
9: A pro mě to znamená co, Darino?
7: Že když někomu něco dáváš, nemůžeš to takhle inzerovat. Dávej tak, aby obdarovaný mohl mít pocit, že bere jen proto, aby ti udělal radost.
9: No dobře, ale na to se budu muset teprve přeladit.
5: Tak maminko, na zasnoubení tvýho nejmladšího syna pozvedněme číše a zapějme.
9: Tomine, synáčku... ty už mě taky opouštíš. Tak si připijeme, děti.
14: Tome, ty darebo, co tu trčíš, polož sklenku a utíkej pro snoubenku.
4: Tak vidíš, Darino, sedím, děsi, ať sukeň mala, a preca sa nevydala.
18: Darino, ty věříš, že má jen jednu sukni, koukni se na ní, jak je oháknutá.
9: Boženko, víte, co si myslím?
18: Nevím.
9: Že asi těžko vám ty šaty někdo tak brzo ušije.
18: Já mám kamarádku Krejčovou a není drahá. Ale my už musíme jít. Jdeme na fotbal. Tome, Martino, zvedejte se. Za všechno vám, mladá paní, moc děkujeme.
9: Co? A to říkáte mně?
18: Pardon, já jsem tak zvyklá z kšeftu. Když budete něco potřebovat.
16: Božena je v zelenině, jako vedoucí prodejny.
9: Ale to... A kolik máte pod sebou prodavačů, Boženko?
16: Božka to zastane všecko sama, tak se mějte. Jdeme na bohemku.
9: Abych nezapomněla, Božka, a kde byste chtěli mít tu svatbu?
18: No přece na Vyšehradě.
7: Mat.
12: Co jsi říkala, Darino?
7: Že babička dostala mat a buď tiše.
9: Na Vyšehradě. Slyšíš, Anči? To tebe nenapadlo. Tak my se tam přece vypravíme, táto.
12: Darino, a kdo dal babičce mat?
7: Teta Božena, tady máš žvíkačku a strč si ji do pusy.
19: Pak mám v deníku tuhle poznámku. Poté se Ančí naklonila k Michalovi a špitla.
7: Když jsem se já tehdy zmínila o Vyšehradě, tak se jí to zdálo daleko.
18: Jo, paní, ještě jsem vám chtěla říct tohle. Tomáš měl v bytě hrozný binec. Povaloval se tam nějaký kámoš s děsnou cuchtlí. No tak jsem je vyfackovala a byt jsem dala do pořádku. On se Tomáš musí naučit po sobě uklízet a taky doma něco dělat, že Tome?
16: Božena říká, že vůbec nejsem takovej lempl, jaký ho ze mě pořád děláte.
18: Opravdu není. Tak, naschle. A kdybyste holky potřebovali na mou svatbu něco spíchnout, tak mi řekněte zavčas.
9: Co se zehníte? No slyšíte? Tak co je vám k smíchu?
12: Darino, já ti něco pošeptám. Babi má mat, kde je mat? Mat je u baby.
7: Budeš tiše.
12: Když já jsem tu žvíkačku sněd, dáš mi novou.
9: Tak přestaňte, zbete na celý dům. Jestli to slyší, bude si myslet, ještě se urazí. Ne, tak vážně.
19: Ne, vážně. Co na ní říkáte?
18: No, černá dáma.
9: Tak, abyste poznali můj názor. A hlavně ty, Anči. A Darina taky. Holka má sexepílu, že by mohla dát pěti takovým, jako jste vy, a ještě by ho měla dost. No co ty na to, Jeňo?
4: Já? Proč zase já? Ale ne, řekni něco.
1: Dělo.

0: A byla svatba. Ani ne za měsíc. Sjeli se tety a strejci a bratranci a sestřenice z Olomouce, z Jihlavy, z Valašska i ze Slovácka. Ti poslední s několika demižonky. Naši. Z Boženiny strany se nedostavil nikdo, neměli jsme odvahu ptát se jí, máli jaké příbuzné. Se svatebními dary byla matka spokojená. Žádná věc se nevyskytla třikrát. Matka v pozvánkách prozřetelně naznačila, co ještě mladí potřebují do domácnosti. Božena vypadala senzačně. Tomáš se natřásal jako holub.
1: Jeňo, vole, víš, co si všichni myslej? Že si beru italskou filmovou hvězdu.
0: Došlo k jistému kompromisu. Božena ustoupila od věnečku.
2: No jo, máte pravdu. On by mi nikdo nevěřil, že jsem ještě nepřišla o poctivost. Když je tu Martina.
0: Bylo na ní vidět, že se s těžkým srdcem vzdává části svého snu. Máma ustoupila stran prstýnků.
3: Na nový zlatý prstýnky táto nemáme. Obětujeme ty naše, nechám je předělat.
0: Byla to pěkná svatba. Všechno, jak má být, nic zvláštního se nepřihodilo, takže bych klidně mohla přejít k další události. Moment. Přece jen se něco odehrálo, co stojí za zmínku. Zábava byla v plném proudu. V jednom pokoji se shromáždila starší garda z Moravy.

hale obsluhoval Alan svoje stereo? Když kolem půlnoci někdo zazvonil, máma mě poslala otevřít, ale za dveřmi další hudební produkce.

0: Mami, pojď sem, já nevím, jestli mám otevřít.
1: No jistě, pěkně hrají. To budou asi od Tomina z práce.
0: Ujcus, kde se tu bere?
2: Božka, šerový, vyhradě, sarsal.
0: Pro pána táto, tak schovej něco.
3: Ale co?
0: No, nevím, všechno.
2: Boženka, tady ti stará posílá něco do vejbavy.
4: Páň, no. To je koš.
0: Kdo ví, co v něm je?
5: Představuju vám svýho strejdu.
2: Julius Demeter, primáš, rukulívám, losplaně, rukulívám.
5: A tohle je Lájoš.
6: Lájoš Mirga, paninko.
3: Božka, božka, mry piráni, savi tusa.

0: amančores diliňares.
1: Aj, božka, soske premana užarđal, guta tu temaro vašora sovange kerđa lubnije, te mere žito sara lubni bari, gađe stu kejljal, rom tuke na hazlačo.
2: Ta sodes duma more, marel tu to del, tu penkaj sala zvaker, pal save lubnija pirehas.
3: Jak to mluví, rozumí jim někdo? Tome.
4: No asi italsky.
5: Hele, kamaráde, Lajoši, co to povídá?
1: Dixo vakerel demači mi tu a bantinel. Tam se jí potvory, proč na mě nečekala?
2: Kaj, sala spanč, berš čapen! Sala zapadlo, pen hojna! Berte na veše vás!
5: A co ti říká ona?
1: Co by říkala? Nadává!
2: Tam se ho darebáka, kde byl těch 5 let? Bez tak seděl v lapáku!
1: Dygla dilini, sova kerl! Tak kaj soma zapadlo me! Čašov, čormandine, jabučka, java, podmínečně! Akorát 6 měsíců a nevím...
2: Preč hory manna dyňa na ně koruna! Sa oloverovské hasle lubněnca! Čanda v tuke, poj!
3: Božka je úplná, Carmen. Výborně to hrajou.
2: Řekla jsem mu svoje. O Martinu se nestaral. Válel se s babama. A kvůli alimentům ho honili po celé republice.
1: Božka, čaje, somanca kerdžal. Miro, žero diliňarđal. Devla, devla, so te kerel. Či te dživel, či te merel. Holka, holka, co jsi to se mnou provedla? Oblbla z mý hlavu, bože, bože, co mám dělat? Mám žít nebo si udělat smrt?
2: Jajjo, v peske kerla Mary Ben, te tut poražinel, kaske, hoda penezimange, me tuke te pačav, lubarina, preteskněl, sičák.
1: Pal světozman, chaja, odělala mi srdce, mrcha, au! Jednu mi vrazila.
5: No to jsme si všimli, a co ty na to?
1: Co, že ji podřežu, bestii? Jaj, mordara vtud, au, druhou, třetí.
2: Bešmandar, noďa, imarďa, ať mi nechodí na oči.
1: Kamaráde, viděl jsi 3 přesuvu.
5: No, počítal jsi dobře, ale neber si to tak, to splaskne. Hele, neseděl bys...
1: Za tebe, co jsi provedl a kolik ti dali?
5: Ne, myslím jako model, namaluju tě.
1: No, kolik za to chceš?
5: No, cestou se domluvíme, pojď, vyprovodím tě.
1: Kirveske na džava, piráni.
2: A pirpa mande, ara, džá, džá, imar.
1: Ojlo mange parila. A neměl bys zaplatit ty mě, kamaráde? Udělám ti cenu, tak kolik?
2: Jaj, ta tu salas, Miro Pirano. Strejdo, proč si ho přived?
6: Nezlob se, Božka, chtěl ti zaspívat, cestou se namazl, boženka, no tak. Tahle holka mnoho paní byla ostrá, už jako malý prtě je po tátovi, ona se narodila až po jeho smrti, jako vosla. Aj, aj, aj, aj. Provodli mýho bráchu na svatbě Tomky Balášový. Ta ti si brala bílýho. To mám tenkrát.
7: Cože? Bože, bože no. Táto, kluci, schovejte nože.
6: Hej, paninko, klid, já už jdu. Božka, nepřihrála bys mi myslivečkou na cestu, no tak. Jsi hodná holka. Na rozloučenou, na rozloučenou.

0: Z toho se v životě nevzpamatuju. Co je v tom koši?
1: Je, mami. Podívej, krásná dětská výbavička, tohle je rozkošní. Jo, takový mrňavoučký džíny.
0: No jo, to je pěkný, pěkný věci. A jen jestli to všechno někde... Ne to.

0: Ale Boženko, vždyť máš nás. A podívej, kolik nás je.
1: To vidím. Hodně.
2: Božka, ale jak si Lajošovi střelila a bez zmíření, ty si prostě máš.
1: Já vím. Hele, už to polož, měl si dost. Tak běž napřed, běž. My se nenápadně vytratíme. Alan nás odveze. Chtěla jsem vám říct, že moc vám všem děkuju.
0: Boženko, taky jsem něco chtěla. Tomáš není žádná výhra, ale buďte na něho hodná. Je to ještě takový kluk.
1: Nebojte se, paní, já už si s ním poradím. Tomáš je docela hodný, jen trochu rozmazlený. Jemu by bývalo prospělo, kdyby vyrůstal v děcáku, jako já.
3: Jestli všichni, kdo si píšou deník, mají tak trapné pocity, když si své zápisky po čase čtou. Myslím hlavně na místa, kde píšu sama o sobě a tak. To si teda připadám úplně pitomá. Třeba tady. Zápis z 8. srpna. Při obědě jsem seděla u stolu s Vencou a s Lídou. Venca se zeptal, nepojedeš se mnou v neděli na Mácháč, půjčil jsem si surfing. Když jsem řekla, že bych snad mohla, zatvářil se udiveně a řekl, já se ptal Lídy. Mizera. Udělal to naschvál, má na mě vztek. Než jsem stačila udělat poznámku na jeho šilhání. Fuj. Ještě teď mě hamba fackuje. Trapas nad trapas a nic než trapas. Raději se vrátím k naší černé dámě a přeskočím k její nejkrásnější partii.
0: Tomášku, no tak, aspoň kousek kapra musíš něco sníst.
4: Nebo zeslábneš.
2: Nemám chuť.
5: Jo, bere ho to, kluka. Mě to taky tenkrát pěkně sebralo.
6: Jo, sebrali tě, na záchytku.
0: Ticho, děti, co jsem vám říkala, abyste tyhle věci nevytahovali.
4: Tomáš by měl zavolat do porodnice.
7: To jo, a nečekat, že to někdo udělá za něho.
6: Jako vždycky všechno.
0: Vy jste necitelní. Ale nevím to, já nachystám zmrzlinu.
6: Halo, jak to, že voláš? No to vím, že z porodnice. Tome, prosím tě, pojď si to vzít.
2: Nemůžu, je mi zlé.
6: Sakra, tak ženský, vemte tu některá.
8: Halo, je boženo, cože? Tomáš, zacpal si uši. Ale nestiš to, neslyším vlastního slova. Mami, volá Božka. Prý musí hned zpátky do postele. Nepovídej, tak už je to na světě. Je ti špatně rozumět, víš? No, už je to lepší. 3,20 kg, 51 cm. A jak se bude jmenovat, jak? Výborně, vyřídím, spolehni se, gratulujeme. A moc necourej, co? Domů, neopovaž se, ty 3 dny to vydržíš. Tak, papa. Tome, vešel jsi do stavu otcovského.
2: Jo? A jak to?
5: Vidíš, brácho, ani to nebolelo. Pojď, svaknem si.
0: Na lačný žaludek nesmí. 3,20, 51. No, nic moc, ale ujde to. Tak vidíš, Anči, Boženka nám dala kluka pod stromeček.
8: Však Dušánek se taky narodil v prosinci.
0: Ale ne 24. jako tenhle chlapeček.
8: Víš, mami, ale on to není kluk.
0: Cože? Jak to?
9: Teta Božena nemá chlapečka jako moje máma, Darino.
8: Ne, teta Božena nemá chlapečka.
0: No Tomáši, už se asi nedá nic dělat, viď?
2: A nevadí, když to mám za sebou, jeňo, cvaknem si po.
8: Víte, jak se jmenuje? Hádejte.
0: Co já vím, jistě Iveta, nebo Romana, aha, nebo Monika.
8: A kde pak? Má krásné jméno po babičce Terezie.
0: No ne, no. Ta Boženka. No vidíš, Anči, to tebe nenapadlo.
9: Ale babičko, máma mi přece nemůže říkat Teresko, když mám cvrnkáčka.
0: To máš pravdu, Dušánku. Pojď, pojď, půjdeme ke stromečku. Táto, zapal svíčky a podíváme se na další dárky, děti.
3: To je prostě Božena. Ta dokáže vytěžit z každé situace, ne jako já. A pak tu mám ještě poznámky týkající se poslední partie. Dnešní. Je večer. Listopadový večer. Z vysokého stromu padá zvadlý list. Než dopadl na zem, přiletěl jak blázen. Tady se mi to rýmuje. Vítr. Hvizdem větru znovu ožil zvadlý list a... A táta vchází do dveří. Nějak rázně.
10: Dobrý večer, děti. Kde pak je kdo?
3: Ahoj, tati.
10: Nic mimořádného, doufám.
3: Jako obvykle jdeš pozdě.
10: Darino, nedělej ze mě alkoholika. Už ti to řekla i maminka, že nás zkresluješ. Jdu z občanského výboru. Obejdeš zítra všecky partaje, ať nezapomenou na výzdobu. Náš dům, ať se stkví. Bude jí hlášení.
3: Jeňa v Aťasu tvoří. Odpoledne jsem ho kontrolovala.
10: Dobře. Alan?
3: Stále stejná situace. Ráno si bral čisté ponožky, čistí si zuby dvakrát denně, přišel mu dopis, adresa psaná ženskou rukou.
10: A víš, co mu píše?
3: Tati.
10: No nic. Já vím, že ty bys něco takového neudělala. To až potom, maminka. Co Michal?
9: Táta utek.
10: Pro pána, kam? Anči, co se stalo?
1: Dušík to popletl. Michal honí po vlasti klienty, 3 12-leté kluky. Sebrali v Samci čokoládu a odjeli někam na Slovensko.
10: Ano, doufám, že se vrátí, Michal. A co to máš?
3: Kontrolovala jsem. Dostane odměnu, v práci si ho chválí.
10: Výborně. A Božena? Ještě pořád chce jít do zaměstnání?
3: No jistě, v pondělí nastupuje a Terku chce dát do jeslí, ale to máma...
10: Nespolkne a bude rambajs. Terka nemá ještě ani rok. Kdo nám zbývá? Kde je Radva?
3: Zavřená na záchodě, okousala...
10: Pustí?
3: Ale okousala...
10: Povídám, pustí! Zapomněl jsem na někoho?
3: Na mámu.
10: No, tak vidíš. No. Tak co pak je s maminkou?
3: Předně, obrovský rambajs, řekla nám to správcová.
10: A proč?
1: Kvůli černé dámě. Prý se k tomu se běhl skoro celý dům.
10: A Boženka se urazila.
1: To se dá předpokládat, ne?
10: Ale neinzultovala jí snad maminka.
3: Podrobnosti jsem nestačila zjistit, možné je všechno.
10: Pro pána, kde je teď?
3: Mama? Sedí. No na vaně, co smyslel?
10: A je. No, tak jdeme, ale po špičkách.
3: Jdeme. Z kuchyně do předsíně přes halu ke koupelně. To dupání. To už víte, že dělá táta, když jde po špičkách.
10: Pouští vodu.
3: Vždycky přece pouští vodu.
10: Maminko, Teresko, už jsem doma.
11: Ach, já ubohá, stará, sedřená ženská. Všechno od jak živa leží vždycky na mě, co já už se těch plínek naprala, těch kašiček navařila, těch pokakaných zadečků naumývala.
10: Je nějaká divná.
9: Babi má v koupelně mata.
3: Co to pleská?
10: Jakýho mata?
9: No mata, co jí ho dala teta Božena.
10: Maminko, Terezie, co tam děláš?
0: Co bych dělala? Koupu Teresku.
10: Ne.
0: A zítra přivezete od Tomáše kočárek. Pojedu s Terinkou na Vyšehrad.
10: Ne.
0: A Dušánka vezmu sebou, potřebuje tvrdší výchovu.
1: Ne.
0: Vezmu i tu chudinku Martinu a rozhodla jsem se. Jeňa se o dceru bude soudit, Maruška musí být taky u nás.
9: A Mata si nenecháš, babičko?
0: Nechám, to víš, že nechám. Tady ti posílá žvíkačku a zavře pusu.
9: Ale babičko, já nemůžu se zavřenou pusou mluvit.
3: Tak na dnešní partii se vznáší otazník. Prohrála jí máma nebo vyhrála?
0: Darino, ty mi budeš s těma dětskama pomáhat. Svoje nemáš, tak co?
3: Tak co? Slyšeli jste to? Ona mě snad úplně odepsala. Proč bych nemohla mít svoje děti? Proč bych se nemohla vdát? Ale já jí možná převezu. Ona taky všechno neví. Například to, že mi Pepa říkal, jak jsem ohromně prohlídla. Nechala jsem si totiž udělat trvalou afro. A brýle navene nenosím. Božka mi sehnala šaty, takový romantický model. Pepa mě teď denně vyprovází. Bavíme se o všem možném. Uvažuji o tom, že bych ho pozvala k nám, ale bojím se trapasu. A nejsem si jista, jestli o to stojí. Včera mě s ní máma zahlídla, stáli jsme na rohu.
0: Darino, vypila Terka kaši, už měla jít dávno spát.
3: Vypila 200! Je zvláštní, že se o něm dosud nezmínila.
0: Darino,
1: Co to bylo včera za dlouhána?
3: Už je to tady. Kolega z práce.
1: Kolik měří, prosím tě, nejmín 2 metry?
3: Jenom 196 centimetrů.
1: Ale to je stejně moc, nevlezl by se k nám. A podívej se, proč tady nařve, má dudlík. Tyhle dlouháni nemají žádný sex appeal, samá ruka, samá noha.
3: Náhodou má.
1: Tak proč zve?
3: Pro mě teda Pepa sex appeal má, jenomže ona to neuzná. A když si umíní, tak s ní nikdo nehne. A já nemám tu drzost jako Tomáš. A nejsem božka. Já to na ní sehrát neumím.
1: Darino, už toho pleskání nech. Stejně si nás zostudila a každý, kdo nás zná, nás v tom pozná. Zaspívej něco Terce, aby usnula. Je prý na to zvyklá.
3: Pojď, cikánečko. Strejda Alan šel na rande, takže ti tetička může pustit ukolébavku. Vy zatím, moji trpěliví posluchači, přemýšlejte. A když na něco přijdete, tak mi brnkněte, ale ne nějaký fór, jako natřít Pepu sa zema. Pepa je blondiák. Hajej, malá. Hajej, a neteskni.

0: Haló?
1: Je tady Mladý svět. U telefonu Sally.
0: Je, Sally. To si hodná, že voláš.
1: Co mi zbývá? Tisíce posluchačů napětě očekává, co vám poradím, ne? Poslechněte, Darino, vy studujete psychologii.
0: Ale to já jenom tak. Čtu si pana doktora Plzáka a doktora Pondělíčka a paní doktorku Siřišťovou
1: a... A jo, tak to chápu. Zase jedna amatérka.
0: A co se ti... Promiňte, a co se vám nezdá?
1: Podívejte se, děvče, vylíčila jste celkem výstižně vaše rodinné interakce. Správně jste charakterizovala svou matku jako extrovertně dominantní typ, který se sice snaží režírovat ostatní, ale manipuluje sám sebe. Jak to, že jste z toho nevyvodila žádný návod k vlastnímu jednání?
0: Jaký?
1: Stačí přece, abyste přivedla Pepu k vám.
0: Ale on se k tomu moc nemá. Jak ho mám přilákat?
1: To je trdlo. Pozvete ho na kafe a naznačíte, že jste sama doma.
0: Ale když on kafe nepije.
1: Tak řekněte, že mu chcete něco ukázat. Třeba sbírku kaktusů.
0: A když si dá říct?
1: Pak už necháte všechno na matce. Musím končit. Mám tu telefonát.
0: Zkusím to. A hned zítra. Vezmu si ty šaty od Božky. Pepa sbírá pivní tácky. Řeknu mu...
2: No tak, Darino, proč to nebereš? Vařím terce čaj.
0: Haló? Tady byt...
3: Bulín.
0: Je, Pepo, to jsi ty.
3: No, to jsem já.
0: To jsem ráda, že tě slyším.
3: No, já jsem taky rád, že tě slyším. Darino... Musím ti něco říct.
0: Jen mluv, Pepo.
3: Víš, já tě mám rád, ale...
0: Pepo, miláčku, já tě mám taky ráda.
3: Tak vidíš, to jsem rád.
0: Já jsem taky moc ráda, že jsi mi to konečně řekl.
3: No jo, ale já jsem chtěl říct něco jiného. Darino, nezlob se, ale já k vám nepřijdu. Tohle bych nezvládl.
0: Proč, o co ti jde, Pepo? Ty se spolekal vlastního citu?
3: To ne, ale tvé rodiny. Nezlob se, ale já jsem člověk poklidnej. A padla na mě hruza, když jsem vás poslouchal.
0: Pepo, Pepo, počkej. Pepo, táta má sbírku pivních tácků.
3: Taky nějaký z ciziny?
0: No.
3: Ne, nejde to. Fakt. Já prostě na tohle já nejsem.
0: Haló? Haló? Proč jen jsem všechno o nás vypleskala?
4: Co je? No, Darino, co brečíš? No tak co se stalo?
0: Pepa.
4: Jaký Pepa?
0: Ten Dlouhán.
4: No, co je s ním?
0: Volal, že ho k nám nikdy nedostanu. Mám mě rád, ale on se nás polekal.
4: Cože? Nás? A to si dovolil říct?
0: Jo.
4: Ty jsi ho k nám zvala?
0: No.
4: A on řekl, že nepřijde?
0: No.
4: Tak to bych se na to podívala. Dej sem číslo jeho telefonu. A hned můžeš udělat poslední zápis do svého dívčího deníku.
0: Mami! Mami!
4: A je to.
0: Je to vůbec možné? Všechno, co je, je možné. Konec citátu. Vyhrála jsem. Svatba bude.
4: Máte po ruce tušku a papír, Pepo? Jo, tak si pište. Za prvé kytka. Náš táta má známého u sadu a lesu.
0: Pepa přichází s obrovskou kyticí orchidej.
4: Ale prstýnky, jestli nemáte na zlatý, budou stačit pozlacený.
0: Dušánek a Martina mi nesou závod.
4: Svatba samozřejmě na Vyšehradě. Hostina pro změnu může být v salonku u Horymíra.
0: A Pepovi to tak sluší.
5: Slečno Darino Nečasová, berete si zde přítomného Josefa Bulína dobrovolně za manžela?
0: Ano.
5: Pane Josefe Bulíne, berete si zde přítomnou Darinu Nečasovou dobrovolně za manželku?
0: Pepo, pěkně zřetelně.
6: Ano.

Brainstorming. Vstupuji do třídy, abych se odbil další ze svých premiérových vyučovacích hodin. Ano, je září prvního roku mé praxe, jsem nadšený učitel. Představuji se žákům a žádám je, aby se i oni představili mně. Docela dobrý. Jenom pár puberťaček se pochychtává a Kořínek, který je o hlavu větší než já, mi dává najevo, že už v téhle škole něco zažil. Po představování přistupuju k tabuli, rázným tahem křídou ji dělím na dvě půlky a promlouvám k žákům. Loni jste probírali savce, letos se budeme zabývat člověkem. Pokusíme se porovnat člověka s typickým zástupcem savců. Tak co pak bylo v učebnici za typického savce, ptám se. Po slonovi, ptakopiskovi a pivrncovi konečně někdo řekne králík a já tedy na jednu půlku tabule píšu králík a na druhou člověk. Vysvětluju třídě svůj záměr. Tato metoda se jmenuje brainstorming a spočívá v tom, že všechna, byť nesmyslná řešení problému, se napíšou na tabuli a nakonec se vyhodnocují. Tak jaký pak je rozdíl mezi člověkem a králíkem? Pár snaživců se chce zalíbit. Králík má chlupy, člověk je větší. Nadšeně píšu po tabuli. Když se od tabule otočím, hlásí se i Kořínek. Má pýcha nezná mezí. Tam, kde pohořely generace učitelů, uspěji já, začínající kantor, který ještě ani nemá nárok na osobní ohodnocení. Ignoruji ostatní zvednuté ruce a můj ukazovák jednoznačně zamíří na Kořínka. Ten se přímo zatetelí štěstím. Člověk má větší penis. Třídou to zašumí. Všichni stichnou a čekají. Tak se předveď, horáku, říkají si. Záda mi zvlhnou, ale v koutku úst se objeví hraný úsměv. Bez komentáře drobným písmem píšu, že člověk má větší penis. Práce ještě chvíli pokračuje podle mých představ, ale Kořínkovi najednou opět vystřelí ruka nad hlavu. Nejprve dělám, že ji nevidím, ale ostatní děti polevují v aktivitě a dokonce i ty, které už měly ruce nad hlavou, je dávají dolů. Nakonec se hlásí jen Kořínek a vypadá to, že to jen tak nevzdá. Nesměle ukazuji někam do jeho rohu. Králík neonanuje! Během dalších 10 minut se mi navzdory drobnému a ještě drobnějšímu písmu zaplnila tabule výroky jako králík souloží rychleji, častěji, neví, co je láska, samice člověka může mít větší mléčné žlázy a tak dál. Koukám na hodinky, vysvobození se už blíží, naslíbený rozbor nedochází. Příští hodina vypadá standardně. Výklad, zápis, závěrečné opakování. Do konce školního roku se ale budu děsit představy, že někdo přijde na hospitaci a otevře sešit mých žáků na první straně.

0: Pane Eisensteine, pošta. A přeju dobré ráno. A
1: to jste vy, pane Bartne. Buďte zdrav, co pak nám dneska nese?
0: Moc toho není. Pár účtu.
1: Hospodine, zač mě trestáš.
0: Tady bude asi nějaká objednávka, tak jestli můžu prosit o podpis.
1: No, ukažte.
0: Ach, děkuju. Ale to hlavní jsem si nechal až nakonec. Tenhle kabelogram překonal Atlantik a pak celé státy až k nám do San Francisca.
1: Cože, Martin už se ozval tak brzy?
0: Je to tak. Pan Schulze už je v Evropě. Co v Evropě? Přímo v Německu.
1: No vážně. Píše, že šťastně dojeli a že plavba byla klidná. No to jsem rád už kvůli Elze a dětem. Nová adresa, Martin Schulze, Schloss Ranzenburg, München, Deutschland, München, to je Mnichov. Pane Bartne, víte, a Schloss, to znamená zámek. No to je rezidence, jakou tady v Americe ani nevidíte.
0: Takže pan Schulze bude bydlet ve větším než tady?
1: No, mnohem. Vybral si ten dům už dávno, hned jak začal uvažovat, že se vrátí domů. A pořídil ho za neobyčejně výhodných podmínek. Přitom tam je 30 místností, křídlo pro služebnictvo, park, stáje, hospodářské budovy.
0: No to je k neuvěření.
1: Na naše peníze je v Německu pořád ještě všecko za babku. Nežije se tam asi snadno, ale dýchá se tam jinak.
0: A vy byste se tam vrátit nechtěl?
1: Ale ne, já už asi ne. Martin, to je něco jiného. Nikdy se tu necítil na 100% doma. Jistě to způsobila taky Elza a děti, ale já jsem sám.
0: Bude se vám stýskat?
1: To bude, pane Bartne, bude. Známe se s Martinem od mládí, ještě z Berlína. Tady v San Francisku jsme spolu prožili 14 let na jednu krásnou i horskou chvilku.
0: No jo. Pamatuju se, jak jste oba otvírali tuhle galerii. Všichni tady kolem jsme si to považovali. Starožitnictví, to už jsme tu měli, ale umělecký obchod je něco docela jiného. Galerie Schulze Eisenstein. Panečku, to zní. Takže i my, co jsme si nemohli nějaký ten obrázek od vás dovolit, jsme vám drželi pěsti. A byli jsme rádi, když jsme viděli, že se vám daří.
1: Ale však já vím, pane Bartne, děkuju vám, ale dost vzpomínání.
0: Promiňte, pane Eisenstein, že jsem se zapovídal, už musím běžet.
1: To nic, to je v pořádku. Hned, jak budu mít chvilku, Martinovi napíšu. Aby věděl, že na něj myslím. Pořád na něj myslím. Galerie Schulze Eisenstein, San Francisco, 12. listopadu 1932. Milý Martin, tak si tedy zpátky. Strašně ti závidím. Ačkoliv jsem Německo dávno neviděl, pořád ještě pociťuji kouzlo Unter den Linden. Ta obrovská intelektuální volnost, nekonečné debaty, hudba, bezstarostné kamarádství. A teď, když zmizel starý pruský militarismus a arogance, vracíš se do Německa demokratického, do hluboce kulturní země, v níž se rodí nádherná politická svoboda. To bude jistě skvělý život. Tvoje nová adresa je impozantní a ohromně mě těší, že plavba byla pro Elzu a mláďata příjemná. Já moc šťastný právě nejsem. Je neděle, je ráno a mě zastihlo jako osamělého starého mládence, který nemá nic na ten den před sebou. Můj nedělní domov byl přenesen daleko přes širé moře. A tak vzpomínám na naše společně trávené neděle. Tvůj dům, tvé uvítání naznačující, že den by nebyl naplněn, pokud bychom nebyli zase pohromadě. A naše miloučká Elza vychází celá zářící, chytne mě za ruku a volá Maxi, Maxi, a pak jde dovnitř, aby otevřela můj

0: a ty naše sliby nad čtvrtou, pátou nebo šestou sklenkou. Jednal si samozřejmě správně, když si odjel. Přes veškeré tvé zdejší úspěchy se z tebe nikdy nestal Američan. A teď, když je podnik tak dobře zaveden, si musel odvést své chlapce na výchovu do Německa. Je to jejich vlast. Navíc Elze po celé ty dlouhé roky chyběla její rodina, která samozřejmě i tebe ráda uvidí. Z mladého umělce bez haléře se stal dobrodinec rodiny a to ti jistě také poskytne drobné, nenápadné uspokojení. Naše galerie Schulze Eisenstein nadále dobře funguje. Paní Levinová koupila toho malého Picassa a starou paní Flashmanovou jsem přiměl k tomu, že si pohrává s myšlenkou koupit tu nevkusnou Madonu. Jenže já nemám tvůj rafinovaný přístup při prodeji starým židovským dámám. Dokážu je přesvědčit, že je to skvělá investice, ale jedině ty si je vždycky uměl svou skvělou jemnou oduševnělostí dočista odzbrojit. Oni navíc patrně nikdy tak docela nevěří jinému židovi. Včera mi přišel kouzelný dopis od Grizely. Píše, že se co nevidět postará, abych byl na ní jako na sestru hrdý. Hraje hlavní roli v nějaké nové hře ve Vídni a kritiky jsou skvělé. Ta neradostná léta u malých divadelních společností začínají přinášet ovoce. Chudinka malá neměla to lehké, ale nikdy si nestěžovala. Má pevný charakter, je krásná a doufám, že i nadaná. Moc vlídně se ptala na tebe, Martine. Nepociťuje už vůbec žádnou hořkost. Takové pocity rychle zmizí, když je člověk mladý jako ona. Stačí pár let a i když ani jeden, ani druhý dočista nezapomene, zůstane pouze něha a žádný zármutek. Nenapsal jsem Grizele, že jsi v Evropě. Pokud ti to připadá rozumné, tak to udělám. Ona se totiž moc snadno s lidmi nezbližuje a vím, jak by ji potěšil pocit, že má přátele na dosah. Povšiml jsi z dnešního data? Od války uplynulo už 14 let. Jako národy jsme urazili dlouhou cestu od té těžké doby. Dovol, milý Martine, abych tě ještě jednou v duchu objal. Věř mi, že velmi něžně vzpomínám na Elzu a chlapce. Tvůj hluboce oddaný Max.
1: Dopis, pane Eisensteine, dopis, pan Schulze píše.
0: Ale ne, vážně. Já měl pocit, že dneska bude smolný den.
1: A není to jen pár řádek. Obálka je pěkně tlustá. Tuhle na těch známkách bude asi jejich prezident, že?
0: Ano, ano, to je maršál Hindenburg.
1: Nic vezdem, pane Eisensteine, ale na ta německá jména si nějak nezvyknu. Jo, chtěl jsem poprosit, neschoval byste mi ty známky pro Jima, jako pro vnuka, on je sbírá. A to víte, ke známkám z Evropy se v tomhle rajonu moc nedostanu. Jen paní Winklová mi je dává pokaždé, když jí napíše někdo z rodiny, co má v Holandsku.
0: Samozřejmě, pane Bartne, vystřihnu vám je a schovám. Ale teď mě prosím, omluvte, jsem strašně nedočkavý na zprávy od Martina.
2: Mnichov, 10. prosince 1932. Maxi, starý kamaráde. Šek i vyúčtování došly promptně, za což ti děkuji. Nemusíš mi posílat tak podrobné zprávy o podniku. Víš přece, že tvoje metody plně schvaluji a tady v Mnichově jsem zahlcen novou činností. Usadili jsme se. Ale toho zmatku. Tapiserie a všechny ostatní kusy, které jsme sem poslali, vypadají honosně. To platí i o nádherném zařízení, které jsem si pořídil tady. Všichni nás kvůli tomu obdivují, skoro bych řekl, že nám závidí. Koupil jsem 4 celé servisy nejjemnějšího porcelánu a spousty křišťálového skla a také úplný stříbrný servis. Nad nímž je Elza u vytržení. A pokud jde o Elzu, určitě se budeš smát. Koupil jsem jí obrovskou postel. Tak velikou snad ještě nikdy nikdo neviděl. Ložní prádlo jsem musel dát ušít na míru, protože pro tak velkou postel se ložní prádlo vůbec nevyrábí. Elzina stará Grossmutter jen pokyvuje hlavou. Martine, to si tomu dal. Teď musíš dát

0: pozor, aby Elza nebyla brzy stejně široká jako ta postel. Chlapci tu mají 3 poníky, ale Karl a Wolfgang nejsou ještě dost velcí, aby na nich mohli jezdit, a domácího učitele. Jejich němčina je mizerná, protože do ní pletou spoustu angličtiny. Elzina rodina to teď nemá zrovna lehké. Jsme pro ní něco jako američtí milionáři. I když k tomu máme daleko, naše americké příjmy nás řadí mezi boháče. Nedokážeš si představit, jak je teď ta moje smutná země chudá. Věř mi nebo ne, zaměstnáváme 10 osob za mzdu, jakou jsme platili 2 služebným v našem domě v San Francisku. Jídlo je hrozně drahé a panuje tu značný politický neklid, přestože prezidentem je Hindenburg, skvělý liberál, kterého nesmírně obdivuji. Zdejší známí už na mne naléhají, abych se zapojil do správních záležitostí města. Uvažuji o tom. Mohlo by nám to trochu prospět, kdybych měl nějaké úřední postavení. Tebe jsme, můj milý Maxi, opustili. Ale nesmí se z tebe stát mizantrop. Co nejdřív si pořiď pěknou, buclatou ženušku, která nadšeně převezme všechny tvé starosti a vykrmí tě tak, že se ti zase vrátí dobrá nálada. To ti radím a je to upřímná rada, i když se nad ní při psaní trochu usmívám. Psal jsi o Grizelem. Tak se konečně dočkal úspěchu. Raduji se s tebou, i když mi vadí, že jako osamělá dívka musí tak bojovat, aby se prosadila. Byla stvořena, to je každému muže jasné, pro přepych a oddanost a pro bezstarostný a krásný život. V tmavých očích se jí zrcadlí něžná a odvážná duše. Ale je v nich i něco pevného a smělého. Je to žena, která nic nečiní a nedává lehce. Milý Maxi, jako vždycky se prozrazuji. Během mého bouřlivého vztahu s Grizelou si mlčel. Ale dobře víš, že jsem se nerozhodoval snadno. I když tvoje sestřička trpěla, nikdy si mi, milý příteli, nic nevyčítal. A já vždycky cítil, že chápeš, jak převelice trpím. Co jsem ale mohl dělat? Byla tu Elza a naši synáčci. Žádné jiné rozhodnutí nebylo možné. Přesto pociťuji ke Grizele něhu, která nepomine. Stará rána se zacelila, ale v jizvě, milí příteli, to občas cuká. Budu rád, když jí dáš naši adresu. Do Vídně je z Mnichova docela blízko a tak bude mít pocit, že má na dosah něco jako domov. Navíc Elza vůbec neví o našich někdejších citech a dobře víš, že tvou sestru uvítá stejně vřele, jako by uvítala tebe. Ano, rozhodně jí sděl, že jsme tady, a přesvědči, aby se s námi co nejdřív spojila. A vyřiď jí naše blahopřání k jejímu skvělému úspěchu. Elza se připojuje s mnoha pozdravy a také Heinrich posílá strýčkovi Maxovi své ahoj. Nezapomínáme na tebe, Maxíčku. Co nejsrdečněji tě zdravím, Martin.
1: San Francisco 21. ledna 1933. Drahý Martine, velice rád jsem poslal tvou adresu Grizele. Až se všichni sejdete, budu v duchu s vámi a budu tak šťastný, jako kdybych se k vám připojil osobně. Píšeš, že je v Německu chudoba. Letos v zimě to tu bylo také zlé, ale samozřejmě jsme nikdy nezažili takovou bídu, jaká je zřejmě tam. Osobně máme oba štěstí, že naše galerie má tak spolehlivé, stálé zájemce. Samozřejmě teď, když je krize, i naši zákazníci omezují své nákupy. Ale kdyby kupovali jen polovinu toho, co dřív, budeme na tom pořád slušně. Sice nijak přehnaně, nicméně velmi slušně. Ty oleje, co si poslal, jsou vynikající a ceny neuvěřitelné. Téměř okamžitě je uplatním s velkým ziskem. A ta ošklivá Madonna je už pryč. Ano, koupila ji stará paní Flashmanová. Jen ty pochopíš, jak jsem jásal, když si tu hrůzu odnesla. Až se občas stydím, Martine, jak se raduji z takových drobných, bezcenných vítězství. Z toho, že ty v Německu se honosíš před Elzinými příbuznými svým sídlem a majetkem. že já v Americe jsem celý blažený, protože jsem přiměl starou nerozumnou ženskou, aby si koupila nějakou úděsnost. To je pěkné vyvrcholení životní kariéry dvou 40letých mužů. Copak jsme zasvětili celý život tomu, abychom systematicky shromažďovali peníze a pak se jimi na veřejnosti namparovali? Neustále sám sebe kárám, ale jednám dál jako ti druzí. Všechny nás lapil stejný koloběh. Jsme marniví, nepoctiví, protože musíme vítězit nad jinými marnivými a nepoctivými lidmi. Kdybych neprodal paní Flešmanové tu naši hrůzu, někdo jiný by jí prodal něco ještě horšího. Musíme se s takovými nezbytnostmi smířit. Je ale místo, kde vždycky nalezneme něco opravdového. Domácí krb našeho přítele. Tam odhodíme veškerou marnivost a nalezneme vřelost a pochopení. Tam je drobné sobectví vyloučeno. A víno, knihy a rozhovory tam dávají naší existenci jiný smysl. Vytváříme tím místo, kam faleš nedokáže proniknout. Jsme doma. Mimochodem, kdo je ten Adolf Hitler, který zřejmě stoupá v Německu k moci? Co jsem o něm četl, se mi ani trochu nezamlouvá. Obejmi za mne svou drobotinu a miloučkou Elzu. Co nejsrdečněji tě zdraví, tvůj Max.
2: Dobré ráno, pane Eisensteine, pošta a z Evropy.
3: No, konečně. Martin se neozval celou zimu. A přitom se toho v Německu tolik semlelo, až jsem se bál.
2: Koukal jsem, že na známkách už mají toho nového.
3: Ano, to je ten jejich pan Hitler. Pospíšili si.
2: Vypadá nějak divně.
3: Tak je divný. Zase vám ty známky schovám pro vnuka, pane Wagner.
2: To jste hodný, moc krát děkuju. Jimmy bude rád. I když se mi ten chlápek už od pohledu nějak zvlášť nezamlouvá.
4: Mnichov, 25. března 1933. Můj milý Maxi. Samozřejmě jsi slyšel o nejnovějších událostech v Německu a nepochybně chceš vědět, jak se situace jeví nám, kdo v tom žijeme. Popravdě řečeno, Maxi, zdá se, že v mnoha ohledech může být Hitler pro Německo dobrý. Ale naprosto jistý si tím nejsem. Nyní je výkonnou hlavou vlády. Velice pochybuji, že by ho i sám Hindenburg dokázal zbavit moci. Byl totiž opravdu donucen ho tam dosadit. Ten chlap je jako elektrický šok, je silný, jak dokáže být jen vynikající řečník a fanatik. Jenom si kladu otázku, jestli je zcela duševně zdravý. Jeho oddíly v hnědých košilích, to je chátra, plundrují a zahájili nedobré pronásledování židů. Jsou to ale možná jen drobnosti, pěna na povrchu, když vzkypí velké hnutí. A říkám ti, milí příteli, že to tady kypí. Opravdu kypí. Všude jako by lidé ožili. Je to cítit na ulicích i v obchodech. Někdejší zoufalství odhodili jako starý kabát. Znovu je v nich naděje. Našel se vůdce. Pouze si opatrně kladu otázku, kam nás povede. Přemožené zoufalství občas lidi vede šíleným směrem. Na veřejnosti přirozeně nevyjadřuji sebe menší pochybnosti. Mám nyní úřední postavení, pracuji pro nový režim a opravdu velehlasitě já sám. Všichni lidé v nějakém úředním postavení, kteří si chtějí zachovat zdravou kůži, kvapem vstupují k národním socialistům. Tak se jmenuje Hitlerova strana. Není to jenom z vypočítavosti, vězí v tom i něco jiného. Pocit, že my, Němci, jsme nalezli svůj osud a že budoucnost se k nám žene v přemohutné vlně. I my se musíme pohnout, musíme jít s tou vlnou. Někdy teď sice dochází k nepravostem, ale takové věci přejdou. Pokud bude v dohledu správný konec, přejdou a budou zapomenuty. Dějiny napíší novou, čistou stránku. Jen se ptám sám sebe, bude ten konec správný? Směřujeme k lepšímu cíli? Víš, Maxi, od chvíle svého návratu pozoruji ty lidi mé rasy. Dověděl jsem se, jakým utrpením prošli za všechna ta léta, kdy neustále ubývalo chleba, kdy postavy byly stále vychrtlejší a naděje zmizela. A pak, těsně předtím, než je zastihla smrt, se dostavil jeden muž a vysvobodil je. Nyní vědí jen jedno, že nezemřou. Propadli hysterii vysvobození a téměř toho muže zbožňují. Ale zachovali by se stejně, byť by byl tím spasitelem kdokoliv. Dej Bůh, že jdou tak radostně za opravdovým vůdcem, nikoli za nějakým temným andělem. Jedině tobě, Maxi, mohu říci, co tady nemohu říci nikomu. Já to nevím. Nevím to. Jen doufám. To je vše o politice. My se radujeme z nového domova a vedeme bohatý společenský život. Dnes pořádáme večeři pro 28 osob. Naším hostem bude i starosta. Elza má nové modré sametové šaty a užírá se strachy, jestli budou dost velké. Je zase v jiném stavu. Existuje způsob, Maxi, jak udržet manželku spokojenou. Musíš ji zaměstnat nemluvňaty, aby neměla na nespokojenost čas. Náš Heinrich dobil společenského vítězství. Vyjel si na poníkovi, ten ho schodil a jen si pomysli, zvedl ho baron von Freische. Dlouze si spolu povídali o Americe a jednoho dne se baron objevil u nás a vypil si s námi kávu. Heinrich k němu jde příští týden na oběd. Je to skvělý chlapec. Jaká škoda, že jeho němčina není trochu lepší, ale všechny okouzluje. Tak to tedy s námi vypadá, milí příteli. Třeba se staneme součástí významných událostí, ale možná půjdeme jenom naší prostou rodinnou cestou. Leč nikdy neodhodíme opravdové přátelství, o němž tak dojemně píšeš. Naše srdce k tobě míří přes širé moře a když nalijeme sklenky, připijíme strýčkovi Maxovi. Se srdečnými pozdravy, tvůj Martin.
1: Milý Martine, jsem hluboce znepokojen zprávami v tisku, které se na nás z Německa hrnou. Proto se přirozeně obracím na tebe, abys mi to objasnil. Tady totiž nacházíme jenom rozporné zvěsti. Jsem si jist, že to nemůže být tak zlé, jak to tu líčí. Všechny americké noviny se shodují na označení strašlivý pogrom. Vím, že tvé liberální názory a vřelé srdce nepřipustí žádnou nepravost a že od tebe se dovím pravdu. Syn Aarona Silbermana se právě vrátil z Berlína. A jak jsem slyšel, unikl jen ovlásek. Příběhy, které vypravuje o bičování, o násilném vpravování litrů ricinového oleje přes zaťaté zuby a o následném dlouhém a bolestném umírání na roztržení střev. To není nic pěkného. To všechno může být pravda a také to může být, jak říkáš, jenom povrchní surová pěna lidské revoluce. Bohužel pro nás Židy to je ten dobře známý příběh, co se po staletí opakuje. Je téměř k nevíře, že takovému odvěkému utrpení by dnes byli lidé vystavováni v civilizovaném národě. Napiš mi, drahý příteli, a uklidni mě. Hra, v níž hraje Grizela, skončí po obrovském úspěchu někdy koncem června. Napsala mi, že dostala ve Vídni nabídku na další roli a pak jí ještě nabídli skvělou roli na podzim v Berlíně. Mluví hlavně o té druhé. Napsal jsem jí ale, ať počká, až ta protižidovská nálada pomine. Hraje sice pod jiným jménem, které nezní židovsky, a Eisenstein by bylo na divadle nemožné, ale přesto přeze všechno, její rysy, gesta, emotivní hlas, to všechno prozrazuje židovku. A pokud jsou ty současné nálady opravdu silné, pak by se prozatím neměla vydávat do Německa. Promiň, milý příteli, ten roztržitý a stručný dopis, ale nebudu mít stání, dokud mě neuklidníš. Prosím tě, napiš okamžitě. S nejvřelejším výrazem důvěry a přátelství k tobě a tvé rodině zůstávám tvůj věrný Max.
2: A tady ještě jedna obálka, pane Eisensteine, je to z Německa. Ale neradujte se, od pana Schulzeho to není. Všiml jsem si, že je na tom hlavička nějaké banky.
3: Banky z Německa? No. Nic takového nečekám. Ukažte. Deutsche Völkische Bank und Handelsgesellschaft München.
2: Jo.
3: Ale to je od Martina. Všechno je v pořádku, pane Bartne, aspoň co se toho dopisu týče.
2: Tak to jsem sám rád, už jsem si říkal, jestli se třeba panu Schulzemu něco nestalo. Prý se to v tom Německu nějak mele.
3: Máte pravdu, pane Bartne, mele a ošklivě, ale s tím dopisem je všechno v pořádku. Martin se ozval a to je hlavní, já jenom nevím, proč takhle.
4: Milý Maxi, jak vidíš, píši na dopisním papíru mé banky. Je to nezbytné, protože tě chci o něco požádat a chci se vyhnout dnešní velmi přísné cenzuře. Prozatím budeme muset přerušit naše dopisování. I kdybych nezastával oficiální postavení, je zcela vyloučeno, abych si dopisoval s Židem. Pokud bude komunikace nezbytná, musíš ji přiložit k bankovnímu příkazu a už nikdy mi nepiš domů. Pokud jde o ty rigorózní kroky, které tě tak rozrušily, tak zpočátku se mi rovněž nezamlouvaly, ale nakonec jsem pochopil jejich bolestnou nezbytnost. Židovská rasa je bolákem na těle každého národa, v jehož středu žije. Nikdy jsem nepociťoval nenávist k jednotlivým Židům. Ty jsi mi byl vždycky drahý jako přítel. Leč jistě pochopíš, že mluvím zcela upřímně, když řeknu, že jsem tě měl rád nikoli pro tvou rasu, ale navzdory tvé rase. Židé jsou univerzálními obětními beránky. To není tak docela bezdůvodné. A když jim lidé nedůvěřují, není to pro tu starou pověru o vrazích Kristových. Židovské nepokoje jsou pouze bezvýznamnou událostí. Děje se něco mnohem většího. Kdybych ti to jen mohl ukázat, kdybych jen dokázal, abys to pochopil. To znovu zrození nového Německa díky našemu něžnému vůdci.
3: Něžnému vůdci? Martin.
4: Velký národ nemůže být drcen navěky v útlaku. Poraženi jsme po 14 let věšeli hlavy. Pojídali jsme trpký chléb hanby a hořkou pilulku chudoby. Dnes však jsou z nás opět svobodní lidé. Vstyčujeme se v plné síle. Zvedáme hlavu před ostatními národy a očišťujeme naši krev od podřadných elementů. Ne, ne. Při psaní těchto řádků jsem si jist, že zatímco mé nadšení plane díky nové vizi, ty nepochopíš, jak je to všechno pro Německo nezbytné, že menšina musí trpět, aby byly zachráněny miliony. Jsi především Žid. A naříkáš pro svůj lid, je mi to jasné. Taková je semická povaha. Lamentujete, leč nikdy nemáte dost odvahy, abyste vraceli rány. Právě proto jsou pogromy. Vím, bohužel, Maxi, že tohle tě zarmoutí. Ale musíš si uvědomit pravdu. Existují hnutí, která jsou významnější než lidé, kteří je utvářejí. A já jsem součástí tohoto hnutí. Heinrich je důstojníkem v chlapeckém oddílu, jemuž velí baron von Freische. Jeho hodnost vrhá svůj lesk i na naši domácnost, protože nás často navštěvuje a Elzu velice obdivuje. Já jsem až po krk zavalen prací. Elza se o politiku příliš nezajímá, jenom zbožňuje našeho něžného vůdce. Teď už asi měsíc se moc snadno unaví. Až se dítě narodí, bude to jistě lepší. Je mi líto, Maxi, že naše korespondence takhle končí. Snad se jednoho dne sejdeme v lepším porozumění. Tvůj Martin Schulze.
3: Halo, mohl bych mluvit s panem Lederem. Tady je galerie Schulze Eisenstein. Aha. No tak s paní Ledererovou smím-li prosit. Děkuji, počkám. Eisenstein, dobrý den, paní Ledererová. Frank prý není doma. Ano, já vím, právě proto bych k němu měl takovou malou prosbu. Jestli by sebou nevzal dopis pro Martina a nehodil ho v Německu do schránky. Dokonce říkal, že pojede přímo přes Mnichov. Ale ne, na tom není vůbec nic nebezpečného, ujišťuji vás. Jenom chci, aby ten dopis tam byl co nejdřív. Teď tu poštu hrozně zdržují, to si dokážete představit. Ano, ano, také jsem to četl včera v novinách, je to strašné, ale vy nemusíte mít obavy, to se stalo v Hamburgu, v Lübecku a v Brémách a tam tudy Frank vůbec nepojede. Navíc on je pro ně Američan, jede do Karlsbadu a pak do Varšavy a Německem pouze projíždí. Opravdu myslím, že můžete být klidná. Neděkuji za obtání. Grizzle se, chvála Bohu, daří. Teď na podzim má před sebou dokonce hostování v Berlíně. Ne, nebojí se, ona je velmi kurážná. Ani já se o ní vlastně nebojím. A když se nebojím já o ní, můžete i vy bez obav pustit Franka, aby tou zdivočelou zemí projel. Ano? Ha, děkuji. A vyřiďte mu, prosím, ať se tady laskavě zastaví pro dopisáka. A na skleničku. Naschledanou. Martine, starý kamaráde, posílám ti tenhle dopis po Frankovi Ledererovi, který bude co nevidět projíždět Mnichovem na své evropské dovolené. Od tvého posledního dopisu nemám chvilku klidu. Jeho obsah je ti tak nepodobný, že si to dokážu vysvětlit jen tvým strachem z cenzury. Muž, kterého jsem měl rád jako bratra, jehož srdce vždycky překypovalo sympatiemi a přátelstvím. Takový člověk se přece nemůže být jen pasivně podílet na masakrování nevinných lidí. Doufám a modlím se, že tomu tak je, že mi nenapíšeš žádný dlouhý výklad, jenom prosté ano. Z toho pochopím, že se podřizuješ účelnosti, ale že tvé srdce se nezměnilo. Že jsem se nezmýlil ve svém přesvědčení, že jsi člověk skvělého liberálního ducha, pro něhož je nepravost vždycky nepravostí, ať se páchá ve jménu čehokoliv. Ta cenzura, to pronásledování všech svobodomyslných lidí, to pálení knih a ničení univerzit, by vyburcovalo tvůj odpor, i kdyby v Německu neskřížili vlas jedinému příslušníkovi mé rasy. Jsi liberál, Martine, nikdy jsi nebyl krátkozraký. Vím, že žádné lidové hnutí, byť sebesilnější, na němž je tolik špatného, tě nepřipraví o zdravý rozum. Já chápu, proč Němci tleskají Hitlerovi. Reagují na opravdové nepravosti, které se na ně nahrnuly od té zhoubné války, ale ty jsi byl od války téměř Američan, Martine. Nepsal mi můj přítel. Nepochybně se ukáže, že to byl pouze opatrný hlas účelnosti. Netrpělivě čekám na to jediné slovo, které mi vnese klid do duše. Napiš mi co nejrychleji to své. Ano.
0: To slovo zní ne. Dostal jsem tvůj dopis, milý Maxi. Jsi sentimentální. Nechápeš, že ne všichni lidé jsou střiženi podle tvého vzoru. Připichuješ na ně pěkné nálepky, jako třeba svobodomyslný, a předpokládáš, že se budou patřičně chovat, ale mýlíš se. Tak já jsem americký liberál? Nikoliv. Jsem německý vlastenec. Liberál je člověk, který vůbec nevěří v činy žvaní o lidských právech, jenomže pouze žvaní. Dělá obrovský rozruch kolem svobody slova, ale co je svoboda slova? Jenom možnost bezpečně sedět na zadku a vyhlašovat, že všechno, co dělají aktivní lidé, je špatné. Každá změna je pro něj změnou nesprávnou. Znám liberály dobře, protože jsem byl jedním z nich. Existuje snad něco jalovějšího? Milují slova a vznešené zásady, jsou ale dočista k ničemu pro opravdové budování světa. Jediní důležití lidé jsou ti, co jednají činem. A tady v Německu povstal muž, který jedná. Přišel a já jsem se k němu přidal. Odhodil jsem ten zbytečný život, který se sestával jen z řečí. Veškerou svou sílu dávám do služeb tohoto velkého hnutí. Jsem muž, protože jednám. Dřív jsem byl jenom hlas. Nepochybuji o cílech našich činů. Jsou správné, protože jsou nezbytné. Lidé se nenechají vtáhnout do špatností tak radostně a dychtivě. Tvrdíš, že pronásledujeme svobodomyslné lidi, že ničíme knihy. Prober se z toho zatuchlého sentimentalizování. Ušetří snad chirurg rakovinu jen proto, že do ní musí říznout, aby ji odstranil? Jsme krutí. Samozřejmě, že jsme krutí. Každý porod je brutální, tedy i to naše znovuzrození. Ale my se radujeme. Německo zvedlo hlavu a za svým skvělým vůdcem kráčí k vítězství. Co o tom můžeš vědět, když jenom sedíš a sníš? Nikdy si nepoznal žádného Hitlera. Je jako tasený meč, září jako bílé světlo a pálí jako slunce nového dne. Trvám na tom, abys mi už nikdy nepsal. Mezi námi už neexistuje žádná sympatie, což si teď už oba nepochybně uvědomujeme. Martin Schulze.
5: Ale ne, takhle ne, Samueli. Ten nápis musí přijít trochu víc doleva, když je teď kratší. Aby byl přesně nad chodem uprostřed. Tak, tak. No tak, teď je to dobře.
2: Dobré ráno, pane Eisensteine.
3: I vám, pane Bartne.
2: Koukám, že měníte firmu. Galerie Eisenstein. To jsou mi věci. Stalo se snad přece jenom něco s panem Schulze?
3: Ne, vůbec nic, nic. Děkuju, Samueli, hotovo. Ten žebřík můžete uklidit.
2: Nebo pan Schulze už není váš společník?
3: Ne, to rozhodně ne. Nic se nezměnilo. Tedy skoro nic. Chci jenom... No víte, sám tam v Německu je teď taková zvláštní doba. Celá Evropa je neklidná.
2: No jo, Evropa. A co je nám potom, pane Eisensteine? Co my s tím máme společného? Kde je Evropa a kde jsme my? I dopis sem putuje víc jak dvě neděle. A těm v Evropě bude s prominutím fuk, co máte napsáno na té dveřmi, že jo?
3: Ano, ale nemusí to být jedno každému tady u nás.
2: A komu by to mohlo vadit? Neslyšel jsem, že by to někomu vadilo. Alespoň tady kolem. A jestli se někde jinde vedou řeči o německých přivandrovalcích, tak to nemůžete brát vážně. Rozhodně to neplatí na vás.
3: Neslyšel jste, že pan Levine vypověděl smlouvu starému Hartmanovi jen proto, že je Němec?
2: Ale to je něco docela jiného. A pak, pro Levineovi je Hartman opravdu Němec, kdežto vy jste jejich.
3: No dobře, já si stejně myslím, že to takhle bude lepší, pro jistotu.
2: Ale s prominutím, co řekne pan Schulze, až třeba jednou přijede?
3: Teď se sem zřejmě nechystá. Pane Bartne, prosím vás, až půjdete zpátky, zastavte se. Jednak je tam zase pár známek pro vašeho Jima.
2: Jo, děkuju úctivě, pane Eisensteine. Ale Jimmy už německé známky nezbírá. Stejně je na nich pořád jenom ten chlápek s knírkem a člověk o něm neslyší nic dobrého.
3: No, Jimmy je prýma kluk. Tak ale hlavně bych potřeboval, abyste mi vzal na poštu obálku pro Martina. Vlastně pro tu jeho banku. Budete tak laskav? Je to dost naléhavé.
2: Samozřejmě, mil rád. Pro vás a pro něho to já vždycky.
0: Galerie Eisenstein, San Francisco, 5. září 1933. Milý Martine, prostřednictvím Deutsche Völkische Bank posílám bankovní příkaz a měsíční vyúčtování. Musím ti však zároveň poslat tento krátký vzkaz. Grizela odjela do Berlína. Je příliš odvážná. Čekala ale na úspěch tak dlouho, že se ho teď nedokáže vzdát. A mým obavám se jenom směje. Bude v Königsberg teatru. Ty jsi úřední osoba, prosím tě ve jménu našeho dlouholetého přátelství dohlédni na ní. Pokud můžeš, zajeď do Berlína a zjistí, jestli jí nehrozí nebezpečí. Jistě tě zhrmoutí, že jsem byl nucen odstranit tvé jméno z názvu firmy. Víš ale přece, kdo jsou naši zákazníci? A ti dnes rozhodně odmítají mít cokoliv společného s firmou s německým jménem. Nemohu hovořit o tvém novém postoji, snaž se mě pochopit. Nepředpokládal jsem, že se pustíš do boje za můj lid jen proto, že to je můj lid, ale protože jsi býval mužem, který miloval spravedlnost. Svěřuji ti tu mou neprozřetelnou Grizelu. To dítě si neuvědomuje, jakému riziku se vystavuje. Už ti nebudu psát. Zbohem, můj příteli. Max.
5: Bartne!
2: Copak, pane Eisensteine, snad na mne nečekáte? Potřebujete něco?
3: Ne, nic, jenom já vím, že se to nehodí vylížet listonoše venku před domem, ale nemohl jsem si pomoci. Celou noc jsem nespal, nešlo to. Včera se vrátil ten dopis z Berlína, však víte. Já nevím, co si mám o tom myslet. Nenesete mi nic?
2: Dneska nic, pane Eisensteine, je mi líto.
0: San Francisco, 5. listopadu 1933. Martine, píšu, protože musím. Zmocnilo se mě temné tušení.
3: Sotva jsem si byl jist, že Grizela je v Berlíně, napsal jsem jí a ona stručně odpověděla. Zkoušky probíhaly skvěle, hra měla mít brzy premiéru. Můj druhý dopis jí měl spíš povzbudit, než varovat, ale vrátil se mi neotevřený, jenom s označením adresát unbekannt, adresát neznámý. Ta slova v sobě skrývají temnou hrozbu. Vzkaz, že se s ní něco stalo, že vědí co, ale já se to nesmím dovědět. Že se propadla do jakéhosi prázdna a bylo by zbytečné jí hledat. To mi říkají ta dvě slova. Adresát unbekannt. Musím tě snad prosit, Martine, aby si našel a přispěchal jí na pomoc. Znáš přece její krásu a půvab. Poznal si její lásku, kterou žádnému jinému muži nedala. Vím, že tě ani nemusím žádat o pomoc. Stačí, když ti povím, že Grizela je v nebezpečí, viď? Zanechávám ji ve tvých rukou, protože já jsem bezmocný. Max. San Francisco 23. listopadu 1933. Martine, obracím se na tebe z čirého zoufalství. Nemohl jsem čekat do konce měsíce. A tak posílám pár informací o tvých investicích a k bankovnímu dopisu. Můžu přiložit svou prosbu. Týká se to Grizely. Dlouho bylo ticho, ale teď se ke mně pozvolna dostávají kusé zvěsti. Jsou tak děsivé, že bych si před nimi nejraději zacpal uši, ale nemohu. Musím se dovědět, co se s ní stalo. Musím mít jistotu. V té berlínské hře vystupovala týden. Pak ji publikum vypískalo jako židovku. Znáš, je tak sveřepá, tak nerozvážná. To slovo jim vmetla zpátky do tváře. Hrdě jim oznámila, že je židovka. Nějací lidé z publika se za ní pustili, byla v zákulisí, někdo jí nepochybně pomohl, unikla té smečce, co jí byla v patách a ukryla se ještě s jednou židovskou rodinou v nějakém sklepě. Pak si co nejvíce změnila vzhled a vydala se na jich pěšky. Neodvážila se jet vlakem. Lidem od nichž odešla, pověděla, že bude v bezpečí, pokud se jí podaří dostat se do Mnichova k přátelům. To je má jediná naděje, že se dostala k tobě. Dej mi vědět, Martine. A jestli k tobě nepřišla, nenápadně to prošetři, pokud je to v tvých silách. Ztratil jsem všechen klid. Trápím se ve dne v noci. V duchu vidím to odvážné stvořeníčko, jak se plahočí dlouhé kilometry nepřátelskou zemí v nadcházející zimě. Dej Bůh, že mi pošleš slova úlevy. Max.
4: Deutsche Völkische Bank, Mnichov, 8. prosince 1933.
6: Heil Hitler. Hluboce lituji, že mám pro tebe špatné zprávy. Tvoje sestra je mrtvá. Byla bohužel, jak si sám říkal, velice bláhová. Před necelým týdnem se sem dostavila v patách tluku S.A. manů. V domě jsme měli pilno. Od narození malého Adolfa minulý měsíc nebylo Elze příliš dobře. Byl tu lékař a dvě ošetřovatelky a kolem se motalo služebnictvo a děti. Naštěstí jsem otevřel já. Nejprve jsem si myslel, že je to nějaká stará žena, pak jsem však poznal její obličej. Ale také jsem viděl, jak S.A. mani prošli bránou do parku. Mohl jsem jí ukrýt? Šance byla jedna k tisíci. Mohl jsem dopustit, aby prohledávali dům, když nemocná Elza leží v posteli? Mohl jsem riskovat, že mě zatknou, protože chráním židovku a že ztratím všechno, co jsem si tu vybudoval? Jako Němec jsem měl samozřejmě jasnou povinnost. Předváděla své židovské tělo na jevišti před čistými mladými Němci. Měl jsem je zadržet a předat S.A. manům. To jsem ale nemohl udělat. Všechny nás zničíš, Grizelo, řekl jsem jí. Musíš běžet hlouběji do parku, podívala se na mne a usmála se. Vždycky byla kurážná. A sama se rozhodla. Nedokázala bych ti ublížit, Martine, prohlásila. Seběhla po schodech a zamířila ke stromům. Byla však nepochybně unavená, neutíkala příliš rychle a S.A. mani ji zahlédli. Byl jsem bezmocný, zašel jsem do domu. Za několik minut přestala křičet a ráno jsem pak poslal její tělo do vsi, aby ji pohřbili. Neměla jezdit do Německa. Chudinka Grizel. Truchlím s tebou, ale jistě pochopíš, že nebylo v mých silách jí pomoci. Musím tě požádat, abys mi už víckrát nepsal. Každé slovo, které přichází do domu, je cenzurováno a nedokážu odhadnout, kdy začnou otvírat i poštu pro banky. Nehodlám nadále mít něco společného se Židy. Až na příjem peněz. Žádné další spojení nelze tolerovat. Není to pro mne zrovna nejlepší, že se k nám chtěla uchýlit Židovka. Zde se utváří nové Německo. Záhy ukážeme světu, jak velké věci dokážeme s naším velkolepým vůdcem. Martin.
7: Pane Eisensteine!
3: To jste vy, Martin. Pojďte dál.
7: Co pak, že máte dneska zavřeno? On je nějaký židovský svátek?
3: Ne, žádný svátek není. Tak co mi nesete?
2: Jen pár účtů a tady pohlednici.
3: Jo, paní Flešmenová zdraví z výletu do San Diego.
2: Jo, má v San Diego švagrovou.
3: Ještě něco?
2: Chtěl jsem jenom, prý vám tam v Německu zemřela sestra. Říkala to paní Ledererová, co bydlí naproti, že prý se za ní v synagoze modlili, tak když dovolíte, chtěl jsem jen říct, že je mi to opravdu líto.
3: Děkuju vám, Bartne.
2: Jak je to dlouho, co vám psala? Někdy na podzim. Pak se ten druhý dopis vrátil. Co se jí stalo? Jestli se můžu zeptat, nějaká nehoda?
3: Ano, taková nehoda. Mohl bych vás, pane Bartne, o něco poprosit?
2: Samozřejmě, pane Eisensteine, oč jde?
3: Nějak se mi nechce chodit mezi lidi a potřeboval bych poslat Martinovi, tedy panu Schulzemu, kabelogram.
2: To je maličkost.
3: Napište si ho. Nic soukromého na tom není.
2: Píšu.
3: Tvé podmínky přijaty. Audit z 12. listopadu vykazuje 13% zvýšení. Připravuji velkou výstavu. K 1. květnu odjíždím do Moskvy.
2: Do Moskvy?
3: Klidně pište dál, Bartne. Pokud se nečekaně trh otevře, finanční instrukce zaslány na novou adresu. Podpis Eisenstein.
2: A kam to mám adresovat? Na tu jeho banku?
3: Ne. Pošleme to Martinovi přímo domů. Martin Schulze, Schloss Ranzenburg, Mnichov, Německo. 3. ledna 1934. Náš milý Martine, nezapomeň na babiččiny narozeniny. 8. jí bude 64. Američtí přispěvatelé poskytnou 1000 štětců pro tvou ligu mladých německých malířů. Mandelberg se rovněž rozhodl ligu podporovat. Musíš poslat pobočkám galerie 25., ale ne dřív, 11 Picassových reprodukcí 20x90. Musí převládat červené a modré tóny. V dané chvíli ti na tuto transakci můžeme poskytnout 8000 dolarů. Denně se za tebe, drahý bratře, modlíme. Eisenstein. 17. ledna 1934. Martine, drahý bratře. Výborné zprávy. Fleischmannovi poskytli další zálohu 10 000 dolarů. To na měsíc zajistí kvótu pro tvou ligu mladých malířů. Ale dej nám vědět, kdyby se naskytly lepší možnosti. Naplánuj si, abys byl v Curychu po 1. květnu. Strýc Salomon tě rád uvidí. Počasí je jasné a v nastávajících 2 měsících nehrozí nebezpečí bouří. Nachystej pro své studenty tyto reprodukce. Van Gogh 15x103 červená, Poussin 20x90 modrá a žlutá. Plní naděje, sledujeme tvé nové úsilí. Eisenstein. 29. ledna 1934. Milý Martine, tvůj poslední dopis omylem doručili do Geary Street. Teta Reba mě požádala, abys psal stručněji a jasněji, aby tvoji přátelé pochopili všechno, co jim sděluješ. Po tolika oslavách budeš jistě unaven a budeš možná chtít vzít rodinu s sebou do Curychu. Ale než odjedeš, zajistí následující reprodukce pro pobočky Ligy mladých německých malířů v přípravě na společnou výstavu v květnu nebo i dřív. Picasso 17x81 červená, Van Gogh 5x42 bílá, Rubens 15x204 modrá a žlutá. Neustále se za tebe modlíme. Eisenstein.
6: Maxi, starý kamaráde, můj bože, víš, co tropíš? Pokusím se propašovat tenhle dopis pomocí jednoho Američana, s nímž jsem se tu setkal. Apeluji na tebe z holouby zoufalství, které si nedovedeš představit. Ten šílený kabelogram, ty dopisy, co jsi mi poslal, chtějí po mně, abych je vysvětlil. Ani mi nebyly doručeny, jen mi je ukázali a vyzvali mě, abych jim předal kód. Kód! Jak mi můžeš jako dlouholetý přítel něco takového udělat? Uvědomuješ si vůbec, že mě ničíš? Už teď jsou důsledky tvého šílenství hrozné. Bez okolků mi řekli, že musím složit svůj úřad. Heinricha vyloučili z chlapeckého oddílu a Elza, které se neodvažuje nic říci. Přišla celá zmatená, že společensky významné osoby odmítají její pozvání a že baron von Freische se k ní na ulici nezná. Bože na nebesích, Maxi, máš vůbec představu, co to znamená? Ano, ano, vím, proč se tak chováš. Ale co pak nepochopíš, že jsem nemohl jednat jinak? Co jsem měl dělat? Ani jsem se neodvážil pokusit se o něco, prosím tě. Nikoli kvůli sobě, ale kvůli Elze a chlapcům. Víš, co je to dostat se do koncentračního tábora? Přestaň, dokud se ještě mohu zachránit. Prosím tě z holouby srdce plného dávné náklonosti. Martin.
3: Náš milý Martin, během 18 dnů napadlo 7 palců deště. To je ale počasí.
6: Maxi, co mi to děláš?
3: Zásilka 1500 štětců by měla dojít do berlínské pobočky tvých malířů tento víkend. Tím získají čas na procvičení před velkou výstavou.
6: Úpěnlivě tě prosím, přestaň teď hned, dokud ještě není všechno zničeno.
3: Američtí mecenáši pomohou s veškerým malířským materiálem, který lze poskytnout, ale konečné kroky musíš učinit ty. Musíš odhadnout, do jaké míry si taková výstava získá podporu v Německu.
6: Bojím se o svůj život. O život, Maxi.
3: Připrav pro distribuci 24. března Rubens 12x77 modrá, Giotto 1x317 zelená a bílá.
6: To už nejsi ty.
3: Poussin 20x90 červená a bílá.
6: Miloval jsem tě jako bratra, můj dobrý starý Maxele, můj bože, což neznáš slitování.
3: Mladý Blum odjel minulý pátek, oleje nechá v Hamburku a Lipsku a pak ti bude plně k dispozici.
6: Maxi, už dost.
3: Přeji mnoho zdaru, Eisenstein. San Francisco, 3. března 1934. Martine, milý bratře, domníváme se, že úspěch tvé nastávající malířské výstavy je zajištěn. Poslední zásilka pláten se poněkud zpozdila pro mezinárodní valutové potíže, ale tví berliničtí společníci ji nepochybně dostanou stejně včas. Sbírku reprodukcí je třeba pokládat za úplnou. Největší podpory by se ti mělo dostat od nadšených obdivovatelů Picassa, ale neměl bys zanedbat ani jiné možnosti. Nechť ti po pravici stojí Bůh Mojžíšův. Eisenstein.
2: Dobré ráno, pane Eisensteine.
3: Buďte zdrav, pane Bartne. Co tak vážně, co pak se stalo?
2: Nesu dopis z Německa. Ale váš dopis, co jste psal panu Schulzemu. Poslali ho zpátky.
3: Ano.
2: Je to jako tenkrát s vaší sestrou. Jenom dali na obálku razítko a poslali ho zpátky.
3: Razítko. Adresát unbekannt. Adresát neznámý.
2: Jo, přesně tak. Ale jak může být pan Schulze zčista jasna neznámý? Kdyby se přestěhoval, tak to snad pošlou za ním. Aspoň tady v Americe se to tak dělá. Kdyby se mu, nedej pán Bůh, něco stalo, má tam rodinu. Rok a půl mu píšete pořád na tu samou adresu a teď najednou adresát neznámý. To nechápu. Přece se nemohl vypařit do vzduchu. Vy tomu rozumíte, pane Eisensteine?
3: Rozumím, pane Bartne. Myslím, že rozumím.
8: Přichází k nám doktor Palindrom. Doktor Palindrom reprezentuje to, čemu se říká holý neštěstí. Tak jako Evžen ovládá umění nečíst, což je mezi námi jedna z jeho nejlepších vlastností, trpí doktor Palindrom všema neduhama pseudointelektuála. A to ke všemu na baterky. mluví zajíkavě, poliká začáteční i koncový slabiky, poulí při řeči očima a předstírá, jak tápe, jak těžko se mu vybírá z jeho bezedný truhly plný informací, formulací, citací a Bůh ví čeho ještě. A ke všemu se každý svý větě snaží dát zvláštní, nevídanou naléhavost. Jakoby každá věta, kterou pronese, měla možnost obstát sama o sobě. Případně i jako věta poslední, věta ante finem, moribundní, závěrečná, takovou, kterou si všichni do jednoho vrijeme do paměti a budeme si je pak navzájem vpisovat do památníčků. Častokrát, když k nám hovoří, zavírá oči a po zbytek svých úvah, kterýma nás obšťastňuje, je nechává zavřený a třepetá víčky, jako by v té chvíli komunikoval s nějakou vyšší bytostí, stává se médiem a v kontrastu s krušnejma chvílema jeho koktavejch introdukcí, někdy až sopečnýho charakteru, upadává pak do stavů, kdy mluvívá bez dechu tak dlouho, že míváme obavy, aby to s ním u stolu na dobro neseklo. Už tisíckrát jsem mu říkal, ať mě pro Boha do těch svých debat netahá, že zkrátka nemám zájem, ale on si prostě nedá říct. Já vím, já vím. Pokyvuje přitom vždycky hlavou, jako by mě zároveň chlácholil i ubezpečoval, že všechno bude zase dobrý. A pak jak nějaká dotěrná moucha začne znovu. Většinou mu jde jenom o to zvýšit dluh, co u ostatních má, a půjčit si další stovku nebo dvě navrch. Ale on to neřekne přímo. On řekne, že je momentálně insolventní. A už tohle slovo mi stačí k tomu, abych se osypal po celém těle. Respektive slovo insolventní za to samo o sobě nemůže, ale některé slova ve spojitosti s některýma lidma nejdou vůbec dohromady. A to je případ doktora Palindroma, když mi říká, že je insolventní. Doktor Palindrom je zkrátka odpudivá postava. V létě nosí šortky a vystavuje na odiv svý východoněmecky vypracovaný lýtka, který si vypěstoval pravidelnou pěší turistikou. A aby tohle všechno nebylo málo, tak s oblibou říká, že to je otazné a místo před Kristem užívá spojení záporného letopočtu. Evžen ten ho obvykle odbyde tím, že při barevné paletě šedá nouze sedává, vy to znáte, doktore, a s úsměvem k němu napřahuje prázdný dlaně a doktor si i přesto, jak znechuceně se tvářím já, přisedá, což pro mě po zbytek večera znamená jediný. Konec zábavy. Vaše aura, příteli, se mi ani trochu nelíbí. Hlásí mi pokaždý, když mě vidí. A i když je to maličkost, musím připustit, že tohleto mě pokaždý spolehlivě nasere. Nebo mi třeba někdy přijde říct, že o mě přemýšlel. Tuhle jsem o vás přemýšlel. Položí mi drze ruku na rameno a starostlivě si mě přitom prohlíží. Co o mně má doháje nějaký doktor Palindrom, který nedělá celý život nic jinýho, než že vymýšlí slova, který se čtou stejně i obráceně? Co o mně má co přemýšlet? Přemýšlím snad já nad ním? Četl jsem tuhle... Naklání se ke mně vlezle doktor Palindrom a pak se mě ptá, jestli jsem to čet taky, a já zvolám, nečet! Stejně hlasitě a se stejným entuziasmem, jako tu nedávno fotograf Šámal zvolal, Ježíši, já jsem tak šťastný, že už nemusím souložit. Ale to doktora zjevně neodrazuje a ještě několikrát opakuje, že je insolventní. A já si v duchu opakuju, natepeny, natepeny, společně s Falstaffem. Pozoruju upřeně bouly na Evženově bundě model M65 vzor Regiment a mám sto chutí do ní hrábnout, na chvíli si vypučit tu jeho pistol, střelit doktora přímo mezi oči a se slovy natepeny mu ji zase vrátit a znovu a opět společně s Falstaffem zvolat. Pověz, co chceš říci jako člověk z tohoto světa, což je věc, kterou doktor Palindrom skutečně neovládá. Evžen o něm tvrdí s jistotou, že je blbej a vůbec se s ním nebaví. A když, tak nanejvejš jednoslovně. Jednou, když se ho doktor Palindrom zeptal, koho že považuje za největšího malíře všech dob, tak Evžen odsek jako člověk, který na podobně otravnou otázku čeká už řadu let. Chagall! A tím to bylo navždy vyřešený. Žádný, to je těžký, nebo takhle se to říct nedá. Prostě dá. Je to Chagall a nazdar. Sedím a poslouchám útržky hovorů u stolu a je mi líto, že mi kvůli doktorovi Palindromovi unikají souvislosti. Závistivě pozoruju Evžena, který se směje nakažlivým smíchem. Všichni kromě mě jsou tu v dobrým rozmaru. Konečně se doktor Palindrom zvedá, něco vztekle zamručí a odchází. Viděl jsi ho? Ukazuju Evženovi. On je ještě ke všemu nasranej.
9: Je blbej.
8: Směje se Evžen a já přemýšlím, jestli to řekl schválně, anebo je fakt tak dobrý, protože je blbej, je přece palindrom. Táta se dívá na televizi. Televize jsou tady v každém pokoji i v hale, kde se podává jídlo a visej až nahoře u stropu, takže když procházím tímhle místem a mrknu po lidech, který tam sedějí se zdviženýma očima, tak mám pocit, že jsem se odstnul někde na nešporách. Procházím chodbou a jelikož většina dveří je tu otevřených do kořán a protože ne úplně všichni koukají na sport jako můj táta, dejte mu tam, sestři, nějaký sportovní kanál. Poprosil jsem už dávno. Aspoň se tam něco děje, lidi se při sportu většinou hejbají. A některý sledujou tuhle telenovelu a druhý zas jinou, tak mám vždycky pocit, že jsem se na chvíli odstnul v tichu, když se někdy stane, že tam mluvěj jeden přes druhýho. Táta má taky dveře do kořán a kouká se k oknu, z kterého je přežalostný výhled na dvůr, ale to on naštěstí nevidí, protože z toho svého úhlu může sledovat jen výseč nebe, který je teď k večeru na západě zbarvený do zlatova. Omejvám ho trochu žínkou a ptám se ho, jestli chce džus nebo čaj, a když nějak nereaguje, tak si říkám, na jeho místě bych si řekl spíš o ten džus. Čaje musí mít už plný zuby. A tak mu dávám napít z láhve s náústkem. Kouká mi přitom přímo do očí, saje a v tu chvíli mu tváře úplně zmizej. Najednou se propadnou a jsou ty tam, protože táta už má vlastně jen jeden jediný vlastní zub. Nohy má pořád dost skrčený a vytočený stranou jako nějaký lyžař slalomář. A tak mu s nima zkouším trochu cvičit a táta to chvíli snáší, ale když na mě pak skoro až zavrčí, tak toho nechávám. Díváme se spolu na ženský volejbal, ale ani mě, ani jeho to zas tak moc nebaví, takže ho holím a povídám mu, co mi slina na jazyk přinese. Mluvím o všem možným, o Míšovi a že se tam chystá ta oslava a pak mu říkám, budeš tu mít, táto, rušno, protože tě tu po té oslavě chtějí všichni navštívit. Táta kouká, slabě pomlaskává a zdá se mi, že zvažuje, jestli je to dobrý nápad. Protože kam se tady všichni vejdou, že jo? Ale spíš ne. Spíš nezvažuje. Spíš má úplně jiný starosti. Proboha, co se mu vlastně v té hlavě děje? Říkám si vždycky a říkají si to i všichni ostatní v podobných situacích, v kterých jsem teď já. A vzpomínám na tu chůvu, co se starala o hluchoslepou Helenu Kellerovou a na to, jak odpověděla, když se jí ptali, jaký je to tam u ní vevnitř, tam, co je zasypaná temnotou, že tak krásný, že se jim o tom ani nezdá. Jednou jsem o téhle spisovatelce, která pomocí dotyků své ruky na chůvinu ruku psala knihy, vypravoval Evženovi, který nejdřív cynicky poznamenal, že to je nejspíš nesmysl, protože žádný ze zasypaných horníků ještě nikdy netlouk tyčí do nějakýho kusu železa zprávu v Morzeovce, že je to tam dole tak krásný, že si to ty nahoře ani nedokážou představit.

Kolik Olšoví, volám já, a Evžen si sedá a rychlejma, blesku rychlejma tahama kreslí úhlem ve skicáku a za chvíli oba dva překvapeně hledíme na to, co stvořil. A nelžu ani trochu, když řeknu, že jsem údivem dočista skoprněl, protože tohle prostě byl změtlík Olšový i přesto, že jsem si ho právě vymyslel. No tak táto, vypravuju všechno možný, ale trochu cenzurovaně, protože já patřím mezi ty, co věřejí, že nás slyšejí i ty, co nám nemůžou odpovědět, včetně zvířat, ptáků a rostlin. A když pak umývám štětku, tak táta pronese sice šišlavě, ale jasně a hlasem tak silným, že se vo mně v tu chvíli málem pokusí infarkt. A jak si vede ten mladej? Prudce se otočím a chvíli se navzájem pozorně sledujeme, než řeknu: Míša? Ale kde, říká s úsměvem, co míváme v kapsáři připravený pro blbečky. Ten mladý, ministr. Usedám v mrákotách do křesla vedle něj a beru ho za ruku. Cože? Šeptám. Ten mladý, jak pak si vede? No ten usměvavej. Ministr vnitra. Několik dlouhých vteřin jenom civím před sebe a pak ze sebe udiveně, nevěřícně a se zoufalým chrapotem vypravím: Gross? Táto, ty myslíš doopravdy na Grosse? Táta pokejve šťastně hlavou. Daří se mu dobře, táto, buď klidnej. Řeknu s námahou a bolestivě. Večer jsem zašel za Evženem, který si vtichu listoval Lidovejma novinama. Chvíli jsem ho jen tak pozoroval, pak jsem mu je prudce vytrh z ruky a když jsem je muchlal a rval na kusy, tak jsem zvolal, až mi ve fistuli několikrát přeskočil hlas. Hergota, nečti furt ty noviny! Chceš pak na smrtelný posteli blábolit stejný krávoviny jako můj fotr?

0: Druhá polovina 13. století. České království patří k nejmocnějším. O Přemyslu II. Otakarovi se právě mluví jako o králi železném a zlatém.
1: Kutnohorské doly chrlí stříbro, česká vojska porážejí nepřátele.
0: Ale není všechno zlato, co se třpití. Doma zápasí Přemysl Otakar s vlastní odbojnou šlechtou.
2: Páni si za času jeho předků zvykli na slabou vládu a pevná ruka jim vadí.
0: Panovník buduje nová královská města a hrady, vedle jiných i bez děs v severních Čechách.
1: Dohledem nad jeho výstavbou i nad celou odbojnou oblastí pověřuje mladého královského prokurátora Oldřicha z Chlumu.
2: Nebylo toho málo, co mi král naložil na bedra. Velel jsem královské posádce, vybíral daně, hájil zemské právo a vyšetřoval hrdelní zločiny. Jako třeba ten, který jsem nazval
0: Záhada zlaté štoly. Část třetí. Past. Oldřich z Chlumu, králův prokurátor, opustil dům pasíře Janka od špitálu s vědomím toho, že někdo o jeho vyšetřování ví, a proto se ho pokusil zavraždit. Ale kdo? Druhý den ráno si Oldřich objednal do pronajaté jizby pořádnou snídani. V noci se moc nevyspal, případ mu nešel z hlavy a tak byl lehce podrážděný. Když mu Šenkýs oznámil, že ho richtář prosí v nutné záležitosti, nevrle souhlasil. Richtář se vplížil dovnitř jako spráskaný pes. V obličeji se mu perlil pot a celý se třásl, když Oldřichovi oznamoval, že pastíř Janek od špitálu byl v noci zavražděn. Oldřich

0: Jeho slova vnímal jako z veliké dálky. Měl takový vztek, že by nejraději vyskočil a Richtářovi napráskal. Když se uklidnil, nechal si vyprávět, jak se vše sebělo.
1: Pasíř Janek nevytáhl paty z domu přesně, jak jste nařídil. Můj byřic ho nikam nepustil. Celou noc v domě svítilo světlo. Byřici to bylo divné a ráno se šel podívat dovnitř. Našel tam Janka probudnutého dýkou. Ale, pane, dělali jsme přesně, co jste chtěl. Poručil jste, abychom hlídali dům, aby Janek nemohl utéct, a to jsme udělali.
2: Chceš tím říct, že byřic někoho pustil dovnitř do domu?
1: Je to tak, ale bohužel nevím koho. Podle byřice to byl vysoký muž v tmavém plášti. Do tváře mu neviděl, ale Janek ho sám pozval dovnitř, tak proč by se měl můj byřic z něčeho obávat?
0: Oldřich si povzdychl. Nemůže být pořád všude. Současně si uvědomil, že je to i jeho chyba. Stál proti nesmírně vychytralému nepříteli. Rozhodl se prozkoumat místo činu a vydal se k pasířovu domu. Jeho tušení se vyplnilo. Truhlice, kde měl Janek uschovány kopie nákresů pečetidel, byla prázdná. Jen v krbu ještě doutnaly zbytky pergamenu. Ten, kdo Janka od špitálu zavraždil, musel velice riskovat. Proč? Oldřich si byl jistý, že ho na Janka někdo navedl úmyslně. Potom musel Janek zemřít. Musel proto, že by poznal v člověku, který si u něho objednal falešné pečetidlo, pana Mikeše z Dobronina. Nebo zemřel proto, že by mohl poznat někoho jiného. Oldřich se zamračil. Vyšetřování uvízlo na mrtvém bodě a více světla do něho nepřinesl ani Diviš, který se právě vrátil z výpravy a popsal Oldřichovi, co zažil.
1: Byla to určitě ta mordýřská banda, která přepadla povoz se zlatem. Dvě tak početné tlupy by vedle sebe nemohly žít. Připravíme na ně léčku. A až je polapíme, na mučidlech určitě řeknou víc.
2: Souhlasím s tebou, ale mám jen pár mužů. Požádám Richtáře, aby mi půjčil své byřice. Král by mi jich dal určitě dostatek, ale nechci, aby se o tom na hradě mluvilo. Ti ničemové, co zlato ukradli, mají podezřele dobré informace. Dobrá, já ti dám peníze pro lupiče a ty připrav léčku. Opatrně, Diviši, s těmi mordýři to nebude snadné.
0: Napínavé to bylo i Vílovém. Ota ze Zástří zlý se rozhodl, že prozkoumá onu tajemnou ďáblovu štolu. Nechal koně u cesty, hložím se prodral ke vchodu a sestoupil po kamenných schůdcích. Ve výklenku vstupu do štoly bylo několik loučí. Zažehl jednu z nich a vydal se dovnitř. Štola byla téměř stejně vysoká jako on a tak mohl pohodlně kráčet. To jsem zvědavý, jak vypadá ten strašný démon, pomyslel si. I když ušel téměř 100 sáhů, stále ještě viděl za sebou světlo. Narazil na malou boční chodbu. Posvítil dovnitř, ale zjistil, že chodba je slepá. Hned za ní se hlavní chodba stáčela a světlo od vchodu zmizelo. Sloj se tady snižovala a Ota došel na rozcestí. Chvíli váhal a pak odbočil doprava. Štola se několikrát zatáčela a najednou končila. Nikoli skalní stěnou nebo závalem, ale masivními dřevěnými dveřmi. Ty byly zhotoveny z trámu a zpevněny příčným kováním. Opřel se do nich, ale ani se nehnuli. Ještě několikrát se pokusil dveře otevřít, ale bohužel nepodařilo se mu s nimi ani pohnout. zanechal marných pokusů a vrátil se k východu. Uhasil louči a náhle se před ním objevil jakýsi muž a popadl ho za kabátec. Ota měl své zbraně u sedla koně a tak se příliš nevzpíral a jen zvolal.
3: Nech toho, člověče, jsem Ota ze Zástří zlý. Mám od pana Eberharta pronajatý revír k hledání zlata. Královský písař Zdeněk mi řekl, že se tady událo neštěstí. S těžbou nemám žádné zkušenosti, tak jsem se chtěl podívat, jak takový zával vypadá.
0: Muž ho pustil a představil se jako Henslin, jílovský richtář. Upozornil ho, že vstup do starých štol je přísně zakázán a nařídil mu, aby druhý den přišel zaplatit pokutu. Potom Otu propustil. Diviš, doprovázený třemi vojáky, pana Oldřicha přestrojenými za pacholky, dorazil k hospodě, kde se měl setkat s lupiči. Nedůvěřivý Šenký se nejdříve přesvědčil, jestli stříbrňáky, které sebou Diviš přivezl na nákup zboží, jsou pravé. Potom směrem k lesu dvakrát zamával hořící loučí. Zpět se ozvalo dvojí zahoukání. Za malou chvíli se v hostinci objevil lupič Křivák, doprovázený několika muži. Znovu prohlédli truhličku s penězi a potom vyzval Diviše s doprovodem k následování. Jeli podél lesa a Diviš doufal, že nepojedou daleko. 20 byziců pražského richtáře je sice sledovat, ale s velkým odstupem. Pod vedením samotného richtáře jeli na koních, jejichž kopita byla obalena hadry, aby je nebylo slyšet. Pochytat bandu lupičů, která léta sužovala tento kout, bylo i v jejich zájmu. Náhle Diviš prudce zastavil koně.
1: Stát! Tak ty si myslíš, že jsem úplný hlupák, Křiváku? Domluva byla, že vůz se zbožím bude stát na mítině u hlavní cesty. A ty nás vedeš na nějakou stezku. Zpátky!
0: Diviš pochopil, že se je lupič snaží vlákat do hlubokého lesa, kde by je zabili a oloupili. Křivák se neochotně vrátil na hlavní cestu. Náčelník mu nařídil, že pokud se les nezdaří, musí kupce přivést na místo za každou cenu. Peníze nutně potřeboval a zabít je mohli také u povozu se zbožím. Samozřejmě jednodušší by bylo zamordovat je v lese, kde se nemohli tak dobře bránit. Ale kupec lest prohlédl. Pokračovali tedy dál po hlavní cestě, až dorazili k mítině, na které hořel oheň a stál naložený povoz. Diviš se svými vojáky zastavil na kraji lesa. Vojáci si připravili luky se šípy. Vstříc jim vyšel náčelník mordýřů s neupřímným úsměvem na tváři.
3: Proč hned tak zle, příteli? Snad se nezlobíš kvůli té malé zkoušce. Víš, jak to chodí, ale za pokus to stálo. Ovšem, ty jsi dokázal, že jsi zkušený muž a proto...
0: Diviš nenechal lupiče domluvit a přísně mu nařizoval.
1: A proto se tví muži seberou a ustoupí až tamhle k tomu smrku. U vozu zůstaneš jen ty a Křivák. Já si prohlédnu zboží a pokud bude všechno v pořádku, dostaneš své peníze. Ale tentokrát žádné podrazy.
0: S nesouhlasným mručením se banda stála asi 20 stop od vozu a Divi začal prohlížet zboží. Nespěchal. Čekal na smluvený signál, že richtář se svými byzicí je připraven zasáhnout a tlupu zajmout. Nic se však neozývalo. A náčelník lupičů byl stále nervóznější. Diviš v duchu proklínal richtáře za zpoždění. Netrpělivě se ohlédl zpátky k cestě, po které přijeli, a v tom náčelník vytasil meč.
3: Zrada! Je to past! Všichni ke mně!
0: Náčelník sekl po Divišovi, Ten uhnul, tasil meč a rozpoutala se divoká řeš. Divišovi muži stačili dvakrát vystřelit z luků, ale potom už byla banda lupičů příliš blízko. Proto i oni vytasili meče a dali se do boje. Velitel tlupy mordýřů se vztekle ohlédl po svých mužích. Boj ještě ani pořádně nezačal a pod šípy nepřítele už skončilo 5 jeho kumpánů. Navíc na kupcově doprovodu byl znát vojenský výcvik. V tom okamžiku Diviš sekl po křivákovi a utěl mu paži. Náčelník vztekle zařičel. Pochopil, že ten, kdo padl do léčky, nebyl kupec, ale on. Zuřivě se vrhl na Diviše. Ovšem teď, když proti němu stál sám, neměl šanci. Diviš střídal výpady zleva i zprava a náčelník Lapků měl co dělat, aby je stačil odrážet. Diviš se opatrně rozhlédl. O vítězi boje bylo rozhodnuto. Další dva lupiči leželi na zemi v tratolišti krve, porážka zbylé trojice, obklíčené Divišovými muži, byla otázkou času. Náčelník mordýřů poznal, že je vše ztraceno. Využil chvilkové Divišovy nepozornosti a hodil po něm svým mečem. Otočil se a co mu nohy stačily, utíkal do lesa, aby zachránil vlastní kůži. Diviš sprostě zaklel. Pokud měl někdo z té bandy cenu, byl to právě jejich vůdce. Kde sakra vězí ten rychtář? Odhodil dlouhý meč, který by mu v hlubokém lese jen překážel, a vrhnul se za náčelníkem lupičů mezi stromy. V okamžiku, kdy se ponořil do hustého mlází, zaslechl, jak na mítinu dorazil rychtář se svými lidmi. Pozdě. Diviš se dral houštím za zvukem praskajících větví pod nohama prchajícího lupiče. Náhle nastalo ticho. Diviš se zastavil a instinktivně udělal krok stranou. Tomu zachránilo život. Vzduchem se myhla jakási silná větev a zasáhla jeho rameno. Znovu použít kyj lupič nestihl. Diviš na pokraji mžlob k němu přiskočil a prudce ho udeřil do brady. Náčelník bandy se zhroutil na zem a zůstal ležet. Vedle jeho těla se složilo i tělo Divišovo. Ještě mlhavě zahlédl Byřice s pražským znakem a potom omdlel.

0: Sklepení pražské mučírny tonulo v šeru blikajícího ohně. Oldřich se zimomřivě zachvěl a přisunul se blíže k plamenům, ve kterých se žhavily různé mučící nástroje. Kat stál připraven u natahovacího žebříku. Vstoupil rychtář s několika byřici, kteří mezi sebou vedli náčelníka lupičů. Královský prokurátor nechal zapálit louče a posadil se ke stolu pokrytém červenou látkou. Po jeho stranách se usadili pražský rychtář a Diviš. Mordýř se nebojácně rozhlédl a ušklíbl se Katovi do tváře.
1: Chcete mi nahnat strach? Já se nebojím. Co ode mě chcete? Všechno stejně víte díky tady té kryse, co se tvářila jako počestný kupec. Ale měl si štěstí, vojáku. Nechybělo mnoho a rozmázl jsem tu tvoji palici jako shnilou hrušku.
2: Tak dost. Jsi před královským prokurátorem a budeš se podle toho chovat. I zemřít se dá mnoha způsoby. Jak sám nejlépe víš. Nepůsobí mi žádnou rozkoš mučit vězně. Řekni pravdu a zemřeš bez bolesti. Tak, povídej. Přepadl si před třemi dny vůz s truhlicemi, který doprovázel oddíl královských vojáků?
1: Tak o to vám jde. Já věděl, že je to nějaký podraz. Ten mizerašenkýř. Prý za ním byl nějaký bohatý muž, který mu nabídl velkou odměnu.
2: Za uloupení těch truhlic?
1: Ne, pane, ne. Neměli jsme je uloupit. Jako přepadení to mělo jenom vypadat. Naším úkolem bylo vojáky pouze na chvíli odvozu odlákat, nic víc. Ale kdo byl ten člověk, co si nás objednal, nevím, pane, opravdu. Jediný, kdo ho viděl, byl šenkýř. Ten ho určitě zná.
0: Oldřich se obrátil na rychtáře, aby šenkýře okamžitě přivedli. Rychtář zbledl a přiznal, že šenkýře nezatkl, protože mu to nikdo nenařídil. Oldřicha málem ranila mrtvice a vsteky bez sebe přikázal, aby pro něj ihned poslali stráž. Lupič, který výstup sledoval, se ironicky ušklíbl.
1: Ten na vás tak bude čekat. Je to sice hlupák, ale takový jako tady rychtář. To ne.
2: Zavřete ho. Ale nejdřív mu, Kate, připomeň, jak se má před královským prokurátorem chovat.
0: Oldřich se s rychtářem rozloučil velice chladně. I když projevil odvahu a výpravy na lupiče se zúčastnil osobně, to, že nezatkl i podvodného šenkýře, to v Oldřichově očích naprosto zostudilo. Bohužel se později ukázalo, že lupič měl pravdu. Šenkýř zmizel ihned, jak se do vesnice donesla zpráva o bitce v lese. A jak potvrdili vesničané, bral si sebou pěkně těžkou truhlici. Oldřich s Divišem seděli v šenku u dobrého jídla při plném poháru a přemýšleli, co vlastně vědí a co bude dál.
2: To není žádná maličkost mít tolik zlata. Co s ním? Zlatem se platit nesmí. Abys měl na utrácení, nejdřív ho někde musíš směnit za stříbrňáky. Nebo musí stát v pozadí někdo z mimořádně bohatých domácích velmožů. A takových je v království dost.
3: Třeba takový pán z Rožumberka.
2: Možná. Ale ať je zatím kdokoliv. Krádež mohlo provést jen několik málo lidí. Mohl to být Mikeš z Dobronína. Nebo purkmistr Zlatý hor Fridlín. Kolem zlata se motal také rychtář z Jílového Henslín. Nejméně pravděpodobným se mi jeví mincmistr Ebrard.
3: Co když se ti čtyři smluvili a udělali to všichni dohromady? Za tolik zlata by si mohli žít jako páni až do konce života.
2: Eberhard si tak žije už teď. A navíc, pokud se zlato nenajde, král ho tvrdě potrestá. A on stejně bude muset jiné zlato nějak sehnat. Ne, ne, milí diviši. Eberhard s tou loupeží nemá nic společného. Tak co vlastně víme? Někdo neznámý najal lupiče, aby odlákali doprovod zlata. U vozu zůstali jen Mikeš z Dobronína a Kočí. Na to, aby ti dva zlato přemístili jinam, neměli dost času.
3: Mohli mít připravené jiné truhlice naplněné kamením a zapečetěné falešnými pečetěmi. Pak by stačilo truhlice vyměnit a dělat, jako by se nic nestalo.
2: To je jedna z možností a velmi zajímavá. Diviši, tvým úkolem je okamžitě odjet do místa, kde byl vůz přepaden a všude se vyptávat. Pokud by to bylo, jak říkáš, museli mít k dispozici ještě jeden vůz, se kterým zlato odvezli. Jeď tam a důkladně všechno vyšetři.
0: Oldřich se po Divišově odchodu zamyslel a znovu si vše probíral. Někdo, zatím neznámý, si nechal u pazíře Janka vyrobit falešnou pečeť perkmistra Fridlína. Že by byl podklad chybný? No, přehlédnout se může každý. Ale pak si onen neznámý dal velkou práci s tím, aby ho na pasíře Janka upozornil, aby ho v zápětí nechal zavraždit. Chtěl snad ten někdo, aby si on, Oldřich, myslel, že se Mikeš z Dobronína bál, že ho Platnéř pozná? Nebo se naopak bál toho, že ho nepozná? A co vražda Kočího? Ta mohla prospět jen Mikešovi. To oni dva zůstali u povozu se zlatem sami. Oldřich se zamračil. Nijak moc stop a příliš zřetelně ukazujících na Mikeše z Dobronína. Kdo si neznámý, si s ním zahrává. A to nemá královský prokurátor vůbec rád.

Měl jsem ho rád a proto jsem se svým volným krokem k němu odebral. Příteli geometře, budu se za tebe modlit k Bohu. On však byl zemdlený, neboť mnoho vytrpěl. S mým tělem si starost nedělej. Mám mrtvou jednu nohu a jednu ruku. A stojím tu jako starý strom. Nech dřevorubce pracovat. Což ničeho nelituješ, geometře? A čeho bych měl litovat? Pamatuji se, že jsem mýval zdravou ruku a zdravou nohu. Život je však neustálé zrození. Člověk se přizpůsobí tomu, kým je. Litoval jsi snad někdy svého raného dětství, svých 15 let nebo zralého věku? Taková lítost je lítostí špatného básníka. Není tu čeho litovat, zbývá jen sladká tesknota a ta už nebolí. Ta už je pouze vůní v nádobě, ze které vyprchal likér. Když ztratíš oko, je samozřejmé, že ten den naříkáš, neboť každá proměna je bolestná. Ale když někdo prochází životem jen s jedním okem, není na tom nic tragického. Viděl jsem dokonce i slepce, jak se smějí. Člověk si může vzpomínat, jak býval šťastný. A proč by na tom mělo být něco bolestného? Ano, viděl jsem člověka trpět, když ho opustila milovaná žena, která mu byla smyslem dnů, hodin a věcí, to se zhroutil jeho chrám. Ale nikdy jsem neviděl, že by trpěl člověk, který ztratil pramen svých radostí, když zprvu hořel láskou a potom milovat přestal. A nebo člověk, kterého báseň původně dojímala a teď ho nudí. Vidíš snad, že by trpěl? Jeho duch spí a člověk přestává existovat. Neboť pocit prázdnoty je něco jiného než lítost. Lítost po lásce je pořád ještě láska. A když už lásky není, neexistuje už ani lítost po té lásce. Nacházíš už jen prázdno a to je z roviny věcí, neboť věci ti nemají co dát. A nebo, když se stavební hmota mého života zhroutí zároveň s klembovým svorníkem a je to bolest proměny, jak bych to mohl poznat? Teprve nyní se mi totiž ukázal pravý klembový svorník a pravý význam všeho, a všechno má teď víc smyslu, než mělo kdy předtím. Jak bych mohl pocítit prázdno, když je bazilika vybudována, hotová a mým očím konečně jasná? Co mi to pravíš, geometře? Když matce zemře dítě, bude přece pro ně naříkat. Ano. V tu chvíli, kdy dítě odejde, neboť věci ztratí pro matku smysl. Stoupá v ní mléko a dítě tu není. Když odejde milovaná žena, tíží tě něžná slova pro ní uchystaná. A když je tvé panství prodáno a rozptýleno, co si máš počít s láskou k panství? Je to hodina proměny a ta je vždycky bolestná. Slova však člověka matou. A ty se mýlíš. Přijde hodina a staré věci zase nabudou smyslu, a sice toho, že tě vedli k uskutečnění. Přijde hodina a ty se budeš cítit obohacen tím, že jsi kdysi miloval. A to je tesknota. A ta je sladká. Přijde hodina a tvář zestárlé matky získá najímavosti a v srdci jí bude vše jasnější, i když se neodváží přiznat, neboť i ona se bude lekat slov, že její vzpomínka na dítě sladká. Slyšel jsi někdy nějakou matku říci, že by to dítě raději byla nikdy neměla, nikdy nekojila a nehýčkala?
Geometr se nadlouho odmlčel a potom dodal. I můj život při zpětném pohledu teď pěkně uspořádaný je pro mne už jen vzpomínkou.

0: Ach, geometře, příteli, prozrať mi onu pravdu, která tvé duši dodává ten klidný jas. Poznat nějakou pravdu, to možná znamená pouze ji v tichu vidět. Poznat pravdu, to možná znamená mít konečně právo na věčné ticho. Obvykle říkám, že pravdivý je strom, neboť je určitým vztahem mezi svými jednotlivými částmi. A potom les, neboť je určitým vztahem mezi stromy. A potom panství, neboť je určitým vztahem mezi stromy a pláněmi a další stavební hmotou panství. A potom říše, neboť je určitým vztahem mezi panstvím a městy a další stavební hmotou říše. A potom Bůh, neboť je dokonalým vztahem mezi říšemi a vším ostatním na světě. Bůh je pravdivý stejně jako strom, jenom je mnohem těžší ho poznat. Potom už pro mne neexistují otázky. Zamyslel se. Jinou pravdu neznám. Znám pouze struktury, pomocí kterých lze snáze či obtížněji hovořit o světě. Ačkoliv... Tentokrát se odmlčel nadlouho a já se ho neodvažoval vyrušit. Ačkoliv... Někdy se mi zdálo, jako by se čemusi podobali. Co tím myslíš? Když hledám, znamená to, že jsem už nalezl. Neboť duch touží jen po tom, co už má. Najít znamená vidět. A jak bych mohl hledat něco, co pro mne dosud nenabilo smyslu? Jak jsem ti říkal, lítost po lásce je pořád ještě láska. Nikdo nemůže trpět touhou po něčem, co dosud nepojal. Ale ve mně jako by byl přesto jakýsi stesk po něčem, co dosud nemělo smysl. Jak bych byl jinak mohl směřovat k pravdám, které jsem ještě nebyl schopen pojmout? K neznámým studnám jsem kráčel docela přímo, jako bych se k ním vracel. Tak jako cítili tvé slepé housenky slunce, cítil jsem já své struktury. A když ty buduješ chrám, a když je ten chrám krásný, čemu se podobá? A když vytyčíš pro lidský obřad zákony, a když ten obřad, podoben ohni, který zahřívá slepce, probouzí potom v lidech nadšení, čemu se podobá? Nejsou totiž všechny chrámy krásné a každý obřad také neprobouzí nadšení. Housenky tvé slunce neznají, slepci neznají svůj oheň a ty sám také neznáš onu tvář, které se nakonec podobá chrám, když ho vystavíš tak, že pohne lidská srdce k nadšení. Byla tu pro mne jakási tvář, k níž jsem se musel stále otáčet, neboť mne osvěcovala z určité strany a z druhé ne. Ale dosud ji neznám. A v tom okamžiku se mému geometru ukázal Bůh.
1: Jediný postup, který má smysl, ale nedá se vyjádřit slovy, neboť jde o čirou tvorbu nebo o zvuk, je ten, jenž tě vede od Boha k věcem, které svůj smysl, barvu a pohyb mají od něho.
0: Viděl jsem, pane, jak v jednom jediném dni tělo mé armády uschlo a zase ožilo. Bylo už jako suchá stromová kůra a zase ječilé a silné. Naše svaly se osvěžily a ponesou nás, kam budeme chtít. A přesto stačila slunci ještě hodina, a byli jsme smazáni z povrchu země. My všichni. I stopa našich kroků. Slyšel jsem muže smát se a zpívat. Armáda, kterou vedu, je náklad vzpomínek. Je to klíč k dalekým životům. Je to nositelka nadějí a bolestí, smutků i radostí. Naprosto není samotná, ale je naopak spoutaná tisíci pouty. A přesto stačila slunci ještě hodina a byli jsme smazáni z povrchu země, my všichni, i stopa našich kroků. Vedu je dobít oázu. Stanou se osevem barbarské země. Přinesou tam naše zvyky, které tamnější lid nezná. Dnes večer všichni ti muži jen jedí a pijí a žijí tím nejzákladnějším životem, ale sotva se objeví v úrodných pláních, promění se tam všechno, nejenom zvyky a jazyk, ale i architektura hradeb a sloh chrámu. Jsou obtíženi mocí, jež bude působit po staletí. A přesto stačila hodina a byli jsme smazáni z povrchu země, my všichni i stopa našich kroků. Oni to nevědí. Měli žízeň, teď jsou jejich břicha spokojena. Ale voda ze studny El-Ksur přesto zachránila básně a města a velké vysuté zahrady, jež hodlám vystavět. Voda ze studny El-Ksur je proměnitelkou světa. A přesto stačila slunci ještě hodina a byli jsme smazáni z povrchu země, my všichni, i stopa našich kroků. Ti, kdo se od ní vrátili jako první, nám řekli, studna El-Ksur je oknem k životu. Tvoji andělé už byli připraveni pozbírat mou armádu do velkých košů a vysypat tí do věčnosti jako suchou stromovou kůru. Unikli jsme jim tím uchem jehly. Přestávám tomu všemu rozumět. Kdykoliv od této chvíle spatřím třeba jen prosté ječmenné pole, zalité sluncem, udržující rovnováhu mezi blátem a světlem a schopné uživit člověka, vždycky v něm budu vidět prostředek či skrytou cestu, i kdybych nevěděl, k čemu ten prostředek slouží či kam ta cesta vede. Viděl jsem, jak ze studny El-Ksur vyvstala města a chrámy a hradby a velké vysuté zahrady. Moji muži pijí a myslí na svá břicha. Nic jiného v nich není, jen potěšení břicha. Všichni se natlačili kolem ucha jehly. A na dně toho ucha jehly není nic jiného než černá voda, šplouchající, když ji zvíří čerpadlo. Stačí však, aby smočila suché zrno, které o sobě neví nic víc, než že mu voda působí rozkoš a dokáže probudit jakousi do té chvíle neznámou sílu, z níž vyrostou města a chrámy a hradby a veliké vysuté zahrady. Přestávám tomu všemu rozumět, jestliže nejsi ty, pane, svorníkem klenby a společným měřítkem i smyslem jedněch i druhých. Ječmenné pole, studna El-Ksur i má armáda, to vše je pro mne jen rozpadlá stavební hmota. Jestliže za nimi není tvá přítomnost, která mi dovolí spatřit v nich hradby a cimbuří města, vyrůstajícího pod hvězdami. Neboť jsi uzel vztahů a tvá totožnost nespočívá v tom, že máš tu a tu tvář, to a to tělo, majetek či úsměv. Nýbrž spočívá v určité struktuře, jež skrze tebe vyrostla, v určité zjevené tváři, která je z tebe a tebe ustavuje. Ona skrze tebe nabývá své jednoty, ale ty zároveň pocházíš z ní.
1: Žít můžeš pouze z toho, co proměňuješ a na co každým dnem, neboť to směňuješ za sebe, tak trochu umíráš.
0: Vždy najdeš příležitost, abys miloval. Staň se vojákem královny. Královna tě znát nemusí a ty přesto budeš naplněn. Viděl jsem, jak byl můj geometr zamilován do hvězd. Dokázal proměnit paprsek světla v duchovní zákon. Byl prostředkem, cestou a přechodem. Byl včelou na kvetoucí hvězdě, kterou proměňoval v med. A též jsem viděl, jak šťastnou smrtí umíral jen proto, že se změnil za několik znaků a vzorců. Stejně jako můj zahradník, když se mu na zahradě rozpukne pod rukama růže. Hvězdy nemusí vždy najít svého geometra. Zahrada nemusí vždy najít zahradníka. Avšak ty vždycky najdeš hvězdy, zahrady i kulaté oblásky urtů moří. Neříkej mi, že jsi chudý.

Znal jsem jednoho starého zahradníka a ten mi vyprávěl o svém příteli. Než je život rozdělil, žili dlouho jako dva bratři. Popíjeli spolu večer čaj, světili stejné svátky a když potřebovali poradit nebo se svěřit, chodili jeden za druhým. Mnoho co říci si samozřejmě neměli. Spíš je bývalo vidět, jak se po práci procházejí a mlčky si prohlížejí květiny, zahrady, nebe a stromy. Ale když jeden z nich potřásl hlavou a dotkl se prstem některé rostliny, hned se sehnul i druhý a také potřásl hlavou, neboť poznal stopu housenek. A z rozvitých květů měli oba stejné potěšení. Ale stalo se, že jakýsi kupec jednoho z nich najal, aby po několik týdnů provázel jeho karavanu. Přepadli je však lupiči a různé životní náhody, války mezi říšemi, bouře, stroskotání, neštěstí, smutky a scháňka živobytí potom tím člověkem smíkali po dlouhá léta jako moře sudem, až ho od zahrady k zahradě dostrkali na druhý konec světa. Po letech tichého stáří dostal můj zahradník náhle od svého přítele dopis. Ví Bůh, kolik let ten dopis putoval. Ví Bůh, jaké poštovní cesty, jací jezdci, lodě, karavany ho s vytrvalostí mořských vln postupně dopravili až k jeho zahradě. Ale jak byl toho rána všecek rozzářen štěstím, o něž se toužil podělit, prosil mne, abych si ten dopis přečetl, jako kdyby mi nabízel k přečtení báseň a napjatě sledoval mou tvář, jak mne ta četba vzruší. A bylo tam ovšem jen pár slov, neboť oba zahradníci ovládali mnohem lépe rýč než pero. Četl jsem prostě toto. Dnes ráno jsem prořezal růžové keře. A když jsem se zamyslel nad tím podstatným, které tu zřejmě nebylo k vyslovení, potřásl jsem hlavou, stejně jak by to udělali oni. Od té chvíle neměl můj zahradník klidu. Mohl z ho slyšet, jak se vyptává na zeměpis a v plavbu, na kurýry, karavany a války mezi říšemi. Po třech letech jsem náhodou posílal jakési poselství na druhý konec země. Dal jsem svého zahradníka zavolat. Můžeš napsat svému příteli? Trochu na to doplatili mé stromy a zelenina v zahradě a housenky teď měly hotové hody. Začal totiž po celé dny vysedávat doma a s povystrčeným jazykem jako dítě nad úlohou čmáral a škrtal a začínal znovu a znovu, neboť věděl, že potřebuje říci cosi naléhavého a že se musí svému příteli tlumočit celý, v celé své pravdě. Potřeboval vybudovat svou vlastní lávku přes propast a skrze prostor a čas dosáhnout oné druhé části sebe sama. Potřeboval vyslovit svou lásku. Konečně mi celý zrudlý přinesl svou odpověď a zase s napětím sledoval mou tvář, aby spatřil odlesk oné radosti, kterou se tentokrát rozzáří adresát a aby tak vyzkoušel sílu svých důvěrných sdělení. A já jsem četl v jeho pečlivém a neobratném rukopise, který byl jako hluboce přesvědčená modlitba, tato prostá slova. I já jsem dnes ráno prořezal růžové keře. Když jsem to přečetl, zmlkl jsem a zamyslel se nad tím podstatným, které tu bylo a kterému jsem začínal už lépe rozumět, neboť aniž to věděli, pane, ti dva oslavovali tebe. Nad svými růžovými keři se spojovali v tobě.

Divoké včely. V mém mládí, když jsem docházel o prázdninách nahoru do Šleswaldoku své tetě, sestře mého otce, prosté selce, dobrotivé, celé zmořené tuhou prací, matce 6 synů a 6 dcer, bylo jinak na Šumavě než dnes. Kusy pralesa všude, prales na svazích mezi horním a dolním Šleswaldem, prales k Šecnvaldskému podílu, prales za Réberskou vsí, Hauswaldská kaple v samém pralese, jehož vysoké jedle, kostrbaté smrky a ohromné buky pokrývaly celý rozsáhlý svah jezerního hřbetu nad Grinbergem i svahy polední hory nad Stubenbachem. Dále svahy Sekerbergu nad Křemelnou řekou, mezi touto a Grossheidem. Pralesem aspoň z části byly ještě pokryty strmé srázy od Šleswaldu k Vidře a jeden jediný mohutný prales se rozkládal na protějším pravém břehu řeky, kudy nyní vede silnička k Antiglu. Širé hvozdy to náležející královskému městu Kašperským horám, stoupající až nahoru do vysokých planin heidelských, innergefildských a šrolenheidských. Zapadly dnes sláva a nádhera věkovitých lesů. Zapadly jako doby říše bájí a dávných pověstí. Kde čněly donedávna, rozprostírají se dnes holé nebo leda ostřicí a trnitým křovím porostlé stráně, kamením polehlé haldy, po nichž zuří divé zimní vánice a do nichž pere žhavé letní slunce. A život lesní navždy utuchl. Podobá se, že celé rody různých zvířat vymřely nebo aspoň tou měrou prořídly, že marně bys se po nich scháněl. Pamatuj se najmě na roje divokých včeliček, jichž bzukot oživoval hluché lesy. Ve starých dutých polozetlelých lesních velikánech sídlili. Div byl, jakých zásob medu tam nanášeli během krátce vyměřené letní doby. Věděli jsme o leckterých takových divokých úlech a jednou dokonce se nám podařilo, mně a pasáčkům, mým příbuzným, vybrati bohaté zásoby medu z kterého z nich. Bylo mi tehdy asi 15 let, a když jsem se vrátil domů, můj otec byl tehdy knížecím lékařem ve Štěkné u Strakonic, zmínil jsem se mu o tomto našem nálezu. Také jsem mu řekl, že med ten měl jinou chuť než obyčejný med včel krotkých. Byl drsný, zahořklý a ostře, ač nikoli nepříjemně, zapáchal pryskyřicí. Otec, vyslechnuv mé povídání, neobyčejně zvážněl. Slib mi, pravil ke mně, že až přijdeš zase nahoru, nikdy více nebudeš vybírati toho medu, ani ho pojídati. Není vyloučeno, že med ten bývá jedovatý. Kromě toho budí ve mně trapné vzpomínky. Tehdy mi neřekl více, ale později se vrátil k tomuto předmětu, když jsem byl již dospěl v muže. Co mi řekl? Vypadalo to skoro jako zpověď, povím dnes svým milým čtenářům. Můj otec, starší obyvatelé sušičtí a všeho pošumaví od Nýrska až po Vimperk a Kunžvart, dojista se na ně pamatují, byl doktorem medicíny a jako lékař působil v Sušici, v Žichovicích, ve Štěkné a posléze na horách Kašperských, kde roku 1875 zemřel, čítaje věku svého 61. rok. Byl pátým a nejmladším synem mého děda, prostého sedláka, neumějícího ani čísti, ani psáti, pocházejícího z Innergefildu a přiženivšího se na usedlost Šleswaldskou, jejíž větší část svou prací pralesu urval a v pole a louky zdělal. Později, ač rodem cizí, nikoli svobodný královák, nýbrž poddaný
královského města Kašperských hor, byl zvolen richtářem z toho důvodu, že moje bába jediná ze všech obyvatel široširé obce uměla čísti a psáti. Dle zvyku šumavských horalů, kteří předem hledí za opatřití starší děti, můj otec měl, až by byl dorostl, se uvázati v držení statku. Než stalo se jinak. Bylo mu snad 11 let, když jednoho dne pasa dobytek v lese ještě s jinými chlapci vyslídil v dutém stromě včelí roj. I vybrali hoši včelám med a jak náleží se ho najedli. Téhož dne ještě otec se roztonal velice povážlivě. Náhodou li či následkem požití medu, kdož mohl říci. Moje bába, jeho matka, jejím šmiláčkem byl, vidouc, že nemoc se horší, ba přímo život ohrožuje, div si nezoufala a ve svém hoři slib Bohu učinila, že uzdraví-li se její dítě, k Matce Boží na svatou horu pouť s ním vykoná. Nemoc trvala několik neděl. A posléze hoch se uzdravil a matka věrna svému slibu vydala se s ním na tuto pouť. Otec mi často vypravoval, jak dlouhá a úmorná byla tato cesta od prvního do posledního kroku pěšky, v hrozném slunečním úpalu vykonaná. Na svaté hoře matka jej Bohu zaslíbila. Navrátivši se domů, řekla svému muži, co byla učinila, a že následkem toho nejmladší jejich syn musí na studie, aby se stal knězem. Starý ani slyšeti nechtěl o studování, pošetilost prý to je, a kdože by se potom uvázal ve statek? Matka se obrátila na faráře, aby starému domluvil. Ten souhlasil, starého si dal zavolati, vykládal mu, že slibu je třeba dodržeti a že chlapec je nadaný. Nic na plat odpor starého tvrdohlavého sedláka nezlomil. Ubohá matka, bojíc se Božího trestu, div se nezbláznila, a když po 2 letech její muž zemřel, smrt jeho hněvu Božímu připsala. Hoch potom šel na studie a vychodil gymnázium v Klatovech a tehdejší průpravu k akademickým studiím, takzvané filozofii, v Praze. Po všecku dobu těchto svých studií ani ve snu ho nenapadlo, že by se mohl stát něčím jiným než knězem. Než odbyv si filozofii, jal se přemýšleti a pojednou shledal, že nemá v sobě povolání ke stavu duchovnímu. Řekl to matce, která, slyšíc tuto zvěst, hořem a strachem div rozumem se neminula a pro Boha a všecky svaté jej prosila, aby slibu jejího dbaje do semináře vstoupil. Než mladík za větší zlo pokládá, jak kdyby nepovolaným knězem se stal, odolal jejím prosbám a dal se na studium medicíny. Doufaje, že matka časem pochopí, že jinak jednati nemohl, a že se usmíří. Ach, neopravila se, neusmířila, žalem uvadla, pravil mi otec. Právě v době, kdy jsem promoval na doktora, umřela mi dobrá matička, všecka hrůzou zmítána, že pro nedodržení svého slibu dojde věčného zatracení. To prý všecko ty včeličky, toužila krátce před svou smrtí, ty boží včeličky. Při vybírání medu roj asi zničil a Bůh nás všecky potrestal za tento hřích. Pomyšlení na utrápivší se matku po celý jeho život na mého otce těžce doléhalo. A nyní doslov k této historii. Můj drahý čtenáři, vyber si z něho, co budeš chtíti. Jak jsem ti již řekl, můj otec byl 5. synem mého děda. Jako tento sám měl také 5 synů.
Když zemřel, bylo nejmladšímu 13 roků, právě jako jemu při smrti jeho otce. A tento nejmladší, vystudovav gymnázium, ze své vůle a nikým nejsa přemlouván vstoupil do semináře a na kněze byl vysvěcen. První svou mši sloužil v Rejnštejnském kostele, v němž pokřtění jsou a v manželství oddáni všichni jeho předkové, neboť Rébergská fara a tamní kostel založeny byly teprve roku 1806 a dět můj se narodil roku 1765. Také Innergefild i Kvildy patřili osadou do Rejštejna. V posvěcené zemi Rejštejnského hřbitova spí také věčný sen můj nejmladší bratr, jenž zemřel jako farář této osady. Mně, kdykoliv přemítám o těchto věcech, vždy připadá na mysl, že duše hořem utrápené báby je nyní usmířena. A divokým včelám, jichž četné roje druhdy sídlily ve starých stromech,

0: Jezera tiše plynula svým odvěkým korytem a kolem ní smutně bloudila anděla krásná, nejpůvabnější dívka z Bakova nad jezerou. Bylo jí 19 let, ale navzdory svému jménu, stepilé postavě i sličnému obličejku, nepotkala dosud chlapce, který by rád zaklepal na dveře malé dřevěné chaloupky a požádal rodiče o andělčinu ruku. Vlastně ani nebylo divu. Josef Krásný pletl za pár krejcarů pro obchodníka Doušu o robincové rohošky a jeho vyzáblá manželka postonávala na suchou nemoc. V chaloupce se rozhodně nežilo na vysoké noze. A jediným skvostem, na nějž cizí oko pohlédlo se zalíbením, byla anděla. Toužila po vdavkách tím silněji, čím víc se jevily jako vzdálené, ne-li přímo neuskutečnitelné. Ani vdovec hádl mě nechce. Zeptal se tatínka, kolik mi našetřil na věno, a když se dozvěděl, že ani tu dřevěnou chaloupku na spadnutí pro dluhy neudržíme, oženil se raději s tlustou hostinskou Vítkovou. Zůstanu na ocet a do smrti budu plést rohošky, abych měla aspoň na chlebovou polévku.
1: S těmito nevalnými vyhlídkami do budoucnosti se vracela domů. Už z dálky slyšela matčino pokašlávání. S nechutí vešla do chudé jizby, kde očekávala dusnou, nepřívětivou atmosféru, ale na první pohled zjistila, že se stalo něco neobvyklého. Otec se usmíval, jako kdyby vyhrál v loterii. To ovšem nemohl, protože mu chyběly peníze na zakoupení losu. Přesto jeho podmračený, ba zavilý kukuč byl ten tam.
2: Andělko,
1: řekl slavnostně Josef Krásný.
2: Usmálo se na náštěstí. Mám pro tebe milou zprávu. Co nevidět, se budeš vdávat.
0: Krasavice pocítila, jak se pod ní podlamují kolena. Chtělo se jí radostně vykřiknout, ale v zápětí se dostavily i určité obavy. A kdo to je? Nějaký košíkář? Nebo chlapec od vody? A nepije, nerada bych byla každý večer byta. Ale když budu, nedá se nic dělat, chudá holka si nemůže vybírat.
2: Když jsem hovořil o štěstí, myslel jsem tím skutečné štěstí. No ten, kdo od rána do noci plete košíky nebo rohošky, může být chápán na nejvýš jako východisko z nouze. Ale muž, který přišel požádat o svou ruku, je ženich, jakého nemá ani jedna holka z Bakova. No vlastně nepřišel, ale přijel v bričce.
0: Mlynář! Zřejmě mu umřela žena a zůstalo mu na krku 5 nebo 6 sirot, ale i kdyby 8, co na tom záleží? Hlavně, že se postěhujeme do mlýna, kde je dostatek živobytí.
2: Postěhujeme, ale ne někam k potoku do údolí. Tam by to mamě nedělalo dobře na průdušky. A mě by v jednom kuse tábli nohy.
0: Snad si nevezmu obchodníka? Slyšela jsem, že v Boleslavi ovdověl jednooký rakvář. Prodávat rakve, to by se mi náravně líbilo.
1: Jenže tatínek stále vrtěl hlavou a cenil své trochu veverčí zuby. V tomto směru se naštěstí anděla nepotatila.
2: Andělko, vezme si tě statkář.
0: Dívka měla co dělat, aby po té zprávě neomdlela.
2: Ano, skutečný statkář. A dokonce z prastarého rytířského rodu. Viděl tě v neděli na jarmarku v Mnichově Hradišti a moc se mu líbila. Poptal se na tvou pověst a když se doslechl jenom to nejlepší, rozjel se k nám. V neděli ho poznáš. Půjdeme ho navštívit, rozhlédneme se po jeho majetku a na místě ujednáme vše potřebné.
0: A kdo to je, tatičku?
1: A jak je starý? 60? 70?
2: Dnes už ti neřeknu ani slovo. Něco si přece musíme nechat až na ten den, kdy ho poznáš. Ale žádný dědek to není. Je mu 38 a vypadá na 29. Je vysoký a urostlý.
0: Tlustý.
2: Když říkám urostlý, nemyslím tím funícího přicháče. Náš statkář vypadá jako hrdina z vojenského kalendáře. Černovlasý a s nádherným knírem.
0: Vdovec?
2: Svobodný.

0: už anděla omdlela doopravdy. Tolik štěstí najednou její špatně živené těličko přece jen neuneslo. Ale když jí tatík pocákal studenou vodou, probouzela se jako z krásného snu. Do nedělního rána se pak vznášela na růžovém oparu svých představ a snila o pohádkově nádherné budoucnosti. Jezdila při tom zlatém kočáře, procházela se v rozkvetlých zahradách a opírala se o pevné rámě svého stepilého chotě. Škoda, že ho nenapadlo poslat pro andělu povoz. Takhle ji pozná celou utrmácenou, protože tatínek říkal, že statek je až daleko za hradištěm. No, co se dalo dělat? V neděli si anděla nepřispala, jak bylo jejím oblíbeným zvykem, ale vstala již při východu slunce. Pár metrů od chaloupky tekla jezera, která sloužila krásné dívce za koupelnu. Dnes si musím dát obzvláště záležet, abych byla čistá a voňavá. Schodila ze sebe šaty a nedočkavě vyběhla do řeky. Měla pocit, že voda dnes má barvu stříbra a každá kapička, která jí ulpí na těle, přispěje k jejímu zkrášlení. Proto se mazlila s chladnými vlnkami a převalovala se v nich jako rusalka. Škoda, že právě nyní ji nemůže vidět její urostlý rytíř statkář. Když se anděla vrátila do chaloupky, soukal se z postele i otec krásný. Zíval, funěl a protahoval se, jako kdyby ho sem právě doručili v kufru. Ale věděl, co je jeho povinností. Namáhavě se začal oblékat do svátečních šatů.
1: Mám kalhoty trochu prokousané od myší. No, krejčí kořán mě zalátal tak, že to není ani k poznání. Když tě tak vidím v těch květovaných šatičkách, tak se ani trochu nedivím, že se smuta líbila. No, takovou pěknou holku by nenašel ani v Praze. Krasavice jako ty nemá totiž věna zapotřeby.
0: A pak už nastal čas vyrazit na cestu. Vyrazili do hradiště přes Veselou. Bylo pěkné letní ráno, na polích zrály klasy a odevšad zněl bzukot pracovitých včel. Louky plné květin vábily pestrobarevné motýly a v městě se právě rozhlaholily zvony. Lidé se začali trousit na raní.
1: To je jeden, co? Jenom aby je skončil bouskou.
0: Třeba zemětřesením, jenom když ve mně najde statkář zalíbení.
1: Už ho našel, v podstatě je ruka v rukávě, jde jen o to, aby souhlasila stát se jeho ženou.
0: Tohle dívku rozhodně neznepokojovalo. S takovou jedinečnou partií nepočítala ani ve snu. Jak by tedy mohla v rozhodujícím okamžiku zaváhat? Pomši se krásní na pár okamžiků střetli s bratrancem Rudolfem a jeho ženou Cilkou. Ta prý měla v kostele zpívat solo, ale nakonec dostala přednost paní Lékárníková, protože zakoupila svatyni krásné barevné okno. Slíbila panu faráři i dva nové svícny, takže není divu, že z konkurzu zpěvaček vyšla vítězně.
2: Tady vidíte,
0: pravil švec Rudolf hořce,
2: že svět je založen na nespravedlnosti. No, lékárnice mečí jako koza, ale důležité je, že apatikář si může dovolit víc než výrobce obuvi. No, místní honorace je tak zkažená, že si kupuje boty až v Praze. No, umne si dále dá přiklepnout podpatek. No.
1: Však ono se to změní, budeš se divit, kdo ti dá v příštích týdnech vydělat.
2: Jenom bys svedl vyrobit parádní svatební střevíčky.
0: Švec Rudolf však poslouchal toliko jedním uchem. Zřejmě se obával, aby se rozhovor příliš neprotáhl a on nemusel chudého příbuzného pozvat na nedělní oběd. Strachoval se ovšem zcela zbytečně, protože krásní mínili poobědvat docela jinde. Tam, kam měli namířeno, to zcela určitě nebude páchnout ševcovským popem. Tatík s dcerou se běhli dolů k jezeře. Šlapali pěkně dlouho, než došli k několika dřevěným chalupám, jejichž honosnost byla zcela zanedbatelná. Po statku nikde ani památky. Andělin zrak těkal z jedné chatrče na druhou a žádná jí nepřipadala jako objekt spravovaný rytířem.
1: Jsme teprve v Dolní Bukovině a další vesnička, kterou mineme, se jmenuje Borovice.
0: Pokračovali v chůzi a v Borovici před šturmovým mlýnem opustili údolí. Po kamenité cestě podél lesa začali šplhat vzhůru. Nebylo to nic snadného, ale vzdát se pochopitelně nemínili. Právě když jakýsi opálený chlapík poprvé trhnul provazem od zvoničky, aby ohlásil poledne, dospěli k cíli své dlouhé vysilující cesty. Byli ve Vicmanově. I tady vzali anděliny představy za své. Vicmanov nepatřil k místům, nad nimiž by člověk otevřel ústa v němém údivu. Ale přesto zde stálo několik kamenných stavení s výstavnými hospodářskými budovami. Krásný neomylně zamířil k největšímu z nich.
1: Tohle je určitě ono. Tady budeš má milovaná dceropaní.
0: Ale to už jim kráčel v ústrety statný muž ušlechtilého zevnějšku. Každý jeho pohyb měl v sobě kus starobylé vznešenosti a jeho bohatý, i když poněkud divoký knír, svědčil o nesporné urozenosti.
2: Vítám, sličná dívko, tebe i tvého pracovitého otce. Vstupte do mého domu, který se, jak pevně doufám, stane i domovem vaším.
0: Anděla na něho hleděla zcela okouzlena. S takovým krasavcem opravdu nepočítala. Ani se s nikým podobným dosud nestřetla. Nikdo se proto nemůže divit, že nyní zrudla a nebyla mocna jediného slova. Kdyby ji tatík nepodpíral, sotva by doklopítala do domu. Vnitřek obydlí rozhodně nepřipomínal běžný selský grunt. Anděla si připadala jako ve starém hradu, ačkoliv podobné nemovitosti sama nikdy nebyla. Kdo by tam taky chudou holku z Bakova pustil? Rytíř opatřil místnosti starým bytelným nábytkem, který jsem zřejmě přestěhoval z nějaké tvrze. Každá almara vypadala jako pevnost a truhly mohly přesunovat jen výjimeční siláci. Na stěnách visely zbraně bodné, sečné i střelné, z obrazu se pak zavile šklebil jakýsi rytířův předek nápadně mu podobný. Anděla se při pohledu na něj zachvěla úctou. Možná, že jednou vymalují i mne. Napadlo ji, ale nahlas by se takovou troufalost neodvažovala vyslovit.
2: Toto je můj děd Bonifác, který zemřel na Špilberkách. Zastřelil totiž kmána, jenž se mu posmíval kvůli jménu.
0: Ale to byl pěkný osel. Na jméně Bonifác není přece nic směšného.
2: Nešlo o Bonifáce, ale o příjmení. Ten troub si neuvědomil, že naše slavné jméno se táhne českými dějinami takřka od nepaměti. Jeden z mých předků byl táborským hejtmanem, jiný bojoval v Horních Uhřích s Janem Jiskrou z Brandýsa. Naše jméno se nikomu nejevilo jako výstřední nebo dokonce odporné. Teprve v moderní době se vyrojili posměváčci, kteří si nevidí na špičku vlastního nosu. Kvůli nim se přece nenechám přejmenovat. Kdo se za své jméno stydí, hoden potupy všech lidí. Ostatně, děvo spanilá, jak se mé jméno zamlouvá tobě?
0: Ale já přece nevím, jak se jmenujete. Tatínek mi nic nevyjevil.
1: Chtěl jsem tě překvapit, aby z toho štěstí neměla příliš najednou.
2: Nuže, není již třeba otálet. Doufám, krasavice moje, že si povznesena nad úsudky hlupců a závistivé chamradě. Přiznávám ovšem, že osmi ženám, které jsem hodlal pojmout za manželky, se mé jméno nezdálo dost moderní. Přemlouvali mne, abych přijal jméno běžně používané a s ním pak, že budu zván i do vybraných šlechtických salonů. K takovému hnusnému činu a k zradě svých chrabrých předků jsem se ovšem nikdy neodhodlal. Raději jsem upustil od zamýšleného sňatku a riskoval, že zemru, aniž bych splodil zákonitého potomka. Ale nyní mám novou naději a věřím, že i hrdličko má líbezná nesklameš. Tobě přece nemůže vadit, že tvůj budoucí manžel se jmenuje Matěj Sračka z Podhory a Vicmanova.
0: Anděl se zatmělo před očima. Slyšela dobře? Je možné, aby tento vznešený muž...
1: Ale to víte, že jí to nevadí, to nějak se jmenovat musí. A když vezmeme v potaz všechno ostatní, tam potom není o čem uvažovat.
0: Anděla se pokusila o úsměv, Avšak ten jí moc nevyšel. Na druhé straně měla co dělat, aby neomdlela a nerozrazila si líbeznou hlavinku o některou z bytelných truhel. Ale i když zdánlivě zůstala při vědomí, to, co se dělo potom, sotva vnímala. Nedokázala vychutnat ani slavnostní oběd, který připravila rytířova hospodyně. To je strašné. Nikdy jsem nevyslovila sprosté slovo. A teď se do konce života budu jmenovat Sračková. Zkrátka Anděla Krásná se z prvotního zděšení nikdy nevzpamatovala. Její sen být bohatou a šťastnou statkářkou se beznadějně rozplynul. Tatík s rytířem si plácli, ale dívky se zmocňovalo temné zoufalství. To se v plné míře projevilo na zpáteční cestě do Bakova. Rytíř jim poradil kratší cestu přes stražiště Neveklovice a Jivinu, ale ta, jak se ukázalo, nikomu nepřinesla štěstí. Kus za stražištěm se vrhla nešťastnice z vysoké skály do hlubokého údolí. Rytíř Matěj Sračka z Podhory a Vicmanova se již neoženil. Nedožil se ani začátku našeho století. Jím vyhynul starý rod a nepochybuji, že i vám se to jeví jako veliká škoda. Ale uznejte, že tak skvělý muž se nemohl jmenovat Nováček nebo Pokorný.

0: Svěží nádhera příštího jitra přece jen v našich myslích zahladila skličující dojmy, jimiž zámek Baskerville na nás oba zapůsobil. Když jsme se sirem Henrym seděli u snídaně, u které nás vzorně obsluhoval sluha Barrymore, bylo nám mnohem lépe než předchozího dne.
1: Tak se mi zdá, doktore, že ty své včerejší splíny nesmíme svádět na dům, ale že vina je na nás. Byli jsme unaveni cestou a prokřehlí jízdou v kočáře a proto na nás zámek zapůsobil tak depresivně. Teď jsme odpočati a je nám dobře a hned je to zase všechno veselější.
0: A přece to nebyly jen naše subjektivní dojmy, Sir Henry? Neslyšel jste například v noci náhodou někoho, patrně ženu, hlasitě vzlikat?
1: To je divné, protože jsem při usínání měl dojem, že něco takového slyším. Hezkou chvíli jsem čekal, ale už se nic nedělo a proto jsem usoudil, že se mi to jen zdálo.
0: Slyšel jsem to zřetelně a jsem si jist, že to opravdu vzlikala žena.
1: Ostatně můžeme se na to zeptat tady Barrymora. Barrymore!
2: Čím mohu prosím posloužit?
1: Rádi bychom si vysvětlili, co to bylo v noci na dnešek za podivné vzliky někde v zámku. Zřejmě to vzlikala a naříkala žena.
2: V domě jsou jen dvě ženy, Sir Henry. Jedna je služebna, která spí v protějším křídle. Druhá žena je má manželka. A mohu dosvědčit, že vzlikání nemohlo pocházet od ní.
0: A přece lhal, když to říkal. Neboť po snídaní jsem náhodou potkal paní Barrymorovou v dlouhé chodbě a slunce jí svítilo přímo do tváře. Paní Barrymorová byla statná, flegmatická žena s tváří rysů nepříliš jemných a s nehybnými přísnými ústy. Leč oči ji prozradili, neboť byly zarudlé a hleděli na mne spod opuchlých víček. Ona tedy byla ta žena, jež v noci plakala. A plakala-li, její muž to musel vědět. A přece to popřel. On to byl, kdo jako první objevil mrtvolu Sira Charlese. A pokud jde o okolnosti, jež vedly k smrti starého pána, spoléhali jsme se dosud bezvýhradně jen na to, co nám řekl Barrymore. Je možné, aby muž, kterého jsme viděli v drožce na Regent Streetu, byl nakonec přece jen Barrymore? Plnovous mohl být týž. Jakým způsobem lze tuto dílčí záhadu rozřešit s konečnou platností? Bylo mi okamžitě jasné, že musím především navštívit poštmistra v Grimpenu a zjistit, zda se náš pokus podařil, to jest zda telegram byl opravdu doručen do Barrymorových vlastních rukou. Ať bude odpověď jakákoliv, budu alespoň mít co napsat Sherlocku Holmesovi. Poštmistr, jenž byl zároveň místním obchodníkem se smíšeným zbožím, se na telegram velmi dobře pamatoval.
3: Zajisté, pane, dal jsem telegram doručit panu Barrymorovi přesně tak, jak bylo určeno.
0: A kdo ho doručoval?
3: Tady můj chlapec. Jakube.
4: Ano, otče.
3: Ty snesl minulý týden ten telegram panu Barrymorovi, viď?
4: Ano, otče, taky jsem ho odevzdal.
0: Do jeho vlastních rukou?
4: Teda, on byl nahoře v podkroví, tak jsem ho nemohl dát do jeho vlastních rukou. Ale dal jsem ho do rukou paní Barrymorové a ona slíbila, že mu ho hned dá.
0: A viděl jsi pana Barrymora?
4: Prosím, ne. Říkám vám, že byl v podkroví.
0: No, když jsi ho neviděl, tak jak víš, že byl v podkroví?
4: No, teda... Já jsem myslel...
5: Ale pane, jeho vlastní žena přece musela vědět, kde je, ne? Nedostal snad ten telegram. Jestli se stala nějaká chyba, musí reklamaci podat Barrymore sám.
0: Viděl jsem, že by bylo marné pokračovat ve výslechu. Ale i tak už bylo zřejmé, že se Holmesova lest nezdařila. Neměli jsme žádného důkazu, že Barrymore v kritickou dobu nebyl v Londýně. Vydal jsem se zpět k zámku. Když jsem pak kráčel pustou liduprázdnou silnicí, vytrhl mne pojednou ze zadumání zvuk utíkajících kroků. Někdo běžel za mnou a čísi hlas mne volal jménem. Obrátil jsem se, očekávaje, že spatřím doktora Mortimera, leč k mému překvapení běžel za mnou člověk naprosto neznámý. Byl to muž neveliké postavy, hladce oholený, plavovlasý, hubené tváře, s výrazem poněkud afektovaným. Mohlo mu být tak něco mezi 30 a 40 lety. Měl na sobě šedé šaty a na hlavě slavněný klobouk. Přes rameno měl zavěšenou podlouhlou plechovou krabici, jakou nosívají botanici, a v jedné ruce třímal zelenou síťku na motýly.
6: Doufám, že mi prominete mou troufalost, doktore Watsone, ale my zde na Blatech jsme už družní lidé a nečekáme, až nás někdo obřadně představí. Patrně jste o mě už slyšel od našeho společného přítele Mortimera. Jmenuji se Stapleton.
0: Vaše síťka a botanická krabice by mi to byly pověděli, neboť vím, že pan Stapleton je přírodospitec a preparátor.
6: Tak.
0: Ale odkud jste věděl, kdo jsem já?
6: Právě jsem byl návštěvou u Mortimera a ukázal mi vás oknem své ordinace, když jste míjel dům. A jelikož jdeme oba stejnou cestou, řekl jsem si, že vás dohoním a sám se představím. Doufám, že Sir Henry přežil cestu ve zdraví.
0: Děkuji vám, vede se mu znamenitě.
6: Všichni jsme se obávali, že po hrozné smrti Sir Charles, nový baronet, zde snad nebude chtít bydlet. Sir Henry snad v tomto ohledu nechová nějakých pověrčivých obav.
0: Nemyslím, že je to pravděpodobné.
6: Tak. Vy sám znáte tu pověst o pekelném psu, jenž pronásleduje rod Baskervillů?
0: Slyšel jsem o ní.
6: Nedovedete si představit, jak lehkověrní jsou ti zdejší venkované. Kde který z nich je ochoten vám odpřísáhnout, že na Blatech takovou nestvůru viděl? Pověst o pekelném psu na obrazotvornost Sra Charlese hluboce zapůsobila. Nepochybuji, že právě to přivodilo jeho tragický konec.
0: Ale jak?
6: Jeho nervy byly tak vybičované, že výskyt jakéhokoliv psa mohl katastrofálně zapůsobit na jeho choré srdce. Domnívám se, že oné osudné noci v Tisové aleji skutečně nějakého psa viděl. Totiž vždycky jsem se obával, že může dojít k nějakému neštěstí, protože jsem měl starého pána velmi rád. A věděl jsem, že má slabé srdce.
0: Odkud jste to věděl?
6: Můj přítel Mortimer mi to svěřil.
0: Myslíte tedy, že nějaký pes Sra Charlese se pronásledoval a že starý baronet zemřel úlekem?
6: Máte nějaké lepší vysvětlení?
0: Nedospěl jsem k žádnému úsudku.
6: Ani pan Sherlock Holmes? Nemám v úmyslu vás přivádět z rovnováhy, ale nemělo by smysl zapírat, že vás známe, doktore Watsone. Zprávy o triumfech vašeho detektiva pronikly až sem a nemohl jste ho proslavovat, ani jste se sám stal známým. A když mi doktor Mortimer řekl vaše jméno, nemohl popřít vaší totožnost. Jste-li zde, vyplývá z toho, že Sherlock Holmes se o věc zajímá a já jsem pochopitelně zvědavý, jaký je asi jeho názor.
0: Na tuto otázku vám bohužel nemohu odpovědět.
6: Smím se tedy aspoň otázat, zda nás on sám poctí návštěvou?
0: Nemůže se až na další vzdálit z Londýna. Pracuje na jiných případech, které ho plně zaměstnávají.
6: Jaká škoda. Mohl vnést trochu světla do tmy, která nám zde tak neproniknutelně halí toto tajemství. Kdybych měl sebe menší představu, jakým směrem se bere vaše podezření, snad bych vám mohl poradit nebo být vám nápomocen.
0: Ujišťuji vás, pane Stapletone, že jsem zde toliko návštěvou svého přítele Sra Henryho a že ni žádné pomoci nepotřebuji.
6: Výborně. Jednáte naprosto správně, jste-li nedůvěřivý a diskrétní. Zasloužil jsem si pokárání za svou neospravedlnitelnou dotěrnost a slibuji vám, že se o celé věci již nezmíním.
0: Došli jsme k místu, kde od silnice odbočovala úzká luční pěšina, která se klikatila a ztrácela ve vřesovišti. Po naší pravici strměl příkrý balvany posetý kopec, z něhož zřejmě v dávných dobách lámali žulu. Strana k nám obrácená tvořila příkrý tmavý sráz, v jeho štrhlinách rostly ostružiny a kapradí. Odkud si z míst za vzdálenějším kopcem stoupal k obloze šedý chuchvalec kouře.
6: Nedlouhá procházka po této pěšině nás dovede k našemu domu. Kdybyste nám mohl obětovat hodinku svého času, bylo by mi potěšením představit vás sestře.
0: Nejsem proti tomu, děkuji vám. Dovolte mi otázku, pane Stapletone. Znáte dobře Blata?
6: Jsem tu teprve 2 roky. Starousedlíci mě jistě považují ještě za přivandrovalce. Přijeli jsme sem krátce poté, co se zde usadil Sir Charles. Ale mé záliby mě přiměly prozkoumat kde který kout tohoto kraje a myslím, že tu není mnoho lidí, kteří znají Blata lépe než já.
0: Je tak těžké poznat je.
6: Je to velmi nesnadné. Vidíte například tam na severu tu velikou pláň, z níž vyrážejí ty divné kopečky? Vidíte na tom něco pozoruhodného?
0: Je to místo jako stvořené pro pěkný cval.
6: Nejste první, komu ta myšlenka napadla, ale stála už mnoho lidí život. Vidíte tam ty početné světle zelené skvrny?
0: Ano, mám dojem, že to jsou místa úrodnější než jejich okolí.
6: Je to velká grimpenská bařina. Jediný chybný krok tam znamená smrt pro všecko živé. Právě včera jsem viděl, jak se tam zatoulal jeden polodivoký pony. A už tam zůstal. Hezkou chvíli jsem ještě viděl jeho krk a hlavu, jak se vzpíná, aby vybředl, ale bahno ho nakonec vsálo a vtáhlo dolů. I v období sucha je nebezpečno tudy jít, ale jakmile spadnou podzimní deště, je to hrůzné místo. A přece se tam vyznám a dokážu proniknout do samého středu bařin a vrátit se živ na mou duši.
0: Ale co vás láká, pane Stapletone, abyste vyhledával toto hrozné místo?
6: Inu, vidíte ty kopce za bařinou? Jsou to ve skutečnosti ostrovy, odříznuté od světa neproniknutelným bahnem, které se průběhem let připlazilo a nakonec je obklopilo. A tam na těch kopcích jsou vzácné rostliny a vzácní motýly. A každý je může mít, pokud je tak chytrý a mrštný, že se k ním dostane.
0: Budu to muset jednoho dne zkusit.
6: Pro boha živého, pustěte nápad z hlavy, doktore. Měl bych vás na svědomí. Ujišťuji vás, že byste se živ nevrátil. Neměl byste nejmenší vyhlídku. Já sám to dokážu jen proto, že jsem si zapamatoval několik velmi složitých orientačních bodů.
0: Slyšte, co to bylo?
6: Podivný kraj, tahle Blata.
0: Ale co to bylo?
6: Ach tak, venkované říkají, že je to pes rodu Baskervillů, který se domáhá své kořisti. Já to slyšel už několikrát, ale ještě nikdy to nebylo takhle hlasité.
0: Jste vzdělaný člověk, Stapletone. Snad nevěříte takovým nesmyslům. Co myslíte, že je příčinou či zdrojem tak podivného zvuku?
6: Bařiny někdy vydávají prazvláštní zvuky, když se bahno usazuje, nebo voda stoupá, nebo...
0: Ne, to byl hlas animální.
6: I to je možné. Slyšel jste někdy houkat bukače?
0: Ne, to jsem neslyšel.
6: Je to velmi vzácný pták, nyní v Anglii skorem vyhynulý, ale na Blatech není nic nemožného. Ano, nebyl bych nijak překvapen, kdybych se dověděl, že jsem právě slyšel houkání posledního bukače.
0: Byl to nejpříšernější, nejstrašidelnější zvuk, jaký jsem co živ slyšel.
6: Ano, je to zde vůbec málo útulné místo. Podívejte se tam naproti na tu stráň. Co si myslíte, že tam máme?
0: Co to je? To jsou ovčírny?
6: Nikoli. Jsou to příbytky našich velevážených předků. Hustota prehistorického obyvatelstva na Blatech byla pozoruhodná. A jelikož tu od těch prehistorických dob nebydlel nikdo jiný, nalézáme ještě dnes jejich interiéry přesně tak, jak je svého času zanechali. To, co vidíte, jsou jejich vigvamy, jenže bez střech. Pocítíte-li někdy dostatečnou zvědavost a vstoupíte-li dovnitř, spatříte i jejich krby a lůžka.
0: Ale vždyť je to skoro město.
6: Ano.
0: Kdy bylo obydlené?
6: V mladší době kamene. Přesný letopočet ovšem neznám.
0: A co ten neolitický člověk zde dělal?
6: Pásl svá stáda zde na těchto stráních. Naučil se dolovat cín, když bronzový meč začal vytlačovat kamenný mlad. Vidíte tam v tom protějším kopci tu velikou jámu?
0: Ano.
6: To je stopa po díle jeho rukou. Ano, najdete mnoho zajímavého na těchto našich Blatech, doktore Watsone. Omluvte mne na okamžik, to je jistě cyklopides.
0: Muška nebo můrka nám třepetavě přeletěla přes stezku a Stapleton za ní vyrazil s mimořádnou energií a rychlostí. Až jsem se lekl, když můrka zamířila rovnou do bařin. Ale můj nový známý se nezarazil ani na vteřinu. Pronásledoval ji dál, skákal je od jednoho keře k druhému a jeho zelená síťka se třepetala ve vzduchu. Měl na sobě šedé šaty a jak touto barvou, tak nepravidelným klikatým poskakováním a poletováním za tou svou kořistí, sám připomínal nějakou velkou můru. Stál jsem a sledoval jeho počínání se směsí obdivu k jeho dovednosti a obavy, aby mu ve zrádné pařině neuklouzla noha, když tu jsem za sebou zaslechl kroky. Otočil jsem se a spatřil v bezprostřední blízkosti na stezce ženu. Přišla ze směru, kde jsem podle chocholu kouře tušil Stapletonův dům, ale prohlubeň v blatech ji zakrývala, dokud nebyla načisto u mne. Nemohl jsem být na pochybách, že toto jest ta slečna Stapletonová, o níž jsem slyšel, jelikož skutečných dam muselo být na blatech poskrovnu a já si vzpomněl, že o ní někdo mluvil jako o krasavici. Žena, jež ke mně přicházela, byla vpravdě sličná a to ještě krásou krom obyčejného typu. Bylo těžké představit si větší kontrast mezi sourozenci, neboť Stapleton byl člověk bledolící, světlovlasý a šedooký, kdežto jeho sestra byla snědší než všechny brunety, které jsem kdy v Anglii viděl. Štíhlá, elegantní a urostlá. Měla hrdou, jemně modelovanou tvář tak pravidelných rysů, že mohla vypadat až bez duše, nebýt senzitivních úst a nádherných, temných, živých očí. Tak dokonalá a elegantně oděná postava byla skutečně mimořádným zjevem na opuštěné stezce v blatech. Když jsem se otočil, dívala se za bratrem a pak zrychlila krok a přistoupila ke mně. Smekl jsem a právě jsem se chystal vysvětlit nějak svou přítomnost, když její slova obrátila sled mých myšlenek směrem načisto odlišným.
7: Vraťte se do Londýna, neprodleně se vraťte.
0: Proč bych se měl vracet, milostač?
7: Nemohu vám to vysvětlit, ale pro boha živého udělejte, co vám říkám. Vraťte se a už nikdy na blata nevkročte.
0: Ale já jsem přece teprve přijel.
7: Člověče, nechápete, že to s vámi myslím dobře. Vraťte se do Londýna. Odjeďte ještě dnes večer. Utečte odtud za každou cenu. Tiše. Můj bratr přichází. Ani slovo o tom, co jsem vám řekla. Byl byste tak laskav a utrhl mi tam tu orchideji? Tamhle je mezi těmi kočičími oháňkami. Zde na blatech nám roste spousta orchidejí, ale přijel jste příliš pozdě, abyste viděl náš kraj v plné kráse.
8: Dobrý den, Beryl.
7: Jsi velmi úřádý, Jacku.
8: Honil jsem se za cyklopidem. Je velmi vzácný a málo kdy se najde na sklonku podzimu. Škoda, že jsem jej nechytil. Ale vidím, že jste se už seznámili.
7: Ano, právě jsem říkala seru Henrymu, že promeškal nejkrásnější údový blat.
8: Jak to?
0: Seru Henrymu?
8: Kdo myslí, že to je?
7: Nemůže to přece být nikdo jiný než sir Henry Baskerville.
0: Ne, nikoliv sir Henry, nebrž obyčejný plebejec, ale jeho přítel, jsem doktor Watson.
7: Byl to tedy rozhovor plný nedorozumění.
8: Jak to? Neměli jste příliš mnoho času na rozhovor.
7: Mluvila jsem s doktorem Watsonem, jako by to byl zdejší usedlík a nikoliv pouze host. Jako návštěvníku mu je jistě načisto jedno, kdy zde orchideje kvetou či nekvetou. Ale pojďme, přece se k nám podíváte, že ano?
0: Za chvíli jsme byli u cíle. Stapletonův dům byl smutné stavení zdejšího typu. Za starých časů prosperity patřilo nějakému chovateli dobytka. Nyní však bylo adaptováno a změněno v moderní obydlí. Kolem domu měli ovocnou zahradu, ale stromy byly, jako všude na blatech, zakrnělé a vichřicemi zmrzačené. Všechno dohromady to působilo úboze a melancholicky. Dveře nám otevřel podivný starý vrázčitý sluha po šumělém kabátě, zjev, který se jaksi k tomuto domu hodil. Uvnitř však byly prostorné pokoje, zařízené s elegancí, v níž jsem rozpoznával vkus své hostitelky. Když jsem se díval z okna na blata žulou posetá, jež se monotonně táhla až k nejzazšímu obzoru, úžasle jsem se tázal sám sebe, co asi tohoto vysoce vzdělaného muže a tuto nádhernou ženu mohlo přimět k tomu, aby se usadili v takové krajině.
8: Divný svět, jako utvíte. A přece jsme si to uměli zařídit a jsme zde celkem spokojeni. Že ano, Beryl?
7: Naprosto spokojeni.
8: Mýval jsem školu na severu Anglie. Byla to práce pro člověka mé letory mechanická, nezajímavá.
0: A co zde vám to nepřipadá nudné, nebo vaší sestře?
7: Ne, ne, nikdy se nenudím.
8: Máme knihy, máme svou vědeckou práci, máme zajímavé sousedy. Doktor Mortimer je ve svém oboru velmi učený člověk. Neboštík Sir Charles byl rovněž kouzelným společníkem. Dobře jsme se s ním znali a postrádáme ho. Víc, než vám mohu říci. Myslíte, doktore Watsone, že by bylo příliš troufalé, kdybych dnes došel na zámek a představil se Sru Henrymu?
0: Jsem si jist, že by ho to velmi potěšilo.
8: V tom případě byste se snad mohl zmínit, že přijdu. Je docela možné, že bychom mu i svými slabými silami mohli být užiteční a pomoci mu, aby si zvykl na nové prostředí. Nechtěl byste teď, doktore Watsone, jít se mnou nahoru do prvního patra a podívat se na mou sbírku Lepidopter? Domnívám se, že je to nejúplnější sbírka v jihozápadní Anglii. A než si prohlédneme, bude oběd už skoro hotový.
0: Neměl jsem však již stání a chtěl jsem být co nejdříve zpátky u svého svěřence. Odolal jsem všemu přemlouvání, abych zůstal na oběd, a neprodleně jsem se vydal na zpáteční cestu travnatou pěšinou, po níž jsme přišli. Místní obyvatelé však znali zřejmě nějakou kratší stezku. Neboť ještě než jsem došel na silnici, viděl jsem k svému nemalému překvapení Beryl Stapletonovou sedět na balvanu vedle vozovky. Nádherný ruměnec na její tváři svědčil o tom, že běžela, a teď si tiskla ruku k srdci.
7: Utíkala jsem celou cestu, abych vám nadběhla, doktore Watsone. Ani jsem neměla kdy vzít si klobouk. Nesmím se tu zdržet, sice mě bratr pohřeší. Chtěla jsem vám jen říct, jak mě mrzí ten můj pošetilý omyl, že jsem vás považovala za Sra Henryho. Zapomeňte, prosím, co jsem vám řekla, neboť má slova se na vás vůbec nevztahovala.
0: Nemohu na vaše slova zapomenout, slečno Stapletonová. Jsem přítel Sra Henryho a jeho blaho je i moje starost. Povězte mi, proč jste tak naléhala, aby se vrátil do Londýna?
7: Byl to pouhý ženský vrtoch, doktore Watsone. Až mě blíže poznáte, uvidíte, že nemohu vždycky uvést důvody pro to, co řeknu.
0: Ne, ne. Pamatuji si vzrušení ve vašem hlase. Pamatuji si výraz vašich očí. Prosím, mluvte se mnou upřímně, slečno Stapletonová. Neboť cítím stíny všude kolem sebe od chvíle, kdy jsem sem přijel. Život se změnil v jakousi grimpenskou bařinu posetou zelenými skvrnami, do nichž se člověk může probořit, nemá-li nikoho, kdo by mu ukázal schudnou cestu. Povězte mi, co jste chtěla říci, a já vám slibuji, že vaši výstrahu vyřídím Sru Henrymu.
7: Přikládáte tomu příliš velký význam, doktore Watsone. Smrt Sra Charlese mocně otřásla mým bratrem a mnou. Byli jsme s ním skutečně spřáteleni a cesta k nám přes blata byla jeho oblíbenou procházkou. Sir Charles si pověst o kletbě, která se vznáší nad jeho rodem, bral velmi k srdci. Když potom došlo k tragédii, nemohla jsem si nemyslet, že obavy, jež vyslovoval, byly nějak odůvodněné. Proto jsem se zděsila, když se zde usadil další člen rodu, a považovala jsem za správné, aby byl varován před nebezpečím, v němž se ocitá. To je všechno, co jsem tím mínila.
0: Ale o jaké nebezpečí zde jde?
7: Znáte pověst o psu?
0: Nevěřím v takové nesmysly.
7: Já ano. Jestli máte na Sra Henryho nějaký vliv, odveďte ho z místa, které jeho rodu přinášelo samé neštěstí. Svět je veliký, proč bych chtěl žít na místě nebezpečí?
0: Protože to je místo nebezpečí, taková je povaha Sra Henryho. Pokud nemůžete poskytnout konkrétnějších informací, nikdo ho nepřiměje, aby se odstěhoval.
7: Nemohu vám říci nic konkrétního, protože nic konkrétního nevím.
0: Chtěl bych vám dát ještě jednu jedinou otázku, slečno Stapletonová. Říkáte, že jste výstrahou nemínila nic víc, než co jste mi nyní pověděla. Proč jste tedy nechtěla, aby to slyšel váš bratr? Na vašem sdělení přece není nic, co by ho mohlo pohoršit, nebo co by mohlo vůbec někoho pohoršit.
7: Mému bratru velmi záleží na tom, aby zámek byl obydlen, neboť se domnívá, že to pomůže chudině na blatech. Velmi by se hněval, kdyby věděl, že jsem řekla něco, co by mohlo Sra Henryho přimět, aby se odstěhoval. Leč splnila jsem svou povinnost a víc už neřeknu. Musím se vrátit, sice mě bude pohřešovat a pojal by podezření, že jsem s vámi mluvila. S Bohem.
0: Obrátila se a za několik minut zmizela mezi roztroušenými balvany. Já pak pokračoval v cestě na zámek Baskerville, pln mlhavých obav.

0: Když otec Brown poprvé vykročil z transatlantického parníku na americkou půdu, zjistil, že je osobou mnohem významnější, než se domníval. Jeho malá postava, praobyčejná tvář s krátkozrakýma očima, dost vyrudlý černý šat, obnošený na jeho malé anglické farnosti, toho by si v jeho vlasti nikdo nevšiml, ale Amerika podporuje s obzvláštní oblibou slávu. A že otec Brown vystoupil v několika podivných případech kriminálního charakteru a navíc byl už nějakou dobu ve spojení s Flamboyem, kdysi kriminálníkem a nyní obávaným detektivem, to otci Brownovi zaručilo v Americe věhlas. Hned na přístavní hrázi ho přepadla tlupa novinářů, kteří se ho vyptávali na možné i nemožné, především však na to, zda nepřijel rozluštit záhadu koptického poháru. A než se otec Brown nadál, seděl v automobilu. Cítil se jako oběť únosu, provedeného před zraky zvědavců za bílého dne. Nebyl zvyklý na ráznou praktičnost.
1: Jmenuji se Wayne, otče Brown, bývalý vojenský pilot. Dnes už létám jen pro zábavu nebo za honorář, třeba s reklamou. Především jsem však synovcem svého strýce jménem Craig a strýc má společníka jménem Merton. Jeho jméno jistě znáte. Brander Merton je z nejbohatších lidí na světě bankéř a podnikatel. Tomu dneska patří koptický pohár, tajemný kalich nesmírné ceny, přinášející svým majitelům ovšem smrt. Zdá se, že na vlastnictví relikvie lpí kletba. V tuto chvíli už dvě vraždy miliardářů hovoří přesvědčivou řečí.
2: Komu patří ona relikvie? Koptický pohár, říkáte. Kdo ji vlastní dnes? Jakže jste ho jmenoval?
1: Společník mého strýce, Brander Merton. Brander Merton, rozhodně mu nezávidím, není příjemné vlastnit takovou věc.
2: Pan Merton vás poslal za mnou? Rovnou do přístavu?
1: Ne, strýc. Můj strýc Craig. Chová naději, že zabráníte nejhoršímu. Pan Merton se naopak chová hrdinsky, nikoho prý nepotřebuje, dal si postavit dům, z něhož prakticky nevychází. Uvidíte sám, otče Browne, je to nedobytná věž. Doufám, že není proti vašim zásadám navštívit takového moderního císaře, jako je pan Merton.
2: Vůbec ne, to je moje povinnost. Navštěvovat vězně a všechny nešťastníky, kteří jsou v zajetí.
0: Aspoň stovka detektivních povídek začíná bohužel objevem, že byl zavražděn americký milionář, kterážto událost je z neznámého důvodu považována za jakousi pohromu. My musíme dokonce začínat s dvěma zavražděnými milionáři.
1: První z nich, Titus Trent, měděný král, dostával výhružné dopisy od anonyma, který se podepisoval Oscar Osud. Jednou byl Trent nalezen s hlavou ve vlastním leknínovém jezírku a nikde nic, co by to vysvětlovalo. Pohár byl naštěstí v bezpečí bankovního trezoru. S ostatním Trentovým měním ho zdědil Trentův bratranec Brian Horder. A Horderovi začal opět vyhrožovat neznámý nepřítel Oscar Osud. Briana Hordera sebrali mrtvého u paty útesu za jeho přímořským sídlem. U něho však bylo provedeno rozsáhlé vloupání ve velkém měřítku. Pohár zůstal opět nedotčen, ale bylo ukradeno tolik dlužních úpisů a cenných papírů, že vdova po Horderovi musela prodat většinu manželových ceností. A tehdy získal pohár náš Brander Merton.
2: Ten pan Merton už taky dostal nějaké ty výhružné dopisy?
1: Sám jsem je neviděl, ale nepochybuj. Jeho poštu čte jen tajemník, ten je stále nervóznější a tvrdí, že se na starocha něco chystá. Hlídá ho jako oko v hlavě, ten člověk snad ani nespí. Otče Browne, kde kdo ví, jak slavnou máte pověst. Proto mě tajemník se strýcem požádali, abych se s vámi domluvil hned v přístavu a zavezl vás laskavě rovnou k Mertonovi.
0: V řídce zalesněné krajině se před kolí jejich automobilu objevila nevídaná stavba. Vysoká kovová věž bez oken. Jediné okno bylo vysoko, těsně pod střechou. Projeli třemi hlídanými branami. Vystoupili a po manipulaci připomínající otvírání bezpečnostní schránky se v kovové zdi lehce otevřela dvířka. Když prošli, okamžitě za nimi zacvakla. Stáli ve vnitřní zahradě. Nebyl v ní jediný vysoký strom. Prošli hlídaným vchodem do domu, do věže. Schody tu nebyly, jen výtah. a v něm další dva mohutní statní muži, připomínající policisty v civilu.
1: Dost složitá ochrana, já vím. Vám je to možná trochu k smíchu, oče Braune, že Merton musí žít v takové pevnosti a nesmí mít v zahradě jediný strom. Jenže vy asi pořád ještě nevíte, co znamená jméno Brander Merton. Kdyby se Mertonovi něco stalo, bylo by z toho zemětřesení od Aljašky až k ostrovům kanibalů. Nesmíte zapomenout, že má proti sobě Oscara zvaného Osud. A to je hotový ďábel. Trenta srazil v jeho vlastní zahradě a Hordra u jeho domu. A vždy se mu podařilo zmizet. Vraždí jako blesk z čistého nebe.
0: V nejvyšším patře věže byly za silnými zdmi dvě místnosti. Přední, do které vstoupili, a zadní, jež byla svatyní slavného milionáře. Vstoupili do přední místnosti zrovna v okamžiku, kdy dva jiní návštěvníci vycházeli z té zadní. Jednoho pozdravil kapitán letectva Wayne jako svého strýce. Starý Craig s holou hlavou a snědým obličejem přivítal otce Brauna s povděkem. Jeho společník se vyznačoval především monoklem v oku. Představil se jako Mertonův právní zástupce. Naše čtveřice se zastavila ke krátkému zdvořilému rozhovoru. Diskrétně je sledovala robustní, nehybná postava. Muž s negroidní tváří a obrovskými rameny. Přátelé by mu asi říkali tělesná stráž a nepřátelé zabiják.
1: Je někdo u šéfa, stričku?
3: Nepláš se, synovečku. Je u něho tajemník Wilton a ten ho ohlídá. Tajemník stačí na každého, vydá za 10 tělesných stráží. Je hebitý a tichý jako indián.
1: V indiánech se vyznáš, pamatuju se na ty indiánské kousky, kterým si mě učil, když jsem byl ještě kluk. Ale v indiánkách to s indiány dopadlo vždycky špatně. Proti dělům a puškám nic nesvedli.
3: Já zažil indiána, ten byl v rozstřelu stovky pušek a neměl nic než malý skalbovací nůž. A přece zabil bělocha, který stál až nahoře na pevnosti.
2: Prosím vás, a co s tím nožem udělal?
3: Hodil. Blesko rychle jim hodil dřív, než na něj stačili vypálit. Nevím, kde se tomu kousku naučil.
0: Zatímco hovořili, vyšel ze zadní místnosti tajemník Wilton. Zastavil se a čekal. Byl to bledý plavovlasý muž s hranatou bradou a neuhýbavýma očima, které měly výraz očí psích. Nebylo těžké uvěřit, že tajemník Wilton je bdělý jako hlídací pes.
4: Pan Merton, otče Braune, vás může přijmout asi tak za 10 minut.
0: Tlachající skupinka se jako na povel rozešla.
4: Je to tu zařízeno bohužel dost složitě. Ale už jste jistě slyšel o Oscarovi zvaném Osud. A proč není radno nechávat šéfa často samotného?
2: Ale teď je tam zrovna sám, či ne?
4: Na 15 minut. Na 15 minut ze 24 hodin. To je jeho jediná opravdová samota. Na těch 15 minutách trvá.
2: Proč? Má nějaký zvláštní důvod?
4: Koptický pohár. Zapomněl jste patrně na koptický pohár. Pokud jde o koptický pohár, nedůvěřuje nikomu z nás. Má ho zamčený někde v tom pokoji a nevyndá ho, dokud nejsme všichni pryč. A tak musíme riskovat tu čtvrt hodinku, když se mu tam klaní. Řekl bych, že je to to jediné, čemu se klaní. Ale ono tu o žádné riziko vlastně nejde. Celé tohle místo jsem proměnil v past. Nikdo se sem nedostane. A když tak neunikne. Sedím tady vždycky tu čtvrt hodinu jako na jehlách. Jakmile bych zaslechl výstřel nebo hluk zápasu, stiskl bych tamhle ten knoflík a do celé kruhové zahradní zdi by se rozlil elektrický proud. Jediné okno, u kterého sedí, je až v samém vrcholku věže a ta je hladká.
2: Nezlobte se, pane tajemníku, ale napadlo mě, je to taková myšlenka. Jako byste víc mysleli na to, jak polapit Oscara zvaného Osud, než ochránit pana Mertona. Jakoby účelem toho všeho tady kolem nás bylo spíš chytit vraha, než někoho chránit.
4: Jste bystrý člověk, otče Braune. A navíc patříte k lidem, kterým jaksi toužíme říkat pravdu. Uslyšíte ji tak jako tak. Kde kdo totiž tvrdí, že jsem posedlý jedinou myšlenkou dopadnout toho padoucha? A já vám prozradím, co neví nikdo jiný. Celé mé jméno zní John Wilton Horder. Ten chlap, který si říká osud, mi zabil otce a strýce a mou matku přivedl na mizinu. Když Merton scháněl tajemníka, podařilo se mi to místo dostat. Očekávám, že tam, kde je pohár, objeví se i vrah.
2: Chápu. Ale mimochodem, neměli bychom se za panem Mertonem už podívat?
4: 15 minut minula. Už tam jděte.
0: Otec Brown vešel do zadní místnosti. Za několik okamžiků byl zpátky. Už v samém knězově postoji bylo cosi výstražného. Tichý strážce se jako na povel pohnul.
2: Snad, abyste stiskl ten knoflík, pane Wiltne.
0: Vrazili do zadní místnosti. Přímo proti ním bylo široké otevřené okno. Před oknem stála židle, u ní stolek. Zajatec si asi přál mít v krátkých chvílích samoty co nejvíc vzduchu a světla. Na stolku stál koptický pohár. Jeho drahokamy zářily jako mnohobarevné plameny. Stálo za to si ho prohlížet. Ale Brander Merton si ho už neprohlížel. Hlavu měl zvrácenou přes opěradlo židle a z hrdla mu čněl dlouhý, hnědě pomalovaný šíp s rudými peříčky na konci. Otec Brown přistoupil k otevřenému oknu, kterým šíp očividně vletěl, a vyhlédl ven. Zahrada ležela hluboko dole. Všude v dohledu bylo pusto, prázdno. I prostým okem však zaznamenal živý provoz na letišti několik kilometrů vzdáleném.
2: Budu se muset zeptat pana Craiga, jak je to s Indiány a jejich schopností zasáhnout šípem na značnou vzdálenost.
4: Ten šíp musel spadnout jako blesk z čistého nebe.
2: To přirovnání jsem dnes už slyšel. Bude asi dobré se zeptat kapitána Vejna, jak je to tu s letadly.
4: Letiště je vzdálené necelých 5 kilometrů, otče.
0: Otec Brown se během příštích dnů vmísil mezi miliony New Yorkčanů ve zřejmé snaze být jenom číslem v očíslované ulici v očíslovaném hotelovém pokoji. Hleděl si úkolu, který mu byl svěřen, protože se nesmírně bál, že by se zaslepená spravedlnost mohla dopustit omylu. Především měl zajímavý rozhovor se starým Craigem, věhlasným znalcem indiánského způsobu boje. S válečným vysloužilcem se sešli na jedné lavičce v ústředním parku.
3: Mohl to být výstřel z velké dálky. Já viděl střely z luku, které letěly přímněji než kulka. Zasáhli cíl úžasně přesně. Dnes tu už ovšem Indiana s lukem nepotkáte. Ale víte, kdyby se jeden takový indiánský ostrostřelec z mých časů tady objevil s dobrým výtečným lukem a kdyby se skrýval mezi těmi stromy nějakých 100 i víc metrů za Mertonovou vnější zdí, nechtěl bych se sázet, že se do Mertona netrefí. Já bych se o to zamlada zajisté pokusil.
2: A dnes už ne?
3: Co tím chcete říct?
2: No, když jste byl tak dobře obeznámen se všemi cviky a triky Rudochů, pane Craigu.
3: Hrom do vás. Vy mi to říkáte do očí, že já sám možná oddělal vlastního švagra?
0: Z tuctu laviček se lidé zahleděli na rázného holohlavého mužíka, který mával holí jako palicí nad kulaťoučkou postavou malého pátera. Ten nepohnul svalem.
2: O tom jsem si už utvořil jisté závěry, pane Craigu, ale nechce se mi o nich mluvit, dokud nebudu s případem hotov.
0: Starý Craig zastrčil hůl pod paži, zabručel a nasadil si za sklobouk. Otec Brown mu popřál dobrý den a odebral se do haly svého hotelu, kde ho už očekával mladý Wayne, kapitán letectva ve výslužbě. Wayne vyhlížel stýraně, jako by ho užírala nějaká starost. Zřejmě úspěšně porušoval novelu prohibičního zákona. Ale jak se začalo mluvit o jeho koníčku, ožil.
1: Letadel i balónů je nad New Yorkem jako much, zvlášť kolem letišť. Doby, kdy lidé zvedali zvědavě hlavy a pozorovali každý stroj, jsou dávno pryč. U nás to pomalu dopadá, otče, jako s automobilem. Každý člověk ve státech bude mít vlastní letadlo.
2: Protože ho tvůrce obdařil právem na život, svobodu a pěstování automobilismu, o aviatice nemluvě. A tak asi můžeme mít za to, že kdyby kolem toho domu létal v pravidelnou dobu cizí aeroplán, nikdo by si ho zvlášť nevšiml.
1: Asi ne.
2: A co z vaší malé vzducholodi, pane kapitáne? Má výhodu, že je řiditelná. Vy s ní vlečete za sebou reklamní nápis. Vy byste se snad jako kapitán a voják do Mertonova okna trefil?
1: Pane bože, tak vy jste sem přišel dělat narážky?
2: Možná, že jsem si už utvořil prozatímní závěry, ale zatím si je radši nechám pro sebe. Nepochybujte, že se brzy sejdeme. Těšilo mě.
0: Uplynul skoro měsíc, než otec Brown znovu navštívil dům, v němž se stal třetí milionář obětí vendety Oscara zvaného Osud. Konala se tam jakási porada lidí, kterých se to nejvíc týkalo. V čele stolu seděl starý Craig, po pravici měl synovce kapitána Wade.

0: transakcí, jež hýbají světem. Ale od malinké skupinky lidí, která byla u něho nejblíž, ve chvíli, kdy umíral, se už nikdo nic nedoví. Není co.
1: Takže nikdo nic nového nemá. Ani policie? Nic. Samozřejmě. Kde vězí tajemník? Ptám se, kde je tajemník Wilton? Má přece být tady.
2: Já jsem ve spojení s panem Wiltonem. Má mě sem za pár minut zavolat.
1: Vy dva něco víte, otče?
2: No, myslím, že znám pravdu o životě a smrti Brendra Mertna.
1: Wilton šel po stopě jako pes a vy... Jestli znáte pravdu, co vás k ní čertu přivedlo?
2: Vy, pane Krejku, první stopu jsem našel v té vaší historce o Indiánovi, který zasáhl nožem muže nahoře na pevnosti. Jinými slovy, když užijeme nějaké zbraně nepatřičně, může se z ní stát zbraň jiného druhu. Na zbraň, kterou se dá vrhat, se lidé dívají jako na oštěp. Ale dá se užít jako kopí. Jestliže se dýka může změnit v šíp, může se zrovna tak šíp změnit v dýku. Šíp, kterým byl Brendr Merton zabit, nevletěl oknem. Nepřemýšlejte o čarostřelci ani o vzducholodích. Ten šíp nikdo nevystřelil.
1: A jak se tam dostal?
2: Někdo ho měl u sebe, když byl s Mertonem v Mertonově pokoji. Někdo ho vrazil Mertonovi do hrdla jako dýku a pak přišel na ten důvtipný nápad uspořádat všecko tak, že jsme všichni okamžitě usoudili, že šíp přiletěl otevřeným oknem.
0: Tu pronikavě a hrozně naléhavě zařínčal telefon. Přístroj byl v sousední místnosti. Otec Brown se tam vřítil dřív, než se ostatní pohnuli. Po celou dobu, co telefonoval, se shromáždění pánové nezmohli na slovo. Promluvil teprve otec Brown, když se po chvíli vrátil.
2: Pánové, vy sami jste mě žádali, abych vypátral pravdu. Teď ovšem nemohu brát na nikoho ohled.
1: Obviněn nebo v podezření je někdo z nás, je to tak?
2: V podezření jsme všichni. Já například mrtvého našel.
3: Ovšem, že jsem v podezření, otec Brown mi ráčil vyložit, jak jsem mohl kroužit kolem té věže v letadle.
2: Nic se mi nezdá nepravděpodobnější, kapitáne. Stejně jako představa, že si tady pan Craig pohrává v křoví s indiánským lukem a šípem. Vy oba, pánové, jste s takovými možnostmi přišli a já vás musel nařknout, abych prokázal vaši nevinu.
3: Jak? Jak jste prokázal a čím?
2: Tím, jak vás oba mé nařčení pobouřilo. Tak by se provinilec nechoval. Nejvíc by předstíral, že neví, oč jde. Ale jistě by své postavení nezhoršoval, nezačal by popírat domněnky, které sám pomáhal vyvolávat. Ale o tom si můžeme promluvit později. Jak jste, pánové, zaznamenali, mluvil jsem před chvílí s panem Wiltonem. Telefonicky mi dal svolení, abych vám sdělil něco velmi závažného. Jak mnozí víte, je pan Wilton syn starého Hordra, druhé oběti muže, kterému se říká osud. Pan tajemník Wilton Hordr vraha našel. Opravdu šel po jeho stopě jako pes. Uštval zločince a když ho posléze zahnal do slepé uličky, tak vzal zákon sám do rukou. V zuřivé potyčce ho zabil.
4: Zašlápl zmii.
5: Trojnásobného vraha.
1: Dostal, co zasloužil.
2: Já s vámi, pánové, nesouhlasím. Jak vidím, všichni tu obhajujete linčování a nezákonnost. Wiltona omlouváte. Ale vůbec jsme nezjišťovali, je-li možno omluvit za vraždy taky Oscara zvaného osud. Já dost pochybuji, že osud byl jenom obyčejný vrah. Spíš člověk posedlý touhou po tom poháru. Chtěl si ho vynutit hrozbami a zabíjel až po boji.
3: Nemohu poslouchat, jak se tu omývá ničemný sprostý vrah.
0: Otec Brown si uvědomil, že tu není doma, že je mezi cizinci, když jsou to přátelé. Sálal z nich neklidný žár, který mu byl cizí. Horečnější duch západního lidu, který dokáže rebelovat a linčovat a hlavně umí držet pohromadě.
2: Wilton zabil Oscara zvaného osud dost neobvyklým způsobem. Šípem.
1: Co to povídáte? Mertona zabil šíp, toho ničemu zabil šíp.
2: Ten tý šíp. A v téže chvíli.
3: To znamená?
2: To znamená, že váš přítel Merton

0: On byl Oskar Osud. Šílel po koptickém poháru, kterému se pak denně klaněl jako modle. A ve svém divokém mládí zavraždil dva lidi, aby pohár získal. Hilton objevil pravdu asi až tady, v tomto domě. A on zavraždil vraha svého otce.
1: Co řekneme pro boha novinám? Brander Merton. To je něco jako prezident, jako papež. To mění naprosto situaci.
2: To je v skutku jiná.
0: Ne, nic se nikterak nemění, pánové. Dal jsem vám příležitost, abyste politovali toho zaslepeného ubožáka, dokud jste ho považovali za sprostého zločince. Tehdy jste o tom nechtěli ani slyšet. Všichni jste byli pro soukromou pomstu, bez výslechu, bez soudního řízení. Dobrá. Když dostal Oskar Osud, co mu patřilo, tak dostal taky Brander Merton, co mu patřilo. Vyberte si buď divou spravedlnost, nebo těžkopádný právní řád. Ale ve jménu všemohoucího, ať je to jednotná bezzákonnost, nebo jednotný zákon. Já sám jsem ochoten říct si pravdu. Vy ostatní se můžete zachovat, jak je vám libo. Tím se nic nezmění. Wilton mi zavolal jenom proto, aby mi řekl, že vám mohu jeho zpověď už klidně přednést. Že až ji uslyšíte, bude mimo dosah.
1: Otec Brown pak pomalu odešel do zadní místnosti a stanul u stolku, vedle něhož milionář zemřel. Dlouho si prohlížel koptický pohár. Zíral do drůzy jeho duhových barev a do modré propasti nebes za ní.

0: Povězte nám to, řekla Jane. Já mám hrozně ráda duchařské historky.
1: Tedy, plukovník Bentry zaváhal. Nikdy jsem moc nevěřil v nadpřirozené síly, ale tohle... Myslím, že nikdo z vás nezná George Pritcharda. Je to jeden z nejlepších lidí. Jeho žena... No co, teď už je chudák mrtvá. Řeknu o ní jen tohle. George s ní neměl lehký život, dokud tu byla. Byla napolo invalidní, myslím, že jí něco opravdu bylo. Ale ať to bylo cokoliv, dovedla toho, jak se patří využít. Byla rozmarná, náročná, nerozumná. Naříkala si od rána do večera. Nevím přesně, jak celá ta věc začala. George to jasně nepověděl. Dohaduju se, že paní Pritchardová měla vždycky slabost pro kartářky, vykladačky z ruky, jasnovidky, prostě pro takové věci. Měla ošetřovatelku, starší ženu, která měla zkušenost v jednání s nervovými pacienty a uměla s nimi jednat taktně. Sestra Koplingová byla podle George slušná ženská a dalo se s ní rozumně mluvit. Snášela křiky a nervové záchvaty paní Pritchardové s naprostou lhostejností. George a sestra se u nemocné střídali. Ten den, o kterém mluvím, řekla sestra Koplingová, paní Pritchardová nás dneska žádného nebude postrádat. Bude mít mnohem zajímavější společnost než jsme my. Zaridu, kvalifikovanou znalkyni budoucnosti. Ach, bože, zastenal George, to je nějaká nová, ne? Úplně nová. Mám dojem, že ji poslala má předchůdkyně, sestra Carstelsová. Paní Pritchardová ji ještě neviděla. Poručila mi, abych jí napsala a stanovila schůzku na dnes odpoledne. No, tak se aspoň dostanu na golf, řekl George. Když se vrátil domů, našel manželku ve stavu velkého rozrušení. Ležela jako obvykle na lehátku, v ruce měla lahvičku s vonnou solí a chvíle mi k ní čichala. Georgi, zvolala, co jsem ti říkala o tomhle domě? Hned jak jsem do něho poprvé vkročila, cítila jsem, že tu není něco v pořádku. Tahle ženská to hned poznala. Ona úplně couvla, když přišla ke dveřím a povídá, tady je zlo. Zlo a nebezpečí. Cítím to. Můžeš se smát, ale povím ti to všechno. Tenhle dům je pro mě rozhodně nebezpečný. Ta ženská to řekla. Co říkala ještě, zeptal se. Moc mi toho říct nemohla, byla příliš rozrušená. Jednu věc mi ale řekla. Měla jsem tu ve skleničce fialky. Ukázala na ně a vykřikla. Dejte to pryč, žádné modré květiny. Nemějte nikdy žádné modré květiny. Modré květiny jsou pro vás osudné. Pamatujte si to. A ty víš, dodala paní Pritchardová, že jsem ti vždycky říkala, že modrá barva je mi protivná. Přirozený instinkt mě proti ní varuje. Za dva dny na to přišla za Georgem sestra Koplingová a tvářila se vážně. Pojďte prosím k paní Pritchardové. Dostala dopis, který ji velmi rozrušil. Našel manželku s dopisem v ruce. Podala mu jej. Přečti si to, řekla. George to přečetl. Dopisní papír byl silně navoněný, písmo bylo velké, psané černým inkoustem. Viděla jsem budoucnost. Varuju tě dřív, než bude pozdě. Střes se úplňku. Modrý petrklíč znamená výstrahu. Modrá topolovka znamená nebezpečí. Modrý muškát znamená smrt. George už chtěl propuknout v smích, když zachytil pohled sestry Koplingové. Udělala rychlý varovný pohyb. Řekl tedy trochu neobratně, ta ženská se asi pokouší tě vystrašit, Mary. Rozhodně žádné modré petrklíče a muškáty nejsou. Ale paní Pritchardová začala plakat a říkat, že její dny jsou sečteny. Asi za 4 dny na to došlo k první události. Abych vám to vysvětlil, musím vám popsat pokoj paní Pritchardové.
0: To nech radši na mě, přerušila ho paní Bentryová. Na stěnách byly ty nové tapety, jak se na ně lepí papírové květiny a dělá to pak květinový záhon. Vypadá to pak skoro, jako byste byli v zahradě. Povídej dál ty, Arture, je to tvůj příběh.
1: Jednou ráno paní Pritchardová prudce zazvonila. Přiběhli všichni v domě, mysleli, že je v posledním tažení, ale nic takového. Byla strašně rozrušená a ukazovala na tapety. A tam byl opravdu jeden modrý petrklíč mezi samými žlutými.
0: Ach, řekla slečna Helierová, z toho jde až mráz po zádech.
1: Otázka byla, zda tam ten modrý petrklíč nebyl vždycky. To se domnívali George a ošetřovatelka. Ale s tím paní Pritchardová za nic nechtěla souhlasit. Nikdy předtím ho nespozorovala, až toho rána. A v noci předtím byl úplněk. Byla z toho velice rozrušená.
0: Potkala jsem ten den George a on mi to všechno povídal. Šla jsem navštívit paní Pritchardovou a snažila jsem se ukázat jí celou tu věc v směšném světle. Ale nepodařilo se mi to. Odešla jsem odtamtud velmi znepokojena a pamatuju se, že jsem potkala Jean Instovou a vyprávěla jí to. Pamatuju se, že mě Jean dost zarazila tím, co na to řekla. To by konec konců bylo to nejlepší, ne? A řekla to tak věcně, takovým chladným tónem, že mě to tehdy opravdu pohoršilo. Samozřejmě vím, že dneska je taková hrubost a otevřenost v módě, ale na to já si nikdy nezvyknu. Jean se na mě usmála trochu zvláštně a povídá, vám se nelíbí, že to říkám, ale je to pravda. K čemu je paní Pritchardové život? K ničemu. A pro George Pritcharda je to peklo. Kdyby mu žena leknutím umřela, bylo by to nejlepší, co by se mu mohlo stát. Nelíbilo se mi, co Jean říká. Ale samozřejmě člověka napadlo.
2: No ano, pane bože, řekla slečna Marplová klidně. Člověka vždycky něco napadne. Je ta slečna Instová hezká? Asi taky hraje golf, ne?
0: Ano. Vyzná se ve všech sportech a je hezká a přitažlivá, je hodně blond, má zdravou pleť a pěkné, upřímné modré oči. Samozřejmě vždycky jsme měli pocit, že ona a George Pritchard, myslím, jako kdyby věci vypadaly jinak, se k sobě tak dobře hodí.
1: Co říkáš, Dolly? Dovolíš mi, abych vyprávěl dál?
0: Artur se chce vrátit k těm svým duchům.
1: Zbývající část příběhu mám od samého George. Není pochyb o tom, že paní Pritchardová si celou věc hodně připouštěla, když se blížil konec měsíce a s ním úplněk. Zaškrtla si v kalendáři den, kdy bude měsíc v úplňku a ten večer si zavolala do pokoje oba, ošetřovatelku a George. A museli pečlivě prohlédnout tapety. Byly na nich růžové a červené topolovky, ale žádná modrá mezi nimi. Když potom George odešel, zamkla dveře.
3: A druhý den ráno tam byla veliká modrá topolovka, řekla vesele slečna Helierová.
1: Zcela správně, nebo aspoň skoro správně. Jeden květ topolovky zrovna nad její hlavou zmodral. George byl nad tím celý pryč. A samozřejmě, čím víc byl nad tím celý pryč, tím víc odmítal brát to vážně. Tvrdil, že celá ta věc je nějaký kanadský žertík. Přehlížel důkaz, že dveře byly zavřeny a že paní Pritchardová objevila změnu dřív, než byl kdokoliv, i sestra Koplingová, vpuštěn dovnitř. A tak uběhl příští měsíc. Paní Pritchardová protestovala méně, než by si člověk představoval. Myslím, že byla dost pověrčivá a věřila, že nemůže svému osudu uniknout. Znovu a znovu opakovala: modrý Petr Klíč výstraha, modrá topolovka nebezpečí, modrý muškát smrt. A jak ležela, dívala se na červeno-růžové muškáty, které měla nejbliž u postele. Tak tedy přišla osudná noc. Paní Pritchardová zamkla dveře jako obvykle. Byla velmi klidná, téměř v jakémsi vytržení. Druhý den ráno se neozvalo žádné prudké zvonění. Paní Pritchardová se obvykle probouzela kolem 8. Když se paní Pritchardová neozvala, šla sestra Copringová pro George a dožadovala se, aby dveře byly vylomeny. Pomocí dláta se to podařilo. Jediný pohled na nehybnou postavu na posteli sestře Copringové stačil. Poslala George, aby zatelefonoval pro lékaře, ale bylo příliš pozdě. Lékař prohlásil, že paní Pritchardová musí být mrtvá nejméně 8 hodin. Lahvička s vonou solí ležela na posteli na dosah její ruky a na stěně za ní jeden z růžovo-červených muškátů měl sytou tmavomodrou barvu.
3: To je hrozné, řekla slečna Helierová a otřásla se.
4: Sir Henry přemýšlel a vraštil čelo. Žádné další podrobnosti?
1: Plukovník Bentry zavrtěl hlavou.
2: Ale paní Bentryová rychle řekla: plyn.
4: Co bylo s plynem? Zeptal se sir Henry.
1: Když lékař přišel, byl v pokoji trochu cítit plyn. A skutečně našel plynový hořák v krbu nedovřený. Ale jen tak málo, že to nemohlo vadit.
4: Pan Pritchard a ošetřovatelka si toho nevšimli, když prvně vešli dovnitř?
1: Ošetřovatelka řekla, že si všimla lehkého zápachu. George řekl, že plyn necítil, ale že mu bylo nějak divně a byl unaven. Ale přisuzoval to leknutí a pravděpodobně to tak bylo. Rozhodně nešlo o otravu plynem, pach byl sotva znatelný.
3: A to je konec toho příběhu?
1: Ne, není. Nějak se začalo o tom hodně mluvit. To víte. Služebné lecos vyslechli, například, jak paní Pritchardová manželovi říkala, že ji nenávidí a že by se jí ještě smál, kdyby umírala. Řeči se šířily a rostly. Lékař vystavil úmrtní list, nevím přesně, jakých výrazů použil, že smrt nastala následkem šokům, dloby, ochabnutí srdce. Patrně to byl nějaký lékařský termín, který nic neříká. Ubohá paní však nebyla ještě ani měsíc v hrobě, když bylo zažádáno o povolení k exhumaci. Povolení bylo uděleno.
4: A výsledek ohledání mrtvoly se rovnal nule, jak se pamatuju, řekl vážně sir Henry. Byl to tenkrát případ, kdy na lidských řečech nebylo ani trochu pravdy.
2: Celá ta věc je opravdu velmi podivná, řekla paní Bentryová. Například ta jasnovidka Zarida. Na adrese, kde měla být, o takové osobě nikdy nikdo neslyšel.
1: Objevila se, jako by spadla z nebe a pak úplně zmizela.
2: A co víc, ta mladá ošetřovatelka Carstersová, která jí měla doporučit, nikdy o ní neslyšela.
4: To je tajuplný příběh, řekl doktor Lloyd. Člověk může jen hádat, ale uhodnout... Zavrtěl hlavou.
2: Oženil se pan Pritchard se slečnou Instovou? Zeptala se tím svým mírným hlasem slečna Marplová.
4: Prosím vás, proč se na tohle ptáte? Chtěl vědět sir Henry.
2: Zdá se mi to velmi důležité. Vzali se?
1: Plukovník Bentry zavrtěl hlavou. Tedy něco takového jsme čekali, ale už uplynulo od té doby půl druhého roku. Mám dojem, že se ani moc nevídají.
2: To je důležité, Velmi důležité.
5: Myslíte si tedy totéž, co já? Myslíte si...
1: Počkej, Dolly, to není správné, to, co chceš říci. Nemůžeš obviňovat lidi bez nejmenšího důkazu.
2: Nedívej se na to tak mužsky, Arture. Muži se vždycky bojí něco říct. Ostatně tohle je všechno mezi námi. Je to jen ta má divoká fantazie, která mi vnukla nápad, že možná, jen možná, se Jean Instová převlékla za jasnovidku. Prosím, mohla to udělat jen ze žertu. Ani na okamžik si nemyslím, že měla v úmyslu něco zlého. Ale jestli to udělala a jestli paní Pričádová byla natolik pošetilá, že umřela strachem, to jste tedy měla na mysli, slečno Marplová, že?
6: Bože, ne. Ne docela. Chápejte, kdybych já někoho chtěla zabít, což mě samozřejmě ani ve snu nenapadne, protože by to bylo velmi ošklivé a kromě toho já zabíjení nemám ráda. Nezabiju ani vosu, ačkoliv vím, že se to má a zahradník, že to dělá co možná milosrdně. Počkejte, co jsem to jen chtěla říci?
4: Kdybyste chtěla někoho zabít.
6: Ach ano. Kdybych tedy chtěla někoho zabít, tak bych se nespokojila tím, že bych spoléhala na strach. Já vím, člověk čte o lidech, kteří umřeli ze strachu, ale to se mi zdá velmi nejisté. A ti nejvíc nervózní lidé jsou mnohem statečnější, než se myslí. To bych měla radši něco zaručeného a jistého a důkladně bych si to naplánovala.
4: Slečno Marplová, vy mě děsíte. Doufám, že si nikdy nebudete přát mě odstranit. Naplánovala byste to až příliš dobře.
6: Slečna Marplová se na něj vyčítavě podívala. Domnívala jsem se, že jsem zcela jasně řekla, že bych na takovou špatnost nikdy nepomyslela. Ne, snažila jsem se vcítit do jisté osoby.
1: Myslíte George Pritcharda? Zeptal se plukovník Bentry. Nikdy tomu o Georgeovi neuvěřím. Ačkoliv, prosím, i ošetřovatelka tomu věří. Navštívil jsem ji za měsíc potom, to bylo v době exhumace. Nevěděla, jak se to stalo, vlastně nechtěla vůbec nic říct, ale bylo dost jasné, že věřila, že George je nějakým způsobem odpovědný za smrt své ženy. Byla o tom přesvědčena.
4: No, řekl doktor Lloyd, možná, že se tak dalece nemýlila. A uvědomte si, ošetřovatelka takové věci často ví. Nemůže to říci, nemá důkaz, ale ví to. Sir Henry se naklonil dopředu. No, tak slečno Marplová, řekl domlouvavě. Vy jste se nám v duchu někam zatoulala, nepovíte nám to?
6: Slečna Marplová sebou trhla a zrůžověla. No, prosím, za prominutí. Myslela jsem právě na naši okresní sestru. To je velmi svízelný problém.
4: Horší než problém modrého muškátu?
6: To záleží na těch petrklíčích. Paní Bentryová, myslím, říkala, že byly žluté a růžové. Jestli zmodral růžový petrklíč, pak to samozřejmě dokonale zapadá. Ale jestli to byl žlutý...
2: Byl to růžový, řekla paní Bentryová, hleděla úžasle. Všichni hleděli úžasle na slečnu Marplovou.
6: Tím je, jak se zdá, všechno vysvětleno.
4: Slečna Marplová potřásla lítostivě hlavou.
6: A v tu dobu létají vosy. A pak samozřejmě ten plyn.
4: Připomíná vám to asi nesčetné venkovské tragédie, ne? Řekl sir Henry.
6: Tragédie ne. A taky žádný zločin. Ale připomíná mi to trochu potíže, které máme s okresní sestrou. Konec konců ošetřovatelky jsou také jen lidé. A když se musí chovat korektně, nosit ty nepohodlné límce a pohybovat se mezi členy rodiny, No, pak se nemůžete divit, že se někdy něco stane, ne?
4: Seru Henrymu trochu svitlo. Myslíte sestru Carstersovou?
6: Ach ne, sestru Carstersovou ne, sestru Koplingovou. Víte, byla tam už dřív a přišla hodně do styku s panem Pritchardem, který, jak říkáte, je přitažlivý muž. Asi si chudák myslela, no, nebudeme to rozvádět. O slečně Instové Buči tam nevěděla. A samozřejmě, když pak na to přišla, popudilo jí to proti němu a snažila se mu co nejvíc uškodit. Samozřejmě prozradil jí hlavně ten dopis, ne?
4: Jaký dopis?
6: Napsala přece na přání paní Pritchardové jasnovidce a jasnovidka přišla zřejmě na základě toho dopisu. Ale pak se zjistilo, že na té adrese nikdy žádná taková osoba nebyla. Takže se ukazuje, že v tom měla prsty sestra Koplingová. Psaní jen předstírala. A co mohlo být tedy pravděpodobnější, než že jasnovidka byla ona sama?
4: Ta věc dopisem mi unikla. To je samozřejmě velice důležité.
6: To byl dost odvážný krok, protože paní Pritchardová by přes její přestrojení byla mohla poznat. Ačkoliv, kdyby se tak stalo, ošetřovatelka mohla předstírat, že je to žert.
4: Co jste tím myslela, když jste řekla, že byste nespoléhala na strach, kdybyste byla jistou osobou?
6: Takhle by člověk neměl žádnou jistotu. Ne, já si myslím, že varování a modré květiny byly, smím-li použít vojenského termínu, pouze kamufláž.
4: A ve skutečnosti to bylo co?
6: Já vím, že mi v hlavě straší ty vosy. Chudáci, tisíce jich vezme za své. A obvykle v takový krásný letní den. Ale pamatuju si, když jsem viděla zahradníka, jak protřepává v láhvi ciankály s vodou, že mi to připadalo jako voná sůl. A když by to přišlo do láhve od voné soli, a chudák paní měla ve zvyku používat voné soli, přece jste říkal, že našli láhev u její ruky. Pak zatímco pan Pritchard šel volat lékaře, sestra vyměnila láhev z ciankály zase za láhev s vonou solí a pootevřela maličko plyn, aby zakryla mandlový pach i to, kdyby se někdo necítil dobře. Vždycky jsem slýchala, že ciankály nezanechává stopy, když se chvíli počká. Ale samozřejmě mohu se mýlit a v láhvi bylo možná něco docela jiného. Ale na tom přece opravdu nezáleží, ne?
4: Slečna Marplová se odmlčela, neboť byla trochu zadýchaná.
3: Jane Hellierová se naklonila kupředu a řekla, ale co ty modré muškáty a ty druhé květiny?
6: Ošetřovatelky mají přece vždycky lakmusový papír, že ano? Přece na chemický rozbor. To není právě pěkný námět k hovoru, nebudu se o tom šířit. Já sama jsem dělala trochu ošetřovatelku. Modrá z červená v kyselině, červená z modrá v soli. Je tak snadné trochu polepit červeným lakmusem červenou květinu, samozřejmě blízko postele. A pak, až chudák paní přičichne k svým voným solím, lakmus silným čpavkovým výparem zmodrá. Opravdu velice chytré. Muškát samozřejmě nebyl modrý, když prvně vnikli do pokoje. Všichni si toho všimli až potom. Když ošetřovatelka zaměňovala láhve, podržela asi salmiak minutu u tapet.
4: Jako byste tam byla, slečno Marplová?
6: Co mi dělá starost, je ten chudák pan Pritchard a to hezké děvče, slečna Instová. Asi se oba navzájem podezřívají a vyhýbají se sobě. A život je tak velice krátký.
4: S tím si starosti dělat nemusíte. Vlastně o tom něco vím. Byla zatčena ošetřovatelka, obviněná z vraždy starší pacientky, která ji udělala dědičkou. Otrávila ji jeden ciankáli, který ji dala do láhve na vonné soli. Sestra Koplingová se pokusila o ty štrik ještě jednou. Slečna Instová a pan Pričát nemusí mít už žádné pochybnosti, jak to bylo.
6: Není to báječné. Nemyslím samozřejmě tu novou vraždu. To je velmi smutné a ukazuje to, kolik zla je na světě. A jak jednou povolíte, což mi připomíná, že to s doktorem Lloydem musím domluvit o té naší ošetřovatelce.
7: Betlémské světlo. Kouknu ven a ono sněží. Nechám práce a s kladívkem v ruce a s hřebíkem v puse jdu k oknu naší chráněné dílny. Přitisknu čelo na studené sklo a dívám se na to jako blázen, protože jsem za rok úplně zapomněl, jaká je to podívaná ten první sníh. Všechno je samá špína, dvůr s kůlnama je od nás vydupaný, jak tam o přestávkách blbneme s míčem, nebo čáru tam taky hrajeme, a do toho ten sníh. Ale jako tak pozoruju, vím, že vlastně nepadá. Těm velkým slepeným vločkám se do toho marastu nechce, protože vidí, co se stalo s těma, co dopadli. Bylo po nich. A tak to padání všelijak zdržujou, krouží, jako ty bílé baletky, co dělali v televizi Labutě. Něco je zvedá zase nahoru, sláva, ještě neumřeme, a teprve, když už nemůžou, padnou na zem a už nejsou. To musím vyprávět tátovi. On řekne, ty máš, člověče, dobrý postřehy, kdo by to do tebe řekl? Mám rád, když mě táta chválí. To jsem šťastný jako blecha. Ale teď vidím, že na střeše kůlny už zůstávají vločky naživu. Tak budeme mít bílé Vánoce. Táta říká, že bílé Vánoce jsou ty pravé. Já už na Ježíška nevěřím. Věřil jsem do 15 let, protože jsem retardovaný. A my to máme všechno spožděné. Ježíšek není, Petře, řekl mi táta loni, ale Ježíš, to si pamatuj, ten je. Kdyby nebylo Ježíše, tak by naše utrpení bylo ještě větší. Táta říká, že nebýt Ježíše, on s mámou by ten kříž neunesli. Tak jsem si zapamatoval, že Ježíšek není a Ježíš je. Mám tátu rád, ale zlobím ho. Hlavně tím, že moc mluvím a ptám se pořád dokola. Kdybych mlčel, udělal bych líp. Já chci, ale nejde mi to. Petře, nekoukej do blba a pracuj, volá na mě náš mistr. A tak se musím vrátit od okna k Ponku. My vyrábíme budky pro ptáky a taky krmítka. Budky už umím, ale krmítka to je věda. Hlavně střížka. Z budek mám jedničku a z krmítek trojku. Ale to jste neviděli, krmítko, co vyrobil Jindra. Mistr Bořek, Jindro, viděl jsi mrazíka? Viděl. Tohle není krmítko, ale chaloupka na muří nožce. Ptáci se toho leknou, ale pro tu hnusnou babiznu by to bylo ideální bydlení. Celá naše chráněná dílna se tomu smála. Tomík přitom radostí mlátil kladívkem do svěráku, až lítaly jiskry. A Kája, který je ještě retardovanější než já, pořád opakoval, pro hnusnou babiznu na muří nožce. Jindra se nejdřív nesmál a vypadalo to, že se rozbrečí, ale pak se taky začal smát a byl rád, že nás svým krbítkem tak rozveselil. Nevím, kam náš mistr na ty vtipy chodí. Nám se to tak líbí, že ho kolikrát prosíme, ať to řekne ještě jednou, ale mistr říká, že opakovaný vtip už není vtip. Teď stojí u okna a taky pozoruje sníh. Chlapci, budky necháme na jaro, povídá zády k nám. Sníh ukryje ptactvu veškerou potravu a jestli bude o něco enormní zájem, budou to krmítka, lidi nám utrhají ruce. Kája chtěl vědět, proč přijdeme o ruce, ale mistr mu sebral nařezané díly na budku, dal mu na punk nákres krmítka a řekl mlč a kladivo drž na konci, nebo ti ty ruce urazím sám. Že se kladivo drží na konci, to vím dávno. Mistr říká, To je prostě zásada, chlapci. Jak vidím někoho, kdo nedrží kladívko na konci, tak vím, že to je řemeslník na baterky. Až budeme vyrábět baterky, tak si ho držte takhle blbě jako Kája. A to je taky vtip s těma baterkama, jenže Kája to bude rozumí a myslí si, že jednou naše dílna bude vyrábět baterky. Stloukám krmítko a držím kladívko na konci, aby to mistr viděl. Táta na mě čeká venku. Na hlavě má svou praktickou kšiltovku a v ruce ošoupanou aktovku. Kšiltovka je praktická proto, že má chránítka na uši a ty chránítka jsou vevnitř a v zimě se vyklopí. Teď je má táta vyklopené, protože nastala zima. Chtěl bych taky praktickou čepici, povídám. A táta na to. Nejdřív se pozdravíme, Petře. Ahoj, táto, řeknu. Nazdar, Petře, řekne táta a políbí mě. Chtěl bych taky praktickou čepici, řeknu. Nejdřív zajdeme k panu doktorovi, objednal jsem tě. Vezme mě táta za ruku, protože musíme přejít ulici a já bych mohl zase splašeně vletět před nějaké auto a to by bylo troubení a řidiči by se plácali do čela, co jsem to za blba. Pan doktor Mincíř mě oběma rukama vezme za ramena a řekne, že rostu jako z vody. Ano, řeknu já. Bereš ty prášky? Beru. Jsem u pana doktora Mincíře tak blízko, že slyším, jak mu píská v nose, ze které lezou ven černé chlupy. Máš svaly jako Herkules, řekne a rukama mi je osahává. Je vidět, že pracuješ. Pane doktore, vám smrdí z pusy, řeknu na to já. A to jsem asi neměl. Petře, okřikne mě táta. Ale pan doktor se usměje, couvne a řekne, nechte ho, asi je to pravda. Ano, je to pravda, lhát se nemá, řeknu já. No vidíte, to je ono, řekne táta. Takové věci on lidem říká na potkání. On prostě neví, co se sluší a co se nesluší. To patří k diagnoze. Jak je to s pomočováním, ptá se doktor. Moč už udrží, odpoví táta, a je to pravda. Když pan doktor psal něco do počítače, chtěl se mu vyprávět o tom sněhu, jak se mu nechtělo na zem, aby věděl, jaké mám postřehy, ale táta řekl, že pan doktor nemá čas a že si to povíme venku. Venku jsem znovu řekl, že bych chtěl tu praktickou čepici. Táta vzdychl a podíval se do peněženky, jestli má na čepici peníze a šli jsme. Ale v obchodě praktickou čepici, jako má táta, neměli. Taková už se prý nevyrábí. Rozbrečel jsem se. Takovej velkej a bude plakat, řekla prodavačka a chtěla mi narazit na hlavu jinou, jenže já mám velkou hlavu. Tak jsme zkoušeli další čepice, všechny mi byly malé a tak mi nakonec táta koupil kulicha, který šel přetáhnout přes uši. Hned jsem si ho nechal na hlavě, protože se mi v zrcadle líbil. Vypadal jsem v něm jako sportovec. V autobuse mě táta vždycky nechá sedět u okna, abych mohl pozorovat krajinu. Krajina jsou různé továrny, ohrady a sklady. Chtěl bych omyl, řekl jsem. Jaký omyl? Podivil se táta. Všichni mají omyl a telefonujou si. Vidíš, jak zase mluvíš. Říkáš omyl a myslíš mobil. Mluv pořádně, řekl táta, poněvadž některé slova ze mě lezou zkažený. Jindra ho má, Radek ho má, počítám na prstech. Jindrův otec prodává auta, tak si to může dovolit. My na to nemáme. My máme na pevnou linku, řekne táta. Pevná linka je doma, řeknu. Ano, pevnou linku máš doma a můžeš si zavolat. Někomu, kdo má taky pevnou linku, protože když voláš z pevné linky na mobil, tak je to mnohem dražší, to doufám víš. To vím, no. Z mobilu bych volal na mobil, jenomže ho nemám, řeknu. A komu ty potřebuješ volat, prosím tě, řekne on. Jindrovi nebo Radkovi. Těm nepotřebuješ volat, vidíš se s nima v dílně každý den. Co bys jsi s nima povídal, zbytečnosti akorát? Jak se mají, co dělají? No, to jsou právě ty zbytečnosti, řekne táta. Teď je k větě bych zavolal. Teta Květa odhlásila pevnou linku, přestože jsem jí říkal, ať to nedělá. Udělala to a od té doby jsem s ní nemluvil, protože takový volání si nemůžu dovolit z mýho platu. Můj táta je hlavní skladník v továrně na perník a modlí se, aby o to místo nepřišel. Říká, že až začnou dělat perník Číňani, bude tak levnej, že naši továrnu zavřou. V tom případě budou všichni zaměstnanci na mydlení a můžou se jít akorát klouzat. V okně autobusu už nejsou továrny, ohrady a sklady, ale bílá pole a zasněžené lesíky. Napadá mě, že dneska by se to namydleným zaměstnancům na sněhu pěkně klouzalo. Připadá mi to jako dobrý postřeh a chci to říci tátovi, ale on mě předběhne. Z pevného telefonu můžeš volat teď Libuši a nezavoláš jí, jak je rok dlouhej. Protože teta Libuše je stará krůta, řeknu a táta na to. No, to se ti taky povedlo, že jsi to řekl. Ty jsi to o ní říkal. Ano, ale to neznamená, když já doma, rozumíš, doma mezi námi řeknu, že teta Libuše je stará krůta, že ty jí to při první příležitosti řekneš do očí. Jako malý dítě se chováš. To je stejný jako dneska u toho pana doktora, to ses taky vyznamenal. A zavři pusu, dýchej nosem. Zlobí se táta a myslí si jistě, že zapomenu na mobil a dám mu pokoj. A to je ale vedle, jak ta jedle. Táta často říká, si vedle, jak ta jedle. Tetě Květě bych zavolal, řeknu. Jednou bys jí zavolal a dost, já ti znám, řekne táta. Chci mu říct, že mobil stojí jenom korunu, ale táta se na mě přísně podívá, pak koukne oknem ven a potom zase na mě. A mě konečně trkne, co se stalo. Jedeme kolem kostela a já se zapomněl pokřižovat. Křižování se dělá tak, že jako chcete vzít do prstů špetku soli, ale místo toho si sáhnete na čelo, na prsa, na levý rameno a pak na pravý rameno. Když jsme se oba pokřižovali, řekl jsem, stojí jenom korunu, Jindra má omyl za korunu. Zase říkáš omyl místo mobil. Mluv pořádně. Když chceš, tak mluvíš dobře. Za korunu. To ty nepochopíš, jak to ty společnosti mobilní dělají. Když si draze zaplatíš všechny ty jejich služby, tak ti k tomu ten mobil dají za korunu, protože se jim to vyplatí. Jindra ho má za korunu, říkal to. Ale kolik jim jeho otec dal celkem, to už ti neřek. Korunu, opakuju, a už se mi chce zase brečet. To je marná řeč s tebou. Když něco nemůžeš pochopit, tak mi musíš věřit. My nemáme na rozhazování. A není v dohlednu, že to bude lepší. Já můžu mluvit o štěstí, že mám práci, ale na rozhazování nemám. To mi věř. Elektrika, nájem, maminka teď bude na podpoře, než se něco vyskytne a ty do toho otravuješ s mobilem. Všichni mají omyl, řekl jsem a táta už neřekl nic. Jen sepnul ruce, jako když se před jídlem modlí a díval se na strop autobusu. Já tátu zlobím, ale mám ho rád, ale maminku mám ještě radši. Maminka je jako teplá osuška. Když se koupu ve vaně, maminka dohlíží, abych si všechno pořádně umyl a pak vezme z ústředního topení zahřátou osušku, která se jmenuje froté, a když si stoupnu, tou teplou osuškou mě celého obalí a rukama mě tak jako muchluje do sucha a to je nejlepší, co jsem ve svém životě poznal. Je to ještě lepší, než když mě mistr poplácá po zádech a řekne, dobře to děláš, Petře. Ona pracovala na poště, ale poštu u nás zrušili. Když jsme spolu sami doma, maminka poslouchá na stanici Vltava smutnou hudbu a peče štrůdl s ořechama a jabkama, což je moje pochoutka. Já se těším, až bude hotový a nakukuju sklem do trouby a jak jsem netrpělivý, tak se všema prstama drbu ve vlasech jako nějaký opičák a z toho maminka pozná, že mě bolí hlava. Posadí se na pohovku, které říkáme harfa, protože dělá takové zvuky a řekne, pojď sem, Peťulko. A já se stulím, jako když jsem byl malý. A ona má mou hlavu na klíně a rukama, co voní těstem na štrůdl, mě tak šikovně hladí za ušima, že se ta bolest zmenšuje, přestává a přestává, až přestane úplně. A maminka říká, tak vidíš, tak to vidíš. Jenom nevím, proč má tak smutný hlas, když mě je tak dobře. Asi z té smutné hudby na stanici Vltava. O Vánocích jsou u nás slyšet samý koledy. Narodil se, nesem vám noviny, strýc, aby spál. Slyšte, pastuškové, tu umím, ale nemám na zpívání sluch. Tata prý pro nás letos chystá velké překvapení. Byl kvůli tomu někde pryč a celý vymrznul a tak si napustil do vany horkou vodu, aby rozmrznul. Maminka šla nakrmit králíky. Přijdu do kuchyně a vidím, že na stole nechali hořet svíčku. Hned mě napadlo, co mi táta říkal. Peťo, to ti kladu na srdce. Svíčka je otevřené světlo a nesmí hořet bez dozoru. O toho vzniká nejvíc požáru. A tak jsem tu svíčku sfoukl. Když se maminka vrátila od králíků a viděla, že svíčka nehoří a knot vypouští ke stropu jenom takový čmoudík, úplně se lekla. Peťo, snad to nesvouk, zašeptala s vyvalenýma očima. Svouk, řekl jsem a hned jsem věděl, že jsem provedl zločin. Sirky, honem sirky, sáhla maminka do šuplíku a svíčku zapálila. Z koupelny se ozývalo šplouchání, jak táta vylézal z vany. Maminka dala sirky zpátky do šuplíku a uhladila ubrus. A pak jsme slyšeli, jak si táta zpívá Pospěšme k Betlému. Pojď sem, sedni si, řekla maminka takovým vystrašeným hlasem a já se posadil vedle ní na harfu. Petře, teď dobře poslouchej. Ty mi musíš slíbit, že tátovi neřekneš, že jsi tu svíčku sfouknul, rozumíš mi? To bys mu moc ublížil, rozumíš mi? Ano, řekl jsem, ale nerozuměl jsem tomu vůbec. Jenom jsem věděl, že jsem udělal nějakou strašnou věc. Ta svíčka tady pořád hořela, ty jsi ji nesfouk. Sfouk, řekl jsem tiše. Nesfouk. Zmáčkla mi maminka ruku, až to zabolelo. A to už náš táta vyšel z koupelny. Mokré vlasy měl učesané na pěšinku a bylo jich míň, než když byly suché. Měl sváteční košily a červenou vestu, kterou mu upletla maminka a celý voněl. Usmál se na nás a řekl, pojďte ke stolu. Tak jsme s maminkou vstali, harfa zahrála svou písničku a my se posadili proti tátovi. Táta sepnul ruce a řekl, dobře poslouchej, Péťo, něco ti povím. Ten plamen, který vidíš před sebou, to není ledajaký plamen, to je betlémské světlo. V Betlémě, a to ty dobře víš, se narodil Ježíšek, řekl jsem. Ano, a v tom městě Betlémě hoří ten samý oheň, co my máme tady na našem svátečním stole. Protože tam věřící lidé od toho svatého ohně připálili lampu a letecky, rozumíš, letadlem ji převezli do Vídně. A ve Vídni na ní čekali naši skauti, křesťanští chlapci, aby si zase oni mohli od té lampy z Betléma zapálit svou lampu a vlakem tu hořící lampu přivést k nám. A na každém nádraží, kde vlak zastavil, čekali další skauti se svými lampičkami a když si připálili, předávali ten oheň lidem na nástupišti a ti si ho přenesli do svých domovů. A na našem nádraží jsem dneska čekal já s olejovou lampičkou. Bylo nás tam hodně věřících, to bys nevěřil. A když jsme se rozcházeli, vypadali jsme jako ti broučci z té knížky, co jsem ti četl. Jako ti broučci s lucerničkami jsme byli, akorát křidílka jsme neměli. Když jsem se dostal domů, olej v té lampičce už skoro docházel. Představ si to, kdyby došel, ale nedošel. A tak jsem ještě stihl od ní zapálit tuhle naší svíčku. Táta dal na svíčku ruku, aby se od toho plamínku, který maminka našima sirkama zapálila, ohřál a mě začalo píchat za ušima, což mám vždycky, když potřebuji říct nějakou pravdu. Jakože teta Libuše je stará krůta a jiné pravdy. A tak jsem se nadechl a řekl, ale táto, tu svíčku. Přitom mi maminka pod stolem zmáčkla ruku tak, že jsem zakňučel bolestí a řekla, ano, Péťo, tu svíčku nemá každý, protože každý nemá takového tatínka, který by v mrazu čekal na nádraží, aby přinesl domů světlo až z Betléma. Pomodleme se, řekl tatínek. A když jsme po něm opakovali to modlení, maminka se na mě dívala mokrýma očima a pokyvovala hlavou, jako by říkala, tak vidíš, tak to vidíš. A mě přestalo píchat za ušima, i když jsem tu pravdu v sobě zadržel. To teda nevím, jak jsem to dokázal.

0: Slunce se chýlilo k západu. Horko však bylo ještě úmorné a tak jsem ležel ve stínu svého jízdního velblouda. Ostatní členové naší karavany, která mířila do Maroku, se usadili kolem kalné a nechutné vody a poslouchali vychloubačné řeči mého sluhy Halefa o mé statečnosti. Lhal přímo výstavně a já jsem se musel jeho bujné fantazii smát. V tom se na severu objevil jezdec. Byl zahalený v bílém burnusu, urostlý a statný. A jak se přiblížil, viděl jsem, že má plné tváře, malé oči, tupý nos a kulatou bradu. Prostě typický představitel divokého kmene Targiů. Seskočil ze sedla a pozdravil.
1: Salam. Dovolte mi, abych napojil svého velblouda a varoval vás před nepřítelem.
2: Jsi vítán. Koho míníš, když mluvíš o nepříteli?
1: Targie. Obsadili oázu Segeden.
2: Halau, tam chceme jet dnes v noci.
1: Nedělejte to. Byli jsme karavana o 30 mužích a sotva jsme dorazili do Segedemu. Přepadli nás Targiové a všechny nás pobili. Jen já jsem vyvázl.
2: Jak se teď dostaneme do Maruku? Určitě zůstali v Segedemu.
3: Nedá se oáza obejít?
2: Nedá. Na východ to nejde, protože nejbližší studna je 3 dny cesty. A oklika na západ by nás přivedla do hornaté krajiny Meghair, ve které se vůbec nevyznám.
1: Ale já ano.
2: Pak si lepší vůdce než já. A proto tě žádám, abys nás vedl. Buď naším chabírem.
1: Rád. Ale pověz nejdřív, kdo jsou ti to dva běloši.
2: Ten vyšší muž je slavný Karaben Nemsí a ten druhý je jeho sluha Halef Omar.
1: Nikdy jsem o nich neslyšel. Jsou to určitě zbabilí psi.
3: Můj Sidi, pane, je hrdina všech hrdinů.
1: Hrdina hrdinů? Ha! Já už mu ukážu, kde je tady hrdina. Ty si myslíš, pse, že tě dovedu do Maruku?
4: Ne, poněvadž ty vůbec nikoho do Maruku nedovedeš.
1: Jak to?
4: Protože jsi zvěd Tarkiů a chceš jim naši karavanu vydat.
1: Já a zvěd? Tu urážku mi draze zaplatíš.
0: Skočil po mně s rozpaženýma rukama a v obou držel nože, které mi chtěl vrazit do zad. Moje pězdo však předešla. Udeřil jsem ho do brady, až odletěl a padl omráčený do písku. Kupec mě zahrnul výčitkami a odnesl zrádného chabíra ke studni, kde ho s ostatními křísil. Snažil jsem se přesvědčit kupce, že jde o Targia, který nás chce dostat do pasti a zaubit. Ale moje varování nenalezlo sluchu. Po chvíli se chabír probral. Pozoroval mě sice nenávistně, ale teď už si nic nezačal. Ujal se vedení karavany a dal povel k přípravě na cestu. Než však karavana vyrazila na pochod, objevil se u studny temný zhluk jezdců. Zřejmě nás zahlédli, protože se ozval zvučný hlas.
5: Kam jedete a kolik vás je?
2: Do Maruku. A kolik je nás, vidíte sami.
5: Pojďte všichni sem.
2: Vidíš, nemáš se čeho bát. Jsme poctiví lidé. Rádi bychom věděli, kdo jste vy.
5: Jsme Tybové a jedeme do Aby.
2: Tak to jste úhlavní nepřátelé Targiů. A jak to, že přicházíte ze západu, kde jsou jejich sídla?
5: Nebojíme se těch psů.
6: Vidíte si, ta zahalená nosítka? Kdo v nich asi je, že se ani neukáže?
0: Nevím, ale je to podezřelé. Slyšel jsi ten výkřik? Mám dojem, že to byla řeč Targiů. Určitě. Vidíš, chabír běží k nosítkám. Zřejmě tomu výkřiku rozuměl.
5: Hej, co pohledáváš u nosítek mé manželky?
1: Manželky? Zdálo se mi, že je to chlapecký hlas.
5: Není to chlapec. A i kdyby byl, sotva by volal tebe. A vůbec kdo jsi?
1: Jsem chabír této karavany.
5: Kdy odjedete?
1: Právě jsme chtěli vyrazit.
5: Ani my se nezdržíme. Pojedeme do oázy s vámi.
1: Nejdeme do Segedemu. Protože Targiové obsadili oázu.
5: Targiové, ti psi! Ještě štěstí, že jsem vás potkal. Jinak bychom jim padli do rukou. Ale kudy chceš jít? Snad ne přes Maghair. To je zlá cesta.
1: To je. Ale určitě tam nepotkáme žádného Targiu.
5: Dobrá, věřím ti. Pojedeme tedy s vámi. Pojď. Dohlédneme na nakládání.
6: Sidi. Jak to, že ten Tybu nepoznal, že mluví s Targiem?
0: Tybu je sám rád, že ho nikdo neprohlédl.
6: Jak to myslíš, Sidi?
0: Lupič Nenávidí lupiče, ale jeden je jako druhý.
6: Mluvíš, Sidy, v hádankách.
0: Uvidíš, že čas brzy rozluští.

Když karavana vyrazila k Megajíru, bylo už chladno a jasně svítily hvězdy. Zrádný chabír vedl průvod přímo na smrt. Přesto jsem stále doufal, že se mi povede zabránit nejhoršímu, že zachráním alespoň kupce. V tom jsem spoléhal na Tyby. Abyste mi dobře rozuměli, ne přímo na ně, ale na to, co měli ukryté v nosítkách. Určitě v nich sedí chlapec, kterého unesli Targium. Uvažujte se mnou. Jestliže se na území svých největších nepřátel pustí v tajnosti skupina 20 Tybů a vrací se s přísně uzavřenými nosítky, pak je jasné, že v nich nebude vůdcova manželka, ale někdo jiný. Záhadný výkřik to ostatně potvrzoval. Je-li to opravdu chlapec unesený Targium, mohl bych ho osvobodit a později vyměnit za kupce. Mé úvahy přerušil výkřik Chabíra.

0: Když se všichni utábořili, vyhnala mě opatrnost do pouště. Severně od nás, snad půl hodiny, daleko kroužilo několik supů. Rychle jsem se vrátil do tábora a šel k Habírovi. Vedle něho stál vůdce Tibů.
1: Musíme pryč. Targiové táboří opodál a jistě se chystají nás napadnout.
2: Kdo ti to řekl?
1: Supové, kteří nad nimi poletují.
2: Odkdy supové mluví lidskou řečí? Jsem Chabír a musím dbát na bezpečnost karavany. Půjdu a pohlednu se po nepříteli, pokud to není jen tvoje smyšlenka. Nepůjdeš se mnou?
1: To je věc vůdců. Ať jde s tebou Tibů, je to slavný pouštní válečník.
3: Půjdu rád. Na můj zrak je spolehnutí. Až se vrátíme, povím ti, zda si se mýlil či ne.
0: Dosáhl jsem svého cíle. Tibů byl ochoten jít a Chabírovi bylo jedno, kdo padne Targium do ruky první. Odešli tedy spolu na průzkum, jehož výsledek jsem znal předem. Šel jsem znovu varovat kupce, leč marně. A tak už zbývala jediná cesta k záchraně. A tou byl tajemný obyvatel nosítek.

0: Tybové nechali stát nosítka s jejich tajemstvím u skály, ve které byla náhodou hluboká průrva. Podle zvířecích stop v ní jsem usoudil, že je průchodná. A na tom poznatku jsem postavil plán naší záchrany. Až nás Targiové napadnou, nastane zmatek, ve kterém pronesu chlapce průrvou a odjedeme na velbloudech, které tam předem odvedeme. Řekl jsem Halefovi, ať udělá poplach, až uvidí Targie a rychle přiběhne k našim velbloudům. Jak jsme předvídali, tak se i stalo. Když se ozvaly první výstřely útočníků, byli jsme už na cestě do bezpečí i s chlapcem v nosítkách. Úzká stezka nás posléze dovedla na návrší, kde jsme mohli být poměrně v bezpečí. Teprve teď jsem si mohl zajatce dobře prohlédnout.
1: Mluvíš arabsky?
2: Ano, pane.
1: Jak ti říkají?
2: Jmenuji se Chaloba.
1: A kdo je tvůj otec?
2: Rhagata, vrchní šejk Targiů.
1: Tedy přece, syn šejka. Jak ses vůbec dostal do jejich rukou?
2: Když otec odjel se svými bojovníky na válečnou výpravu k oáze Seghedem, přišel k našemu stanu jakýsi Hasan a požádal o pohostinství. V noci mě odnesl na místo, kde čekali ostatní Tybové. Tam jsem se dozvěděl, že Hasan je jejich vůdce a mě, že odvezou do své vesnice. Vrátíš mě mému otci, pane?
1: Samozřejmě, co bych si s tebou počal. Teď si chvíli odpočineme a až se setmí, pojedu za tvým otcem vyjednávat.

0: Když se začalo smrákat, nasedl jsem na svého velblouda a bez překážky jsem dospěl k cíli. Halev s chlapcem jeli pomalu za mnou. Mezi skalami kolem ohně sedělo asi 80 targijů a opodál leželi spoutaní zajatci, mezi nimi i můj kupec. Beze strachu jsem šel k ohni.
1: To je Karaben Nemsí. Ten pes mě urazil. Musí být potrestán. Chopte se ho.
2: Zadržte, mužové. Kde je Rhagata, váš vrchní šejk?
3: To jsem já. Jsi-li v skutku cizinec, který potupil našeho zvěda. Je to od tebe šílenství, že se vracíš? Uražený se pomstí. A ty zemřeš v mukách.
2: Neukvapuj se, šejku. Vyslechni mě, než vyřkneš svůj ortel. Máš syna jménem Chaloba?
3: Ano. Co je s ním?
2: Byl unesen a jenom já vím, kde je. Vrátím ti ho, přistoupíš-li na mé podmínky.
3: Rychle mluv, vše je předem splněno.
2: Dobrá, až přivedu chlapce. Propustíš kupce s jeho lidmi a vrátíš mu jeho zboží. Přísahej při Allahovi.
3: Přísahám. A teď mě rychle přiveď mého syna Chalabu.
2: Není daleko. Halefe, hej, Halefe, slyšíš? Přiveď Chalabu.
4: Jsme tu, Sidi. Pojď, chlapče.
3: Jsi v pořádku, synu?
5: Jsem, otče. Díky Karaben Nemsímu. Mám jenom hlad a žízeň.
3: Vidím, že jsi nelhal. Já dostojím svému slovu. Ďaure!
0: Z nenadání mě někdo prudce uhodil do týla. Zajiskřilo se mi před

0: Když jsem se probral z bezvědomí a otevřel oči, zjistil jsem, že sedím pevně na jízdním velbloudu a spolu s Halefem a ostatními zajatci míříme s karavanou směrem na jeho západ. Vedle mě jel zrádný chabír a když viděl, že jsem při vědomí, začal se mi pošklebovat.
1: Je s tebou konec, hrdino. Uvidíme, jak si poradíš s tekutým pískem. Hodím tě totiž do jezera zkázy.
0: Dělal jsem, že ho neslyším a upřeně jsem pozoroval na nebi obláček jako pavučinku, který se rychle zvětšoval a temněl. Hned jsem věděl, kolik uhodilo. Písečná bouře přišla v zápětí. Pomyšlení, že na mě spoutaného padne v bouři velbloud, mi dodalo takovou sílu, že jsem zpřetrhal pouta. Rychle jsem dojel nic netušícího zrádného chabíra, chytil jsem ho levičkou kolem pasu a strhl ho k sobě. Pravičkou jsem vytáhl nůž z jeho opasku a srazil jsem ho k zemi. Sotva jsem osvobodil Halefa a ostatní, písečná bouře udeřila plnou silou. Můj velbloud ulehl. Vklouzl jsem tedy mezi něj a balvan, který tam byl. Strčil jsem si cípka zajky do úst a šátek turbanu si omázal kolem hlavy.
2: Sidi, slyšíte mě? Probuďte se, Sidi, je po bouři. Podejte mi ruku, pomohu vám vstát.
1: Děkuji ti, Halefe. Ani se mi moc vstávat nechce, bolí mě celé tělo.
2: Aby ne, Sidi, vždyť na vás ležela pyramida písku.
1: A co Tarkiové?
2: Ti teď mají jiné starosti. V bouři se totiž ztratil šejkův syn.
3: Využili jsme s Halefem zmatku, pozháněli pohaněče, velbloudy i zboží. Takže karavana je připravena na cestu do Maruku. Čekáme na váš povel, emíre.
2: Dokonce jsme našli i vaše pušky.
1: Opravdu? Teď mohou Targiové přijít. Dostane se jim patřičného přivítání.
3: Však už jedou. A v čele sám šejk. Ale nezdá se, že by měli nepřátelské úmysly.
4: Nestřílejte! Mír! Mír! Emíre, nepřicházím jako nepřítel, ale jako prosebník. Jen ty nám můžeš pomoci.
1: Rád, bude-li to v mých silách.
4: Nasedni a rychle pojeď se mnou. Bouře zahnala mého syna chalobu i snosítky do jezera zkázy. Volá tebe, emíre.
1: Dobrá, veď mě tedy, šejku, ale rychle. Každá minuta je drahá. 20 metrů od břehu ležela v tekutém písku nosítka, na nich seděl chalaba a zoufale mě prosil o pomoc. Z plátna a z bambusových tyčí jsme rychle udělali jakýsi bor. Targiové ho položili na jezero a já se na něj opatrně vplazil. Pak mě odstrčili od břehu. Pomalu jsem se blížil k chlapci. Byl jsem často v životě v nebezpečí, ale nikdy jsem necítil to, co na chatrném boru uprostřed tekuté smrti. Konečně. Promáčený potem a s bušícím srdcem jsem se dostal k nosítkám. Přivázal jsem na ně lano a mužové na břehu nás opatrně přitáhli ke břehu do bezpečí. Targiové jásali, šejk tiskl syna v náručí. Potom přišel ke mně, objal mě a políbil.
4: Emíre, provinili jsme se na tobě. Řekni, čím to můžeme napravit? Žádej, co chceš, všechno ti dáme.
1: Chci tě v skutku o něco požádat a nebude to malá věc.
4: Mluv.
1: Nepohrdej příště cizincem jen proto, že má jinou barvu obličeje. Dobrý člověk zůstane tvým bratrem, i když není tvé rasy. Zlý člověk a zrádce zůstane zlým člověkem a zrádcem, i když se narodí třeba v tvém stanu. Příště suď lidi podle činů, ať jsou to Targiové, Tybové nebo Běloši. Pak teprve budeš velkým šejkem.
4: Tvá slova jsou jako skvostné perly. Budu je střežit v srdci. Uzavřeme teď přátelství podle zákonů pouště. Zachránil jsi mého syna. Ať mezi námi navždycky vládne láska.

0: Dáma v zrcadle. Odraz. Lidé by neměli nechávat na stěnách pokojů viset zrcadla, tak jako nenechávají ležet otevřené šekové knížky nebo dopisy, v nichž se přiznávají k nějakému odpornému zločinu. Toho letního odpoledne nebylo možné nepodívat se do velkého zrcadla zavěšeného venku v hale. Zaranžovala to náhoda. Z louby pohovky v salonu neodrážela se v benátském zrcadle jen mramorová deska protějšího stolu, ale také kus zahrady za ním. Bylo vidět dlouhou, travnatou cestičku, vinoucí se mezi záhony vysokých květin, dokud ji náhle neutěl zlacený rám. Dům byl prázdný a člověk, když tak byl v salonu sám, připadal si jako nějaký přírodovědec, který leží v úkrytu z listí a trávy a sám neviděn pozoruje ta nejplaší zvířata, vydry, jezevce, ledňáčky. Toho odpoledne byl pokoj plný takových plachých tvorů, světelných pruhů a stínů, povlávajících záclon, padajících okvětních plátků, všeho, co zpravidla chybívá, když je přítomen nějaký divák. Ten klidný starodávný venkovský pokoj s koberci a kamenným krbem, s knihovnou vestavěnou do zdi a s rudě a zlatě lakovanými skřínkami byl těch nočních tvorů plný. Vířili po podlaze, jemně a zvysoka našlapovali, natahovali ohony a klovali pomyslnými zobany, jako by to byly jeřáby či hejna půvabných plameňáků, jejichž růžové zbarvení pobledlo, nebo pávy, jejichž vlečky jsou zastřené stříbrem. A bylo vidět temné a tajemné rozplývavé skvrny, jako by nějaká sépie pojednou zaplavila vzduch nachem. A pokoj měl své vášně a běsy a závisti a smutky, které jim procházely a dodávaly mu mračného vzhledu, jako by to byla lidská bytost. Nic nezůstávalo pospolu a nezměněné ani dvě vteřiny. Venku však zrcadlo odráželo stůl v hale, slunečnice a zahradní cestičku tak přesně a utkvěle, že se zdály neuniknutelně zachycené ve své realitě. Byl to podivný kontrast. Tady se všechno měnilo, tam bylo všechno v klidu. Člověk nedokázal odolat a hleděl střídavě z jednoho na druhé. Mezitím, protože všechna okna a dveře byly otevřeny kvůli vedru, se tu neustále ozýval a zmíral povzdech, hlas pomíjejícna a zániku, který přicházel a vytrácel se jako lidský dech, kdežto věci v zrcadle dýchat přestaly a nehybně spočívaly v tranzu nesmrtelnosti. Před půl hodinou odešla paní domu Izabela Tysnová v tenkých letních šatech a s košíkem v ruce po travnaté cestičce a zmizela odkrojena zlaceným rámem zrcadla. Šla patrně někam dolů, do zahrady natrhat květiny nebo, jak se dalo spíš předpokládat, natrhat cosi světlého, fantastického, listnatého a plazivého, klematis nebo jeden z těch půvabných úponků slačce, který se pne po ošklivých zdech a rozkvétá občas bílými a fialovými květy. Připomínala spíš podivuhodný a chvějivý slačec než vzpřímenou astru, škrobenou cíní či své vlastní ohnivé růže svítící jako lucerny na šlahounech růžových keřů. Toto přirovnání ukazuje, jak velice málo toho o ní člověk po všech těch létech věděl. Je přece vyloučeno, aby 55letá či 60letá žena z masa a krve doopravdy byla věnečkem či šlahounem. Taková přirovnání nejsou jen hloupá a povrchní, jsou i krutá. Neboť se chvějí člověku před očima stejně jako ten svačec a zaclánějí pravdu. A pravda je nutná. Zeď je nutná. A tak bylo divné, že po tolikaleté známosti člověk nebyl sto říct, co je pravda o Izabele. Člověk si stále vymýšlel banality, jako třeba to o tom svačci a klematisu. Pokud jde o fakta, Bylo nesporné, že Izabela je stará pana, že je bohatá, že koupila tento dům a vlastníma rukama nashromáždila, často v nejzapadlejších koutech světa a s rizikem, že ji uštknou jedovatí hadi a nakazí se tropickými nemocemi, tyto koberce, křesla a skříňky, které teď žily člověku před očima svým nočním životem. Někdy se zdálo, že oni vědí víc, než jsme se kdy mohli dovědět my, kteří jsme na nich seděli, psali u nich a opatrně po nich našlapovali. V každé té skřínce byla spousta malých zásuvek a téměř v každé byly uloženy dopisy svázané s tuškou, provoněné levandulí, zasypané růžovými lístky. Protože dalším faktem, jestliže člověk toužil znát fakta, bylo, že Izabela znala mnoho lidí a mívala mnoho přátel. Takže kdyby měl člověk odvahu, aby otevřel skříňku a přečetl si její dopisy, našel by v nich stopy mnoha vzrušení, dojednaných schůzek, výtek za nesetkání, dlouhé milostné dopisy naplněné výčitkami a žárlivostí, strašná slova definitivního rozchodu, neboť všechny ty rozhovory a dostaveníčka nevedly k ničemu. Nikdy se neprovdala. A přesto soudě podle lhostejné masky její tváře prožila 20krát víc vášně a zkušeností než lidé, kteří svou lásku vytroubili do celého světa. Pod dojmem úvah o Izabele rozmnožily se v jejím pokoji stíny a symboly ještě víc. Kouty se zdály temnějšími, nohy křesel a stolů se protáhly a podobaly se hieroglyfům. Pojednou ty odrazy náhle a přesto neslyšně zmizely. Co si velkého a tmavého se styčilo před zrcadlem, všechno zastřelo, rozhodilo po stole hromádku mramorových, růžově a šedě žilkovaných tabulek a zmizelo. Obraz se však naprosto změnil. Na okamžik byl neznatelný a iracionální a naprosto rozostřený. Člověk nebyl sto uvést ty tabulky do žádné lidské relace. Pak si je však postupně určitým logickým rozumovým procesem utřídil a uspořádal a zařadil je do kartotéky běžných zkušeností. Konečně si uvědomil, že to jsou pouhé dopisy. Listonoš přinesl poštu. Leželi tam na mramorové desce stolu a ze všech se nejprve linulo světlo a barvy, surové a nevstřebané. A potom bylo zvláštní pozorovat, jak byly vtaženy do obrazu, uspořádány a zakomponovány, že se staly jeho nedílnou součástí a získali tak onen klid a nesmrtelnost udílenou zrcadlem. Ležely tam transponovány do nové reality a nového významu a také těžší, takže se zdálo, že bude třeba použít dláta, aby je bylo možno odloupnout od stolu. Ať to byla pouhá představa či ne, zdálo se, že to není jen hrst obvyklých dopisů, ale že to jsou tabulky, do nichž je vyryta věčná pravda. Kdyby je člověk byl sto přečíst, dověděl by se o Izabele všechno, co se o ní lze dovědět, ano, a také o jejím životě. Stránky uvnitř těch jakoby mramorových obálek jsou jistě poseté hlubokými a závažnými myšlenkami. Až Izabela přijde, vezme je a velice pomalu jeden po druhém je bude otvírat a pečlivě číst slovo za slovem a pak s hlubokým povzdechem pochopení, jako by dohlédla na dno všeho, roztrhá obálky na malé kousky a sváže dopisy a zamkne je do zásuvky ve skřínce, rozhodnuta skrýt to, co si nepřeje, aby vešlo ve známost. Tato myšlenka posloužila jako východisko. Izabela si nepřála, aby to vešlo ve známost, ale neměla by už déle unikat. Je to absurdní, je to zrůdné. Jestliže toho tolik skrývá a tolik toho ví, musí člověk rozpáčit prvním nástrojem, který má po ruce, svou imaginací. Musí na ní upřít svou pozornost v pravý okamžik, musí se jí zmocnit, nesmí se už nechat dál odvracet od svého cíle náhodnými a bezvýznamnými řečmi a činy, večeřemi a návštěvami a zdvořilou konverzací. Musí se vžít do její kůže. V té chvíli bylo možno vidět její dlouhé, úzké, módní střevíčky vyrobené z nejměkčí a nejpružnější kůže, prvotřídní jako všechno, co nosila. v nich zřejmě stála dole na zahradě u živého plotu a zvedala nůžky, přivázané k pásku, aby ustřihla nějakou usklou květinu nebo přečnívající větvičku. Slunce jí teď praží do obličeje a do očí, ale ne, v kritickém okamžiku zastřel slunce závoj mraku, takže její oči byly nevyzpytatelné, byly výsměšné nebo něžné, zářivé nebo matné. Bylo vidět jen neurčitý obrys její mírně pobledlé, jemné tváře, zahleděné do nebe. Přemýšlela snad o tom, že musí objednat novou ochranou síť na jahody, že musí poslat květiny vdově po Johnsonovi, že je nejvyšší čas zajet na návštěvu k Hipsleyovým, do jejich nového domu. O těch věcech jistě hovořila u večeře, ale člověka už nudilo poslouchat to, co říkávala u večeře. Člověk se chtěl zmocnit větší hloubek její bytosti a vyjádřit ten stav slovy, stav, který je promysl tím, čím je dech pro tělo, tím, čemu se říká štěstí nebo neštěstí. A když byla tato slova vyřčena, je zřejmé, že Izabela je šťastná. Je bohatá, je všemi vážená, má mnoho přátel, cestovala, v Turecku koupila koberce a v Perzii modré nádobí. Z místa, kde stála s nůžkama zdviženýma k odstřihovaným větvím a s tváří zacloněnou krajkovým mraku, rozbíhaly se od ní na všechny strany celé avení spokojenosti. Po jednou nůžky rychle cvakly a snítka klematisu padla na zem. Ve chvíli pádu se podle všeho trochu víc rozsvětlilo a člověk by pravděpodobně také mohl hlouběji proniknout do její bytosti. Její mysl v té chvíli byla plná něhy a lítosti. Odstřižení přečnívající větvičky ji jistě rozesmutnilo, poněvadž větévka předtím žila a ona si života velmi cenila. Ano, a pád větvičky jí patrně připomněl, že také musí zemřít. Připomněl jí marnost a pomíjivost věcí. A potom tu myšlenku ve své okamžitě dobré náladě rozvinula. A pomyslela si, že se k ní život zachoval dobře. I když větvička musela být odstřižena, bude ležet na zemi a sladce trouchnivět v kořenek fialek. A tak zůstala zamyšleně stát. Aniž kteroukoliv myšlenku precizovala, patřila totiž k o něm rezervovaným lidem, jejich šmozky uchovávají myšlenky obestřené mračně ticha. Byla těch myšlenek plná. Její mysl byla jako její pokoj, kde se světla objevovala a ztrácela, kam vtančila a tiše našlapovala, kde natahovala ohony a klovala kolem sebe. A pak celou její bytost, opět jako její pokoj, zahalilo mračno nějakého hlubokého poznání, nějaké nevyřčené lítosti. A pak byla plná zamčených zásuvek, nabitých dopisy, stejně jako její skřínky. Mluvit o tom, že ji člověk rozpáčí, jako by to byla ústřice, použít ke jejímu otevření jiných než těch nejjemnějších a nejpodanějších nástrojů, by bylo neslušné a nesmyslné. Člověk si musí uvědomit, a byla tu, v zrcadle, což člověka polekalo. Zprvu byla tak daleko, že ji nebylo zřetelně vidět. Přicházela zvolna a s prodlevami, tu narovnala stonek růže, tu zas k ní přivonila, ale nikde se nezastavila a po celou tu dobu se v zrcadle stále zvětšovala, víc a víc se stávala tou osobou, do jejíž mysli se snažil člověk proniknout. Postupně si ji ověřoval, ověřoval si ty vlastnosti, které objevil v tom viditelném těle. Byly tu její šedozelené šaty, její dlouhé střevíčky a košík a cosi jiskřivého na jejím hrdle. Přicházela tak pozvolna, že její obraz v zrcadle jakoby se neboutil, ale pouze se obohacoval o nějaký nový prvek, který se jemně pohyboval a měnil ostatní předměty, jakoby je zdvořile žádal, aby pro ni uvolnili pokoj. A dopisy a stůl a travnatá cestička a slunečnice čekající v zrcadle se rozdělily a rozestoupily, aby mohla být přijata mezi ně. K Konečně byla tu, v hale. Pojednou zůstala stát. Stála u stolu, naprosto nehybně, tiše. Zrcadlo ji hned začalo zalévat světlem, které jakoby ji fixovalo, jako kdyby to byla nějaká žíravina, která stravuje to, co je nepodstatné a umělé a ponechává pouze pravdu. Byla to okouzlující podívaná. Všechno z ní spadlo. Chmury, šaty, košík, diamanty. Všechno to, co člověk nazýval popínavou rostlinou nebo svačcem. Pod tím byla tvrdá zeď. Žena sama. Stála nahá v tom nelítostném světle. A nebylo tu nic. Izabela byla naprosto prázdná. Neměla žádné myšlenky, neměla žádné přátele, nedbala na nikoho. A pokud jde o její dopisy, byly to samé účty. Hle, jak tam stojí, stará a kostnatá, s vystouplými žilami a propadlou tváří, s tím špičatým nosem a vrásčitým krkem. Dokonce se ani neobtěžovala ty dopisy otevřít. Lidé by neměli nechávat viset v pokojích zrcadla.
1: Ukradený kaktus. Tak já vám povím, pravil pan Kubát, co se mně letos v létě stalo. Byl jsem na letním bytě, jak už ty letní byty jsou, bez vody, bez lesa, bez ryb, vůbec beze všeho, ale za to je tam silně zastoupena lidová strana. Okrašlovací spolek s čilým jednatelem, perleťářský průmysl a poštovní úřad se starou a nosatou pošmistrovou. Zkrátka je to tak, jako všude jinde. Tedy když jsem se tam asi 14 dní oddával blahodárným a hygienickým účinkům takové té ničím nerušené nudy, začal jsem větřit, že mě mají místní klepny a vůbec veřejné mínění nějak v prádle. A protože mé dopisy mě docházely nápadně dobře zalepené, až se celá obálka na rubu zrovna leskla arabskou gumou, řekl jsem si, aha, někdo otvírá mou poštu. Hrom do té poštmistrovské báby. To víte, tihle pošťáci prý dovedou rozlepit každou obálku. Počkej, řekl jsem si. A už jsem seděl a začal jsem svým nejúhlednějším písmem psát. Ty strašidlo poštmistrovské, ty nosatá fuchtle, ty kometo, ty treperendo zvědavá, ty zmije, ty rašple, ty ježibabo a tak dále, s úctou veškerou Jan Kubát. Poslouchejte, tahle čeština je bohatá a přesná řeč. Jedním dechem jsem na ten papír vysypal 34 výrazů, kterých může přímý a počestný muž užít vůči každé dámě, aniž by se stal osobním nebo dotěrným. Pak jsem to spokojeně zalepil, napsal jsem na obálku svou vlastní adresu a jel jsem do nejbližšího města dát to do schránky. Den na to běžím na poštu a strčím s nejlíbeznějším úsměvem hlavu do okénka. Paní pošmistrová, povídám, není tady pro mne nějaký dopis?
2: Já vás budu žalovat, vy ničem. Zasršela na mě paní pošmistrová s tím nejstrašnějším pohledem, který jste kdy viděl.
1: Ale paní pošmistrová, povídám jí soucitně, snad jste nečetl něco nepříjemného. A pak jsem raději ujel. To nic není, pravil kriticky pan Holan, vrchní zahradník Holbenovy zahrady. Tahle ta lest byla příliš jednoduchá. Já bych vám mohl povídat, jak jsem nalíčil na toho zloděje kaktusu. To víte, starý pan Holben je náramný kaktusář a jeho sbírka kaktusů, já nelžu, může mít cenu 300 tisíc, když nepočítám unikáty. Na to si starý pán potrpí, aby ta sbírka byla veřejně přístupná. Holane, říká, to je ušlechtilá záliba, to se má v lidech živit. Ale já si zas myslím, když nějaký malý kaktusář vidí, řekněme, takového zlatého gruzóna za 1200, tak ho jen zbytečně bolí srdce, že ho nemá. Ale když to starý pán chce, no, dobrá. A tuhle v loni jsme začali pozorovat, že se nám ztrácejí kaktusy. A to ne nějaké ty na oko, co kde kdo chce mít, ale zrovna takové ty speciality. Jednou to byl echinokaktus vyslizený, podruhé grézneri, pak jedna vitia, import přímo z Kostariky, pak jedna species nova, kterou poslal Fritsch, potom jeden melokaktus leopoldi, unikát, který nikdo v Evropě neviděl už přes 50 let, a nakonec Pilocereus fimbriatus ze San Dominga. První kus, který kdy přišel do Evropy. Poslouchejte, ten zloděj musel být nějaký znalec. To nemáte ponětí, jak starý pán zuřil. Pane Holbene, říkám mu, jednoduše své skleníky zavřete a bude po ptákách. A to zasne, křičel starý pán. Taková ušlechtilá záliba je pro všecky. Musíte mě chytit toho prašivku zloděje. Vyhoďte hlídače, najměte nové, alarmujte policii a takové ty krámy. To je těžká věc, když máme 36 tisíc hrníčků, nemůžeme postavit ke každému jednoho hlídače. Tak jsem aspoň najal dva revírní inspektory od policie na penzi, aby dávali pozor, a zrovna tehdy se nám ztratil ten Pilocereus fimbriatus a zbyl nám po něm jenom důlek v písku. Teda to jsem se dožral a začal jsem pást sám po tom zloději kaktusu. Abyste věděli, tihle praví kaktusáři, to je něco jako sekta dervišů. Já myslím, že jim místo fousů rostou ostny a glochidy. Tak jsou do toho zažraní. U nás máme dvě takové sekty. Spolek kaktusářů a sdružení kaktusářů. Čím se od sebe liší, to nevím. Myslím, že jedni věří, že kaktusy mají nesmrtelnou duši, kdežto druzí jim přinášejí krvavé oběti. Ale zkrátka ty dvě sekty se navzájem nenávidí a pronásledují se ohněm a mečem na zemi i povětří. Teda, já jsem si zašel k předsedům těch dvou sekt a ve vší důvěrnosti jsem se jich zeptal, nemají-li nějaké zdání, kdo by, třeba z té druhé sekty, ty Holbenovy kaktusy mohl ukrást. Když jsem jim řekl, které vzácné kaktusy se nám ztratily, prohlásili s největší určitostí, že teda je nemohl ukrást žádný člen té nepřátelské sekty, protože tam jsou jenom takoví svrabaři, hudlaři a nezasvěcenci, kteří nemají ani ponětí, co je to takový vyslizen nebo grezner, než kvůli Pilocereus fimbriatus. A co se týče jejich vlastních členů, že ručí za jejich poctivost a ušlechtilost, že ti nejsou schopni něco ukrást, ovšem krom nějakého toho kaktusu. Ale kdyby někdo z nich takového vyslizena měl, že by ho jistě ukázal těm ostatním k uctívání a náboženským orgím, ale o tom jim předsedům není nic známo. Načež oba ti ctihodní páni mě řekli, že kromě těch dvou veřejně uznaných nebo trpěných sekt jsou ještě divocí kaktusáři a ti prý jsou ze všech nejhorší. To jsou ti, kteří se pro svou náruživost nemohli snést s těmi umírněnými sektami nebo vůbec holdují různým bludům a násilnostem. A tihle divocí kaktusáři prý jsou schopni všeho. Když jsem tedy u těch dvou pánů nepochodil, vylezl jsem na takový pěkný javor v našem parku a přemýšlel jsem. Já vám říkám, nejlíp se přemýšlí v koruně stromu. Tam je člověk tak jaksi odpoután, trochu se to s ním houpe a přitom se díváte na všechno z vyššího stanoviska. Já myslím, tihle filozofové by měli žít na stromech jako žluvy. A na tom javoru jsem si vymyslel takový plán. Nejdřív jsem si oběhl své známé zahradníky a povídám, Mládenci, nehněl vám nějaké kaktusy? Starý pan Holben by je potřeboval na ty své pokusy. Takhle jsem sehnal pár set marodů a přes noc jsem je nastrkal do Holbenovy sbírky. 2 dny jsem byl sticha a 3. dne jsem dal do všech novin tuhle zprávu. Holbenovy světoznámé sbírky ohroženy. Jak se dovídáme, byla velká část jedinečných Holbenových skleníků zachvácena novou a dosud neznámou chorobou, zavlečenou nejspíše z Bolívie. Nemoc napadá zejména kaktusy, probíhá po nějaký čas latentně a pak se projevuje jako hniloba kořenů, krčku i těla. Jelikož se zdá, že tato choroba je velmi nakažlivá a rychle se šíří dosud nezjištěnými mikrosporami, byly Holbenovy sbírky zavřeny. Asi za 10 dní, po těch 10 dní, jsme se museli skrývat, aby nás kaktusáři neroztrhali samými dotazy, jsem poslal novinám 2. zprávu. Podaří se zachránit Holbenovy sbírky? Jak se dovídáme, určil profesor McKenzie chorobu, jež vypukla ve světoznámých Holbenových sbírkách. Jako zvláštní tropickou plíseň Malacorhiza paraguayensis wild. A doporučil postřikovat zachvácené exempláře tinkturou Harvard-Lawsonovou. Dosavadní pokusy s tímto lékem, které se nyní ve velkém měřítku provádějí v Holbenových sbírkách, jsou velmi úspěšné. Harvard-Lawsonův roztok lze dostat i u nás v tom a tom závodě. Když tohle vyšlo, seděl už jeden tajný v tom závodě a já jsem se uvelebil u telefonu. Za 2 hodiny mě telefonoval ten tajný. Tak pane Holan, už ho tu máme. Za 10 minut jsem držel za límec takového malého človíčka a třepal jsem jím. Ale pane, protestoval ten človíček, co se mnou třepete? Já sem jdu koupit jenom tu známou Harvard-Lawsonovu tinkturu. Já vím, povídám mu, jenže ona žádná není. Tak jako není žádná nová nemoc. Ale vy jste nám chodil krást kaktusy do Holbenovy sbírky, vy čerchmanský taškáři. Zaplať pán Bůh, vyhrkl ten človíček. Tak ona žádná taková nemoc není. A já jsem 10 nocí nespal strachem, že jí dostanou mé ostatní kaktusy. Tak jsem ho za límec vynesl do auta a jel jsem s ním a s tím tajným do jeho kvartíru. Poslouchejte, takovou sbírku jsem ještě neviděl. Ten človíček měl jediný kumbálek v podkroví ve Vysočanech, no asi tak 3x4 metry. V koutě na zemi deku, stoleček a židli a to ostatní byly samé kaktusy, ale jak? Jaké exempláře a v jakém pořádku to teda člověk, aby pohledal. Tak které pak kousky vám ukradl, povídá ten tajný. A já jsem koukal na toho taškáře, jak se třese a poliká slzy. Poslouchejte, řekl jsem tajnému, ono to nemá takovou cenu, jak jsme si mysleli. Řekněte na direkci, že ten pán toho odnesl za 50 korun a že si to s ním vyřídím sám. Když tajný odešel, povídám, tak příteličku, nejdřív mě spakujte všechno, co jste si od nás odnesl. Ten človíček vám mrkal, protože měl slzy na krajičku a šeptá, prosím vás, pane, nemohl bych si to raději odsedět. Nic, křičím na něj, nejdřív musíte vrátit, co jste nám nakradl. Tak on vám začínal vybírat jeden hrnéček po druhém a dával je na stranu. Bylo jich asi 80. My jsme neměli ani ponětí, že nám toho tolik chybělo, ale nejspíš to odnášel už po dlouhá léta. Pro jistotu jsem se na něho rozkřikl. Co? Tohle, že je všechno? tomu vyhrkly slzy, vybral ještě jeden běloučký Delighty a jeden Korniger. Dal je k těm ostatním a vzlikal: pane, na mou duši víc už jich od vás nemám.
2: To se ještě ukáže, hromoval jsem. Ale teď mě řekněte, jak jste je od nás mohl odnášet.
1: To bylo tak, breptal a přitom mu takhle skákal rozčilením ohryzek. Já jsem si totiž vzal na sebe ty šaty.
2: Jaké šaty, křičím já?
1: To se vám začervenal samými rozpaky a koktel. Prosím, ženské šaty.
2: Človíčku, divím se, proč zrovna ženské šaty?
1: Protože, zajíkal se on, prosím, takové obstarožní ženské si nikdo pořádně nevšimne. A pak, dodával skoro vítězně, přece dá rozum, že nikdo nebude z něčeho takového podezřívat ženskou. Pane, ženské mají všechny možné vášně, ale jak živy si nedělají sbírky. Viděl jste už někdy ženskou, která by měla sbírku známek, nebo brouků, nebo inkunábulí, nebo takových věcí? Nikdy, pane. Ženské nemají tu důkladnost a takovou tu náruživost. Ženské jsou tak děsně střízlivé, pane. Víte, to je ten největší rozdíl mezi námi a jimi. Že jen my si děláme sbírky. Já si tak myslím, že vesmír je jenom sbírka hvězd. On je nějaký mužský bůh a ten si dělá sbírku světů. Proto jich je tak strašně mnoho. Hergot, kdybych já měl tolik místa a prostředků jako on. Víte, že si vymýšlím nové kaktusy a v noci se mi o nich zdá. Třeba takový kaktus, který má zlaté vlasy a hořcově modré květy. Já jsem ho nazval Cephalocereus nympha aurea racek. Já se totiž jmenuju Ráček, račte vědět, nebo Mamilaria kolubrína racek, a nebo Astrophytum caespitosum racek. Pane, tady jsou takové zázračné možnosti. Kdybyste věděl... Počkejte, přerušil jsem ho. A v čem jste ty kaktusy odnášel? Prosím, za ňadry, řekl stydlivě. Ono vám to tak krásně píchá. Poslouchejte, já jsem už neměl to srdce ty kaktusy mu vzít.
2: Víte co? Řekl jsem mu. Já vás dovezu k starému panu Holbenovi, a ten už vám utrhne obě uši. Lidi, to vám bylo, když ti dva se zčuchli. Celou noc zůstali ve skleníku, než obešli těch 630 tisíc hrnéčků. Holane, řekl mě starý pán, to je první člověk, který dovede ocenit kaktusy. A než uběhl měsíc, starý pan Holben s pláčem a žehnáním vypravil toho Ráčka do Mexika, aby tam sbíral kaktusy. Oba svatosvatě věřili, že tam někde roste Cephalocereus nympha aurea racek. Do roka jsme pak dostali takovou divnou zvěst, že pan Ráček tam zahynul krásnou a mučednickou smrtí. Přišel tam nějakým indiánům na jejich posvátný kaktus čikulí, který je, abyste věděli, vlastní bratr Boha Otce
1: A buď se mu nepoklonil, nebo jej dokonce ukradl. Zkrátka, milí Indiáni pana Ráčka svázali a posadili ho na Echinocactus visnaga Hooker, který je veliký jako slon a posetý ostny dlouhými jako ruské bajonety, následkem čehož náš krajan odevzdán ve svůj osud vypustil duši. Tak, to je konec zloděje kaktusů.

0: Pokládejte tu příhodu za komedii, anebo ji pokládejte za tragedii. Jednoho člověka připravila o rozum, mne připravila o trochu krve a dalšího člověka připravila z moci zákona o svobodu. A přece některé její prvky měly vysloveně komický ráz. Bylo to v druhé polovině června. Holmes strávil několik dní na lůžku, jak to čas od času mýval ve zvyku, avšak onoho rána se objevil s jakýmsi obsáhlým dokumentem v ruce a s čtveráckým zábleskem v přísných šedých očích.
1: Máte příležitost dopomoci si k penězům, příteli Watsone. Slyšel jste někdy o někom jménem Gridep?
0: Bohužel nikoli.
1: No, kdybyste dokázal vyšťourat nějakého Grideba, získal byste odměnu.
0: Z jakého důvodu?
1: Ach, to je dlouhá historie a také dosti prapodivná.
0: V tom vstoupila paní Hudsonová s navštívenkou na podnose. Stálo na ní John Gridep, advokát Morville, Kansas, USA. Muž toho jména zakrátko stanul v místnosti. Byl pomenší, statný, s kulatým, svěžím, hladce vyholeným obličejem.
2: Pan Holmes? Patrně jste dostal dopis od mého jmenovce, pana Nathana Gerideba, že?
1: Posaďte se.
2: Děkuji.
1: Tuším, že si toho budeme mít mnoho co povídat. Vy budete ovšem onen pan John Gerideb, o němž se zmiňuje tento list. Proč s vámi vlastně nepřišel i pan Nathan Gridep?
2: A proč vás do toho vůbec zatahoval? Jde o běžnou obchodní záležitost, kterou si mezi sebou vyřizují dva seriózní muži a jednomu z nich napadne zavolat k tomu detektiva.
1: Pisatele vedla snaha dosáhnout cíle, který je jistě stejně důležitý i pro vás. Panu Gridebovi je známo, že mívám přístup k informacím. A proto bylo docela přirozené, že se na ně obrátil.
2: No, tak to je jiná. Nechci jenom, aby se do soukromých záležitostí vměšovala policie. Pokud se spokojíte s tím, že nám pomůžete toho člověka najít, nemůže se tím nic pokazit.
1: A jelikož jste už tady, vážený pane, snad abyste nám tu záležitost sám jasně vylíčil. Zde můj přítel nezná podrobnosti.
2: A musí je znát.
1: Pracujeme obvykle společně.
2: No, dobrá. Kdybyste byli rodáky z Kansasu, nemusel bych vám vysvětlovat, kdo to byl Alexander Hamilton Gerideb. Zbohatl v obchodě s realitami a všechno své jmění investoval do pozemků všeho druhu. Neměl žádné blízké příbuzné. Byl však zvláštním způsobem hrdý na nezvyklost svého jména. Tím jsme se také seznámili. Měl jsem advokátní praxi v Topece. Jednoho dne mne starý pán navštívil a měl radost jako malý kluk, že poznává člověka stejného jména. Byl to takový jeho koníček a umínil si, že zjistí, jestli někde na světě žijí ještě další Geridebové. Chtěl po mně, abych hledal další jmenovce. Opáčil jsem, že jsem na takovou věc příliš zaměstnaný člověk a on řekl, a přece to uděláte, jestli se věci vyvinou tak, jak jsem si přece vzal. Myslel jsem, že žertuje, ale zdaleka nemluvil do větru. Do roka zemřel a zůstavil po sobě poslední vůli. Jeho vlastnictví se mělo rozdělit na tři části. Já zdědím jednu z těch třetin pod podmínkou, že objevím další dva Gerideby, kteří se mnou podělí o zbytek. Pro každého dobrých $5 milionů. Byla to tak lákavá příležitost, že jsem pověsil práva na hřebíček a vydal se hledat další Gerideby. Ve Spojených státech nežije ani jeden. Pročesal jsem je celé jemným hřebenem, pánové, a ani jediného jsem nechytil. Pak jsem zkusil štěstí ve Staré vlasti. A na mou věru, v londýnském telefonním seznamu se takové jméno vyskytovalo. Vyhledal jsem jeho nositele před 2 dny a celou záležitost jsem mu vysvětlil. Žije však osaměle jako já. Má sice v příbuzenstvu nějaké ženské, ale žádné muže. Poslední vůle ovšem stanoví, že to musí být 3 dospělí muži. Máme tedy ještě jedno místo volné. A kdybyste nám našel někoho, kdo je může zastávat, rádi vám to zaplatíme.
1: Tak co, Watson? Neříkal jsem vám, že je to dost prapodivná historie? Na vašem místě, pane, by mne ze všeho nejdříve napadlo dát inzerát do společenské rubriky v novinách.
2: Ale to jsem také udělal, pane Holmesi. Žádná odpověď.
1: Neříkejte. No to je jistě velmi pozoruhodný problémeček. Jsem ochoten se tím zabývat ve volném čase. Mimochodem je zajímavá shoda okolností, že pocházíte z Topeky. Byl jsem kdysi v písemném styku s jedním vaším rodákem, je už neboštík, se starým doktorem Lysandrem Starem, který tam byl starostou.
2: A to byl zlatý člověk. Dodnes lidé uctívají jeho památku. No, pane Holmesi, myslím, že nemůžeme udělat nic jiného, než za pár dní se s vámi zase spojit a dát vám vědět, jak jsme pokročili.
0: S tímto ujištěním se Američan uklonil a odešel. Holmes si zapálil lulku, chvíli mlčky pokuřoval a jen se záhadně usmíval.
1: Uvažuji, Watsone, co jen u všech všudy vedlo toho člověka k tomu, že nám tu napovídal takovou kupu lží. Byl jsem už pokušený zeptat se ho na to přímo, ale pak jsem usoudil, že bude moudřejší nechat ho v domnění, že nás oklamal. Takový chlap sem přijde v anglickém kabátě s prošoupanými lokty a v kalhotách vyboulených na kolenou, jak je celý dlouhý rok nesundal. A přitom podle jeho vlastního prohlášení to má být Američan z malého města, který do Londýna přibyl teprve nedávno. Dále, ve společenských rubrikách žádný takový inzerát nebyl. Víte, jak horlivě je sledují. A pak? V životě jsem neznal žádného doktora Lysandra Stára z Topeky. Kde jsem si toho chlapa oťukal, tam jsem narazil na faleš. Myslím, že skutečně z Ameriky pochází, ale že si obrousil přízvuk dlouholetým pobytem v Londýně. Jakou to však hraje hru? A co věří za tou absurdní honbou na Gary Debbie? Zcela jistě jsme odhalili darebáka. A bude to jistě darebák zajímavý a vynalézavý. Nyní musíme zjistit, je-li podvodníkem i náš pisatel.

0: Když se onoho krásného jarního dne začal snášet soumrak, Little Rider Street vypadala jako ze zlata a v šikmých paprscích zapadajícího slunce působila úchvatně.
1: Tohle už tu visí pár let, Watsone. V každém případě to bude jeho pravé jméno, což stojí za povšimnutí.
0: Řekl Holmes při pohledu na opršelý povrch štítku se jménem pana Nathana Gerideba. Ukázalo se, že jeho nositel je dlouhý, vychrtlý, holohlavý, asi 60letý muž, který působil dojmem člověka sice výstředního, ale přívětivého. I pokoj byl stejně nevšední jako ten, jenž v něm přebýval. Připomínal spíš malé muzeum. Podél stěn stála jedna vitrina a skřínka vedle druhé a všechny byly plné geologických a anatomických exponátů. Velký stůl uprostřed místnosti byl zavalen změtí nejrůznějších věcí. Pan Gerideb se zřejmě vědecky zajímal o mnoho oborů.
2: Prosím, přijměte místo, pane Holmesi. Dovolte, uklidím někam ty kosti. Tak, a vy, doktore, kdybyste laskavě odsunul stranou tu japonskou vázu, ano, děkuji. Vidíte kolem sebe skromné doklady mých životních zálib. Můj lékař mě hubuje, že nechodím ven, ale co bych dělal venku, když mě tolik věcí poutá zde?
1: Chcete tím říct, že vůbec nikdy neopustíte tento byt?
2: Občas zajdu na aukci k Sotheby'mu nebo k Christie'mu, ale jinak téměř nevycházím. Nemám síl na zbyt a moje vědecká práce je velmi vyčerpávající. Umíte si tedy představit, pane Holmesi, co to pro mě bylo za otřes, sice příjemný, ale přece jen otřes, když jsem se dověděl o tomto neslýchaném štěstí. Potřebujeme pouze jednoho dalšího Gerideba, aby se to všechno mohlo uskutečnit. Měl jsem bratra, ale ten už zemřel. Určitě ale jsou někde na světě muži tohoto jména. Slyšel jsem, že se zabýváte zvláštními případy a proto jsem vám napsal.
1: A máte v skutku takový zájem o ty pozemky v Americe?
2: O ně ovšem ne, pane. Ani za nic na světě bych neopustil své sbírky. Ale ten pán neujistil, že můj podíl odkoupí, jakmile právně prokážeme své nároky. Jen si představte, co bych dokázal s 5 miliony dolarů. Vždyť bych mohl položit základy k celostátním sbírkám.
1: Nechci vás nějak rušit ve vašem bádání. Chci se vás jen zeptat. Ten pán z Ameriky, vyrozuměl jsem dobře, že jste o něm nikdy předtím neslyšel?
2: No to je pravda. Navštívil mne poprvé minulé úterý.
1: Pověděl vám o našem dnešním rozhovoru?
2: Ano, jel od vás přímo ke mně.
1: Navrhl vám, jak byste měli postupovat?
2: Ne, pane Holmesi, nenavrhl.
1: Dal jste mu nějaké peníze? A nebo vás o to žádal?
2: Ne, vůbec ne.
1: Nemáte tušení, oč mu jde?
2: Ne, leda o to, co tvrdí.
1: Spravil jste ho o schůzce, kterou jsme si telefonicky domluvili?
2: Ano, spravil.
1: Máte ve sbírce něco velmi cenného?
2: Ne, pane, nejsem boháč. Je to dobrá sbírka, ale nijak drahocená.
1: Neobáváte se tedy, lupičku?
2: Kde pak?
1: Jak dlouho bydlíte v tomto bytě?
2: Bude tomu pomalu 5 let.
0: Holmesův výslech přerušilo rázné zaklepání na dveře. Jakmile náš klient odemkl, vtrhl vzrušeně do pokoje americký advokát a mával nad hlavou nějakými novinami.
3: Tady je to. Doufal jsem, že vás tu ještě zastihnu. Gratuluji vám, pane Geridebe. Je z vás boháč, vážený. Naše usilování dospělo k šťastnému konci. A co se týká vás, pane Holmesi, můžeme se vám jen omluvit, jestli jste se zbytečně namáhal.
0: Předal noviny našemu klientovi a ten se upřeně zahleděl na zatržený inzerát. Naklonili jsme se s Holmesem kupředu a četli jsme mu přes rameno. Stálo v něm Howard Gerideb, továrna na zemědělské stroje, odhady na artéské studně. Obraťte se na adresu Grosvenorovy domy v Eštnu.
4: Chvála Bohu, tím máme třetího.
3: Dal jsem pátrat v Birminghamu a můj pověřenec mi poslal tento inzerát z místních novin. Musíme si pospíšit a celou záležitost dovést ke konci. Napsal jsem tomu člověku a sdělil mu, že ho navštívíte v jeho kanceláři zítra odpoledne ve 16:00.
4: Ale proč ho mám navštívit já?
3: Ale tak co o tom soudíte, pane Holmesi? Nemyslíte, že by to bylo moudřejší? Já jsem přivandrovalý Američan s lákavou historkou. Proč by měl věřit všemu, co mu povím?

0: prosadila.
1: Správně, soudím, že tento pán má naprostou pravdu.
2: No tak, když jinak nedáte, pojedu.
0: Aha.
1: Pak je tedy vše dohodnuto. A vy jistě mi podáte zprávu, jak jen to bude možné.
0: Postarám se o to. No, budu už muset jít. Zítra se tu zastavím, pane Natane, a doprovodím vás na vlak do Birminghamu.
3: Postřehl jsem, že přítelův obličej se rozjasnil, když nás Američan opustil.
1: Velice rád bych si prohlédl vaše sbírky, pane Garidebe. V mém povolání se někdy hodí nejrůznější vědomosti a váš pokoj je v tomto směru mimořádně poučný. Kdyby to jen šlo, nemohl bych se sem zastavit zítra, nebudete-li mít námitek.
2: Ano, jistě, že ne, jste srdečně vítán. Byt bude ovšem uzavřen, ale paní Sondersová se zdrží v přízemí až do 4 hodin a otevřela by vám svým klíčem.
1: Mimochodem, komu patří tato nemovitost?
2: Firmě Holloway a Steel. Proč?
1: Zajímám se o domy z historického hlediska. Uvažoval jsem, zda pochází z doby královny Anny a nebo krále Jiřího.
2: Určitě krále Jiřího.
1: Skutku? Není ještě starší? Oh, to se dá ovšem lehce ověřit. Poroučím se vám, pane Garidebe. A přeji vám, aby vaše cesta do Birminghamu byla úspěšná.

0: Druhého dne Holmes časně ráno vstal a odešel. Když se vrátil k obědu, všiml jsem si, že se tváří velmi vážně.
1: Tohle bude nebezpečnější záležitost, než jsem očekával, Watsone. Zjistil jsem totožnost pana advokáta Garideba. Není to nikdo jiný, než zabiják Evans, známý darebák a násilník.
0: Obávám se, že mi to nic neříká.
1: James Winter alias zabiják Evans pochází z Chicaga. V lednu 1895 zastřelil jednoho člověka v jistém nočním klubu. Oběť zemřela, ale on prokázal, že to bylo v sebeobraně. Mrtvý byl identifikován jako Roger Prescott, známý padělatel bankovek a mincí. Evans byl propuštěn v roce 1901. Zatím vede údajně poctivý život.
0: Ale na co si to hraje?
1: Zprostředkovatel bytů mi poskytl informaci o tom, že Nathan Garideb žije v onom domě 5 let. Před ním jej obýval jistý Waldron, který jednoho dne zčista jasta zmizel. Byl to vysoký, vousatý muž v snědé pleti, stejně jako Prescott, jehož Evans zastřelil. Můžeme tedy prakticky předpokládat, že Prescott, ten americký padělatel, bydlel právě v tom pokoji, který náš nic netušící přítel nyní zasvětil svým sbírkám a který skrývá své tajemství. Evans za nějakým účelem potřeboval dostat Garideba z bytu a protože náš sběratel nikdy nevychází, musel na to od lesa. Celou tu pohádku o třech Garidebech, ke kterému dalo příležitost ono nezvyklé jméno, si patrně vymyslel. A my se nyní musíme vypravit do Ryder Street, abychom se dozvěděli více.

Krátce na to, co se za hospodyní paní Saundersovou zabouchly dveře, jsme se s Holmesem v bytě pana Garideba skryli ve stínu a vyčkávali věcí příštích. Ty na sebe nedali dlouho čekat. V pokoji stanul Američan. Zaklapl za sebou dveře, přikročil ke stolu v prostřed místnosti a odsunul jej ke straně. Svinul koberec, vytáhl železné páčidlo a jal se jim usilovně pracovat na podlaze. Po chvíli prkna povolila a hned na to se objevil čtverhraný otvor. Zabiják Evans škrtl sirkou, zapálil ohořelou svíčku a zmizel nám z očí. Naše chvíle nadešla. Vykročili jsme k otevřené

0: propadlišti a jakkoliv opatrně jsme našlapovali, stará podlaha pod našima nohama zapraštěla. Američan vystrčil hlavu z otvoru a překvapení a hněv na jeho tváři vystřídal zahanbený úsměv, když si uvědomil, že na jeho hlavu míří dvě pistole.
1: Koukám, že jsem na vás přece jen nestačil, pane Holmesi. No, musím uznat, vážený pane, doběhl jste mě.
0: Ve vteřině vytrhl ze zánětří pistoli a vypálil dvě rány. Ucítil jsem náhle žhavou bolest, jako by mi někdo přitiskl na stehno rozpálené železo. Holmesova pistole zapraštěla na mužově hlavě.
2: Neublížil vám, Watsone?
3: To nic není, Holmesi. Pouhé škrábnutí.
2: Měl jste štěstí, Evansi. Kdybyste byl Watsona zabil, nevyšel byste z této místnosti živ. Co můžete uvést na svou obranu?
0: Evans, který se probíral z omráčení, nemohl uvést na svou obranu nic. Pouze seděl a mračil se. Opřel jsem se o Holmese a společně jsme nahlédli do sklípku. Měli jsme před očima mohutný, zrezivělý stroj, velké role papíru, hromady různých lahviček a malý stolek, na němž byly v řadách vyrovnány četné, úhledné balíčky.
2: Tiskařský stroj. Padělatelova výzbroj.
1: Ano, vážení.
0: Ozval se náš zajatec. Vrávoravě povstal a opět klesl na židli.
1: To byl největší padělatel, jaký ho kdy Londýn zažil. Tohle je Prescottův stroj. A v těch svazečkách na stole je 2000 Prescottových bankovek. Každá má cenu 100 liber a udáte je všude. Poslušte si, pánové. Dohodneme se a vy mě necháte běžet.
2: Něco takového nemáme ve zvyku, pane Evansi. Zastřelil jste toho Prescotta, že?
1: Jo, a vyfás jsem za to 5 let, ačkoliv on vytáhl pistoli první. 5 let, když jsem měl dostat metál jako talíř. Nikdo na světě nerozezná Prescottovi peníze od státních bankovek. Kdybych ho byl nevyřídil, byl by jima zaplavil Londýn. Nikdo než já o tomhle místě nevěděl. Divíte se mi, že jsem se sem chtěl dostat? A co jsem si měl počít, když jsem zjistil, že ten blázen stará s broukama a s tím divným jménem na tom všem trůní a nikdy nevystrčí nos? Koukejte, pane Holmes, co pak jsem vlastně proved? Já s tou mašinou nepracoval. Neublížil jsem tomu dětkovi plesnivýmu. Nač mě chcete dostat?
2: Na nic než na pokus o vraždu, pokud mohu soudit. Ale to už není naše starost.
0: Tak se tedy měly věci, pokud jde o zabijáka Evanse a jeho pozoruhodnou pohádku o 3 Garidebech. Později jsme se doslechli, že se ubohý starý pán už nevzpamatoval z otřesu zklamaných nadějí. Zřítil se mu vzdušný zámek a trosky ho pohřbili. Jeho stopy končí v jednom sanatoriu v Brixtonu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dnešním dílem uzavíráme čtvrtou desítku našich schůzek, na kterých jsme se domluvili, hodlajíce se toulat českou minulostí. Dnešním dílem uzavíráme i příběh knížete Václava. Uzavíráme? Ne, ten příběh totiž zůstává s námi a v nás. Je součástí našich tisíciletých dějin a my jej potkáváme i v přítomnosti. Václavovo jméno šeptali lidé v modlitbách v dobách nejtemnějšího temna. Spojovalo generace, zvýrazňovalo náš národ a jeho staleté tradice. Vytvářelo pocit sounáležitosti. V těžkých časech, kdy šlo o všechno, za válek, hladomorů i ve staletích poněmčování, se jméno Václavovo vždycky znovu a znovu vynořovalo, jako by mělo svoji magii, kouzlo, tajemství, svoji sílu. Kníže Václav I. z rodu Přemyslovců byl člověk z masa a kostí. A právě na základě těch kostí, těch víc než tisíc let starých pozůstatků Václavovy tělesné schránky, se pokusíme načrtnout alespoň v hrubých rysech jeho podobiznu.

0: Nejstarší hrob knížete Václava se nacházel ve Staré Boleslavi.
1: Tedy v místě vraždy. Bylo to určitě ve zdejším kostelíku.
0: 3 roky po jeho smrti byly ostatky vyzvednuty.
1: Rok můžeme pouze odhadnout nám 938. Za to den víme zcela přesně, 4. března to bylo. A dokonce víme, že to měla být neděle. Dne 4. března 938 byla neděle.
0: Boleslav I.
1: Tedy bratrovrah?
0: Nechal Václavovi ostatky převést do Prahy.
1: Proč?
2: Protože nemohl odolat zázraku božímu a počal se rozpomínat i třeba zpozdě na svůj hřích.
1: Ze všech možností, které se nabízejí nám, právě tato připadá jako nejméně reálná. Boleslav se nerozpomenul na hřích. Když tak se rozpomenul na to, jak popularitu svého bratra, kterého nechal sám zabít, využít ve svůj prospěch.
2: Shromáždivše se kněží i zástupové, kolik jich přijíti mohlo, uložili za zpěvu hymnů a písní tělo do rakve a pochovali je v rotundě svatého Víta, mučedníka.
0: Tady byli podruhé pohřbeny. V jižní apsidě v hrobové jámě, vyhloubené do břidlicové skály. Nad hrobem pak zbudovali oltář.
2: V dalším století založil na místě rotundy kníže Spytihněv II. Dvouchórovou baziliku. Součástí východního konce její jižní lodi se stala rotunda s Václavovým hrobem.
1: Rok 1333.
0: Králevic Karel, původně Václav, po své matce Elišce Přemyslovec, nechal nákladem 300 hřiven stříbra zhotovit 12 stříbrných soch apoštolů. Sám přispěl 200 hřivnami, ostatek byl získán z dobrovolných darů věřících.
1: Sochy ovšem zdobily Václavův hrob jenom 3 roky.
0: Jan Lucemburský dal synův dar svým věřitelům jako splátku.
1: Rok 1344. Karel, pořád ještě Kralevic, položil základy nové gotické katedrály svatého Víta. Kaple měla být jeho součástí.
2: Za 2 roky na to dal Karel zhotovit novou královskou korunu a ustanovil, že má spočívat neustále na lebce svatého Václava a že má být snímána pouze při korunovaci českých králů. Lebku samotnou dal obložit ryzím zlatem. Pro uchování lebky knížete a pro uložení královské koruny sloužila bysta stepaného zlatého plechu.
1: Ta se ovšem také nezachovala.
0: Někdy v době, kdy Karel usedl na český trůn, nechal vyzvednout z hrobu kosti svého svatého předchůdce a uložil je do nové dřevěné domečkovité tumby.
1: S lebkou se tehdy asi už nemanipulovalo, byla chována odděleně jako relikvie.
0: Ano, o tom svědčí zpráva, že u lože umírajícího krále Václava II. Musel jeho nástupce Václav III. Přísahat při světcově lebce.
1: Lebce však už tehdy chyběla dolní čelist. Z hrobu jí vyňala Václavová sestra Přibyslava, aspoň legendy to tvrdí.
0: Náhrobek nechal Karel ozdobit drahými kameny.
1: Ty ale také dlouho nevydrželi.
0: Už roku 1394 je nechal olámat Jan Zhořelecký. Václav IV. Byl zase jednou v zajetí vzbouřených českých pánů a jeho bratr Jan použil těch drahokamů jako výkupné.
1: Ani další léta neměli Václavovi ostatky klid.
2: Na výzdobě jeho náhrobku se podepsal císař Zikmund. Nechal sejmout větší část drahocenného obložení tumby a obětoval i díl z ukradeného svatovíckého pokladu, aby uhradil dlužný žolt svým vojákům.
1: 1541. Požár katedrály.
0: Svatováclavská kaple vyhořela, ale svědcovi pozůstatky zůstaly zachovány.
1: Další otevírání hrobu, rok 1671. A pak až skok do 20. století, rok 1911.
0: Vůbec první antropologické zkoumání ostatků knížete Václava.
1: Vlastně jakýsi první pokus.
2: Opravdu pokus, protože jak v roce 1911 ověřit, že běží skutečně o zbytky ostatků knížete Václava?
0: Kdyby bylo známo, že kníže utrpěl například v mládí nějaký úraz, mohlo se ono zranění vyhledat a ověřit.
1: Samozřejmě za předpokladu, že se příslušná část kostry zachovala.
0: Ano, tím ověřit Václavovu totožnost.
1: Jenomže o nějakém takovém poranění se nevědělo.
2: Na rozdíl třeba od Jana Žižky, jeho šlepka nesla stopy poranění očí, nebo Tycha Bráha, který nosil nosní protézu.
1: Takže tudy cesta k ověření Václavovy totožnosti nevedla ani nevede.
0: A co druhý způsob? Pomocí hlavních znaků, typických pro první generace přemyslovského rodu, zjistit, jestli jim odpovídá i kostra Václavova.
2: To také nešlo provést, poněvadž v roce 1911 chybělo to hlavní – znalost ostatních přemyslovských skeletů.
1: Takže co zbývalo univerzitnímu profesorovi Jindřichu Matějkovi, našemu tehdejšímu nejvýznamnějšímu antropologovi, který byl zkoumáním Václavových ostatků pověřen?
2: Určit, které kosti byly kdysi součástí kostry, o níž se věřilo, že patřila knížeti Václavovi.

0: Zkoumání začalo 3. dubna 1911. Zápis říká:
1: odstranilo se vše, co na menze oltářní spočívalo. K oběma podélným stranám oltáře byla přistavěna silná lešení. Železnými páčidly byly odtrženy desky od podezdívky, sochory pozdviženy a válci podloženy, načež nazmíněná lešení odsunuty. Od odšinutí desek se objevil uprostřed oltáře obdélníkový prostor vyzděný pískovcovými kvádry. Na dně tohoto prostoru viděti bylo směs strouchnivělých prken a mezi nimi bylo rozeznati domečkovitý relikviář. I nebylo již pochyby, že je to schránka z ostatky svatého Václava.
2: Poznámka na okraj. I bylo pochyby. Bylo. Teprve důkladný průzkum kosterních pozůstatků mohl jejich hodnověrnost potvrdit.
0: Pokračovalo se další den.
1: Při vší opatrnosti rozpadla se domečkovitá tumbička v trosky, ale mezi nimi bylo viděti k radosti přítomných neporušené kusy kostí, ostatky svatého Václava.
2: Předpoklad, i když oprávněný, přece jenom předpoklad.
0: A byl tu 3. den, 5. duben.
1: Architekt Hilbert objevil překvapivou věc. Pod dlažbou onoho hrobu, či lépe řečeno pod oltářní dutiny, se cosi nachází. Jakýsi prostor. Před udivenými zraky objevuje veliké víko olověné truhly.
2: Nikdo o ní nevěděl. Nikdo nepředpokládal její existenci.
0: Na víku ležela volně tabulka s letopočtem 1348 a tímto nápisem.
1: Zde jest země neboli hlína slavného mučedníka svatého Václava, schromážděná v této schránce důstojným v Kristu Otcem a Pánem Arnoštem arcibiskupem pražským k rozkazu nejnepřemožitelnějšího krále a pána Václava, jenž sluje jinak Karel, římský a český král, navždy vznešený, za přítomnosti téhož krále, arcibiskupa, děkana a jiných mnohých prelátů a kanovníků pražského chrámu, léta páně 13.48. druhého roku panování řečeného krále.
2: Záhadu nalezené truhlice vysvětlil nápis. V letech 1346 až 48 byla z rozkazu krále Karla IV. Vybrána i hlína z hrobu knížete Václava v románské bazilice a uložena v olověné truhle, která byla opatřena zámky.
0: V olověné truhle se však našla nejenom země neboli hlína, ale taky malá truhlička se stříbrnou destičkou a na ní stálo.
1: Zde jsou kosti a prach přesvatého Václava mučedníka, sebrané v zemi tohoto hrobu, aby hnilobou nebyly stráveny, Arnoštem, arcibiskupem pražským, a to k vybídnutí a k rozkazu nejjasnějšího krále a pána Václava, jenž sluje jinak Karel.
2: V olověné krabici ležela i Karlova pečeť, především však další zbytky Václavových kostí. Protože látka, kterou kdysi byla vylepena tato olověná krabice s kostmi, má stejný vzor, jako tkanina, již byl vyložen vnitřek tumbičky, došlo k uložení asi současně.

0: čas běží, běžel i v roce 1911.
1: 6. dubna obdržel profesor Jindřich Matějka se svým spolupracovníkem, profesorem Hnátkem, celkem 17 zlomků, které byly v olověné tumbičce vyzvednuty 2 dny předtím.
0: V té schránce však nebyly jenom Václavovy kosti.
2: V roce 1671 přidal totiž arcibiskup Sobek do schránky s Václavovými ostatky i relikvie, o kterých se věřilo, že patřili svatému Lazarovi, Ananiášovi, Klimentovi a Blažejovi.
0: Teď šlo o to zjistit, co je asi Václavovo a co ostatních.
2: Ukázalo se, že 7 kostiček patřilo různým osobám, zatímco kosti očíslované 8 až 17 náležely jedné osobě. Byly to zbytky jediné kostry, Václavovi.
0: 1. květen roku 1911 byl dnem zcela všedním. Tým profesora Matějky začal zkoumat olověnou truhlu s hlínou uloženou pod gotickým hrobem, která obsahovala poslední zbytky skeletu.
2: V hlíně bylo objeveno dalších 42 různých zlomků kostí.
0: Zdá se, že se toho po Václavovi dochovalo dost?
2: Dost, ale málo.
0: Proč málo?
2: Kdybychom si všechny jeho kosti zobrazili na schématu kostry, tak bychom viděli, že je to v podstatě málo. Žádná z větších kostí nebyla celá, nešlo ani vypočítat Václavovu osobní výšku.
0: Kam ale zmizely ostatní části, tedy většina kostí?
2: Zetlela. Na některých nalezených ostatcích bylo vidět hnilobné změny.
1: Mnohé jiné části Václavovy kostry se dostaly jako relikvie do nejrůznějších českých i cizích kostelů.
0: Že byly násilně oddělovány, o tom svědčí řezné plochy na kosti holení a patní.
1: Jedna z nich, údajně celá dlouhá kost, se dodnes opatruje v ostatkovém oltáři v madridském Escorialu.
0: Václavovy kosti ležely ve svatovickém chrámu celkem na 5 místech.
2: V dřevěné tumbičce pod oltářem ve svatováclavské kapli, v olověné truhle uložené pod oltářním hrobem v téže místnosti a také ve 3 relikviářích chrámu.
0: Zbývalo najít ještě spodní čelist.
2: I k tomu došlo. V roce 1486 přikázal král Vladislav Jagellonský zhotovit poprsí knížete Václava, které pak bylo uloženo ve svatovickém pokladu.
1: Uvnitř bysty ležely 3 Václavovy zuby.
2: Nikdo netušil, že by mohla obsahovat ještě něco jiného.
1: Když bylo v dubnu 1911 poprsí otevřeno, nalezla komise v diadému koruny nejenom ty zuby, ale v bystě byla i celá spodní Václavova čelist. Zuby do ní přesně zapadaly. A čelist, jak se ukázalo, náležela klepce připisované svatému Václavovi.

0: V letech 1971 až 73 byl klid Václavových kostí porušen zatím naposledy.
1: Zatímco výzkum profesora Matějky byl omezen pouze na svatého Václava, zkoumal doktor Emanuel Vlček z antropologického oddělení Národního muzea v Praze i kostry dalších Přemyslovců, kněžny Ludmily, Bořivoje, Vratislava, Spytihněva.
2: Nejvíce informací poskytla Václavova lebka,
0: prozrazuje doktor Vlček.
2: Je dobře zachovalá, nerozbitá, nedeformovaná. Barva kosti je světle okrová s hnědými až temně hnědými skvrnami. Hlavně na obou čelistech jsou na povrchu přilepeny tmavě hnědé zbytky mumifikovaných měkkých tkání. V oblasti vlasové jsou přilepeny i světle žluté chloupky a vlásky.
1: Nad Václavovou lebkou se při prvním antropologickém průzkumu pan profesor Matějka musel notně natrápit.
0: Proč?
1: Protože lebka má švy úplně srostlé.
0: O čem to vypovídá?
1: O dožitém věku majitele této lebky. Ten by měl být kolem 60 let.
0: Kníže Václav 60-letý? A co legendy? Ty přece mluví o mladém věku. Václav měl být údajně zavražděn ani ne 30-letý.
1: Profesor Matějka raději ve svém protokolu žádný věk nestanovil. Nedokázal si tak veliký rozpor nějak přijatelně vysvětlit.
2: Více než 60 let.
0: Tak to ohodnotil Václavovo stáří podle zarostlých lebečních švů doktor Vlček.
1: Na rozdíl od svého předchůdce však měl už zmíněnou výhodu. Kosterní zbytky Václavova otce, strýce, babičky a dědečka.
0: Když posuzoval Václavovu lebku, zjistil, že
2: u něj jsou všechny švy mozkovny zcela zarostlé. Neznatelné dokonce i na rentgenových snímcích. Kdybychom posuzovali tento jev sám o sobě, došli bychom k závěru, že běželo pravděpodobně o muže značně starého. Zkoumání lebky Václavova otce Vratislava však ukázalo totéž. Výjimečné zrychlení u závěru lebečních švů.
1: Jinými slovy, první Přemyslovci měli, populárně řečeno, švy srostlé dřív než běžná populace.
0: Vratislav se však evidentně dožil 45, nejvíc 50 let.
1: Svědčí o tom další znaky, hlavně zubní věk, dále zkostnatění chrupavky štítné a stupeň atrofie dásňových výběžků čelistních.
0: U obou Václavových čelistí jsou tyto dásňové výběžky bez jakékoliv ztráty kostní tkáně, tedy ještě žádná atrofie, žádný úbytek, ke kterému dochází ve stáří.
1: Také zuby knížete jsou zdravé. Pokud z čelisti vypadly, tak až po smrti. Nejenom on. Všichni první Přemyslovci měli prakticky nulovou kazivost chrupu. Podle stupně abraze, neboli otření chrupu, se měl Václav dožít 37 až 47 let.
0: Možnost srovnání kosterních pozůstatků několika nejstarších Přemyslovců přinesla skutečné objevy.
2: Kníže Vratislav měl takzvaný otevřený skus. Zuby v jeho dolní čelisti byly stěsnány. Podobný obraz vidíme i u jeho syna Václava. Ten sice nemá skus úplně otevřený, ale celá horní čelist je také značně zúžena a vytváří hluboký skus. U kněžny Ludmily byly v hrobě objeveny pouze volné zuby horní i dolní čelisti, ale způsob jejich otření hovoří jasně o původním hlubokém skusu až předkusu horní čelisti.
0: Postupně byly objeveny i další dědičné znaky.
1: Například v utváření kořene nosního. Značnou podobnost antropologové shledali v obličejové kostře, v oblasti ušní a týlní krajiny. Tyto znaky byly zjištěny i u knížat Bořivoje a Václava a mezi lebkami Spytihněva a Vratislava.
0: Geneticky zakódovanými znaky jsou i krevní skupiny.
2: Kněžna Ludmila měla skupinu A, její muž kníže Bořivoj krevní skupinu B. Jejich synové Spytihněv a Vratislav ji podědili po otci, oba měli skupinu B a dědičná linie vede i k Václavovi. Rovněž skupina B.
0: Co to znamená?
2: Že jsou genetické vazby mezi prvními Přemyslovci dokázané. Že je zbytečné pochybovat o věrohodnosti jejich pozůstatků, což je důležité hlavně u knížete Václava.
0: Už v roce 1911 to profesora Matějku zarazilo.
1: Ano. Lebka knížete Václava je totiž nápadně extrémně dlouhá a úzká.
0: Ta nápadnost platila i pro Václavovo 10. století, i když tehdy těch dlouho a úzkolebých bylo u nás víc.
1: Lidské lebky se totiž za posledních 1000 let velice zkrátily.
0: Profesor Matějka si dal tu práci a pečlivě přeměřoval řadu lebek lidí, kteří u nás žili od 6. do 12. století.
1: Poměr délky a šířky Václavovy lebky
2: 18,5 cm délka, 13,1 cm šířka.
1: Působí vzhledem k dnešní jako absolutní abnormalita. Ale i v tom 10. století to byl údaj na samé hranici výskytu.

0: A teď otázka, která asi obyčejného smrtelníka, zahlceného záplavou termínů z oboru medicíny a antropologie, zajímá nejvíc.
1: Jak vypadal kníže Václav?
0: Profesor Jindřich Matějka se pokusil jeho podobu vylíčit slovně. Doktor Emanuel Vlček ji dokonce nakreslil.
2: Použili jsme grafickou metodu rekonstrukce podoby. Na kresbě lebky knížete z bočního pohledu jsme podle znaků na jednotlivých částech obličejového skeletu a podle rozvoje svalových úponů rekonstruovali svalové skupiny obličeje a krku, polohu chrupavky nosní, závěs oční koule a ještě další detaily měkkých tkání.
0: Tímto způsobem vznikla postupně jakási hrubá podobizna z bočního pohledu.
2: Obraz jsme doplnili o znaky, které jsou známé. V případu knížete Václava byl obličej přizpůsoben jeho věku asi 30 let, tedy době jeho nástupu k moci, a pak ještě době jeho smrti, kolem 40. roku života.
1: Ještě jedno důležité svědectví se však, kromě lebky samotné, nabízelo.
2: Je to realistický sochařský portrét knížete Václava ze svatováclavské kaple chrámu svatého Víta. Portrét, jehož autorem byl pravděpodobně vedoucí svatovítské huti Petr Parléř. Na první pohled totiž hlava této sochy vykazuje výraznou schodu s celkovým tvarem lebky.
1: Dokázala to i superprojekce.
0: Superprojekce je promítnutí lebky knížete do portrétu svatého Václava, jako kdybychom lebku i sochu současně zrentgenovali.
2: Schoda v základních proporcích je obdivuhodná. A to v utváření očí, uložení očí v očnicích, ve schodě průmětu dolní části kostry nosu, vkrytí ústní štěrbiny s průběhem linie zubní. Máme před sebou vlastně první plastickou rekonstrukci tváře podle lebky.
0: Našla se však i jedna nesrovnalost.
2: Objevili jsme ji v utváření nosu. Vznikla tím, že nos Parléřovy sochy byl v minulosti uražen a v minulém století doplněn sochařem.
0: A sochař ovšem původní Parléřův tvar Václavova nosu neznal a tak mu udělal parádní, klasický, přímo bychom mohli říct antický.
2: To je nesprávné. Václavův nos byl mírně konvexní, zahnutý. Oprava byla chybná.
0: Nápadné schody mezi sochou a lebkou si všiml už profesor Matějka.
2: Zvláštní náhodou shoduje se také socha svatého Václava, kterou zhotovil Petr Parléř kolem roku 1372 pro svatováclavskou kapli, se znaky lebky právě popsané. Jakoby byla sochaři modelem, což ovšem při povaze gotického umění sotva možno předpokládati.
1: Při vší úctě k panu profesoru Matějkovi lze naopak s úspěchem předpokládat, že tvůrce k dispozici Václavovu lebku měl. A taky věděl, jak s modelem, tak málo názorným a málo postačujícím, lze dojít k pravdivému vyjádření podoby.

0: A jaká tedy byla podoba svatého Václava povoláním českého knížete?
1: Václav byl štíhlý, poměrně vysoký člověk. Kolik měřil, to sice nevíme, ale pozdější Přemyslovci byli v průměru vysocí kolem 180 cm. Na tehdejší dobu to byl výrazný nadprůměr.
2: Jeho obličej byl velmi podlouhlý a extrémně úzký.
1: Měl světlé vlasy a pokud měl vousy, tak také světlé.
2: Oči měl posazené značně daleko od sebe, pravděpodobně modré.
1: Právě k blondětým vlasům a očím do modra náleží podle antropologů vysoký a úzký obličej. Tvar lebky protáhlý dozadu, patro úzké, zuby umístěné v úzkém oblouku.
2: Na pravé straně čela měl Václav jizvu oválného tvaru. Vznikla pravděpodobně po nějakém tupém úderu a protože je dobře vyhojena, nemá žádnou souvislost s tragédií v Boleslavi. K poranění došlo mnohem dřív. Není vyloučeno, že to je pozůstatek bojového střetnutí z některého z předchozích dvou státních převratů.
1: Nos měl dlouhý, úzký, zahnutý. Nosní kořen je nápadně široký. S tím souvisí velký rozestup očnic od sebe.
2: Chrup dokonalý. Zuby bez jediného kazu. Hustě stěsnané. Chybí jenom stolička. Vzhledem k šikmému sklonu horních řezáků a kolmému postavení řezáků dolní čelisti měl jeho chrup mírně nedovíravý skus.
1: Podle svalových úponů na kostech musel být fyzicky velice zdatný, svalnatý a také poměrně mladý.

Václav, vévoda české země, její patron. Ve všech vzrušených chvílích, bolestných i radostných, se k němu Češi znovu a znovu utíkali. U Světcovy sochy na náměstí, které nese v Praze jeho jméno, se v takových okamžicích vždycky objevovaly svíčky slz, jindy zase záplavy květů radosti. Patron české země Václav byl i v našich nejnovějších dějinách u všeho, co národ prožíval. Nepochybně tomu tak bude i nadále. Zejména jeho případě cítíme, jak tisíciletá minulost může ožívat i v lidech dneška. A to včetně těch, kteří dějiny vlastně neznají. Naschledanou za týden touto dobou na 41. schůzce Toulek českou minulost.

0: Jemnocitný člověk vstupuje v ovzduší hrobu a smrti vždycky s pocitem úzkostné úcty. A z tohoto duševního rozpoložení vyplývá velikomyslná nevšímavost k malicherným podrobnostem, jaké obepínají již každý zjev tohoto světa. Chci-li se přece poněkud šíře rozepsati o smutných událostech, které způsobily tak mocný rozruch v našem obchodním a peněžnickém prostředí, činím tak, poněvadž bez této, řekněme třeba, nešetrnosti z naší strany, celý případ se nejeví dosti srozumitelným. Generální inspektor pojišťovny pan Karel Drak, jenž v strašlivém dramatu i čině, i trpně jako hlavní hrdina měl účastenství, byl mladý, uhlazený muž společenských mravů, chodil do bálů, hrál tenis a miloval zábavu a hovor s elegantními ženami. Nejčastěji se zjevoval v létě zrakům svých spoluobčanů v bílých šatech s tenisovou raketou pod ramenem a obyčejně v průvodu jedné nebo dvou paniček. Šuškalo se o něm, že udržuje nedovolené poměry s ženami svých přátel a známých. Kolikrát mu veřejné mínění křivdilo, nevím. Jisto je však, že se, co se týče jeho podezřelých sklonů, nemýlilo úplně. Špatná náklonost, před níž lidstvo již v desateru je varováno, probudila se v mladém muži již na počátku jeho úřednické dráhy, když se ucházel o místo uprázdněné úmrtím staršího kolegy. Počítal pevně s protekcí svého blahosklonného přítele, pana ředitele Mezerky, a zdálo se, že ctižádostivá touha mladého muže dojde svého ukojení, když tu najednou, nikdo nevěděl proč a jak, všechno se zvrtlo. Zběhlo se to tak. Pan Karel Drak přišel v obvyklou dobu na návštěvu k svému vlivnému příteli. Ten však nebyl doma. Pouze milost paní byla přítomna a koupala se právě. Ve zvláštním projevu přízně přijala paní Mezerková hosta v slyšení přes příčící se tomu ohledy společenské a rozmluvala s ním po otevřenými dveřmi koupelny. Paní Mezerková byla dáma v nejlepších letech, kypících tvarů. A Karel Drak byl mlád. I myslím, že uvedení těchto dvou věcí postačí, aby každý poznal velikost pokušení. Je muž osoba před pootevřenými dveřmi koupelny dlící a zachycující svým sluchem jemné zvukové vlny vzniklé utíráním se, z vody se vynořivší krasavice, byla vystavena. Karel Drak pokušení odolal. Vzpomněl si na svého příznivce, na přislíbené místo, uvážil, že snad poněkud nezvyklé chování milost panino je pouhým výronem jejího nic zlé nezamýšlejícího dobrodružství a spasil se jako egyptský Josef útěkem. Následky tohoto šlechetného hnutí mysli nebyly v patřičném poměru s odměnou, jakou si ctnost mladého muže po právu vysloužiti měla. Při příští jeho návštěvě milost paní se ani neukázala a pan ředitel byl mrazivě chladný, takže se Karel Drak raději ihned odporoučel. Stejně odmítavým bylo chování páně Mezerkovo i na ulici a v kavárně. Slíbené místo dostal jiný. A v duši Karla Draka byla otřesena víra v lidovou moudrost, která tvrdí, že s poctivostí nejdál dojdeš. Názor mladého Karla na lidskou lehkomyslnost, vybudovaný dle knih, novin a podle doslechu, byl poněkud pochmurný. Souboje, vraždy ze žárlivosti, jakož i sebevraždy, zničené životy, vitriol a lisol, to vše vyvstávalo před jeho duševním zrakem v plné životnosti a varovalo neskušeného, v jehož obrazotvornosti klamaný manžel se objevoval v podobě starořecké démonické bytosti s divoce vlajícími vlasy a pronásledující s chumáčem kroutících se jedovatých plazů v ruce prchajícího zločince. Kdyby při vstupu do života představy Karla Draka byly nalezly náležitého potvrzení a opory ve skutečnosti, byl by jistě pokračoval jeho vývoj jinou cestou, než jaká vede ke zkáze duše a mnohdy i těla. Ale po hříchu první zkušenosti mladého muže byly toho druhu, že spíše ke konání špatností povzbuzovali, než před nimi varovali. Z prvních známostí Karlových, jichž si vysoce cenil, byl správce knížecího panství a zároveň ovšem paní správcová. Chtě nechtě točil se Karel dvorně kolem zdravím a spokojeností zářící mladé ženy a i ona se často zahleděla na hezkého a způsobného mladého muže, jakým pan Drak bez odporu byl. Karel byl však povahy pochybovačné a proto výmluvné řeči očí dobře nerozuměl. Zdálo se mu, že utkvělý pohled stejně může znamenat i hlubší zájem jako jemné upozornění, na který si toaletní nedostatek, a úsměv mohl být i výsměchem. Proto nedbaje bezprostřední blízkosti pana správce, kdysi večer ve veselé společnosti a v zahradní místnosti, hleděl se mladý muž dorozuměti se svou zbožňovanou koleny. Netřeba podotýkat, že nálada byla již vůbec následkem požitého piva povznesenější. Skrytá hra stávala se odvážnější a ohnivější, až tím vzbuzena byla pozornost páně správcova, a on v návalu nemístné zvědavosti zdvihl ubrus a podíval se pod stůl. Karel skryl tvář svou v sklenici. Konečně se jeho hlava po dlouhém pobytu vynořila z hlubin nádoby a oči opatrně klouzaly po obličejích soustolovníků. Vše bylo v pořádku. Správce byl zabrán do živé rozmluvy se svým sousedem. Nikdo nic nepozoroval. Mladému muži spadl kámen ze srdce, ale dobré naučení pro budoucnost si z tohoto případu nevzal. Ještě jednou ho mírně napomenula prozřetelnost, a to tehdy, když příteli jeho, výbornému muži, ba dokonce majiteli realit, padl neopatrností ženy jeho Antonie do rukou lístek následujícího znění. Milá Tončo, přijď zítra jistě mezi 16:15. Očekává tě toužebně tvůj K.D. Manžel paní Antonie odebral se rovnou k svému svobodnému příteli pro vysvětlení, jež se jednomu z nich zdálo nezbytným, a ukázal mu psaníčko. Karel přišel do největších rozpaků, prohlížel si dopis zprava i zleva, usmíval se hloupě a nakonec ze sebe vypravil: tohle je ode mne, jak jsi k tomu přišel? Zapírat nebylo možno. Opovážil jste se, pane, poslati tento vzkaz mé ženě? To je nestydatost, rozkřikl se klamaný manžel. Prosím tě, nerozčiluj se, chlácholil Karel svého přítele. Nevím, jakou mám nyní hlavu. Tyhle řádky byly určeny krámské z papírnického obchodu od naproti. A napsal jsem na obálku adresu tvé paní. To je vskutku divné. Ta dívka se jmenuje Julča. Já ji tady nazývám Tonča. Co tomu říkáš? I přítel, který bez přímých důkazů se neodvážil předstoupit i před svou choť jako žalobce, pomálo uspokojivém vysvětlení Karlově řekl hodně mrzutě, ale celkem chladně. Milý brachu, upozorňuji tě, že přijdu-li na to, kdy, jak nečestným způsobem chceš zneužít přátelství, ještě pojí se mnou a s mou rodinou, přeruším s tebou veškeré styky. Není divu, že tato mírnost našeho mravnostního podnebí učinila Karlovu povahu nadmíru změkčilou. Začal věřit, že svým špatným životem vykonává dobré poslání na světě, nebavě se toliko sám, nýbrž zpříjemňuje život i zdvojeným svým bližním. Při všech zábavách byl nepostradatelný, a to nejenom ženám, nýbrž i mužům, zvláště šlo-li o zcela důvěrné veselí, vyhražené jen pánům, pivu a příliš průhledným vtipům. Karel Drak pokládal se za štiku v rybníku, prohánějící líné kapry, čímž mají být označeni ženatí lidé, které snadný život a ohledy napravo i nalivo učinili společensky ospalými. A Karel byl celkem štikou míru milovnou, která nikoho nepozřela. Naopak obci prospívala zahánějíc nudu a trudomyslnost od prahu zpřízněných bytostí a nežádajíc za to nic víc, než svůj skromný podíl z té či oné hostiny. S Wilmerovými se seznámil generální inspektor Drak v Lázních, kde na dovolené trávil nejparnější letní dny. Od vidění je již znal, zdravil se s nimi doma a s panem Břetislavem Wilmerem, dirigentem filiálky úvěrního ústavu, měl již několikrát obchodní řízení. Cizí prostředí je dokonale zblížilo. Wilmerovi byli příjemní lidé. Muž nosil černý, nakroucený knír, byl světa znalý člověk v zezření obchodnicky mezinárodního. Paní byla hezká bruneta, štíhlá a vzrostlá a dle názoru Karlova tvořila příjemnější část manželské dvojice. Pak tu byly dvě děti. S paní Wilmerovou se Karel procházel po městě, seděl s ní v lázeňských sadech při koncertě a chodili spolu občas na výlety do okolí. Panu Wilmerovi dělal Karel společníka na večer v malé plzeňské hospůdce a dětem kupoval cukroví. Po návratu k domácím luhům pokračováno v krásném tomto poměru a ideální vztahy tyto byly by mohly trvat i dodnes, kdyby se paní Wilmerová nebyla stala žárlivou. Kvůli které dámě to bylo je celkem lhostejno. Jisto jest, že kterého si dne přistoupila paní Wilmerová k svému příteli a pravila mu uštěpačně: jak příliš se otáčíte kolem té malé tlusté selky, můj drahý. Karel chtěl mírně věc tuto urovnati i řekl, upíraje svůj láskyplný pohled nahněvající se paničku: upokojte se, nač bych to dělal? Víte, že je mi to jedno. Tímto nepromyšleným a neopatrným výrokem přilil ovšem jen oleje do ohně. Napětí stoupalo a dosáhlo svého vrcholu brzy na to při večerním posezení v kavárně v kruhu četné společnosti. Paní Wilmerová chovala se přede všemi lidmi a v přítomnosti svého muže k panu generálnímu inspektoru Drakovi tak hrubě, že vznikla z toho veřejná ostuda. To, co bylo dříve veřejným tajemstvím, stalo se veřejným skandálem. Paní Wilmerová se neuklidnila ani doma. Nýbrž propukla v křečovitý pláč a vrhla se svému choti k nohám a vyznala se mu ze všeho, svolávajíc nejkrutější tresty nebes na svého svůdce a ničitele domácího štěstí. Tato prudkost citu přesvědčila však pana dirigenta Břetislava Wilmera, že osten lásky příliš hluboko vnikl do srdce jeho choti i nechtěl jako muž ohleduplný a jemnocitný blahu svých milých státi v cestě. Kterého si dne zmizel, Nikoli, aniž by nebyl učinil značnou mezeru v pokladní hotovosti svěřenému filiálky úvěrního ústavu. Nepřišlo se na to hned. A když konečně byl vydán na uprchlíka zatýkač, zjistilo se, že ujel do Ameriky. Líčit souhrn utrpení a veškeré nepříjemnosti, jež úřady a detektivové státní i soukromí snažili se způsobit nešťastné oběti své, přesahuje rámec našich technických možností. 8krát byl bývalý dirigent filiálky úvěrního ústavu zatčen, 3krát stál před porotou, 6 amerických soudců, 13 žalářníků, 5 porotců musel podplatit, aby opět nabyl svobody. Na svém útěku prošel 17 státy Severoamerické unie a utratil veškeré své jmění. Konečně pronásledován strážníky chtěl po způsobu amerických tuláků skočit na rozjetý vlak pacifické dráhy. Tento akrobatický kousek se nezdařil, těžké vozy přejeli přes ubožákovo tělo a roznesli jeho údy po trati do vzdálenosti 75 kilometrů, z kteréhož to důvodu jednotný pohřeb nemohl být uspořádán. Každý železniční hlídač zametl pouze před svým prahem. Když Karel Drak poznal bouřlivou přirozenost milost paní Wilmerové, vzdal se svých příjemných vztahů k její osobě. Krátce snažil se být z dostřelu. V tomto svém počínání byl ještě utvrzen, když se proneslo, jak ruka páně dirigentova nemilosrdně řádila v pokladně mu svěřeného ústavu. Divit se panu generálnímu inspektoru Karlu Drakovi pro jeho opatrnost nikdo nebude. Uváží-li, jak je pro peněžníka a obchodníka nepříjemným být jmenován, ať již v jakémkoliv spojení, zároveň s osobou defraudantovou. Maří to mnohé vyhlídky do budoucnosti, také i onaké. Také paní Wilmerová uchýlila se se svým smutkem a se svou bolestí do zátiší. Teprve když jí došla z Ameriky zpráva, že manžel její náhle zemřel, napsala panu Karlu Drakovi, generálnímu inspektoru pojišťovny, dopis, jeho těžiště se nalézalo v této větě. Když tě se všecko stalo kvůli vám, budete zajisté věděti, co je vaše povinnost? Karel snad v skutku nevěděl, co je jeho povinnost, a proto zastrčil dopis do své náprsní kapsy a zapomněl naň odpovědět. Když takto bezvýsledně minulo několik dní, rozhodla se paní Wilmerová, že nejlépe bude, promluví-li si osobně s milým svým přítelem. Elegantní a vábná i v černém svém smutku, provedla, co si usmyslila. Přišla ke Karlovi do bytu na docela důvěrný rozhovor a znovu ústně mu připomenula jeho svatou povinnost. Milost paní, pravil Karel Drak, co možná šetrně, usedaje naproti své návštěvnici do houpací židle. Kdybych se chtěl ženit, nezačínal bych si nic s vdanými paničkami. Uznejte, že by to bylo nesmyslné jednání. Jaký by byl v tom vtip chtít při nynější drahotě dostat věnem cizí děti a zkušenosti, kterých prakticky nelze upotřebiti? I když návštěvnice v smutku delší rozhorlenou řečí odmítla hmotarské názory bývalého svého přítele a postavila se na stanovisko idealistické, odpověděl pan Drak. Jak bych vám kdy mohl důvěřovat, když jste za zády svého neboštíka měla nedovolený poměr? Posléze v prudké výměně slov prohlásil pan generální inspektor, že zákony dobrých mravů jsou v lidské společnosti tím též, co při kartách pravidla hry. A že odloží-li někdo desítku nebo eso do talonu, po právu se mu stane, vyhodí-li ho z hospody. Co se dále stalo, je obestřeno rouškou tajemství, jak se říká v květnaté novinářské mluvě soudní síně. Jisto je pouze, že když domovník vnikl do bytu, z něhož ozvalo se několik střelných ran, nalezl paní Wilmerovou v mdlobách na pohovce a pana Karla Draka roztaženého na koberci s prostřelenýma prsama, hlavou a krkem. Revolver se válel na zemi. Paní Wilmerová se sama na nic nepamatuje a její obhájce tvrdí, že jednala v nutné sebeobraně. Ať je tomu tak nebo onak, ví se předem, že bude porota milostivou vůči ženě, jejímž zločinem je nanejvýše, že mstila zničené své štěstí, pošlapanou čest svých dětí a smrt milovaného manžela. Je vyloučeno, že by rodinná tato tragédie, jež způsobila tolik vzruchu, vyžádala si ještě jednu oběť, když hlavní viník slabou rukou ženy došel konečně své odplaty.
1: Je tu slíbená napínavá povídka od Karla Máje. Jmenuje se Písek zkázy.

0: skutečnosti lhal přímo výstavně a já jsem se musel jeho bujné fantazii smát. V tom se na severu objevil jezdec. Byl zahalený v bílém burnusu, urostlý a statný. A jak se přiblížil, viděl jsem, že má plné tváře, malé oči, tupý nos a kulatou bradu. Prostě typický představitel divokého kmene Targiů. Seskočil ze sedla a pozdravil.
1: Salam. Dovolte mi, abych napojil svého velblouda a varoval vás před nepřítelem.
2: Jsi vítán. Koho míníš, když mluvíš o nepříteli?
1: Targie. Obsadili oázu Segeden.
2: Halau. Tam chceme jet dnes v noci.
1: Nedělejte to. Byli jsme karavana o 30 mužích a sotva jsme dorazili do Segedemu. Přepadli nás Targiové a všechny nás pobili. Jen já jsem vyvázl.
2: Jak se teď dostaneme do Maruku? Určitě zůstali v Segedemu.
3: Nedá se oáza obejít?
2: Nedá. Na východ to nejde, protože nejbližší studna je 3 dny cesty. A oklika na západ by nás přivedla do hornaté krajiny Meghair, ve které se vůbec nevyznám.
1: Ale já ano.
2: Pak si lepší vůdce než já. A proto tě žádám, abys nás vedl. Buď naším chabírem.
1: Rád. Ale pověz nejdřív, kdo jsou ti to dva běloši.
2: Ten vyšší muž je slavný Karaben Nemsí a ten druhý je jeho sluha Halef Omar.
1: Nikdy jsem o nich neslyšel. Jsou to určitě zbabělí psi.
3: Můj Sidi, pane, je hrdina všech hrdinů.
1: Hrdina hrdinů? Ha! Já už mu ukážu, kde je tady hrdina. Ty si myslíš, pse, že tě dovedu do Maruku?
4: Ne, poněvadž ty vůbec nikoho do Maruku nedovedeš.
1: Jak to?
4: Protože jsi zvěd Targiů a chceš jim naši karavanu vydat.
1: Já a zvěd? Tu urážku mi draze zaplatíš.
0: Skočil po mně s rozpaženýma rukama a v obou držel nože, které mi chtěl vrazit do zad. Moje pězdo však předešla. Udeřil jsem ho do brady, až odletěl a padl omráčený do písku. Kupec mě zahrnul výčitkami a odnesl zrádného chabíra ke studni, kde ho s ostatními křísil. Snažil jsem se přesvědčit kupce, že jde o Targia, který nás chce dostat do pasti a zaubit. Ale moje varování nenalezlo sluchu. Po chvíli se chabír probral. Pozoroval mě sice nenávistně, ale teď už si nic nezačal. Ujal se vedení karavany a dal povel k přípravě na cestu. Než však karavana vyrazila na pochod, objevil se u studny temný zhluk jezdců. Zřejmě nás zahlédli, protože se ozval zvučný hlas.
5: Kam jedete a kolik vás je?
2: Do Maruku. A kolik je nás, vidíte sami.
5: Pojďte všichni sem.
2: Vidíš, nemáš se čeho bát. Jsme poctiví lidé. Rádi bychom věděli, kdo jste vy.
5: Jsme Tybové a jedeme do Aby.
2: Tak to jste úhlavní nepřátelé Targiů. A jak to, že přicházíte ze západu, kde jsou jejich sídla?
5: Nebojíme se těch psů.
6: Vidíte si, ta zahalená nosítka? Kdo v nich asi je, že se ani neukáže?
0: Nevím, ale je to podezřelé. Slyšel jsi ten výkřik? Mám dojem, že to byla řeč Targiů. Určitě. Vidíš, chabír běží k nosítkám. Zřejmě tomu výkřiku rozuměl.
5: Hej, co pohledáváš u nosítek mé manželky?
1: Manželky? Zdálo se mi, že je to chlapecký hlas.
5: Není to chlapec. A i kdyby byl, sotva by volal tebe. A vůbec kdo jsi?
1: Jsem chabír této karavany.
5: Kdy odjedete?
1: Právě jsme chtěli vyrazit.
5: Ani my se nezdržíme. Pojedeme do oázy s vámi.
1: Nejdeme do Segedemu, protože Targiové obsadili oázu.
5: Targiové, ti psi! Ještě štěstí, že jsem vás potkal. Jinak bychom jim padli do rukou. Ale kudy chceš jít? Snad ne přes Maghair. To je zlá cesta.
1: To je. Ale určitě tam nepotkáme žádného Targiu.
5: Dobrá, věřím ti. Pojedeme tedy s vámi. Pojď. Dohlédneme na nakládání.
6: Sidi, jak to, že ten Tybu nepoznal, že mluví s Targiem?
0: Tybu je sám rád, že ho nikdo neprohlédl.
6: Jak to myslíš, Sidi?
0: Lupič nenávidí lupiče, ale jeden je jako druhý.
6: Mluvíš, Sidi, v hádankách?
0: Uvidíš, že čas brzy rozluští.

0: Když karavana vyrazila k Megajíru, bylo už chladno a jasně svítily hvězdy. Zrádný chabír vedl průvod přímo na smrt. Přesto jsem stále doufal, že se mi povede zabránit nejhoršímu, že zachráním alespoň kupce. V tom jsem spoléhal na Tyby. Abyste mi dobře rozuměli, ne přímo na ně, ale na to, co měli ukryté v nosítkách. Určitě v nich sedí chlapec, kterého unesli Targium. Uvažujte se mnou. Jestliže se na území svých největších nepřátel pustí v tajnosti skupina 20 Tybů a vrací se s přísně uzavřenými nosítky, pak je jasné, že v nich nebude vůdcova manželka, ale někdo jiný. Záhadný výkřik to ostatně potvrzoval. Je-li to opravdu chlapec unesený Targium, mohl by ho osvobodit a později vyměnit za kupce. Mé úvahy přerušil výkřik Habíra. Karavana se na jeho povel začala velikým obloukem vyhýbat jezeru tekutého písku, zvaného písek zkázy. Není v něm voda, ale velice jemný písek, v kterém každý živý tvor bez milosti utone. Po pravé straně se objevily pitoreskní skály, které se po chvíli před námi rozevřely do jakési podkovy. Místo stvořené k odpočinku. Mně se však nelíbilo. Stačilo totiž zahradit otevřenou část podkovy a byli bychom v pasti. Upozornil jsem na to, ale mé výhrady nikdo nebral vážně. Když se všichni utábořili, vyhnala mě opatrnost do pouště. Severně od nás, snad půl hodiny, daleko kroužilo několik supů. Rychle jsem se vrátil do tábora a šel k Habírovi. Vedle něho stál vůdce Tybů.
1: Musíme pryč. Targiové táboří opodál a jistě se chystají nás napadnout.
2: Kdo ti to řekl?
1: Supové, kteří nad nimi poletují.
2: Odkdy supové mluví lidskou řečí? Jsem Habír a musím dbát na bezpečnost karavany. Půjdu a pohlednu se po nepříteli, pokud to není jen tvoje smyšlenka. Nepůjdeš se mnou?
1: To je věc vůdců. Ať jde s tebou Tybů, je to slavný pouštní válečník.
3: Půjdu rád. Na můj zrak je spolehnutí. Až se vrátíme, povím ti, zda si se mýlil či ne.
0: Dosáhl jsem svého cíle. Tybů byl ochoten jít a Habírovi bylo jedno, kdo padne Targium do ruky první. Odešli tedy spolu na průzkum, jehož výsledek jsem znal předem. Šel jsem znovu varovat kupce. Leč marně. A tak už zbývala jediná cesta k záchraně. A tou byl tajemný obyvatel nosítek.

0: Tybové nechali stát nosítka s jejich tajemstvím u skály, ve které byla náhodou hluboká průrva. Podle zvířecích stop v ní jsem usoudil, že je průchodná. A na tom poznatku jsem postavil plán naší záchrany. Až nás Targiové napadnou, nastane zmatek, ve kterém pronesu chlapce průrvou a odjedeme na velbloudech, které tam předem odvedeme. Řekl jsem Halefovi, ať udělá poplach, až uvidí Targie a rychle přiběhne k našim velbloudům. Jak jsme předvídali, tak se i stalo. Když se ozvaly první výstřely útočníků, byli jsme už na cestě do bezpečí i s chlapcem v nosítkách. Úzká stezka nás posléze dovedla na návrší, kde jsme mohli být poměrně v bezpečí. Teprve teď jsem si mohl zajatce dobře prohlédnout.
1: Mluvíš arabsky?
2: Ano, pane.
1: Jak ti říkají?
2: Jmenuji se Chaloba.
1: A kdo je tvůj otec?
2: Rhagata, vrchní šejk Targiů.
1: Tedy přece, syn šejka. Jak jsi vůbec dostal do jejich rukou?
2: Když otec odjel se svými bojovníky na válečnou výpravu k oáze Seghedem, přišel k našemu stanu jakýsi Hasan a požádal o pohostinství. V noci mě odnesl na místo, kde čekali ostatní Tybové. Tam jsem se dozvěděl, že Hasan je jejich vůdce a mě, že odvezou do své vesnice. Vrátíš mě mému otci, pane?
1: Samozřejmě, co bych si s tebou počal. Teď si chvíli odpočineme a až se setmí, pojedu za tvým otcem vyjednávat.

0: Když se začalo smrákat, nasedl jsem na svého velblouda a bez překážky jsem dospěl k cíli. Halev s chlapcem jeli pomalu za mnou. Mezi skalami kolem ohně sedělo asi 80 targijů a opodál leželi spoutaní zajatci, mezi nimi i můj kupec. Beze strachu jsem šel k ohni.
1: To je Karaben Nemsí. Ten pes mě urazil. Musí být potrestán. Chopte se ho.
2: Zadržte, mužové. Kde je Rhagata, váš vrchní šejk?
3: To jsem já. Jsi-li v skutku cizinec, který potupil našeho zvěda. Je to od tebe šílenství, že se vracíš? Uražený se pomstí. A ty zemřeš v mukách.
2: Neukvapuj se, šejku. Vyslechni mě, než vyřkneš svůj ortel. Máš syna jménem Chaloba?
3: Ano. Co je s ním?
2: Byl unesen a jenom já vím, kde je. Vrátím ti ho, přistoupíš-li na mé podmínky.
3: Rychle mluv, vše je předem splněno.
2: Dobrá, až přivedu chlapce. Propustíš kupce s jeho lidmi a vrátíš mu jeho zboží. Přísahy při Allahovi.
3: Přísahám. A teď mě rychle přiveď mého syna Chalabu.
2: Není daleko. Halefe, hej, Halefe, slyšíš? Přiveď Chalabu.
4: Jsme tu, Sidi. Pojď, chlapče.
3: Jsi v pořádku, synu?
5: Jsem, otče. Díky Karaben Nemsímu. Mám jenom hlad a žízeň.
3: Vidím, že jsi nelhal. Já dostojím svému slovu. Ďaure!
0: Z nenadání mě někdo prudce uhodil do týla. Zajiskřilo se mi před očima a padl jsem v bezvědomí k zemi.

0: Když jsem se probral z bezvědomí a otevřel oči, zjistil jsem, že sedím pevně na jízdním velbloudu a spolu s Halefem a ostatními zajatci míříme s karavanou směrem na jihozápad. Vedle mě jel zrádný chabír a když viděl, že jsem při vědomí, začal se mi pošklebovat.
1: Je s tebou konec, hrdino. Uvidíme, jak si poradíš s tekutým pískem. Hodím tě totiž do jezera zkázy.
0: Dělal jsem, že ho neslyším a upřeně jsem pozoroval na nebi obláček jako pavučinku, který se rychle zvětšoval a temněl. Hned jsem věděl, kolik uhodilo. Písečná bouře přišla v zápětí. Pomyšlení, že na mě spoutaného padne v bouři velbloud, mi dodalo takovou sílu, že jsem zpřetrhal pouta. Rychle jsem dojel nic netušícího zrádného chabíra, chytil jsem ho levičkou kolem pasu a strhl ho k sobě. Pravičkou jsem vytáhl nůž z jeho opasku a srazil jsem ho k zemi. Sotva jsem osvobodil Halefa a ostatní, písečná bouře udeřila plnou silou. Můj velbloud ulehl. Vklouzl jsem tedy mezi něj a balvan, který tam byl. Strčil jsem si cípka zajky do úst a šátek turbanu si omázal kolem hlavy.
2: Sidi, slyšíte mě? Probuďte se, Sidi, je po bouři. Podejte mi ruku, pomohu vám vstát.
1: Děkuji ti, Halefe. Ani se mi moc vstávat nechce, bolí mě celé tělo.
2: Aby ne, Sidi, vždyť na vás ležela pyramida písku.
1: A co Tarkijové?
2: Ti teď mají jiné starosti. V bouři se totiž ztratil šejkův syn.
3: Využili jsme s Halefem zmatku, pozháněli pohaněče, velbloudy i zboží. Takže karavana je připravena na cestu do Maruku. Čekáme na váš povel, emíre.
2: Dokonce jsme našli i vaše pušky.
1: Opravdu? Teď mohou Targijové přijít. Dostane se jim patřičného přivítání.
3: Však už jedou. A v čele sám šejk. Ale nezdá se, že by měli nepřátelské úmysly.
4: Nestřílejte! Mír! Mír! Emíre, nepřicházím jako nepřítel, ale jako prosebník. Jen ty nám můžeš pomoci.
1: Rád, bude-li to v mých silách.
4: Nasedni a rychle pojeď se mnou. Bouře zahnala mého syna Chalobu i snosítky do jezera zkázy. Volá tebe, emíre.
1: Dobrá, veď mě tedy, šejku, ale rychle. Každá minuta je drahá. 20 metrů od břehu ležela v tekutém písku nosítka, na nich seděl Chalaba a zoufale mě prosil o pomoc. Z plátna a z bambusových tyčí jsme rychle udělali jakýsi bor. Targijové ho položili na jezero a já se na něj opatrně vplazil. Pak mě odstrčili od břehu. Pomalu jsem se blížil k chlapci. Byl jsem často v životě v nebezpečí, ale nikdy jsem necítil to, co na chatrném boru uprostřed tekuté smrti. Konečně. Promáčený potem a s bušícím srdcem jsem se dostal k nosítkám. Přivázal jsem na ně lano a mužové na břehu nás opatrně přitáhli ke břehu do bezpečí. Targijové jásali, šejk tiskl syna v náručí. Potom přišel ke mně, objal mě a políbil.
4: Emíre, provinili jsme se na tobě. Řekni, čím to můžeme napravit? Žádej, co chceš, všechno ti dáme.
1: Chci tě v skutku o něco požádat a nebude to malá věc.
4: Mluv.
1: Nepohrdej příště cizincem jen proto, že má jinou barvu obličeje. Dobrý člověk zůstane tvým bratrem, i když není tvé rasy. Zlý člověk a zrádce zůstane zlým člověkem a zrádcem, i když se narodí třeba v tvém stanu. Příště suď lidi podle činů, ať jsou to Targijové, Tybové nebo Běloši. Pak teprve budeš velkým šejkem.
4: Tvá slova jsou jako skvostné perly. Budu je střežit v srdci. Uzavřeme teď přátelství podle zákonů pouště. Zachránil jsi mého syna. Ať mezi námi navždycky vládne láska.

0: Ale
1: co nevěříš?
0: No
1: to. Ale já tě nebudu přesvědčovat. Fakt je ten, až uslyšíš plavčíku Máničko, jaká dobrodružství pan kapitán zažil.
0: Jo.
1: Budou ti hrůzou vstávat vlasy.
0: Co?
1: A mašle ti na nich bude vlát jako vratiplachta.
0: Jujda, ale aby mi neuletěla. Víš, co by si o mě pan kapitán pomyslel?
1: Pomyslel. Prosím tebe, takového starého mořského vlka bude akorát zajímat tvoje mašle.
0: Nebude, viď?
1: Toho jen tak něco nevyvede z klidu, děvenko.
2: Hola ho! Už. Plavčíci!
1: Hola! Plavčík Hurvínek s Máničkou na palubě!
0: Palubě, Hurvínku, vždyť jsme na břehu.
1: My námořníci to tak říkáme.
2: Už k vám kormidluju, posádko. Tady vyhodíme kotvy.
1: To neznamená, že vyhodíme, to znamená, že si sedneme, dívko, rozumíš?
2: Tak to je tvoje kamarádka, plavčíku.
0: Dobrý den.
1: To je suchozemská myš, kapitáne.
0: Poslyšte, a proč tak křičíte, pane kapitáne?
2: Na to si zvykneš, když musíš každou chvíli překřikovat nějaký uragan, děvenko.
1: To se ví, na to si zvykneš.
2: Ale jednou jsem ho nepřekřičel, na to nerad vzpomínám.
1: Vyprávějte, kapitáne.
0: Vyprávějte,
1: kapitáne.
0: Vyprávějte.
2: My námořníci nejsme žádní chlubilové, ale když to jinak nedáte, to jsem se jednou plavil se svým škunerem v jižních mořích a najednou
0: Sůva, že ano.
1: Uragán, ty chytrá. Uragán!
0: Aha, víš, ale houká úplně jako sůva, no.
2: Loď se začala zmítat nahoru, dolů. Já zařval stáhnout plachty.
0: Jo, ale tu sůvu, vlastně ten uragán jste nepřekřičel, že ne, že ne?
1: Nepřerušuj pořád.
2: Nepřekřičel. Uraganámi zmítal celých 7 dní.
0: Jo. A v noci ne?
2: Taky nahoru, dolů.
1: Nahoru, dolů, to slyšíš.
0: A celou tu dobu jste křičel, stáhnout plachty?
1: Kromě polední přestávky, to dá rozum.
2: A pak přišla vlna vysoká jako mrakodrap, loď se rozlomila a když jsem se probral, byl jsem na kousku stěžně sám a sám na široširém moři. Rozhlédnu se a kolem mne se to hemžilo žraloky.
0: Cože?
2: Napřed jsem si myslel, že mě nespozorují, ale najednou začali výhružně štěkat.
0: Žraloci štěkají?
1: Slyšela jsi na žraloka mňoukat?
2: A už se hnali na mě.
0: Jo, a jak to dopadlo?
2: Sežrali mě.
1: Máš otázky, prosím tebe, pan kapitán? Tě jen tak napíná, co je pro něho pár žraloků.
0: No, to je pravda.
1: S ním celé kormidlo, kapitáne, jestli jste jim nedal co proto.
2: Ale do smíchu mi nebylo. Co teď, ptám se sám sebe.
0: Jo. A co jste si odpověděl?
2: Naštěstí jsem měl v kapse 40 metrů ocelového lana, tlustého jako moje paže, tak jsem 8 žralků přivázal za ploutve a
1: Vyjel. Panečku, to bylo spřeženíčko.
2: A kočíroval jsem je rovnou do Švýcar, kde naše flotila nakládala ementálský sýr.
0: Ale Švýcarsko přece neleží u moře.
2: Na takové malé maličkosti já nekoukám.
1: Jo, to se ví, na takové malé maličkosti my námořníci nekoukáme.
2: Jenže ta ztroskotaná loď nám scházela. Už to vypadalo, že nenaložíme celý náklad.
0: Aha.
1: Ani o co? Že to tady pan kapitán vyřešil.
2: Tu sázku bys vyhrál. Prostě jsem z toho ementálu nechal vykrájet ty díry a vešlo se nám to všechno.
1: Dívko, no prosím. Slyšíš, co jsem ti říkal?
0: Je, podívej, Hurvínku, tamhle jde bábinka s panem Spejblem.
2: To je tvoje bábinka?
0: No, to je moje bábinka.
2: No. Abych zase napnul plachty.
0: Kapitáne.
2: A musím kormidlat do přístavu.
0: To je škoda.
2: Ohé, plavčíci.
0: Ohé.
1: Kapitáne.
0: Ohé.
1: No jo, škoda, že taťulínek není taky takový pašák.
0: Co? No.
1: Kde pak ten ažralok?
0: No to ne.
1: Taťulda spořádá, hledá olejovky. Pane, přijď to chviličku dřív. Taťuldo, abyste slyšeli věci.
3: No. Co tak, co tak? Co, jako od toho pána, co jste s ním hovořili?
1: No, od kapitána.
3: A co tady tak hulákáš?
1: My námořníci!
4: No, jestli je to takový námořník jako ty.
0: Jen se nesměj, bábinko. Já nevím, co bys dělala, kdybys stroskotala na moři a kolem tebe štěkalo stádo žraloků.
4: Co? No šla bych k ušnímu lékaři, protože každý, kdo slyší štěkat žraloka, potřebuje ušního doktora.
0: No tedy, jak ty můžeš učit přírodopis, prosím tě?
3: Tak rychle na oběd a odpoledne jdem na výlet k rybníku.
1: Je, táťuldo, táťulínku, k rybníku!
0: Sláva!
4: Ty se moc netěš, Máničko. Vyjedeme do města k zubaři.
0: Jo, ty jsi na to nezapomněla.
1: A s kým si tam budu hrát?
0: No.
1: Tam je to takové opuštěné.
0: Vidíš.
3: Právě proto tam jdeme. Květiny dýchají svou vůni do velebného ticha.
1: No, do lomu zuby asi dýchat přestali.
3: Do jednotvárného šumění stromu a šplouchání vlnek se mísí bzučení celých tisíců hmyzů.
1: Koliká?
0: Celých tisíců, říkal pan Spejbl.
1: Ty to máš spočítaný, tatí. To budeme tedy hezky pokousaní.
3: Šmango, ty co pak nemáš kouska smyslu pro poezii? Člověk ti chce trochu přiblížit tu náladu, že ano, a ty tadyhle...
1: Když se nebudu mít s kým hrát.
4: No, kdybychom to stihli, mohli bychom přijít za vámi. No, ale nevím.
1: Kdybychom, a já tam budu jako kůl v plotě. Taťulda si lehne.
3: Zavře oči a bude naslouchat velebnému hlasu přírody.
1: Při tom tvém chrápání bys neslyšel ani lokomotivu, natož nějaký hlas přírody. Tomu říkáš naslouchat? Ty usneš a já se tam budu bát, co kdyby nás tam někdo připadl,
4: no.
1: Když je to tam takové opuštěné.
4: Že by tam připluli nějací piráti toho tvého kapitána.
1: No to si nedělej teda kraci.
4: Nevymýšlej si.
0: Tedy já bych se tam taky bála, no. Viď, Hurvinku, že bych se tam taky bála, viď?
3: Čeho, Máničko, těch komárů?
0: Jo.
3: Podívej, Hurvajs, vezmi si tranzistor, budeš poslouchat hudbu, Žáno, nebo víš co? Pozvi toho pana kapitána.
0: No.
3: S takovým hrdinou se snad bát nebudeš.
0: No.
1: To víš, takový mořský vlk, který zbrázdil všechny oceány, čeká akorát na to, aby si šel namočit nohy do takové loužičky sladké vody. Akorát...
3: A co kdybych takhle vzal sebou sůl a tu loužičku mu osolil? To by se cítil ve svém živlu, ne?
1: Jo, a do ruku mu dám lupu, aby kapra viděl jako žraloka, že ano?
4: A můžeš k tomu štěkat.
0: Tedy, že se takovému odvážlivci, jako je pan kapitán, můžeš posmívat, bábinko, to tedy nevím.
1: Nech je, Máni, jim tak něco povídat.
0: No jo, vlastně.
1: Pan kapitán je prostě zvyklý na nebezpečí. Kdež to u takového rybníka?
0: No.
1: Ledaže?
0: Co?
1: Ledaže, Máni?
0: No.
1: No ano.
0: Tak pojde.
1: Ledaže bych mu namluvil.
0: Namluvil?
1: Že tam číhá
0: porybný.
1: Ale ne. Nebezpečí.
0: Nebezpečí.
1: Že tam číhá nebezpečí.
0: Nebezpečí.
1: Že tam číhá nebezpečí, Máni.
5: Že jdete s námi, pane kapitáne.
6: Co říkáte?
5: Zavři ten tranzistor.
1: A proč?
6: Ticho na palubě.
1: Rozkaz, kapitáne. Ale tak hezky hráli.
6: Ještě slovo a uvrhnu tě do okovu.
1: Hlásím, že mlčím, kapitáne.
3: Vidíte? A mě neposlechne. Člověk holt nemá ty zkušenosti. S nafukovacím lehátkem se tahám, ale abych vzal okovy, to mě nenapadlo.
6: Na moři se naučíte, jak si se vším poradit.
3: Myslíte? Poradit, říkáte. Spoutám ho snad žvíkací gumou, když nemám okovy?
6: Dobře, tvrdou pěst.
3: Jo, pěst.
6: Vy si neporadíte s jedním plavčíkem, no.
1: Co by si spočal se stádem žraloků?
3: No tedy, abych se přiznal... Jediného žraloka, kterého jsem viděl zblízka, měla mančka na podrážce.
6: No. Co pak žraloci?
1: Ojo, co pak žraloci?
6: Ale pilouni.
1: Ojo, pilouni.
3: To jsou takové ty ryby, co mají místo čumáku pilku, že ano?
6: Pilku? Pilu námořníku z Fejble. A jakou pilu?
1: Pilu. A ty si řekneš pilku, tatí.
6: Když obklopíš škuner hejno pilounu, neslyšíte než ž, ž, ž, ž, ž, ž.
3: Dejte pokoj. A co žižlaj?
6: Žižlaj. Neřeknete švec, je ze škuneru pár tuctu kanojí.
3: Šmankote.
6: A zase ž, ž, ž,
1: ž, ž, ž.
3: A z každé kánoje je krabička párátek, že ano?
1: Však on by tě přišel smích, taťulínku, kdyby ses dostal do nějakého nebezpečí.
6: Ha, nebezpečí. Aspoň by byla nějaká zábava.
3: Šmanko, to radši nic nepřivolávejte. A vy jste doopravdy nikdy neměl strach?
6: Strach?
3: Pane kapitáne?
6: Strach? Strach říkáte? Co to je, prosím vás? To slovo vůbec neznám.
1: Slyšíš, taťulínku? Slyšíš? A už jsme na místě.
3: No tak, hezky si rozložíme přikrývky.
1: Semhle třeba.
3: Tak, semhle tlumok.
1: Jo.
3: Ten tranzistor si polož k němu, opatrně, ale... on s ním plácne.
1: Neplázne,
3: no dávej pozor trochu.
1: A šup do vodičky.
7: Ruce vzhůru a ani ceknout.
3: Co? Co to má znamenat? Kde jste kdo?
7: Neslyšeli jste všichni tři. Mířím na vás.
1: Určitě bude v tom křoví kapitáne, co teď?
8: No, zvednout ruce, když to povídá.
7: Nehrajte si na hrdiny.
3: No my...
7: Tak bude to?
8: Pane Spejble,
3: cože?
8: Hurvínku, zvedněte ty ruce. Co kdyby začal střílet? Nestřílejte pro pána.
1: Nestřílejte.
8: Dáme vám, co chcete.
7: No tak.
3: Když vám to udělá dobře, taky byste se mohl aspoň ukázat. Tohle je nezdvořilost. Zvedni ty ruce, vejš, Urvajs.
7: Konečně jste se umoudřili. Když budete poslouchat, nic se vám nestane.
8: Udělám, co řeknete. Všechno si vemte, ale život nám ne...
7: Vyprázněte kapsy.
3: To si pomůžete. Krabička zápalek a kapsy.
7: Co vy?
8: Já tam nic nemám. Podívejte se, že nic neschovávám, no.
7: A vy jste je měl chránit.
8: Ale kde pak? Vždyť já ani je neznám. Náhodou jsem je potkal. No, řekněte, pane Spejble, že ani nevím, jak se jmenujete.
7: Počet! Teď se obraťte a udělejte 10 kroků.
8: Já?
7: Ano, vy.
3: Vždyť stojím na břehu. Přece nepolezu do vody.
1: To Čuldo, on vás chce utopit.
8: Radši neodporujte a pojďte.
7: Jestli nevykročíte, než napočítám do tří,
3: ne.
7: Začnu střílet.
8: Na mě ne, já ušu.
3: To jsou nápady. Bych moc rád věděl, co z toho máte, že si čvachtám pukulina ve vodě.
8: Prosím vás, nedrážděte ho.
7: Otevřete okno.
3: Vy jste si zbláznil, kde tady v rybníku?
7: To je přece vaše smluvené znamení, že je všechno v pořádku.
9: Poslouchali jste třetí díl rozhlasového seriálu Přepadení. Čtvrtý díl uslyšíte zítra ve stejnou dobu.
1: Yeah.
9: Na četné dotazy posluchačů tohoto dobrodružného seriálu.
1: Jak mi upadl ten tranzistor, tak se asi sám zapnul. Teď jsem ho zavřel.
3: To se povedlo. Kvůli tvému tranzistoru mám vodu v dřevácích.
6: Snad jste se nebál, námořníku.
3: Za to vy jste se ukázal jako hrdina, kapitáne.
1: Dvakrát jste se nevyznamenal, pane kapitáne.
6: Vy nemáte kouska smyslu pro humor. Mě napadlo hned, že je to šprým, ale měl jsem kazit legraci. Být to doopravdy. Tak jsem po něm skočil, touhle pěstí bych mu jednu ubalil, pak by ho přešla chuť přepadávat.
1: To se ví, tati, to přece bylo jasné, že je to legranda. Snad ses nebál.
6: To by zkoukal plavčíku, já bych s ním zatočil. Až by tě ho přišlo líto. Škoda, že nemám příležitost, abych ti ukázal, jak by s tím chlapíkem zatočil.
10: Ale máte. Ruce vzhůru.
3: Ono to jde ještě jednou.
1: Vždyť jsem ten tranzistor zavřel.
6: Co je to za vtipy?
10: Tentokrát to není tranzistor. Mířím na vás z křoví.
3: Šmanko, tentokrát je to doopravdy.
1: Tak na něj, kapitáne.
8: Kdyby neměl tu zbraň, nebo kdybych věděl, že neumí střílet, ale takhle, vždy by mi mohl ublížit.
1: Tak také to s vámi je.
3: Tak co chcete? Budeme tady stát jako sochy?
10: Vezměte do ruky nůž.
8: S nožem nejsou hračky. Píchá to, řeže to.
3: Šmangote, proč nůž?
10: A uřízněte tomu hrdinovi.
8: Milost! Já před vámi padám na kolena. Neubližujte mi.
1: Dobře, určitě. Pomsta pirátů, které jste zneškodnil, kapitáne.
8: Jakých pirátů? V životě jsem žádného piráta neviděl. Vždyť já ani nebyl na moři.
10: A uřízněte tomu hrdinovi pořádný kus salámu, aby se posílil po tom boji.
3: Paní Kateřina.
1: S Máničkou.
0: No, ale že jsme vás vystrašili, co? Já se jenom bála, aby ten slunečník, co s ním bábinka na vás mířila, náhodou nevystřelil.
8: To jste byla vy, paní učitelko?
4: Já byla taky překvapená, když jsem vás tady viděla, Františku, jako mořského vlka.
1: Tak vy nejste ani kapitán.
4: Ale je. Jmenuje se totiž František Kapitán a byl u nás školníkem, ale dal výpověď. Protože se bál vycpaného medvěda.
1: Je, bál se vycpaného medvěda.
11: Mladý král.

navštívil. Slýchával totiž, an dítky své napomínám, aby v potřebách své lásce k bližnímu bez rozpaku co nejvolněji uzdu popouštěli a naučení to schvalovati nechtěl. Pomoz, kde můžeš, bývalo přísloví mého neboštíka otce a dobrý příklad jediná mohovitost, kterou mi dědici svému zůstavil. Abych pak souseda o důkladnosti našeho přísloví přesvědčil, do letní besídky jsem s ním jednou zasedl a při sklenici vína takto vypravovati počal. Bylo mi asi 5 mecitma let, an jsem jakožto myslivecký mládenec do Chvojšína pospíchal, kdež na mě u strejčka vejvody, knížecího polesního, služba čekala. Byl tě to můj jediný příbuzný. Na otcovém i na matčině hrobě rostla již vysoká tráva. Na rameně maje dobrou ručnici vedle sebe honícího psa, věrného Chytala, vesele si zpívaje, přibral jsem se až k netolicům. V hospodě, kdežto jsem, abych žízeň zahnal, zastaveníčko učinil, potkalo mě mezi dveřmi hezonké děvče. Mělo však uplakané oči. Čí je ta dívka, ptám se hospodské. Čí by byla, odsekne ousměšně královna nad sklenicemi a džbánky. Světoběžníkova je, vzadu na dvoře bydlí. Zdálo se mi, že plakala. I vždyť nemá do čeho by zoubky zaťala. Hlad bolí. Hlad. A takové outlé spanilé stvoření. Lítostí se mi srdce svíralo. Napadlo mi otcovo přísloví a bez dalšího rozmýšlení jsem se po dvoře do sednice rozběhl, kde dívka bydlela. Nebyla doma. Místo ní nalezl jsem obstarlého muže. Byl to její otec. Seděl na chatrné židlici. Tváře měl bledé, oči vyhaslé. Zdál se býti nemocen. Po stole ležela hromada vycpaných a dřevěných panáčků, s jakýmiž si děti hrávají. Zde, onde, bylo strakatých kabátků a sukniček. Podivením jsem na takový nábytek oči vyvalil. Odpusťte, příteli, spustil jsem konečně. Slyšel jsem, viděl jsem, že tuším vaše dcera a vy poněkud nouzi trpíte. Rád bych pomohl. Neřekl jsem již zámeckým pánům, že pomocí vaší pohrdáme. Odpověděl dívčin otec hněvivě. Na můj nedůstatek nedá se zkáza mého dítěte stavěti. Já neznám zámecké pány, jsem tu v cizině. A chcete pomoci? Otcovu památku ctím, an bližnímu v potřebě pomoc přináším. Na přivítanou mi teď stařec pravici podal. I dozvěděl jsem se, že on a dcera jeho z panáčky hru provádí, jakou pro obveselení venkovského lidu často po městečkách míváme. Churavostí byl ale již nějaký čas v obživě této zadržán, dcera s ní samotna ničeho nepořídila, uschráněných peněz nebylo a takž na ně nouze tím odporněji doléhala, čím urputněji na ně nelidská hospodyně usilovala. Kdybych byl jiného stavu, snadněji bych pomoci nalezl, řekl stařec a v hlase jeho se trpkost nad světskými důmínkami jevila. Nerozumnými předsudky se ale přede mnou srdce lidské zavírá. Starcovo stýskání mě zabolelo. I nabídl jsem se, že mu půjde-li to na několik večerů ve hře pomohu. V tom přišla dcera. Otec jí pověděl o mé ochotnosti a dívka, pohlednouc na mě velikým černým okem, zapomněla se jako, že jsem neznámý. Za ruku mě uchopila a k srdci přitiskla.

slova sice nevydala, pohnutí její však hlasitě o vděčnosti mluvilo. Já přitom hořel, jako by mne z troudu mezi žhavé uhlí postavil. Silněji by to nebylo mnou trhlo, kdybych se byl nejprudší elektriky dotekl, jako když jsem pod rukou dívčino srdce tlouci ucítil. Mnohý mě při mé upřímnosti snad ve lži stíhati bude. Musím však připomenouti, že bylo mezi Julinkou a dcerami všech ostatních znamenitých umělců, kdožkoliv kdy hru s panáčky prováděli, takového rozdílu, jaký se mezi nejsladším míšenským jablkem a trpkou planou hruškou nachází. Nemohl jsem věřiti, aby se lidé byli odjakživa takto živili. Z jejichž to řečí a způsobů vzdělanost ducha svítala. I kdož mě tedy z toho trestati mohl, an jsem se s nimi obíral. Rychleji a platněji bych byl arci pomohl, kdybych byl z kapsy a stolik vysypal, co by na nějaký čas k vyživení dvěma lidem stačilo. Mnoholetá zkušenost ale povídá, kde lehký sud jest a kde prázdná číše, nadarmo žízeň o svém právu píše. Na druhý den večír jsme tedy hráli. Před malým plátěným divadlem shromáždilo se asi 200 diváků. Nejznamenitější na počet byli hoši z celého městečka. Já pak a Julinka stáli za oponou, čekali jsme na 7 hodinu, až by se strašlivá hra o doktorovi Faustovi začala. Hodina padla, opona se vyhrnula a my se chytili panáků. Všecko mi šlo dobře od huby, také v rukou by se mi bylo všecko dařilo, kdyby jen nebyla Julinka vedle mě stála. Tak to měla však jakousi kouzelnou moc do sebe, která mě k ní neustále přitahovala. Jakmile se mi bylo přes oponu nahnouti, abych počínání našich malých reků lépe uviděl, z nichž to jsem každého na tenkém drátku držel, musel jsem se také již tváří o tvář Julinky dotknouti. To dotýkání mě ale pomátlo. Několikrát jsem se podřekl a když měl Faust na divadle o své lásce povídati, obrátil jsem se vzadu k Julince a řekl: krásná princesko, já tě miluji. Tak jsem se zdržel v Netolicích celých 7 dní. Poslední večer, bylo již po hře, přiběhlo služebné děvče pro Julinku, aby se nakvap odebrala domů. I já, uzavřev zatím divadlo, za ní se rychle ubíral. Myslil jsem, že se opět něco s otcem přihodilo. Jdu okolo oken jeho příbytku, zástěny nebyly na nich docela zataženy, a zvědavě se do nich podívám. Soude boží! Na stole hořela svíčka a u stolu stál vojanský důstojník, a v náručí mu ležela Julinka. Země se pode mnou bořiti počala. Nahlednu tam ještě jednou a hle, mladý bojovník si na bojišti udatně počínal, Julinka ho líbala. Jako by se za mnou stádo hladových vlků hnalo, skokem do hostince utíkám. Co jsem dlužen? Vzkřiknu na hospodskou, zaplatím, hvízdnu na psa, popadnu ručnici a letím, abych snad sebe a děvu a důstojníka zastřelil. Letím, abych se z městečka do širého pole dostal. Kdybych byl měl žluč z 10 rozdrážděných tygrů a byl jí mohl všem ženským do sklenic nacedit, byl bych si velice oddechnul. Ráno jsem ještě s Julinkou o tiché, blažené domácnosti rozmlouval. Rozmlouval jsem z pohnutého srdce. Julinko, řekl jsem,
což pak jste ještě na domácí štěstí nepomyslila. Chcete-li věčně životem jako na nejistých vlnách plouti? Milostná slza se jí při těchto slovech leskla v oku. Ruka se jí třásla v ruce mé, pohnutí její jsem za znamení blažené budoucnosti měl. A nyní jsem se musel noční dobou pod širým nebem toulati. Přál jsem si býti v tu chvíli básníkem. Nic jiného bych nebyl zpíval, než co se staré písničce podobá. 10 prstů za to dám, dívku-li víc nepoznám. Dívčina a boží trest, věř mi, brachu, jedno jest. V nelibém rozmaru jsem se přibral do Chvojšína. Co by rád, mladý pán? Zašklebil se na mne strejc. Myslí si pán, že budeme na pána čekati, až se pánovi zalíbí. Hejdy o dům dále. Máme zde oučinějších lidů, kteří na sebe po celý dlouhý týden čekati nedají. Já byl jako uvěvení. Pro ochotnost, k níž mě neboštík otec tak důtklivě napomínával, pro ochotnost pravým bližnímu posloužiti, sám jsem si službu promeškal. A všecko neštěstí pro nehodnou dívku. I zapřisáhl jsem se, že pro žádného ani nohou nehnu a byť bych ho i z vápené pece vytáhnout i mohl. Ve hněvu jsem se pustil do světa. Zachtělo se mi po německé říši. 3. dnes večerem dostanu se na bavorské hranice. Krčma, v níž jsem na noclehu zůstati hodlal, spíše se kurníku podobala, nežli místu prozemdlené pocestné. V koutě u špinavého stolu seděli 4 muži. Raději bych se byl dále odebral, nežli abych se byl na jejich škaredé tváře díval a hrubou rozprávku poslouchal. V celé vesnici však nebylo jiné hospody, noc byla na krku a cesta horami nesnadná. Po malé chvíli se zastavil u krčmy vůz. Do sednice vkročil důstojník a jestli mě nejisté světlo hořící louče nemejlilo, byl to mladík, s kterým se Ondino Julinka milkovala. Mrzutostí jsem na něho ani pohleděti nemohl. On koním obroku dáti kázal a sám nemohl ničeho dostati než kus černého chleba, přeleželého sejra a nakyslého piva. Bez večeře jsem a tam po sednici přecházel. Zdal se míti na pospěch. Přijedu-li pak tady rovnější cestou do Mnichova, tázal se hospodského. Schválně jsem se z hlavní silnice uhnul. Krčmář mu posvědčil a jakou stranou by se držeti měl, pověděl. Mladík se poděkoval a vytáhna nutný sáček s tvrdými tolary, řad svůj zaplatil. Studený mráz mě projel. An jsem náhle zpozoroval, že se oni 4 muži po lesknoucích penězích žádostivě ohlížejí a tichý hovor začínají. Úzkost má rostla, když se na to s hospodským spořádali a s krčmi odešli. 10krát jsem chtěl důstojníka prositi, aby se již dnes na cestu nevydával. 10krát mi ale zas na mysl padlo, že bych se snad nevčasnou nedůvěrou netoliko proti jeho srdnatosti, nýbrž i proti dobré pověsti oných 4 mužů prohřešil. I v těle neouhledném tluče srdce šlechetné. A pak, co mi do důstojníka? Nezapřísáhl jsem se do cizích záležitostí nestrkati prsty. A k tomu ještě příhoda s Julinkou. I ať si jede mladý pán kam chce. Já sebou hodil naprostřenou slámu. Hodlal jsem všecko zaspati. Strašlivý snové mi ale nepopřáli odpočinutí. Zdálo se mi, že vidím, an se ubohý důstojník zdravými zvířaty potýká.
S prsou se mu již valila krev, v smrtelné hrůze volal o pomoc. Upachtěný probudím se z krátké dřímoty. V sednici bylo již tma, všude ticho, ve mně jen srdce bouřilo. Bylo mi, jako bych slyšel neboštíka otce, pomoz, kde můžeš, volati. Rychle se vzchopím, popadnu ručnici, kterou jsem byl vedle sebe postavil, a s věrným chytalem se po vesnici v onu stranu ženu, již to dle hospodského řeči důstojník je ti měl. Neběžím ani 300 kroků a již se mi zdá, že přede mnou úzkostné hlasy zasléchám. Halou, halou! Počnu z plného hrdla křičeti. Pes štěká, já pak nazdař Bůh ručnici vypálím. Mezitím však stále pohlase letím. Asi na 100 kroků před sebou zahlídnu krytý vůz a přiběhna k němu, vidím kočího ance v krvi válí, důstojník si ruku zavazuje a jeden z loupežníků mrtev na zemi leží. Důstojníkova bambitka ho byla dobře zasáhla. Ostatní, mým hlaholem přestrašení soudce, byli utekli. Kočího jsme vložili do vozu, pán si k němu přisedl, já pak podle koní šel. Po půlnoci jsme se dostali do bavorského městečka i tamtéž nešťastnou příhodu rychle udali. S důstojníkem nebylo mi lze opět se rozloučiti. Srdečnou vděčností mě k sobě připoutal a na druhý den mi již o záležitostech vlastních i rodiny své povídal. Otec jeho prý byl rodem Čech, umění hodinářského. V mladosti se až do Štrasburku dostav, bohatou dívku tam sobě namluvil a elsaským měšťanem se učinil. Při vypuknutí velkého francouzského pobouření musel však opět, jako tisíce jiných podezřelých, prchnouti, ničeho zachrániti nemoha, leda tříletou dcerušku. Manželku a prvorozeného syna mu byli do vězení a odtud, jak se domníval, na popraviště odvlekli. Oplakav tedy všecko, co jej na cizinu poutalo, přeplavil se přes Rýn a chudý k dávno nevídané vlasti pospíchal. Manželka však uchránila sebe i syna, ba i jmění svého po ukrocené bouři opět nabyla. Syn zatím arci u vojiště vynikal, oběma však nebylo útěchy. Nevěděli, co se bylo s uprchlými stalo. Pilně se šetřilo po jejich stopě, i v Čechách se poptávalo, avšak teprve po 16 letech zdání o nich dostali. Bez průtahu vydá se syn po první příznivé zprávě na dalekou cestu a hle, otce i sestru šťastně postihne. Ubozí byli zatím dosti těžký život trávili. Nyní ale měla všeliká starost zmizeti. Syn se vracel pro matku a pro statek. Za krátký čas budou si drazí v náručí a ztracený v starostech zmařený čas jim dětinská láska nahradí, řekl jinoch s roznícenou duší a přivinuv mě ohnivě k srdci zvolal. Že se však i já té blaženosti dočkám, tobě, drahý příteli, děkovati mám. Ať mě lidský spolek do počtu ohavných nevděčníků vrhne, jestli od tebe kdy upustím. Nemáš, jak pravíš, s čím by si se v Čechách nerad rozloučil. Pojď se mnou, spolu se opět navrátíme, spolu budoucí život tráviti budeme. I musel jsem při něm setrvat. Brzo mezi náma upřímné přátelství vzniklo a jestli mi zpočátku někdy příběh s Julinkou na mysl padl, vymlouval jsem přece posléze jinocha pro mladistvou krev. Vinu jsem přisknul své volné dívce. Za Rejnem čekala zatím matka s velikou touhou na syna, jenž to jí byl již o šťastném shledání se s otcem v listu oznámil.
I ke mně se měla jako k vlastnímu dítěti. S vděčností jsem si přitom na neboštíka otce vzpomínal, jehož to dobrým příslovím jsem opět matky a bratra nabil. Také otce a sestru jsem najít měl. Bratr o nich vroucně rozprávěl. Přijedeme zpátky do Čech, do města, kam se byli zatím otec a dcera uchýlili, a na perutích nedočkavosti se k ním ženeme. S radostným pláčem si padli drahně rozloučení manželé okolo krku. Vroucně se tulila dcera k mateřskému srdci. Bratr okolo nich rozkoší poskakoval. Mně jedinému, ačkoliv srdečně pohnutému, bylo jaksi tesklivo a traplivo. Svědomí mě totiž hryzlo a hanba mi bylo, kdykoliv jsem na otce, zvláště ale na dceru, pohleděl. Bylač to nehodná, svévolná a ví Bůh, jaké jsem jí byl jméno dal, nyní však očištěná a nevinná Julinka. Tváře mi hořely jako blbému žákovi při veřejné zkoušce, když mě dívka cizou poněkud studeností vítala. Srdečnější byla slova otcova. Což pak se znáte? Táže se mne s podivením Julinčin bratr. O tom si mě ani slova neřekl. Těžko říci, o čem sami nevíme. Tento jest, o jehož šlechetné ochotnosti jsem ti hned první večer povídala, vece Julinka. A na něhož si po několik dní nadarmo čekala, zasmál se jinoch, nedbaje na sestru, jež na ně kárajícím okem pohlížela. Pamatuji se, že si o něm vroucně mluvila. Proč není tak studeně? Pozoruji, že to není příteli mému s radostí. Slušno, aby si se k němu přívětivěji chovala. On si toho zasloužil. Na to jí krátkými slovy o počátku našeho seznámení se pověděl. Patrně pohnuta jsoucí, přistoupila dívka ke mně a ruku mi podavši, okem na mě hleděla, v němž se vděčnost a snad ještě něco víc jevilo. Byli jsme v okamžiku zase dobří známí. Já se přiznal, proč jsem byl z netolic tak tajně uprchl. Ostatní se mi ale vysmáli. Žádný se mi neprotivil, an jsem lásku svou k Julince vyznal. Za krátký čas mě učinili šťastným manželem spanilé dívky. Rodiče koupili statek, my děti zůstali při nich a oddali se venkovskému hospodářství. Hospodaříme ještě, jsme dosaváde spokojeni a často si vzpomínáme na dobré přísloví.

Felix Piskora byl obdařen příliš květnatou fantazií i důsledným optimismem, než aby kráčel po cestě zákona. Udivoval horlivé čtenáře rubriky Ze soudní síně svými dobrodružnými kousky, ať již jako Chevalier de Sauce, nebo Kolonel McO'Brien, nebo urozený hrabě von Zimperlich Schinderhausen. Jeho specialitou byly sňatkové podvody a místem působení vysoké aristokratické kruhy. Příroda ho pro tento způsob živnosti znamenitě vyzbrojila. Zjevem připomínal typického hrdinu společenského kinodramatu, jenž po 2 hodiny mihá se před roztouženými zraky paní a dívek, aby potom aspoň ve snu vyplňoval nevyslovená přání ženských srdcí. Avšak nejen příjemného zevnějšku byl Felix Piskora. Důležitější je, že byl vyslovená inkarnace drzosti. Drzý byl jeho obličej, jeho aristokratický nos byla provokace. Hladce učesaná lebka působila demonstrativně a celý jeho zjev vyvolával pobouření. Ale ovšem drzost jeho byla jemně tlumená, možno říci diskrétní, slovem stylizovaná. Člověk jeho kvalit nemohl přejít přes plátno života nepoznán a nepochopen. Jsa vyučeným číšníkem byl zajisté mužem vybraných způsobů, které stykem s aristokratickým světem se ještě zaokrouhlily. A jako muž rozumný pochopil, že jeho šlechtická dobrodružství nemohou být doživotním zaměstnáním, zvláště když často končívala mezi neutěšenými 4 stěnami a mezi nudnými výpary pražené polévky. I našel se muž, jenž objevil v Piskorovi skryté talenty, dovedl ocenit ti jeho kvalitu a přispěl svým způsobem k plnému rozvinutí jeho duševních sil. A kdo byl ten pán? Byl to pan Lev Schlesinger, významná osobnost na poli negativně národohospodářském. Před válkou byl upoceným obchodním cestujícím s krémem na boty. Jeho zevnějšek, umouněný a ohmataný jako koruna, kterou dostaneme od kaštanáře naspět, byl zároveň živou reklamou podniku, jejž zastupoval. Ale za to ve válce zazářil jak granát pojizerský v barvolesku své krásy. Rychle pochopiv veliké umění vyhnouti se vojenské povinnosti, aniž by byl za to soudně stíhán, stal se šéfem jedné z obchodních společností, které v té době rozmnožovaly se jako mikroorganismy morové nákazy. Byla to firma KUK Priv, Gesellschaft für die Förderung der Patriotischen Heimindustrie, adresa telegramu Kanev, jež propagovala pomocí svých výrobků sezónní účinné vlastenectví. Ostatně vydělávala také hezké peníze. V této době poznal pan Lev Schlesinger Felixe Piskoru, jenž z nedostatku něčeho lepšího obchodoval se sacharinem a vzal ho do svých služeb pod titulem účetního, ale vlastně k provádění riskantních obchodů. Tento úctyhodný podnik, jenž přispěl svým způsobem k přesunutí mocenských sil a k nové orientaci politické v Evropě, změnil po převratu svoji firmu a nazýval se British Czechoslovak Association for the Import and Export Company Limited. Nemožno však říci, že by se mu proto dařilo hůře. Ústředny, filozoficky vzato, jsou asi výslednicí přirozeného sklonu lidstva k flagelantismu. Je-li na místě přirovnání ze života, má se věc asi tak, jako když kantor vybíral ve škole krejcary na Rákosku, aby ji roztřepil o záda školáků. Ústředny jsou zřízeny z prostředků lidu a slouží patrně výhradně k jeho potrestání. Ústředny ne nepodobny jsou mamutům, kteří přetrvali ohromné převraty na kůře zemské a dožili se dob trogloditů a člověka neandrtálského, aby pak vzali za své při periodě ledové.

0: I byla ústředna dvojchromanu Draselnatého jednou z těchto blahodárných institucí, jež ukracovali jedněm věk a jiným přidávali tuku. Dvojchroman Draselnatý, jenž původně užíval se k plnění článků Grenetových, stal se hledaným zbožím, když podnikavá firma Breeder Watzke Berlin začala ho používati k výrobě znamenitého preparátu, jejž inzerovala pod heslem "Jste slab? Chtěl byste opět nabíti síly? Pak!" a tak dále. Tato firma dopsala jednoho dne panu Schlesingerovi, s nímž byla v obchodním spojení, aby jí dodal 5 vagónů dvojchromanu Draselnatého. Pan Lev Schlesinger zavolal si účetního Piskoru.
1: Pane Piskoro, potřebujeme 5 vagónů dvojchromanu Draselnatého k vývozu.
0: 5 vagónů? A k vývozu? To se přece nesmí. Pan Schlesinger zrudl, pak zmodral a potom zezelenal. Felix Piskora oddal se zájmem studiu barevných odstínů v obličeji svého šéfa. Jeho pozorování přerušil ctihodný šéf, jenž povstal a chrochtaje jako podrážděný nosorožec pravil:
1: Pane, kdo jsem?
0: Jste pan Schlesinger, odpověděl účetní lakonicky.
1: A mohl byste mě říci, čím jsem?
0: Pokračoval ctitel konjunkturních zisků, povyšuje hlas. Vy jste tento obchodník? Zadrmolil jaksi nejistě Piskora.
1: Pane, budiš tedy, jak jste řekl, obchodník, ale lépe řečeno milionář. Tak jest. A nyní vám něco řeknu, co si poznamenejte, pane. Dokud jsem dělal pouze to, co jsem směl, byl jsem mizerná existence, mizernější než ten krém, ve kterém jsem cestoval. A to byl moc mizerný artikl, čestné slovo, pane. Můj bývalý šéf, dej mu pán Bůh věčnou slávu, byl velký zloděj. Byl armádním dodavatelem, moc šikovný člověk, jen co je pravda, pane. To jsem vám už vypravoval, jak napálil starého Lébertrana, neznáte ho?
2: Jak pak byste neznal starého Lébertrana, co mu říkali, povím. Ostatně to nepatří k věci, pane. Chtěl jsem vám říct jen tolik. Dokud jsem dělal, co se smí, byl jsem nic. Pak přišla válka. Ach jo, velká doba. Historická doba, pane. Stal jsem se armádním dodavatelem. Dodával jsem sušenou zeleninu, stanové kolíčky, masky proti plynům, zkrátka co se dalo. Jestli to armádě pomohlo, nevím. Mně to pomohlo. Studoval jsem císařská nařízení, abych věděl, co se nesmí. A nyní jsem, jak se říká, ein gemachter Mann.
0: Pan Schlesinger se odmlčel, udělal pro větší efekt citovou pauzu a pomocí svého nosu a modrého kapesníku vyloudil srdcervoucí melodii. Felix Piskora byl zdrcen. Odpuste, pane, že jsem vás urazil, pronesl, pokorně se ukláněje. Já to udělal nerád, z hlouposti.
1: No, budiš vám odpuštěno, mladý muži,
0: odvětil slavnostně starý pán.
1: Jsem dobrý chlap, pane, ale slyšte, domníváte-li se, že mě imponujete tím, že jste seděl v kriminále? To se moc mýlíte, pane.
0: A ne? Protáhl zklamaně první účetní.
1: Nikoliv, pane, odvětil pan šéf pevně. Nesvědčí to ve váš prospěch, pane. Podívejte se na mě. Byl jsem snad já někdy zavřen? Nikoliv. Jsem bezúhonný občan, pane. A vám by též bylo lépe, kdybyste nebyl býval trestán. Nedělá to dobrý dojem, pane. No, jste pravda výtečný člověk. Ovládáte 4 řeči. Vždyť jste byl stewardem na Lloydovém parníku. Proto jsem vás však nepřijal do svých služeb.
0: Nýbrž?
1: Nýbrž, protože jste muž znalý světa a bez předsudků. A nyní, když jsem vám připomněl zásady moderního obchodu,
2: Jděte a opatřte mě 5 vagónů dvojchromanu draselnatého. Vykročte ve jménu páně a dokažte, že jsem se ve vás nesklamal.
0: Ústředna dvojchromanu draselnatého byla v ponurém paláci, bývalý to Damenstift, kde trávilo kdysi 5 ušňupaných bohabojných panen šlechtický svůj věk, zasvěcený zbožnému rozjímání a hraní francefusu. Tučný sluha stojící u vchodu, z jehožto zraku zářila touha po diškrecích, ukázal Felixi Piskorovi, kde sedí příslušný referent. Podnikavý mladík vtrhl do kanceláře, nedbaje protestů trpělivě čekajících stran, avšak skoro tak rychle vyšel zase ven. Referent, jinoch načichlý posud školním idealismem, energicky zamítl jeho žádost. Také ostatní pokusy setkali se s hlučným nezdarem. Pan Piskora počal útok z jiné strany. Odebral se na vyšší místa a počal tam tajemnou práci. Výsledky se dostavily. Mladistvý referent počal dostávat jakési pokyny. Avšak on se nedal. Pokynům zhora odolával statečně a držel se houževnatě předpisů. I jistý, velmi vysoký a velmi tlustý pán zastavil ho na chodbě úřední budovy a pravil.
1: Pane kolego, idealismus je dobrý tak pro domácí potřebu. Ve veřejném životě však působí spousty.
0: Mladý referent zadíval se na něho nechápavě.
1: Jsem také idealista, pokračoval velmi tlustý pán, ale jen jak se sluší a patří. Idealismus je asi jako ten klacek, který v Alpách věší dobytku na krk, aby se na pastvě nezaběhl. Jak začne skotačit, klacek bije přes kolena. Rozuměl jste? S ideálem těžko dělat v životě skoky.
0: Mladiství úředník nerozuměl. Ale za to tím houževnatěji hájil svoje stanovisko. Jsem odhodlán, pravil k svojí kvartýřské, vzdorovat i všem úkladům a nástrahám mne v cestu kladeným.
3: No jo, odpověděla paní Bitná, navazujíc na svoje myšlenky. Ale ponožky už vám spravovat nebudu, mladej pane, to ať vám dělá někdo jiný. Jo, nejsem žádnej blázen. A vaše prádlo, ať mě přijde z domu. Já už se nadřela dost pro cizí lidi. A o nikoho nemám poděkování. Když vám to není recht, můžete jít. Takových kapacitů jsem viděla. Já jsem mohla mít jinší, páni. Oho, je. Jeden minářský mě pořád prosil, ať ho vezmu na byt. No, mohla jsem mít s ním věk. Ten by mě toho nanosil, ale to ten můj pořád ne. Že chce úředníka. To, že je s ním jiný pojednání. No, a teď to mám. Já nemám holč štěstí.
0: A tak dále. Mladistvý úředník nevyčkal konce přednášky, kterou znal ostatně z paměti, a odebral se do svého pokojíku, kdež oddal se hlubokému přemítání o truchlivé kombinaci povolání úřednického spojeného s bytovou krizí. Panu Piskorovi se nedařilo. Jeho důstojný principál počínal již býti netrpěliv. Tu vzpomněl si konečně podnikavý jinoch na svoje milostné úspěchy a obrátil svůj zřetel na slečnu zaměstnanou v kanceláři mladistvého referenta. Je pozoruhodné, že v každém oddělení sedí slečna, zkušená úřednice, která jako pečlivá chůva učí mladého referenta úředním krokům a dává bedlivý pozor, aby její svěřenec nepřišel k úřednímu úrazu. Tyto starší, zkušené slečny mohly by říditi celý úřední stroj sami, kdyby nebyly příliš zvyklé na subordinaci. Taková byla též slečna Secfusová, nevrlá dívka, kterou těžký život a neúspěchy v lásce učinili zarputilou k mužům. Avšak Kdo by mohl odporovat dobyvateli, líbeznému Felixu Piskorovi? I netrvalo to dlouho a vlivem tohoto obratného muže měnily se dikobrazí bodliny její duše v hebký velur. A ku podivu, ačkoliv si pan Piskora umiňoval každého dne dotknouti se v hovoru o něch pěti vagónů, nenalézal jaksi slov a hovořil o něčem jiném a vzdaloval se více a více svého úmyslu. V její společnosti stával se rozmařilý jinoch, jaksi nejistý, a mluvil hlouposti, jaké hovoří septimální v tanečních hodinách. Hovořil nejenom o vlhkém letošním počasí, o spisech Elinor Glynové, ale takové věci, no... A tak byl jednoho dne pozván do domácnosti Secfusových.

den, kdy je mladý muž pozván do domácnosti středního stavu, má být v kalendáři zatržen červenou tuškou. Neboť je to den významný. Felix Piskora tak neučinil, ale přesto na ten den nezapomněl. Z rodiny Secfusovi budíš jmenován Martin Secfus otec na místě prvním. Byl to vážný pán, ornamentálně vrázčitého obličeje, mlčenlivý jako fakír. Dvě pouze věci ho trápily a naplňovaly černými předtuchami. Jednak nebezpečí vpádu žlutého plemene do Evropy a za druhé starost, jak bude, až slunce, zdroj energie tepelné, vyhasne. Jinak to byl člověk klidný a spokojený, ctitel státní služby. Paní Secfusová byla týž názoru jako její manžel, až na to, že se neobávala vpádu žlutého plemene ani vyhasnutí slunce, ale pouze toho, aby jim domovnice nechodila krást do sklepa uhlí. Jejich dcera Jindřiška byla dobré dítě a měla pěknou výbavu, se kterou se Piskorovi hned napoprvé pochlubila. Je cosi metafyzicky mocného v kávovém ovzduší měšťanské rodiny. Pan Piskora, jemuž měla být slečna Secfusová prostředkem k docílení podvodného vývozu, byl tou atmosférou jakoby ochromen. Pozdě poznal, že šlechtické prostředí není měšťanské. Vlivem kávového ovzduší byl jeho duševní organismus podroben jakémusi rozkladu. Molekule jeho duše vykrystalizovaly se v souměrně čtverhranou duši měšťanskou, která se odhodlaně pustila v zápas s barokní duší světácké rozmařilosti. Výsledek byl nepochybný. Při první návštěvě bylo Piskorovi ukázáno rodinné album a byl poučen o všech příbuzenských vztazích rodiny Secfusovi. Při druhé návštěvě byla káva s bábovkou. Slečna Jindřiška zahrála Barkarolu z Hofmanových povídek. Při třetí návštěvě nezahrála slečna Barkarolu, poněvadž ji Piskora už znal, ale zahrán byl rodinný Mariášek. Paní Secfusová poučovala mladého muže se železnou mateřskou logikou o výhodách stavu manželského. Při čtvrté návštěvě bylo slaveno formální zasnoubení pana Piskory se slečnou Jindřiškou.

0: Již od nějaké doby se panu Schlesingerovi jeho účetní nelíbil. Počal docházet do kanceláře pravidelně. Pracoval jako kůň u žentouru, slova nemluvě. Ctihodný šéf vrtěl povážlivě hlavou. Nejasná tušení probíhala mu myslí. Když pak při pololetní uzávěrce souhlasili knihy s pokladnou na haléř, pojali pana Schlesingera strašné obavy.
1: Buď to mě ten chlap okrádá takovým rafinovaným způsobem, nebo...
0: Pan Schlesinger neodvážil se domysliti. Když pak večer odešel všechen personál a pan Schlesinger s panem Piskorou osamotněl, použil šéf příležitosti, aby účetního vyspovídal.
1: Piskoro,
0: pravil pan Schlesinger tklivě.
1: Vždycky jsem to s vámi myslel, pán Bůh ví, jako otec. Proč mě chcete zničit, ožebračit, přivést do hrobu?
0: Pane šéfe, odpověděl Piskora, mluvíte-li o penězích, které jsem vám tu a tam v mladistvé nerozvážnosti odcizil, pak nemějte strachu, já vám všechno vynahradím.
1: Ne, mával odmítavě rukou starý pán, to jsou věci samozřejmé. O tom já vím, to jsem si započítal do režie. To já znám, tu a tam pokladna nesouhlasí. Jinak se zapíše do knih. Mladý člověk potřebuje vyražení, to jsem všechno prodělal.
2: Ale vy jste... Já nevím, co si mám o vás myslet.
1: Vy máte něco v plánu.
0: Zanedbáváte svůj zevnějšek. První jste v kontoáru, poslední z obchodu. Pracujete, ani slova nemluvíte.
1: Piskoro, vy lumpe, vy podvodníku, co to máte za šmejdy? Mluvte, nebo tu ránu vás dám sebrat.
0: Pane šéfe, odvětil vrchní účetní důstojně, odmítám s veškerým důrazem vaše nízké podezření. Prohlašuji, že nemíním setrvati v závodě, kde sídlí duch nepoctivosti a kde ctnost a nevinnost jsou utiskovány a vydány ve psí.
2: Starý pán klesl těžce do křesla.
0: Jsem syt života neřestného a odhodlal jsem se vstoupit na cestu ctnosti.
2: Starý pán svijalověl.
0: A ta cesta vede do stavu manželského.
2: Starý pán rozepnul límec. Jeho obličej přecházel v barvu ultrafialovou.
0: Vezměte na vědomí, že dávám výpověď. Pan Schlesinger vybuchl jako sopka Montpellier na ostrově Martinik.
1: Dost!
0: Zvolal hlasem velikým.
1: Vyplatím vás na krejcar a půjdete. Ctnost, nevinnost, poctivost. To se povedlo. Takový artikl ani neznám. Piskoro, Piskoro. Škoda vaší krásné minulosti, která předpovídala skvělou budoucnost.
0: S Bohem, pronesl Piskora Bera s tragickým gestem klobouk.
3: Odcházím.
0: Jo, abych nezapomněl, musíme zatížit vrťátko Enspol za ty sudy od benzínu, které nám nevrátili.
1: Dobře, dobře. S pambíčkem.
0: S pambíčkem. Felix Piskora se oženil. Jeho tchán zaopatřil mu místo ve státní službě. Mystický přerod jeho duše byl skončen. Krok jeho stal se pokleslým. Kalhoty měl v kolenou protlačeny, hlavu pochýlenou na stranu, kravatu nosil odřenou. Po bedlivém studiu aneroidu bral si z domova deštník. V úřadě prostudoval nejprve teploměr a pak usedl ke stolu. V 10 hodin pojídal 2 kousky chleba, tence namazané sádlem. Holil se jednou týdně. Počal se zajímati o zpěvné ptactvo. Doma měl kanárka, kterého učil zpívat různé hasičské signály. Přestal kouřit cigarety a naučil se kouřit dýmku. V zimě kouřil v kuchyni a v létě sedal na pavlači se svým tchánem. Kouřili po celé hodiny, slova nemluvíce. Jen občas vyndal starý secfus dýmku z úst, zavrtěl pruce hlavou a pronesl.
2: Martine, Martine, co děláš?
0: Načež Piskora pravidelně odpovídal. Jo, jo, jsou to věci. Tak sedávali do soumraku. Pak vstali, dali si dobrou noc a šli spát k svým manželkám. Felix Piskora se polepšil.
1: Polepšte se i vy.
3: Nejdříve předstoupí před jeho veličenstvo cara pan Harry Blount.
4: Cože?
3: A spolu s ním obdrží řád svaté Kateřiny pan Alcide Jolivet.
4: Cože? Cože, cože? Já říkám cože, kdežto vy nemáte právo na nějaké cože.
5: Kdybych já neměl mít právo na své cože, věru bych nevěděl, kdo jiný by směl říci cože.
4: Já říkám cože. Protože nechápu, proč máte před cara předstoupit jako první vy.
5: Zatímco já nechápu, proč byste vy vůbec měl předstoupit před cara a dostat řád svaté Kateřiny. Vždyť přece zásluha na polapení Ivana Ogareva patří mně, řádnému dopisovateli listu Daily Telegraph.
4: Kde byste byl beze mne, korespondenta listu Le Matin?

0: Vaše veličenstvo, dovolte, abych vám představil pány...
1: Harry Blount?
2: Alcide Jolivet.
3: To, přistupte blíže, milí pánové. Jsme velmi potěšeni. Ano, v skutku. Mimořádně potěšeni. Bez vašeho přispění by Ivan Ogareff mohl způsobit zločiny v skutku, ano, v skutku, dalekosáhlého významu. Kdo by to byl řekl? Někdejší plukovník naší osobní gardy, šlechtic z nejlepší rodiny. Nuže, musíme se smířit se smutným faktem, že se na naší hrudi občas vyhřívá i had. Bude náležitě potrestán. Jeho trest bude neméně vysoký, jako je pocta, která vás očekává. Řady jsou připraveny.
0: Ovšem, sire.
3: Je to vysoká pocta. Vysoká. A také, ano, zavazující.
2: K čemu, smím-li se ptát, sire?
3: Ovšem, k mlčenlivosti, o tom, co se událo, o všech okolnostech případů Ogarevova, nesmíte nikomu říci ani slovo. To je samozřejmé, ano. A ani nečekám, že mi to nějak formálně slíbíte.
0: To vám mohu slíbit na svou čest, sire. Nikomu neřeknu ani slovo. Napíši ovšem o tom obsáhlou reportáž do Daily Telegraphu.
2: Pokud jde o mne, já dovedu mlčet tak, že bych mohl hroby vyučovat mlčenlivosti. Ovšem můj list, jak si...
3: Pánové, já vám přestávám rozumět. A není to tím, že by moje jazykové znalosti byly chabé. Já jsem se vás na nic neptal. Vyslovil jsem...
0: Paste, sire.
3: Ano. Nuže, vyslovili jsme přání a to je rozkaz.
0: Vy jste řekl, sire, že řád nás zavazuje k mlčení. My jsme zatím žádný řád neobdrželi. Tudíž závazek jakožto takový...
2: Neexistuje.
0: Neexistuje.
2: Dovolte, abychom se vzdáli.
0: Cože? Vy odmítáte řád svaté Kateřiny?
2: Ovšem.
0: Raději odmítneme řád, než abychom se vystavili trestu za to, že jsme porušili váš příkaz pomlčet o případu Ogarev. No jen řekněte, jaký trest bychom dostali? No? Trest smrti, pane Blaunte. Ovšem za odmítnutí řádu je také trest.
2: A jaký pak?
0: No přece trest smrti. Už jdou pro nás.
2: Aspoň to netrvalo dlouho. Sire!
3: Nože?
2: Sire, Ivan Ogareff uprchl z vězení. Nechápu, jak se to mohlo stát. Stráže byly dvojnásobné. Osobně jsem dohlížel.
3: To je skandál. Skutečný skandál. Okamžitě zahajte přísné vyšetřování. Viníky vyslechneme osobně. A rozsudek taky vyneseme osobně.
0: To proti jedné, že uhodnu, jaký rozsudek to bude.
2: Bude-li jaký rozsudek?
0: Vy nevěříte, že vyšetřování bude úspěšné?
2: Kdo nedokáže ptáčka v kleci udržet?
0: Nedokáže ho chytit.
2: Ti cizinci zde ti všechno slyšeli?
4: Milý generále, my, cizinci, máme jakousi zásluhu na Ogarevově zatčení a tudíž...
5: Máme právo na jakési informace.
3: Já vám ukážu, jaké máte právo.
6: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
0: My to chápeme, poručíku Strogové.
7: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou.
6: Dopředu nemohu nic slíbit.
7: Napsal bych pár řádek do Paříže.
6: Po službě mile rád, pane Jolivete.
0: A pro mne zprávu do Daily Telegraphu.
6: Lituji, ale to nemohu.
0: Jakým právem?
6: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
1: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
5: Oho, v neděli o 12 000 vyšším, zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano. Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
4: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
5: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
1: Ale fuj. Jak můžete takto uvažovat?
5: Tak dobře.
1: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
5: Dejte to sem. Ale akce připravená. Okamžitě přijeďte do Irkutsku.
1: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete shromážděno 200 mužů.
8: Velkokníže nic netuší. Sangara.
6: Co se tu stalo?
1: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
5: Patra sapristy! Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
6: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
5: Zpráva tedy byla určena jemu.
1: Ticho, buďte hlubče.
5: Já hlubec? Copak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
6: O jaké informaci mluvíte?
5: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
6: Sangara.
1: Vy znáte to jméno?
6: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s trupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
1: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
6: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
1: Vždyť irkutský velkokníže
8: je carův bratr.

0: Ano. Musíme jednat. Neprodleně jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčil dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova?
1: Kdyby veličenstvo dovolilo.
0: Máte námitky, poručíku Strahovského?

0: francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkoknížeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka, no ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkoknížeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám, vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové. Jací si cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nože?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně!
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebýte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají, vysoko prevoschoditelstvo, a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čert, aby tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanove. Je to šikovné děvče.
0: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
0: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
0: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
0: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
0: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
0: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
0: Vidíš tohle?
1: To je carova pečeť.
0: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
0: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
1: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu.